0: roku 2028. Podle radního pro oblast kultury Tomáše Slabyhoutka z TOP 09 vedení města plánovalo starou sochu nahradit už před jejím pádem.
1: Tam mělo dojít během 10-14 dnů ode dneška k řízené demolici. Ten objekt byl oplocen, byl zabezpečená bezpečnost a budeme zkoumat ještě ty vzorky, co se tam jako stalo, a podle toho se uvidí, jestli tam se bude vyvozovat nějakou odpovědnost.
0: Závodníci na cyklistické Tour de France měli v pondělí volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Český závodník na Tour Pavel Bittner si myslí, že to může otevřít Pogačarově stáji další možnosti.
2: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
0: Tour de France pokračuje dnešní kopcovitou časovkou.
3: Překážka na D2 v Brně a nehoda na dálnici D35 na Pardubicku. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy policie hlásí překážku. Předmět. Pozorněji projíždějte před sjezdem k Olympii. Překážka je mezi 2. a 3. kilometrem. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta havarovalo osobní auto. Nehoda je u sjezdu na Sezemice a Bíšť, 139. kilometru. Podle kamer je vše vpravo, místo označené a teď průjezdné. Na D1 v Brně směr Praha nepřehlédněte odstavené nákladní auto, stojí za sjezdem k letišti 200. kilometr. A na Hodonínsku ve Strážnici, pozorně ve Vinohradské ulici poblíž oddělení městské policie, havaroval jezdec na elektrokoloběžce. A je to nehoda se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: A během noci se ojediněle objevují přeháníky, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5 stupňů. A přes den pak čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přeháníky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Královská koruna česká zjevená světu pod olivou míru a palmou cnosti. Melodram o svatém Václavovi. Tak to je celý název monumentálního díla Jana Dismase Zelenky. Nové nastudování mohou obdivovatelé baroka zažít 29. a 30. července v pražském studiu Hrdinu. Dirigentem bude Marek Štrincl, zakladatel souboru Musica Florea. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vy se vlastně k tomuto dílu vracíte po čtvrtstoletí?
6: No dokonce snad i po delší době. Bylo to snad v roce 1997, tak plus minus, kdy jsme prvně toto dílo uvedli v chrámu Šuna a Judy. Tehdy to byl koncert, brali Český rozhlas, mám pocit, že tam byl záznam nějaký. Takže to bylo takové první koncertní uvedení.
5: Takže šlo ale o v uvozovkách pouze koncertní provedení.
6: Přesně tak.
5: Dirigent a violončelista Marek Štrincl je hostem Hovorů. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Hovory.
5: Jan Dismas Zelenka je občas přezdívaný Český Bach. Právem?
6: Něčem právem. Něčem bych řekl, že dokonce bych mohl říct, že lepší než Johann Sebastian Bach. Protože je natolik individuální, co se týká ty jeho tvorby a způsobu komponování. A takže on nějakým způsobem samozřejmě uměl veškerý to řemeslo, který tehdy jako bylo podobně jako Johann Sebastian Bach, ale šel jiným směrem samozřejmě. A řekl bych, že šel hodně experimentálním směrem, co se týká harmonie a někdy i tu tradiční polyfonii i v tom díle právě, v tom supla pace, palme virtutis, my se tam můžeme setkat s tradiční třeba polyfonií, která je ovšem ozdobená, co se týká orchestrace či dalších jako ornament.

0: kritiky, dalo bychom říci nekončertantní, nebo slovo končertáre znamená zápas, zápasit, tak jsou tam prvky, které to nějakým způsobem tak oživí, nebo ten směr určí úplně jiným směrem, než jsme zvyklí třeba právě té renesanční polyfonii. A v tomhle jako byl naprostý mistr, že dokázal spojovat ty různé styly, které tehdy existovaly.
1: A právě v tom je tedy typický Zelenkův skladatelský styl?
0: Samozřejmě. On tak samozřejmě každý skladatel měl svůj nějaký rukopis, jako který jako šel ven. Zelenka je zajímavý tím, že za jeho života nevyšlo snad jediné dílo tiskem, kromě snad jednoho kánonu, který uvedl Georg Friedrich Telemann v nějaké učebnici kontrapunktu. A takže dalo by se říci, že on byl tak jako upozaďován, ale už v té době řekl bych neprávem, protože tehdejší skladatelé, současníci si ho velice vážili a doporučovali právě jeho díla ostatním.
1: Co znamená, že jde v tomto případě o holdovací melodram, který spojuje prvky opery, oratoria a barokní slavnostní hry? K jakému účelu vznikl?
0: No, tak především právě to styl, který pochází z takzvaných z praxe školských her. A ono to tak zní tak trošku zvláštně, jako že to se jedná o studijní nějakou školskou operu, ale... Nepotřeba se na to dneska podívat tak, že se jedná o žánr, který vlastně nesmíme měřit z hlediska opery, ani toho oratoria, ani melodramatu dnešního, jakoby. A je to takový zvláštní spojení různých jakoby tanečních, hereckých, hlavně složek a hudebních. A samozřejmě výtvarný, že jo, tak dále, co se týká scény, i když to neprobíhalo v takovým klasickým kamenným třeba i jakoby barokním divadle, právě proto to uvádíme ne v divadle, ale právě v sále hrdinů v Holešovicích.
1: Ono je to v sutradnu Veletržního paláce. Ano. A má být studio hrdinu pomyslným oknem do minulosti, v jakém smyslu?
0: Tak to je samozřejmě věc našeho architekta a scenografa Václava Krajce, ale především se jedná o to právě zvýraznit, že se nejedná o klasickou operu, nejedná se o klasické oratorium a tak dále. A proto jsme se rozhodli, že opravdu ten sál, který dneska bychom řekli alternativní prostor, se na to hodí, protože nás právě to dnešního člověka to vlastně povede tím směrem do toho jiného světa, kterým je právě ta školská hra.
1: No a když se ještě vrátíme k tomu účelu vzniku?
0: Jakoby samotné to dílo.
1: Ano.
0: Tak samozřejmě, tak tehdy české stavy chtěly ukázat, že byť to bylo jenom na papíře, sídelním městem císařským byla Praha stále, i když císař žil vlastně ve Vídni a tak dále, tak chtěli udělat velký vklad, to bylo v roce 1723 právě. A
1: bylo to ke korunovaci krále?
0: Ono to bylo po korunovaci, jo, vlastně, ale, že jo, ale mělo to ten dozvuk té korunovace, navíc císařovna měla v té době narozeniny, takže bychom mohli říct, že to byly narozeninové oslavy a tak dále, takže to byla velkolipá, řekl dneska bychom řekli show doslova, jako jo. A tehdy tam zaznělo spousty děl Johanna Josefa Fuchse, slavná opera Konstanca e Forteca. A právě Supla Pacis, Jana Disma se Zelenky, to byl vlastně vklad českých, Čechů, už to tak řeknu, ze těch 150 účinkujících, tam bylo snad jenom 8 cizinců. A to navíc ještě z Polska a tak dále, jako, který jsou nám velmi blízko.
1: No, proč byli objednavateli díla praští jezuité?
0: Tak Zelenka studoval. Studoval vlastně v Praze na jezuitské koleji a v 31 letech, jestli se nemýlím, odešel do Drážďan jako kontrabasista, tam vedl kapelu a tak dále. A takže on vlastně udržoval styky s tou jezuitskou kolejí nebo s těmi lidmi, a kteří si to vlastně u něho objednali. Takže on se jakoby z Drážďan jakoby vracel, řekněme do Prahy.
1: A jak náročné provedení toho jeho díla Supola Pacis po hudební stránce?
0: Tak po hudební stránce je to velmi zajímavé. Ono, totiž to dílo je celý koncipováno tak, že to hlavní není hudba. To hlavní jsou tam vlastně ty herecké výstupy. My jsme se rozhodli to nakonec udělat v tom originálním jazyce, v té latině.
1: Aha.
0: Jo, protože přeci jenom ta latina právě opět, ona má v sobě nějakou jako moc určitou, ta latina. Samozřejmě to univerzální jazyk, Dalo bychom říct, můžeme říci, jo, v románský jazyky a další, a spousta ovlivnilo těch jazyků a tak dále. A ta latina má v sobě tu moc jakoby i dnešního člověka, i když třeba, samozřejmě budou titulky, bude snad rozumět, kdo chce, tak si to přečte a tak dále, kdo ne, tak ale bude vtažen do toho, vlastně do toho charakteru, toho, té symboliky. Ten jazyk vlastně zprostředkovává tu barokní symboliku a imaginárnost. No,
1: tam je důležité připomenout, že právě to dílo je v duchu dobové estetiky plné alegorií, jinotajů, symbolů, intelektuálních říček. Jak bude srozumitelné současnému divákovi a posluchači?
0: No, právě proto ta latina je pro mě tam geniální v tom, že ona ponechává prostor. Ponechává prostor pro toho vnímajícího člověka, že jako kdo chce, může jít do hloubky více, kdo chce, se trvá jenom na povrchu, všimne si jenom toho či onoho, ale to nejdůležitější je, že z toho musí jakoby zejít to, my tomu říkáme afekt hudby. Ten afekt jakoby je nakonec nejdůležitější, který vlastně pomáhá člověku porozumět, co ten autor nebo co chtěl jako říci.
1: Ale tehdejší publikum před těmi 300 lety na to bylo zvyklé. To dnešní nevím, do jaké míry a do jaké míry je poučené. Čili vy nějakým způsobem počítáte i s poučeným divákem, ale spoleháte na to, že ten, kdo přijde třeba v uvozovkách náhodou, tak se v tom nějak taky zorientuje.
0: No, my spoléháme na to, že právě to zobrazování, to symbolické zobrazování těch afektů v tom posluchači, co se má vyvolávat, že to je něco, co je, řekli bychom, nadčasové. Jo, já to vidím jako hudebník v té barokní hudbě, když to tak řeknu, jsou už prvky, které známe dneska v populární hudbě. Tam jsou jako velký styční jako body, takže to porozumění je vlastně nadčasové, dali bychom, můžeme říci.
1: Jo, no ale jak tedy, jakou podobu bude mít to současné nastudování? Jste mluvil o tom, že to byla vlastně show tehdy.
0: No, z hlediska našeho pohledu bychom mohli říci. Jak už jsem řekl, vlastně to hlavní chceme, protože jsme se tomu už věnovali po roce 2000 i scénicky, ale tam jsme jakoby vynechali jakoby tu hereckou a z části taneční složku. A teď to bude jako primární záležitost tohoto díla. Takže samozřejmě, někdo si řekne, no to je zvláštní, ta hudba je tam tak trošku jako tak upozaděná, nebo jo, jo, ale to hlavní je skutečně teď v té herecké složce.
1: No ale ještě se vracím k té původní otázce na studování hudební. Přece jenom, asi to není tak úplně jednoduché, ne?
0: Tak Zelenka je v něčem, jak už jsem řekl, experimentální mnohdy a je třeba k němu přistupovat jako tak, jak, ne jak si myslíme z těch dnešních šablon. Častokrát my jsme schopni, jako chceme ty noty jeho opravovat za každou cenu. Říkáme si, tady to fis, to už zní nějak divně, no tak to dáme na F vždycky a tak dále. Ale on v tom je záměr častokrát. Ale samozřejmě, když už pak už není zbytí, tak to opravíme. Jako oni, samozřejmě oni častokrát i skladatelé, když psali, tak dost ledabile nebo nedopisovali a tak dále a spolíhali na ty hudebníky, že si to nějakým způsobem dodělají. Jako, takže když vycházíme třeba z toho originálu, z toho rukopisu a tak dále, tak samozřejmě je to velká, jako velké dobrodružství a detektivní práce.
1: Kdo se na inscenaci podílí?
0: Tak je to právě ten divadelní sbor Laurigen, který vlastně bude zprostředkovávat tu hereckou složku, samozřejmě Hana Slačálková, choreografka, její tanečníci, kteří vlastně úžasným způsobem dokreslují právě nejenom ty herce na tom pódiu, ale i ty zpěváky nebo tu hudbu vlastně. Jako jo. Jsou tam samozřejmě části, které jsou téměř jenom taneční, ale pak nějakým způsobem dokresluje právě hudební, teda ta hudební složka, což je jako skvělý.
1: Víme, že premiéra melodramatu byla 12. září 1723 a repríza o 3 dny později, ale nevíme přesně, kde se uvedení odehrálo. Jak to?
0: Tak víme přibližně, že jo, to je jako přímo ta kolej, že jo, dnešního Klementína pražského, že tam to nějakým způsobem bylo.
1: Tam někde.
0: Tam někde, pravděpodobně na tom nádvoří, tam, když jsme tam teď chodili, tak my jsme dokonce původně chtěli, aby to probíhalo někde v tom Klementínu. Hmm. Tam začala ovšem letos, začne nějaká rekonstrukce, takže na 2-3 roky je to asi pravděpodobně nemožné. Jo, takže právě z toho i důvodu jsme hledali nějaký ten alternativní prostor.
1: A překvapilo vás, že už teď je vyprodáno?
0: Musím přiznat, že mě to překvapilo. Zvláště, když se jedná o tenhle prostor, protože to je místo, které my jsme ani neznali, že existuje. Jo? To, jestli se tam dělají nějaké malá divadelní představení, tak to je všechno, co o tom víme, ale respektive to bylo pro mě i velké jako překvapení.
1: Hostem je dnes dirigenta violončelista Marek Štrincl, vedoucí souboru Muzika Florea.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Čím vás fascinuje baroko?
0: Tak baroko, to byla pro mě, to je pro mě revoluce hudební. Nejen hudební, ale zejména. V tom počátku, kolem roku 1600, tam vznikaly, prostě těm hudebníkům, tehdy jim nestačily už ty prostředky vyjadřovací, které měli k dispozici, a začali experimentovat. A to baroko, to je velký experiment všeho možného, nepřipravené disonance, různé experimenty, které vedly samozřejmě ke vzniku opery a tak dále, že jo, to známe, a ke vzniku hudebních nástrojů, které jsou nám dneska k dispozici v symfonickém orchestru, že jo. A když se člověk dneska podívá, barokní kostely, jedna vesnička, druhá má barokní kostel, to byla obrovská, jako neuvěřitelná, to byla exploze, jako jo, toho umění, a zasáhlo to nejenom nějaké horní vrstvy lidí, ale vlastně tady to vidíme i ty nižší vrstvy, a ten umělecký směr, ať už na straně katolické, taky protestantské, tady tak dále, tak to bylo něco, co jako mělo obrovský univerzální dosah. A zároveň v tom vidím setkávání toho, co je konkrétní, co prožíváme na základě smyslové zkušenosti, na základě smyslu a těch věčných ideí, které teologie máme, že vliv náboženský a tak dále. A to setkání těchto dvou světů, to tam vzniká opravdu neuvěřitelné věci, které ovlivnily vlastně interpretaci až do našeho 20. století.
1: Když se vrátíme k chystanému znovu uvedení melodramatu Pod olivou míru a palmou cnosti, Jan Dismas Zelenka sám celé provedení před 303 lety řídil. Znovu se vracím ještě, jak složité bylo zrekonstruovat jeho pojetí. Notový zápis, jestli to chápu správně.
0: Samozřejmě, my vycházíme třeba hodně z toho notového zápisu, ale to nestačí. My musíme jakoby znát ten způsob, jak tehdy lidi nejen vnímali hudbu a jak ji interpretovali a co bylo podstatné, co bylo důležité, jaký byl zvukový ideál, ať už hrajeme na housle, hrajeme na trumpetu, na cokoliv, nebo zpíváme samozřejmě. Tak samozřejmě se v tom pohybujeme a je to náš denní chléb, že vlastně hledáme tu poučenost nebo ten historický kontext a ten způsob. Takže samozřejmě v tomto smyslu je to ta detektivní, velká detektivní práce. A jde o to, že my se snažíme hudbu hrát tak, jak mohla znít v době svého vzniku.
1: A co lze soudit?
0: To je vlastně pro mě to setkání toho vědeckého světa, těch třeba historických věd, organologie a dalších, a jako toho hudebníka dnešního, který je živý z masa a kostí a musí to nějakým způsobem v sobě vstřebat, vlastně ty dobové poznatky, které máme z těch učebnic, jak se tehdy hrálo, a dneska je učinit jako nějak přirozenými. Aby tomu vlastně i porozuměl vlastně dnešní posluchač. Jak jsem řekl, on ten člověk je pořád stejný, pořád je člověk je vybaven tou svobodnou vůlí, rozumem a zároveň emocema. A přes ty okolnosti pořád zůstává v tomhle smyslu stejný.
1: Tomu rozumím, už jsme o tom mluvili, ta emoční stránka je mi jasná, ale to ratio, tam si myslím, že přece jenom je to jiné myšlení, 300 let je dlouhá doba, než tehdy.
0: No, samozřejmě, ale tak my máme k dispozici právě všelijaký ty pojednání o tom, jak by to mělo prostě vypadat, jak by to mělo znít, jaké ozdoby se mají používat a hlavně, co to má, jak se ta hudba má vyjadřovat. Já jsem právě řekl něco o těch afektech, nebo takzvaných hudebně retorických figurách. To je taková trošku v vozkách věda o tom, že určitý postupnot, ať už takový nebo makový, něco znamenal symbolicky. Například rychle rychlé noty po sobě jdoucí nahoru nebo dolů, to byla takzvaná tiráta. A to bylo jako úprk, úlek, nebo Matheson dokonce mluví o hodu oštěpem sportovním. Hmm. Jako. A tyhle ty, paradoxně, když už dneska ty figury člověk vidí dokonce ještě v partiturách Antonína Dvořáka, tak najednou to dává smysl, protože vlastně oni to přejímali z toho baroka a nějakým způsobem už věděli, co to jako přibližně má znamenat. Jo, to je věc symbolismu. Třeba používáme dobová ladění, která jsou jakoby nerovnoměrná. To znamená, že třeba jeden akord je v úvozovkách z dnešního pohledu falešnější a druhý čistší. A oni toho využívali. Když potřebovali něco zvýraznit dramaticky, tak oni to dávali do těch falešnějších tónin, kdežto ty čistý, to těm patřila nějaká nebeská nálada.
1: Není škoda, že dílo zazní v této náročné podobě jenom dvakrát, anebo budou následovat další představení?
0: No, my jsme rádi, že to zazní aspoň dvakrát teda. Jo, protože ono to dneska není jednoduchý nějakým způsobem to finančně samozřejmě zajistit. Je to stále velký boj, takže buďme rádi, že to je aspoň dvakrát, ale samozřejmě počítáme s tím, že to povezeme do Polska a už máme rozjednané nějaké další jako možnosti.
1: A chystáte zaznamenat to představení?
0: Tak doufám, že tam přidáme nějakou kameru nebo kamery něco, který to nám to zaznamenají. Už taky z toho technického, ty potřeby technické, když se bude třeba něco opakovat.
1: Hlavním hrdinou je svatý Václav. Jakou roli mu přisoudil autor libreta Matouš Cil, jezuita, který působil jako učitel retoriky v koleji u svatého Klimenta na Starém Městě pražském?
0: Tak vlastně ten svatý Václav je tam konfrontován třeba s takzvaným suspicio, podezřením, že všechna ta jeho zbožnost a to jeho rácio, ta moudrost, že to je vylhané, že to je v podstatě jenom předstírané, když on je vládce a každý vládce snad téměř každý je nějak korumpován, jak dneska máme pocit, že to tak je. A vlastně je to o tom taky mimo jiné, samozřejmě je tam hrají tam roli ten historický, jako ty Habsburkové, kteří si jako chtějí jako právě uzmout ten koláč té vlády, že k tomu Václavovi patří a tak dále. Ale zároveň tam ten vliv těch českých stavů a těch, kteří zase chtěli ten přísun těch Čech jako tam mít. To jsou dva světy. Takže ten Václav tam nakonec vyznívá samozřejmě jako velký, velký pojítko těch národů, když to tak řeknu, jo, těch krajů a tak dále, co se tam objevuje. Takže z tohohle hlediska to má jako smysl, má to i určité poselství té univerzality jako i dnes.
1: A v jakém vztahu tady jsou Bohemie a Austrie? To jsou znovu ty symboly.
0: To jsou samozřejmě jeden z těch symbolů. V jakém vztahu? No, snaží se nebýti jako konfrontační. Jo? To je důležitý. Byť tam i poznáváme, že prostě ta česká svébytnost je tam jako obsažená a chce se ukázat jako v tom nejlepším světle, že prostě my tady taky máme prostě ty možnosti a můžeme konkurovat tomu světu. Jako tak
1: a jak jsou spodobněny cnosti? Karel VI. Si vybral, tuším, stálost a statečnost.
0: Tak to bylo běžné, jako stálo se statečnost. Víš, ta slavná opera Johana Josefa Fuchse, která byla provedena tehdy v roce 1723 v Jelením příkopě Pražského hradu, kde se postavil obrovský divadelní amfiteátr Bibiana, že to dával dohromady. A to byla okázalá opravdu záležitost, kde se sjelo z celé Evropy obrovské množství slavných hudebníků. Johann Kvanz tam byl, Weiss, loutnista. Takže to byla velká opravdu, to dalo vlastně podnět pro vznik jako potom vůbec toho hudebního, divadelního jakoby režimu, nebo vznikaly divadla jako Špork a tak dále. To ovlivnilo opravdu jako celý generace, jako tady další, který jako působili v té divadelní sféře.
1: Když chystáte takové obdivuhodný projekt, uvažujete o tom, co by na to tomu nakonec Jan Dismas Zelenka asi tak řekl? Napadá vás ta myšlenka, nebo se tím nechcete nechat svazovat?
0: Já si myslím, že zrovna Jan Dismas Zelenka patřil těm, kdo hodně experimentovali, tak by vlastně bychom mohli se o tom hodně dobře pobavit, co se mu líbí, co se mu už nelíbí třeba, a vlastně se na to těším.
1: A či to byl vůbec prapůvodně nápad, nebo jak to vzniklo, že to uvádíte právě teď na přelomu července a srpna?
0: Tak srpen to už je právě to období, kde byla ta premiéra, že jo? Ale samozřejmě byl tady rok 2023 a z nějakých důvodů nám to trošku uniklo. My jsme to chtěli v té době dělat, byly tam jako, že jo, trošku jakoby problémy covidové a tak dále a jiné, takže jsme se rozhodli, že to trošku posuneme, ale že se že to výročí prostě, že to prostě zrealizujeme.
1: No, je to obdivuhodný projekt, jak už jsem řekl, ale co čeká soubor Muzika Florea dál?
0: Tak samozřejmě my jsme se už několik let třeba věnovali programům španělské hudby. Takže teď to bylo zajímavé Stabat Mater od Emanuela d'Astorgy, jehož rodiče právě přišli ze Španělska, José de Nebra a další. To je veliká pro nás, veliké objevná záležitost. Ale čeká nás ještě duchovní jakoby koncerty, byť bez zpěvu. Je to vlastně určeno pro dobové staré varhany, plus doprovedem třeba nějakých nástrojů. Ten program se jmenuje Z chrámových výšin. Je to zaměřený na Františka Xavera Brixyho, nebo dokonce Pala Josefa Vejvanovského, France Bíbra a další skladatele. Ale já osobně, letos se nám to úplně nepovedlo, ale do příštího roku se nám opět chceme jakoby věnovat takové té romantické řadě koncertů se zaměřením na Zdeňka Fibicha. Protože jeho melodramata, to je, řekl bych, vrchol romantického umění. Tam jakoby padají veškeré stereotypy, ať už je to pravidelnost určitá, periodicita a tak dále. A on ten romantismus vyjadřuje snad nejlíp ze všech romantiků, které znám. A samozřejmě čekají nás různé projekty, divadelní, baletní, takže je co nabídnout.
1: Marek Štencl, zakladatel souboru Muzika Florea, byl naším hostem. Moc děkuji, ať se daří, mějte se hezky, nashledanou.
0: A všem posluchačům přeju dobrý den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Problémy politické, ekologické i sociální. Z blízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřeno. Popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8:00 večer na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce z hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Syn bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara Eduardo získal v Americe povolení k trvalému pobytu. Zelenou kartu dostal podle agentury Reuters v kategorii pro osoby s mimořádnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, podnikání a sportu. Eduardo Bolsonaro byl nedávno v Brazílii odsouzený ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Podle soudu usiloval o zapojení Spojených států do procesu odsouzení svého otce ve snaze ho uchránit před vězením. Dva pracovníky francouzského velvyslanectví v Teheránu Teheránu zastrašovaly iránské bezpečnostní složky. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot s tím, že incident nezůstane bez následků. Dva zaměstnance ambasády podle Barrota Iránci bezdůvodně drželi několik hodin a vyslýchali. Jednoho z nich prý fyzicky napadli. Oba už jsou zpět na velvyslanectví a čeká je převoz do Francie. A bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. A podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. A ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudu. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do turnaje WTA v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Bouzasovou Manajrovou 2x7-5. Lucia Havíčková zdolala Američanku Parksovou 6-2 a 6-4 a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou 7-6 a 6-4. Juniorská šampionka z nedávného Roland Garros a Alisa Oktiabreva naopak podlehla do Dánové z Francie ve dvou setech. V úterním programu prvního kola dvouhry se na Štvanici představí dalších 7 Češek.
4: Nehody na D35 na Pardubicku a ve Strážnici. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta se objíždí nehoda osobního auta. Havarovalo u sjezdu na Sezemice a Bíšť 139. kilometru. Vše je vpravo označené a místo plynule průjezdné. Na Hodonínsku ve Strážnici ve Vinohradské ulici šetří nehodu. Omezený průjezd čekejte poblíž oddělení městské policie. Havaroval tam jezdec na elektrokoloběžce a je to nehoda se zraněním. V Praze na městském okruhu je v noci úplná uzavírka. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O vztahu české vlády k Ukrajině, o emisních povolenkách, o valorizaci důchodů. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím narušený poslech, tentokrát v pondělí, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Britský premiér Keir Starmer předává v pondělí moc novému předsedovi labouristické strany Andymu Barnhamovi. Někdejší starosta velkého Manchesteru Barnham byl jmenován předsedou strany na páteční mimořádné konferenci v Londýně. Co tato změna znamená pro Velkou Británii? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Kdo tedy vlastně je nový britský premiér?
6: To je otázka, kterou si dnes klade i mnoho Britů, protože Andy Barnham není zas zvláště, co se týče jeho názorů, tak známým politikem. On se sice léta pohyboval ve vysoké politice, byl už ve sněmovně, byl už i ve vládních funkcích, ale vlastně poslední léta právě se stáhnul do velkého Manchesteru, kde se stal velmi úspěšným starostou, nazývaným dokonce Král Severu, protože opravdu pro ten svůj region tam velmi znamenal. To znamená, britští voliči ho znají jako televizní tvář, která rozhodně je přitažlivější než ta Starmerova. Zároveň o jeho politickém směřování zas tolik neví. Sám Andy Barnham o sobě říká, že je socialista. Ovšem, že jeho filozofie je socialismus založený na ambicích. Říká, že bude probiznisovým premiérem, zároveň hodně mluví o redistribuci bohatství a tak dále. Takže v určitém ohledu je jeho politika trošičku nejasná. A vlastně i komentátoři se shodují na tom, že neznáme žádný přesnější plán, jakým chce Barnhem postupovat. Takže v tomto ohledu teprve uvidíme. Co je pro nás taková perlička? Andy Barnhem je vůbec první britský premiér, který nastupuje do funkce jako katolík. Protože katolíkem byl už Tony Blair, ale ten vlastně se ke katolicismu přihlásil nebo konvertoval oficiálně až po ukončení svého vládního působení. Což Británii samozřejmě už od dob Jindřicha VIII. Je trošku nezvyklé. A právě ke katolické sociální politice se Andy Barnhem velmi hlásí. A to je v podstatě asi to jediné, co o něm víme více.
5: To byl Petr Schwarz.
6: Díky, naslyšenou.
5: Opozice kritizuje to, že Česko nepatří do skupiny evropských zemí v koalici proti balistickým střelám. Premiér Andrej Babiš na jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Tu stávající v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Komentář napsal šéfredaktor Práva Petr Šabata.
7: Když ministr zahraničí Petr Macinka poslal 140 milionů korun iniciativě, která nakupuje americké zbraně pro Ukrajinu, postupoval v souladu s programovým prohlášením vlády Andreje Babiše. Ačkoliv se předseda koaliční strany SPD Tomio Okamura rozčiloval a prohlašoval, že byla porušena dohoda. Vše je v pořádku přinejmenším ze dvou důvodů, ovšem výměna názorů v koalici ukazuje, jak chatrné je odhodlání kabinetu v zásadních otázkách bezpečnosti České republiky. Vláda má v programovém prohlášení větu: budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině. Konec citátu. Důraz na jeden způsob vedoucí k ukončení války automaticky nevylučuje způsoby jiné. Diplomatickému konci konfliktu většinou předchází vojenské akce. A za druhé, vládní program dodává, že kabinet bude podporovat i eliminaci rizik války v Evropě. A také tam jasně stojí, že Česká republika je pevným spojencem v Severoatlantické alianci. Na to přitom na summitu v Ankaře hlasem všech svých členů stvrdilo, že Ukrajina, která se brání ruské vojenské agresi, přispívá k transatlantické bezpečnosti. Přičemž spojenci jsou jednotní v neochvějné podpoře Ukrajiny. K tomu jí přislíbili vojenské vybavení, pomoc a výcvik za 70 miliard eur letos i příští rok. Česko se sice k finanční podpoře nepřipojilo, ale pod závěry summitu se delegace vedená premiérem Babišem podepsala. Aby ne, vždyť si vláda schválila před Ankarou zásady postupu, v níž hovoří o nutné podpoře NATO Ukrajině, protože dobře vyzbrojená ukrajinská armáda je nejlepším odstrašením a ochranou proti případné budoucí ruské agresi vůči euroatlantickému prostoru. A Česko se na podpoře Ukrajiny dlouhodobě podílí prostřednictvím muniční iniciativy. Peníze na zbraně pro Ukrajinu nejsou tedy v rozporu s programem vlády a zásadně posilují bezpečnost země jako člena NATO. Možná si někdo řekne, že jde o slovíčkaření. Bohužel ne. Svět je dnes i pro Česko nebezpečný, jako nebyl desítky let. A spojenci pracují na výrazném zvýšení obrany schopnosti velmi pružně. Tak minulý týden v Paříži při jednání koalice ochotných oznámilo 9 zemí vznik iniciativy pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Patří tam Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Ukrajina. Česko nikoliv. Andrej Babiš o plánu dopředu vůbec nevěděl, nicméně by se rád přidal. Brání tomu dvě okolnosti. Český premiér začal hned chrlit své nápady, jak by měl projekt vypadat, a jeho vláda má sice budování protivzdušné obrany ve zmíněném programovém prohlášení jako prioritu, ale chybí jí plán i finance. A tak není do vážného projektu zemí s velkým odhodláním a výrazně rostoucími výdaji na obranu Česko žádaným partnerem. Je dobře, že Andrej Babiš chce místo ve společné protiraketové obraně. Není dobře, že na každé jednání o obranných výdajích přichází s gestem, kterým ukazuje obě kapsy prázdné. Lídři Německa, Francie, Itálie, Norska a další, jimž jde nejen slovně o bezpečnost občanů, si nemohou dovolit váhání a zdržování. A Ukrajina už vůbec ne. Každý den tam i kvůli nedostatečné protiraketové obraně umírají lidé. Nikdo z nich nebude čekat, až se Babiš rozhoupe a získá povolení od Tomia Okamury.
5: To byl Petr Šabata. Evropská komise otevřela dlouho očekávanou revizi systému obchodování s emisními povolenkami. Ty existují už přes 20 let a vedly k výraznému snížení vypouštěných skleníkových plynů v Evropě. Česko a další průmyslové státy si ale stěžují, že tlak zejména na těžký průmysl je neudržitelný a ohrožuje jeho existenci. Slovo má analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
8: Andrej Babiš může být právem spokojený. Pro šéfa hnutí ANO je návrh revize systému ETS prvním velkým vyjednavačským úspěchem na unijní úrovni od jeho návratu do Strakovy akademie. Podobou předloženého návrhu Evropská komise vyšla jasně vstříc státům jako Česko, které požadují změkčení systému. Ke skutečnému vítězství ale povede ještě strastiplná cesta tvrdých vyjednávání mezi členskými státy a europoslanci. A české karty nejsou tak silné, jak by se mohlo na první pohled zdát. K tomu se však ještě dostaneme. Řekněme si nejprve, s jakou nabídkou vlastně Evropská komise přichází. Průmyslníky budou z množství předložených změn zajímat především dvě z nich. Návrh počítá s úpravou tempa redukce množství povolenek a reformou tzv. Rezervy tržní stability, tedy mechanismu, který uvolňuje k prodeji nedostatkové nebo naopak stahuje z oběhu přebytečné povolenky tak, aby jejich cena byla stabilnější a předvídatelnější. Vysoká volatilita emisních poplatků patří mezi stěžejní problémy, na které si biznisové prostředí stěžuje. A druhá podstatná změna. Evropská komise chce do systému vypustit více bezplatných povolenek, které budou dostupné po delší dobu. To uleví například českým ocelářům, které dlouhodobě drtí levný dovoz z Číny a Indie. Návrh revize už biznis vítá. Příliš rychle zvolené tempo dekarbonizace v součtu s dalšími faktory, včetně globální nestability, podle podnikatelských svazů vyřazuje evropské firmy ze schopnosti konkurovat ve světě. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová šlápnutím na brzdy evropské klimatické politiky plní svůj slib z eurovoleb před 2 lety, tedy že EU bude při dekarbonizaci víc naslouchat potřebám průmyslu. Sesílá tím na sebe ale současně hněv jiné části členských států, europoslanců a také environmentálních organizací. Ve vyjednáváních budou nepochybně poukazovat na delší dobu, po kterou bude povolené poškozovat ovzduší se všemi následky pro klima, ale také na fakt, že rozvolňování není fair k firmám, které už do modernizace investovali a očekávají rozumnou návratnost vložených prostředků. Návrh revize současně nové vrásky biznisu vytváří. Hrozí například uvalením byrokracie na firmy využívající bezplatné povolenky, kterou si Unie chce pohlídat, že podniky do dekarbonizace skutečně investují. Česko by si také nepochybně dokázalo představit ještě prudší zatáhnutí za brzdu. Andrej Babiš například požaduje, aby byly z obchodu s emisemi vyřazeny finanční instituce s argumentem, že údajné spekulace tlačí ceny povolenek vzhůru. Zaznívá také návrh na zastropování povolenek po vzoru připravovaného sesterského systému ETS2, který spoplatní emise v osobní dopravě a vytápění domácností uhlím a zemním plynem. A část českého průmyslu dokonce sní o úplném konci povolenek a jejich nahrazení například uhlíkovou daní. Je třeba se ale vrátit zpátky na zem. Nic z toho není politicky prosaditelné. Není také jasné, o jakých spekulacích premiér Babiš opakovaně mluví. Nezávislé instituce, včetně Mezinárodní agentury pro energii nebo Evropské centrální banky, opakovaně trh prověřovaly a nikdy manipulace s cenami neprokázaly. To, že aktéři obchodování spekulují na nízkou cenu, není chyba, ale přímo smysl jakéhokoliv trhu. A stejně jako na jiných trzích, i při obchodu s povolenkami se firmy mohou zajišťovat před budoucími výkyvy. Těžko z toho tedy finanční instituce vylučovat. A jak jsem předeslal, Česko navíc bude ve vyjednáváních táhnout za kratší konec provazu. Příliš totiž bohatneme. Bitva se v příštích měsících povede nejen o to, jak bude systém ETS vypadat, ale také co udělat s výnosy, které generuje. Česká republika zatím bohatě tyla z modernizačního fondu, v němž má k dispozici do konce dekády až 500 miliard korun. Fond, který povolenky plní, je ale určen pouze pro chudší státy, jejichž HDP na obyvatele nepřesahuje 75% evropského průměru. Česko ovšem zbohatlo mírně nad tuto hranici. Stačí, aby se členské státy dohodly na drobném zpřesnění výpočtu a Česká republika o budoucí 100 miliardy přijde. Zabránění takovému scénáři nejspíš Babišově vládě sebere většinu vyjednavacího kapitálu. Sečteno podtrženo, povolenky nikam nemizí. Po 20 letech existence prorostly do klíčové evropské legislativy i dlouhodobých strategií firem a předložená revize jejich význam pro budoucí dekády jen stvrdí. Evropská komise ale současně otevřela průmyslu šanci tempo dekarbonizace ušít blíže potřebám firem. Biznis toho nepochybně bude chtít využít. Nebude to ale jednoduché. Brusel čeká klimatická bitva roku.
5: Hovořil Viktor Daněk.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Nová ukrajinská vláda jmenovala dočasné ministry zahraničí a obrany. Zatímco vedení diplomacie převezme Andrii Sibiha, který tento post zastával i před odvoláním předchozí vlády, populárního Michaila Fedorova na rezortu obrany nahradí Jevhen Chmara, dosavadní prozatímní šéf tajné služby SBU. Posléze by prezident Zelenský oba muže na jejich posty měl formálně nominovat natrvalo. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
9: Zatímco jméno staronového šéfa ukrajinské diplomacie žádné rozpaky nebudí, v případě Jevhena Chmary je to přesně naopak. Sám generál za to rozhodně nemůže, však také jeho biografie je v skutku úctyhodná. Dosavadní zastupující šéf ukrajinské tajné služby SBU slouží v jejich řadách už 15 let a podle vyjádření svých kolegů je to vynikající stratég, profesionál na slovo vzatý, přirozená autorita a zároveň muž ve vztahu k podřízeným velmi lidský. Pokud jde o jeho přímé bojové zásluhy, hned na počátku války se ku příkladu podílel na osvobozování Kyjevské oblasti. Později zasáhl i do bojů o Severodoněck a Lysičansk. Asi nejefektnější akcí, na níž měl přímý podíl, bylo osvobození Hadího ostrova. Chmara sám tuto operaci označil za jedno ze symbolických vítězství nad nepřítelem s významnými vojenskými, ekonomickými i psychologickými aspekty. Nahrazení excelentního analytika a nesporného vizionáře Michaila Fedorova zaslouženým ostříleným vojákem a rozvědčíkem Jevhenem Chmarou však naráží na právní bariéru. Ukrajinská ústava předpokládá, že podobně jako v drtivé většině demokratických zemí našeho kontinentu může být ministrem obrany jedině civilista. To znamená, že Chmara by podobně jako pár lety před ním bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Zalužný odešel do civilu. S tím by ale Chmara musel souhlasit a je otázka, zda by vůbec byl ochoten to udělat. Vše se tak vrací zpátky do rukou Volodymyra Zelenského, jemuž opravdu není co závidět. Protesty proti odvolání Fedorova probíhají kontinuálně už několik dní a o víkendu k ním přibyly i hlasy nevole, domáhající se také odchodu z funkce toho, kdo celou současnou krizi nesporně vyvolal, nejvyššího armádního velitele generála Syrského. Zelenský tak může učinit v zásadě dvě dosti protichůdná rozhodnutí. Buď tlaku veřejného mínění ustoupit, jako to před časem udělal v případě dvou nezávislých kontrolních institucí, anebo dál trvat na svém. Rozhodnutí první by přinejmenším znamenalo neodkladně odvolat z funkce generála Syrského. Rozhodnutí druhé by mohlo vést ke vskutku osudovým důsledkům. Rozetnutí tohoto gordického uzlu každopádně můžeme očekávat už během pár příštích dnů.
5: Tolik Libor Dvořák. V předvolební kampani hnutí ANO zazněl slib, že po nástupu k moci prosadí některé změny v důchodovém systému. Ty týkající se valorizace penzí se v tuto chvíli odkládají. Slovo má komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
10: Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, které podle předvolebních slibů mělo padnout. Nakonec se vyšších peněz dočkají dvě skupiny seniorů. Těm, co ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85-leté. Z hlediska rozpočtu jde o velmi moudré opatření. Slibovaná rychlejší valorizace penzí by totiž vedla k rychlému prudkému růstu výdajů. V tomto ohledu bude v uvozovkách bohatě stačit vyšší odměna starým. Na nic z toho totiž dlouhodobě státní finance nemají a mít nebudou, pokud neprojde velká daňová novela, která nejenže zarazí legální daňové výjimky, úlevy a zvýhodnění, ale také zvýší daně. Nic z toho vláda v plánu nemá. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že slib o rychlejší valorizaci se bude tak dlouho odkládat, až padne na další vládu. A pak je tady otázka udržitelnosti finanční stability seniorů. Je pravdou, že se jejich důchody v průběhu pandemie a nedávné inflační vlny zvyšovaly daleko rychleji než mzdy. A proto také minulá vláda Petra Fialy změnila valorizační vzorec, aby růst penzí nebyl tak velký. Současně platí, že seniori mají jinou strukturu výdajů. Neinvestují do kariéry, vzdělávání ani hypoték. Největší položkou je bydlení a výdaje na zdraví. Problém je, že stárnoucí populace potřebuje stále víc peněz na zdraví, a to i v systému zdravotnictví zdarma, kterým se Česko tak rádo chlubí. Příspěvek na péči, který se zdravím těsně souvisí a jehož příjemci jsou ze zhruba 70% právě seniori, prudce roste. Důvodem jsou valorizace posledních let i růst počtu seniorů, kteří příspěvek potřebují. Výdaje na tento příspěvek stouply ze 36 miliard v roce 2022 na 46,5 miliardy v roce 2025. Letos měsíční částka, kterou rozpočet vyplácí na příspěvek na péči, přesahla 4 miliardy. Takže i při velmi střízlivém odhadu se celkové výdaje budou blížit k 50 miliardám korun. A to je nárůst jen za poslední 4 roky. Navíc, kdo měl tu čest o příspěvek žádat, ví, že jde o anabázi, která trvá mnoho měsíců až let. Senior se leckdy příspěvku nedožije. A přechod z jednoho stupně potřebnosti do druhého se dá přirovnat k rozdílu výstupu na Sněžku a na Mount Everest. Zkrátka kromě domovů seniorů, kteří mají na příspěvek na péči zjevně přímou linku, je jeho dostupnost pro běžnou domácnost obtížná. Což mimochodem dost šetří peníze rozpočtu. Nikoli seniorům a jejich rodinám. Kdo kdy platil dostupný, což je v případě velkých měst především soukromý domov pro seniory, ví, že jsou to výdaje naprosto srovnatelné s hypotékou. Co se týká výdajů ve vysokém stáří, rozhodně nelze říci, že by byly automaticky nižší než mládí. Pomalejší valorizace důchodů bude znamenat vyšší tlak na dávkový systém. Ne na péči, ale na celou superdávku, a to kvůli cenám bydlení. Tím, že vyřizování pomoci trvá, a také proto, že se stále mnoho lidí stydí požádat o pomoc, nebude růst výdajů rozpočtu tak vysoký jako při změně valorizace. Nicméně výdaje porostou tak jako tak. V Česku na státní důchod jako na jediný zdroj příjmu spoléhá podle nedávného výzkumu pojišťovny Generali plných 98% seniorů, což je naprosto šílené číslo. Lidé jej vnímají jako pevný základ svých financí, přestože se obávají, že jim nemusí stačit na naplnění základních potřeb. A také často nestačí. Vládní rozhodnutí odsunout rychlejší valorizaci penzí na jindy lze brát jako rozumný a vyvážený přístup k hospodaření s veřejnými penězi. Daleko lepší by ovšem bylo, kdyby vláda přišla s nápadem, jak se finančně vyrovnat se stárnutím populace a hrozící demografickou krizí. Před tímto rozhodnutím ovšem schovává hlavu do písku úplně stejně, jako to dělaly všechny vlády před ní.
5: Hovořila Julie Hrsková. Závěr pondělních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravil spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff.
11: Lámal jsem si hlavu, jak vyjádřit vyznění mého dnešního povídání. Nepřišel jsem na nic lepšího, než je prosté slovo smutek. O co jde? Možná, že to zaznamenali posluchači mimo Prahu. Zčista jasna se rozpadla obří socha, nazvaná Rovnováha, sochaře a architekta Josefa Klimeše. Na pravobřežní straně Barrandovského mostu stála od roku 1990. Byl to skutečný obr, 6 metrů vysoký s 15-metrovým rozpětím jako ohromná betonová vlna. Působila dojmem lehkosti, jako kdyby ve větru vlál hedvábný šál. Už loni odborníci hlásili, že to s betonovou Rovnováhu vypadá špatně. Udělali kolem toho plůtek, aby tam nikdo nelezl. No a minulý pátek ráno nejdřív upadlo jedno její rameno a brzy na to šlo k zemi druhé. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Hruza pomyslet, co by se stalo, kdyby... No, prostě pod ní vede cyklostezka. Autora to mrzet nebude, už 8 let není mezi námi. Otázkou je, co s tím dál, a tím se bude zabývat někdo jiný. Bádal jsem po internetu, jestli se někdy stalo, aby se v Praze takhle sama od sebe zhroutila socha. Nestalo se, ale zase na druhou stranu Rovnováha byla svým pojetím i rozměry unikátní umělecké i technické dílo. Nejspíš vás napadne to též, co mě, když jsem o tom v pátek četl, nedalo se tomu nějak zabránit, když to odborníci zjistili, nešlo to opravit? Ale ona, ta socha, vážila 30 tun a sám autor na svém webu vzpomínal, jak ho odborníci varovali, že je to nerealizovatelné. 30 tun. Dovolte Klimeše z jeho webu citovat. Komunisti psali, že je to mrhání materiálu, který je nedostatkovej. Opozice psala, že je to bolševická megalománie, čili oba tábory se shodly, že se to nemělo dělat. Pravda je, že v dnešní době by to nebylo možné udělat, uzavírá Josef Klimeš svoji vzpomínku. Bolševická megalománie. Původně to měl být most Antonína Zápotockého a stát u něho měla obrovská Zápotockého socha. Architekt Filsak ale přizval ke spolupráci právě Klimeše a podařilo se prosadit toto velkolepé umělecké, ale i technické dílo. Proč nevydrželo déle než 630 let? Špatná technologie, nedostatek údržby, čert ví, jak se říká lidově. Jisté je, že se Rovnováha rozpadla a u mostu zbude pahýl, až se podaří trosky odstranit. On ten pahýl bude svým způsobem taky socha, taky pomník. V dnešní době by to nešlo udělat, smutnil Klimeš. Prý se uvažuje o replice. Dočkáme se dnes, kdy není možné opravit ani životně důležitý most? Vše je nastaveno tak, aby nic nešlo. Takže ten pahýl bude vhodný artefakt, přirozenou cestou vznikla socha. Mohla by se jmenovat smutek.
5: Tolik glosa Ondřeje Neffa a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda rozhodla o zákazu telefonu ve školách, platit by mohl od září příštího roku. Evropská komise uvalila na internetové tržiště AliExpress pokutu kvůli prodeji nelegálního a nebezpečného zboží. Kajakáři Krejčí a Beková získali na úvod mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak krosu. A dnes bude polojasno na severu a severovýchodě, přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
12: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
13: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
12: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
14: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
12: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Radiožurnál.
3: Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
15: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa stříbrnou medaili v časovce kajak krosu. Krejčí v Oklahoma City vylepšil své třetí místo z minulého šampionátu. Na vítězného Brita Clarka ztratil 16 setin sekundy a před cílem ale za českým závodníkem Clark těsně zaostával. Jakub Krejčí radiožurnálu Sport řekl, jak prožíval závěrečnou soupeřovou jízdu.
1: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, skvětalo to ve mně na posledním mezičasu, bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli tak spojit dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
0: Další Čech Matyáš Novák skončil čtvrtý o 14 setin za medailí. Vít Přindiš byl osmý. Mezi ženami se do sobotních vyřazovacích jízd kajak krosu kvalifikovala ještě 22. Olga Samková.
2: Možné nebezpečí na D5 před Prahou a nehoda na dálnici D1 u Ostravy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy i teď velmi pozorně za sjezdem na Loděnici. Mezi kilometry 9 až 8 hlásil náš zpravodaj chodce v tmavém oblečení. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Klimkovice na kilometru 343. U nehody je zavřený pravý pruh, taky krajnice, na místě hasiči a policie. Vybočuje se vlevo, ale kolem projedete plynule. Na D35 se ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta odklízí následky nehody osobního auta. Havarovalo u sjezdu na Sezemice a Bíšť 139. kilometru. Vše je vpravo, na místě už odtahovka. A v Praze na městském okruhu skončila noční uzavírka z Líchovského tunelu ve směru na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: V této chvíli už vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravili v roce 2020 Ivana Chmeldenčevová a historik Jiří Pernes v režii Michala Bureše. Připomenou nám našeho posledního císaře Karla I. Od jehož korunovace letos uplyne 110 let. Jaký měl vůbec tento císař vztah k českým zemím?
3: Jak to bylo doopravdy?

0: 21. listopadu 1916 zemřel František Josef I. Jehož vláda trvala od roku 1848. Nebyl už jenom panovníkem, byl přímo pomníkem, personifikací starobylé monarchie. V celé jeho rozsáhlé říši bylo jen málo těch, kteří pamatovali jiného panovníka. Dvořan kníže Lobkovic přistoupil k 29letému pravnuku Františka Josefa Karlovi a prohlásil: nechť Bůh žehná vašemu veličenstvu. To bylo oslovení vyhrazené pouze císaři a Karel I. tak byl osloven poprvé. Nepochybně to byl velký okamžik v životě mladého muže. Říše, kterou přebíral, byla sice starobylá a důstojná, ale její existence a tím méně další rozkvět naprosto nebyly zabezpečeny. Všem jakoby zněla v uších slova Františka Josefa, která pronesl několik hodin před svým skonem. Převzal jsem trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších. Byl bych rád, kdybych toho Karla ušetřil.
1: Píší historici Jan Galandauer.

0: a Miroslav Honzík v knize Osud trůnu Habsburského. Císařem, posledním Habsburkem na českém trůně, se stal Karel I. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: císař Karel I. neměl vztah k českým zemím? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Podařilo se jeho předchůdci císaři Františku Josefu I. něčeho v uvozovkách jeho nástupce Karla I. ušetřit, jak si přál? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
1: Přestože nejpozději od roku 1900 bylo zřejmé, že arcivévoda Karel se jednoho dne stane císařem, nevěnoval František Josef I. jeho přípravě na výkon vlády dostatečnou pozornost. Takže když se nečekaně stalo v roce 1914, že František Ferdinand d'Este s manželkou v Sarajevu zahynuli, byl arcivévoda Karel jakožto následník trůnu povolán k tomu, aby stál po boku císaře Františka Josefa a připravoval se na převzetí vlády. František Josef to neudělal. On ho nepovolal do Vídně a naopak ho vyslal na frontu k vojenskému velení, aby tam se podílel na řízení válečných operací. A když potom v roce 1916 František Josef I. zemřel, arcivévoda Karel byl naprosto nepřipraven na to převzetí vlády a to se projevilo i v následujících letech.
0: Připomeňme si, že jsme v období velké války, jak se říká, v jakém stavu byla tehdejší monarchie?
1: Rakousko-Uhersko na tom bylo na přelomu let 1916-1917 velmi špatně, protože bojovalo vlastně proti celému světu, když si to tak vezmeme. Jeho jediným spojencem bylo císařské Německo, taky Bulharsko a Turecko, ale to císařské Německo se současně stávalo jakýmsi protektorem a řekl bych i hegemonem v tom vztahu. Mělo to hlavní slovo a Vídeň se dostávala do závislosti na Berlínu.
0: Habsburkové se na českém trůně ocitají v roce 1526. Jejich vláda trvala takřka 400 let. Pojďme si říci, a jsme u posledního Habsburka císaře Karla I., kde a kdy se malý Karel narodil.
1: Arcivévoda Karel se narodil 17. srpna roku 1887 na zámku Persenbeuk v Dolních Rakousích. Je to stavba, která se tyčí na vysoké skále nad Dunajem, patřila rodu Habsburku a tam spatřil arcivévoda Karel světlo světa.
0: My víme, že v útlém dětství pobýval v Brně a posléze, když mu bylo 6 let, tak se s svými rodiči, s rodinou arcivévoda Karel stěhuje do Prahy. A právě z tohoto pražského období je vzpomínka Ervina Lobkovice.
2: Bylo mu 6 jako mě a byl neobyčejně dobře vychován, což jsme pak samozřejmě často slýchali. V tmavomodrém námořnickém oblečku s dlouhými kalhotami vypadal docela dobře a každé dámě vysekl dokonalou poklonu. Často opakoval: nenávidím Vídeň, což znamenalo, že se tam silně nudil.
0: Jak dlouho Karel pobyl v Praze?
1: Nebylo to dlouhé období, pouhé 2 roky. Bylo to dáno tím, že jeho otec, arcivévoda Otto, byl rakouským důstojníkem a František Josef je často překládal z jednoho města do druhého. Takže Otto se svou rodinou byl v Praze do roku 1893.
0: Arcivévoda Karel, když se vrátil zpět do Vídně, tak tam vystudoval gymnázium. Jaká vůbec byla pozice jeho u Habsburského dvora i co se týče vzdělání, výchovy, pozice jejich rodiny?
1: Se vzděláním a výchovou těch mladých arcivévodů to bylo složité. Oni nechodili do normální školy jako ostatní děti, ale naopak učitelé přicházeli za nimi. Byli to vybraní odborníci z jednotlivých oborů, kterým se museli učit. Měli takzvanou Ganztagsschule, celodenní školu. A arcivévoda Karel byl vlastně jediný z těch mladých arcivévodů, který chodil do veřejného gymnázia, do takzvaného Schotten gymnázia ve Vídni.
0: V 18 letech arcivévoda Karel vstupuje do armády. Můžeme říci, že jde ve stopách svého otce. Působí v Chudeřicích u Bíliny. To už jsme v českých zemích.
1: Každý rakouský arcivévoda, který byl zdravý a schopný, tak musel nastoupit důstojnickou nebo vojenskou službu a stal se důstojníkem. Smrt otce nebo smrt arcivévody Otty byla pro Karla nesmírně důležitá, protože tím okamžikem se vlastně sám stal následníkem trůnu.
0: A tomu bylo 19. Arcivévoda Karel zůstává v českých zemích a studuje na Pražské německé univerzitě. Na jeho studium vzpomínal profesor Antonín Rezek, český historik a profesor říšských dějin. Právě on byl autorem pamětního spisu a byl také pověřen organizací vysokoškolské výuky arcivévody Karla.
2: Všeobecně jsem při členění látky vycházel z ideje, že by jeho císařská výsost neměla být zatěžována neužitečnými a matoucími detaily. Co by bylo podle mého názoru pro pana arcivévodu Karla velice cenné a co jednou bude potřebovat, jestliže jej prozřetelnost povolá na rakouský trůn, to je jasný přehled přes rozsáhlou oblast státovědy a vhled do chodu a soukolí státního mechanismu.
0: Lišila se výuka arcivévody Karla od tradice habsburské rodiny či jiných panovnických rodin tehdejší doby?
1: Tak jako byl Karel jediným arcivévodou, který absolvoval veřejné gymnázium, tak byl také jediným arcivévodou, který studoval na veřejné univerzitě. Pražská univerzita od roku 1882 byla rozdělená na českou a německou a bylo vyloučeno, aby on studoval jenom na české nebo na německé. Proto zůstával na Pražském hradě, kde bydlel, a tam za ním docházeli přední profesoři a dávali mu soukromé lekce.
0: Takže uměl bez pochyby dobře česky.
1: Karel byl mimořádně jazykově nadán a jeho čeština byla takřka bezchybná.
0: V roce 1907, to bylo arcivévodu Karlovi 20 let, ukončil zkouškami studium na právnické fakultě a vrací se k armádě. Tentokrát do Brandýsa nad Labem. Proč zrovna tam?
1: No, on si nemohl vybrat místo, kde bude sloužit. Tam prostě sídlila posádka a k ní ho císař pán přeložil. Důležité však je, že od roku 1860 patřil tamní zámek Habsburkům, Leopoldovi II. Toskánskému. A arcivévoda Karel na tom zámku bydlel. Brandýs tvoří takové souměstí ze Starou Boleslaví a on bydlel v tom Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi byla kasárna, kde sloužil.
0: Jak na to reagovali místní?
1: Byli potěšeni tím, že v jejich městě slouží a žije arcivévoda a současně budoucí císař. Vzdávali mu také náležitou úctu, pomenovali po něm dokonce hlavní ulici a když byla postavena nová jízdárna vojenská, tak dostala název jízdárna arcivévody Karla Františka Josefa.
0: Pamětní kniha obce Stará Boleslav, která patřila do onoho souměstí právě s Brandýsem nad Labem, nám zaznamenává další dobovou událost.
3: Ve schůzi zastupitelstva města Staré Boleslavy dne 26. srpna 1910 jednomyslně usneseno pojmenovati ulici na Mostech třídou Karla Františka Josefa na paměť působení jeho císařského veličenstva jako velitele 5. eskadrony 7. pluku dragounů ve Staré Boleslavi.
0: Bylo to vyjádřením právě oné úcty a respektu?
1: Jednak to bylo vyjádřením této úcty a respektu, ale na druhé straně to také odráželo vztah arcivévody Karla k městu a jeho obyvatelům. On se velmi aktivně zapojil do života obou měst, jak Brandýsa, tak Staré Boleslavy. Účastnil se veřejných podniků, které se tam konaly. Například, když byl otevírán nový most přes Labe, tak on nad tím převzal protektorát a vystupoval při té slavnosti. Účastnil se různých náboženských svátků a veřejných oslav a byl mezi lidmi velmi oblíben.
0: Co víme o něm jako o osobnosti a zároveň také o jeho vztahu k politikům, názorům na fungování monarchie?
1: To je právě zajímavé na jeho vystupování, že on se příliš do politických nebo veřejných záležitostí nepletl, nezasahoval do nich.
0: Když bylo Karlovi 22 let, píše se rok 1909, tak se vypravil do Františkových lázní, další místo či město v českých zemích, které vstoupilo do jeho života.
1: Karel tehdy dospěl do věku, kdy bylo potřeba, aby se oženil a splodil potomka. Jeho povinností bylo mít syna, ale nebylo tak jednoduché najít pro něho manželku, která by ho byla rovnárodem. Bylo právě dílem jeho ženských příbuzných, že pozvali do Františkových lázní jeho vzdálenou příbuznou princeznu Zitu z rodu Bourbon Parma a tam se ti dva po letech potkali.
0: A dodejme, že za 2 roky byla svatba. Novomanželé se vypravili také do Prahy a o tom informovali v listopadu roku 1911 Pražské noviny.
4: Panu arcivévodovi zářily oči radostí a mladistvá jeho choť vřelým přivítáním byla zřejmě překvapena. Stále se usmívajíc, se ukláněla na obě strany. Neutuchající jásot se ozýval po celé cestě. Při vjezdu na náměstí uvítali hlasatelé stojící na tribunách slavobrány jeho císařské a královské výsosti fanfárami z overtury ke Smetanově opeře Libuši. Vjezd do zámku byl skutečně triumfální.
0: O Zitě se říká, že byla velmi silnou osobností.
1: Skutečně tomu tak bylo. Dokonce se taky říká, že to byla ona, kdo v jejich manželství nosil kalhoty. Měla na arcivévodu a později na císaře Karla velký vliv a on spoustu věcí vykonal na její popud.

0: Dobové události nabraly na své síle. Při cestě na Balkán je v červnu roku 1914 v Sarajevu zavražděn František Ferdinand d'Este s manželkou Joffí. Co to znamenalo v Karlově životě?
1: Bylo to pro ně velké překvapení. Oni se to dozvěděli na svém letním bytě ve vile Wartholz a vůbec s něčím takovým nepočítali. Rázem byl arcivévoda Karel postaven před velké úkoly.
0: V té době působil jako vojenský velitel, dokonce to bylo vrchní velení armády v Těšíně. V roce 1916, 21. listopadu, umírá stařičký císař František Josef I. Přichází na scénu císař Karel I.
1: Na trůn nastoupil v době, kdy zuřila první světová válka a on si ji rozhodně nepřál. Netajil se svým úmyslem v co nejkratší době ji ukončit.
0: Jak toho chtěl dosáhnout?
1: Nebylo to vůbec jednoduché, ale využil toho, že jeho manželka pocházela z Itálie a její dva bratři sloužili v belgické armádě a prostřednictvím jednoho z nich, prince Sixta, navázal spojení s dohodovými mocnostmi.
0: O tom, že to neměl jednoduché, píše také historik Milan Hlavačka, který je autorem knihy Dějiny Rakouska.
2: Nový císař Karel I. usiloval, jistě také pod vlivem názorů své bourbonské manželky Zity Parmské, o rychlé uzavření míru a obnovení parlamentního života v zemi. Osobních předpokladů k uskutečnění těchto odvážných záměrů, které se nota bene křížily s německými plány a ambicemi, však příliš neměl.
0: On sám, když nastupoval na císařský trůn, tak prohlásil:
3: chci udělat všechno, co bude v mých silách, abych co možná nejrychleji učinil konec hrůzám a obětem války a vrátil mým národům opět ztracené požehnání míru. Je mou neotřesitelnou vůlí vykonávat práva a povinnosti svěřené mi božským úradkem tak, že vytvořím základy pro zdárný a požehnaný rozvoj všech svých národů. Politika nenávisti a odplaty, která, živena nejasnými poměry, rozpoutala světovou válku, musí být po jejím ukončení nahrazena za všech okolností a bude politikou smíření. Tento duch musí zavládnout i uvnitř státu.
0: Co z toho se mu podařilo?
1: Vedle snahy o uzavření míru si uvědomoval nutnost reformovat nebo reorganizovat vnitřní život monarchie. A tak jedním z prvních opatření bylo obnovení konstitučního života. To znamená, že znovu svolal Říšskou radu a znovu obnovil parlamentní život. Krom toho navázal spojení s politiky z jednotlivých korunních zemí a začal s nimi jednat o okolnostech, za kterých by byly uspokojeny jejich národní požadavky.
0: Výrazně zasáhl také ale do české politiky.
1: Česká společnost hned po vypuknutí války se dostala pod ostrou perzekuci rakouských úřadů a její vedoucí politikové byli pozatýkáni. Mnozí z nich, například Karel Kramář, Alois Rašín a další, byli dokonce odsouzeni k trestu smrti a čekali na jeho výkon. A byl to právě císař Karel, který jim 2. července roku 1917 udělil milost a nechali propustit.
0: A právě směrem k doktoru Karlu Kramářovi také byla vedená aktivita císaře Karla I. O tom nám zachoval svědectví Josef Penížek, český novinář a překladatel, který působil jako vídeňský zpravodaj pro český tisk.
4: Karel měl jakési tušení, že poměr českého národa k rodu Habsburskému a jeho državě po válce bude nutno radikálně změnit a napravit. Vrátiv se do Vídně, vyslechl několik čelných velkoprůmyslníků. Jedním z nich, Němcem, dal po mně doktoru Kramářovi učiniti nabídku dalekosáhlou. Navrhoval, aby doktor Kramář postaven byl v čelo ministerstva pro země české, které by sám sestavil, aby tyto země měly samostatnost ve všech věcech, výjimaje zahraniční obchod, celnictví a zahraniční politiku, přičemž by se vyhrazovala zemím českým stejná práva, jaká byla přiznána Maďarsku.
0: Co na to doktor Kramář?
1: To, co císař Karel českým politikům nabízel, by před rokem přijali s velkou radostí. Teď už to bylo málo a všichni usilovali vlastně o získání nezávislosti, o získání státní nezávislosti na Rakousku a Kramář dokonce uvažoval o tom, že by v čele nového státu stál ruský car nebo příslušník ruského carského rodu.
0: V březnu roku 1918, tedy v téže době, se vypravuje císař Karel I. do Brandýsa nad Labem. Dobový záznam kroniky nás informuje.
2: Brandýský starosta doktor Václav Jiskra pronesl slavnostní projev a v odpovědi jeho veličenstvo srdečně děkovalo za krásná slova uvítání, jakož i za projev neoblomné věrnosti a oddanosti a ubezpečilo, že s radostí nastoupilo tuto cestu do města, kde má tolik vzpomínek na své mládí, kteréžto vzpomínky v dnešních vážných dobách jsou tím dražší.
0: Na straně jedné nabídky císaře Karla I., které jsou pro české politiky už příliš málo a příliš pozdě. Na straně druhé projevy neoblomné věrnosti a oddanosti, o kterých jsme slyšeli, jsme na jaře roku 1918. Jak se to spolu potkávalo?
1: Ta neoblomná věrnost dostávala velké trhliny, protože monarchie se dostávala do situace skutečně zoufalé. Vázlo zásobování, hrozil hlad v zemi, přicházely špatné zprávy z fronty a to všechno smýšlení české společnosti radikalizovalo a už se neuvažovalo o nějakém soužití, ale o samostatné cestě do budoucnosti.
0: A pak to šlo ráz na ráz. Končí první světová válka a rozpadá se Rakousko-Uhersko. Vznikají následnické samostatné státy a zdá se, že Habsburky nikdo nechce. A to doslova. Jsou zbaveni trůnu, vykázáni ze země a v nově vzniklém Československu se objevuje trend, který zatracuje vše, co do té doby bylo.
5: Dne 6. prosince 1918 schválilo městské zastupitelstvo návrh, aby třída arcivévody Karla Františka Josefa byla přejmenována na třídu Masarykovu.
0: Dočteme se v pamětní knize obce Stará Boleslav. Další osud posledního císaře Habsburského je velmi tíživým.
1: Ve Vídni vypukla revoluce, v Uhersku povstali bolševici a císař Karel musel Rakousko opustit. Odešel do exilu do Švýcarska a po dvojím neúspěšném pokusu zmocnit se vlády v Maďarsku byl internován na ostrově Madeira, kde nakonec také zemřel.
0: A po jeho smrti 3. dubna roku 1922 napsali Pražské národní listy.
2: S Karlem odešla tradice rodu Habsburského. Není již osoby, která by mohla praviti k obyvatelům bývalého mocnářství, jsem vaším vladařem a tohoto nároku se dovolávám. Zbyl jen náhrobní kámen u cesty, který kolem jdoucí pozdraví, aniž se dá na své cestě zdržeti.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je poslední Habsburg, císař Karel I., neměl vztah k českým zemím a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
1: Císař Karel měl velmi hřejivý a řekl bych vřelý vztah k Čechám především, kde poznal svou ženu, kde prožil svá studentská i vojenská léta a kde dokonce v roce 1917 si koupil zámek v Brandýse nad Labem, kam se hodlal po skončení války uchýlit.
0: A opravdu po něm a po Habsburcích zbyl jen ten náhrobní kámen?
1: Habsburkové jsou dodneška takovou problematickou veličinou v českých dějinách. Starší generace v nich skutečně vidí ty, kteří nás 300 let utiskovali. Ale my dneska víme, že to byl rod, že to byla dynastie, která sehrála v českých dějinách velmi důležitou roli a za jejich vlády se česká společnost změnila v moderní evropský národ.
0: Jak si vysvětlit ten zájem o Habsburky, který je nejenom v českých zemích, ale i v sousedním Rakousku?
1: Myslím si, že to je do značné míry nostalgie po starých klidných časech, kdy se dobře žilo.

0: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Průchod banderovců ze Slovenska na západ, boj sudeťáků s četníky, napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 15:45 odpoledne na Plusu. 15:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty v Česku se znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot přitom zatím nějak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se mohlo podle České asociace petrolejářského průmyslu projevit až v následujících dnech. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilních telefonů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Návrh kritizuje třeba dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh jí předložil premiér Péter Maďar. A dosavadní prezident Tamáš Šuk v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šuka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. A ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro nadcházející podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. A členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí, rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný. Anglický šipkař Luke Humphreys vypadl v prvním kole major turné World Match Play. Bývalý mistr světa a druhý hráč světového žebříčku podlehl v Blackpoolu skotskému šipkaři Cameronu Menziesovi. Prohrál 7-10 na legy.
3: Nehody na D1 na Benešovsku a u Ostravy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim se srazila dodávka s nákladním autem. Kilometr 53,5, je to za odpočívkou Střechov. Kolona se v místě netvoří, dejte pozor, je to v zatáčkách. Na D1 z Přerova do Ostravy omezuje průjezd nehoda nákladního auta. Havarovalo za sjezdem na Klimkovice kilometrů 343. U nehody je zavřený pravý pruh, taky Krajnice a levý pruh směr Brno. V obou směrech je silničářské značení a místo nehody plynulé průjezdné. Na D35 se ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta pokračuje odklízení následků nehody osobního auta. Havarovalo u sjezdu na Sezemice a Bíšť 139. kilometru. Na kamerách vidíme, že vše je vpravo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vláda by dnes měla projednat své vyjádření ke kompetenční žalobě, kterou na ní podal prezident Petr Pavel. Očekává se, že rozhodnutí v tomto sporu padne po prázdninách. Ústavní soud zatím vydal jen předběžné opatření, jímž vládě uložil, aby zajistila účast prezidenta na nedávném summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. O čem se rozhoduje ve sporu mezi Pražským hradem a Strakovou akademií? O pouhém vyjasnění pravomocí nebo i o roli prezidenta v české demokracii?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, bývalý ústavní soudce Stanislav Balík. Dobrý den, zdravím vás po linkách.
5: Dobrý den.
4: A ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kudrna. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Pane Balíku, přivítal byste, kdyby ústavní soud té prezidentově kompetenční žalobě vyhověl?
5: Já přiznám se, že především uvítám to, že ústavní soud v této věci rozhodne, protože samozřejmě každá ústava má svoji situaci, kdy jaksi je třeba ji dořešit judikatorně. Ostatně i nejstarší dosud platná ústava Spojených států hned záhy byla v roce 1802 rozhodnutím ve věci Marbury proti Madisonovi doplněna o to, že nejvyšší soud má pravomoc pro kontrolu norem. Čili jsem rád, že o tom ústavní soud rozhodne.
4: Ano.
5: A myslím si, že bych tedy držel palce spíš tomu návrhu, aby mu bylo vyhověno.
4: Tedy uvítal byste spíš, aby ústavní soud prezidentově žalobě vyhověl. Váš pohled, pane Kudrno?
6: Já jsem trochu rozpolcený, protože já bych dal přednost tomu, aby nevyhověl, a to z toho důvodu, že jak předpokládám tedy, že vyhoví, tak tím se posílí do určité míry postavení prezidenta v našem ústavním systému, odsuneme se dále od parlamentní formy vlády a vytvoří se vzhledem k tomu, že ta naše ústava je napsaná relativně obecně, tak se vytvoří prostor pro další podobné spory v budoucnu, které se můžou potom už týkat i, řekl bych, takových každodennějších provozních záležitostí, a to nepochybně bude jitřit náladu v České republice a bude to trvat dlouho. Na druhou stranu to vnímám tak, že z hlediska třeba příštích 10-15 let může dojít k posunu daleko blíže někam směrem k poloprezidentskému systému a ta situace se může vyjasnit, protože ta ústava, tak jak je napsaná, tak její skrytá logika ve skutečnosti je taková, že prezidentovi určitý větší potenciál dává.
4: Já bych tady v této souvislosti připomněl, co před pár minutami Českému rozhlasu řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. On se vyjadřoval k tomu, že vláda by dnes tedy měla projednat, jakým způsobem se k té prezidentově kompetenční žalobě vyjádří, a pan ministr tedy naznačil, jaké stanovisko by vláda mohla přijmout. Konkrétně řekl.
7: Jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud a návrh prezidenta mu založil novou pravomoc, protože podle našeho názoru pan prezident nežádá ochranu současné své ústavní pravomoci, ale právě chce, aby soud mu přiznal pravomoc novou, a tím by podle našeho názoru došlo k rozšíření kompetencí prezidenta nad rámec textu ústavy i dosavadní judikatury.
4: Pane Balíku, obracím se na vás v návaznosti na to, co řekl pan ministr a před ním váš dnešní oponent, pan docent Kudrna. Kdyby ústavní soud vyhověl té prezidentově kompetenční žalobě prezidentovu návrhu, nekráčeli bychom směrem k posílení role prezidenta v naší demokracii?
5: Víte, já bych to příliš nedramatizoval. Oni ti, kteří mluví o poloprezidentském systému, jak si přehlížejí obsah samotného toho návrhu, který je projednáván u ústavního soudu pod spisovou značkou PLUS 16/26, je dostupný na webových stránkách ústavního soudu. Tam totiž se skutečně jedná poté, co bylo vydáno to předběžné opatření, jenom o vyjasnění toho, jak bude organizována účast prezidenta na dalších summitech NATO, čili v podstatě je to vlastně jenom jaksi návrh, aby byla aplikována a interpretována ústava těch dvou ustanoveních o tom, že prezident zastupuje stát navenek a že je tedy vrchním velitelem ozbrojených sil. Ostatně i z toho návrhu se dá dočíst to, co já říkám od samého začátku, že formulace o tom, že prezident zastupuje stát navenek, tak v podstatě to začíná už paragrafem 64 ústavní listiny z roku 1920, pokračuje to paragrafem 74 ústavy z roku 1948, ano. Dále to je v paragrafu 62 ústavy číslo 100 z roku 1960, kde v podstatě ta ustanovení, pokud bychom si je překryli, tak v podstatě ustanovení o pravomocech prezidenta jsou prakticky stále stejná. Dobře. Takže jako není to žádný krok k prezidentskému nebo poloprezidentskému systému.
4: Dobře, dobře. Pane Kudrno, nepřeceňujete vy význam té prezidentovy kompetenční žaloby? Skutečně, pakliže ji ústavní soud vyhoví, tak může posílit pravomoci prezidenta? Nejde tady jenom o vyjasnění kompetencí, jak namítá pan Balík?
6: Já myslím, že jde o oboje. Jde samozřejmě o vyjasnění té působnosti, co znamená tedy zřejmě, což je taková zvláštní kazuistika, pokud to má být jenom ve vztahu k summitům NATO rozhodnutí, tak to bude takové trošku zvláštní, že? Protože máme také vrcholné summity Evropské unie, OSN a podobně, ale uvidíme, co rozhodne ten ústavní soud pravděpodobně někdy v průběhu podzimu anebo zimy. Ale současně jde o víc, protože můžeme vidět zejména poslední, teď už to asi bude 3/4 rok, že se hraje o další pravomoci prezidenta republiky a ta hra není čistě právní, ale je nejenom ústavně právní, ale i ústavně politická. To znamená, jde o to také, jak řekl pan kolega, co to vlastně znamená vrchní velitel ozbrojených sil. Naše zákony v podstatě tenhle pojem úplně vyprazňují. Jsou ty zákony protiústavní? To může být třeba další hrací pole v dnešní době, která je poněkud z hlediska bezpečnostního zítřena. Můžou to být další záležitosti týkající se jmenování nejrůznějších funkcionářů, nakolik prezident je nebo není vázaný. Znamená, já to vidím jako součást daleko širšího procesu a určitého střetu na té uvnitř výkonné moci, na té linii právě prezident republiky vláda, který pochopitelně běží daleko delší dobu než poslední 3/4 rok, ale poslední 3/4 rok vidíme věci, které se za uplynulých více než 30 let neodehrály.
4: A podle vás si tedy pan prezident říká o to, aby pravomocí měl víc?
6: Ano. A současně ale musím říct to, co jsem řekl na začátku, že podle mě to nakonec odpovídá skryté logice celé ústavy, která ještě byla posílena před 14 lety zavedením přímé volby. To znamená, ta síla, která by měla být nějakým způsobem regulovaná, tak podle mě je nastavená více v našem ústavním systému ve prospěch prezidenta.
4: Pane Balíku, tak nejde tady o víc než o to, kdo zastupuje zemi na summitech NATO a o to, kdo má jaké pravomoci mezi Pražským hradem a Strakovou akademií. Nemůže se tady skutečně hrát o určité posílení pravomocí prezidenta?
5: Já tedy především bych řekl, že různé hypotézy o tom, oč pan prezident usiluje, bych nechal stranou a držel bych se toho, co je předmětem řízení u ústavního soudu. A předmětem řízení u ústavního soudu je vyřešení jenom otázky těch summitů NATO. Samozřejmě, pokud bych se chtěl pustit do politologických úvah, tak bych mohl sáhnout i do právní historie a mohl bych říci, že opakem poloprezidentského systému je kancléřský princip a připomenout, že v Německé říši po smrti Paula von Hindenburga byl v květnu 1934 vydán zákon o hlavě Německé říše, který zrušil funkci prezidenta a učinil z jistého Adolfa Hitlera nejenom říšského kancléře, ale též vůdce.
4: Promiňte, pane Balíku, co tím chcete říct v této souvislosti, že snad vám současnost připomíná 30. léta v Německu?
5: Ne, to nechci říct. Já chci jenom říct, že samozřejmě je to tak, že v každé zemi, kde je prezident a je premiér, tak jsou nějak rozdělené pravomoce. A myslím si, že v podstatě, jestliže se tady mluví o prezidentském nebo poloprezidentském systému, tak na druhé straně je samozřejmě varianta i toho kancléřského principu. Jo. To jsem dal jenom jako příklad, ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. Že ono samozřejmě tady je předmětem výklad té ústavy a já bych si dovolil říci, že když byla přijímána ústava z roku 20, tak zpravodaj v Národním shromáždění přednesl nádhernou větu. Stát je svobodný nebo nesvobodný podle toho, jaký je národ. Národu sebevědomému, národu ochotnému obětovat i všechno za svou svobodu, ani nedokonalá ústava svobody neubere. Národu zotročilému sebe svobodomil silnější a demokratičnější ústava svobody nepřidá.
8: Asi rozumím, co tím chcete říct, zhruba jenom, abychom se tedy posunuli k současnosti, tak z toho vyplývá podle vás, ve stručnosti prosím?
5: Z toho vyplývá, že v podstatě se jedná o tradiční kompetenční spor, který je právním řádu České republiky upraven, je na místě, aby o něm rozhodl ústavní soud, je-li zde podá návrh. Jeho rozhodnutí bude judikovat to, jak interpretovat a aplikovat stávající ústavu a nemyslím si, že i posun k poloprezidentskému systému, že by znamenal konec demokracie, protože jsou ve světě státy, které mají poloprezidentský nebo prezidentský systém a přesto jsou to státy demokratické.
8: Tedy promiňte, jenom jednou větou připouštíte, že může dojít k posílení pravomocí prezidenta, když tedy říkáte, že poloprezidentský systém by nebyl žádnou tragédií?
5: Já jenom říkám, že tímto rozhodnutím bude rozhodnuto o jednom konkrétním případě účasti
8: Rozumím.
5: Na summitech NATO.
8: Dobře. Pane Kudrno, tak nejedná se tady skutečně o klasický kompetenční spor, kdy prezident si vykládá určitým způsobem, kdo má rozhodovat o tom, kdo bude reprezentovat zemi na summitech Severoatlantické aliance, zatímco vláda si to vykládá způsobem jiným. A tedy prezident podal kompetenční žalobu, když měl dojem, že se na výkladu těch pravomocí s vládou nemůže dohodnout?
6: No samozřejmě, že to je tak. A také jde o výklad čistě, naprosto čistě právního pojmu, co to znamená institut zastupování. Protože ústava říká, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Ale bude otázka, jak ústavní soud tedy vyloží, jaká je role toho zástupce. Pokud se totiž podíváme na to, jak je to ve zbytku právního řádu, tak zástupce, například advokát, právní zástupce někoho, vždycky jedná podle pokynů klienta. To znamená podle pokynů České republiky. Zahraniční politiku podle předpisů tvoří vláda. To znamená,
8: tedy prezident by měl jednat vždy podle pokynů vlády?
6: Měl by jednat podle pokynů vlády, pokud teda ten pojem zastupování znamená to, co znamená ve zbytku právního řádu. Protože přece když já nebo vy si vezmeme advokáta, tak od něj čekáme, že bude dělat to, co cílově, to, co my chceme. A on nám bude říkat třeba právní rady, jak toho je možné dosáhnout, eventuálně co bychom například dělat neměli, ale nemůže přijít s tím, že udělá něco podle vlastní úvahy, kromě naprosto výjimečných případů, když nemůže od klienta přijmout třeba instrukce a situace se změní. Ale za běžné situace prostě on nerozhoduje o tom, co je zájmem klienta, to, co on chce. Takže i o tohle půjde. To znamená, ano, je to kompetenční spor, ale je to taky spor o to, co to znamená tedy zastupovat a kdo z těch dvou, tedy jestli vláda nebo prezident republiky, má rozhodovat třeba o prioritách zahraniční politiky.
8: Pane Balíku, vzhledem k tomu, že prezident zastupuje stát na venek, jak stojí v ústavě a vzhledem k tomu, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda, neměla by do toho vláda co mít říct, jakým způsobem a kdo bude reprezentovat zemi na tak významné zahraniční události, jako je summit Severoatlantické aliance?
5: Víte, mě trošičku pobavilo že pan kolega přirovnal pana prezidenta k advokátovi. Jsem zvědav, kdy ho zapíše Česká advokátní komora do seznamu advokátů, ale pohybujeme se v úplně jiném terénu. Nelze přece srovnávat soukromoprávní předpis s předpisem ústavně právním, který má vyšší právní sílu, a samozřejmě, že různé pojmy mohou mít různý obsah. V podstatě dám příklad, vedlejší účastník v řízení před soudem je úplně něco jiného než vedlejší účastník v řízení před ústavním soudem. Čili zastupuje stát navenek, znamená, že to je ze zákona, je to z ústavy a v podstatě není potřeba, aby nikdo mu nemůže odebrat jen tak snadno mandát, a v podstatě to, že zastupuje stát navenek, tak v podstatě mimo jiné v sobě nese při nejmenším i to, že ten stát reprezentuje. A už jenom to, že ten stát reprezentuje, znamená, že tedy má právo se účastnit toho, kde má ten stát reprezentovat.
8: Aniž by se, promiňte, že vás přerušu, aniž by se k tomu vyjadřovala vláda?
5: Takhle, víte, já bych navrhoval i podívat se do toho návrhu pana prezidenta, kde on to interpretuje tak, že samozřejmě nehodlá si dělat úplně, co chce, chce v podstatě jednat v souladu s tou vládou, a myslím si, že samozřejmě pokud by jaksi se to přeneslo do standardní situace, že bychom zatím neviděli konkrétní osoby, ale viděli bychom zatím dva státní orgány, tak samozřejmě ta spolupráce jejich v oblasti té zahraniční politiky je daná, je jasná, je rozumná, a v podstatě mimo jiné se tedy zase dostávám k tomu citátu zpravodaje Boučka z roku 1920. Prostě mějme rozum, a jestliže v podstatě nebude chtít jeden s druhým jednat, no tak v podstatě pak to bude špatně, ale pokud najdou normální rozumnou cestu, ano, tak je to v pohodě.
8: Pane Kudrno, tak nemá prezident z povahy svojí funkce mandát k tomu, aby právě zastupoval Česko při takových příležitostech, jako je summit Severoatlantické aliance, aniž by to předem určila vláda? A potom berete v potaz to, co v té prezidentově žalobě je taky, že chtěl na tom summitu na to jednat v souladu s mandátem vlády?
6: Tohle je přesně to, o čem se rozhodne někdy na podzim nebo v zimě ústavního soudu, co znamená, jak říkám, ten pojem toho zástupce. Pan kolega to staví tak, že je to jinak než v soukromém právu.
8: Já, a není, když tady hovoříme o ústavě. Promiňte za tu otázku, nevím. Vy jste ústavní právník, ne já, ale není to jiné?
6: No tak zatím to takhle nikdy nebylo za 100 let postaveno, že by to mělo být jinak. Zatím to nebylo řešeno. Tak teď uvidíme, tak já zatím vycházím z toho, co ve světě práva znám, z určité analogie, a to asi ústavní soud také bude zvažovat, ale uvidíme, já říkám otevřeně, uvidíme na podzim a poznáme tedy, jestli ten pojem toho zástupce a ten mandát, jestli znamená něco jiného než v soukromém právu. Jenom také upozorňuji na to, že pokud to znamená něco jiného a pokud prezident republiky má možnost rozhodnout o tom, kdy a kam pojede a mluvit do toho mandátu, tak jenom říkám, že se tady otevře prostor pro další zajímavé dynamické ústavně právní a ústavně politické střety, ale jak to rozhodne ústavní soud, tak to bude, a myslím si, že spíše nás čekají do budoucna z hlediska dalších 10-15 let zajímavé časy.
8: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kudrna a děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, bývalý ústavní soudce Stanislav Balík.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pane Balíku, v návaznosti na to, co teď zaznělo od pana Kudrny, pakliže ústavní soud vyhoví tomu prezidentovu návrhu té prezidentově kompetenční žalobě, nemůže toho jednou zneužít některý jeho nástupce, nemůže to ještě zesílit případné spory mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v budoucnu?
5: Tak já bych řekl, že pokud by se mělo jednat příště o účast na valném shromáždění OSN, tak v podstatě bude-li rozhodnuto ve prospěch návrhu pana prezidenta, tak je to rozhodnutí v oblasti veřejného práva. Je to judikát, který je závazný a v podstatě v takovém případě bych příště vládě neradil, aby se pouštěla do podobných pokusů panu prezidentovi zabránit v tom, aby se nějaké cesty účastnil. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že my pořád se tady dneska na to díváme pohledem, že tím navrhovatelem je pan prezident, ale v podstatě ten kompetenční spor může naopak vyvolat i ta vláda. Čili v podstatě, kdyby vláda měla pocit, že bude jaksi příliš jaksi zasahováno prezidentem do jejich pravomocí, no tak i ona má možnost se obrátit na ústavní soud a tento posoudí. Nicméně já bych řekl, že tento případ je v podstatě takovým, bude to judikát a proto jsem rád, že bude rozhodnuto, který v podstatě vymezí mantinely.
8: Ale kdybych se měl vrátit k té svojí otázce, tak vy se tedy neobáváte případného zneužití toho judikátu ústavního soudu, pakliže by vycházel vstříc tomu prezidentovu návrhu?
5: Já bych řekl, že rozhodnutí ústavního soudu se dá těžko zneužít. Rozhodnutí ústavního soudu se musí především respektovat. A myslím si, že v podstatě samozřejmě pak mohou různí se pokoušet o různé interpretace, ale v podstatě to neznamená, že by něco zneužívali. Nelze vyloučit, že budou třeba nějaké další kompetenční spory, ale já bych se toho neobával.
8: Pane Kudrno, vy když jste tady před chviličkou říkal, že pakliže ústavní soud vyjde vstříc prezidentovu návrhu, tak to napříště může vytvářet situace, kdy ty spory mezi vládou a Pražským hradem se budou rozhrávat ještě víc. Tak co přesně jste tím měl na mysli?
6: No, měl jsem tím na mysli to, že prezident republiky by nepochybně posílil, protože přinejmenším, pokud tedy ústavní soud řekne, že se to týká jenom summitu NATO, tak přinejmenším v téhle oblasti by bylo jasné, že spolu rozhoduje.
8: Tak přinejmenším zní ten prezidentův návrh, ano, že by se to mělo týkat jenom summitu NATO.
6: Ano, ano. A to znamená, V tomhle směru se působiště prezidenta republiky v našem systému posune. A teď je otázka, co když se bude jednat o nějakou zásadní záležitost, kterou bude projednávat Evropská rada, jak se říká, sídlem roste chuť. No, to jsou čistě spekulace. Může přijít další kompetenční žaloba, pokud by nastala podobná situace, že by vláda usoudila, že na tento summit, tedy na Evropskou radu, dvakrát za rok má i nadále jezdit premiér, anebo se řekne, že to má být analogicky, že je to analogicky významná instituce a podobně. Tohle všechno bude otevřené, ale dojde k určitému posunu a dojde k posunu ve prospěch prezidenta, pokud tomu návrhu bude vyhověno. Jenom bych připomněl ještě to, proč dávám přednost tomu, že prezident má být zástupce státu a vláda má rozhodovat o obsahu. No, protože vláda je odpovědná, kdežto z ústavy je prezident republiky neodpovědný. Ale ta přímá volba do toho vnesla bohužel tu dynamiku, že prezidenta republiky posílila, vidíme to v kampani, že mnoho lidí naprosto logicky volí prezidenta taky podle toho, zajistí nám euro, zajistí nám setrvání v NATO a podobně.
8: Pane Balíku, tak nejsou ty současné spory mezi vládou a prezidentem důsledkem zavedení přímé volby prezidenta?
5: Tak já bych řekl, že především ta přímá volba prezidenta, ta novela nepřinesla jakýkoliv zásah do ustanovení ústavy o pravomocech prezidenta. Ty jsou tady, řekl bych, trvanlivé a myslím si, že představa, že pan prezident uspěje-li tím získá novou zásadní pravomoc, že bude moci jet na summit NATO, tak vezmeme-li do úvahy dosavadní ústavní zvyklosti, tak v podstatě bylo tradicí, že tam prezident jezdil, čili nepředstavujme si, že bychom měli ústavu třeba měnit kazuisticky,
8: prosím,
5: aby byla jako
8: komoračního
5: zákoní.
8: Děkuji vám za to tolik. Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík diskutoval s ústavním právníkem z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Janem Kudrnou. Pánové, oběma vám děkuju.
6: Pěkný den, děkuji za pozvání.
8: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
9: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
11: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
10: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
11: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
10: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
9: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pracujícím důchodcům se zvýší penze, schválila to vláda. Velká Británie má nového premiéra, dnes poprvé zasedne i jeho obměněný kabinet. Fotbalisté Sparty vyzvou v kvalifikaci Ligy mistrů Olympique Lyon. A dnes bude polojasno na severu a severovýchodě, přeháníky teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda schválila růst penzí pro pracující důchodce, a to od roku 2028. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
12: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
13: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
12: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce, lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
14: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
12: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Podle nového britského premiéra Andyho Bermana musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí, řekl to ve svém prvním projevu. Připomněl taky, že za posledních 10 let je už 7. předsedou britské vlády.
15: Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí desetiletý plán obnovy země. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Nový britský premiér večer taky obměnil dosavadní kabinet. Novým ministrem zahraničí se stal bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí je bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. A první zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos se ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
16: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní dostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nový

0: noční ligy s vítězem duelu RFS Riga Vestry.
1: Překážka na D1 u sjezdu na Koberovice a neprůjezdná 55 u Hodonína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je u sjezdu na Koberovice překážka. Je to část pneumatiky, 75. kilometr. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Klimkovice, kde narazilo nákladní auto do středových svodidel. Kilometr 343 směr Ostrava je už vše uklizeno a varované auto je pryč, směr Brno je zavřený levý pruh, svodidla jsou poškozená, kolona se v místě teď netvoří. Silnice 55 u Hodonína do Strážnice, neprůjezdná, u odboček do města a na Dubňany se srazilo nákladní auto s osobním a jedno z vozidel hořelo. Policie z místa hlásí zavřený sjezd z Brněnské ulice na 55 směr Rohatec a také u zavírku u kruhového objezdu sjezdu na Velkomoravskou ulici. Objízdná trasa vede přes město, přes Hodonín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Česká filozofická fakulta oznámila rušení a slučování některých pracovišť. Proč by měl skončit například ústav translatologie? Čím jeho práci obhajují autoři protestní petice? Může živé tlumočníky a překladatele nahradit umělá inteligence? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lhečková. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Od ledna příštího roku chcete zrušit ústav translatologie. Proč?
4: Tak my děláme takovou větší organizační změnu, kterou jsme oznámili pro nadcházející půl rok, která se netýká jenom ústavu translatologie, ale zahrnuje víc ústavu a katedr a zahrnuje i víc oborů na Filozofické fakultě. A to, co navrhujeme, je, aby u ústavu translatologie se zrušil ústav translatologie jako organizační jednotka a vtělil se do příslušných filologických pracovišť, která na fakultě také máme, například ústavu románských studií, kde se vyučuje francouzština, španělština, ústavu východoevropských studií, kde je ruština. To znamená, aby se do budoucna filologové a specialisté jste na překladat tlumočení vzdělávali v rámci jedné organizační jednotky jednoho pracoviště.
3: No a ten důvod je jaký?
4: Ty důvody jsou dvojí. Za prvé jsou to ekonomické důvody, protože fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je určitě způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje. A přitom v posledních letech třeba na Univerzitě Karlově došlo k navýšení jednotných mzdových tarifů pro docenty, profesory, odborné asistenty a my se s tím musíme ekonomicky vyrovnávat. A ten druhý důvod je, že se snažíme, když už musíme přistoupit tady k těm úsporným opatřením, hledat takové cesty, které povedou k větší provazbě vzdělávání, k větší provazbě výzkumu.
3: No, vy budete rušit nebo omezovat i další pracoviště, k tomu se jistě dostaneme, ale kolik se tím celým opatřením má ušetřit?
4: Tak my můžeme říct ta globální ekonomická čísla, protože ty detaily pro ty jednotlivé organizační změny se nyní právě v těchto měsících připravují, ale fakulta v letošním roce je nucena opřít své mandatorní výdaje o desítky milionů z úspor, z fondů například provozních prostředků a dalších specifických fondů, které provozujeme v rámci rozpočtu vysoké školy.
3: No, četl jsem, že vám skáču do řeči, že musíte sáhnout do úspor v objemu asi 45 milionů.

0: Ano, ano. A to znamená, to znamená přesně tak, že ty příjmy, které dostáváme institucionálně, nám nestačí na ty mandatorní výdaje, to znamená ten základní provoz toho roku. Určitě během, my už jsme v posledních letech, jednak jsme vytvořili ty fondy a jednak jsme se snažili optimalizovat takové procesy v ekonomice, na fakultě, ve využívání výnosů, co to jde pro pokrytí některých nákladů. Ale s tou optimalizací centrální už jsme vlastně hotoví a nedá se doufat, že těch 45 milionů tam natvoříme tady těmi způsoby, které se nedotýkají vzdělávání a výzkumu.
1: Dobře, ale ten objem tedy zhruba asi tak může být, jak velký těch úspor?
0: No to je právě to, kam se snažíme dostat.
1: Těch 45 milionů
0: ročně.
1: Přece jenom není to ukvapený krok? Konzultovali jste to s ministerstvem školství? Máte podporu šéfa resortu Roberta Plagy?
0: Tak tyto organizační změny na jednotlivých fakultách jsou z pohledu ministerstva školství důležité jenom z tohoto hlediska, pokud fakulta respektuje pravidla zákona o vysokých školách, kterým se musíme řídit, či v pracovně právních vztazích zákoníku práce. Tady postupujeme v souladu s oběma těmito zákonnými normami, jimiž se řídíme. Co se týká mého přímého nadřízeného, tím je rektor Univerzity Karlovy, tak ten je s těmi kroky seznámen. Takže vůči tomu já vykazuju počet nebo moje vedení.
1: Vy se chystáte slučovat například Ústav asijských studií s katedrou sinologie, jestli to říkám správně. Nevím, jak je to s andragogikou. Tam, to je podobné.
0: To je podobné. Je to integrace vlastně katedry pedagogiky a katedry andragogiky nebo sloučení Ústavu asijských studií a katedry sinologie, které třeba na některých jiných pracovištích než v České republice už mohou být integrované. Mm-hmm. Takže nejsou to modely s tím Ústavem translatologie, nejsou to modely organizace té instituce, které by nikde jinde neexistovaly, byly by zcela unikátní.
1: A jak si vysvětlujete, že zrovna kolem úvahy o zrušení Ústavu translatologie vznikl takový rozruch?
0: Tak já si myslím, že z části je to obava o, řekněme, pokračování toho vzdělávání v překladu a tlumočení na filozofické fakultě a to se snažíme postupně vysvětlovat, že obor nerušíme, my měníme organizační strukturu filozofické fakulty a určitě je to citlivá otázka, protože Česká republika má velice kvalitní překladatele a tlumočníky, je pro nás důležitá dlouhodobá kulturní tradice překladů z cizích literatur zprostředkování široké veřejnosti významných třeba děl současných i minulých evropské a světové literatury. Takže vysvětlujeme si to mimo jiné tímto a samozřejmě máme i spoustu absolventů filozofické fakulty, nejen z Ústavu translatologie, kteří se kontinuálně věnují odbornému uměleckému překladu či tlumočení.
1: No ten ústav existuje od roku 1963, dřív to byla katedra překladatelství a tlumočnictví, takže vy myslíte, že jako takový nebude chybět?
0: Na to můžou být určitě různé názory, ale my organizačními změnami v podobě, řeknu, rušení ústavu, jejich integrace do jiných ústavů a postupného zjednodušování struktury filozofické fakulty po té organizační stránce. Procházíme poslední 4 roky. Toto je 5. rok organizačních změn. A vždy se argumentuje tím, že ten ústav jako takový bude chybět, že se ztratí jeho identita a podobně. A vidíme, že se k čemu vlastně dochází, je, že se změní nějaký půdorys ústavů a katedr filozofické fakulty a začne se vytvářet nějaká nová budoucnost. Tak já jsem opravdu přesvědčená o tom, že důležité je zachovat vzdělávání, podpořit nějaké synergie v tom vzdělávání napříč fakultou, které tam teď jsou minimální a dosáhnout dalšího propojování ve vědě a výzkumu, včetně nějakých aplikací výzkumu toho, jak se vede tlumočníkům v praxi s různými technikami, jak se vede překladatelům s oporou o různé technologie a podobně.
1: Návrh hodláte na podzim předložit akademickému senátu. Věříte, že ho schválí?
0: Tak my věříme, že máme dobré důvody objektivní pro to, proč jsme tuhle změnu oznámili, proč se nyní připravuje. Z té přípravy vzejde oficiální návrh a věřím, že akademický senát bude schopný posoudit objektivní důvody a ne nějaké emoční, které kolem této debaty vznikají. Ale protože máme samosprávné řízení vysokých škol, tak to rozhodnutí o tom stanovisku je na akademickém senátu.
1: No, jenom pokud by to neschválil, co by bylo potom?
0: Tak to určitě budeme řešit potom a pořád tady bude ta realita, že chceme dosáhnout těch dvou věcí, to znamená úspory opření základního rozpočtu Filozofické fakulty o ty fondy, o ty úsporné zdroje, které zatím máme, ale nemusíme mít v příštím roce, a zároveň posílení synergie ve vzdělávání a ve vědě v, řekněme, přípravě jazykově orientovaných specialistů, tam je více specializací, a tady tyhle kroky můžeme udělat i bez toho, že se zruší ústav translatologie. My se snažíme teď postupovat tou cestou, kde zároveň s tím spojíme i to zjednodušení té organizační struktury Filozofické fakulty.
1: Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Lehečková je hostem 20 minut Radiožurnálu. Může na vašem záměru zrušit v příštím roce ústav translatologie něco změnit protestní petice, kterou v této chvíli podepsalo 6676 signatářů?
0: Děkuju za ten dotaz. My určitě tu petici sledujeme argumenty, které jsou tam předložené, a ta petice určitě může ovlivnit to, jakým způsobem bude vypadat ten oficiální návrh pro akademický senát a jakým způsobem budeme dovysvětlovat ty důvody, příčiny a směřování té organizační změny, kterou navrhujeme, aby se třeba některé věci, aspekty té organizační změny připravované vysvětlily ve větším detailu aby se třeba podchytili některé důsledky, na něž petenti nebo další odborníci z oblasti překladu a tlumočení upozorňují.
1: Hraje v těch úvahách nějakou roli rozvoj strojových překladů, využívání AI? Myslíte, že živí tlumočníci a překladatelé už nebudou v budoucnu potřeba?
0: My pevně doufáme, že budou. To je naše dlouhodobé přesvědčení. Ale samozřejmě je potřeba nejenom pro překladat tlumočení vnímat to, že umělá inteligence bude ovlivňovat naše obory. A my teď vlastně v celé republice budeme v příštích 3 letech procházet reakreditacemi všech studijních programů, protože nám končí jejich platnost a musíme požádat o opětovné udělení oprávnění realizovat studijní programy na vysokých školách. A v tomto kontextu, kdy vlastně děláme výhled na příštích 10 let, je napříč obory strašně důležitou otázkou, jakým způsobem rozvoj generativní umělé inteligence ovlivní vzdělávání na vysokých školách i tu praxi oboru. Řeší se to v právu, řeší se to v informačních technologiích, myslím jako v IT, řeší se to v žurnalistice ostatně i, a stejnou měrou se to musí řešit v překladu tlumočení, ve filologiích, v historii, v archeologii, ve všech těchto oborech. A překlad a tlumočení určitě není disciplínou, která by nebyla zasažená rozvojem umělé inteligence, nicméně pro to rozhodnutí návrhnout organizační změnu ústavu translatologie nemá přímý vliv ta umělá inteligence, jenom je to součástí, řekněme, budoucí koncepce studijních programů.
1: Ladislav Nať v komentáři pro Info.cz píše, že zrušit překladatelství právě v době nástupu umělé inteligence je asi stejně prozíravé, jako kdyby někdo navrhl zrušit pilotní školy, protože vznikl autopilot. Nemá pravdu?
0: Tak to jsem ráda, určitě má pravdu, a právě proto my říkáme, že nerušíme obor překladatelství a tlumočnictví, nerušíme vzdělávání v překládání a tlumočení na Filozofické fakultě, jenom se snažíme vytvořit udržitelný model ekonomicko-organizační, který nám umožní právě do budoucna dynamicky proměňovat to vzdělávání v překladu a tlumočení, abychom mohli reagovat na ten vývoj.
1: No, co říkáte námitce signatářů petice, že hluboký význam má i výzkum? A proto důležitost translatologie roste právě teď v době algoritmu.
0: S tím také souhlasím. A to je právě jedna taková citlivější věc, protože my, když procházíme různými hodnoceními na univerzitě, na fakultě, tak právě ústav translatologie nemá nejlepší výsledky v tom výzkumu. Má určitě vynikající badatele, ale celkově jeho výsledky mají i slabá místa, a v porovnání právě třeba s akademicky silnými filologickými pracovišti nebo jinými významnými ústavy, katedrami naší fakulty, je potřeba jim vytvořit takovou infrastrukturu, aby měli větší šanci uspět právě v té výzkumné oblasti.
1: No ale počkejte, když zrušíte ten samotný ústav, jak jim vytvoříte lepší podmínky?
0: No my jim vytvoříme lepší podmínky v rámci těch filologických akademických pracovišť, kde ta perspektiva zůstane zachována a kde se dostanou do kontextu akademiků, akademické práce, které vedou k intenzivnějšímu podávání k projektů, financování externího pro právě i výzkumnou práci a podobně. Jak už jsem říkala, na Ústavu transatologie v dnešní době jsou akademici, akademičky, kteří podávají projekty, získávají je, to je část toho ústavu a druhá část je velice profesně orientovaná, i když akreditováno je to jako akademický studijní program a my chápeme, že je to příprava pro praxi, ale akademický studijní program znamená, že je tam hodně odborných asistentů, kteří budou docenty, kteří budou podávat a získávat projekty a ta struktura současného ústavu translatologie v tomhle není optimální. Určitě je to i celkovými možnostmi filozofické fakulty, jak můžeme růst, jak se můžeme rozvíjet a vzhledem k situaci, v které jsme, my se snažíme vytvořit právě silná centra, která se budou věnovat jak filologii, věnují se i učitelství v daných jazycích a budou se věnovat do budoucna i překladu a tlumočení, aby tam vznikla právě ta synergie společná pro více takových výzkumných projektů, kde třeba kolegové, kteří přejdou z Ústavu translatologie do těch filologických pracovišť, se budou moci zapojovat už do existujících nebo připravovaných jiných projektů s tou translatologickou perspektivou.
1: Ti signatáři namítají, že je podstatný i důraz na kultivaci češtiny, která se vyučuje ve společném základu, kdežto na filologiích cizích jazyků zcela chybí. Co tomu říkáte jako lingvistka a bohemistka?
0: Já si myslím, že to je určitě pravda a je to způsob třeba součástí toho kurikula, příkladu přípravy překladatelů a tlumočníků, který můžeme velice jednoduše zachovat ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, který je samostatný ústavem a který se může zapojit do kontinuálního vzdělávání překladatelů a tlumočníků i v kultivaci češtiny a jeho používání při překládání a v nějaké kontrastivní perspektivě. Takže v tomhle ohledu bych se spolehla na svůj domovský ústav.
1: Co bezpečnostní hledisko, které připomíná už zmíněný Ladislav Nať, jak píše, žádný stát nechce, aby klíčová diplomatická jednání tlumočila cizí komerční AI, která může být nejenom nepřesná, ale taky potenciálně nebezpečná z hlediska nakládání s citlivými daty.
0: To je určitě otázka, kterou vnímáme, řešíme na univerzitě, proto máme uzlové body na univerzitě i na fakultách pro institucionální odolnost a důsledky ochrany vlastně institucionální odolnosti jak instituce, tak i třeba v relevantních oborech. Jímž může být i tlumočení pro diplomatickou praxi. To se jednoznačně týká i dalších jazyků, v nich připravujeme absolventy na filozofické fakultě a k nímž vlastně Ústav translatologie nemá přímou vazbu a tím, že my se snažíme vytvořit takovou strukturu, která bude mít evropské jazyky, nejenom ty, které se nyní vyučují na Ústavu translatologie, ale i další, na jednom místě v rámci instituce Filozofické fakulty, myslím i fyzickém místě, na hlavní budově Filozofické fakulty, tak bychom chtěli do budoucna posílit i přípravu těch tlumočníků pro diplomatický styk pro třeba region Blízkého východu, nebo pro východoevropská studia, nebo pro synologii a Ústav azijských studií, kde právě tady ta rizika jsou nejvyšší.
1: Eva Lehečková, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle kritiků vašeho opatření je to další důkaz, jak špatně je v Česku nastaven systém financování vysokých škol. Není cesta spíš se snažit toto změnit?
0: Myslím, že se naše instituce a já osobně dlouhodobě zasazujeme o to, aby se opakovaně zmiňovalo, že rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet vysokých škol nedosahuje průměru zemí OECD. Je potřeba, pokud nechceme být do budoucna montovnou, je potřeba jej navyšovat. Klidně, plošně, cíleně jsou to debaty, jestli podporovat společensky potřebné obory, jak má vypadat plošné navýšení rozpočtu vysokých škol a a tak dále. Ale musí to být pravidelně tematizovaná otázka, my ji tematizujeme, je velmi dobře známo, že i Filozofická fakulta se velice aktivně zapojila do protestu před několika lety Hodina pravdy, který právě tematizoval tu otázku až nedůstojných mest na vysokých školách a zejména v tom sektoru, který my známe, humanitních a sociovědních fakult. A notabene tam, kde my se potýkáme s těmi, řekněme, strategickými, unikátními obory, jako je třeba egyptologie nebo asyriologie, která je z celé republiky jenom u nás, nebo třeba židovská studia, blízkovýchodní studia, která jsou v současné geopolitické situaci naprosto kritická, aby byla na vysokých školách, ale jsou to právě ty obory, které nebudou mít 150 studujících, 150 absolventů, protože nejsou potřeba, ale potřebujeme těch kritických 10 absolventů ročně, abychom, nebo obrok, abychom byli schopni i budovat tu institucionální odolnost a byli jsme schopni vlastně interpretovat, co třeba takové geopolitické konflikty budou znamenat pro střední Evropu a specificky pro Českou republiku. Takže to nejsou obory, které se dají ekonomicky snadno stabilizovat nebo ekonomicky snadno uplatit, ale přitom máme nějakou národní odpovědnost za to, aby byly provozovány ideálně na těch výzkumně orientovaných vysokých školách.
1: Autoři petice za záchranu oboru translatologie na Filozofické fakultě píší, že ekonomické ukazatele nejsou v případě návrhu na zrušení ústavu primární. Vy víte, kam tou poznámkou míří?
0: Já si myslím, tak to bych jako by interpretovala něco, co nevím přesně, kam míří, ale myslím si, že tím myslí kolegové, kolegyně aktuální ekonomickou situaci ústavu translatologie, ale to je, myslím, ta situace, kde se rozchází ten pohled čistě toho ústavu a pohled celofakultní, protože to, za co my tady bojujeme v současnosti, nebo bych spíš řekla, o co se zasazujeme jako vedení Filozofické fakulty, je, aby byla udržitelná celá Filozofická fakulta a byla tady ještě v příštím roce ve stabilním rozpočtovém uspořádání a nikoli v nějakém krizovém scénáři nucené zprávy. To je těch 45 milionů, o kterých jsme mluvili, a což je situace, která se nám opakuje už několik let po sobě s různým číslem. A v tomhle ohledu vedení fakulty muselo přijmout některá rozhodnutí o spuštění těch organizačních změn, která jsou centrální a vycházejí z těch analýz toho, jestli vlastně někde existují modely, jak se třeba příprava překladatelů a tlumočníků dá dělat i jiným ekonomicky udržitelnějším způsobem, protože my v současnosti máme paralelní systém ústavu translatologie a paralelní systém zmíněných filologií. To je prostě ekonomicky extrémně náročné.
1: Pokud se ten ústav od 1. ledna zruší, jak budou moci dostudovat současní studenti?
0: To je právě jeden z těch aspektů, kde my jsme vázáni zákonem o vysokých školách, protože studenti, kteří studují nebo byli přijati do studijních programů překladatelství a tlumočnictví, jakkoliv se v praxi reálně jmenují, tak mají právo dostudovat ve stejných studijních programech, případně obdobných, ale my to interpretujeme jako stejné studijní programy. A jsme studenty o tom informovali a budeme je dále informovat, že mají právo studovat v tom, do čeho byli přijati, mají právo dostudovat v tom, do čeho byli přijati.
1: A jak to bude s navazujícím studiem?
0: Tam asi záleží, to jsou detaily z pohledu té organizační změny, které se řeší a vyžadují součinnost těch dalších zapojených ústavů. To znamená, v detailu je to předmětem řešení v nadcházejících měsících, bude to předmětem jednání o tom návrhu na Akademickém senátu Filozofické fakulty na podzim, ale my vlastně hledáme cesty, jak v nějakém přechodovém období na umožnit studujícím pokračovat vzděláváním ve specializaci. Doktorského studia se to netýká v případě, že by někdo chtěl pokračovat, protože tam už tu cestu jsme připravili v posledních letech. Takže se to týká navazujícího studia magisterského a tam pracujeme s některými variantami, o níž budeme interně jednat.
1: A kam se přesunou současní pracovníci? Mnozí, už jsme řekli, jsou mezinárodně uznávaní.
0: Ti pracovníci by se právě přesunuli podle toho zdrojového jazyka na ta filologická pracoviště, to znamená v momentě, kdy jsem specialista na překlad francouzština-čeština, tak bych se stal členem Ústavu románských studií, kde se realizuje nejenom filologie francouzská, ale také učitelství francouzštiny. A my už právě tady s tou paralelní strukturou jak filologického, tak učitelské přípravy, která je výsostně taky praktická pro praxi, máme velmi dobré zkušenosti zkušenosti i právě s nějakou provazbou, když jsem didaktik jednoho jazyka na tom filologickém pracovišti, jak spolupracuji s těmi dalšími didaktiky, kteří připravují učitele na těch dalších pracovištích skrze nějaké meziústavní centrum. Takže my vlastně navrhujeme, aby se k tomu přidali i ti odborníci na translatologii a vytvořili takovou třetí nohu těch filologických pracovišť.
1: A chystáte ještě nějaká úsporná opatření, která tady dnes zatím ještě nezazněla?
0: Která nejsou součástí ústavu translatologie, myslíte? Tak my se snažíme připravit integraci archeologických pracovišť nebo pracovišť se silnou archeologickou perspektivou. Potom už jsme zmiňovali katedru sinologie, ústav asijských studií, katedru andragogiky, katedru pedagogiky a ještě hledáme cestu pro integraci menších uměnovědných pracovišť na filozofické fakultě.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Evou Lehečkovou. Děkuji za váš čas a ať se vám daří, mějte se hezky.
0: Děkuji, díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: But I also believe the last thing we should do right now is rerun those arguments. It is time, surely, isn't it, to bring people back together.
2: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
4: Velká Británie má ode dneška nového premiéra. Stává se jim Andy Burnham, ten střídá Keira Starmera, který na funkci nedávno rezignoval. Protože Burnham nemá vyzývatele, nastal jeho první oficiální příchod do Downing Street 10 rychleji, než se čekalo. Obyvatelům Velké Británie slibuje Burnham, že bude ličtější než jeho předchůdce. Jak ale bude vystupovat vůči Evropské unii? Já jsem Jakub Lucký a teď vás vezmu ještě na takový krátký průlet časem. Velmi často se stává, že bruselské chlebíčky doděláváme na poslední chvíli, ještě třeba v neděli večer. Tentokrát jsme je i s ohledem na prázdniny o pár dní předtočili a trochu se nám to vymstilo. Od natáčení se totiž potvrdilo, že Andy Burnham nemá protikandidáta a hned v pondělí nastoupí do funkce. Proto Vojta Dvořáček i náš host mluví o jeho pravděpodobném nástupu, i když v době, kdy pořad posloucháte, už nejspíš Andy Burnham premiérem je. Jinak vše ale snad sedí. A teď už předávám Vojtovi slovo a vracíme se spolu do minulého pracovního týdne, kdy ještě přesné datum nástupu nebylo jisté.
5: Od mikrofonu bruselských chlebíčků zdraví Vojtěch Dvořáček a ve studiu je se mnou Jaromír Marek, dlouholetý redaktor a především bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii. Vítejte.
6: Pěkný den.
5: Jaromíre, vy jste ten post v Británii opouštěl před 4 lety, jestli se nepletu.
6: Ježiš, to jste mě zaskočil.
5: Myslím, asi že 2022 to bylo, aspoň tak to máme na webu Českého rozhlasu.
6: Bylo to v lednu, to vím určitě.
5: A kolik premiérů nebo premiérek, co se vystřídali, už jste nestihl od té doby?
6: Co jsem nestihl? No já když jsem odcházel, tak pokud se nemýlím, tak byl ještě premiérem Rishi Sunak, konzervativec, a toho potom vystřídal Keir Starmer, labourista. No a teď s největší pravděpodobností budou mít Britové dalšího labouristického premiéra a tím bude Andy Burnham.
5: My se spolu bavíme ještě před víkendem, takže nevíme se 100% jistotou, že labourista Andy Burnham už v době vysílání tohohle dílu bruselských chlebíčků bude britským premiérem.
6: Ale je to velmi pravděpodobné.
5: Ano, je to téměř jisté a posluchači doufám tiše přikyvují, že tomu tak skutečně je. Kým je Andy Burnham? On se alespoň z mého laického pohledu vynořil do středu mediální pozornosti docela odnikud, nebo se mi to jen zdá?
6: To se vám jenom zdá, protože Andy Burnham je velmi zkušený, letitý politik, on má 56 roků a už mám takový pocit před 40. Byl dvakrát ministrem ve vládě labouristy Gordona Browna, byl ministrem pro kulturu a sport a potom byl ministrem zdravotnictví, byl opakovaně poslancem, zastával několik pozicí stínového ministra v době, kdy labouristům šéfoval Jeremy Corbyn a potom, pravda, se trochu ztratil z těch světel té velké politiky a od roku 2017, nemýlím-li se, je starostou Manchesteru, což je ale zase velmi významné velké anglické město, kde se mu velmi daří a proto také si vysloužil tu přezdívku Král Severu a proto také v těch doplňovacích volbách před pár týdny v tom volebním obvodu Makerfield zvítězil opravdu velmi výrazně a to nastartovalo, nebo to byla ta poslední podmínka pro to, aby zaútočil na Downing Street a jak to vypadá v tuto chvíli na 99% ve středu brzy odpoledne, tak se tam také nastěhuje, ale možná taky nenastěhuje, protože on chce částečně úřadovat právě v tom Manchesteru.
5: Pojďme teď k té evropské politice. Shodou okolností na tuhle středu 22. července byl původně plánovaný britsko-unijní summit a jedním z dopadů Starmerovy rezignace bylo, že se posouvá. Co měly Evropská unie a Británie rozjednaného? Já jsem četl něco o zemědělství a emisních povolenkách.
6: Je to tak. V zásadě šlo o to, aby se sladily ty standardy a normy pro potraviny mezi tedy Evropskou unií a Británií, aby se odstranily kontroly, aby se odstranila byrokracie v tom přeshraničním obchodu právě s těmi potravinami a zemědělskými produkty. A takový další balík je něco, co se jmenuje program Youth Mobility, což znamená tedy program mobility mládeže.
5: Cestování mládeže.
6: Cestování mládeže s tím, že vlastně by se Británie zapojila do tohoto programu, aby bylo možné pro evropské studenty, ale nejenom studenty, mladé lidi, cestovat jednodušeji, studovat a pracovat ve Spojeném království. Dokonce se tam mluvilo o tom, že by Británie, britské univerzity snížily školné pro ty unijní studenty, protože jakmile skončily všechny ty pobrexitové výjimky, tak to školné pro ty nebritské studenty i z evropských zemí se vlastně sjednotilo na úroveň těch mimo britských studentů a jen tak pro představu, v tuto chvíli je to nějakých až 38 tisíc liber za rok, což je něco přes milion korun a ti studenti britští platí necelých 10 tisíc liber, což je nějakých 250 tisíc korun, takže vlastně je to zhruba čtyřikrát víc a jednalo se také o tom, že by ti evropští studenti měli znovu studovat tady za ty britské ceny, samozřejmě bez toho, že by měli možnost vzít si půjčku od britské vládní agentury, tak jak můžou studenti z Británie a jak mohli ještě před Brexitem i studenti z evropských zemí.
5: To znamená, že tam byly nějaké snahy o zbližování po tom Brexitu. A myslíte, že Andy Burnham, když se zeptám teď napřímo, bude v tomhle trendu nebo v té tendenci Keira Starmera pokračovat?
6: To je samozřejmě velká otázka. On Burnham před nějakou dobou pronesl takový výrok, že věří, že za jeho života bude Británie zpátky Evropské unii, ale
5: loni v září, myslím, něco
6: tak,
5: takového
6: ale
5: řekl.
6: Ale to ještě vůbec neuvažoval o tom, že by možná uvažoval, ale nebyla taková perspektiva, šance, že by se stal britským premiérem. Teď trošku je opatrnější a když jsem si pročítal některé články, komentáře, analýzy, tak je spíše považován za méně vřelého vůči té evropské, britské znovu integraci nebo přibližování se k Evropské unii, protože podle toho, co jsme řekli před chvílí, tak těch problémů, které jsou v Británii, je mnoho a on se bude bez pochyby a zatím z těch prvních projevů je to zřejmé věnovat těm vnitřním britským problémům i třeba s tomu, aby labouristická strana v příštích volbách znovu vyhrála, protože jsem se o tom bavil, když to celé bylo na spadnutí s jedním členem opoziční, tedy konzervativní strany a zhodli jsme se na tom, že vlastně ten hlavní důvod, proč Keir Starmer musel odejít, byl ten, že labouristé zkrátka ztratili víru v to, že jsou s ním schopni vyhrát příští parlamentní volby, které jsou sice ještě za několik roků, ale tak, jak se bude dařit té ekonomice a celé společnosti, tak ty volby nakonec dopadnou a jak víme, v Británii teď k k té tradiční, řekněme, dvojici konzervativci, lejbristi přibyla další strana Reform UK, která ve všech průzkumech veřejného mínění a ve všech vlastně průběžných volbách s výjimkou tedy těch parlamentních, tam ještě tak úspěšní nebyly, tak neustále roste a je to i pro tu lejbristickou stranu veliký konkurent a nakonec Andy Bannon vyhrál v tom Makerfieldu s přehledem volby doplňující do parlamentu a to byl ten týž volební obvod, ve kterém o pár týdnů úplně prohráli, projeli lejbrističtí kandidáti. Což znamená, když se nasadí správný kandidát, který za sebou něco má, který těm lidem může něco nabídnout a ty lidé jsou schopni mu to uvěřit, tak není nezbytně nutné, aby ta vlna strany Reform UK zaplavila celé Spojené království. Takže na to se bez pochyby Bannon v té své premiérské roli a především v roli lídra lejbristické strany bude zaměřovat a jak to bude s tou evropskou, s tím přibližováním k Evropě.
5: Předvídáte, že půjde trošku stranou?
6: To je otázka. Jsou nejrůznější na to názory. On možná sám, kdyby to myslel jinak, tak třeba ho k tomu zase dotlačí tady ty ekonomické problémy a požadavky, protože zaznamenal jsem třeba s nějaký apel velkého britského biznisu, který ho oslovil s tím, že by Británie měla více se přiblížit k Unii. Otázka, jak to bude s tím programem té mobility, protože ty volby v Makerfieldu, to prostě dnes je, se tomu říká Makerfield test, že vlastně on si tam jakoby otestoval to, co ti lidé chtějí, ne v Londýně, ale prostě v předměstí Manchesteru na kdysi průmyslovém, dnes trošku problematickém severu. A tam třeba on mluvil o tom, že je potřeba zastavit tu čistou migraci, to čisté přistěhovalectví a pokud nazná, že tohleto by mohlo ten program, který by otevřel Británii mladým lidem a studentům z Evropy, že by to mohlo být vlastně proti tomu požadavku tu migraci opravdu jako zabrzdit, tak třeba od toho couvne, ale to samozřejmě uvidíme, ten summit nemá žádný v tuto chvíli, pokud vím, termín a myslím, že ta jeho politika vůči Evropské unii i obecně zahraniční politika se bude spíše krystalizovat, protože on jako starosta Manchesteru, který ani nebyl poslancem od roku 2017, to už je dlouhá doba, tak se vlastně těmito otázkami nezabýval.
5: Ale předtím byl v Dolní sněmovně 16 let.
6: Je to tak, ale byla zcela jiná doba. Británie byla v Evropské unii například.
5: Vy když jste naťuknul, co chce britský biznis, pojďme možná pro kontext zobecnit, jak se vyvíjely ty vztahy Británie a Evropské unie od toho ledna 2020, kdy se tedy Brexit skutečně naplnil. Tam bylo pak ještě rok nějaké přechodné období, jestli se nepletu. Mluvilo se o tvrdém Brexitu, média kreslila ty čáry do mapy Irského moře, to všechno se podařilo. Ty tam pořád jsou. Podařilo se to všechno nějak vyřešit?
6: Ne, no tak třeba zrovna, když jste zmínil to Irské moře, to je prostě řešení neřešitelného. Irský ostrov je v půlce rozdělený na dvě země. Jedna část, ta západní, je Irská republika, která je v Evropské unii, je v jednotném trhu, je v celní unii, platí tam volný pohyb osob a tak dále. A ta druhá část ostrova, je tedy Severní Irsko, je součástí Spojeného království. Takže po Brexitu vlastně logicky by toto všechno měla opustit spolu se zbytkem Británie, jenže je tam ta složitá historie, ty troubles, ty všechny problémy, které stály životy tisícovky lidí v Irsku a na základě velkopáteční dohody byly prostě jakási ujednání, která jsou v přímém protikladu vůči tomu, co by se mělo stát, jako třeba pevná hranice mezi těmito dvěma částmi jednoho ostrova i jednoho národa. Jsou to často rodiny, které žijí na obou stranách té hranice. No a protože při tom brexitovém vyjednávání, nebo když se vůbec ten Brexit nějak konstruoval, tak ten koncept odchodu z Evropské unie, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že nikoho nenapadlo, že existuje nějaké Severní Irsko a že tam vznikne prostě veliký problém. A nakonec to muselo dopadnout tak, že Severní Irsko tam je pořád, co se týká zboží, je vlastně v celní unii. Což znamená, že vlastně veškeré zboží, které proudí mezi Irskem, Irskou republikou a Severním Irskem, proudí bez jakýchkoliv problémů, ale zboží, které putuje ze zbytku Spojeného království do Severního Irska, tak prochází fakticky celní hranicí, která sice v těch windsorských protokolech se trošku zjednodušila, ale je tam velká byrokracie, to Severní Irsko je tak trochu ostřižené od zbytku Británie, to je jeden problém, který pořád trvá a nevím, jestli má řešení. Zatím ho nikdo
5: je v takovém klinči mezi dvěma uniemi, by se dalo
6: říct. Je to tak a obecně pro britskou ekonomiku Brexit nepřinesl nic dobrého. Na to je spousta čísel.
5: Pardon, tam jsem možná tou otázkou mířil spíš, kdo po tom roce 2020 z těch vyjednávání vyšel lépe, pokud se to dá takhle nějak kvantifikovat, anebo z toho obě strany vyšly dobře?
6: Myslíte Evropská unie nebo Spojené království?
5: Přesně tak.
6: No jednoznačně Spojené království tahalo celou dobu za ten velmi výrazně kratší konec provazu a zůstal mu v ruce, protože ta jednání o odchodu z unie byla dlouhá, během nich se ukázalo, že vlastně Britové sami úplně nevědí, co chtějí, jaký Brexit chtějí, jak daleko chtějí od Evropské unie se vzdálit. Nakonec tedy převzal otěže Boris Johnson, stal se premiérem a už opravdu to bylo takové trochu trápení, tak přišel s tím heslem těch předčasných voleb v prosinci 2019, dokončeme Brexit, do závorky já dodám za každou cenu a v zásadě to taky tak dopadlo. Takže Británie v mnoha ohledech si vyjednala velmi nevýhodné podmínky a ta situace obecně je mnohem výhodnější pro evropské firmy, občany, než opačně pro britské firmy, britské občany ve vztahu k Evropské unii. Takže tady určitě to, že se muselo odejít potom za každou cenu v tom lednu 2020, tak proto se dnes snaží Keir Starmer a nejspíš se to bude snažit i Andy Burnham ty vztahy trochu nějak narovnat a protože Británie, když budeme zcela upřímní, nemá toho mnoho co nabídnout, tak třeba výměnou za to zjednodušení obchodu, třeba s těmi potravinami, tak by mohla nabídnout to, že evropští studenti budou studovat zase zpátky na britských školách.
5: Asi nemůžeme nezmínit obranu, když se bavíme o tom, co může Británie nabídnout, protože tím, že jsme spojení v NATO jako Evropská unie, tak a obrana zůstává jedním z hlavních témat současné evropské politiky. Můžeme tady čekat nějaké zásadní změny?
6: To je, řekl bych, neznámá asi ze všech úplně největší, protože je asi nepravděpodobné, že by Andy Burnham měnil nějak výrazně britskou bezpečnostní politiku. Navíc krátce předtím, než skončil, nebo ještě neskončil, ale ve finále svého premiérství, tak Keir Starmer přijal takovou koncepci závazek investovat do obrany a transformace ozbrojených sil Británie 15 miliard liber v nějakém časovém horizontu, což je závazek, který přejde i na tu novou vládu. A je otázka, jestli, protože Keir Starmer je velmi aktivní v té bezpečnostní politice evropské, je velmi aktivní ve vztahu k Ukrajině. Nevíme, jakou bude mít pozici Andy Burnham, protože z pozice starosty Manchesteru takovéto věci řešit nemusel, ale troufl bych si odhadnout, že ta politika nebude příliš jiná.
5: Vy jste nedávno v Británii byl na 10leté výročí toho brexitového referenda a říkáte, že tedy Británie v těch vyjednáváních tahala za kratší provaz a Evropská unie z toho čistě pragmaticky vyšla spíše lépe. Vnímají to běžní Britové? Jak to vidí po 10 letech, po tom referendu?
6: No, já bych řekl, že ta společnost už se nějak jako sklidnila, protože ještě když jsem odjížděl před těmi, jak jste řekl, nevím kolika, 4 lety, ale od té doby tam ale jsem byl, tam jezdím velmi často, tak bych jako neřekl, že ten Brexit dneska už je jako příliš téma. Byla doba, kdy to rozdělovalo společnost, rodiny, přátelství.
5: Teď tak nutno dodat, že Británie už byla v Unii 47 let, jestli se nepletu, takže někteří v ní žili celý svůj život.
6: Je to tak. Ale už to asi není tak palčivý problém, jak to byl, ale z každého průzkumu za posledních už ale 5 let vychází, že toho kroku Britové vlastně, když to řeknu, nadneseně litují a že kdyby měli tu možnost, tak by dnes hlasovali jinak a samozřejmě taky ne všichni, taky jsem potkal lidi, kteří jsou rádi, že už nejsou v Evropské unii, mají ten pocit, že získali suverenitu. Když se jich zeptám, co to znamená, tak většinou jako nevědí, ale drtivá většina společnosti v průzkumu, které jsou k dispozici, z toho Brexitu není úplně nadšená a byla by raději, kdyby se to nestalo. Teď jediné, co je může čekat, je nějaké přibližování, protože o návratu asi není řeč a třeba samotná labouristická strana má ve svém programovém prohlášení jako za červenou linií návrat do celní unie, návrat volného pohybu osob, takže přistoupení, opětovné pokusy, to už prostě v tuto chvíli není na stole. Uvidíme, jestli to bude třeba téma příštích parlamentních voleb, ale v tuto chvíli je to tak, takže každý krok blíž je i pro ty lidi jednodušší, protože on jim to přináší spoustu jako praktických problémů, třeba s chalupářům v uvozovkách, kteří mají Britové své domy ve Francii, tak se pro ně prostě zkomplikovala se situace lidem, důchodcům, seniorům, kteří byli zvyklí trávit celou zimu ve Španělsku, buď to tam mají nemovitosti, nebo tam prostě odjeli, mají prostě s tím potíže. Je to potíž pro řadu firem, které prostě exportovaly do Evropy. Pro ty menší je to prostě veliká byrokracie, která je drahá a kteří zkrátka přestali exportovat. Takže Britové bez pochyby cítí, že to nebyl nejlepší nápad, ale co s tím bude dál, to je otázka.
5: Už jsme naťuknuli, že příští všeobecné volby, jak Britové říkají, jsou plánované až na podzim 2029, nebo pravděpodobně.
6: Na srpen, no, druhou polovinu srpna.
5: A já jsem koukal, jak ty průzkumy vypadají teď. Zmínil jste Nigela Farage a Reform UK a ta situace, aspoň jak mně se to jevilo, je pořád docela dynamická. Oni byli na vrcholu loni nějakých 31%, teď mají nějakých 25%. Mohla by se Británie dočkat, myslíte, nejen dalšího labouristického premiéra, ale i předčasných voleb? Co by se muselo stát v těch příštích 3 letech?
6: Já bych řekl, že to je skoro vyloučené, protože nevidím jediný důvod, protože v tuto chvíli, aby byly parlamentní volby předčasné, tak by musela sněmovna vyslovit nedůvěru, anebo by musel je vyhlásit předseda britské vlády. To třeba udělala Theresa Mayová v roce 2017, když si myslela, že posílí svoji pozici před brexitovým vyjednáváním a dopadlo to tak, že si musela hledat koaličního partnera, který držel pod vodou celou tu dobu, než skončila v té pozici a potom ten koaliční partner zase držel velmi silně, táhl pod vodu Borise Johnsona, takže nevidím jediný důvod, proč by Andy Burnham nebo jakýkoliv jiný labouristický předseda vlády usiloval o předčasné volby, protože v tuto chvíli by na nich mohl jenom ztratit, protože ty průzkumy, které jste zmiňoval, v minulosti několikrát z nich vycházel jako absolutní vítěz třeba Nigel Farage a jeho strana Reform UK. Nigela Farage taky teď čekají předčasné volby, že, do kterých se sám uvrtal, kterým se chce očistit z podezření z finančních darů, které nepřiznal. Uvidíme, jak tam dopadne v těch volbách, ale Já si myslím, že pokud, ať už to bude Andy Burnham nebo kdokoliv jiný v čele labouristické vlády, tak se bude snažit tu situaci nějak konsolidovat, posilovat, aby do těch příštích voleb řádných nastoupil v co nejlepší formě. Není v zájmu labouristické strany, aby byly předčasné volby, a není důvod, aby byly, protože mají obrovskou většinu v parlamentu.
5: Ono nutno poznamenat asi, že výměna premiéra v tom britském systému neznamená pád vlády. Je to skutečně, že ta vítězná...
6: Je to věc té vítězné politické strany. Nakonec
5: konzervativní
6: strana takto vyměnila nejmenujeme se premiéry tři. Boris Johnsona vystřídala Liz Trussová, Liz Trussovou vystřídal Rishi Sunak a předčasné volby nebyly, protože prostě nejsou zapotřebí.
5: Udrží to, myslíte, ty tři roky?
6: No to těžko...
5: Nebo možná jinak se můžu
6: těžko říct, zeptat. Těžko říct. On si myslí asi, že ano, labouristická strana si v tuto chvíli myslí asi, že ano. Je otázka, kdyby ještě jednou přepřáhla během těch příštích tří roků, které zbývají do těch předčasných voleb, co by to s nimi udělalo, ale nutno zase říct, že Andy Burnham je jiný politik nebo politik jiného typu, stylu, než je Keir Starmer. Je to prostě takový velmi komunikativní, trochu showman a je z toho severu, není to ten londýnský právník, jako je Keir Starmer, byť zase bych mu nenasazoval psí hlavu, protože on byl lídrem opozice během dlouhé vlády konzervativců, on labouristy dovedl k velmi výraznému vítězství, pak pravda nedostal dostatek času, aby předvedl, co by předvést mohl, ale třeba by taky něco předvedl, to už nezjistíme, ale Andy Burnham je prostě jiný člověk, je víc jakoby z masa a kostí, než je Keir Starmer, a možná díky tomu v té dnešní době TikToku a nevím čeho, rychlé doby a Reelsů a podobně bude schopen tu společnost britskou oslavovat úspěšněji, než tak činil Keir Starmer, anebo taky třeba ne.
5: A narušit tedy tak ten cyklus rychlého střídání předsedů vlád v posledních 10 let.
6: Můžeme mu to skoro přát, co?
5: Jaromír Marek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Británii. Děkuji moc krát.
6: Já děkuju.
5: A to už je z dnešních bruselských chlebíčků opravdu vše. Děkujeme, že nás posloucháte, a těšíme se zase příští týden.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Michel Foucault sám sebe označoval za filozofa. Svým rozsáhlým dílem ale přispěl k rozvoji psychologie, historie, kultury i práva, sexuologie a také sociologie. Jeho jméno se vyskytuje téměř v každém akademickém textu z oblasti humanitních věd. Studiem jeho díla se dokonce zabývají hned dva speciální vědecké časopisy a jeho osobnost se stala tématem celé řady biografických studií.
8: Michel Foucault se narodil v roce 1926 v Poitiers. Vystudoval filozofii a psychologii na École Normale Supérieure. Jako lektor a kulturní pracovník působil ve švédské Uppsale. Poté se rozhodl pro akademickou dráhu. Přednášel na univerzitách ve Francii a Tunisku. V 50. letech byl členem komunistické strany a politicky se angažoval i ve studentských bouřích 60. let.
7: Jeho rozsáhlé dílo osciluje mezi problematikou vědění, moci a jejich vzájemným vztahem. Rozsáhlou diskusi o těchto tématech nastartovalo vydání jeho knihy Slova a věci. Po letech se k tématu vrátil ve své Archeologii vědění, kde dospívá k závěru, že poznání a věda nejsou cílem lidského snažení, ale slouží moci.
8: Konkrétní obrysy dostává Foucaultova teorie sociální disciplinace v jeho stěžejní monografii Dohlížet a trestat. Od praktik trestního soudnictví 18. století přechází Foucault ke každodenní disciplinaci člověka v moderní společnosti, která probíhá nejen ve věznicích či nemocnicích, ale také ve školách a na pracovištích.
7: V poslední etapě života pracoval na dějinách sexuality. Z původně zamýšlených 6 svazků, ale vyšly pouze 3. Umírá uprostřed redigování svých knih v roce 1984 jako jedna z prvních obětí AIDS.
8: Myšlenkový odkaz Michela Foucaulta není přes veškerou snahu snadné zařadit. Jeho dílo ovlivnilo vývoj francouzského strukturalismu i postmodernismu, přesto se nikdy programově nehlásil k žádnému směru. I přes svou agilní politickou angažovanost se nepovažoval za levicového intelektuála. Nejednal programově a šlo mu spíš o konkrétní politické postoje a otázky. Hlavní Foucaultovou metodou byla skepse. Možnost odpoutat se od obecných pravd a doktrín, které by mu bránily svobodně myslet.
7: Jako jeden z mála intelektuálů zanechal Michel Foucault svůj otisk i v současném každodenním životě. První díl jeho Dějin sexuality stál u zrodu vědeckého pohledu na homosexualitu či queer kultury obecně. Původně úzce vymezený termín diskurs se díky jeho dílu prosadil ve zvulgarizované formě i v běžné řeči.
9: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
10: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
11: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
12: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
9: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Peníze a vliv Jany Klímové.
13: Stát má hotovou inventuru první části pozemků, které vlastní, a dali by se na nich postavit byty pro klíčové profese, jako jsou vojáci nebo učitelé. Vzniknout by takových bytů mohlo zhruba 15 000. Jsou vhodné pozemky i v Praze, kde je bydlení nejvíc nedostupné? Jsou, a to hlavně v rukou Správy železnic, říká v novém dílu pořadu Peníze a vliv generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti Zbyněk Pokorný.
9: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Američané znovu útočili na Irán. Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze a bude většinou oblačno, na severu místy přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se očekávalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila včera o půlnoci po více než 3 měsících.
15: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
16: Je to drahý, ale proto je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že se nebudou růst dál.
15: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
17: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
15: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
14: Spojené státy ukončily další vzdušné útoky na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Iránská státní agentura MER informuje, že byly aktivované protivzdušné obranné systémy poblíž jaderné elektrárny Búšehr. Podle iránské státní televize byly slyšet taky exploze u města Bandar Abbas na jeho země. Spojené státy a Irán na sebe od konce křehkého příměří útočí 10. den v řadě. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudu.
18: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
14: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spoluvedou 4 soudní spory. Ve 2 případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Po 3 letech skončily úpravy zámku v Litomyšli, dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili sgrafita na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit a místy zpevnit, říká kastelán Petr Weiss.
19: Některá z grafita byla odfouklá, byla pod nimi kapsa vzduchová, tam potom restaurátoři postupně museli injektovat nějaký zpevňováč, znovu proškrábnout. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor.
14: Stát za opravy zaplatí zhruba 600 milionů korun, zhruba třetinu pokryje dotace z evropských peněz. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Live Sport Prague Open do 2. kola. Obhájkyně titulu si ve 2 setech poradila se Španělkou Bouzasovou Manejrovou. Po postupu mluvila mimo jiné o tom, jak se jí hrálo na centrálním dvorci na Štvanici.
20: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten centerkurt vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle centerkurtu hrát. A vlastně na tenhle centerkurt mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernýchovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
14: Dominika Šalková pak porazila Chorvatku Růžičovou a Lucie Havlíčková.

0: jsou poškozená středová svodidla. Bliká tam šipka, kolem jsou kužely. Na silnici 13 na výjezdu z Liberce do Frýdlantu. Opatrně mezi Libercem a Mníškem poblíž odbočky na Krásnou Studánku je na vozovce olej. Silnice 55 u Hodonína do Strážnice je už více než hodinu neprůjezdná. U odboček do města a na Dubňany se srazilo nákladní auto s osobním, jedno z vozidel hořelo. Podle policie se uzavírka objíždí přes Hodonín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
3: Připomínat si 90. léta a vynechat svobodné volby, to by byla velká škoda. Nejen proto, že jsme si mohli poprvé po mnoha desetiletích svobodně vybrat politickou reprezentaci. Svobodné volby byly také příležitostí pro něco do té doby neznámého, pro politický marketing. Jaké to bylo, když se ve volební kampani střetli autobus a helikoptéra, to připomene už za chvíli dokumentarista Jakub Horáček ve druhém dílu seriálu Kampaně. Ale ještě předtím nabídne zajímavý pohled na svobodné volby člověk, který o nich hovořil ve vysílání Československého a pak Českého rozhlasu. Jan Pokorný zavzpomíná v pořadu Archiv Plus, jaké to tehdy bylo.
4: Začátek června 1990 přinesl v Československu událost, na jakou se čekalo 44 let, totiž svobodné volby po pádu komunismu. A v jednom z minulých Archivů Plus jsme si připomněli průběh volební kampaně v roce 1990, která byla po všech stránkách vzrušující, protože to pochopitelně bylo poprvé jak pro voliče, tak pro politické strany. Dnes pokročíme dál a podíváme se na dobu těsně před volbami, během nich a také bezprostředně po nich. A k poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
1: Archiv Plus.
4: A já mám dnes vzácnou možnost porovnávat a vzpomínat, nebudu na to tentokrát sám, mám tu hosta, jejím dlouholetá legenda Českého rozhlasu, moderátor Jan Pokorný. Hezký den, Jane.
5: Dobrý den.
4: Já bych začal docela mimořádnou, tehdy vážnou událostí, nebo dodnes vážnou, která by dneska ale vzbudila, domnívám se, ještě daleko větší strach a obavy. A to byl onen výbuch na Staroměstském náměstí, jaksi po domácku vyrobené bomby. Bylo to 2. června 1990 odpoledne. Tak si poslechneme, co k tomu Československý rozhlas vysílal 7. června.
6: Abychom vás i dnes mohli informovat o dalším vyšetřování výbuchu na Staroměstském náměstí v Praze, pozval Stanislav Benda k mikrofonu náčelníka pražské kriminální služby majora Jiřího Staňka.
7: Pátý den po výbuchu už tým vyšetřovatelů typuje z užšího okruhu lidí možného pachatele. Jaké jsou tedy nejnovější informace?
8: Lze říci, že počet osob, které jsou prověřovány v souvislosti s tímto případem, se skutečně zúžil. Ale práce na původně stanovených verzích pokračuje. V průběhu prověřování byly vyslechnuty stovky osob, jednak těch, kteří přímo byli účastni výbuchu na Staroměstském náměstí, jednak dalších, kteří na základě zveřejněných televizních relací mohli poskytnout určité poznatky k předmětům, které tam byly uvedeny.
7: To mě dovádí k další otázce. Vlastně obrázek, který pan ministr Sachr v televizi ukazoval, namalovala osoba s jasnozřivými schopnostmi. Víte už, o jaký jde objekt?
8: Na základě televizní relace se na nás obrátilo větší množství občanů, kteří uváděli, o jaký objekt by se přibližně mohlo jednat. Tyto objekty v současné době se prověřují.
7: Pan ministr říkal včera, že vlastně dopadení pachatele je otázkou zřejmě velice krátké doby. Dá se říct, že okruh se už uzavírá?
8: Já bych to přímo tak neformuloval. Je pravda, jak jsem uvedl zpočátku,

0: že okruh prověřovaných osob se zúžil, ale rozhodně by bylo předčasné tvrdit, že pachatel bude zadržen, dejme tomu, ještě dnes.
1: Pachatel nebyl zadržen nikdy. A byla to vlastně poměrně vážná věc, 18 lidí zraněno, německá turistka přišla vlastně o oko. Jak jste to tehdy v novinářské obci chápali jako jednoznačný útok na ty svobodné volby, které se blížily a měly být za týden?
2: Myslím, že tenkrát jsme poprvé začali používat i v souvislosti s tehdejším Československem to sousloví teroristický útok, protože dřív jsme to měli jenom ze zahraničí, tedy přeci žádné teroristické útoky nebyly. Ten nejvážnější se odehrál ve svobodné Evropě tenkrát, že od kapitána Mynaříka, jinak jsme tady neznali vlastně nic takového. A myslím si, že i vzhledem k tomu, v jakém kontextu to bylo, že to bylo takové jako z čistého nebe, tak to vyvolalo vzrušení, ale rozhodně ne takové, jako by to vyvolalo teď. Ani vlastně nám napřed nedocházelo, protože jsme spíš se zabývali tou kriminální stránkou věci, že to může nějak souviset s volbami. Zajímalo nás ta technologie té bomby, opravdu po domácky vyrobené, že to byla nějaká trubka naplněná něčím a to někdo odpálil na dálku, ale ukázalo se, že, jak jste už říkal, že toho člověka, toho atentátníka nenašli dodnes, už ho asi nenajdou. A přestože vyslechli, jak tam říkal ten respondent, jako stovky lidí a používali ty jasnovidce, což se pro nás taky bylo novum, ale spíš se ukazuje, že ať si o tom myslíme, co chceme, že dneska by to prostě bylo takzvaně na kamerách, že? Protože podle mě na Staromáku jsou kamery, můžete se tam online dívat a tam byste asi přesně viděl, kdo v kolik hodin tam položí tu tašku a odchází a kterým směrem odchází.
1: Tehdy se podařilo přesně z různých videokamer turistů vlastně zrekonstruovat tu časovou osu až na těch klíčových 5 minut.
2: Až na toho chlapa.
1: Až na toho chlapa.
2: Byl-li to chlap tedy.
1: Zřejmě. No, když to porovnám s dnešní dobou, mám ten pocit, že tehdy média se snažila spíš tu situaci nějak jako uklidňovat, nepřitápět pod kotel. Změnilo se to hodně, nebo jak to vidíte?
2: No, neuvěřitelně se to změnilo. Vždyť média dnes informují o těch neblahých věcech možná ještě dřív, než nastanou. Kdybych to řekl s nějakou nadsázkou černohumornou, za což se omlouvám. Ale myslím si, že s nástupem televize Nova a se vznikem univerzálních vojáků, reportérů, kteří museli dělat všecko, natáčet pro televizi, psát to na internet, fotit, pak natáčet videa, audia a všechno možné, tak kdy se bojovalo o to, kdo to přinese jako první, tak myslím si, že ta rozumnější média už od tohohle odstupují. A my jsme tady našim kolegyním a kolegům vždycky říkali, že můžeme být i druzí, ale hlavně, ať je to pravda.
1: Já se přidržím toho příměru vojenského. V jaké jednotce rozhlasové vy jste tehdy byl dislokován?
2: Já jsem byl převelen jako moderátor zpravodajských proudů, vlastně, které tenkrát začínaly. Působil jsem v ranním vysílání na dvojce a pomalu jsme připravovali přechod zpravodajského moderovaného ranního bloku na federální okruh, tedy na stanici Československo, která vznikla.
1: Čili dostal jste se zároveň do terénu v té době těch voleb, do tiskového střediska a tak podobně?
2: Dostal jsem se tam, ale nikoliv za Český rozhlas, od toho tady byli, řekněme, zkušenější, tak kolik mě bylo v tom 90-30, ale my jsme natáčeli s Československou televizí takový dokument o té události, kterou jsme si nemohli nechat ujít, o těch prvních svobodných volbách, takže my jsme se pohybovali jak v některých volebních štábech, tak taky na Staroměstském náměstí, zrovna tedy ve chvíli, kdy tam přicházel prezident republiky a blížili se první tóny toho předvolebního, řekněme, koncertu pod taktovkou mistra Rafaela Kubelíka. A já jsem držel ten mikrofon a za mnou byl kameraman, myslím, že to byl Božek Slavík z Československé televize. A tak, abych tam měl všecko, tak jsem se prodral k tomu Rafaelu Kubelíkovi, k slovutnému dirigentovi, světové osobnosti. A s drzostí toho mládí jsem mu krátce před začátkem toho koncertu říkal, mistře Kubelíku, krátký rozhovor, mistře Kubelíku. A on na mě tak seděl mezi zuby. Žádný rozhovor, jděte pryč. Říkal, no, tak to dobře, tak to asi nepůjde. A teď přicházel Václav Havel s tou svitou, že, s kolegyněmi, s kolegy a s ochrankou. A já jsem říkal, tak nemám Rafaela Kubelíka, tak budu mít Václava Havla. No, tak zase jsem si namířil k němu. A podcenil jsem tedy pohotovost jeho ochranky, respektive neseplo mi, že ta sporá dívka, která ho doprovázela, má takovou sílu v ruce a že to není jeho nějaká asistentka, ale že je to jako plnohodnotná členka ochranky prezidenta republiky, takže jsem odletěl asi 2 metry a žádný rozhovor jsem neudělal.
1: To je hezká vzpomínka na obě dvě osobnosti. Já zůstanu u Václava Havla a u té ochranky, to je takový hezký oslý můstek. Já bych teď rád pustil jeho reflexy z 10. června událostí, které zažil v Bratislavě v neděli 4., ještě tedy před volbami. On se tam poprvé naplno setkal s tím robustním, razantním nástupem demonstrujících z té části slovenské společnosti, která se tehdy hlásila, řekněme, k nacionalističtějšímu pojetí budoucnosti Slovenska. A bylo tam taková ta hesla na Slovensku, po slovensky a tak. A Václav Havel to tady reflektoval takto.
3: Popravdě řečeno, mě naprosto nevadí, že volají po samostatném Slovensku. Mají-li pocit, že Slovákům se bude žít lépe v samostatném státě, mají právo na ten pocit, mají právo to veřejně říct. Podle mého mínění jsou na omylu, ale mají právo tento svůj omyl artikulovat. O to nejde. Mně na tom vadilo něco jiného. Já jsem v tom cítil najednou takové totalitní metody, fašistoidní jakési aspekty. Nemyslím tím teď tu stranu, znovu zdůrazňuji, myslím tím tyto hloučky. A cítil jsem v tom jakousi nostalgii po tom slovenském státu, to znamená i po tom fašistickém režimu. A to je cosi, s čím prostě souhlasit nemůžu.
1: Tak tolik Václav Havel v hovorech zlán už povolebních. Já tu otázku vemu trochu oklikou. Myslíte si, že ty volby 1990 byly nějakou první kapitolou k rozdělování těch dvou národů, nebo to vlastně začalo už předtím? Možná zkusme rozlišit váš tehdejší pohled a pozdější.
2: Myslím, že ten pohled asi zůstane konzistentní, protože byl to právě Václav Havel, který v lednu roku 1990 trochu překvapil tehdejší poslance první zákonodárnou iniciativu, že, která souvisela s tím, a hlavně to neprojednal s těmi poslanci, že změní státní název republiky, že se vypustí slovo socialistická.
1: Zdánlivě snadná věc.
2: Jo, zdánlivě jako by nic. Jenomže ono se to nelíbilo těm slovenským poslancům, protože tam už se začalo něco takového dít a třeba ta Slovenská národní strana, ale taky KDH, myslím si, že byli jako v tom trochu silní. Pomlčková válka se tomu potom říkalo, že jo, protože Bratislava ten Havlův návrh odmítla. Vím, že potom bylo takové celodenní jednání ve federálu a na konci března roku 1990 ten dvojazyčný název schválili. Já myslím, že tam vyhřezly všechny ty problémy a frustrace části Slováků, trochu rozdmíchaná nebo hodně rozdmíchaná některými tam politickými silami. No. Takže tak já si myslím, že ty volby...
1: Vlastně to nebyl předěl.
2: To nebyl předěl, ale když si člověk vybavuje postoje třeba tehdejších, že tak bylo Občanské fórum vyhrálo, ale Občanské fórum k tomu přistupovalo tak jako jo, tak na Slovensku to je v pohodě, že to nebrali jako, že by tam začalo něco doutnat, jo, ale ono tam doutnalo a myslím si, že kdyby jsou chyby, ale kdyby si to včas uvědomili, tak možná, ale tak dobře už. Plakat nad rozlitým mlékem.
1: Vlastně ty volby mají ještě jeden zajímavý aspekt, neúplně často zdůrazňovaný, že to volební období bylo na 2 roky.
2: Jasně, jasně. Zkusíme to a ono, když ty 2 roky, tak to nějak přežijeme, pak to uděláme jinak, no.
1: A to se vlastně nemohlo stihnout dořešit, ale to víme dneska.
2: To víme.
1: Ty zájemné napnelizmy.
2: Jako ono se tomu těžko zpětně vrací, protože ten kvas, který tam byl, a všichni jsme se to učili. My jsme se učili svobodnou demokratickou žurnalistiku. Politici se učili svobodnou demokratickou politiku. Veřejnost se to učila vnímat. Teď si vezměte, že jako nebyla žádná relevantní data, že jako takové výzkumy veřejného mínění, které testují tu společnost a říkají politikům, co si většina myslí. Jo. Tak to jako bylo v říši snů.
1: Vážnou aférou byla aféra Bartočík, to se dneska už vlastně těžko nepamětníkům vysvětluje, ale šlo o to, že lídr lidovců, předseda, byl spolupracovníkem státní bezpečnosti. Přišlo se na to v zákulisí před těmi volbami a proběhl tam jakýsi dialog mezi panem prezidentem a panem Bartončíkem. s nějakým vyústěním, které tedy mělo znít, že pan Bartončík tu kandidaturu před volbami položí, což se nestalo. No a my si teď poslechneme zprávu, která se k tomu váže a která je z večera 8. června 1990, čili z prvního dne voleb.
4: Československá tisková kancelář vydala prohlášení, které jí poskytl prezident republiky Václav Havel. Uvádí se v něm. Na tiskové konferenci po mém návratu z Moskvy včera ve večerních hodinách jsem byl dotázán, zda jsem se před odjezdem do Moskvy setkal s doktorem Josefem Bartončíkem. Odpověděl jsem, že jsem se s ním setkal, hovořil o různých aspektech politické situace v Československu a dalších záležitostech. Dále jsem uvedl, že víc o obsahu našeho hovoru neřeknu, protože jsem dal doktoru Bartončíkovi čestné slovo, že o tomto hovoru nebudu s nikým mluvit. K tomu dodávám, že předseda sněmovny lidu místo předseda federálního shromáždění doktor Josef Bartončík mi dal určitý slib, který nedodržel.
1: A já ještě dodám, že s tou zprávou o doktoru Bartončíkovi vystoupil těsně před volbami náměstek ministra vnitra Jan Ruml. Pak se mu to mělo poměrně za zlé, samozřejmě především ze strany lidovců. Já se zeptám Jana Pokorného, jak jste tehdy vlastně vnímali tuhle politickou aféru, ten politický výbuch, možno říct. Brali jste to jako buď jakoby očistu volebního procesu s nadsázkou, nebo jako přece jenom divnou záležitost, která takhle těsně před volbami se prostě nemá stát?
2: Tak z toho odstupu viděno, nevím, jak to brali ostatní, ale můj pocit, který z toho přetrvává, je, že to do jisté míry byla nějaká očistná akce, že když se někdo něco takového vážného dozvěděl, že prokazatelně Josef Bartončík spolupracoval se Státní bezpečností, tak to řekl. Řekl to ale už v době, kdy z dnešního pohledu platí nějaká předvolební pravidla, nebo nevždy se dodržují.
1: Různé inzeráty,
2: tak. Přesně tak. Takže to bylo takové jako dvojznačné, že ano, bylo to dobře, že to řekli, ale je otázka vlastně, jestli to opravdu někomu ublížilo, kromě tedy Josefa Bartončíka, jestli to mělo vliv na výsledky těch voleb. Podle analýz, které potom dělali sociologové, tak se dá říct, že ne, tak úplně jako strašný. Jo. Že byla to prostě taková předzvěst toho, co nás čeká.
1: Tak teď bych to možná trochu snesl na takovou lokálnější úroveň. Odlehčil to. Teď si poslechneme z prvního dne voleb z 8. června takovou malou momentku ze Štěchovic. A bude to rozhovor s tajemníkem tehdejšího místního národního výboru Zbyňkem Broulíkem.
5: Já jsem slyšela také o tom, že jsou určité problémy s obálkami, které jsme dovezli z Kanady, a zároveň jsem slyšela i o tom, že byly problémy sehnat plentu.
6: No tak, než začnu tou plentou, s tou plentou je to opravdu problém, protože jsme dostali adresu, kde údajně ten podnik měl ty plenty vyrábět. Po telefonickém hovoru nám to bylo zamítnuto, že nám žádnou plentu nemůže dodat, pouze urnu. S obálkama, obálky už máme obálky i připravené, to znamená orazítkované. Myslím si, že problém nebude, bohužel budeme akorát muset požádat voliče, aby je zalepili. To znamená, asi připravíme nějakou hubičku a to bude všechno.
5: Takže kanadská obálka se nedá zalepit.
6: Nedá se zalepit, proč to říkám, protože kanadská obálka má malý ten vršek, čili když tam jenom zasunu volební lístky, je nebezpečí, že by volební lístky mohly vypadnout. Aby jsme tomuto zamezili, budeme muset požádat voliče, aby tu obálku zalepili.
1: Vzpomínáte si na kanadské obálky?
2: Moc ne, popravdě řečeno. Já si vzpomínám na ta čísla, že účast byla tenkrát 96%, ale vím, že v mém okolí byla řada lidí, která k tomu přistupovala následovně. My jsme část svého produktivního života museli k těm volbám, tak my si to užijeme a my tam jako nepůjdeme. A to byl výraz té svobody. Oni třeba nešli volit, já jsem teda šel volit, protože mě to tak jako bavilo, ale i tenhle ten postoj tam byl zajímavý, že vlastně oni tu svobodu uchopili tak, že konečně nemusíme.
1: A štěstí opravdu bylo minimum.
2: Ale těch 96%, jako to je unikátní, to je neopakovatelné.
1: To už se
2: nikdy nestane. No a jasně vysvětlit, já vím, že to byl úkol jako i pro média, tehdy ještě nikoli v média veřejné služby, ale vůbec pro všechny, protože co tady bylo federální shromáždění, to mělo sněmovnu lidu, sněmovnu národů, pak se volilo do dvou republikových rad, Slovenské národní rady, České národní rady. No v tom federálu bylo 300 poslanců, v České národní radě 200, ve Slovenské 150. A ty volby byly jako na základě poměrného systému, ale už jsme to i vzpomínali, že ty volby byly, vlastně ten mandát byl na dva roky. války. Takže to bylo trochu jako výjimečné a zajímavé. No.
1: Řadu těch lidí člověk jako volič neměl vůbec šanci poznat za tu krátkou dobu a suverně to tedy vyhrál Občanské fórum, to je známá věc.
2: Ale to kandidovalo nějak 22 stran.
1: Zajímavý fenomén těch voleb byli zahraniční pozorovatelé. A teď tu mám zase, myslím, docela vzácný rozhovůrek našeho tadyšího kolegy Karla Vichse s... Ale poslechněte si sami.
7: To, co my pozorujeme, je, jak to všechno prochází, jestli lidi opravdu tam můžou vejít a dají svoje legitimace, mají svoje ty ballots a jestli je to opravdu takový, aby každý měl šanci volit. My se jenom na to díváme, jak ten proces funguje. A zdá se, že my jsme tady teď půl hodiny, že to všechno jde opravdu moc dobře a že lidi sem chodí, mají všechny ty papíry, oni se na to dívají a lidi to dávají do té krabice a že všechno to prochází moc dobře.
8: Dále mě zajímalo, jestli budou zahraniční pozorovatelé při otvírání uren a sčítání hlasů.
7: No to jenom o tom se budeme informovat a myslím, že tam nějaký z našich lidí budou, kteří se budou dívat na to.
8: Nakonec jsem se zeptal americké pozorovatelky paní Madeleine Albrightové, co říká našemu volebnímu systému.
7: No, já myslím, že pro první volby, že ten systém je dobrý, že vlastně všechny ty strany, které se do toho učinili, že to prochází moc dobře a že každý se moc těšil na tyhle volby a že opravdu to prochází, že ten systém bude fajn.
1: Systém bude fajn, to je vlastně docela hezká, nechci říct tečka, ale hezký závěr Madeleine Albrightové.
2: A to ani Karel Vix nevěděl, že to bude budoucí ministrně zahraničí, která nás vlastně dostane do NATO, že?
1: Pojďme už k povolebním časům. Já přece tady jedno překvapení pro vás teď přichystám. Další ukázku poprosím režii.
9: Když poslanci v podvečer končili dnešní jednání obou sněmoven, seznámil je předsedající Milan Šútovec, že od ledna bylo ve federálním shromáždění schváleno 100 zákonů.
1: To byla legislativní smršť.
2: No ale opravdu.
1: Takže Jan Pokorný 19. prosince 1990 ve federálním shromáždění. Jak to na vás tam působilo?
2: Tak výhodou federálního shromáždění bylo, že to byla budova, která byla blízko rozhlasu. No, takže vzhledem k těm technologiím, které tenkrát rozhodně nebyly na takové úrovni jako dneska, tak vy jste tam něco natočil, buď jste to postříhal tam a jsem to přinesl už jako hotový záznam, nebo jste si zaběhl sem. No, vzhledem tomu, že jasně, 100 zákonů schváleno za to časové období, ale my jsme tam, vím, že s kolegou Jardou Skalickým jsme tam trávili jako třeba 16 hodin denně, že? Tam oni se nezastavili a pořád se jelo. No a vlastně nebyl internet, nebyly mobilní telefony. Jako. A byla to pro mě taková velká škola demokratické žurnalistiky praxí, protože jste si musel udělat jasno, který subjekt co prosazuje, jaké jsou vlastně ty procedury toho federálního shromáždění, že to není vůbec jednoduché. A my jsme tam měli takové studíčko a dívali jsme se vždycky z toho okénka na to, kdo bude řídit tu schůzi. Na některé jsme se těšili, na některé ne, protože to někdy byla velká nuda.
1: Bavilo vás tam ta atmosféra?
2: Bavila.
1: Já teď mám udělám radost sobě, tak je pustím vám rozhovor s Rudolfem Batěkem. Ten rozhovor je z slavného pořadu Káva u Kiše a já jsem ho sem vybral právě kvůli tomu, že trošku schazuje tu atmosféru ve federálním shromáždění z toho piedestalu. Pojďme na to.
10: Při těch nejdramatičtějších televizních přenosech v 90. roce z federálu, jak se říkalo, jste často leckomu v naší rodině pomohl od infarktu tím, že jste do toho v pravou chvíli vnesl srandu.
11: No já jsem pomáhal sám sobě v první řadě, protože mě to drtilo. Já, ta neschopnost ovládat se v takové situaci, já jsem se nechoval jako předsedající suverén.
12: Také měl jednou nějaký konflikt.
11: No jistě, hlasoval jsem pro odvolání sama sebe z řízení schůze.
12: Když to tak seděl tváří v tvář tomu zbůrku, řekněme tedy zboru poslanců, vám také jistě šlo něco hlavou? Sdílíte ten názor, že parlament je vždycky zmenšenina národa?
11: Řekl bych spíš ta horší zmenšení.
12: Ano?
11: No, ten parlament polistopadový, to byla skutečně rarita. Tam se dostali doslova i vysloveně psychopatické osobnosti, které by tam normálně při vývoji běžném politickém nemohly být, protože vemte si vyspělou demokracii, tam ten jedinec pomalu roste a to okolí ho vnímá jako racionální, zdravou osobnost.
1: Tolik vzpomínka na pány Jiřího Vejvodu o Tunuce a jejich hosta Rudolfa Batěka.
13: Tak, to byl takový balzám, je ne? Takový balzám. Jste mi udělal fakt radost.
1: Tak on zřejmě mluví prioritně o té době do léta 1990.
13: My jsme tam chodili totiž s Jardou Skalickým, i když jsme nemuseli, když jsme věděli, že on řídí tu schůzi. Protože to byla taková škola noblesnosti, nonšalance, člověka, pozorovat člověka, o kterém víte, že ví, ale že se zase z toho nezblázní, že je schopen leto zlehčit a že je schopen zlehčit sám sebe. Že já jsem ho potom ještě párkrát vyhledával, už tak jako soukromně, on bydlel v Karlíně, tam nedaleko našeho studia Českého rozhlasu a občas jsem tam šel na kafe a poslouchal jsem ty historky z toho parlamentu a bylo to osvěžující, jak jste říkal.
1: Ten rok 90, ten první rok demokracie, je to pro vás, a třeba jak v čem, jako by se to stalo včera, nebo už je to vlastně strašně dávno?
13: Tak teď jsem pod vlivem těch ukázek, které jste pouštěl, a když jsem slyšel, jak ty hlasy těch respondentů, tak ty hlasy bývalých kolegů, hlasatelů nebo reportérů, tak je to, jako by to bylo včera, no. Ale mě je dneska 65 a tenkrát mi bylo 30, takže musím přiznat, že už je to dávno.
1: Tak já vám děkuji za vzpomínání. To byl Jan Pokorný.
13: Já děkuji za pozvání.
1: A naslyšenou, jak se říká tady v rozhlase.
13: Naslyšenou.
14: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
15: Třicet let už uplynulo od pozoruhodné volební kampaně v roce 1996. Zapsala se do dějin legendárním střetem dvou zcela odlišných stylů politického marketingu. Zatímco lídr sociálních demokratů Miloš Zeman objížděl republiku ve starším upraveném autobusu, vsadil na kontaktní kampaň, jezdil za lidmi na venkov a do menších měst, tehdejší předseda občanských demokratů Václav Klaus, aby stihl během kampaně navštívit co nejvíc míst, vsadil na moderní a rychlou přepravu vrtulníkem. Politický marketing druhé poloviny 90. let připomene repríza druhého dílu seriálu Jakuba Horáčka Kampaň.
16: Levice demokratická, ta se teprve u nás, myslím, musí vytvořit a ta pak patří k demokratickému spektru a není to tedy věc nostalgie. Ty problémy, které jaksi levice bude řešit, jsou problémy, které přináší ten vývoj.
17: Levice jako zakázané slovo. I tu strany musely brát v potaz, když se chystaly na první dvoje svobodné volby v tehdejším Československu.
18: Byla taková atmosféra, že vlastně byla určitá jako brzda nebo zábrana pro ty lidi volit levicové strany, protože si je spojovali s tím režimem před rokem 90.
17: V druhé půlce 90. let se ovšem situace začíná měnit.
19: Byl to skutečně první střet mezi ODS a sociální demokracií.
17: Jak se vyvíjel politický marketing ve společnosti, která už řešila běžné problémy vyplývající ze střetu tehdy ještě jasně vymezené levice a pravice?
14: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kampaň. Průvodce dějinami politického marketingu. Díl druhý. Titáni na plakátech.
20: Předsedou České strany sociálně demokratické byl v noci zvolen Miloš Zeman.
17: Březen 1993.
21: Nový předseda České strany sociálně demokratické Miloš Zeman dnes ubezpečil, že v novém vedení strany panuje názorová shoda.
17: Zásadní událost, která definovala další vývoj české politiky.
22: Sociální demokracie kráčí stejnou cestou jako sociální demokracie v západní Evropě. A věřím, že tato cesta bude mít i tentýž cíl. Účast na vládě z vůle našich voličů.
17: Úkol pro Miloše Zemana zněl jasně. Etablovat sociální demokracii jako levicovou sílu na české politické mapě. To byl i klíčový předpoklad pro to, aby se i politický marketing mohl začít v českém prostředí profesionalizovat.
19: Doznívala taková ta atmosféra, že když člověk bude podporovat levici.
17: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
19: Takže vlastně podporuje komunisty a že to je návrat před listopad 89, byť ještě to nebylo úplně tak masivní, ale přece jenom už lidé takto začali přemýšlet a tím pádem se objevovala už sociální demokracie. Podle mého názoru Miloš Zeman nebyl od začátku nějaký přesvědčený sociální demokrat, ale pochopil, že tedy místo na pravici je obsazeno, když to zjednoduším, Václavem Klausem a že jeho jediná cesta je vydat se tedy do levé části politického spektra. Vybral si k tomu sociální demokracii.
0: Znamená to, že vyloučujete jakoukoliv budoucí spolupráci vaší strany s ODS?
3: Myslím si, že by teď bylo 2 roky před volbami naprosto předčasné spekulovat o struktuře povolebních koalic, protože to závisí na našich konkrétních výsledcích a na výsledcích jiných.
4: Zásadním způsobem se začíná přibližovat Občanské demokratické straně Miloš Zeman a klade si za cíl v těch volbách v roce 1996 také zvítězit.
17: Pavel Šaradin, expert na politický marketing, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
4: Soustředil kolem sebe lidi, kteří se soustředili kolem jedné hlavní ideje, to znamená ty reformy, které provádí Václav Klaus, jsou příliš drastické a také zajistit dobrou životní úroveň pro všechny občany.
3: My říkáme, že v této společnosti se střetávají 2 základní principy. Princip solidarity a princip egoismu.
4: Politika se více ideologizuje a že také v tom českém prostředí rozhoduje jedna základní štěpící linie.
3: V celé více než staleté historii sociální demokracie převažuje princip solidarity.
4: To znamená levo-pravá, respektive socioekonomická škála.
17: Postupné zpřesňování ideologických pozic českých politických stran vybízí k důležité, byť možná trochu nostalgické otázce. Střetávaly se tehdy v politickém boji skutečné ideje? Považovaly strany své programy za nejlepší řešení, která mohou a chtějí nabídnout a snažili se o nich přesvědčit své voliče? Trocha teorie politického marketingu snad neuškodí.
23: Takovým základním vodítkem, jak třeba i politici přistupují k tomu svému uvažování o politickém marketingu, aniž by si to třeba uvědomovali, je základní členění na 3 kategorie toho, jak se politický marketing vede.
17: Miloš Gregor, expert na politický marketing z Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval na kampaních pro koalici Spolu v roce 2021 nebo pro Karla Schwarzenberga.
23: Takovým nejznámějším reprezentantem v akademické sféře tohoto přístupu je Jennifer Lee Marchment. Tenhle ten přístup vlastně říká, že v politickém marketingu můžeme rozlišovat na 3 základní přístupy. Je to takzvaně produktově orientovaný přístup, prodejně orientovaný přístup a tržně nebo marketingově orientovaný přístup.
17: Produktově orientovaná strana znamená, že
23: politická strana má nějakou vizi, nějaký program, nějaké hodnoty, za kterými si stojí a chce je realizovat bez ohledu na to, jak moc populární jsou nebo ne.
17: Taková strana tedy připraví svůj program
23: a snaží se přesvědčit voliče o tom, že její program je ten nejlepší. Is that he were rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. Je to možná, řekněme, takové tradiční až tradicionalistické uchopení politického marketingu. V západních demokraciích bychom řekli, že tohle byl přístup, který převažoval třeba v 80. 90. letech.
17: Vedle toho prodejně orientovaná strana
23: má sice program a hodnoty, které chce prezentovat, ale je ochotná přemýšlet o tom, co je pro voliče nejatraktivnější.
17: Taková strana tedy připraví svůj program, ale potom si ještě udělá průzkumy.
23: Ne, že se snaží za každou cenu přizpůsobit voličům a tomu, co chtějí oni, ale snaží se z té nabídky, kterou má, vybrat ta témata, která jsou pro voliče nejzajímavější, a tím podat takovou formu, která pro ně bude atraktivní.
17: A konečně tržně nebo marketingově orientovaná strana
23: chce být zvolena a realizovat se u vlády, prvně zjistí, co voliči chtějí a až na základě toho začne formulovat svůj volební program.
17: Nepřesvědčuje voličstvo o správnosti programu, ale říká, že reaguje na jeho potřeby.
23: Pro tento typ strany je charakteristické, že neustále provádějí právě průzkumy veřejného mínění a na základě těchto průzkumů pak přizpůsobují třeba svoji volební nabídku, retoriku, ale kolikrát právě můžeme vidět, že i program kam se může volby od voleb lišit v zásadních otázkách.
17: K tomuto modelu nutno dodat, že jde spíš o ideální typy. Těžko bychom hledali stranu, která přesně odpovídá jednomu z nich. Přesto jde o nástroj, který umožňuje lépe pochopit a historicky podchytit, jak politická uskupení přemýšlejí o voličstvu a komunikaci s ním, a tedy o vlastní nabídce, tedy programu a ideologii. Vraťme se proto zpátky do poloviny 90. let. V jaké situaci tehdy byla česká politika?
19: To funkční období, které začalo tedy vyhranými volbami v roce 92 a koaliční vládou, tak bylo poznamenáno jedním zásadním momentem, a to je rozdělením Československa. No a samozřejmě během toho období ne vše se dařilo tak, jak by se mělo, že se začaly objevovat první problémy, skandály týkající se jak privatizace, tak i třeba toho, jakým způsobem fungovaly tehdy ještě ne vlastně zprivatizované banky. Ta jako snadná, rychlá cesta k transformaci pod vedením ODS dostávala trhliny.
5: Všechny indicie, všechny zprávy, které mám, které ke mně chodí, ukazují na to, že knížky i známky se staly předmětem spekulace. A tady už je to věc pro orgány činné v trestném řízení. A já znovu říkám, řekl jsem to poslední.
17: Nálada voličstva před volbami v roce 1996 se od té před 4 lety proměnila. Průzkumy z jara téhož roku poukazovaly na úbytek lidí, kteří základní myšlenky transformace považovali za správné.
23: Volby v roce 1996 byly vlastně první volby a volební kampaně v České republice, které byly z našeho pohledu dneska jako standardní.
19: Byl to skutečně první střet mezi ODS a sociální demokracií.
23: Neřešila se tady nějaká budoucnost státu, vypořádání se s režimem. Důrazy byly kladeny na politické programy, politická témata.
6: Všichni ve svém okolí slyšíme o alarmujícím rozsahu korupce.
19: Sociální demokracie nabízela jinou transformaci České republiky než tu vyloženě tržní.
6: Všichni zneklidněně sledujeme zprávy o ohromných daňových únicích a nejrůznějších typech majetkových a finančních spekulací.
23: Opozice se samozřejmě snažila problematizovat dosavadní vládu, vláda se obhajovala.
17: S občasnými výkyvy předjímali průzkumy vítězství ODS, a to s jasným náskokem. Z kraje roku 1996 ovšem sociální demokraté spustili kampaň, která měla ledacos změnit.
18: Já si myslím, že nikdo z těch politiků v té době, možná kromě ODSky, která s tím měla jako větší zkušenosti, jako neuměl ani dát to zadání. Jo.
17: Petros Michopoulos v 90. letech se podílel na kampaních pro sociální demokracii. Nyní je spoluautorem podcastu Keci a politika.
18: Přišli s tím, že chtějí uspět ve volbách. Když jsme se jich ptali třeba, jako jak moc chtějí uspět ve volbách, protože jejich preference se pohybovaly jako kolem 6 nebo 8%. Jo. Tak oni ani nebyli schopni říct, co by byl úspěch a co by byl neúspěch. Zeman na to odpovídal, že chce vyhrát volby. Že jo. Už jako obrovskou revoluci pro ně, mentální, pro všechny, bylo to, že to nebude dělat prostě Franta jako s Maruškou tady v kanclu, ale že to budou dělat nějací lidi v oblecích, kteří přijdou zvenku a nejsou sotodem. V té České republice vlastně po tom roce 90 byla taková atmosféra, že vlastně demokracie a nový demokratický stát rovná se pravicové strany a Václav Klaus v čele. Jo. A byla určitá jako brzda nebo zábrana pro ty lidi v takové atmosféře jako volit levicové strany, protože si je spojovali s tím režimem před rokem 90 a spojovali si je hlavně prostě s komunistickou stranou, takže se muselo v té komunikaci, kromě toho, že se říkalo, co oni chtějí jako dělat, tak se musela vytvořit druhá komunikační linka, což byla součástí té strategie, že volit demokratickou levicovou stranu, jako v té době se prezentovala SODDEM, jako není chucpe. Jako.
3: Když přemýšlím o výchově své dvouleté dcery, tak současně přemýšlím i o lidech, kteří říkají, že život to je jenom džungle a že v té džungli má mít každý co nejostřejší lokty a šplhat po zádech těch druhých. A zdá se mi, že ji budu vychovávat přesně obráceně. Budu ji vychovávat tak, aby věděla, že její úspěch má být i úspěchem těch druhých a že si lidé mají pomáhat.
4: Miloš Zeman si vybírá dva důležité pojmy, kterými prováže svou kampaň. To je lidskost a proti tomu staví to sobectví, se kterým má přicházet Občanská demokratická strana očima sociální demokracie.
14: Evropa volí lidskost proti sobectví. Evropa volí sociální demokracii.
4: A vedle té lidskosti jsou to také jistoty, které si on pojí právě s tím člověkem pracujícím, tak jak to činila sociální demokracie historicky velmi dlouho.
2: Když se podíváme na rok 96, tak je ta situace obdobná v tom, že voliči se stále rádi potkávají s politiky osobně. Na druhou stranu Václav Klaus má výrazně stíženou roli, neboť už je předseda vlády a musí i vládnout, nemá tedy tolik prostoru se s voliči setkávat, a když už se s nimi setká, tak tam třeba musel letět helikoptérou. Toho využil i Miloš Zeman.
4: Kampaň je velmi živá, je velmi povedená. On přichází s tím autobusem Zemák, kterým křižuje celou Českou republiku.
7: Nastoupili jsme tady do autobusu. První, kdo nás přivítal, tak byl boxer.
8: Jmenuje se Ara, je to Fenka.
2: Podobné autobusy jsme mohli vidět v Polsku nebo v Německu a tak dále. V českém prostředí to bylo zase něco nového, neokoukaného.
7: Ze zádi postupujeme napříč.
8: Tady je cosi jako taková malá improvizovaná kuchyňka. Tady před náma salonek.
4: Chce představit sociální demokracie jako lidskou stranu, která jde za těmi lidmi.
8: Tady se zpracovávají programy, informace pro předsedu strany, prohlášení, rozdělovací prostředky, faxuje se, modemuje se.
7: Smí se tady kouřit?
8: Smí tady kouřit pan předseda.
2: V kombinaci s tím, jak Miloš Zeman působil na lidi, jak promlouval, jaký jazyk používal, tak působil výrazně lidověji.
9: Na střeše našeho autobusu je pouze přátelský nápis Václave Dobrý let a vedle něho opravdu, ale opravdu není protiletadlový kulomet.
18: My jsme vlastně použili ten autobus jako PR-ovou hračku, kolem které jsme vytvářeli historky a legendy, a pak už se teda ty legendy a historky vytvářeli sami. Takže jsme neustále kolem toho dělali nějaké tajnosti, protože novináři chtěli vědět, že ten autobus je, jestli bude, kdy bude a jak bude. Zorganizovali jsme jakože investigativní focení toho autobusu při převozu z výroby jako ještě neoznačenýho. Pak jsme postupně pouštěli to, jak ten autobus bude vypadat, a pak jsme teda pustili tu věc s tím nápisem, což se samozřejmě líbilo všem, že jo. A pak jsme různě organizovali jako spolujízdy s tím autobusem, jsme jako pouštěli různě novináře jako do toho autobusu, takže se podařilo kolem toho udělat sekundární PR. Myslím si, že víc lidí o tom autobusu četlo, než bylo lidí, kteří ten autobus jako viděli. A pak se povedla jako docela důležitá věc. My jsme jim říkali, tak když se tak kamarádíte s tou evropskou socdem a s těma Britama, tak zeptejte se, jestli nemají někoho, kdo to jako umí jako na té jejich straně. Takže švédská socdem jsem poslala takovou partu lidí, kteří dělali na mezinárodní úrovni politický marketing a uměli dělat s těma datama. A ti nám říkali, jestli teda budeme sbírat nějaké data. My jsme říkali, že jo, tak jsme udělali nějaký meeting. Oni říkali, super, tohle je v pohodě a my na to seženeme člověka, který jako to umí dobře analyzovat. A zaplatili firmu v Americe a to byl jako velký skok jako dopředu, protože ty techniky, které oni uměli a ten způsob, jakým oni to analyzovali, byl i pro nás jako úplně jako vlastně revoluční. Jo. Já si pamatuju takovou historku, že to se netýkalo teda těchto voleb v roce 96, ale týkalo se to senátních voleb v roce 96, které byly půl roku po těch sněmovních. A oni nám vlastně udělali analýzu, která nám řekla, tady v těchto obvodech jako určitě prohrajete, tady v těchto obvodech určitě vyhrajete, a tady v těchto obvodech se bude rozhodovat. Pokud máte nějaký prachy, tak všechny prachy investujte sem. A tady jako ta šance pade na pade. A když to uděláte dobře, tak můžete prostě v těchto obvodech vyhrát a tím to celý zvrátit. Jako. Na což třeba my jsme vůbec jako nebyli zvyklí, protože tady se ty volební kampaně dělají tak, že všude se dá vyhrát. Jako.
24: Cílem ODS je vybudovat společnost, kde každý z nás najde prostor pro své uplatnění. Náš program míří kupředu. Budeme pokračovat v osvědčené hospodářské politice a dokončíme privatizaci.
17: Do voleb startovala ODS z trochu jiné pozice než v minulých volbách. 4 roky vládnutí si samozřejmě vyžádali jistou daň na popularitě, možná i proto vyrazili občanští demokraté do boje s poněkud jinou kampaní než před 4 lety.
4: Václav Klaus věděl, že musí obsadit mediální prostor, proto byl velmi aktivní v médiích, vydával knížky, vydával brožurky a chtěl se ukázat jako charismatická osobnost, která je velmi, řeknu, živá, velmi zdravá, hrál tenis. Byl si vědom toho, že pokud chcete uspět v politice, tak musíte mít nejen podporu veřejnosti, o kterou on velmi stál, že musíte mít také podporu showbiznisu a už od roku 1992, ale i v roku 1996, a pak to bylo vidět i později, tak řada umělců stála za Občanskou demokratickou stranou, respektive za Václavem Klausem. To bylo určité novum.
1: Na celém území České republiky začaly dnes odpoledne první parlamentní volby po rozdělení Československa. Jejich dosavadní průběh sledoval a nyní shrnuje Jakub Železný.
10: Volební místnosti se podle zákona měly otevřít nejpozději ve 14.
17: Sociální demokracie sice skončila druhá, ale výsledek necelých 26,5% dalece předčil jakákoliv očekávání.
11: Samozřejmě, že bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří volili sociální demokracii.
17: ODS získala necelých 30% hlasů a volby tedy vyhrála.
12: Pan Zeman dělal léta jedno nehoráznější prohlášení za druhým. Já musím připomenout, že on tyto volby nevyhrál.
17: V poslaneckých lavicích dále zasedli komunisté, lidovci, republikáni a zástupci ODA.
13: Dnes byly oznámeny konečné výsledky voleb, podle kterých nezíská současná vládní koalice parlamentní většinu.
17: Proč se volební výsledky nakonec tolik rozešly s tím, co v průběhu kampaně vycházelo z průzkumu?
4: Nepochopitelně přichází ODS s kampaní, dokázali jsme, že to dokážeme. To znamená, jakoby se ta první etapa uzavřela, lidé, že jsou maximálně spokojení a kdo zatím stojí, je Občanská demokratická strana. Tato strategie se ukázala naprosto chybná.
19: Protože už to tak vypadalo, že teda transformace, kvůli čemuž hlavně ODS byla podporována docela masově voliči, že skončila, že už ty věci jsou dotažené, že už není dál potřeba pokračovat a že tedy už za každou cenu nemusí podporovat ODS, ale mohou už začít přemýšlet o tom, že by třeba hlas dali někomu jiný.
4: Žádný politik, žádná politická strana v podstatě nemůže počítat s tím, že lidé ocení ten jeho úspěch. O ten si musíte říct velmi silně a neříct, uzavíráme první etapu a teď už se v zásadě takto nemusíme snažit. A také ta volební podpora tomu odpovídala.
17: Václav Klaus sestavil po volbách 1996 menšinovou vládu s KDU ČSL a ODA. Důvěru kabinet získal jen díky obchodu se sociálními demokraty, kteří za to, že Miloši Zemanovi připadl post předsedy sněmovny, odešli při hlasování ze sálu.
25: Vláda bude pracovat dobře, že občané naší země budou mít šanci v tomto volebním období realizovat své životní sny a ideály.
17: Druhá Klausova vláda u moci vydržela zhruba rok a čtvrt, tedy do podzimu 1997. Křehké koalici, která se potýkala s vnitřními konflikty, zlomila vás událost známá jako sarajevský atentát.
19: Když tedy Václav Klaus vládl to druhé funkční období, tak tam ty problémy narůstaly problémy kolem financování politických stran, především tedy ODS. Nová části členů a i představitelů ODS to začalo vadit, takže vyzvali Václava Klause, aby skončil ve vedení ODS. V reakci na to ti menší koaliční partneři, kteří tvrdili, že v takovéto vládě dále se trvat nechtějí, takže ta vláda padla, byla vytvořena vláda úřednická, přechodná a měly se konat velmi rychlé volby.
17: Na předčasné volby, které proběhly v červnu 1998, tedy oproti plánovanému termínu o 2 roky dříve, nebyly strany připraveny. Občanští demokraté, kteří se v jarních průzkumech pohybovali okolo 10%, vsadili s heslem doleva nebo s Klausem na étos svého předsedy coby symbolu ekonomické transformace.
4: Jak byste vysvětlil heslo doleva nebo s Klausem?
0: Myslím, že tyto volby, a ověřují si to dnes a denně na desítkách mítinků, skutečně nejsou volby normální, jsou mimořádné v atmosféře, ve které se odehrávají. My jsme najednou objevili, že zkrátka ODS neznamená jenom Občanská demokratická strana, ale i obrana demokracie a svobody.
2: Tady se ostatně odráží obecně dva základní přístupy, které v politice můžou lídři mít. Prvním z nich je, že ten politik je nějakým vzorem, ke kterému zhlížíme a jemuž důvěřujeme, že je v daných věcech kompetentní, lepší třeba než my, a proto mu delegujeme tu správu země. No a druhý přístup, jak se politik může snažit prezentovat, tak je snažit se lidi přesvědčit, že je stejný jako my, že je úplně stejný jako strejda z vesnice, maminka, to znamená, že je jedním z nás. Václav Klaus přesně se snažil ukázat, že on je tím v uvozovkách vyvoleným, šikovným, zdatným politikem, který to dokáže, ke kterému my můžeme vzlížet, když to Miloš Zeman se nebál vzít mikrofon do ruky a jít mezi lidi.
15: Ode dneška mají občané České republiky po dvou letech znovu příležitost rozhodnout o složení poslanecké sněmovny, tentokrát ovšem v mimořádném termínu.
17: Vítězně vyšla z předčasných voleb ČSSD, která získala přes 32% hlasů.
16: Si zatím nejvíc ve svém životě vážím právě tohoto volebního vítězství.
17: Překvapil výsledek ODS, pro kterou hlasovalo necelých 28% voličů. Oproti průzkumům, tedy skoro třikrát tolik.
20: Mírný optimismus tak charakterizoval atmosféru v Občanské demokratické straně její místopředseda Ivan Langer ve chvíli, kdy se odhady volebního zisku ODS pohybovaly nad 20%.
17: Do dolní komory se probojovali také komunisté, lidovci a nově vznikla Unie svobody, kterou založili rebelové z ODS. Sládkovi republikáni z parlamentu naopak vypadli.
16: Jak sociální demokracie, tak ODS mají jasnou vizi. A máte-li jasnou vizi, tak volíte tu vizi.
17: Potom, co zkrachovala jednání o většinovém kabinetu, mířilo Česko k takzvané opoziční smlouvě. K tomuto nechvalně proslulému období se vrátíme v příštím díle. Zastavme se ale u typologie, kterou jsme představili na začátku této epizody. Jak vypadá druhá polovina 90. let jejím pohledem? Byla ve znamení střetu mezi levicí a pravicí. Dvě největší strany, ODS a ČSSD, vycházely z jasných ideologických pozic, i když samozřejmě marketingových nástrojů využívaly. Uskupení, které by program založilo výhradně na průzkumech, v tehdejším parlamentu ale nebylo.
4: Politika není taková, že bychom ji dokázali rozdělit přesně na jednotlivé etapy. Vidíme, že třeba KDU-ČSL, která byla jednoznačně ideově ukotvená už v tom počátku, takže se velmi málo proměňuje a možná tu proměnu vidíme až se vstupem do koalice Spolu. U komunistů to opravdu bylo celé to období, kdy to byla strana orientovaná právě na ten produkt, nebo je to kombinace toho, co vlastně chtějí voliči, co chtějí slyšet a to, co představuje komunistická strana ve svém programu.
2: Pokud bychom tedy měli shrnout 90. léta z pohledu politického marketingu v České republice, tak jednalo se o učení novému řemeslu, nové disciplíně, která tu do té doby nebyla. Velice důležitým prvkem byl osobní kontakt politiků se svými voliči, se svými potenciálními příznivci, který beze zbytku využívali ať už Václav Klaus, tak později i Miloš Zeman. Ta 90. léta byla charakteristická ať už formováním stranického systému, tak pak následně i nějak tím dualistickým soubojem mezi levicí a pravicí.
4: Kampaně jsou v plenkách, že sice máme nějaké poradce, ale jejich role je do značné míry omezená, ale něco takového, jako je segmentace, tak v té době nezaznamenáváme, to je skutečně až pozdější strategie, nic takového jako řádná práce s tím kandidátem, tak to je opravdu profesionální až od těch voleb 2002, respektive 2006. Nechci říct, že nic z toho nebylo viditelné, nepomáhalo politikům, pomáhalo, ale ten důraz byl kladen skutečně na tu masovost a na to získat co nejvíce lidí, co nejvíce jich oslovit tím správným programem.
17: Právě po příchodu nového milénia prošel český politický marketing dalším vývojem. Jak si ukážeme v příští epizodě, zlomové byly volby v roce 2006, ve kterých se střetli noví šéfové dvou největších stran. Mirek Topolánek z ODS a Jiří Paroubek, tehdy z ČSSD.
21: Demokracie v této zemi utrpěla tvrdý zásah srovnatelný snad jen s únorem 1948. snad jen s rozdílem, že hrozí modrá totalita.
17: Co nového vnesli do politického marketingu poradci ze zahraničí? Proč se některé strany uchýlily k negativní kampani? A jak volební stratégové rozdělují voličstvo do skupin a jak na tyto skupiny efektivně cílí? To vše v dalším díle série Kampaň. Na tomto pořadu technicky spolupracovala Valerie Racmanová, dramaturgyní byla Veronika Kindlová a připravil jej Jakub Horáček. Všechny díly série najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
5: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
5: Američané znovu zaútočili na Irán. Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. A maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nominaci na prezidentku. Zprávy a Martin Matějka. Spojené státy zahájily další vzdušné útoky na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Iránská státní agentura MER informuje, že byly aktivované protivzdušné obranné systémy poblíž jaderné elektrárny Bušehr. A podle iránské státní televize jsou slyšet taky exploze u města Bandar Abbas na jihu země. Spojené státy a Irán na sebe od konce křehkého příměří útočí 10. den v řadě. Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinuje Irán ze zabití 3 amerických vojáků v uplynulých dnech v Iráku a Jordánsku. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daně k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
6: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
14: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
6: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
22: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
6: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Maďarská světově známá šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou. Řekla, že se necítí dost silná na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Funkci hlavy státu jí nabídl nový maďarský premiér Péter Maďar.
23: Maďar v minulosti opakovaně vyzýval k odstoupení dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka. Označil ho mimo jiné za loutku strany Fidesz a bývalého premiéra Viktora Orbána. Šujok následně oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďarský parlament má na volbu nového prezidenta 30 dní. Povinností hlavy státu se prozatím ujala předsedkyně parlamentu Agnes Forsthofferová. Karolína Lásková, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obraného průmyslu se pořádá každé 2 roky. Za Česko se ho letos účastnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Silnice 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště na obchvatu Hodonína zůstává po noční nehodě v obou směrech neprůjezdná. Policie dopravu odklání přes město. 37 za Žďárem nad Sázavou směr Velká Bíteš před Vatínem blokuje pravý pruh, porouchaný kombajn dá se projet kyvadlově, zatím bez výrazného zdržení. Jedete-li po silnici 3 z Benešova do Prahy, dejte velký pozor, kousek zase před Cenohraby. A ještě pohled na D1 na Ostravsku směrem do Brna opatrně za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 343 zůstává po dřívější nehodě uzavřený levý pruh. Místo je označené světelnou šipkou, jede se bez zdržení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, odpoledne od severu převážně oblačno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pondělního pořadu Interview Plus.
1: Premiér Andrej Babiš před týdnem v Paříži podle svých slov zjistil, že 9 evropských zemí zakládá s Ukrajinou koalici společné antibalistické ochrany. Podle premiéra by do koalice měla patřit i Česká republika a naopak by z ní měla odejít Británie, protože celý projekt by měly tvořit pouze unijní země.

0: s brojařskou firmou CSG, miliardářem Michala Strnada. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jednoduchá otázka, proč teď Česká republika potřebuje antibalistickou ochranu?
1: Tak celá Evropa potřebuje antibalistickou ochranu a v zásadě celý svět potřebuje antibalistickou ochranu, protože ty války, které se teď vedou tady na východě Evropy nebo na Blízkém východě, jsou hodně válkami, kde se útočí balistickými raketami a drony a vy se potřebujete proti tomu nějakým způsobem bránit, abyste přežil a aby vás ten protivník nepřemohl.
0: No ale my nežijeme ani na Blízkém východě a i Ukrajina, kde se bojuje, není přímo sousedící země.
1: No tak je to největší válka v Evropě od druhé světové války, o které mnozí tvrdili a byli přesvědčeni, že nikdy nemůže nastat a ona nastala. A ty ruské rakety k nám doletí, stejně jako k nám doletí i ty iránské a prostě války se vedou v tuto chvíli tímto způsobem a my prostě proti válkám nejsme imunní, respektive pokud budeme mít dobrou obranu a pokud budeme myslet vlastní obranu vážně, tak si snad ti predátoři a ti nepřátelé na nás netroufnou, ale pokud budeme lacinou, levnou kořistí, pokud budeme jednoduše vydíratelní, tak dříve či později se někdo troufne. Proč by se netrouf?
0: Kdyby to bylo na vás, tak vy byste do něčeho takového šel. Vy byste do toho investoval.
1: Tak jako každá země musí investovat do obrany svého vlastního vzdušného prostoru a do obrany proti prostě jako raketám a Česká republika to má jednak ve svých plánech, jednak v rámci aliance to máme ve svých plánech a zároveň dílčím způsobem do protivzdušné obrany jako investujeme, ale je to velmi málo, velmi pozdě, velmi pomalu.
0: Vrátím se k otázce z úvodu. Když už tedy do antibalistické ochrany máme vstoupit, tak proč tam nejsme od začátku? Andrej Babiš totiž řekl, že na důvody, proč tam nejsme, se máme zeptat minulé vlády. A o tom, co mohla nebo nemohla minulá vláda udělat v oblasti zbrojení, vy víte hodně. Proč tam nejsme?
1: Tak já nevím, kdy se tato koalice začala tvořit a kdyby to Andrej Babiš říkal jako český premiér v lednu nebo v únoru, tedy několik týdnů poté, co se stal premiérem, tak bych tomu jako naprosto rozuměl. Teď je to již více než půl roku, co je premiérem a co je tato vláda, prostě má všechno pro to, aby se stávala nebo nestávala součástí nejrůznějších jako projektů a aliancí a je to na této vládě. Já si myslím, že tam nejsme proto, že nikoho nenapadlo z těch zemí, které to dávali dohromady, že bychom tam chtěli být, nebo že bychom mohli přinést cokoliv pozitivního, takže on je prostě nenapadlo nás jako jakýmkoliv způsobem oslovit, protože je to koalice, která je dohromady daná s Ukrajinou, je to koalice těch, kteří dávají dostatečně peněz na obranu Ukrajiny, dostatečně peněz na vlastní obranu a je to koalice zemí, která velmi úzce spolupracuje s vlastním domácím průmyslem, podporuje vlastní domácí průmysl a vidí vlastní domácí průmysl jakožto prostě hybnou sílu vlastní konkurenceschopnosti a my Ukrajinu nepodporujeme, na obranu nedáváme dost a domácí průmysl nijak nevyzdvihujeme, naopak si říkáme, že vydělává moc peněz, že by se mohl měli více zdanit. No tak proč by vás v tomto případě někdo oslovoval?
0: A není to jednoduše prostě tak, že minulá vláda ani nemohla do toho projektu vstoupit. Ptám se proto, že bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny a váš blízký kolega Tomáš Kopečný řekl minulý týden Radiožurnálu, že ten projekt se jmenuje Freja a vznikl letos v květnu, takže vy jako minulá vláda jste do něj ani asi vstoupit nemohli.
1: Jasně, já nevím, jaký má přesně začátek ten projekt, o těchto projektech, o těch koalicích ochotných, o těch, co spolupracují, dávají dohromady vlastní prostředky, vlastní know-how, vlastní firmy a něco vyvíjejí, jak těch projektů je více a mají různou dobu trvanlivosti a nakonec budou i různě jako úspěšné. A je to, prostě jsou to projekty, které se v čase vyvíjejí a my každopádně poslední půl rok jsme podle mě neudělali nic pro to, abychom byli vnímáni jako ti, kteří takovému projektu mohou cokoliv prostě jako přinést. Takže samozřejmě, jakmile tu obranu a ty systémy tyto země společně se svým průmyslem vyvinou, tak oni nám je rádi jako prodají.
0: A můžeme si dovolit, když stojíme zatím tak, jak vy naznačujete, spíš na okraji celé té iniciativy, říkat, těm, kteří tam působí od začátku, třeba Británii, aby z toho projektu odešli, protože

0: by to měl být projekt Evropské unie a Británie, jak víme, v Evropské unii není.
1: A já myslím, že to byl statement domů do České republiky a že ho v Británii žádným způsobem nezaznamenali a že jim to může být v Británii úplně jedno, protože prostě ty projekty jsou o zemích, které chtějí něco dát a dělat dohromady, dávají na to své prostředky, dávají na to své jako know-how a nikdo jim nebude říkat, co mají dělat nebo ne. Ti, kteří se na tom nespolu podílí a nejsou ochotní k to proto nic jako udělat. Takže já myslím, že takovýto statement jako nás k této koalici nepřiblížil, ale zároveň jako neuškodil té koalici nebo jejich schopnostem někam prostě jít kupředu. Oni se rozhodli to udělat, tak na tom prostě budou pracovat bez ohledu na to, co si o tom myslí ti, kteří tam jako nejsou.
0: Dobře, tak když Andrej Babiš řekl v Paříži, že by z toho projektu měla odejít Británie, vy říkáte, že to bylo adresováno spíše domácímu publiku a že to v Británii ani nezaznamenali, nechme to tedy být, ale Andrej Babiš tam měl ještě jednu myšlenku. Říkal, že by si členové té antibalistické koalice měli vzít příklad z projektu Airbus, který podle jeho názoru reagoval na to, že v Evropě v předchozí době se každý snažil vyvinout nějaké velké dopravní letadlo a dokud nepřišel projekt Airbus, tak to bylo roztříštěné. Není příliš roztříštěné. Není ta antibalistická ochrana v současné době v Evropě a mezi spojenci také poněkud roztříštěná, že těch projektů je prostě mnoho a bylo by potřeba to sjednotit?
1: No já myslím, že oni si z toho projektu vzali jako poučení a že chtějí udělat ten další Airbus. Akorát
0: takže Andrej Babiš měl pravdu.
1: Ano, ale akorát tam nepotřebují nás a nechtějí tam nás, protože chtějí, abychom si ty Airbusy kupovali a ne, jsme se na tom podíleli a ne, abychom v tom měli cokoliv, co se nám vrátí do ekonomiky, abychom na tom vyrostli. Takže je to přesně tak, že když se podíváte na ten seznam těch zemí, tak jsou to všechno země s velmi významným zbrojním průmyslem, se kterým velmi výrazně prostě jako spolupracují tamnější vlády a podporují ho. Dokonce částečně někdy ty firmy i vlády jako vlastní. A tyto země společně s tím průmyslem se rozhodly, že udělají takový Airbus, který si pak budou, ze kterého oni budou mít, tam budou mít technologie, půjde jim to zpátky do ekonomiky, budou na tom nakonec vydělávat, kromě toho, že budou mít tu ochranu a budou to prodávat dál. A my jsme tam pouze v roli tedy nákupčích potenciálních v budoucnosti, aby jsme si ten Airbus nakoupili. A je to úplně stejně jako nebo velmi podobně jako s tím Airbusem. Takže ano, Andrej Babiš měl pravdu, akorát nejsme vevnitř a jsme jako mimo.
0: Hostem Interview Plus je bývalý poradce premiéra Fialy pro národní bezpečnost, diplomat a analytik Tomáš Pojar.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Tak vy jste řekl celkem jasně, že když chce někdo vstoupit do té antibalistické iniciativy, tak by měl významně investovat do vlastní obrany, což asi v tuto chvíli nesplňujeme, to je jasné, ale náš zbrojní průmysl není úplně zanedbatelný přece, tak nemohli by nás tam vzít?
1: Mohli, pokud by to chtěla vláda, aby jsme tam byli.
0: Takže vláda je jediná překážka podle vás?
1: Tak vláda a vládní výdaje, to je ta zásadní překážka. Prostě jako ty firmy musí být konkurenceschopné, ale co se týká například radarů, tak tady máme firmy, které by se do toho zapojit určitě jako mohly a u těch vlastních raket nebo antiraket to je o něco jako složitější, ale jistě tady máme firmy, které mají technologie, mohly by s něčím přispět. Na druhou stranu, ti, kteří to konsorcium dali dohromady, tak nechtějí mít ve východní Evropě nebo ve střední Evropě silný zbrojní průmysl, protože jsme konkurencí. Takže oni nás tam v zásadě jako moc nechtějí. Oni nechtějí, aby jsme měli firmy na úrovni Rheinmetallu a italského Leonarda, na úrovni toho Airbusu. Prostě oni chtějí, abychom jako maximálně jako ty subdodavatele prostě za tu levnou pracovní sílu jsme jim tam něco jako dodávali těm firmám, ale abychom byli plnohodnotní partneři, takže o to zájem nemají. A my bychom se museli jako fakt hodně snažit, aby jsme tam byli. A to by musela být jako velmi jako úzká spolupráce a silná vůle vlády a průmyslu, tak, abychom se tam dostali. A já tady tuhle tu silnou prostě spolupráci a vůli nevidím. Další překážkou je, že ve chvíli, kdy nemáme patřičné výdaje na obranu, tak nemáme ten pákový efekt toho národního rozpočtu, který zase ty země tam prostě ostatní prostě jako dávají. A poslední věc je, že je to i o ukrajinských technologiích a prostě Ukrajinci v tuto chvíli a vlastně ani ty západní země žádné sofistikované ukrajinské technologie technologie k nám nedovolí vyvést. Prostě nevěří nám a zároveň prostě nechtějí, aby tady vznikala nějaká konkurence.
0: Já vám rozumím. Nicméně, když se teď podíváme na ten projekt Freya, o kterém se tady bavíme, tak je vidět, že kromě samostatných států mají na tom projektu zájem evropské zbrojařské firmy, například Saab. A vy říkáte, že ty firmy se toho nebudou účastnit, pokud za nimi nebude podpora jejich vlád?
1: Jednoznačně.
0: Takže třeba konzorcium Michala Strnada, ke kterému máte blízko, se toho teď účastnit nebude, nemůže, protože prostě nemá podporu národní vlády?
1: Já jsem přesvědčen, že bude mít velmi složité, aby se toho účastnilo, respektive jakákoliv firma, ale dokonce si myslím, že co se týká tohoto projektu, tak ano, CSG je jako největší česká zbrojní firma, ale že tady jsou jiné firmy, které by měly daleko větší šanci se tam dostat a které se tam také díky prostě tomu nedostanou, protože tady k této spolupráci nedochází, ale ono je to jako dlouhodobý problém České republiky. Jako to není tak, že by to byl jenom problém jako současné vlády. Ta spolupráce vlády a státu s průmyslem a vůbec české společnosti s zbrojním průmyslem je dlouhodobě prostě jako špatná. My tady se podivujeme a vyšetřujeme neustále, když náhodou nějaký český zbrojař vydělá peníze, ale když je vydělá německý zbrojař nebo americký zbrojař, tak to je nám jako úplně jedno. Prostě ta naše závist jako nám svazuje ruce a možná tímto jako začíná a pak to má být daleko složitější a ty české firmy mají daleko složitější se do takových konzorcí prostě jako dostat. Ale bez spolupráce státu a těch firm, ať už jsou to firmy státní, polostátní nebo čistě soukromé a je tam celá řada různých firm z různého vlastnictví, tak bez této klíčové, dlouhodobé, systematické spolupráce a tohoto tlaku prostě nemáme šanci.
0: My se k problémům našeho státu z bezpečnostního hlediska hned dostaneme, ale ještě aspoň jednu otázku na ten projekt Freya. Ukrajinský prezident Zelenský si myslí, že by mohl do roka běžet. To by se podle vás dalo stihnout?
1: Tak bude, je to projekt dlouhodobý a bude mít určitě celou řadu neúspěchů, ale předpokládám, že i úspěchů. Nakonec ten systém bude stavěn jako jakési Lego, on to nebude jako jeden systém, on to nebude jako jeden Patriot. Konec konců ten Patriot systém také potřebujete integrovat do širšího prostě jako.
0: Takže
1: jako
0: začne systém. Třeba na Ukrajině rychleji a postupně se rozšíří.
1: Postupně se rozšíří, ty technologie budou zavádět, postupně prostě jednotlivé státy je budou nakupovat a postupně ty technologie se budou vylepšovat a budou reagovat na jako nové výzvy a nové hrozby. No i na tom ukrajinském bojišti musíte inovovat každých jako 6 týdnů v rámci elektronického boje a každých několik měsíců, co se týká těch schopností těch raket a letadel, které na vás jako útočí, takže tady to bude také o neustále jako inovaci. Ten systém v zásadě nebude nikdy jako hotový, ten se bude neustále dodělávat, ale ti, kteří tam budou na začátku a ti, kteří budou u toho, ti budou mít ty technologie a ti budou mít ty peníze ve vlastních ekonomikách a ti nakonec na tom prostě jako vydělají, respektive to přinejmenším pro ně bude daleko levnější tu ochranu a obranu zavést.
0: Vy už jste to řekl několikrát, já teď chci přejít k našemu obrazu v evropských bezpečnostních kruzích. Platí, že protože neplníme požadavek na to dávat 2% HDP na obranu, tak naše reputace je špatná. Je to tak?
1: Určitě to tak je. Respektive nejsme bráni tak vážně a rozhodně si na nás nespomenou ostatní, když dávají něco dohromady, protože prostě jsme ti, kteří nemohou na ten společný stůl toho tolik jako přinést. Takže máme to jako složitější. Není to tak, že bychom byli totálně vyloučeni, ale prostě objektivně to máme složitější.
0: Tak mi vysvětlete jednu věc. Letos vláda požadavek na to na investici 2% HDP do obrany nesplní, to je jasné. Zrovna tak se ukázalo, že ten požadavek nesplnila ani předchozí vláda Petra Fialy, jehož poradcem pro bezpečnost jste byl, takže náš obraz v bezpečnostním světě začala trochu kazit už ta předchozí vláda, je to tak?
1: Ano, obraz si kazíme od roku 2014, respektive prostě od vlastně našeho vstupu do Aliance posledních 20 let, od roku 2004 potom, když už ta 2% prostě jako neplníme. Takže my jsme patřili vždycky k těm nejhorším a bohužel mezi nejhoršími jsme stále.
0: Já předpokládám, Tomáši, že vy jste s dovolením jestřáb. A předpokládám také, že vy jste jako poradce vládě neradil, aby od těch 2% ustoupila. Takže čím to je, že ani Fialova vláda nebyla schopná peníze na obranu vynaložit?
1: Nebyla dostatečná politická vůle a zároveň nebyl dostatečný tlak občanů, aby to tak bylo, a prostě nakonec ta vláda prostě ta 2% jako nesplnila přes varování mnohých, že to tak může dopadnout. Jeden z problémů, který byl, tak bohužel způsobila samotná Aliance, a já jsem několikrát v Bruselu je prosil o to, aby jednoznačně řekli, jakým způsobem se ta procenta budou počítat, a oni to řekli s dvouletým zpožděním, takže při argumentacích na zasedání vlády bylo daleko složitější argumentovat tím, že něco nesplníme ve chvíli, kdy jsme to neměli černé na bílém, že to nesplníme. Já to neříkám jako v omluvu, myslím, že prostě to omluva jako není, ale jenom prostě něco, co jako opravdu nepomáhá ve chvíli, kdy ta kritéria jasně řečeno dáváte s dvouletým jako zpožděním a mezi tím říkáte, že se všechno plní. Protože na těch summitech Aliance říkala, že plní.
0: Ano, ale kdybychom byli jako, já nevím, Dánsko, které vynakládá tuším 3,2% na obranu, tak bychom tohle vůbec neřešili přece. My se tady handrkujeme o desetiny procent.
1: Jasně, protože česká společnost bohužel nechce dávat dostatek na obranu. Prostě chybí tady ta vůle a pak je malá odvaha politiků a politických koalic něco takového prosadit. A proto jsme vždycky patříme mezi jako ty jako horší, dokonce dost často jsme ty nejhorší z nejhorších, a není to bohužel prostě jako nic nového. Ale já prostě na tom vidím ten jeden z těch jako velkých problémů. Pro mě není ta jako reputace, ale pro mě je prostě to, že nám ujíždí ekonomicko-technologický vlak. My prostě jako chceme zůstat tou montovnou, protože my nechceme naskočit na ty projekty a ty technologie, které prostě hýbou světem a budou hýbat světem a které budou i v rámci Evropy prostě rozštěpovat ty chudé od těch jako bohatých. A my se tímto způsobem prostě k těm bohatým jako nepřiblížíme, naopak nám ujedou.
0: Výdaje na zbrojení jsou častým tématem diskusí tady v Českém rozhlase, takže já vám mohu říct, protože je poslouchám a podívím se na nich, že například poslanci SPD vám namítnou, že armády budoucnosti budou bojovat drony a ne tanky, takže nakupovat a udržovat obrněnou techniku a dokonce i stíhačky už nemá smysl. To je prostě politický hlas, co na něj řeknete?
1: No tak řeknu na to, že to jsou výmluvy, proč jako teď neinvestovat, ale prosím, kupujme drony.
0: Počkejte, ale můžeme se zbavit těch tanků a obrněnců a třeba i F-35?
1: Tak ty F-35 jsou letadla budoucnosti, protože to je ve skutečnosti jako létající počítač a to je integrátor toho bojiště. A my se tady díváme na F-35 jakožto na letadlo jako nosič nějakých jako raket, ale on to zdaleka už není nosič jako těch raket a to je to, co odlišuje F-35 od jiných letadel, a to je taky předpokládám, proč si česká armáda vybrala F-35, protože to nebylo rozhodnutí politické, to bylo pak politicky posvěceno, ale bylo to rozhodnutí armády České republiky, protože ta viděla, jakým způsobem se teď ve světě bojuje, jaké jsou schopnosti těch jednotlivých letadel a co si lze představit, že bude fungovat za 10, 15, 20, prostě jako za 30 let. A já jsem slyšel jako mnoho rozumbradů, kteří říkali, že dělo nebude potřeba, že tanky zastaraly před 10, 15 lety. Podívejte se, jak se vede válka jako na Ukrajině. No tam dělostřelectvo je naprosto zásadní součástí bez ohledu na to, že přibylo obrovské množství jako dronů a že drony hrají daleko větší roli, tak prostě dělostřelectvo je naprosto zásadní. Stejně tak na Ukrajině jsou stále potřeba tanky a když se podíváte na Blízký východ a třeba na izraelskou armádu, která je jako velmi vyspělá, tak izraelská armáda stále potřebuje tanky na to, aby se Izrael mohl bránit.
0: A rozuměl jsem vám dobře, nebo to byl jenom takový vtip z vaší strany, že vy byste vsadil třeba na ty drony, na ty bezpilotní letouny, že by prostě Česká republika zapomněla v uvozovkách na ty klasické zbraně a vrhla se na drony, tak jak to nakonec z velké části udělala Ukrajina?
1: Tak slovy prezidenta Zemana, jenom idiot by vsadil na jednu jako věc. Jo? Tak
0: nechme
1: jako
0: prezidenta Zemana stranou.
1: Prostě každý rozumný člověk a každá rozumná armáda jako má vějíř technologií, který nějakým způsobem používá, chce používat, chce mít, chce integrovat a chce se připravit na ty prostě jako budoucí války. Takže to není o jedné samospásné technologii, stejně to není o jedné jako antiraketě, která všechno vyřeší. Je to prostě mixu technologií, těch velmi sofistikovaných, od těch naprosto jednoduchých a banálních, protože nakonec potřebujete mít jako celý vějíř a musíte používat prostě všechno dohromady.
0: Takže nejenom
1: současné...
0: drony.
1: Zdaleka nejenom drony, ale česká armáda je tak podfinancovaná, naše schopnosti jsou tak zoufale malé, že já nemám problém s tím, když si některá vláda vytyčí, že prostě teď je prioritou toto a budeme do toho investovat více než do něčeho jiného, protože my nakonec potřebujeme investovat do všeho. Takže každá vláda ať si jako stanoví priority, ale hlavně ať na ty priority uvolňuje dostatečné množství jako peněz, hlavně ať ty priority nějakou dobu držíme a pak hlavně ať ta armáda něco má a může s něčím bojovat. Respektive nás může s něčím bránit.
0: Zbývá nám jenom pár minut a nemluvili jsme pořádně ještě o Ukrajině. Zmiňme se o ní aspoň ve zbývajícím čase, protože to je ohnisko obrany Evropy v tuto chvíli. Donald Trump řekl minulý týden, že ruský prezident Putin brzy uzavře mírovou dohodu s Ukrajinou. Zajímalo by mě, jak vy takové zprávy jako bezpečnostní analytik, což je jedna z vašich profesí, vnímáte a vyhodnocujete. Není to nesmysl?
1: No tak bylo by skvělé, kdyby se to stalo.
0: No to ano, ale já se ptám, jestli tomu věříte.
1: Já tomu nevěřím a nevsadil bych na to. Na druhou stranu, ta válka trvá 4,5 roku a dříve či později ta válka skončí. Zároveň platí od začátku, že čím déle ta válka trvá, tak tím hůře se Rusku bude končit. Tak já doufám, že dojde k nějaké změně v ruském uvažování a že přinejmenším na nějaké příměří Rusko přistoupí a že to bude prostě základ nějakého delšího, dlouhodobějšího, stabilního
0: uspořádání. Počkejte, vy říkáte, že čím déle ta válka trvá, tím hůře, nesnadněji se bude Rusku ukončovat. Znamená to, že ruská situace se podle vás stále zhoršuje, to znamená, že ukrajinská se zlepšuje a myslíte, že tento trend prostě bude pokračovat?
1: Myslím si, že bylo jednodušší se pro Vladimíra Vladimiroviče Putina prohlásit za vítěze po roce války, o něco složitější po 2 letech války, ale stále to bylo, to měl v rukách a bylo to jako jednoduché. A čím déle ta válka trvá a čím déle se mu nedaří plnit to, co říká a s čím do té války šel, tak tím hůře se z toho politicky vystupuje, protože bude muset jako ruským občanům říct, čeho ve skutečnosti dosáhl. A zároveň, čím hlouběji je ta ruská ekonomika v té válečné ekonomice, je provázána s tím jako válčením, tak tím bolavější bude ukončení té válečné ekonomiky a tranzice zase k nějaké prostě ekonomice poválečné nebo prostě běžnější a normálnější. Takže v tomto ohledu ten čas jako nehraje pro Putinovo volné rozhodování, respektive to rozhodování má čím dál tím složitější a myslím si, že to ještě se bude zhoršovat.
0: Ale my jsme samozřejmě všichni velmi zvědaví, kdy ta válka skončí a já si ještě jednou pomůžu Donaldem Trumpem. On totiž v tom rozhovoru, kde řekl, že Putin je připraven uzavřít mírovou dohodu, pak také trochu zmírnil svůj odhad a řekl, že by to mělo být ještě do konce jeho, tedy Trumpova současného mandátu, což máme tak plus minus ty 2 roky, tak to byste tak viděl, že do těch 2 let by to mohlo skončit.
1: Tak mohlo by to skončit, když se statisticky podíváme na to, jak dlouho trvají války a válečné konflikty, tak se dá říct, že je pravděpodobné, že to do těch 2 let skončí, ale já také jsem si nemyslel před 4 lety, že ta válka ještě za 4 roky bude trvat a že bude tak intenzivní, jaká v tuto chvíli je, takže já vždycky říkám, že doufám, že jsme za polovinou, ale ta polovina je čím dál tím delší.
0: Upozorňuje bývalý poradce premiéra Fialy pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který byl hostem Interview Plus. Já vám děkuju za návštěvu ve studiu.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.
2: Dobré ráno, bylo 6:30. Český rozhlas Plus. zprávy. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je třeba Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale třeba taky kolem nemocnic. Syn bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara Eduardo získala v Americe povolení k trvalému pobytu. Zelenou kartu dostal podle agentury Reuters v kategorii pro osoby s mimořádnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, podnikání a sportu. Eduardo Bolsonaro byl nedávno v Brazílii odsouzený ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Podle soudu usiloval o zapojení Spojených států do procesu odsouzení svého otce ve snaze ho uchránit před vězením. Soud ve Spojených státech předběžně na 14 dní pozastavil převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery firmu Paramount Skydance. Konkurenční konglomerát plánoval nákup společnosti za v přepočtu asi 2,3 bilionu korun. Soud opatřením reagoval na obžalobu 12 amerických států, podle kterých spojení podniků omezí konkurenci v distribuci filmů a v kabelové televizi. Naopak podle Paramountu může odložení transakce poškodit pracovníky v zábavním průmyslu. Situace na řece Dyji se zlepšila, odumřelé sinice už nespotřebávají kyslík a v řece se tak znovu tvoří přívětivější podmínky pro ryby. A voda se totiž obměňuje a znovu v ní začíná fungovat fotosyntéza. A Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. A přesto ale upozorňuje, že sinice můžou znovu přemnožit. A třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby podle takzvaných kontrolních odlovů, můžou třeba odhadnout budoucí výnosy. Kvůli nedostatku vody bude přírůstku nejspíš míň. Problém letos postihl většinu českých rybníků na Českobudějovicku i třeba v Hluboké nad Vltavou nebo v Nových Hradech. Dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte, zase jezdeme na Měřín. Na 127,5 kilometru skončil kamion mimo vozovku. Na místě policie částečně blokují stoupací pruh a musí se vybočovat. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova dejte pozor na konci dálnice. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení u letiště. Zdržení je okolo 10 minut. A v Praze na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pondělních názorů a argumentů.
3: O vztahu české vlády k Ukrajině, o emisních povolenkách, o valorizaci důchodů. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím narušený poslech, tentokrát v pondělí, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
3: Britský premiér Keir Starmer předává v pondělí moc novému předsedovi labouristické strany Andymu Barnhamovi. Někdejší starosta velkého Manchesteru Barnham byl jmenován předsedou strany na páteční mimořádné konferenci v Londýně. Co tato změna znamená pro Velkou Británii? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
4: Dobrý den.
3: Kdo tedy vlastně je nový britský premiér?
4: To je otázka, kterou si dnes klade i mnoho Britů, protože Andy Barnham není zas zvláště, co se týče jeho názorů, tak známým politikem. On se sice léta pohyboval ve vysoké politice, byl už ve sněmovně, byl už i ve vládních funkcích, ale vlastně poslední léta právě se stáhnul do velkého Manchesteru, kde se stal velmi úspěšným starostou, nazývaným dokonce Král Severu, protože opravdu pro ten svůj region tam velmi znamenal. To znamená, britští voliči ho znají jako televizní tvář, která rozhodně je přitažlivější než ta Starmerova. Zároveň o jeho politickém směřování zas tolik neví. Sám Andy Barnham o sobě říká, že je socialista, ovšem, že jeho filozofie je socialismus založený na ambicích. Říká, že bude probiznisovým premiérem, zároveň hodně mluví o redistribuci bohatství a tak dále. Takže v určitém ohledu je jeho politika trošičku nejasná. A vlastně i komentátoři se shodují na tom, že neznáme žádný přesnější plán, jakým chce Barnham postupovat. Takže v tomto ohledu teprve uvidíme. Co je pro nás taková perlička? Andy Barnham je vůbec první britský premiér, který nastupuje do funkce jako katolík. Protože katolíkem byl už Tony Blair, ale ten vlastně se ke katolicismu přihlásil nebo konvertoval oficiálně až po ukončení svého vládního působení. Což Británii samozřejmě už od dob Jindřicha VIII. Je trošku nezvyklé. A právě ke katolické sociální politice se Andy Barnham velmi hlásí. A to je v podstatě asi to jediné, co o něm víme více.
3: To byl Petr Schwarz.
4: Díky, naslyšenou.
3: Opozice kritizuje to, že Česko nepatří do skupiny evropských zemí v koalici proti balistickým střelám. Premiér Andrej Babiš na jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Tu stávající v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Komentář napsal šéfredaktor Práva Petr Šabata.
5: Když ministr zahraničí Petr Macinka poslal 140 milionů korun iniciativě, která nakupuje americké zbraně pro Ukrajinu, postupoval v souladu s programovým prohlášením vlády Andreje Babiše. Ačkoliv se předseda koaliční strany SPD Tomio Okamura rozčiloval a prohlašoval, že byla porušena dohoda. Vše je v pořádku přinejmenším ze dvou důvodů, ovšem výměna názorů v koalici ukazuje, jak chatrné je odhodlání kabinetu v zásadních otázkách bezpečnosti České republiky. Vláda má v programovém prohlášení větu: budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině. Konec citátu. Důraz na jeden způsob vedoucí k ukončení války automaticky nevylučuje způsoby jiné. Diplomatickému konci konfliktu většinou předchází vojenské akce. A za druhé, vládní program dodává, že kabinet bude podporovat i eliminaci rizik války v Evropě. A také tam jasně stojí, že Česká republika je pevným spojencem v Severoatlantické alianci. Na to přitom na summitu v Ankaře hlasem všech svých členů stvrdilo, že Ukrajina, která se brání ruské vojenské agresi, přispívá k transatlantické bezpečnosti. Přičemž spojenci jsou jednotní v neochvějné podpoře Ukrajiny. K tomu jí přislíbili vojenské vybavení, pomoc a výcvik za 70 miliard eur letos i příští rok. Česko se sice k finanční podpoře nepřipojilo, ale pod závěry summitu se delegace vedená premiérem Babišem podepsala. Aby ne, vždyť si vláda schválila před Ankarou zásady postupu, v níž hovoří o nutné podpoře NATO Ukrajině, protože dobře vyzbrojená ukrajinská armáda je nejlepším odstrašením a ochranou proti případné budoucí ruské agresi vůči euroatlantickému prostoru. A Česko se na podpoře Ukrajiny dlouhodobě podílí prostřednictvím muniční iniciativy. Peníze na zbraně pro Ukrajinu nejsou tedy v rozporu s programem vlády a zásadně posilují bezpečnost země jako člena NATO. Možná si někdo řekne, že jde o slovíčkaření. Bohužel ne. Svět je dnes i pro Česko nebezpečný, jako nebyl desítky let. A spojenci pracují na výrazném zvýšení obrany schopnosti velmi pružně. Tak minulý týden v Paříži při jednání koalice ochotných oznámilo 9 zemí vznik iniciativy pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Patří tam Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Ukrajina. Česko nikoliv. Andrej Babiš o plánu dopředu vůbec nevěděl, nicméně by se rád přidal. Brání tomu dvě okolnosti. Český premiér začal hned chrlit své nápady, jak by měl projekt vypadat, a jeho vláda má sice budování protivzdušné obrany ve zmíněném programovém prohlášení jako prioritu, ale chybí plán i finance. A tak není do vážného projektu zemí s velkým odhodláním a výrazně rostoucími výdaji na obranu Česko žádaným partnerem. Je dobře, že Andrej Babiš chce místo ve společné protiraketové obraně. Není dobře, že na každé jednání o obranných výdajích přichází s gestem, kterým ukazuje obě kapsy prázdné. Lídři Německa, Francie, Itálie, Norska a další, jimž jde nejen slovně o bezpečnost občanů, si nemohou dovolit váhání a zdržování. A Ukrajina už vůbec ne. Každý den tam i kvůli nedostatečné protiraketové obraně umírají lidé. Nikdo z nich nebude čekat, až se Babiš rozhoupe a získá povolení od Tomia Okamury.
3: To byl Petr Šabata. Evropská komise otevřela dlouho očekávanou revizi systému obchodování s emisními povolenkami. Ty existují už přes 20 let a vedly k výraznému snížení vypouštěných skleníkových plynů v Evropě. Česko a další průmyslové státy si ale stěžují, že tlak zejména na těžký průmysl je neudržitelný a ohrožuje jeho existenci. Slovo má analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
6: Andrej Babiš může být právem spokojený. Pro šéfa hnutí ANO je návrh revize systému ETS prvním velkým vyjednavačským úspěchem na unijní úrovni od jeho návratu do Strakovy akademie. Podobou předloženého návrhu Evropská komise vyšla jasně vstříc státům jako Česko, které požadují změkčení systému. Ke skutečnému vítězství ale povede ještě strastiplná cesta tvrdých vyjednávání mezi členskými státy a europoslanci. A české karty nejsou tak silné, jak by se mohlo na první pohled zdát. K tomu se však ještě dostaneme. Řekněme si nejprve, s jakou nabídkou vlastně Evropská komise přichází. Průmyslníky budou z množství předložených změn zajímat především dvě z nich. Návrh počítá s úpravou tempa redukce množství povolenek a reformou tzv. Rezervy tržní stability, tedy mechanismu, který uvolňuje k prodeji nedostatkové nebo naopak stahuje z oběhu přebytečné povolenky tak, aby jejich cena byla stabilnější a předvídatelnější. Vysoká volatilita emisních poplatků patří mezi stěžejní problémy, na které si biznis prostředí stěžuje. A druhá podstatná změna. Evropská komise chce do systému vypustit více bezplatných povolenek, které budou dostupné po delší dobu. To uleví například českým ocelářům, které dlouhodobě drtí levný dovoz z Číny a Indie. Návrh revize už biznis vítá. Příliš rychle zvolené tempo dekarbonizace v součtu s dalšími faktory, včetně globální nestability, podle podnikatelských svazů vyřazuje evropské firmy ze schopnosti konkurovat ve světě. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová šlápnutím na brzdy evropské klimatické politiky plní svůj slib z eurovoleb před 2 lety, tedy že EU bude při dekarbonizaci víc naslouchat potřebám průmyslu. Sesílá tím na sebe ale současně hněv jiné části členských států, europoslanců a také environmentálních organizací. Ve vyjednáváních budou nepochybně poukazovat na delší dobu, po kterou bude povolené poškozovat ovzduší se všemi následky pro klima, ale také na fakt, že rozvolňování není fér k firmám, které už do modernizace investovali a očekávají rozumnou návratnost vložených prostředků. Návrh revize současně nové vrásky biznisu vytváří. Hrozí například uvalením byrokracie na firmy využívající bezplatné povolenky, kterou si Unie chce pohlídat, že podniky do dekarbonizace skutečně investují. Česko by si také nepochybně dokázalo představit ještě prudší zatáhnutí za brzdu. Andrej Babiš například požaduje, aby byly z obchodu s emisemi vyřazeny finanční instituce s argumentem, že údajné spekulace tlačí ceny povolenek vzhůru. Zaznívá také návrh na zastropování povolenek po vzoru připravovaného sesterského systému ETS2, který spoplatní emise v osobní dopravě a vytápění domácností uhlím a zemním plynem. A část českého průmyslu dokonce sní o úplném konci povolenek a jejich nahrazení například uhlíkovou daní. Je třeba se ale vrátit zpátky na zem. Nic z toho není politicky prosaditelné. Není také jasné, o jakých spekulacích premiér Babiš opakovaně mluví. Nezávislé instituce, včetně Mezinárodní agentury pro energii nebo Evropské centrální banky, opakovaně trh prověřovaly a nikdy manipulace s cenami neprokázaly. To, že aktéři obchodování spekulují na nízkou cenu, není chyba, ale přímo smysl jakéhokoliv trhu. A stejně jako na jiných trzích, i při obchodu s povolenkami se firmy mohou zajišťovat před budoucími výkyvy. Těžko z toho tedy finanční instituce vylučovat. A jak jsem předeslal, Česko navíc bude ve vyjednáváních táhnout za kratší konec provazu. Příliš totiž bohatneme. Bitva se v příštích měsících povede nejen o to, jak bude systém ETS vypadat, ale také co udělat s výnosy, které generuje. Česká republika zatím bohatě tyla z modernizačního fondu, v němž má k dispozici do konce dekády až 500 miliard korun. Fond, který povolenky plní, je ale určen pouze pro chudší státy, jejichž HDP na obyvatele nepřesahuje 75% evropského průměru. Česko ovšem zbohatlo mírně nad tuto hranici. Stačí, aby se členské státy dohodly na drobném zpřesnění výpočtu a Česká republika o budoucí 100 miliardy přijde. Zabránění takovému scénáři nejspíš Babišově vládě sebere většinu vyjednavacího kapitálu. Sečteno podtrženo, povolenky nikam nemizí. Po 20 letech existence prorostly do klíčové evropské legislativy i dlouhodobých strategií firem a předložená revize jejich význam pro budoucí dekády jen stvrdí. Evropská komise ale současně otevřela průmyslu šanci tempo dekarbonizace ušít blíže potřebám firem. Biznis toho nepochybně bude chtít využít. Nebude to ale jednoduché. Brusel čeká klimatická bitva roku.
3: Hovořil Viktor Daněk.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nová ukrajinská vláda jmenovala dočasné ministry zahraničí a obrany. Zatímco vedení diplomacie převezme Andrii Sibiha, který tento post zastával i před odvoláním předchozí vlády, populárního Michaila Fedorova na rezortu obrany nahradí Jevhen Chmara, dosavadní prozatímní šéf tajné služby SBU. Posléze by prezident Zelenský oba muže na jejich posty měl formálně nominovat natrvalo. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
7: Zatímco jméno staronového šéfa ukrajinské diplomacie žádné rozpaky nebudí, v případě Jevhena Chmary je to přesně naopak. Sám generál za to rozhodně nemůže, však také jeho biografie je v skutku úctyhodná. Dosavadní zastupující šéf ukrajinské tajné služby SBU slouží v jejich řadách už 15 let a podle vyjádření svých kolegů je to vynikající stratég, profesionál na slovo vzatý, přirozená autorita a zároveň muž ve vztahu k podřízeným velmi lidský. Pokud jde o jeho přímé bojové zásluhy, hned na počátku války se ku příkladu podílel na osvobozování kyjevské oblasti. Později zasáhl i do bojů o Severodoněck a Lysičansk. Asi nejefektnější akcí, na níž měl přímý podíl, bylo osvobození Hadího ostrova. Chmara sám tuto operaci označil za jedno ze symbolických vítězství nad nepřítelem s významnými vojenskými, ekonomickými i psychologickými aspekty. Nahrazení excelentního analytika a nesporného vizionáře Michaila Fyodorova zasloužilým ostříleným vojákem a rozvědčíkem Jevhenem Chmarou však naráží na právní bariéru. Ukrajinská ústava předpokládá, že podobně jako v drtivé většině demokratických zemí našeho kontinentu může být ministrem obrany jedině civilista. To znamená, že Chmara by podobně jako pár lety před ním bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Zalužný odešel do civilu. S tím by ale Chmara musel souhlasit a je otázka, zda by vůbec byl ochoten to udělat. Vše se tak vrací zpátky do rukou Volodymyra Zelenského, jemuž opravdu není co závidět. Protesty proti odvolání Fedorova probíhají kontinuálně už několik dní a o víkendu k ním přibyly i hlasy nevole, domáhající se také odchodu z funkce toho, kdo celou současnou krizi nesporně vyvolal, nejvyššího armádního velitele generála Syrského. Zelenský tak může učinit v zásadě dvě dosti protichůdná rozhodnutí. Buď tlaku veřejného mínění ustoupit, jako to před časem udělal v případě dvou nezávislých kontrolních institucí, anebo dál trvat na svém. Rozhodnutí první by přinejmenším znamenalo neodkladně odvolat z funkce generála Syrského. Rozhodnutí druhé by mohlo vést ke vskutku osudovým důsledkům. Rozetnutí tohoto gordického uzlu každopádně můžeme očekávat už během pár příštích dnů.
3: Tolik Libor Dvořák. V předvolební kampani hnutí ANO zazněl slib, že po nástupu k moci prosadí některé změny v důchodovém systému. Ty týkající se valorizace penzí se v tuto chvíli odkládají. Slovo má komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
8: Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, které podle předvolebních slibů mělo padnout. Nakonec se vyšších peněz dočkají dvě skupiny seniorů. Těm, co ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85 leté. Z hlediska rozpočtu jde o velmi moudré opatření. Slibovaná rychlejší valorizace penzí by totiž vedla k rychlému prudkému růstu výdajů. V tomto ohledu bude v uvozovkách bohatě stačit vyšší odměna starým. Na nic z toho totiž dlouhodobě státní finance nemají a mít nebudou, pokud neprojde velká daňová novela, která nejenže zarazí legální daňové výjimky, úlevy a zvýhodnění, ale také zvýší daně. Nic z toho vláda v plánu nemá. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že slib o rychlejší valorizaci se bude tak dlouho odkládat, až padne na další vládu. A pak je tady otázka udržitelnosti finanční stability seniorů. Je pravdou, že se jejich důchody v průběhu pandemie a nedávné inflační vlny zvyšovaly daleko rychleji než mzdy. A proto také minulá vláda Petra Fialy změnila valorizační vzorec, aby růst penzí nebyl tak velký. Současně platí, že seniori mají jinou strukturu výdajů. Neinvestují do kariéry, vzdělávání ani hypoték. Největší položkou je bydlení a výdaje na zdraví. Problém je, že stárnoucí populace potřebuje stále víc peněz na zdraví, a to i v systému zdravotnictví zdarma, kterým se Česko tak rádo chlubí. Příspěvek na péči, který se zdravím těsně souvisí a jehož příjemci jsou ze zhruba 70% právě seniori, prudce roste. Důvodem jsou valorizace posledních let i růst počtu seniorů, kteří příspěvek potřebují. Výdaje na tento příspěvek stouply ze 36 miliard v roce 2022 na 46,5 miliardy v roce 2025. Letos měsíční částka, kterou rozpočet vyplácí na příspěvek na péči, přesahla 4 miliardy. Takže i při velmi střízlivém odhadu se celkové výdaje budou blížit k 50 miliardám korun. A to je nárůst jen za poslední 4 roky. Navíc, kdo měl tu čest o příspěvek žádat, ví, že jde o anabázi, která trvá mnoho měsíců až let. Senior se leckdy příspěvku nedožije. A přechod z jednoho stupně potřebnosti do druhého se dá přirovnat k rozdílu výstupu na Sněžku a na Mount Everest. Zkrátka kromě domovů seniorů, kteří mají na příspěvek na péči zjevně přímou linku, je jeho dostupnost pro běžnou domácnost obtížná. Což mimochodem dost šetří peníze rozpočtu. Nikoli seniorům a jejich rodinám. Kdo kdy platil dostupný, což je v případě velkých měst především soukromý domov pro seniory, ví, že jsou to výdaje naprosto srovnatelné s hypotékou. Co se týká výdajů ve vysokém stáří, rozhodně nelze říci, že by byly automaticky nižší než mládí. Pomalejší valorizace důchodu bude znamenat vyšší tlak na dávkový systém. Ne na péči, ale na celou superdávku, a to kvůli cenám bydlení. Tím, že vyřizování pomoci trvá, a také proto, že se stále mnoho lidí stydí požádat o pomoc, nebude růst výdajů rozpočtu tak vysoký jako při změně valorizace. Nicméně výdaje porostou tak jako tak. V Česku na státní důchod jako na jediný zdroj příjmu spoléhá podle nedávného výzkumu pojišťovny Generali plných 98% seniorů, což je naprosto šílené číslo. Lidé jej vnímají jako pevný základ svých financí, přestože se obávají, že jim nemusí stačit na naplnění základních potřeb. A také často nestačí. Vládní rozhodnutí odsunout rychlejší valorizaci penzí na jindy lze brát jako rozumný a vyvážený přístup k hospodaření s veřejnými penězi. Daleko lepší by ovšem bylo, kdyby vláda přišla s nápadem, jak se finančně vyrovnat se stárnutím populace a hrozící demografickou krizí. Před tímto rozhodnutím ovšem schovává hlavu do písku úplně stejně, jako to dělaly všechny vlády před ní.
3: Hovořila Julie Hrsková. Závěr pondělních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravil spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff.
9: Lámal jsem si hlavu, jak vyjádřit vyznění mého dnešního povídání. Nepřišel jsem na nic lepšího, než je prosté slovo smutek. O co jde? Možná, že to zaznamenali posluchači mimo Prahu. Z čista jasna se rozpadla obří socha nazvaná Rovnováha sochaře a architekta Josefa Klimeše. Na pravobřežní straně Barandovského mostu stála od roku 1990. Byl to skutečný obr 6 metrů vysoký s 15-metrovým rozpětím jako ohromná betonová vlna. Působila dojmem lehkosti, jako kdyby ve větru vlál hedvábný šál. Už loni odborníci hlásili, že to s betonovou rovnováhu vypadá špatně. Udělali kolem toho plůtek, aby tam nikdo nelezl. No a minulý pátek ráno nejdřív upadlo jedno její rameno a brzy na to šlo k zemi druhé. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Hruza pomyslet, co by se stalo, kdyby... No, prostě pod ní vede cyklostezka. Autora to mrzet nebude, už 8 let není mezi námi. Otázkou je, co s tím dál, a tím se bude zabývat někdo jiný. Bádal jsem po internetu, jestli se někdy stalo, aby se v Praze takhle sama o sebe zhroutila socha. Nestalo se, ale zase na druhou stranu rovnováha byla svým pojetím i rozměry unikátní umělecké i technické dílo. Nejspíš vás napadne to též, co mě, když jsem o tom v pátek četl, nedalo se tomu nějak zabránit, když to odborníci zjistili, nešlo to opravit? Ale ona, ta socha, vážila 30 tun a sám autor na svém webu vzpomínal, jak ho odborníci varovali, že je to nerealizovatelné. 30 tun. Dovolte Klimeše z jeho webu citovat. Komunisti psali, že je to mrhání materiálu, který je nedostatkový. Opozice psala, že je to bolševická megalománie, čili oba tábory se shodly, že se to nemělo dělat. Pravda je, že v dnešní době by to nebylo možné udělat, uzavírá Josef Klimeš svoji vzpomínku. Bolševická megalománie. Původně to měl být most Antonína Zápotockého a stát u něho měla obrovská Zápotockého socha. Architekt Filsak ale přizval ke spolupráci právě Klimeše a podařilo se prosadit toto velkolepé umělecké, ale i technické dílo. Proč nevydrželo déle než 630 let? Špatná technologie, nedostatek údržby, čert ví, jak se říká lidově. Jisté je, že se rovnováha rozpadla a u mostu zbude pahýl, až se podaří trosky odstranit. On ten pahýl bude svým způsobem taky socha, taky pomník. V dnešní době by to nešlo udělat, smutnil Klimeš. Prý se uvažuje o replice. Dočkáme se? Dnes, kdy není možné opravit ani životně důležitý most? Vše je nastaveno tak, aby nic nešlo. Takže ten pahýl bude vhodný artefakt, přirozenou cestou vznikla socha. Mohla by se jmenovat smutek.
3: Tolik glosa Ondřeje Neffa a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Peníze a vliv Jany Klímové.
10: Stát má hotovou inventuru první části pozemků, které vlastní, a dali by se na nich postavit byty pro klíčové profese, jako jsou vojáci nebo učitelé. Vzniknout by takových bytů mohlo zhruba 15 tisíc. Jsou vhodné pozemky i v Praze, kde je bydlení nejvíc nedostupné? Jsou, a to hlavně v rukou Správy železnic, říká v novém dílu pořadu Peníze a vliv generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti Zbyněk Pokorný.
2: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plus.
11: Bylo 7 hodin, je úterý 21. července, otevíráme Ranní Plus. Dobré jítro přejí Martina Mašková
12: a Štěpánka Martanová.
2: Český rozhlas Plus.
12: Tomio Okamura jedná v Číně, o jaký typ komunikace s Českem stojí Peking.
11: Vláda podpořila uzákonění zákazu používání mobilů ve školách, má platit od příštího roku. Jakou odezvu návrh vyvolal?
12: Jak si v době konání prestižního aerosalonu v britském Fairburn vedou konkurenti Airbus a Boeing?
11: Nejdřív si poslechněte zprávy, ty dnes celé ráno bude připravovat Martin Matějka.
13: Nový britský premiér Andy Burnham jmenoval členy vlády novým ministrem zahraničí bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Shabana Mahmudová. Burnham v pondělí sestavením vlády pověřil britský král Karel III. A vládní kabinet v zápětí opustil třeba dosavadní vicepremiér a ministr spravedlnosti David Lammy. Zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Burnham se stal sedmým britským premiérem za posledních 10 let. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilních telefonů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027 a týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnází a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonu reguluje 90% českých škol.
14: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
13: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. A plošné omezení naopak může vést ke zhoršení vztahů dětí ve škole. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Poslanci senátoři jednají o návrzích, kterými by se vraždy v Česku staly nepromlčitelnými. Dnes má policie na vyšetření 30 let, ročně je neobjasněných asi 5 případů ze 140.
15: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
16: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
15: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
17: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
15: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
18: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychvat k tomu vedl řádný život.
15: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
13: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 tisíc bytů, vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout třeba na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
19: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
13: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V Praze je podle zjištění státní investiční společnosti nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale třeba také kolem nemocnic. První projekt by mohl být připraven k výstavbě v roce 2029. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mistry světa ve fotbale přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
20: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa. A

0: Jedna z Ostravy ve směru do Brna. Zpozorněte za sjezdem na Bílovec. Na 343. kilometru opravují po noční nehodě svodidla a je neprůjezdný levý pruh, zatím je to tam bez kolony. Na Pražském okruhu ve směru na letiště zpomalíte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavíte. Fronta pak pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A Ranní plus otevíráme v Asii. Přímé letecké spojení mezi Šanghají a Prahou by mohlo být spuštěné od léta příštího roku. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD o tom dnes jednal v Číně se zástupci China Eastern Airlines. Pokračuje tak druhý den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. A já do Šanghaje zdravím kolegyni Danielu Brichtovou. Hezký den.
3: Hezký den.
2: Danielo, odkud by mohly nové spoje mezi Českem a Čínou létat? Je to jen Šanghaj?
3: Já jen na začátek doplním, že v Šanghaji je teď o 6 hodin víc než v Česku, takže Tomio Okamura už má za sebou právě jednání s jednou z největších čínských leteckých společností. Posílit chce taky linku mezi Prahou a Pekingem, ta teď létá třikrát týdně. Minimálně 3 lety týdně chce právě i z Šanghají. S Okamurou do Číny přicestovali i zástupci státního podniku letiště Praha, kteří se dnešního jednání také účastnili. Delegace už taky dnes absolvovala schůzku se zástupci jedné z největších cestovních kanceláří v Číně. A posílit cestovní ruch chce Okamura i zrušením vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
4: Anonsujeme český zájem o to, aby čeští občané měli bezvízový styk do Číny, ale já bych to viděl tak v horizontu té příští návštěvy, že teď sázíme strom a ovoce bude sbírat ta příští návštěva vrcholová.
3: Čínu by měl v příštím roce navštívit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Chce ale zaměřit právě na průmysl. Součástí parlamentní delegace jsou také podnikatelé. Už včera se svými čínskými kolegy se potkali během otevření hospodářského a obchodního dialogu.
2: A co ještě Tomio Okamuru a další členy delegace v Číně čeká?
3: Z Šanghaje se všichni na jeden den přesuneme do Hangzhou, kde jsou na programu další schůzky zaměřené na posílení cestovního ruchu. 2 dny pak ještě celá delegace stráví v Pekingu, kde je v plánu například jednání s místním ministrem kultury a cestovního ruchu. Okamura chce do Česka například dostat výstavu terakotové armády, proto letí i zástupce z ministerstva kultury. A těsně před začátkem cesty byl zadržen také český občan a Okamura je připravený na případu spolupracovat, pokud ho o to požádá ministerstvo zahraničí.
5: Protože je to úvodní cesta, tak těch témat je tam opravdu 5, plus k tomu ještě přibylo to aktuální konzulární téma.
3: Zpátky do Česka se má parlamentní delegace vrátit v sobotu brzy ráno.
2: Tolik ze Šanghaje kolegyně Daniela Brichtová, díky.
3: Hezký den.
2: A v tématu teď ještě budeme pokračovat, a to s vedoucím katedry synologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Lukášem Zádrapou. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Pane Zádrapo, proč má mít Česko o Čínu zájem? Pro jaké odvětví je tam největší prostor podle vás?
6: No, na tuhle otázku asi si různí lidé odpoví různě. Já třeba osobně zastávám názor, že bychom měli mít o Čínu eminentní zájem ve smyslu obrovské bezpečnostní hrozby, s tím jsem se nikdy netajil. Je třeba si vlastně uvědomit jednu věc v dnešní době, že sice můžeme mít zájem o obchodní vztahy, ale Čína vlastně v současnosti, zejména v době vládnutí garnitury Xi Jinpinga, ty ekonomické vztahy chápe jako podřízené vztahům nebo záležitostem bezpečnostním a ideologickým. To znamená vlastně, jak si oddělit obchod a vůbec hospodářské vztahy od politiky v Číně, jak si není možné. To je jedna věc. A druhá věc je, na to si asi každý musí odpovědět sám, když vezme v potaz to, že Čína je vlastně režim, je to vlastně

0: režim, který provozuje komunistická strana, což je v zásadě mafiánská struktura, a zároveň je to velmoc, která se netají tím, že je nepřátelská vůči západním demokraciím a ve svých strategických materiálech opakovaně zdůrazňuje, že vlastně chce rozložit. A v současnosti tenhle ten aspekt je posílen tím, že vlastně došlo od doby, kdy byla zahájena plnohodnotná válka Ruska na Ukrajině, tak vlastně to propojení Ruska a Číny dosáhlo jaksi velmi vysoké úrovně. Čili v dnešní době je Čína v jednom úzkém bloku společně s Ruskem. Řada komentátorů považuje Rusko v podstatě nyní za proxy sílu Číny, čili z našeho pohledu, byť jenom evropského, je to velice vlastně problematický partner, řekněme.
1: A můžou ty vztahy mezi Českem a Čínou být vlastně vůbec rovnocenné z toho, co jste říkal, ať už jde o teda různá bezpečnostní rizika, hrozby, i to vlastně, že Čína nebo nás asi ne zcela úplně ekonomicky potřebuje?
0: No, máte pravdu, vlastně pro Čínu jako samostatná Česká republika není v podstatě partner na žádné úrovni. Z hlediska Číny jsme prostě naprosto bezvýznamná malá zemička, kde jaksi co pro ně, kde co může být nejzajímavějšího pro Čínskou lidovou republiku, je šíření vlivu v Evropě, kde používá země, které vyhodnotí jako třeba přístupnější vlivovým operacím k tomu, aby postupně vlastně posilovala tu svoji projekci moci i v celé Evropě. Je třeba říct, že podle mě, to samozřejmě netýká jenom Číny, v tomhletom případě, ale zejména v tom jednání s Čínou, za mě je třeba si uvědomovat, že my jsme důležitým partnerem nebo vůbec partnerem k jednání s Čínskou republikou jenom jako součást Evropské unie, kdy za námi stojí vlastně celý ten blok. V tom případě samozřejmě jsme chápáni jako součást nějakého velice významného bloku pro Čínu, kdy vlastně hlavním zájmem Čínské lidové republiky v tom, jak je nastavený, není ten systém světový, je vlastně, Evropa je v první řadě odbytiště výrobků v Číně, kde vlastně dochází v dnešní době zejména k hospodářským problémům a k nadvýrobě, čili vlastně obzvlášť se ta role Evropské unie, Evropy obecně, zvlášť v době vyhrocených vztahu se Spojenými státy, se stává jako důležitá úloha, jako odbytiště výrobků vyrobených v Číně. Ale asi bych řekl, že o nic moc víc, jak si Číňané nemůžou mít zájem, kromě toho samozřejmě tu a tam ukrást nějakou technologii, abych tak řekl.
1: Ještě mi řekněte, pane Zádrapo, předseda sněmovny Okamura slíbil, že nad Tchaj-wan jezdit nebudeme. Když pomineme, zda vlastně to vůbec bude možné dodržet, co tento slib může pro česko-čínské vztahy znamenat?
0: No, to je vlastně... No, co to může znamenat, tak jednak to je
1: samozřejmě... Jestli stručně se to dá říct jenom.
0: Je to samozřejmě otázka vkusu, jakým způsobem prostě reagujeme na opakované různé hrozby a vydírání strany Čínské lidové republiky. Pokud si někdo myslí, že cesta je vlastně jaksi sklapnout paty a říct, dobře, my vás teda budeme poslouchat, a tak si to myslet může, nicméně jako jestli vlastně něco opravdu nefunguje na Čínu hlediska nějakého třeba vzájemného vyjednání, i kdybychom přistoupili na to teda, že jsme ti partneři, no tak samozřejmě ústupky, nedostatek sebedůvěry, vlastně nějaká konformita vynucená v podstatě tou čínskou stranou, no tak to je něco, co vede k tomu, že vlastně Číňané potom tím partnerem ho za nic nemají a ta samozřejmě jednání se většinou vyvíjí neprospěch té druhé strany, protože ta pro ně ztratí jaksi nějakou relevanci.
1: Děkuju, pane Zdrápale. Moc krát vám děkuju. Tolik vedoucí katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Lukáš Zdrápal o návštěvě Tomia Okamury v Číně. Hezký den a díky.
0: Děkuji, nashledanou, děkuji za pozvání.
2: Slyšeli jste ho v Ranním plusu, máme 7 hodin a 17 minut. Vláda jednomyslně podpořila zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve školách. Platit by měl od září příštího roku. Podle kabinetu má taková novela školského zákona zlepšit ochranu duševního zdraví dětí.
3: Ve výuce, o přestávkách, ale taky v družině nebo ve školní jídelně. Tam všude by děti nově nesměly používat mobilní telefony, ani jiná elektronická zařízení. Zákaz by se měl týkat školek, základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. Vysvětluje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
4: Ukazujete to z vědeckých studií, ale i když se zajedete podívat do školy, která to upraveno má, že to funguje. Děti se spolu baví, ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují během přestávek a pak jsou nesoustředěné ve výuce.
3: Děti by mohly telefony používat jen ve výjimečných případech, třeba pro monitorování cukrovky nebo jako pomůcku při handicapu. Vláda taky počítá s využitím telefonů pro vzdělávací účely. S návrhem ale nesouhlasí opozice. Podle šéfa občanských demokratů Martina Kupky není plošný zákaz potřeba.
5: Zákaz, který má sejmout odpovědnost kde z koho a ve výsledku chce udělat z kantorů kontroly obsahu batohů. Přitom zároveň české školy mají k dispozici metodiku, jak sami rozhodovat, jakým způsobem budou v tomto směru přistupovat k používání mobilů ve školách.
3: Školy si teď pravidla používání telefonů upravují ve svých školních řádech. Podle vlády už podobnou regulaci zavedlo asi 93% základních škol a víceletých gymnázií. Právě tím argumentuje i dětský ombudsman Martin Beneš, který se proti návrhu postavil v připomínkovém řízení.
6: Z mého pohledu je daleko funkčnější právě to individuální řešení na úrovni těch jednotlivých škol, protože ty školy to mohou prodiskutovat s rodiči, mohou to prodiskutovat s dětmi, se studenty, se žáky, mohou ten zákaz nastavit tak, jak odpovídá potřebám těch jednotlivých žáků a studentů na té konkrétní škole, mohou nějakým způsobem modelovat a za mě tohle to funguje výrazně lépe než centrální řešení.
3: Plošnou regulaci telefonů na školách naopak podporuje ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Podle něj totiž regulace ve školních řádech nestačí.
7: Máme každý den nějakou akci pro vyučující. A opravdu si dovolím tvrdit, že ten obrovský problém vyrušování, protože prostě chci se podívat, co je nového. To zmiňují v podstatě všichni vyučující a oni často říkají, že vlastně všichni rodiče s tím souzní a že jim by pomohlo, kdyby stát řekl, ano, jděte touhle cestou.
3: Vláda zákaz zdůvodňuje doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Upozorňuje na riziko závislosti, úzkostí a depresí i na horší školní výsledky. Podle předsedkyně Asociace školní psychologie Jany Zapletalové jsou největším problémem takzvané četovací aplikace, přes které si děti během vyučování posílají zprávy.
8: Jedním z takových nejznámějších chatů je třeba Snap, to je taková populární sociální síť, kde vlastně veškerý obsah po zobrazení potom automaticky po nějaké nastavené době mizí. Děti mají ale problém s tím, že to neustále kontrolují, tak už víme prokazatelně, že tohle velmi významně narušuje pozornost dětí a jejich koncentraci ve školním prostředí.
3: Návrh teď míří do sněmovny. Pokud projde parlamentem a podepíše ho prezident, Česko se připojí k víc než polovině států Evropské unie, které už podobná plošná pravidla zavedly. Patří mezi ně i Francie, Rakousko nebo třeba Řecko. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: 7 hodin a téměř 21 minut se podíváme, o čem píší zahraniční média. Čínská společnost AliExpress dostala pokutu ve výši 550 milionů eur od Evropské komise. Tématu se věnuje německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Úspěšné internetové tržiště se totiž dostalo do rozporu s unijní legislativou o digitálních službách. Unijní regulační orgány AliExpress sankcionovaly kvůli tomu, že nezabránilo prodej nelegálního, nebezpečného a padělaného zboží.
2: Společnost AliExpress považuje pokutu za nepřiměřenou, oznámila, že se proti ní odvolá. Firma, která patří do skupiny Alibaba Group, se už před rokem zavázala zpřísnit kontroly nelegálního a potenciálně nebezpečného zboží, kam patří i léky nebo doplňky stravy. Podle Evropské komise ale dosavadní opatření zcela nerozptýlila její obavy, pokračuje Deutsche Welle.
1: AliExpress teď musí pokutu zaplatit a do 20. října má předložit plán, jak porušování unijních předpisů napravit. Deutsche Welle dodává, že AliExpress má na unijním území 193 milionů uživatelů, čímž předstihuje firmy Shein nebo Temu. Právě poslední jmenovaná společnost dostala v květnu pokutu 200 milionů eur také za porušení zákona o digitálních službách. Proti legislativě se v minulosti provinila i sociální síť X Ilona Muska. Pokutu dostala loni v prosinci.
2: Ukrajinské útoky v Azovském moři a v okolí výrazně omezily ruský vývoz obilí. O tom píše Moscow Times, ruskojazyčný nezávislý server s odvoláním na analytiky z odvětví. Miliony tun obilí uvízly ve skladech.
1: Ruské úřady v půlce července přestaly přijímat žádosti o průjezd lodí Karštským průlivem. Reagovali tak na to, že se více než stovka plavidel operujících v Azovském moři stala terčem dronových útoků. Podle severu Moscow Times se tak dodávky obilí z ruských azovských přístavů fakticky zastavily.
2: Obilí by podle Moscow Times mohlo být teoreticky přesměrováno do ruských černomořských přístavů, to ale podle odborníků znemožňuje stávající infrastruktura. Přístavy v Černém moři fyzicky nedokážou odbavit veškeré objemy vyvážené z jižního Ruska během sezóny. Obilí tam není navíc jak přepravit, protože ani železnice technicky na takové množství nestačí. Tolik Moscow Times.
1: Africký mor prasat se rozšířil do více než 50 obcí v Srbsku. O tom se dočteme na stránkách Rádia Svobodná Evropa. V několika regionech kvůli tomu vláda vyhlásila výjimečný stav. Srbský minister zemědělství varoval, že úřady nebudou tolerantní vůči porušení doporučených opatření ohledně toho, jak nakládat s nemocnými a uhynulými zvířaty.
2: Tak to jsme vybírali ze zahraničních médií a v Ranním plusu si teď poslechněte hlavní zprávy. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO v Ankaře a žádá také, aby soud z dalšího rozhodování vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na velkou škálu kanadských produktů. Rozhodl o tom prezident Donald Trump. Tvrdí mimo jiné, že Ottawa znevýhodňuje americké automobily.
1: A v Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda, vedená Andym Bermanem. Toho král Karel III. Pověřil sestavením kabinetu. Zasedne v něm například John Healey, bývalý ministr obrany, který nově povede finance. Do čela diplomacie Bermanem vybral Eda Milimbenda. Jak Britové prožívají změny vlády a co od ní čekají? Před Downing Street natáčel zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
9: Čekání je dlouhé a tak se tady před Downing Street odehrávají politické souboje a to doslova. Do hádky se tady dali dva lidé, kteří zastupují labouristickou stranu. S nimi se dohaduje muž s anglickou vlajkou, který je zástupce ultrapravicové strany Listor Britain. A k tomu se přitočil další muž, který vyzývá k tomu, abychom všichni následovali Ježíše Krista.
10: Naše země je příšerně rozdělená. Pravičáci jsou naštěstí v menšině. Dělají to vlastně jen pro klipy na sociálních sítích.
9: Říká mi padesátník Peter, který právě ukončil spor se svým ideovým protivníkem. Mezi přihlížejícími nemůže chybět malíř, který si říká Kaja Mar a který na každou takto významnou událost namaluje obraz. Teď přišel s novým plátnem, s novým olejem, na kterém je namalovaný Andy Bernem, který vchází do černých dveří Downing Street číslo 10, je nahý, má na levé noze červenou podkolenku a u dveří stojí kocour Larry.
11: Namaloval jsem mu jen jednu ponožku, protože ho do čela postavila jeho strana, ne celá země. Kdyby byl zvolen ve volbách, dal bych ponožky obě. A Larry, to je smolař. Za 10 let se u něj vystřídalo 7 premiérů.
12: Peter doufá, že Andy Bannon má šanci být lepším předsedou vlády.
10: Pro premiéra je klíčové spojení s veřejností, charisma. To Bannon má. Myslím, že to má v hlavě srovnané. Doufám, že má naše země šanci konečně vykročit vpřed.
12: Říká Peter. Před Downing Street právě přijíždí kolona s novým předsedou britské vlády. Z centra Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: A posloucháte Plus. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jak odhadují krátké časové intervaly, může napovědět víc o fungování této poruchy a zpřesnit diagnostiku. Do studie vědci stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
13: Jsi připravená?
14: Jo.
13: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řádek, kluci.
15: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
13: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
15: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
13: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
15: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
13: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
15: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
16: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
15: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
17: Pro a proti.
18: Poslanecká sněmovna schválila návrat elektronické evidence tržeb. Vláda si od ní slibuje 14 miliard korun do státní kasy ročně a především narovnání podmínek mezi podnikateli. Nakolik realistická jsou tato očekávání? Zeptám se dvou ekonomek, Heleny Horské z Raiffeisen Bank a Markéty Koščelniak z Centra veřejných financí.
17: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: A jaká témata vás čekají v ranním Plusu teď po 7:30? Francouzský parlament bude hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Nakolik je pravděpodobné, že tenhle návrh schválí poslanci a senátoři, od kdy bude platit a jak se bude vymáhat, detaily probereme už za pár okamžiků s naším zpravodajem v Paříži.
1: Na kterou stranu natočit anténu, aby signál přijímala co nejlépe? I na to existují měření, kterými musí projít každá nová anténa. Slouží k tomu speciální bezodrazová komora, kterou mají například odborníci na Vysoké škole Báňské v Ostravě.
2: Bylo 7:30, poslechněte si zprávy s Martinem Matějkou.
17: Český rozhlas Plus.
14: Kriminalisté ročně objasní zhruba 90% vražd v Česku. Jen asi už pětinu případů ročně na pachatele nepřijdou. Část senátorů a poslanců teď navrhuje, aby byla vražda nově nepromlčitelná. Argumentují třeba lepší analýzou DNA. Teď mají kriminalisté na objasnění 30 let. Pokud pachatele do té doby nenajdou, není možnost ho potrestat. Třeba podle České advokátní komory, ale taková změna nebude mít žádný efekt. Libanonský prezident Josef Aoun přijal pozvání do Bílého domu a dnes se tam setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Libanon usiluje o hlubší podporu Spojených států při ukončování bojů mezi Izraelem a libanonským radikálním hnutím Hizballáh. Požaduje taky americkou součinnost při stahování izraelských vojáků z jižního Libanonu. Izrael a Libanon podepsali na konci června ve Washingtonu rámcovou dohodu s cílem ukončit boje mezi Izraelem a hnutím Hizballáh. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze čtyř černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Francouzský parlament bude dnes od 15 hodin hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let a pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. A Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru na Chrudimsku. Hromadný úhyn zaznamenali v rybníku v obci Vranov. Příčinu ještě musí potvrdit laboratorní testy. Na konci června už se nákaza jednou potvrdila 10 kilometrů od Vranova. Mor napadá nervovou soustavu raku a je vysoce invazivní. Není ale přenosný na člověka a ani neohrožuje ostatní živočichy. A v Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru. Konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce na Novojčínsku a taky v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 213. kilometru se zastavíte. Následná fronta pokračuje až do omezení na 210. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Zastavuje se nárazově za sjezdem na Vestec na 3. kilometru a kolona pokračuje nesouvisle až k Ořechu na 19. kilometr. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most sesune fronta už z východní části okruhu. Od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku celé je to asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, dopoledne od severu ještě převážně oblačno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
17: Posloucháte Ranní plus.
2: A u mikrofonu jsou dnes Štěpánka Martanová a Martina Mašková. Britské město Farnborough poblíž Londýna je v těchto dnech centrem světového letectví. Každé dva roky se tam koná prestižní aerosalon, událost, kde se uzavírají kontrakty. A právě první dny budou patřit biznisu, v pátek se připojí veřejnost. Pořadatelé slibují zastoupení rekordních 1600 firem a dva hlavní výrobci, Boeing a Airbus, oznámili velké objednávky. Naším hostem je teď letecký publicista Martin Velek. Dobrý den.
19: Dobré ráno.
2: Připomeňte, prosím, proč je Farnborough International Show nejvýznamnějším, nebo jedním z nejvýznamnějších světových aerosalonů?
19: Já ono v ním přibyla konkurence. Bývalo to pařížský aerosalon a Farnborough dneska tedy se jaksi těch bohužel i zbrojních veletrhů výrazně přibylo, zvláště v Ázii. Je to prostě tradiční v podstatě veletrh, který začínal nedlouho po válce, jmenoval se jinak, odkonal se jinde, ale v podstatě to je. Je to prostě, jsou s tou Paříží se střídají a je to v podstatě asi pro Evropu je jednoznačně největší letecký veletrh, který existuje. Spolu s tou Paříží, jako tam bych neřekl, který je větší, který je menší. Jsou prostě víceméně na rovinu a jsou, bych řekl, asi ve stavu takové přátelské konkurence, protože se střídají, aby tam teda ta konkurence nebyla, bych řekl, bratrovražedná, takže se střídají teda obrok.
2: Když mluvíme o konkurenci, tak často se zmiňujeme ve vysílání o tom soutěžení Boeingu a Airbusu. Teď byly ohlášeny významné zakázky. Americký výrobce získal zakázku na 100 letadel 737 Max od irské leasingové společnosti, 65 strojů oznámil evropský výrobce, i v jeho případě šlo o irskou leasingovou společnost. Nakolik ukazuje tenhle zájem o nové stroje, že letectví se definitivně zotavilo z covidové doby?
19: To se asi říct celkem bez rizika, že teda opravdu ten návrat je veliký. Věci, které hrají roli, jsou samozřejmě cena paliva, což je parametr, který je víceméně úplně ten nejdůležitější. A změnila se výrazně, tedy se změnil způsob, jakým se teda obsluhují různé tratě. Nápadný je tedy přesun od čtyřmotorových letadel k dvoumotorovým i v té největší kategorii, protože ho čtyři motory jsou čtyři generálky, čtyřnásobná údržba a tak dále, takže dneska ty nové typy, vlastně Boeing 747, což byl vlastně královna nebes, Jumbo, že ho známe, tak to v podstatě skončila výroba a už jako je to, dá se říct, výběhový typ, on tady ještě pár desít, myslím, že nějakou tu desítku let ještě asi bude fungovat v té podobě nákladní a podobně. A Airbus 380 taky se výroba skončila a používá ho už několik málo firem, nebo a našli teda pro něho uplatnění, samozřejmě je to fenomenální aeroplán, ale víceméně všechno se přesunuje na ty dvou motoráky. Takže bych řekl, že tam jsou vlastně dvě kategorie. Jsou ty širokotrupé wide body a pak jsou teda normální single AS, to znamená s jednou tou uličkou, což je teda ty naše Boeingy 737 a Airbusy 320 a jejich varianty. A pak ty velikánské, což jsou, já nevím, u Boeingu je to prostě, je to, já nevím, Boeing 787, 777 a u Airbusu je to 330, protože 340 už je taky čtyřmotorák, takže taky asi mu úplně šenka nepokvete. A jsou tam potom letadla, nyní se objevil, vlastně Airbus koupil od Kanaďanů, koupil vlastně nový typ, který je velice, velice jako podařený stroj a je to vlastně v té nižší kategorii, je to by jakoby menší pod těmi dvoumotorovými, jako je třeba Boeing a Airbus 320.
2: Už jen poprosím stručně na závěr, vyřešil Boeing a vyřešil Airbus závady na motorech?
19: To je ano, určitě se na tom usilovně pracuje, leco se podařilo, stále tam, jako bych řekl, že tam ještě teda je co dělat, ale to hlavní teda, že takové ty hlavní problémy jsou vyřešeny, nicméně obnáší to nemálo peněz, musí se tady měnit častěji a podobně, takže je to vyřešeno tak, že se jaksi testující bát nemusí, ale firmám to stále ještě přináší určité problémy a budeme doufat tedy, že se to podaří vyřešit úplně a vznikají i nové motory.
2: A má Čína šanci konkurovat v oblasti takových strojů, jaké vyrábí Boeing nebo Airbus?
19: Jak říkal, který si letecký průkopník, letecký průmysl je tak rozvinutý, jak má rozvinuté motoráře a v této oblasti, jak teda Čína, tak Rusko ještě tedy nejsou na té úrovni té západní, ale určitě se snaží a jak vidíme, tak ve všech ostatních oborech se jim velmi daří, takže je to otázka pouze času. Zatím to ještě tak neumějí jako teda Evropani a zatím se teda ta letadla, nebo Američani a ta letadla si zatím ještě stále kupují. Ještě tady máme brazilského Embraer, což je menší firma a té se taky velmi daří, ale nemá ty finanční kapacity a patrně ani výrobní, aby se z toho dvojvládí stalo trojvládí.
2: Martin Velek, letecký publicista, děkuju vám.
19: Naschledanou.
1: A letadla vystřídají mobilní telefony v 7 hodin a téměř 40 minut. Francie se může v nadcházejících hodinách totiž stát první evropskou zemí, která dětem do 15 let zakáže sociální sítě. Poslanci a senátoři budou dnes hlasovat o novém zákonu. Na jednotném znění se včera shodli zástupci obou komor parlamentu. A detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Marucha. Dobré ráno, Martine.
20: Také zdravím, hezké ráno.
1: Nakolik je pravděpodobné, že parlament dnes tento zákaz odhlasuje?
20: Podle deníku Le Monde i Le Figaro je to velmi pravděpodobné. Poslanci mají o zákonu jednat nejdřív tedy a pak hlasovat po 15. hodině. Členka vlády Anne Enanfová na sociální síti X napsala, že Francie se skutečně dnes stane první evropskou zemí, která zavede tedy digitální plnoletost a bude chránit děti na internetu. Poslanci a senátoři, už jste to říkala, se shodli na té jednotné verzi zákona, ale ten legislativní proces, pokud se na ně budeme dívat celkově, byl obtížný, protože obě komory parlamentu totiž schválili trošku něco jiného. Poslanci přijali, řekněme, obecnější zákaz, zatímco senátoři přijali takový zákaz, který byl přísnější, který zaváděl černou listinu sociálních sítí a pak tedy uváděl výjimky, kdyby ty sociální sítě, kdyby vstup na sociální sítě zase jiné byl možný. Nakonec tedy poslanci a senátoři se shodli na té variantě, řekněme, toho národního shromáždění, na té poslanecké. Zákaz dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek ani emoce dětí nejsou na prodej ani americkým sociálním sítím, ani čínským algoritmům, a taky to vnímá jako důležitý signál pro rodiče.
1: Od kdy pak bude zákaz platit a jaká konkrétní opatření zavádí?
20: My víme, že ten zákaz by měl platit od 1. září, tedy od začátku nového školního roku. Prezident Emmanuel Macron uvedl, že by ten zákaz měl být platný postupně, a sice, že tedy nejdřív děti do 15 let by tedy od toho 1. září by si nemohly na sociálních sítích zakládat nové účty a pak následně budou rušené i ty stávající, takže tam bude takové přechodové období zhruba 4 měsíční do ledna příštího roku. Ten zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku, Instagramu. Pokud jde o ty další platformy, jako třeba WhatsApp, YouTube, tak zpravodajka návrhu poslankyně Lor Millerová uvedla, že ten zákaz omezí tu část, která připomíná sociální sítě, kde tedy je možné konverzovat, vyměňovat si názory, kde je nějaký chat, ale že bude i nadále možné sledovat videa. Já jsem dnes pročítal noviny a pro deník Le Figaro byl velmi zajímavý rozhovor s psycholožkou Sabine Duflovou, která pracuje s dětmi, které jsou na mobilu i v průměru 8,5 hodiny denně, o víkendech třeba 15, 16 hodin. Poukazovala na to, že se nedokáží na nic jiného soustředit, než ten právě obsah sociálních sítí. Poukazovala na to, že to samozřejmě pak vede k nedostatku spánku, pak samozřejmě k poruchám učení a horším výsledkům ve školách. Tady ve Francii jsou taky názory, že ten zákaz by měl jít ještě dál, a sice k zákazu mobilních telefonů do 15 let.
1: A teď mě napadá otázka, která možná napadne i naše posluchače, jak se ten zákaz vlastně bude vymáhat?
20: To je dobrá otázka, bude to velmi složité. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů, jako je to teď už například ve Francii v případě pornografických stránek, ty taky musí kontrolovat věk uživatelů. Francie sama vyvíjí několik technologických možností, které mají právě kontrolovat věk těch uživatelů, těch, kteří budou vstupovat na ty platformy. Stejně tak na jaře Evropská komise představila nástroj taky technologického rázu, který by tomu měl být schopný kontrolovat právě ty uživatele, respektive ten věk těch uživatelů. Mělo by to tak fungovat tak, že nejdřív francouzský regulátor nebo regulátor té dané země pak třeba zjistí pochybení, že nějaká platforma nekontroluje ten věk uživatelů a nahlásí to tedy třeba nebo upozorní na to Evropskou komisi. Francie se v tom zákazu sociálních sítí inspirovala v Austrálii, kde už zrušili miliony účtů na sociálních sítích, ale děti tam jsou aktivní, vymýšlejí, jak ten zákaz obcházet. Povedlo se jim to používáním například VPNky, tedy virtuální privátní sítě, kde je tedy možné tímto způsobem ten zákaz obejít.
1: Tak je pravděpodobné, že by to mohly zkoušet potom i děti ve Francii. O tom, že chce Francie zakázat dětem do 15 let sociální sítě, mluvil náš zpravodaj v Paříži Martin Malucham. Díky a hezký den.
20: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: A v Ranním plusu se teď v 7 hodin a skoro 45 minut budeme věnovat zprávám z ekonomiky. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na velkou škálu kanadských produktů. Podle prezidenta Donalda Trumpa Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky.
1: Podporný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmu v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Souhrně jde o 22 milionů korun. Agrofert tvrdí, že dotace čerpal v souladu se zákonem.
2: Sklizeň v uplynulém týdnu i přes častější bouřky a přehánky výrazně pokročila. Zemědělci zatím sklidili přes 30% ploch obilnin a řepky. Loni touto dobou to bylo výrazně méně.
1: Stát vlastní pozemky, na kterých by se výhledově dali postavit tisíce bytů. V první fázi zkoumala státní investiční a rozvojová společnost, známější pod zkratkou SIRS, asi 200 lokalit o celkové rozloze zhruba 300 hektarů. Kdy a kde by stát mohl začít stavět a pro koho by tyto byty byly určené? O tom mluvila v novém dílu pořadu Peníze a vliv ekonomická analytička Jana Klímová se šéfem SIRS Zbyňkem Pokorným.
0: Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů v té první skupině, kterou jsme identifikovali.
21: A dá se říct, jaká státní instituce tady má nejvíc těch vhodných lokalit?
0: Tak možná dobrý říct na začátek, kde vlastně úplně nejvíc lokalit v rukou nemá stát, ale jsou to obce. Pokud byste se na to měli možnost podívat, tak byste věděli, že vlastně obce jsou ty, které drží nejvíce lokalit pro bytovou výstavbu, je trošku v jejich rukách. S tou jako neutěšenou situací v rámci bytové výstavby dělat, ale myslíme, že i stát jako by měl přiložit ruku k dílu a ty pozemky, které má, kterých je teda výrazně méně vhodných než mají obce, tak i ty pro ten potenciál využít a na ten trh bytů je dostat.
21: A je možné, že byste se třeba dohodli, že obce vám dá k dispozici ten pozemek a vy byste tam vybudovali nějaký projekt?
0: Určitě je to možné, na tyto lokality se díváme, ale určitě primárně nám jde o to dostat a naplnit vlastně potenciál pozemků ve vlastnictví státu. Hmm. To bude ten pilotní projekt, který my budeme se najdívat jako primárně, ale i tyhle lokality jsou, protože někdy pro ty obce je opravdu obtížně řešitelná celá ta konstrukce projektově uřídit vlastně tu bytovou výstavbu a nechtějí se do toho pustit.
21: A zpátky tedy ke státu, která z těch institucí má tedy nejvíc těch pozemků, nebo co jste zjistili?
0: Tak nejvíc pozemků má státní pozemkový úřad, ale to neznamená, že jsou vhodné pro bytovou výstavbu, protože oni spravují celou řadu území. Ale z pohledu jako toho potenciálu pro bytovou výstavbu si myslím, že to třeba překvapuje, může být právě ta správa železnic, která jako historicky vlastně spravuje nějaká území kolejová. Ty železniční stanice obvykle vznikaly v nějakém centru města a podobně, takže a to jsou tam místa, kde dneska ta bytová výstavba je nejvíce vlastně potřebná.
21: To je Praha, Brno,
0: tak,
21: předpokládám.
0: Tak. Proto mi primárně vlastně v
21: takže
0: té první fázi...
21: Takže v Praze kolem kolejí by mohly vzniknout
0: jo, přesně
21: nové
0: tak,
21: byty.
0: Proto je vlastně mi primárně v té první fázi, co se týče zprávy železnic, jsme se koukali jenom na Prahu třeba, jo, protože fakt nemáme úplně kapacity na všechno, ale to neznamená, že přesně, jak jste zmínila Brno, další lokality, ten potenciál tam bude taky podle mě velký.
21: Takže když jste mluvil celkově třeba, že by mohlo vzniknout 15 000 bytů, tak na Prahu připadá kolik?
0: To jsou nižší stovky. Až tisíce, řekněme.
21: Na začátku vlastně jsme říkali, že stát by měl primárně nabízet ty byty vybraným profesím. Jak by tedy měl typově prostě vypadat projekt, který vzejde tedy z vaší dílny?
0: Tak samozřejmě tam záleží na tom zadání, o jaké typové profese se jedná, my proto i primárně ty lokality, které tam máme, jsme se snažili hledat v nějaké dobré dopravní dostupnosti, kde tyto typové profese mají své pracovní uplatnění, to znamená blízkosti nemocnic, ideálně. I takové lokality jsou, zejména v Praze. A pak samozřejmě bude se jednat o nějakou třeba individuální výstavbu pro potřeby silových rezortů, takže zase to musí být někde, kde primárně ta poptávka po tom umístění a na tom, o tom se musíme bavit samozřejmě s těmi konkrétními subjekty, pro které se to má vystavit. Protože jako naše úloha není jako určit, kdo bude ten konečný uživatel. Mm-hmm. To samozřejmě není naše úloha. My jsme státní developer, takže naše úloha je dostat území na trh vlastně bytové výstavby a aby tam v nějaké dohledné době byty o nějakém standardu a kapacitě vznikly. Ale ne komu se budou pronajímat.
1: A k tématu se ještě vrátíme a to po 8:45.
17: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
2: A my se teď 10 minut před 8 budeme věnovat tomu, co píše dnešní domácí tisk. Je to pop legislativa, vraťte se ke standardnímu projednávání zákonu. Vyzývají advokáti politiky. Takový titulek zvolil k jednomu ze svých hlavních článků, zvolili Hospodářské noviny.
1: Česká advokátní komora se přidává ke kritikům vládní koalice kvůli tomu, že čím dál víc zákonů neposílá do sněmovny standardním připomínkovým řízením, ale prostřednictvím poslaneckých návrhů, tedy bez předchozího projednání s odborníky a rezorty, kterých se týkají.
2: Hospodářské noviny k tomu píšou, že tím se sice proces o řadu měsíců i víc zkrátí, ale v návrzích můžou zůstat chyby. Například Česká advokátní komora musela kvůli tomu počátkem roku založit koordinační výbor pro legislativu. Ten hlídá veškeré takové návrhy, které nejdou standardní cestou, ale právě prostřednictvím poslanecké iniciativy.
1: Mezi návrhy, které předkládá vláda a absolvují tedy mezirezortní připomínkové řízení a těmi, jež pošle prostřednictvím samotných poslanců, aby proces urychlila, je podle předsedkyně komory Moniky Novotné viditelný kvalitativní rozdíl. Navržené změny třeba často nemyslí na dopady do souvisejících zákonů, které by klasické připomínkové kolečko odhalilo.
2: To, že by poslanecké návrhy zákonu byly méně kvalitní nebo méně odborně podložené než ty, které předkládá vláda při standardním legislativním procesu, ale odmítá předsedkyně poslaneckého klubu ANO a právní expertka hnutí Taťána Malá, která hájí právě předkládání zákonu a jejich změn poslaneckou iniciativou. Tolik Hospodářské noviny.
1: Nikotin užívá v Česku víc než třetina mladých, to píše dnešní deník Právo. Klasické kouření už není v módě, i přesto nikotin, tedy látku obsaženou v cigaretách, denně užívá více než pětina lidí v Česku. Mezi mladými ve věku od 15 do 24 let je to každý čtvrtý.
2: Holdují především elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům nebo vaporizérům. Jak Právo uvádí, tohle vše plyne z dat národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v Česku za minulý rok.
1: Tolik alespoň stručná nabídka domácího tisku.
2: Posloucháte Ranní plus, máme 7 hodin a téměř 52 minut. Opoziční kandidát proti prezidentu Pavlovi zbytečné plýtvání silami. Míní v ranním komentáři politolog Lukáš Jelínek.
4: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že ex-premiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, s níž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče, nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti, Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN, a pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
2: Slyšeli jste komentář politologa Lukáše Jelinka.
1: A před 8 hodinou stihneme ještě jedno téma. Na první pohled obyčejný prut, drát, koule nebo třeba talíř. Ve skutečnosti je to zařízení, díky kterému vysílá třeba rádio. A nebo se bezdrátově můžeme připojit k internetu. Většinou nenápadné antény přijímají a nebo vysílají elektromagnetické záření. A právě na tom, jak jsou výkonné, závisí pak kvalita signálu. Pro jejich testování proto existují speciální bezdrátové komory. Tu u nás nejnověji mají na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava.
5: Tak já vás tady vítám. Chtěl bych vám ukázat pracoviště, kde měříme antény.
6: Vstupujeme do bezodrazové anténní komory. Je to vlastně taková kovová krabice v místnosti, která se ukrývá za tady těmito velkými dveřmi.
5: Dalo by se říct safe.
6: Vadim Závodný teď zkusí otevřít ten trezor, protože to je opravdu taková masivní klika.
5: Jste slyšeli to kovové těsnění, které doléhá na rám dveří a tím utěsní tu elektromagnetické záření, které je v tom vnějším prostoru.
6: No ale zároveň se na nás vlastně vyvalily takové ostré kužely. Vidím tady z molitanu nebo z čeho to je?
5: Ano, to jsou absorbery. Míček na soft tenis, to je podobný typ pěny. Pouze je rozdíl v tom, že tady ty absorbery jsou plněné uhlíkem, grafitem. A pokud na ně dopadne elektromagnetická vlna, tak v každé vrstvě toho klínu se mění na teplo. A tím se vlastně potlačí odraz od těch kovových stěn.
6: Právě to, že se tady nic neodráží, je vlastně podstata celého toho měření.
5: Ano, to je důležitá věc, protože chceme změřit, jak vlastně ta anténa vyzáří tu energii do svého okolí.
6: Tak já se dívám na svůj mobil a ten tady skutečně žádný signál nemá.
5: A to je dobře. Takže nyní našroubujeme mechaniku té antény a připojíme ten kablík.
6: A tentokrát je zhruba o půlmetrovou trichtýřovitou anténu, kterou známe třeba ze satelitů pro příjem družicové televize. Teď máte připravené v komoře obě dvě ty antény, tu referenční a ta druhá je, kterou chcete změřit.
5: Obě dvě antény pracují ve stejném frekvenčním pásmu a my měříme signál, který z té referenční antény dopadá na tu anténu testovanou a ten poměr nám vlastně říká, ve kterém směru ta naše neznámá anténa přijímá lépe a ve kterém ten signál nepřijímá nebo slabě.
6: V této chvíli jsou obě dvě ty antény natočeny vlastně stejným směrem. Bude to vydávat nějaký zvuk?
5: Takové tiché šustění vlastně těch pozicionérů tam uslyšíte. Ano, teď vlastně první otočení antény v tom rozsahu 360 stupňů, kdy z jednotlivých stran se přijímal signál z té referenční antény. Ta spodní část se otáčí kolem svislé osy.
6: Ano, a teď vidíme, že se otáčí kolem vodorovné osy.
5: Ano, v ose té antény. A pokud bychom se podívali na monitor, tak vidíme graf, kde je síla toho signálu, který anténa přijímala.
6: A toto certifikované měření pak podle Vadima Závodného určuje, jak nejlépe natočit anténu pro kvalitní příjem. I sami přístroje ovšem vysílají elektromagnetické záření, které nesmí překročit určité limity. A to tady na VŠB měří Radovan Hájovský.
22: To rušení se měří po sítí a potom je rušení prostorem.
6: My teď tady vidíme tady dva přístroje. Já musím říct, že mě je sympatičtější spíš tam ten vzadu, kde je veliký hliníkový jehlan. Působí to trošku jako kosmicky.
22: Je to vlnovod, který právě umožňuje měřit rušení z těch přístrojů trošku omezené velikosti. Tady mám generátor pulzů, který umístím do komory. tu komoru zavřeme, aby tam nešlo žádné jakoby rušení zvenku.
6: Tak vy jste to tady odstartoval, zapnul jste ten přístroj, nedělá to vůbec žádný zvuk, jenom tady vidím na monitoru naskakují žluté čáry.
22: Momentálně vidíme spektrum signálu v rozsahu 30 MHz až 1 GHz. Vidíme vlastně, s jakou intenzitou se vyzařují ty signály rušivé z toho přístroje.
6: Teď doběhl ten test, takže ten detektor je v pořádku.
22: Ano, to zařízení testované, které teď máme v komoře, nepřekračuje meze, které jsou dané v normách.
6: Bezodrazové komory slouží nejen pro ověřování vlastností elektromagnetických zařízení, ale také pro jejich vývoj. Eva Kézrová, Český rozhlas.
17: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
1: 8 hodin v úterý 21. července posloucháte Hraní Plus dnes se Štěpánkou Martanovou
2: a Martinou Maškovou.
17: Český rozhlas Plus.
2: A jaká témata nás čekají v této hodině? Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl anebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta. Jaké prvky ústavy se ke sporu vztahují?
1: Šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se maďarskou prezidentkou. Jak bude pokračovat jeho hledání?
2: Díky čemu se českým středoškolákům daří v mezinárodních přírodovědeckých soutěžích? Uslyšíte zlatého medailistu z mezinárodní biologické olympiády.
1: Tolik tematická nabídka další hodiny. Teď je čas na zprávy a s nimi už je ve studiu Martin Matějka.
14: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce z hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
3: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
14: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
8: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
14: Pracujícím důchodcům by mohly od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
23: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
24: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
23: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
25: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
23: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Mezinárodní měnový fond schválil čtyřletý úvěr pro Ukrajinu ve výši v přepočtu přibližně 170 miliard korun v únoru letošního roku. Peníze mají zemi pomoct s udržením ekonomické stability během války. Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Dorazit na něj mají i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tchaj-wan.
9: Potravinová a energetická bezpečnost, pokračující politická krize v Myanmaru a hlavně hledání cesty, jak zmenšit napětí v Jihočínském moři. To budou priority letošního setkání ministrů zahraničí v Manile.
10: Marco Rubio is attending the meetings alongside with his Chinese and Russian counterparts.
9: Překvapením je hlavně avizovaná účast ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Z Číny dorazí šéf diplomacie Wang Yi a ze Spojených států Marco Rubio. Hlavně Filipíny chápou účast amerických špiček jako podporu svého boje proti chování Číny v Jihočínském moři. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
14: Dejnice Zvyškova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 213. kilometru se zastavíte. Následná fronta pokračuje až do omezení na 210. kilometr. Na příjezdu do Prahy z Chomutova dejte pozor za sjezdem na Středochluky na 5. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až do omezení ke sjezdu na letiště. Tam se projíždí pouze jedním pruhem a zdržení je asi 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se před malou chvílí povedlo obnovit provoz v Lochkovském tunelu a kolona ze 17. kilometru se tak bude dávat do pohybu. V opačném směru počítíte s frontou za sjezdem na Jesenici, tam se zastavuje na prvním kilometr, kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, dopoledne ještě od severu převážně oblačno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
17: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 6 minut po 8 hodině.

0: z nichž každý má svůj díl odpovědnosti, svůj díl pravomocí. A pokud má dojít k nějaké změně, tak musí k té změně dojít dohodou. Ne tím, že si kterákoliv z ústavních institucí začne vynucovat a vymezovat svůj vlastní prostor mimo zvyklosti.
1: Tolik prezident Petr Pavel. Stanovisko vlády ke kompetenční žalobě prezentoval včera ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Kabinetu vadí, že nedostal možnost se k prezidentově žalobě vyjádřit před vydáním předběžného opatření a chce kvůli tomu vyloučit z dalšího rozhodování soudce zpravodaje Pavla Šámala. Ke sporu o kompetence ministr Tejc mimo jiné uvedl.
2: Přijetí výkladu pana prezidenta by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému a vzniklo by druhé mocenské centrum, které by ale na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo se poslanecké sněmovně.
1: Tolik ministr Jeroným Tejc. V Ranním plusu teď přineseme nejprve ústavně právní pohled. Marie Zámečníková je z Masarykovy univerzity z právnické fakulty, katedry politologie a ústavního práva. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Co říká občanský soudní řád o právu účastníků řízení být slyšen?
3: Obecně samozřejmě v každém řízení má každý z účastníků právo na to se vyjádřit a být slyšen. Ale my jsme tady byli ve fázi předběžného opatření. A předběžné opatření je specifický institut, který slouží k tomu vyřešit naléhavé poměry velmi rychle a zasáhnout do té věci ještě před přijetím konečného definitivního rozhodnutí a upravit ty věci takzvaně zatímně. A v tomto institutu skutečně existuje možnost nedat právo těm účastníkům být slyšen, respektive rozhodnout o tom předběžném opatření, to znamená jenom pro tu předběžnou úpravu poměru bez jejich slyšení, je-li to zapotřebí proto, aby v té věci bylo rozhodnuto včas a rychle, tak jak to předběžné opatření předvídá.
1: Předseda ústavního soudu Josef Baxa v rozhovoru pro deník N uvedl, že je běžné, že se prostor pro vyjádření nedává. A tohle odpovídá dosavadní praxi ústavního soudu. Nevím, jestli existuje nějaký precedens v téhle věci.
3: Odpovídá to praxi jak u nižších soudů, o tu úpravu se ostatně ústavní soud s odkazem právě na občanský soudní řád i opírá, ale i to odpovídá praxi i ústavního soudu, zákonu ústavním soudu sám zná. Institut předběžného opatření, byť výslovně, zejména v řízení o ústavní stížnosti, a i tam je možné, je-li to zapotřebí pro to rychlé rozhodnutí ve věci toho předběžného opatření, i tam je možné rozhodnout bez slyšení účastníků. Cílem tady totiž je skutečně zasáhnout, pokud je to potřeba, velmi rychle. A dáte-li těm účastníkům právo se vyjádřit, musíte jim dát k tomu nějakou lhůtu a tak dále, tak vám hrozí, že skutečně nestihnete rozhodnout tak rychle, jak si to ta daná věc vyžaduje. A připomeňme si, že tady ta věc byla vlastně velmi rychlá, protože vlastně i v důsledku jednání vlády, která nechala to své vlastní rozhodnutí o tom, jak bude vypadat ta delegace, skutečně na velmi poslední chvíli. Myslím, že to bylo ten samotný návrh podán. Teď to nevím úplně přesně, ale zdá se mi, že 22. června, den poté, co vláda vlastně rozhodla. A ta lhůta pro nahlášení delegací končila 26. června, tak tam vlastně skutečně nebyl dostatečný prostor pro to všem dát slovo, byť vláda říká, že měla připravené své vyjádření, ale to tehdy asi nebylo zřejmé nebo nemohlo to být ani známo ústavnímu soudu.
1: Vláda si také přeje, aby ústavní soud z dalšího rozhodování o té kompetenční žalobě vyloučil soudce zpravodaje. Pavla Šámala o této námitce pro podjatost rozhodne v září plénum ústavního soudu. Jak jsem vyrozuměla z toho vyjádření Josefa Baxy, tady předsedy ústavního soudu, tak takové námitky nastávají, objevují se. Podle čeho se taková záležitost posuzuje?
3: Opět, námitka pro podjatost je běžným institutem předvídaným zákonem. Je to situace, kterou můžete vlastně učinit v každém řízení, ve kterém jste účastníkem či účastnicí. Ovšem pro tu podjatost musí být dány určité faktické důvody. Zejména je to vztah toho soudce k těm účastníkům nebo k věci. Jinými slovy, je to kamarád známý jedné z těch stran nebo zná tu kauzu nějak blíže, už se k ní dříve vyjadřoval, poskytoval k ní nějaké odborné stanovisko a podobně. Tady to v zásadě stojí na tom, že soudce Šámal nějakým způsobem, jakožto soudce zpravodaj, to znamená jeden z 15 členů pléna, rozhodl o tom předběžném opatření, respektive sepsal ten návrh, on o něm sám nerozhodl, rozhodlo plénum, a že tady bylo přistoupeno k tomuto procesnímu postupu prostřednictvím toho předběžného opatření. A to je, zdá se mi, poměrně málo, respektive vlastně neodpovídá to těm zákonným předpokladům pro to, proč by měla být objekt.

0: kolektivně podjatost dána. To znamená, ten postup bude standardní, plénum se k tomu vyjádří, plénum o tom rozhodne, ale zdá se mi, že v této podobě je ten návrh nepříliš podložený.
1: A teď na závěr k samotné podstatě toho kompetenčního sporu. Prezident říká, jsou různé vrcholy moci, každý má díl pravomocí. Vláda říká, Česko má jenom jednu zahraniční politiku a tu nelze vést souběžně vládou a prezidentem. O jaké body ústavy se budou nejspíš opírat ústavní soudci při tom posuzování?
0: No, budeme určitě v článku 63, ale prezident, zdá se mi, v tom svém návrhu neříká, jsou tady různé vrcholy moci a ta moc je nějak rozdělena.
1: On vlastně to jsem v tom návrhu přímo vůbec, z rozhovoru pro
0: jo, ale on se vlastně v zásadě v tom návrhu vůbec nežádá toho, aby tvořil zahraniční politiku. On to tam několikrát opakuje. On říká, já se nedomáhám toho, abych byl tvůrcem zahraniční politiky a mohl si ji tvořit tak, jak já uznám za vhodné. Ten návrh v zásadě směřoval pouze na tu situaci, že prezident zastupuje stát navenek a rozhodne-li se skutečně zastupovat stát navenek v tom smyslu, že například se rozhodne jet na summit Severoatlantické aliance, tak v tomto bodě říká, o tomto může prezident rozhodovat sám a pokud se takto rozhodne, vláda je povinna mu poskytnout k tomu součinnost. To znamená, on říká, já nechci tvořit zahraniční politiku, já chci pouze vlastně sám rozhodovat, kde budu zastupovat stát navenek. A pokud se takto rozhodnu, tak mám za to, že vláda jako druhý orgán moci výkonné je povinna mi poskytnout součinnost a toto mi umožnit. To znamená ten výklad, že se tady snaží prezident vztáhnout na sebe rozhodování o zahraniční politice, jak se vláda prostřednictvím ministra Tejce, myslím, snažila včera komunikovat, myslím, neodpovídá přesně tomu návrhu, na který prezident odkazuje a který ústavnímu soudu předložil.
1: Slyšeli jsme Marii Zámečníkovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Děkujeme.
0: Také děkuji a přeju hezký den.
1: A naším dalším hostem je Pavel Šaradin z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Probereme ještě politologický pohled na ten probíhající spor o kompetence mezi vládou a prezidentem, zvláště v zahraniční politice. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Slyšeli jsme premiéra Andreje Babiše, který označil za velké poučení ze summitu Aliance, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Může to oběma ulehčit situaci při reprezentaci státu, nebo to spíš dál zatíží vzájemné vztahy?
2: Já spíš si myslím, že to ty vztahy zatíží, že jsme se bohužel dostali do situace, kdy ta politika není věcná, kdy ústavní činitelé se nedokáží politicky dohodnout a konec konců ta vůle voličů směřuje vždy k jedinému. My jsme vás zvolili a vy jste v zásadě nuceni se nějakým způsobem domluvit a veškeré takovéto zásahy, včetně ústavního soudu, byť vznikl za specifických podmínek, tak tu problematiku a ten konsenzus tak vždy to omezuje nebo oslabuje.
1: Prezident po summitu projevil přání se dál vlády ptát třeba na obranné výdaje, na obranou politiku. Odpovídá to jeho možnostem, jako je to realistické, pokud třeba vláda nechce ani obnovu společných schůzek o zahraniční politice?
2: Myslím si, že ten požadavek je realistický. Konec konců prezident využívá a bude využívat možnost setkávat se s vládou na jejím zasedání, kde ty informace dostane. On nebo jeho kancelář dostává informace v zásadě o čem se jedná v politice, ve vládě. Takže z tohoto on v žádném případě nebude vyloučen a pokud jde o nějaké schůzky, které bychom mohli z hlediska premiéra pravděpodobně označit za nadstandardní, tak těm zřejmě po určitou dobu docházet nebude, ale ta komunikace si myslím, že tam přítomna bude.
1: Prezident poukázal mimo jiné na svou pravomoc jmenovat a odvolávat ve vyslance nebo vedoucí zastupitelských misí na to, že bez jeho podpisu žádný vyslanec neodjede do zahraničí, ani se nevrátí. Mohla by případně vláda tuto pravomoc zúžit?
2: Mohla by zúžit, ale my máme ten institut poměrně dobře a dlouhodobě fungující. Myslím, že by bylo od věci do toho nějakým způsobem zasahovat a právě tuto důležitou věc, což je zastupování země v tom mezinárodním prostředí, tak posunovat směrem k jedné ústavní instituci.
1: Vláda říká, že Česká republika má jednu zahraniční politiku a ta nemůže být souběžně vedená vládou a prezidentem. Do jaké míry by ještě mohl prezident rozptýlit její obavu? Ona konec konců nemůže realizovat tu zahraniční politiku úplně bez něj.
2: Nemůže, ale v tomto směru je dominantní, protože zodpovídá vlastně za exekutivu ve všech oblastech, byť přímo zahraniční politika tam jmenována není, ale vláda zodpovídá vlastně za zahraniční politiku, prezident zastupuje navenek a opravdu je to záležitostí onoho konsenzu těch ústavních činitelů, aby se nějakým způsobem domluvili, ale je jasné, že vláda nebude prezidentovi zasahovat do toho, co kde, jakým způsobem říká a stejným způsobem prezident vlastně vládu v tomto směru nemůže omezovat. Ale ten koordinátor a ten, kdo poskytuje, zajišťuje informace zahraniční cesty, tak je skutečně vláda, respektive ministerstvo zahraničních věcí.
1: A je nějaká hranice té pravomoci zastupovat zemi na venek? Jsou třeba pravomoci prezidenta v obranné politice silnější, než když jede, nevím, z delegací podnikatelů do té, které země řešit hospodářské zájmy České republiky?
2: V případě těch hospodářských zájmů není. Tam je skutečně ta důležitá, ta exekutivní složka, respektive vláda jako tak. Ale prezident je velitelem, vrchním velitelem vojsk, to si myslím, že je jeho hlavní pravomoc v tomto směru, takže nikoli v hospodářství, obranný průmysl a podobně, ale ta pravomoc v oblasti obrany, schopnosti země a obrany země, tak v tom je skutečně ten prezident zásadní.
1: Čili jaké další momenty, poprosím ještě o slušnou reakci, se bez domluvy prezidenta a vlády neobejdou?
2: Já myslím, že nejde o nějaké konkrétní věci, ale spíše jde o tu dobrou vůli a že oba dva si musí uvědomit, jakým způsobem ta Česká republika funguje a v tomto směru něco musíme udělat. Není to tak, že by prezident ukazoval svou dobrou vůli se domluvit a premiér nikoliv, ale my vidíme některé prezidentovy kroky, kterých si mohl třeba odpustit. Bohužel několik měsíců potrvá to, že oni pravděpodobně spolu nebudou nad rámec běžné komunikace hovořit a to si myslím, že je chyba pro Českou republiku jako takovou.
1: Rozumím, ano. Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouce z katedry politologie a evropských studií. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
3: V 8 hodin a 19 minut měníme zcela úplně téma. Zemřel jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera. Radiožurnálu to potvrdil blízký člen rodiny. Českobudějovický podnikatel Fischer už rok a půl čelí obvinění z loupeže, vyhrožování a omezování osobní svobody. A to vůči politikům, úředníkům a aktivistům, kteří odstraňují jeho nelegální billboardy. Teď je vše probereme s Vojtěchem Gavrněm z investigativní redakce. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Kdo byl ten klíčový svědek?
4: Byl to Jindřich Loboda, muž, který pracoval pro Antona Fischera několik let. A byl to právě on, kdo vyrobil velkou část billboardů, kolem kterých se točí Fischerův biznis i jeho trestní stíhání. Před 2 lety se ale rozešli ve zlém a Loboda policii popsal, jak přesně tenhle biznis funguje. To znamená, kde a jak se vyráběly ty reklamní poutače, které potom načerno stavili kolem silnic, jak obcházeli úřady, jak na nich přelepovali nálepky se jménem údajného majitele, aby zmátli úřady. Loboda taky popsal, že byl svědkem toho, jak Fischer poslal skupinu vyhazovačů na mladého skauta, který úřady upozorňoval na Fischerovi nelegální billboardy. Fischer mi potvrdil, že proti němu Loboda svědčil, a to původně dokonce jako utajený svědek, jeho výpověď ale zlehčoval.
5: Vyjadroval se prakticky ku všetkému možnému, ještě k tomu, jaké farby mám auto. Prakticky povedal všetko, co bylo nepodstatné. Nič podstatné nepovedal, keď takto zhrněme jednoducho.
4: Fischer veškerá obvinění odmítá.
3: Ovlivní jeho smrt vyšetřování případu?
4: Policejní mluvčí Jiří Macner na tuhle otázku odpověděl, že případ nadále vyšetřují a že z taktických důvodů k němu nelze uvádět žádné další podrobnosti. Samotný Fischer teď sedí v Chorvatsku ve vazbě a čeká na soud. Podle chorvatských vyšetřovatelů totiž loni v létě nedaleko ostrova Vir zavraždil podnikatele Alexe Burkova, aby získal jeho pozemky v České republice na břehu Slapské přehrady. Fischer jakýkoliv podíl na téhle vraždě odmítá. S Burkovem se znali nejméně 10 let a společně jezdili i do Fischerovy vily v Chorvatsku na jaře minulého roku, ale navíc začali i společně podnikat. Burkov vydražil pozemky na Slapech přibližně za 100 milionů korun a Fischer v jeho firmě získal 1% podíl. Když v létě během společného potápění v Chorvatsku Burkov zmizel, Fischerovi lidé se okamžitě pokusili tuhle firmu se 100-milionovým majetkem ovládnout. Chorvati ho proto viní z vraždy se zjištným motivem.
3: A jak to vypadá s uzavřením chorvatské kauzy?
4: V průběhu vyšetřování, kdy už Fischer seděl v zadaru ve vazbě, policie zajistila další důkazy. Našla například potopenou loď, na které se Fischer s Burkovem odjeli potápět a která zmizela krátce po zmizení Burkova. Někdo do ní navrtal díry, aby ji potopil. A na nedalekém ostrově byly schované plastové části, které by jinak mohly vyplavat. Letos v létě nebo na podzim by v Chorvatsku měl začít soud, zatímco v té české kauze z billboardy zatím nepadla ani obžaloba.
3: Tolik kolega Vojtěch Gavrněch z investigativní redakce. Díky.
4: Pěkný den.
1: 8 hodin 22 minut, hesovitě probereme hlavní události. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z holdingu Agrofert kvůli porušení zákona o střetu zájmu v letech 17 až 21. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na velkou škálu kanadských produktů a počet obětí dvou zemětřesení ve Venezuele činí 5278.
3: Posloucháte Ranní plus. Sotva skončilo fotbalové mistrovství světa, které uspořádala kromě Spojených států taky Kanada. Už zavádí americký prezident cla právě proti Kanadě. Kanadský premiér to označil za porušení vzájemné obchodní dohody. A víc už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
3: Jakube, jaká cla chce Donald Trump zavést?
6: No, vysoká, 50%. Efektivně se tím pádem zvedne o půlku ta cena zboží. Je to hlavně spotřebitelské zboží. Samotný Trump řekl, že to je od hokejek přes víno až po cement, což je poměrně široké spektrum, ale některé klíčové věci zůstanou vynechané, které jsou důležité pro Spojené státy. Potaž, což je tedy hnojivo, které se hodně dováží z Kanady. Energie, tu dováží některé americké státy, zvlášť ty severní, kritické minerály nebo třeba ryby. No a všechny ty cla budou platit až za 30 dní.
3: A čím to Trump odůvodňuje?
6: Podle amerického prezidenta jde o reakci na neférový přístup Kanady k americkému zboží, konkrétně americkým autům, mléčným výrobkům a alkoholu, přičemž u každého je nějaký svůj důvod. Americká auta, tam jde o to, že Kanada má zavedené clo na americká auta, podle Trumpa nespravedlivě, protože neplatí to clo ještě na jiné země. Na mléčné výrobky tam má Kanada obecný limit pro dovoz a co je dovezeno nad rámec toho limitu, tak je potom spoplatněno 300% clem. No a pokud je o alkohol, tak tam je to tak, že Kanaďané a kanadské provincie bojkotují americký alkohol v reakci právě na spory s Kanadou a ty prodeje a taky na celní válku tedy a ten prodej se výrazně propadl a to je takový velký předmět sporů. To jsou tedy oficiální důvody, no ale pak se spekuluje ještě o jednom, který tam napsaný není. Trump si vlastně včera stěžoval na kouř z požáru v Kanadě, že to fouká do Spojených států a že by Kanada měla tedy nějakým způsobem Spojené státy odškodnit a že by i kvůli tomu mohl zavést ta cla, ale o tom se v těch nařízeních tedy nepíše.
3: Kanaděnům se předpokládám, takový to asi moc nelíbí.
6: No, nelíbí, velmi logicky. A Kanada obecně v poslední době nemá zrovna se Spojenými státy dobré vztahy. Mimo jiné kvůli Donaldu Trumpovi, mimo jiné kvůli jeho výhruškám, že z Kanady bude 51. stát Spojených států. Mark Carney, kanadský premiér, řekl, že Kanada je připravena rozšířit obchodní jednání se Spojenými státy. Označil ta cla za jednostrannou akci, která porušuje obchodní smlouvu USMCA, což je smlouva mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem, kterou si vyjednal samotný Donald Trump ve svém prvním funkčním období, ještě když vlastně odešel od jiné podobné smlouvy a s tou celou USMCA je to teď složité, protože Trump ji neprodloužil v původní podobě a chce změny, ale zatím se na nich nedohodl, takže je v takovém zvláštním přechodném režimu.
3: A dá se odhadnout, jaký efekt to bude mít na obchod obou zemí?
6: No zcela jistě negativní, pokud se do 30 dnů nic nestane a to tedy doufá šéf kanadské obchodní komory i šéf komise destilovaných alkoholů Spojených států, který se obává právě toho, že to bude vyvolat další reakci a další třeba bojkot amerických nápojů. Dopad by to mohlo mít i na automobilový průmysl, který je napříč těmi státy Severní Ameriky propojený. A otázka je pak ta případná další odveta Kanady. Už se dřív spekulovalo právě omezení prodeje elektřiny do Spojených států, což by pro některé ty severní státy USA mohl být docela velký problém.
3: No a nebudu mít problém i Donald Trump s tím zaváděním cel. Nehrozí, že zruší americký nejvyšší soud, jak se to stalo s těmi celosvětovými?
6: To by se opakovat nemělo. On to chytře vyhlásil podle jiného zákona. Tehdy to bylo vyhlášeno podle zákona o mimořádných situacích. To tehdy nejvyšší soud odmítl, že není to dostatečně zdůvodněné, ale tentokrát je to podle zákona o nerovném obchodu. Zda to je právně napadnutelné, se pochopitelně ukáže, zda někdo přijde s nějakou žalobou, ale zatím se to zdá na první pohled být víc neprůstřelné.
3: Americký prezident zavádí nová cla na Kanadu a mluvil o tom Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky.
6: Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus. Španělé oslavovali své fotbalisty, kteří se v neděli stali mistry světa. Byla to fiesta, jaká má být v ulicích Madridu. Mohlo být podle odhadu radnice až milion lidí. Mezi nimi náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, dobrý den.
7: Pěkné ráno z Madridu.
1: Jaké přivítání čekalo na španělské fotbalisty po návratu domů?
7: Tak už na letišti, když vycházeli z letištní budovy do autobusu, tak tam na ně čekali stovky fanoušků. Potom oni se vydali tím double-deckerem do paláce Sarsuela za králem Felipem VI. Tam v paláci je přivítala celá královská rodina, dokonce obě dcery Felipeho a Letizie, Leonor a Sofia, byly v dresech španělské reprezentace. Tam tedy král jim velice poděkoval, že díky nim zase jsou Španělé mistry světa, a připomněl, že máme vlastně i mistryně světa z roku 2023 z ženského fotbalu. Potom tedy ta cesta double deckerem pokračovala do paláce Moncloa, kde se setkali s premiérem Pedrem Sanchezem. No a potom už takovou dost klikatou cestou se dostali i sem do centra, kde na ně čekali pravděpodobně statisíce, nebo určitě statisíce, možná i ten milion fanoušků.
1: A jak tedy vypadala oslava v centru Madridu?
7: Jak si říkala, byla to fiesta, protože čekali hodně dlouho, několik hodin dlouhých, tak to jim tady zpříjemňovaly různé skupiny, DJové, lidé tancovali pod pódiem. Nebylo to úplně dobře ozvučené, takže lidé, kteří stáli dál na takové improvizované pěší zóně, jinak na třídě Recoletas, tak ti toho moc neslyšeli, ale viděli na těch velkoplošných obrazovkách, že se ten autobus konečně pomalu blíží. Opravdu jsem potom před 10. hodinou večer dojel a ti fotbalisté se představili, nebo vlastně nemuseli se představovat, ale ukázali se na jeviště, všichni jim tleskali, volali a ozývalo se tady Viva España a Soy Español, takže byla to velká, velká radost.
1: Musela radnice při tak velké oslavě přijmout nějaká speciální opatření?
7: Docela určitě, asi bylo hodně těch, které jsme neviděli, ale vím, že tady nad Madridem létaly dva vrtulníky, minimálně dva vrtulníky jsem viděl. Bylo tady nasazeno 2500 policistů, 400 národních gardistů, kteří dbali na pořádek a na bezpečnost, hlavně aby se nikomu nic nestalo. A viděl jsem tu také takový velký žlutý stan vlastně Červeného kříže nebo záchranářů, kdyby se někomu udělalo špatně z horka. Bylo tady nejdřív 630 stupňů, potom to kleslo na nějakých 28, ale neviděl jsem, že by někde sanitka musela zasahovat. Nevylučuji, že něco takového nastalo, ale vypadalo to, že to skončilo ještě snad i před půlnocí a že ta oslava byla opravdu pěkná a dneska už je zase normální všední den.
1: A všem Madridu sledoval náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, děkujeme.
7: Naslyšenou.
3: 8.30 a zprávy má Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus.
9: Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Podle ní Kanada znevýhodňuje americké firmy a sama zavedla odvedné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. Opatření se vztahuje třeba na auta, alkohol nebo mléčné výrobky. V Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnham. Sestavením nového kabinetu ho pověří král Karel III. Burnham začal se jmenováním nových ministrů. Ministerstvo zahraničí povede bývalý šéf labouristické strany Ed Miliband. Ministrem financí bude bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstane Shabana Mahmudová. Burnham je sedmým britským premiérem za posledních 10 let. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je třeba Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Írán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X a podle něj armáda zasáhla íránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Íránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Írán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavit zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí, ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale třeba taky kolem nemocnic. A situace na řece Dyji se zlepšila. Odumřelé senice už nespotřebovávají kyslík a v řece se tak znovu tvoří přívětivější podmínky pro ryby. Voda se totiž obměňuje a znovu v ní začíná fungovat fotosyntéza. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Přesto ale upozorňuje, že senice můžou znovu přemnožit. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor, zase jdeme na Měřín. Na 127,5 kilometru řeší nehodu nákladního auta. To skončilo mimo vozovku, na místě je šipka silničářů, je zavřený stoupací pruh. Na pražském okruhu ve směru na D1 se rozjíždí kolona od 22. kilometru. Ta pokračuje až k tunelům. Byl zavřený chalupický tunel kvůli nadměrnému nákladu. Ten už se podařilo odklidit stranou a tunelem se tak projíždí bez omezení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeď. Přes den čekáme většinou polojasno, dopoledne ještě od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky a nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
1: Tím vás dnes provází Štěpánka Martanová a Martina Mašková. Maďarsko hledá kandidáta či kandidátku na prezidenta, bude zastávat úřad zatím jenom dočasně do doby, než bude přijatá nová ústava. Soupenec bývalého premiéra Viktora Orbána, dosavadní prezident Tamáš Čujok, nakonec podepsal novelu ústavy, která mu zkrátila mandát. Ale světoznámá šachová velmistrně Judit Polgárová odmítla nabídku premiéra Petra Maďara na prezidentský úřad. Ve spojení jsem s hungaristou Robertem Pejšou, který žije v Maďarsku. Dobrý den.
10: Pěkné ráno z Maďarska.
1: Jak těžký úkol je teď najít prezidentku či prezidenta, myslím, do 30 dnů?
10: Já si nemyslím, že by to byl nějaký těžký úkol. Já si myslím, že vlastně tenhle ten proces začal teprve v sobotu. A v podstatě vlastně jak Petr Maďar, tak vůbec vlastně i například poslanci strany TISA hovoří o tom, že de facto vlastně mají minimálně zhruba 10 jmen jako náhradu například právě vlastně za Judit Polgárovou, která včera teda odmítla nabídku Petra Maďara. Znamená, myslím si, že tady bude vlastně probíhat taková veřejná debata. A nakonec vlastně konec konců včera i Petr Maďar říkal, že v podstatě během týdne, maximálně dvou týdnů vlastně přijdou s konkrétním kandidátem na post prezidenta, o kterém samozřejmě potom bude rozhodovat parlament a zejména teda dvoutřetinová většina strany TISA v parlamentu. V souvislosti s touhle volbou i s odmítnutím Judit Polgárové, já bych rád jenom řekl jednu věc, která vlastně, o které se v médiích moc nehovoří. Tady v podstatě v sobotu začala jakási taková veřejná debata, což je něco, co tady vlastně v uplynulých 16 letech chybělo. To znamená, není to o tom, že by například premiér stanovil, respektive vyskl jedno jméno a to je definitivní a to, že například Judit Polgárová odmítla, v podstatě vlastně umožňuje dál debatovat o tom, kdo by byl vhodným kandidátem. Do těch kandidátů říkám je
1: ano,
10: mnoho ve veřejném.
1: Můžete uvést nějaký příklad, nějaké třeba jedno, dvě konkrétní jména, kdo by mohl se ucházet o tuhle roli?
10: Samozřejmě vyskytují se nebo objevují se jména, jak z řad například poslanců strany TESA, ale samozřejmě i Peter Maďar hovoří o tom, že by chtěl jakéhosi nadstranického kandidáta, nadstranického prezidenta, a například se vyskytlo zajímavé jméno, já jsem historik a mě to je velice sympatické, jméno Romšič Ignác, což je jeden významný liberálně orientovaný maďarský historik, který se těší velkému respektu a úctě tady v Maďarsku. Takže je to jedno z možných například jmen, o kterém se uvažuje. Nicméně zrovna i včera Romšič Ignác samotný poskytnul rozhovor, že on de facto by o tuto funkci zřejmě i z důvodu nějakých svých osobních povahových vlastností moc nestál. Nicméně říkám, že těch jmen existuje údajně nějaký seznam, 10 jmen. Na tom seznamu je například, předpokládá se, pan samozřejmě ten seznam není oficiální, například Jožef Pálinkáš, což je bývalý předseda Maďarské akademie věd, ale dále se hovoří například o několika právnicích, ústavních právnicích, anebo také o umělcích, kteří jak se do politiky doposud nezasáhli a právě možná by mohli být i těmi osobami, které by v podstatě dokázaly sjednotit jak opozici, tak i současnou vládní stranu, vládní většinu.
1: Protože Judit Polgárová říkala, že vlastně si na tuhle roli netroufá sjednotit tu rozdělenou maďarskou společnost. Na co by měl asi sázet ten, řekněme, dočasný kandidát, aby se mu tohle podařilo?
10: Takhle, já bych, hovoří se o jakémsi dočasném kandidátovi, ale víte, jako co konkrétně to znamená, to, že i tento kandidát, který nakonec například bude nominován a bude zvolen, tak minimálně dodrží to 5leté funkční období. Ono se hovoří, že vlastně bude dočasným kandidátem podle současné ústavy, protože samozřejmě Péter Maďar a jeho vláda vlastně připravuje novou ústavu vlastně Maďarska. To znamená, i dočasný kandidát bude vlastně jakýmsi řádným prezidentem na volební období, funkční období 5 let. To, co jste se ptala, jaké vlastnosti nebo co by to mělo být za osobu, ano, měla by to být osoba, která v podstatě dokáže jakýmsi způsobem sjednotit jak opozici, tak i vládní většinu současnou, což samozřejmě asi bude velice těžký úkol. Nicméně nebral bych, nereflektoval bych pouze například v této souvislosti prohlášení opozičních poslanců či politiků. Je zajímavé si číst například komentáře běžných uživatelů, třeba i na internetu, kde v podstatě se shodují jak například zástupci Fidesu, tak třeba i stoupenci strany TISA na konkrétních jménech. To znamená, vlastně já si myslím, že ten příkop takový vlastně v té společnosti není zas až tak hluboký. Možná ten příkop je velice hluboký mezi politiky, nicméně v rámci společnosti v podstatě se ukázalo, a právě třeba i Judit Polgár a její nominace byla toho příkladem, že jsou schopni se shodnout na konkrétní osobě, na konkrétní jménu, jak představitelé a stoupenci strany Fidesz, tak třeba i stoupenci strany TISA.
1: Hungarista Robert Pejša, který žije v Maďarsku, děkujeme za rozhovor.
10: Také vám pěkně děkuji, naschledanou.
3: V 8:39 stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Česká republika je o krok blíž k výstavbě dalších malých modulárních reaktorů. ČES a společnost Rolls-Royce SMR dnes v Londýně podepíšou memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit, kde by reaktory měly stát. Za Českou republiku dokument podepíše ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. A u podpisu bude i náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobrý den, Jaromíre.
11: Pěkné ráno.
3: Kde by ty další dva malé modulární reaktory měly stát?
11: No tak ta místa, která byla vybrána, jsou dvě tedy. Jsou to Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Je to v areálech bývalých uhelných elektráren, které už tedy nejsou funkční. A podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO se jedná o okamžik, který je přelomový.
7: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu, konkrétně tedy do Moravskoslezského kraje a do regionu severočeského.
11: Já k tomu dodám, že ten první modulární reaktor v České republice má vyrůst areálu jaderné elektrárny v Temelíně. Tady už ta příprava je dál, protože to, co se dnes podepisuje, je memorandum, ale v případě Temelína už je podepsaná smlouva o provedení přípravných prací. Na jejich základě je možné zahájit už zpracování dokumentace, podkladů pro povolovací procesy. No a ten malý modulární reaktor, o kterém se bavíme teď, ten v tom Temelíně, bude teprve druhý na světě. Ten úplně první vznikne ve Walesu, a to v areálu jaderné elektrárny Vilva.
3: Když bude teprve druhý, tak můžete nám vlastně vůbec říct, co to ty malé modulární reaktory jsou?
11: Jsou to v zásadě reaktory jako ty, co známe, jen jsou menší, méně výkonné než ty konvenční, a především ty jejich díly se dají vyrábět sériově, což znamená, že na místě se potom sestaví, ta stavba je rychlejší, jednodušší, jinak ten provoz, včetně bezpečnosti, je samozřejmě podobný nebo stejný jako v případě těch konvenčních reaktorů. A na tom konkrétním projektu, unikátním projektu, o kterém mluvíme, tak spolupracuje společnost ČES se společností Rolls-Royce SMR, ve které právě ČES vlastní asi 20%.
3: Kde by ty reaktory měly vlastně stát?
11: Ten první, ten v tom Temelíně, ten by měl stát v polovině 30. let, to znamená za necelých 10 roků. No a celkově se plánuje, nebo ČES má takovou představu, že do roku 2050 by se v České republice vybudovaly ty malé modulární reaktory, které by měly celkový výkon až 3 gigawaty.
3: Tolik z Velké Británie náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek a já ještě dodám, že další podrobnosti nabídneme po 9. hodině.
1: Tak slyšeli jsme tedy Jaromíra Marka, nebo rozhovor s ním dozněl v 8 hodin téměř 43 minut. Teď se dál budeme věnovat tematice nepromlčitelnosti vražd. Skoro 90% vražd Česku kriminalisté objasní. Asi u 5 vražd ročně, ale na pachatele nepřijdou. Někdy na to nemusí stačit ani 20 let, to byla dřívější lhůta, ani 30, které mají policisté k dispozici na usvědčení vraha od letoška. Po této lhůtě už je čin promlčený, pachatele nelze potrestat. Ale senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za tak závažný trestní čin by podle jejich mínění měli pachatele pikat i po delší době.
12: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
13: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
14: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek obstřelen.
12: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
15: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
12: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Seitlová dodává, že pachatel by se neměl trestu přestat bát ani po dlouhé době.
15: A nemělo by platit v žádném případě, že utajení činu se vyplatí.
12: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
16: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech od činu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání a mohl se jim dokonce chlubit třeba na kamery.
12: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká vedoucí katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Křivna.
17: A zůstává tam jenom ta odplatná část. Prostě potrestat ho, způsobit mu újmu oko za oko za to, že něco způsobil, pomsta a tak dále. A v současnosti si nemyslím, že by tohle to mělo převážit.
12: Gřivna nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
17: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba. To znamená, ono to má svoje odrazy i v oblasti trestání. Nemůžeme jednu věc z toho vytrhnout.
12: Sazby jsou tam mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
18: Způsob práce je stejný jak u nepromlčených, tak zdánlivě promlčených vražd, protože nikdy není zřejmý, zda promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
12: Vyšetřování s odstupem desítek let je ale komplikovanější, popisuje Šmejda.
18: Například zajištění svědků z té doby, jejich svědectví, úmrtí svědků, zapomínání podstatných informací, dále jsou mnohdy znehodnocené stopy.
12: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let a na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona, tedy nejdříve v roce 2057. Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlí Čková, Český rozhlas.
3: 8 hodin a téměř 47 minut a je čas na krátké zprávy. 5 odborových organizací působících na pražském letišti vyhlásilo stávkovou pohotovost. Vadí jim výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Dnes to vedla Česká televize s tím, že odbory vyzvali premiéra Babiše a ministryni financí Schillerovou, aby výběr přehodnotili. Vláda nového britského premiéra Andyho Bermana plánuje snížit od října daň v účtech za elektřinu pro domácnosti. Chce tak občanům pomoci zvládnout růst životních nákladů. Podle agentury Reuters to dnes uvedl úřad britského premiéra. A americký soud definitivně schválil dohodu společnosti Anthropic, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů za urovnání hromadné žaloby. V té firmu skupina amerických spisovatelů obvinila z porušování autorských práv trénováním umělé inteligence pomocí jejich knih. I o tom informovala agentura Reuters. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo výhledově postavit zhruba 15 000 bytů. Ty by se pak přednostně mohly nabídnout potřebným profesím. Vyplynulo to z prvotní analýzy, kterou pro vládu udělala Státní investiční a rozvojová společnost. Kde se pozemky nacházejí a kdyby se první byty mohly začít stavět, o tom mluvila se Zbyňkem Pokorným, ředitelem státní společnosti, známé pod zkratkou SIRS, autorka pořadu Peníze a vliv Jana Klímová. A my si s ní teď řekneme víc. Dobré ráno.
19: Dobrý den.
3: Jano, kolik pozemků SIRS prověřil a kde jich je nejvíce vhodných pro stavbu bytu?
19: Tak zatím SIRS prozkoumal asi 200 lokalit, o celkové rozloze zhruba 300 hektarů a zajímaly ho jednak pozemky státních institucí, jako je třeba Státní pozemkový úřad, ten jich má také obecně nejvíc, potom Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a nebo organizace, jako je třeba Správa železnic. A celkem z té prvotní analýzy vypadlo 15 možných projektů, říká ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
20: Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů té první skupině, kterou jsme identifikovali. Na těchto pozemcích jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a za jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trbytové výstavby.
19: A podle Pokorného má například v Praze nejlepší lokality právě zmíněná Správa železnic, a to v širším okolí kolem nádraží nebo kolejí. Stát vlastní i pozemky třeba kolem nemocnic v Praze. Postavit by se tak v hlavním městě, kde je s dostupností bydlení největší problém, dali podle Zbyňka Pokorného postavit stovky, možná i tisíce státních bytů.
3: A pro jaké profese by měly být takové byty určeny a kdy by mohly být postavené?
19: Tak podle hospodářské strategie vlády z letošního roku mají státní byty získat příslušníci armády, policie, hasičů, zdravotníci nebo třeba učitelé, a příprava projektu bude samozřejmě trvat několik let, vysvětluje šéf SIRSu Pokorný.
20: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi věděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat. Můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout.
19: a podle něj by tedy ten první měl být připravený někdy v roce 2029, tedy před koncem funkčního období této vlády. A pokud je o ta místa, tak ono se to ještě může měnit, protože záleží, jestli se stát dohodne na spolupráci s obcemi. Ty mají totiž podle té prvotní analýzy SRSu také násobně víc vhodných míst na byty než samotný stát a mají také v rukou, co je důležité, klíčové územní plány.
0: A dá se říct, o kolik by státní byty byly levnější a kdo by je stavěl?
19: Tak cena nájmu nebo bytu bude záležet na tom, jak to vláda potom u těch jednotlivých projektů nastaví. Nižší cenu by ale měl podle Zbyňka Pokorného každopádně zajistit právě vlastní pozemek státu.
20: Zejména v těch městech je Praha logicky, kdy opravdu ta služka ceny pozemku může být kolem 20, 30, 40 % hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký podíl třeba 10%.
19: No a tento podíl se tedy dá potom z výsledné ceny bytu potažmo nájmu ušetřit. A jak to bude s tím stavěním, tak buď může stavět sám SIRS, kdy tedy jeho rolí jinak je připravit celý ten projekt stavby, ale pak si i sám může najmout projektanta a stavební firmu. No a další možností je podle šéfa SIRSu spolupráce se soukromými developery, kdy stát může třeba hodnotu toho svého území pro stavbu vyměnit po tom, že dostane část bytů v tom daném projektu.
0: Více o dalších projektech státní společnosti, jako je třeba stavba průmyslové zóny v Dolní Lutyni, se dozvíte po 11. hodině, kdy vysíláme celý pořad Peníze a vliv. Jeho autorkou je Jana Klímová a jí děkuji za tuto pozvánku.
19: Děkuji také, nashledanou.
8: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do půl desáté. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: A za 8 minut bude 9 hodin. Stále jste v ranním vysílání na Plusu. Čeští středoškoláci potvrdili, že v přírodovědných disciplínách patří mezi světovou špičku. Na Mezinárodní biologické olympiádě v Litvě získali jedno zlato, jedno stříbro a dvakrát bronz. A to v konkurenci 302 kolegů nebo vrstevníků ze 78 zemí světa. Zlatou medaili si z olympiády odváží nejlepším evropským soutěžícím ročníku se stal Jan Beranec z Gymnázia střední odborné školy pedagogické v Liberci. Gratuluju a zdravím ještě do Litvy.
21: Děkuju, dobrý den.
1: Musel jste prokázat široké znalosti oboru v několika hodinových testech, laboratoři, při práci s daty. Která disciplína vám dala nejvíc zabrat?
21: Mě dala nejvíce zabrat nejspíše praktická úloha z morfologie živočichů, kde jsme popisovali znaky na vzorcích dvoukřídlého hmyzu, na nějakých ovádech a ty jsme také určovali. A úloha mi přišla, řekněme, nejnáročnější nebo nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky.
1: Musíte vědět řadu věcí z řady přírodovědných oborů, včetně třeba bioinformatiky, biochemie. Jak se na takovou soutěž učíte, připravujete?
21: Důležitá část té přípravy je třeba prohlížení nějakých starých zadání z minulých let. To se velice hodí na to, aby člověk získal nějakou představu o typu toho zadání. Ono to zadání je z velké části psáno tak, aby bylo možné ho řešit zejména z velké části jenom díky pomoci nějakého obecného přehledu. Člověk nemusí mít zas tak rozsáhlé znalosti v daném oboru, ale naprosto zásadní část naší přípravy je, řekněme, zprostředkována i nějakými přípravnými soustředěními a nebo různými biologickými akcemi, jako je například fluorescenční noc, běstvina, arachne nebo pochoče.
1: Běstvina, tedy legendární přírodovědný tábor pro studenty, který vlastně vychovává už řadu let budoucí vědce nebo pedagogy. Vy jste už loni, Manile, získal na Mezinárodní biologické olympiádě stříbro a loni jste uspěl i v soutěži se staršími studenty. Co vás takovým výkonům vede, inspiruje, motivuje?
21: Tak, za prvé je to úplně jednoduše soutěživost a za druhé to, že mám okolo sebe hromadu lidí, úžasnou komunitu lidí, kteří se o tu biologii také zajímají v tomto, řekněme, středoškolském věku a vlastně ukazují mi to, že když se třeba budu snažit, když se na to připravím, tak se můžu podívat na mezinárodní biologickou olympiádu, například na Filipíny, nebo do Kazachstánu, nebo do nějaké takovéhle úžasné destinace.
1: Pokud vás inspirují i kolegové ze světa, tak co to bylo, nebo kdo to byl letos?
21: Inspirují mě zejména kolegové teda od nás z České republiky a to zejména moji kamarádi, byl v případě starší účastníci, například Jakub Krutina.
1: Čeští středoškoláci bodují v Mezinárodní biologické olympiádě už 12 let bez přestávky. Jak a kde myslíte, že se to může zúročit? V jakých biologických oborech jsme třeba silní a můžeme aspirovat na nějaké mety pak při dalším studiu či ve vědě?
21: Obecně mi přijde, že co se týče biologie, tak Česká republika je velice dobrá v těch
1: oborech. Třeba silní a můžeme aspirovat na nějaké mety pak při dalším studiu či ve vědě.
21: Obecně mi přijde, že co se týče biologie, tak Česká republika je velice dobrá v těch oborech, které jsou nějakým způsobem spojeny s terénem. Máme dobře rozvinutou takovou tu terén nebo také zelenou biologii a je to, myslím si, díky celkovému přístupu, protože pokud se u nás zajímáte o biologii, tak to z velké části znamená to, že vás baví chodit ven, baví vás pozorovat, co tam potkáte a nějakým způsobem například určovat nebo na základě toho něco vyvozovat.

0: Já vím, že jste teď středoškolák a vlastně věnujete se celé té šíři biologických oborů, ale máte už představu, co byste chtěl dělat z přírodních věd v budoucnu?
1: Tuhle představu mám, ale není nějak silná. Momentálně mě nejvíce baví botanika a zajímalo by mě v kontextu nějakých evolučních změn a adaptací.
0: Jan Beránek z Gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci, držitel zlaté medaile z letošní mezinárodní biologické olympiády. Děkuji za rozhovor a zdravím do Litvy.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
2: A před 9:00 stihneme ještě jedno téma a míříme do jednoho z jihočeských regionů. Třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby na téměř 300 rybnicích. Při takzvaných průbech zjišťují jejich kondici a zdravotní stav, taky množství i kvalitu vody v rybnicích.
3: Ryba se shromáždí na jedno místo a vrací sítí se odloví.
4: Na kontrolu rybí obsádky rybníku Staré jezero na Třeboňsku jsem právě přijela s baštýřem Radkem Bínou. Zatím tam máme asi 5 kaprů. To nám bude stačit?
3: No určitě ne, potřebujeme jich minimálně 20 pro tu kontrolu té váhy toho přírůstku.
4: Ale na těch 5 kaprech už vidíme, jestli ten zdravotní stav je dobrý nebo ne.
3: Samozřejmě vidíme, jak vypadá zlaťonka. Vidíte i to bříško, že je nažraná, žábry je sytě červený, takže ryba přijímá bez problému kyslík, nic jí nechybí.
5: Kolik to má?
6: 26,5.
5: 26,5 děleno 19. Kilo 39. Před měsícem měli kilo, takže nám přibrali 39 deka a jeden kus průměrně. To je dobré.
4: S přírůstkem ryb tady na Starém jezeře je výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka spokojený. Ne všude je to ale stejné letos.
5: Během tohoto týdne, takzvaného prubního týdne, zkontrolujeme zhruba 250 rybníků se všemi kategoriemi ryb, tržní, násadové, plůtky. Rybník Staré jezero je na tom s vodou ještě relativně dobře, ale drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky daleko nižší. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3 z našeho normálu. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
4: Voda je zelená, ke koupání by to moc nebylo, rybám to ale asi nevadí.
5: Máte pravdu, máme sice teplé dny, ale zároveň máme poměrně studené noci. Teplota vody v těch rybnicích se drží na zhruba 21-22 stupních. Jak máme málo vody, tak se více prohřívá, takže o ten měsíc evidujeme ten výskyt vodního květu se nic dříve.
4: V rybnicích, kde chybí nejvíc vody, snižují rybáři postupně počty ryb, aby nedošlo k jejich úhynům. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Průběžně avizujeme naše dopolední pořady. Po 11:30 uslyšíte v Interview Plus Ivana Kytku, novináře působícího v Londýně. Budeme mluvit o ambicích nastupujícího britského premiéra Andyho Burnhama. Ten ráno mimo jiné oznámil záměr snížit daň v účtech za elektřinu pro domácnosti.
2: 9 hodin stále posloucháte úterní Ranní Plus, kterým vás dnes provázejí Štěpánka Martanová
0: a Martina Mašková.
7: Český rozhlas Plus.
0: A na co se zaměříme v poslední půlhodině tohoto ranního vysílání? Vláda v energetice sází na malé modulární jaderné reaktory. Proč a na jakém principu pracují?
2: Hamás má nového vůdce svého politického křídla. Jakým vyjednavačem je Khalil Haya?
0: A připomeneme si také dílo Kiliana Ignáce Dietzenhofera, barokního architekta a stavitele.
2: Nejdřív je ale čas na zprávy dnes s Martinem Matějkou.
8: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dříve nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Hermanský.
9: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
8: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmu v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. A podle něj armáda zasáhla iránská vojenská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že se zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. Jestli má být vražda nepromlčitelná, řeší ve 2 návrzích změny zákona poslanci i senátoři. Zhruba 90% těchto trestných činů přitom ročně policie vyřeší. Celkem na to má teď čas 30 let. Kriminalita v Česku navíc klesá. Pokračuje náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, plukovník Radek Šmejda.
10: Jedná se o vraždy ve všech stádiích, tedy dokonaných i ve stádiu přípravy či pokusu. Pro zajímavost, v roce 94 bylo registrovaných skutků konkrétně vražd 280.
8: Loni bylo těch dokonaných 59. Za posledních 30 let policie eviduje zhruba 500 neobjasněných vražd. Drtivou většinu z nich ještě z 90. let. Na ty by ale třeba senátorská novela nedosáhla. Uplatnit by se měla až na vraždy spáchané po roce 2057.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Sever Chile zasáhly přívalové deště, nejméně 10 lidí zemřelo, 17 je zraněných a další 4 se pohřešují, uvedly to tamní úřady. Silné lijáky zničily nebo výrazně poškodily přes 1100 domů. Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa a bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody a vláda vyhlásila stav nouze. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že nová legislativa projde a zákaz bude platit od září.
11: Pokud nový zákon projde, Francie se stane první evropskou zemí, která zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Na jednotném znění legislativy se včera shodli poslanci i senátoři. Zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Opatření dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek a emoce dětí nejsou na prodej. Podle něj bude zákaz postupný. Od září už si mladiství na sociálních sítích nezaloží nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
12: 3, 2, 1. Můžeš.
13: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
14: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
13: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
8: Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním a tvoří se kratší kolona od 9. kilometru. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 127,5. kilometru vyprošťují nákladní auto z příkopu a mají zabraný stoupací pruh. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23,5. kilometru a kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr, celé je to asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinu polojasno, dopoledne ještě od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.

0: klíčový pilíř moderní české energetiky. Jedná se o spolupráci s britskou společností Rolls-Royce SMR a týkat se bude Dětmarovic na Karvinsku a Tušimic na Chomutovsku, což jsou bývalé uhelné elektrárny. Už na jaře stát a firma ČES uzavřeli smlouvu s Brity o přípravných pracích na vývoji malých modulárních reaktorů, která počítala se zahájením příprav v Temelíně. Blok tam bude poblíž stávající velké jaderné elektrárny. A naším hostem je Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů ČVUT. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: Pane Rataj, můžete vlastně pro úplného laika vysvětlit, v čem jsou malé modulární reaktory přínosné a jak fungují, na jakém principu a jak se liší od těch velkých jaderných reaktorů?
1: Tak ono nejde úplně očekávat, že by šlo o převratnou technologii a že by se příliš lišili. V podstatě z hlediska těch malých modulárních reaktorů se uplatní dvě technologie, které se objevují u těch velkých, nebo jsou standardem u těch velkých energetických bloků. To jsou tlakovodní reaktory a varné reaktory. Ten klíčový rozdíl je, že malé modulární reaktory mají nižší výkon. V případě Rolls-Royce to není úplně malý výkon, je to 470 MW, to znamená podává se to Dukovanům, ale to klíčové, co je, že tyto technologie umožní sériovou, opakovatelnou a standardizovanou výrobu. To je klíčový prvek těchto reaktorů. Nicméně nějaké drobné odlišnosti tam jsou, nebo určité odlišnosti tam jsou. Například u Rolls-Royce reaktoru se předpokládá, že tam nebude využívaná borová regulace, která by tu technologii měla výrazně zjednodušit.
0: A mají více výhod anebo nevýhod? Vy jste říkal, že ta hlavní výhoda je to, že se dají vyrábět sériově.
1: Ano, a další výhody jsou určitá flexibilita. Tím, že mají menší výkon, tak si je můžete dovolit umístit do lokalit, kde byste nemohli umístit velké bloky, třeba z důvodu toho, že tam nemáte dostatečné zásoby vody pro chlazení. A zároveň se počítá, že tyto reaktory budou flexibilní i z pohledu zapojení do energetické sítě. To znamená, že budou moc flexibilně snižovat v celku rychle nebo zvyšovat výkon podle potřeby.
0: A tato flexibilita může pak mít třeba dopad i na celkovou cenu energie v Česku, podle vás?
1: No, ona hlavně tady ta flexibilita je důležitá při tom energetickém mixu, který je plánován jak u nás, tak v Evropě. To znamená vlastně kombinace nějakých velkých zdrojů, ať už jsou to jaderné elektrárny nebo jiné tepelné elektrárny, s obnovitelnými zdroji energie, protože přece jenom u těch obnovitelných zdrojů energie se předpokládá velká fluktuace výkonu z důvodu změn počasí.
0: Když už zmiňujete ten energetický mix, tak třeba výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba říká, že vlastně tyto moduly představují pro Česko jednu z cest k zajištění energetické bezpečnosti, dekarbonizace a hospodářského růstu. S tím byste souhlasil?
1: Určitě, to bych mohl potrhnout, protože vlastně tyto technologie by nám zajistily velkou stabilitu. To znamená, pokud bychom měli energetický mix jádro plus obnovitelné zdroje, tak bychom se stali v podstatě téměř bezuhlíkovou zemí, která by produkovala čistou energii.
0: A když se bavíme o těch malých modulárních reaktorech, pořád se bavíme o jádru. Můžou být v nějakém smyslu i rizikové?
1: Tak je to pořád jaderný reaktor a v podstatě každá technologie, ať už je to prostě chemický provoz, ať už je to jaderný provoz nebo jiný provoz, i tepelná elektrárna, tak vždycky tam jsou určitá rizika. Jde o to, aby ten design byl takový, aby ta rizika byla minimalizovaná na nejmenší možnou míru. A zase díky tomu, že ty malé modulární reaktory opět už reflektují ty zkušenosti, které se získaly při těch předchozích událostech, tak jsou tam další prvky pasivní bezpečnosti, počítají s station blackout, výpadek prostě vnější energie na řadu hodin, 72 hodin a podobně, je tam celá řada prvků, takže ta bezpečnost šla zase směrem nahoru. Ale riziko samozřejmě u všech činností, lidských činností, to se nedá nikdy vyloučit.
0: A můžete tedy říct, jaké je to potenciálně nejhorší riziko?
1: Tak předpokládá se, že dojde že může dojít prostě k poruše chlazení, to znamená nějaká událost, která povede, že ten reaktor nebude mít díky cirkulaci prostě nebude mít chlazení. kde by mohlo dojít k tavení paliva. Ale zase na to ta zařízení už jsou připravená. Dneska už jsou tam hydroakumulátory, velké zásobníky vody, aby pořád té vody byl

0: dostatek, aby se dochlazovalo i v případě, že třeba ta čerpadla přestanou fungovat.
1: Ještě poslední otázka. Britská společnost Rolls-Royce má široké portfolium vedle výroby leteckých motorů. Je pro většinu z nás spojená spíše s auty. Jak je na tom společnost právě v oblasti těch malých modulárních reaktorů?
0: Tak společnost Rolls-Royce je jeden z klíčových dodavatelů pro vojenský průmysl v Británii, to znamená, dělá jeden reaktory pro britské ponorky, takže samozřejmě ta zkušenost tam je a má dlouholetou zkušenost v oblasti jádra.
1: O malých modulárních reaktorech jsme se bavili s Janem Ratajem, vedoucím katedry jaderných reaktorů ČVUT. Moc díky za váš čas a hezký den.
0: Děkuji, také hezký den.
2: Ranní plus posloucháte v 9 hodin a 13 minut. Hnutí Hamas si zvolilo nového vůdce svého politického křídla. Khalil Hayya nastoupil na místo, které dříve zastával Yahya Sinwar, kterého zabila v roce 2024 v Gaze izraelská armáda. Od téhož roku 2024 je vedení Hamasu kolektivní a Hayya v něm ale není nováček, už teď patřil mezi hlavní vyjednavače. Mocenské poměry v Hamasu a jeho aktuální situaci přiblíží Jan Fingerland, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu. Přeji ti dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak silný může mít Hayya mandát? O jak důležitý post v hierarchii Hamasu se jedná?
3: Tak mandát má určitě silný v tom smyslu, že byl zvolen jednomyslně, takže tím Hamas vysílá signál, že za tímto mužem stojí. Co se týče té síly mandátu, tak tam vždycky si musíme ještě uvědomit, že různí předáci Hamasu mají různé názory na otázky, které mohou tu organizaci štěpit. On sám zaprvé patří k tomu momentálně exilovému vedení. On odešel do exilu, to znamená konkrétně do Kataru z Gazy relativně krátce před 7. říjnem roku 23, takže není tam dlouho, ale není přímo na místě, bude rozhodovat nebo spolu rozhodovat s, řekněme, na dálku, což z něj činí o postavu trochu jinou v té hierarchii, než byl třeba Sinwar. Je to také člověk spíše z toho politického a nikoli z toho vojenského vedení. A ještě taková důležitá otázka, v níž se mohou lišit názory v samotném Hamasu, je otázka vztahu k Iránu, protože Hamas je v podstatě odnož muslimského bratrstva, sunnitské organizace a ne všichni příslušníci nebo přívrženci Hamasu souhlasí s tím, aby tím klíčovým spojencem byl šítský Irán. Tento konkrétní vůdce ale je právě zastáncem spolupráce s Iránem.
2: Izrael kontroluje asi 70% pásma Gazy, Hamas asi 30%. Co z toho plyne pro Hamas, že izraelská armáda tam chce zůstat neomezeně dlouho?
3: Myslím si, že Izraelci momentálně sami nějakou dlouhodobou strategii nemají, že prostě reagují na určitou situaci. Někteří kritici toho současného postupu říkají, že by Izrael měl využít tu možnost a v těch částech, které ovládá on, vytvořit nějakou, řekněme, alternativní Gazu, to znamená ukázat, že bez Hamasu by se Palestincům žilo lépe, to se momentálně neděje, žádná jakoby dlouhodobá, řekněme, strategie tohoto typu nebyla formulována. Je tam samozřejmě jako přísun humanitární pomoci a přijíždějí dokonce vojáci ze zemí, jako je Maroko, kteří tam mají zajišťovat určité jako bezpečnostní úkoly a podobně, ale co se týče budoucnosti Hamasu, tak strategií Hamasu pravděpodobně je a i pod tím novým vůdcem bude přežít tohle období a zachovat si šanci na, řekněme, znovu rozšíření svého vlivu v té druhé, v Izraelem obsazené části Gazy.
2: Co souvisí s tím, že 28. listopadu mají na palestinských územích proběhnout po 20 letech parlamentní volby, ty předchozí v roce 2006 Hamas vyhrál. Bude vůbec možné volit za té současné bezpečnostní situace a pokud ano, jaké šance má Hamas?
3: Tak volit velmi pravděpodobně z bezpečnostního hlediska bude možné, v tom by asi nebyl problém. Otázky jsou jiného druhu. Zaprvé, jakou relevanci ty volby budou mít, protože v posledku na územích, jako je Gaza, je důležité, kdo má zbraně a nikoli kdo má nějakou formální politickou funkci. To vlastně Hamas ukázali v tom, že se jakoby vzdal politické role údajné v Gaze, jak po něm žádali ty dohody o příměří, ale řekl, že se rozhodně neodzbrojí. Přeloženo do češtiny, to znamená, Hamas bude pořád tou klíčovou organizací při nejmenším v Gaze. Druhá další otázka je, co to vlastně znamená, že se tam budou konat volby. To jsou vlastně volby palestinské autonomie. Jejímž jaksi přímým členem Hamas není. Je to prostě nezávislá organizace, která může a nemusí se těch voleb účastnit. Nedávno přímo v Gaze Hamas nechal vlastně proběhnout jednání představitelů svého konkurenta Fatahu a i mnozí Palestinci se vlastně ptali, co to znamená, jestli tady Fatah je nebo není nepřítelem Hamasu a jak je možné, že vlastně se na tomhle dohodli a co to vlastně znamená pro budoucnost Gazy a obyvatel Gazy.
2: A už jen krátce jednou spojíme, k druhé fáze mírového plánu je možnost odzbrojení Hamasu, to asi není reálné.
3: Hamas je organizace, jejímž smyslem je bojovat proti Izraeli a to nikoliv bojovat za vznik palestinského státu vedle Izraele, ale místo Izraele. Tak to ostatně i Khalil al-Hayya říká, že jeho cílem je osvobodit Palestinu a vytvořit její hlavní město v Jeruzalémě. A pokud se něco nezmění, tak v podstatě bude Hamas nadále tím starým Hamásem. Ta izraelská taktika nebo strategie v Hamasu, v Gaze pravděpodobně je natolik tlačit na Hamas, aby nikoliv Hamas, ale Palestinci dospěli k závěru, že tohle není cesta, kterou chtějí dál jít a nějakým způsobem vytvořit nějaký v uvozovkách, jak se dnes říká, nový palestinský narrativ. To znamená zvolit si nějakou jinou organizaci také, než je Hamas jako svého reprezentanta.
2: Jan Fingerland, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu. Děkujeme.
3: Také děkuji, nasledanou.
1: 9 hodin a 19 minut a míříme zpět do Česka. Univerzity v Česku totiž zažívají letní měsíce ke stavbám a opravám svých budov. Například Univerzita Palackého v Olomouci bude na konci srpna kolaudovat rekonstrukci právnické fakulty a dokončuje i stavbu nového kampusu lékařské fakulty, a to za 600 milionů korun. Stavební práce se rozbíhají i v Liberci v areálu tamní technické univerzity. A detaily má reportérka Johana Tománková. Dobrý den.
4: Dobrý den, univerzita se ve svém kampusu začíná stavět novou budovu E2 za zhruba 500 milionů korun. Po dokončení se do ní přesune univerzitní knihovna, ekonomická fakulta a vzniknou tam i například prostory pro simulační centrum urgentní medicíny. Stavební firma si už převzala staveniště v závěru června. Na tomto místě v univerzitním kampusu stála starší budova postavená v 50. a 60. letech minulého století. V poslední době sloužila například jako dílny a v části byla univerzitní školka. Provozně už ale budova nestačila a vedení školy se jí rozhodlo nahradit. Práce měly původně začít už v květnu, příprava stavby ale trvala zhruba 10 let a ve vedení školy se za tu dobu vystřídali 3 rektoři. Ten současný Aleš Kocourek se proto po svém letošním nástupu rozhodl celou zakázku prověřit. Problémy ale nenašel a proto mohl v červnu se stavební firmou podepsat smlouvu. Budova by měla být hotová zhruba za rok a půl.
1: Říká redaktorka Johana Tománková z Liberce. A staví se i v Plzni. Tamní Západočeská univerzita rekonstruuje pedagogickou fakultu a detaily zjišťoval reportér Jan Markup. Dobrý den.
5: Dobrý den. No tak v případě pedagogické fakulty na Chodském náměstí jde o kompletní rekonstrukci za téměř 300 milionů korun. Mění se střecha, fasáda, okna, moderní bude i vnitřek budovy, včetně učeben. Kromě toho vznikají taky tělocvična, posilovny, bezbariérový výtah, ateliér pro dramatickou výchovu nebo relaxační zóny pro studující. Hotovo má být do konce letošního října. Západočeská univerzita ale investuje i do dalších budov. Aktuálně třeba opravuje střechu na budově fakulty zdravotnických studií v Husově ulici za zhruba 20 milionů korun. Největší, řekněme, budoucí investicí by pak měla být stavba úplně nového objektu v univerzitním kampusu, který by měl sloužit z větší části pro nové technologie výzkumné centrum Západočeské univerzity. To momentálně sídlí v pronajatých prostorech. Zázemí tam najdou i Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara a další vědecký výzkum. Tenhle velký projekt vyjde na 1 miliardu korun.
1: Univerzity v Česku využívají letní měsíce ke stavbám a opravám svých budov. O tom, jak to vypadá v Liberci a Plzni, jsme mluvili s našimi reportéry.
2: Tak tolik naši regionální reportéři, 9 hodin 22 minut, stručně hlavní události. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Ukrajinská plynárenská firma Naftohaz uvedla, že na její zařízení Rusko útočí už třetí den. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na velkou škálu kanadských produktů. Platit mají od 19. srpna.
1: A teď opět míříme do regionu, dobře schovaný v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině. Slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Telč, i přesto se v něm ale lidé mohou i vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají. Před turisty odinut se ho ale snaží trochu skrývat. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí. To je ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi přírodní koupání a nepotřebují k tomu žádné turistické atrakce. Mimochodem, tento rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
6: Jo, ale to je jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
7: A hlavně tady nic není.
6: Tady nic vlastně. Není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
7: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je ten letos?
6: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen oproti jiným myslíte? Rokám. Tentokrát je to fakt studený. Trochu teplejší.
7: Když jsem se potopil, tak jako zima byla údená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
6: Tak je to dobrý pro vás, tam byla zima.
8: Jsme tam nevezli.
6: Bývá to teplejší, no.
7: A vždy je teplejší vlastně... léto zatím po dlouhé době.
6: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo. Aby ta voda byla špinavá.
7: Michala s Veronikou, švagrové. Ano. Takže vy chodíte švagrové, tam, kde nic není.
9: Jo, tak jako ano. Není, jako myslím tím, že tady jo. Není bufet, nebo prostě milion tisíc lidí, je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí. No.
7: Takzvaný pařezák leží v nadmořské výšce 676 metrů. Je to tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce dohněda.
10: Matěj, co se hora vám připadá jaká teplá, ne?
11: Mně připadá v pohodě.
8: Osvěžující.
10: A hlavně taková, budete mít takový film, posledujete lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
11: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
10: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Studenější voda a tak.
12: Ale nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
10: No, to ale
12: domluvu, že vždycky jednou za 5 let, no, tak víte, jo. Co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
11: A vy jste se vzal sebou i ploutve, co?
10: Jo, protože tady je to celos velký, tak jako... Aby si člověk tady, jakoby si říká, proták, kterou zaplaval.
11: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
12: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že nikdo není.
13: Auta. Ne, vy to teďka proflaknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo? Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a sumci 1,50 m, co koušou.
7: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
13: Ne, je to tu nádherné. Tak, je to krásný.
7: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
14: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telských rybníků.
7: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
14: No samozřejmě je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá, nepodléhá zkáze sinic a podobných.
7: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde sedíme.
14: Z hráze anebo z pláže.
7: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
14: Tak.
7: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
14: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
7: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Posloucháte Plus. Barokní architekt Kilian Ignác Dietzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl přes 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Třeba letohrádek Pornheimka na pražském Smíchově nechal postavit pro vlastní rodinu. A právě tam se odehrála vernisáž výstavy s názvem Dobrý den, pane Dietzenhofere.
15: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kilianem Ignácem Diesenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
16: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
17: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
16: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
15: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
16: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
15: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Saint-Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
16: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Pordheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.
18: A to už byla taková kulturní tečka za dnešním ranním plusem. Po zprávách po 9:30 na vás ale čeká další pořad zásadní, a to je pro a proti. Dnes na téma EET se vrací. A za pozornost a za celý tým dnes děkuje Štěpánka Martanová
2: a Martina Mašková.
19: Radioservis představuje
20: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. We'll be right back.

0: půl desáté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Zaměstnanci pražského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele, kterým se má stát Radomír Lešák. Jejich odbory proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Informace České televize potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Lešáka odboráři spojují s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto o budoucí fungování letiště Václava Havla. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí, jak Českému rozhlasu řekla mluvčí letiště Denisa Hitmánková.
2: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
0: O situaci by dnes podle Pomajbíka měly odbory jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO a vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Kriminalisté ročně objasní zhruba 90% vražd v Česku, jen asi už 5 případů ročně na pachatele nepřijdou. Část senátorů a poslanců teď navrhuje, aby byla vražda nově nepromlčitelná. Argumentují třeba lepší analýzou DNA. Teď mají kriminalisté na objasnění 30 let. Pokud pachatele do té doby nenajdou, není možnost ho potrestat. Třeba podle České advokátní komory, ale taková změna nebude mít žádný efekt. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají s čínskými aerolinkami China Eastern Airlines. O tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
3: Frekvence toho spojení by měla být alespoň 3x týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
0: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu. Po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na více než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to konžské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenaly v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Nejnovější konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. V Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce na Novojičínsku a taky v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Syn bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara Eduardo získal v Americe povolení k trvalému pobytu. Zelenou kartu dostal podle agentury Reuters v kategorii pro osoby s mimořádnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, podnikání a sportu. Eduardo Bolsonaro byl nedávno v Brazílii odsouzený ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Podle soudu usiloval o zapojení Spojených států do procesu odsouzení svého otce ve snaze ho uchránit před vězením. A třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby. Podle takzvaných kontrolních odlovů můžou třeba odhadnout budoucí výnosy. A kvůli nedostatku vody bude přírůstku nejspíš míň. Problém letos postihl většinu českých rybníků na Českobudějovicku i třeba v Hluboké nad Vltavou nebo v Nových Hradech. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem se dojíždí do kolony na 8. kilometru, ta pokračuje až na 10. kilometr. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, celé je to asi na 15 minut. Na pražském okruhu z D1 ve směru na letiště se táhne fronta kamionů pravým pruhem až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavují i osobní auta v levém pruhu. V Praze na východní části okruhu směrem na Černý most popojíždí kamiony až do Novopatské k omezení k Belské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku a na jižní spojce se táhne fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě, naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matuška.
4: Než poslanci odjeli na dovolenou, stihli odhlasovat klíčový bod z programu vlády Andreje Babiše, znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí si od ní slibuje, že bude přinášet 14 miliard korun do státní kasy ročně. K podobnému odhadu dospěli i výzkumníci z Univerzity Karlovy. Opozice a někteří ekonomové jsou ale skeptičtí. Skutečný přínos podle nich nemusí být ani poloviční. Co lze realisticky očekávat od EET 2.0?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Naše pozvání přijali hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, bývalá členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: A ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Vaše centrum stojí za tou studií, podle níž stát díky znovu zavedení EET získá cirka 14 miliard korun ročně. Jak jste dospěli ke zhruba podobnému odhadu, k němuž dospělo i ministerstvo financí?
6: Tak obecně v ekonomii bohužel nemáme to štěstí, jako mají kolegové vědci v přírodních vědách, v lékařských vědách, kde si opravdu můžou dělat experimenty, mít laboratorně vlastně perfektní prostředí na porovnání nějaké té vlastně zasažené skupiny a kontrolní skupiny. To my v ekonomii většinou nemáme a musíme prostě pracovat s tím, co máme k dispozici. Konkrétně v tomto případě jsme, troufnu si říct, vybrali nejvhodnější možnou metodologii, rozdíl v rozdílech, differences, kdy porovnáváme vlastně tu zasaženou skupinu sektorů a firem, které byly zasaženy vlnou EET 1, první a druhou tedy, a porovnáváme je s porovnatelnými nebo obdobnými sektory, které ale zasažené nebyly. A tímto způsobem vlastně jsme schopni nějakým způsobem kvantifikovat, jaký byl ten efekt EET 1 a tyto výsledky potom vlastně extrapolovat nebo vzít na odhady EET 2.
4: Paní Horská, když teď posloucháte toto vysvětlení, jakým způsobem výzkumníci dospěli k tomu, že znovu zavedení EET přinese do státní kasy 14 miliard korun ročně, tak proč jste vůči tomuto odhadu dál skeptická?
5: Já moc krát děkuju, že byla vysvětlena aspoň stručně ta metoda, protože já sama souhlasím s tím, že lepší metoda toho odhadu neexistuje. Jenom jsem velmi skeptická k skutečnému výsledku, protože i když odmyslíme od schválených výjimek z EET zavedení, tak její hlavní přínos já vidím v narovnání podnikatelského prostředí, ale daleko méně v těch daňových výnosech, na které spoléhá český stát a česká státní pokladna. Protože odhady jsou odhady a já moc krát děkuju, že na začátku byla vysvětlena velmi stručně i ta metoda. Protože jakákoliv i ta nejlepší metoda není schopná postihnout určitá specifika jednotlivých oborů. Budu velmi konkrétní. Například v případě maloobchodu a velkoobchodu v době zavedení EET 1 docházelo k výrazné expanzi poboček některých maloobchodních řetězců a jakákoliv jiná metoda toto třeba není schopna postihnout a může to kvantifikovat jako nárůst tržeb z důvodu zavedení EET. Takže neexistuje přesnější metoda. Nicméně, čemu já jsem skeptická, je ke způsobu nebo k snaze fixovat se na úroveň 14 miliard korun a vlastně tyto peníze už jakoby rozdávat v rozpočtu předtím, než jsou vybrané.
7: K čemu se možná ještě dostaneme? Paní Koščelňák, připustila byste, že možným nedostatkem té vaší metody je, že vůbec nezohledňuje, že v době, kdy byla zaváděna ta původní elektronická evidence tržeb před několika lety, to, čemu se říká první vlna, tak docházelo k expanzi nejrůznějších maloobchodních řetězců a že ten větší výnos, který přišel státu, souvisel spíš s tím, nežli s EET?
6: Určitě ta metoda není dokonalá, má své chyby a my ty metodologické limitace transparentně diskutujeme v té studii. Je pak věc druhá, že potom vlastně možná i naší komunikací se příliš ta pozornost fixovala na to jedno číslo, i když ve finále si myslím, že to je...
7: To všechny zajímá.
6: Jasně, ale jako, já si myslím, že to hlavní sdělení, které je nespochybnitelné, které je opravdu jasné, za kterým si stojíme na 100%, tak je to, že opravdu EET mělo prokazatelný pozitivní dopad a zároveň vidíme i to, že ten největší dopad vidíme v těch sektorech, kde bychom to čekali, což je sektor stravování, pohostinství. Takže tyto hlavní závěry tam jednoznačně jsou a pak je samozřejmě otázka k té kvantifikace toho, jestli to bylo tedy 10, 12, 14 nebo 16.
7: Ale jste tedy přesvědčeni, vy jakožto výzkumníci z Centra veřejných financí, že se znovu zavedením EET ten pozitivní dopad se projeví stejně nebo podobně, jako se projevil při zavádění toho původního systému?
6: Na ten odhad EET 2.0, tam dokonce počítáme s nějakým nižším dopadem, když vlastně extrapolujeme ty výsledky z EET 1 na EET 2, tak tam uvažujeme nad tím, že ten dopad bude o něco menší, mimo jiné třeba z toho důvodu, že...
7: Dopad na část, podnikatele nebo přínos pro státní kasu?
6: Ono to spolu souvisí. Že,
7: právě.
6: Tak. Očekáváme tam o něco menší dopad vlastně, než by odpovídalo úplně jedna ku jedné vlastně tomu EET 1.0. Mimo jiné, protože předpokládáme, že nějaké efekty vlastně zůstaly v té ekonomice už z toho EET 1, takže nám to jakoby nevyskočí tolik potom. Ale přesto opravdu, když to stavíme na těch nejlepších možných datech na finanční správě a za pomocí této vhodné, byť ne dokonalé metodologie, tak docházíme k těmto číslům.
7: Paní Horská, vy byť se s paní Koščelňák asi úplně neshodnete na tom, kolik přesně bude elektronická evidence vynášet státu ročně. Připustila byste ale, že ten její dopad tak či onak bude pozitivní pro státní kasu a to výrazně?
5: To určitě, to znamená, tady opravdu je diskuze na tu fixaci nad jedním číslem, protože já sama jsem byla přítomna prezentaci této studie a musím říci, že ta studie byla velmi precizně odprezentována, byly vysvětleny předpoklady, i ty silné předpoklady té studie a jak jsem říkala, já proti té metodě nic nemám, jenom varuju a je to spíš varování než zpochybňování. Já varuju před tím fixovat se na ty dané miliardy, které mají přijít do státního rozpočtu.
7: Dobře, a váš odhad z toho, jaký bude přínos, je jaký?
5: Je to v řádu spíše jednotek miliard korun i s ohledem na to, v jaké podobě vláda přijala tuto variantu EET 2. To znamená spíše konzervativní odhad přínosu EET je v řádech jednotek miliard, ale je to s ohledem na to, když se podívám na výsledky té studie, že například tato studie v řádu objemu říká, že vlastně zase se zvýrazným způsobem zvýší výběr DPH u velkoobchodních a maloobchodních firm s obratem nad půl miliardy korun. To znamená, tato studie říká, že nám velké řetězce nějakým způsobem tady optimalizují svůj výběr DPH a zavedením EET 2 dojde k odhalení tržeb, které byly předtím nějakým způsobem zakrývány. Tady k tomu já jsem právě, tady k tomu konkrétnímu segmentu, já jsem velmi skeptická, že to je segment, který, jak jsem už říkala, zažívá v posledních letech výrazný boom a tam opravdu můžeme míchat hrušky s jabkama.
7: Takže, promiňte,
5: a zaměňovat,
7: aby to bylo jasné,
5: daní s expanzí firem.
7: Velké firmy podle vás daně nekrátí v Česku?
5: Je to méně pravděpodobné, když vynecháme, řekněme, nějaké velké vietnamské řetězce, které možná mají větší inklinaci využívání daňové optimalizace.
7: Korektností tohoto obratu, ale ptal jsem se spíš na velké firmy, velké řetězce, jestli skutečně tedy podle vás je mimo vší pochybnost, že by v jejich případě docházelo ke krácení daní ve větší míře.
5: Ano, protože většinou tyto řetězce jsou řetězce, které jsou součástí větších minimálně evropských řetězců a u ní lze, řekněme, hůře očekávat, nebo ta pravděpodobnost, že by optimalizovali svoje tržby, je menší než v situaci, řekněme, jiných řetězců, které jsou možná lokálního charakteru. Takže já jsem spíše opatrná a skeptická vůči předpokladu, že na základě obnovení výběru elektronické evidence tržeb získáme výrazně větší výběr DPH právě u velkoobchodníků a maloobchodníků takhle veliký.
7: Paní Koščelňák, tak nepřeceňujete, kolik díky znovu zavedení EET získá stát navíc od velkých firem?
6: My jsme k tomu měli samozřejmě v týmu diskuzi, protože nemůžu říct, že by nám ty výsledky přišly úplně intuitivní. Na druhou stranu opravdu jsme to zkoušeli v různých specifikacích, v různých variantách a vždycky tam ten pozitivní efekt, aspoň malý, i u těch velkých firm byl.
7: A promiňte, čím to je, když vezmeme v potaz, že velké firmy, nadnárodní řetězce, často nebo možná většinově nebo vždycky procházejí poměrně náročnými audity u svých mateřských společností? A ty by odhalily nějaké podvody, ne?
6: Může to být taženo nějakou podmnožinou firem v tomto sektoru. Nemusíme se tam hned představovat velké nadnárodní řetězce, Lidly, Alberty a podobně. Tam si to opravdu asi spíš představit neumím. Ale může to být taženo nějakou podmnožinou. Opravdu ty naše výsledky jsou citlivé na výsledky, na ty procentuální jakoby nárůsty právě v těch velkých, nebo velkoobchodech, maloobchodech u velkých firem. Že tam i malý naměřený efekt procentuální, tak dělá velký dopad absolutní tím, že to jsou opravdu veliké segmenty ekonomiky. Naopak právě třeba u toho sektoru pohostinství tam ten procentuální nárůst, opravdu ten dopad EET je veliký, tam se opravdu dá jednoznačně hovořit o velkém zlepšení ve smyslu narovnání toho podnikatelského prostředí, ale tím, že ten sektor není tak obrovský, tak potom ty absolutní částky nejsou tak závratné, jako právě v případě toho velkého obchodu, malého obchodu. Ale ano, ty výsledky jsou v tomto citlivé, my to i v té studii transparentně diskutujeme a já jsem jedině ráda, že to takhle diskutujeme a právě tím, že se snažíme tu studii opravdu předložit takto transparentně, tak to možná si tím nabíháme na nějaké otázky, ale určitě si myslím, že je to jako férovější, lepší přístup, než kdybychom tam dali jedno velké agregátní číslo bez možnosti se vlastně takhle podívat trošku víc do těch střev, těch výsledků.
7: Když tady teď byl paní Koščelňák zmíněný sektor pohostinství, obracím se na vás, paní Horská, tak v případě tohoto sektoru je mimo vší pochybnost, že znovu zavedení EET pomůže?
5: A tam určitě platí ta podmínka, že EET bude mít především vliv na narovnání podnikatelského prostředí a ty údaje, na které já tady zrovna i před sebou, mám je před sebou, koukám na ně, tak nevytváří žádné velké otazníky. Takže ano, tom, o co se týká takzvané horeky, hotelů, restaurací a ubytování, lze očekávat ten výnos, který je modelován. Nicméně a jsem moc ráda, že ta diskuze opravdu probíhá, že ty odhady pro velkou obchod, malou obchod nad 500 miliardy korun je něco, co může právě být tím největším otazníkem a vlastně tam ten výběr nemusí se naplnit tak, jak zatím předpoklady, jak této studie, tak ale i ministerstva financí předpokládají. Takže souhlas, největší přínos tam vidím právě v oblasti horeky.
7: Paní Koščelňák, dovedete si představit společně s vašimi kolegy z Centra veřejných financí, že ten váš odhad nakonec bude úplně mimo a že výnos z EET pro stát bude řádově nižší?
6: Úplně mimo si myslím, že ne, ale samozřejmě nemáme křišťálovou kouli, jsou to a praxe umí vždycky přesvědčit a to, co předkládáme, jsou nejlepší možné odhady, které jsme byli schopni v týmu dát dohromady, a hlavně tedy autoři kolegové této studie. Takže praxe může překvapit, ale nemyslím si, že to bude řádově jinak. Ale tady vlastně si myslím, že se docela shodujeme s paní Horskou v tom, že ono, i kdybychom v nejzaším případě předpokládali, že od malou obchodu, velkou obchodu nezískáme nic, tak stejně pořád to je relativně významný dopad do státního rozpočtu a ten efekt tam budeme vidět minimálně v těch sektorech, kde bychom to čekali. Ale pořád to jsou jednotky miliard. A teď samozřejmě každá miliarda je dobrá, hodí se a nemůžeme nad tím mávnout rukou, ale jenom když si to fakt opravdu dáme do toho kontextu většího situace, kdy řešíme, že nám reálně chybí spíše řádově stovky miliard v rozpočtu každoročně na to, abychom mohli investovat tam, kde potřebujeme, na to, abychom zafinancovali vlastně ty podfinancované části veřejných služeb, na to, abychom umořili strukturální deficity, tak pokud EET má být vlajkovou lodí konsolidace, tak zjevně to zcela nestačí.
7: Paní Horská, tady předpokládám, budete spíš v souladu?
5: Lépe bych to neřekla, je to tak. To znamená upínat se na výběr EET, že nám zachrání státní rozpočet nebo nedej bože pokryje místo koncesionářských poplatků výdaje na veřejná média, něco, co je opravdu nereálné. A já jsem velmi ráda, že se bavíme vlastně i o tom, že tato část nebo zavedení EET je spíše otázka narovnání podnikatelského prostředí, ale zase ne zdroj nových příjmů.
7: Abychom byli korektní, tak vláda nevydává znovu zavedení elektronické evidence za něco, co by zachránilo státní rozpočet. Ministryně financí paní Schillerová říká, že chystá ještě další nástroje na potírání šedé ekonomiky.
5: Ano, ale víme, a to jsou také další studie, kdy šedá ekonomika v České republice není tak rozbujelá, jako například v jiných státech Evropy, Řecko, Itálie, takže i tam ten výnos z daní ze šedé ekonomiky bude opět omezený. A upřímně řečeno, myslím si, že studie Institutu veřejných financí krásně ukazují, a já tady velmi institutu děkuji, to znamená, neberte to za kritiku institutu této studie, ale spíše je to o diskuze nad jejich výsledky, ale obecně všechny diskuze a výzkumné práce institutu ukazují, že český státní rozpočet a veřejné rozpočty potřebují daleko větší a rozsáhlejší a strukturální změny než jenom jedno opatření. To znamená, ani jedno, ani dvě opatření nestačí, protože problém veřejných financí je především nesouladu mezi příjmy a výdaji, kdy nám výdaje rostou výrazně rychleji, rostou rychleji než ekonomika a příjmy nám často rostou maximálně tempem ekonomiky, spíše dokonce v posledních letech pomalejším tempem. Takže jedno, dvě, tři opatření bohužel nebudou stačit ke konsolidaci veřejných financí.
7: Jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská a ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Paní Horská to tady říkala opakovaně, že ten hlavní přínos znovu zavedení elektronické evidence, ta, která se vžila pod tou zkratkou EET 2.0, spočívá v tom, že narovná podnikatelské prostředí. Do jaké míry to tak bude i podle vás, paní Koščelňák?
6: Já s tím souhlasím a myslím, že opravdu je to jeden z těch hlavních přínosů. Tam vlastně jednak ty mechanismy toho, proč se to tak děje, jednak nějaký menší nebo menší prostor pro manipulaci těch vykazovaných tržeb, ale co je důležité, je také možnost finanční správy dělat přesnější analýzu, cílenější kontroly a tím třeba vlastně i trochu ulevit v tom podnikatelském sektoru náhodnými tím, že bude moct dělat méně náhodných kontrol, které jsou obtěžující samozřejmě pro ty podnikatele a bude schopná dělat zacílenější
7: kontroly. Dobře, tak teď jste obě pro, že znovu zavedení EET narovná české podnikatelské prostředí, tak já teď na chviličku sehraju tu stranu proti. Co kdybych vám oběma dámy namítal, že nepoctivci si vždycky najdou cestu, jak podvádět a že sebelepší kontrola nepomůže?
6: Samozřejmě nedá se asi očekávat, že nám to vyřeší stoprocentně problémy obcházení. Samozřejmě pokud třeba v těch dodavatelských řetězcích jsou lidé, kteří si věří a ví, že jeden na druhého nebudou nějak donášet a dokáží si najít cestičky, tak tam EET asi až tolik nepomůže.
7: Byste ráda, aby na sebe donášeli?
6: To určitě ne, ale samozřejmě to EET je nástroj, který snižuje jaksi ten prostor pro možnou manipulaci. A tam je pak důležité to, že finanční správa díky EET dostává data. Nedostává jich příliš mnoho. Řekla bych, že opravdu z pohledu nějaké ochrany dat, tak to není nějak hrozné. Vlastně sbírá, pokud vím, jenom částku, místo, čas. Nic jiného. Ani neví třeba, jaké sazby DPH, kde, za kolik a podobně. Takže těch dat není tolik, ale zároveň tím, že budou takto kompletní, vlastně pokryjí celou ekonomiku, i ty nejmenší provozovny, tak tím získává bezvadný datový arzenál, dá se říct, a bude schopná vidět v těch datech, analyzovat v těch datech, kde opravdu něco neštimuje, kde prostě ty čísla nějak nedávají smysl v kontextu třeba té lokality a podobně.
7: Horská, ať máte prostor vypořádat se stejnou námitkou, kterou jsem tady zmínil a kterou mimochodem slýcháme od některých představitelů opozice, tak nenajdou si nepoctiví podnikatelé i po zavedení EET 2.0 cesty, jak neplatit daně?
5: Tak jednak mají být schváleny výjimky pro zavedení EET 2, které vlastně tak trochu nechávají část zase trhu mimo právě dosah elektronické evidence tržeb, takže tam nějaký prostor k optimalizaci tržeb zůstává.
7: To už bude legální.
5: Ano, ale pozor, ano, přesně tak, to znamená, to je v souladu se zákonem, to znamená stát se jakýmsi způsobem vzdává možnosti opravdu kontrolovat, já to řeknu velmi naneseně, každou korunu tržeb, to znamená, to je legální cesta, která má omezit zátěž drobným podnikatelům.
7: A ti nepoctivci tedy už nebudou mít vlastně důvod podvádět?
5: Ekonomika. Buďme realisté a uvědomme si, že vlastně potlačování šedé ekonomiky naprosto k nule, to znamená vymizet šedou ekonomiku, by bylo tak nákladné a tak neefektivní a tak zatěžující pro všechny, jak pro, řekněme, podnikatele, ale i jejich zákazníky, že je nereálné vymítit šedou ekonomiku úplně. Vždycky část té ekonomiky půjde v té šedé zóně a jenom otázka, aby to nebyla velká část ekonomiky, aby netrpěli ostatní. To znamená, realistický odhad je, že vždycky nějaká šedá část ekonomiky tu bude existovat.
7: Promiňte, a tato část se minimalizuje aspoň částečně se zavedením EET 2.0? Předpokládám, že ano, když hovoříte o narovnání podnikatelského prostředí.
5: Ideálně bylo, kdyby to bylo bez těch takzvaných legálních výjimek, protože čím více i těch legálních výjimek máte, tím více zase dáváte prostoru, jak unikat nějakým pravidlům, to znamená, je to cesta, ale zase necháváme tady cestičky otevřené a to legálně. A já doplním ještě jednu důležitou informaci a moc se mi líbí, že tady mluvíme o datech, protože to vypnutí EET 1 v době covidu způsobilo právě to, že jak stát, tak i vlastně podnikatelský sektor a Český statistický úřad měl méně informací k tomu, jak se vyvíjí ekonomika. Právě proto, že se EET vyplo. Takže já naprosto tady krásně ukazuju, že EET má i vliv na to, jak sledujeme ekonomiku, jak máme anonymizovaná data a jak dobře umíme cílit
7: tyto informace získá.
5: Pomoc.
7: Rozumím tomu vašemu argumentu, paní Koščelňák. Když tady teď paní Horská připomínala, že ta současná vlna EET v sobě obsahuje několik výjimek, tou nejviditelnější asi je, že podnikatelé přihlášení k paušální dani, kteří mají roční příjmy do 1 milionu korun, se na EET podílet nemusí. Vy to kritizujete jakožto centrum při Univerzitě Karlově. Proč ale, když vláda říká, že toto má pomoct těm menším podnikatelům?
6: Já si myslím, že z principu tam máme problém právě s tou paušální daní, že už paušální daň sama o sobě je takový trošku zvláštní element v tom daňovém systému a my na něj lepíme vlastně ještě další výjimku. Zároveň asi to hlavní proč se nám to EET v tomto režimu nelíbí, je to, že vlastně navazuje tu výjimku na daňový režim, který ani vlastně není úplně pro všechny. Například, když máte přivýdělek k hlavní činnosti, nemůžete to mít, ale správně
7: by... Je potřeba
6: to mít
7: jako hlavní činnost.
6: Tak a správně podle nás by dávalo větší smysl mít tu výjimku opravdu navázanou na intenzitu té aktivity, takže třeba do výše nějakého obratu a ne vlastně takto navázaný na daňový režim.
7: A u toho pro dnešek skončíme. Našimi hosty k tomuto tématu, ke znovu zavádění elektronické evidence tržeb, byly ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák a hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, bývalá členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Dámy, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
6: Děkuji, hezký den.
5: Děkuji za příjemnou diskuzi.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
8: Žurnál 10 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
0: Ministryně financí jedná na letišti se stávkujícími odboráři. Úřad britského premiéra Burnhama chce snížit domácnostem zdanění elektřiny. Cyklisté na Tour de France vstoupí časovkou do závěrečného týdne závodu. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí kolona k nehodě za sjezdem na Kralupy. A bude většinou oblačno, na severu místy s přeháňkami, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Jí mluvčí Stefan Fous Radiožurnálu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministra je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denise Hitmánkové funguje bez omezení. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Radiožurnálu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synice, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď podle Tůmy přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza.
9: V nádrži toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotné řece Dyji, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
0: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné, synice se ale podle povodí můžou znovu přemnožit. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje domácnostem snížit zdanění elektřiny. Podle Downing Street by mělo začít platit od 1. října a lidem má pomoct vyrovnat se s rostoucími životními náklady. Opatření chce financovat z prostředků získaných po zrušení vládního programu digitální identifikace. Burnham dnes poprvé povede zasedání kabinetu. Jako nový britský premiér chce rychle prokázat, že britská politika může fungovat a že je po letech stagnace možné zlepšit životní úroveň. Mistry světa ve fotbale přivítali v Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu radnice se do centra španělské metropole vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči měli před setkáním s fanoušky oficiální povinnosti.
10: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI s rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve po druhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Cyklisty na Tour de France čeká po dnu volna individuální časovka. Do 26 kilometrů dlouhého úseku vyjede ve žlutém dresu vedoucího závodníka a pětiminutovým náskokem Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaarda. Jak by k posledním šesti etapám mohla přistoupit Pogačarova stáj, odhaduje český závodník na Tour Pavel Bittner.
11: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top ten.
10: Největší českou nadějí v dnešní 16. etapě Tour de France bude časovkářský mistr republiky Matias Vacek, který je v celkovém pořadí 50.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Situace na D1 v Brně, D2 plná od Židlochovic. D1 před Brnem jak ve směru z Prahy, tak od Vyškova relativně volně průjezdná. Jen chvílemi přibrzdí řidiče kamionů v okolí Slatiny přibližně na kilometru 201. Oproti tomu na D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna trvá hodně silný provoz. Převážně nákladní vozidla zastavují už kousek za sjezdem na Židlochovice okolo 10. kilometru. Dálnice D8 z Prahy do Ústí a Fronta zhruba ze 7. kilometru k nehodě za sjezdem na Kralupy na 10. I tam jsou to hlavně kamiony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsně před exitem 9. Zdržení okolo 10 minut. Na silnici 55 z Břeclavy do Uherského Hradiště v Hodoníně trvá obousměrná uzavírka části obchvatu. Stále tam odklízejí následky po noční nehodě nákladního a osobního auta. Náhradní trasa je vedená přes město.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Vražda, která otřásla Slovenskem.
14: Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
13: Rekonstrukce, důkazy, výslechy.
14: Nečakaný svedok.
13: Mimořádné pátrání po vrazích Jána a Martiny. Kuciak, druhý z letních speciálů Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: 10 let bloudění, jednooký obr, sirény i trojský kůň.
16: Do kin vstoupil očekávaný velkorozpočtový snímek Odysa režiséra Christophera Nolana.
17: The highly anticipated film is already breaking ticket sales records.
18: Převedl na plátno slavný Homérův epos.
19: Nolan ve svých filmech používá složitou technologii IMAX.
20: Velká část reakcí byla už před vydáním filmu silně negativní.
13: Megafilm letošního léta Odysea Christophera Nolana sklízí úspěch po celém světě. Zaslouží si ovace za filmařské umění. Proč se na film snáší tvrdá kritika? A neopakuje se Nolan trochu? Ptám se Pavla Sladkého, filmového kritika Radiožurnálu. Dnes je úterý 21. července. Dobrý den, Pavle, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
21: Děkuji moc za pozvání.
13: Zajít si v těchto dnech třeba do IMAXu na Odysseu je docela dost náročný úkol, protože ty projekce jsou skoro vlastně téměř vyprodané a to film dávají klidně v 9 ráno, nebo koukal jsem se i v 1:30 v noci. Kolik českých diváků a divaček už Nolanovu Odysseu vidělo?
21: Podle údajů Unie filmových distributorů za ten první otvírací víkend v Česku stihlo vidět Nolanův velkofilm 110 000 diváků.

0: nebude moct. Toy Story 5, příběh hraček, je hlavně mezinárodně velmi silný film a je to přes léto jeden z těch snímků společně třeba s Mimoni a Monstry, který bude útočit na to rodinné publikum a určitě se dočká taky velkých výdělků, ale od filmu, který má zvlášť v Americe rating R, to znamená, že není přístupný všem věkovým kategoriím, je to velký úspěch a je to rozhodně jeden z filmů roku, jak umělecky a kriticky, tak kasovně, to už je teď jisté.
1: Protože celosvětově utržila Odyssea za těch pár dní, co je v kinech, 264 milionů dolarů. Pro Nolana je to zatím asi nejlepší start, ne teda nejlepší výsledek vůbec, ale nejlepší start to patrně bude. Nicméně nedosahuje ani zdaleka teda úspěchu třeba Star Wars nebo Avengers z těch posledních let, ale 264 milionů dolarů, to je dost.
0: Bude asi hodně zajímavé pozorovat, co s těmi čísly ještě udělá, až Odyssea vstoupí třeba do čínských kin, anebo na další asijské trhy. Čína je vlastně dnes druhý největší region kinařských výsledků. To znamená, že tam se to také ještě může nějak buď posílit nebo do toho celkového výsledku promítnout. U Marvelu, u Batmana, u dalších franchise samozřejmě hraje roli to, že jsou součástí nějakého třeba komiksového vesmíru, který poutá fanoušky a faninky po delší dobu. Nejde o jenom jednorazovou věc a o takhle v uvozovkách dospělý film, jako je adaptace jednoho z nejklasičtějších a nejstarších literárních děl vůbec.
1: Čím Nolana tisíce let starý epos vůbec oslovil? Help me go home. Proč se do zpracování Odyssey pustil a jak se to pak propsalo, to jeho nadšení nebo ta jeho představa, do toho tříhodinového velkofilmu, který teď nabízí divákům a divačkám?
0: Já jsem identifikoval asi 7 zásadních témat, které si Christopher Nolan z Odyssey Homerovi bere. Nejsou to všechno nové věci, samozřejmě už ty předcházející adaptace nebo interpreti a interpretky Homerova textu už to v různé míře zdůrazňovali nebo v různém poměru, ale je to zároveň příběh cesty a dobrodružná story Odyssea samozřejmě. Zároveň je to příběh o vině a trestu a to na několika rovinách. Jednak je to vina a za ní přicházející trest v Itace, jednak je to provinění vůči bohům a tresty, které za to sklízejí lidé, někdy včetně Odyssea, někdy bez něj, to jsou potom různé niance a v jistém smyslu je tady v tomhle filmu taky vina za vítězství za porážku Troji, kterou si sebou Odysseus nese. Další téma je návrat domů, ten film má jednu hodně důležitou repliku Vítej doma cizinče, která v tom paradoxu se to snaží nějak shrnout. Je to film o odvrácené straně vítězství. Je to taky trochu film, to je možná novější tón v té současné Nolanově adaptaci, film o ženách ve velmi mužském příběhu, protože ženy jsou v menšině, ale hrají poměrně důležitou roli v tom filmu. Potom je to film o muži, který se snaží ovládat vlastní osud, ať už vůči bohům, nebo vůči okolnostem, nebo vůči vlastním nadřízeným, řekněme, vůči králi Agamemnonovi a dalším. A taky je to film o konci jedné civilizace, nebo minimálně o konci civilizační etapy. Takže myslím si, že právě bohatství toho materiálu a to, že jsou tam všechny tyhle roviny, se kterými Nolan mohl pracovat, to je to, co ho k tomu doopravdy přitáhlo.
1: Nakolik je Odyssea jako taková historicky věrná? Protože jedna z překladatelek toho literárního díla, Emily Wilsonová, se nechala slyšet, že jí tam některé části v tom Nolanově velkofilmu, některé motivy možná, že jí tam chybí. Hodně se taky řešila zbroj, přilby, ta vikingská loď jako taková, kterou dobrodruhové putují v čele s Odysseem a tak dále. Tak nakolik to je a nakolik to vůbec má být historicky přesné?
0: Já patřím mezi ty, co historickou přesnost v tomhle typu filmu příliš nehledají. Jednak Odyssea není dokudrama, kde by záleželo na přesnosti faktů. Jednak je to adaptace básnického eposu, který je v podstatě jediným hlavním zdrojem informací o trojských válkách. Hlavně ten příběh samotný je to, co inspirovalo celé civilizace na naší planetě a

0: že Nolan sice nutně si musel vybírat z té Odyseje a některé epizody, některé zastávky i některé celé národy, se kterými se Odysseus potkává v tom filmu, nejsou, ale už tak má 172 minut, takže je to asi ospravedlnitelné, že se vybíralo. A co se týče těch detailů ve výpravě, diskutovalo se o lodích, o zbroji a o dalších věcech. Pro mě je skutečně důležité to, že se Nolan drží těch témat, že ukazuje, jaký je vypravěč a že ten text zpřítomňuje pro nás, aby my jsme se v něm dokázali najít, ne aby jsme v něm dokázali najít staré Řecko nebo Troju, kterou natáčel v marockých podmínkách a tak podobně.
1: To zpřítomnění, to je mimochodem taky terčem kritiky občas, protože pokud se nemýlím, tak lidem se moc nelíbí, že se tam používají slova, která by v antickém Řecku nikdo nepronesl. Zároveň casting je něco, co je předmětem taky celé řady kritik, angažování třeba Lupity Nyong'ové, Oscarové herečky, tmavé barvy pleti do role Heleny Trojské nebo transherce Eliota Page. Proč se tak Nolan rozhodl? Elon Musk tvrdí, je to urážka Homéra.
0: Já bych z toho Elona Muska úplně vynechal.
1: Co do toho má, co mluvit, myslíte?
0: Jeho slova mi nijak nerozšiřují kontext ani pohled na Nolanovu Odysseu, takže bych mu s prominutím zanechal technologie a jiné věci a tady z toho bych ho trochu vyřadil. Co se týče těch dvou nejdiskutovanějších castových voleb, tak v případě Eliota Page se domnívám, že to je prostě někdy méně a někdy více skrývaná transfobie. Z toho výsledného filmu nevidím žádný důvod, proč by Eliot Page nemohl hrát toho řeckého vojáka Sinona ve velmi malé roli, která mu sedí, která, nechci asi prozrazovat detaily, o co přesně tam jde, ale která nevyžadovala žádného macho muže, ale právě někoho, kdo má fyzickou konstituci spíš jeho. Vypadá v té roli jako řecký voják, plní tu svoji úlohu a to, jaká je jeho genderová minulost nebo i přítomnost, vlastně ani nemusíme vědět, aby ten film fungoval a funguje. Takže veškeré námitky oproti tomu považuji skutečně za transfobní. A co se týče Lupity Nyong'o, tak mně se ta výsledná volba vlastně dost líbila ze dvou důvodů. Jednak ona v té Spartě, kde se s ní setkáváme, skutečně hodně jako zazáří, vystoupí mezi těmi muži, kterými je obklopená na té oslavě, což je právě do určité míry dané tou barvou pleti. Středomoří beru jako kulturně smíšený prostor, kde se už dávno potkávaly různé národy, různé barvy pleti a podobně. A potom to pro mě mělo ještě jednu takovou možná trošku jako menšinovou konotaci a to, že ve Středomoří jsou rozšířené ty takzvané černé Madony. Jakkoliv Madona je pro nás většinou v podobě jakýchkoliv sošek, obrazů a podobně s ženou bílé pleti, tak existují i černé Madony a tohle je taková trochu Nolanova černá Madona.
1: Zmiňoval jsem anglický překlad Emily Wilsonové z roku 2017 nebo 18, pokud se nemýlím. Nolan z něj mimo jiné vycházel, zmiňoval tu větu, kterou začíná ten překlad. Ta atypická věta na všechny ty překlady Odysseje, na které jsme dosud byli zvyklí a se kterými jsme se mohli setkat, totiž pověs mi o složitém muži, to je oslovení můzy, můzo, pověs mi o složitém muži, protože v těch dřívějších překladech to byl muž mnoha cest, otoček a zvratů, totiž Odysseus jako takový. Ta složitost, komplikovanost, kterou zmiňuje Emily Wilsonová a která se propisuje patrně, bych řekl, do toho díla Christophera Nolana, toho velkofilmu jako takového. Je to jeden z těch aspektů, který z Odysseje dělá film možná i o něčem víc, než jenom o té cestě jako takové. Vy už jste zmiňoval plejádu filmů, tak není jeden z nich možná drama, nějaké niterné intimní drama?
0: Rozhodně ano, nakonec Odysseus v tom filmu opakovaně musí přesvědčovat svoje vojáky, svoje muže o tom, že dělají správnou věc, nebo že postupují správně, že například někdy musí zanechat své mrtvé tam, kde jsou, protože při jejich záchraně by jinak zahynuli i ostatní a podobně. Přesvědčuje o věcech, o kterých sám pochybuje. To je jedna z věcí, ve které on sám je nějak rozpolcený a taky ho to tíží. To, že je to komplikovaný hrdina, znamená, že to je zajímavý hrdina. To, že ten film dokáže nějak táhnout, dokáže nám nabídnout rozpory, které v něm žijí. Nakonec odehrává se to za tak dlouhou dobu, že i on prochází nějakou proměnou, nejenom že stárne, nejenom že víc chraptí, ale taky se v něm podepisují tyhle věci, o kterých mluvíme, to, že je komplikovaný, je důležité. Já jsem si s chutí poslechl podcast Instant Classics, kde celý jeden díl je věnovaný těm prvním veršům Odysseje a tomu, jak jsou překládané, co všechno můžou znamenat a jak si to převzít z tehdejší klasické řečtiny do podoby pro současnou kulturu. Takže tohle všechno jsou vrstvy, které tomu filmu, alespoň tak, jak se na něj dívám já, dávají nějaký život.
1: A je to legitimní zpřítomnění, o kterém vy totiž mluvíte taky, ne? Protože třeba The Economist ve své kritice píše, že všechny tyhle zamotanosti a všechny věci kolem, o kterých my tady mluvíme, že vypovídají spíš víc o moderním západě než o antickém Řecku.
0: Ano, je to současný americký film pro současné světové publikum. Čili tak jako u, já bych si snad troufnul říct, většiny dobrých filmů se do nich propisuje současná doba, současné nějaké tvůrčí zájmy a taky to, co my jako publikum v něm dokážeme najít, co si od něj můžeme slibovat. Já si tak trochu myslím, že cesta vítězného hrdiny, překonávajícího postupně různá nebezpečenství, až prostě dojde domů a tam na něj čeká syn a manželka a tím to skončí happy endem, že by mě to asi moc nezajímalo, když to v sobě nese všechny tyhle věci, tak je tam pro mě o čem přemýšlet a co sledovat.
1: A liší se tím právě Nolan i třeba od těch tvůrců, kteří už Odysseu zpracovávali v minulosti, protože těch adaptací je celá řada. Naposledy někdy před rokem, před dvěma lety vznikl návrat, Pasoliniho návrat, zpracování Odysseje s Ralphem Fiennesem v hlavní roli.
0: Ano, to je Umberto Pasolini, jenom abych upřesnil, aby si třeba posluchači nemysleli, že mluvíme o Pieru Paolo Pasolinim. Těch adaptací bylo víc a stavili se k tomu materiálu různě. Myslím si, že velmi často byl Odysseus právě tímhle komplikovaným, zajímavým hrdinou. Nechci to redukovat pouze na tu Nolanovu interpretaci. Ten patrně nejstarší odysseovský film je z roku 1911. Je to 3/4 hodinový raný němý film a od té doby adaptace v 50. letech, v 60. letech, nebo i ta zmiňovaná relativně nedávna, která má trochu smůlu, že teď asi zůstane ve stínu Christophera Nolana, i když to je možná otázka, protože podle mě teď detaily Homerovi Ilias a Odysseji googluje mnohem víc lidí než kdykoliv dřív.
1: A taky ten překlad Emily Vilsnové, který jsem zmínil, tak ten jde taky prý teďka docela na dračku.
0: Ano, a je to ten jakoby nejsoučasnější, který má snad v sobě mít trochu nějaké dynamiky současnosti a míří znovu tedy za současným publikem. A pokud se teda dá najít něco pozitivního na tom, že se hádáme o tom, jak vykládat nebo nevykládat Homera pro současnost, tak je to právě tohle, že spousta lidí sáhne aspoň po nějakém třeba převyprávění nebo informacích o tom, co Odyssea reálně je, nebo přímo po tom samotném textu.
1: Ještě jeden překlad novější existuje od Daniela Mendelsona, ten je z loňska a právě tento člověk se i vyjadřuje k Nolanově filmu a srovnává a mluví o tom komplikovaném, složitém hrdinovi, jako o archetypu vlastně Christophera Nolana, srovnává Odyssea s Batmanem nebo s Oppenheimerem, tedy s filmy, které Nolan zpracoval v minulosti, což jsou taky muži vlastně sužovaní osudem, sužovaní minulostí. Neopakuje se Nolan trochu?
0: Já myslím, že opakování je silné slovo, protože v případě strůjce atomové bomby, v případě návratu z Dunkerku, v případě Batmana jde o sice komplikované mužské hrdiny, ale ty příběhy jsou natolik odlišné, že na tom nachází Christopher Nolan pořád něco trochu jiného. Pro mě třeba Oppenheimer předcházející vyzníval a vyzrával nejvíc jako morální drama, jako film, který opět byl nelineárně vyprávěný a který uvrhával hrdinu, který udělal něco mimořádného, něco velkého, co změní běh civilizace do velkých následných pochyb a potíží a tak dál. A tady máme tedy někoho, kdo dobil Troju, nebo jeho trik dopomohl výrazně Řekům dobít Troju, ale zjišťuje, co všechno to vítězství vlastně obnáší. Takže viděl bych to spíš jako možná paralely, o kterých bude plodné přemýšlet, než jako nudné opakování.
2: what you remember.
1: Herecký ansámbl podle Hollywood Reportéru táhne ten film jako takový.
3: The Odyssey is definitely the biggest movie that I've ever done in my career.
1: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway a tak dále.
4: Gosh, it's loud.
1: Charlize Theron, ještě na to bych nerad zapomněl, v roli Calypso. To jsou herci a herečky v Odyssee. Jak jim to sluší na 70mm filmovém pásku?
5: IMAX is a camera that doesn't lie.
0: No zvláště, když ten film člověk vidí na velkém plátně, který dá vyniknout tomu, jak fungují třeba společně s krajinou, s horizonty, nebo i s tím vyloženě, na čem stojí. Teď mám na mysli všechny ty scény, které jsou na světlém písku, na černém písku, někde ve skalách, nebo uvnitř města, v té Troji konkrétně, tak jako dokáže posoudit, že je to případ herectví, kde výrazně to souzní s nějakou celkovou koncepcí obrazu, že i to třeba, co taky bylo kritizované, že Odyssea neobsahuje žádné scény přímého hovoru člověka s bohy, že se to vždycky odehrávalo skrz nějaké zprostředkovávání, kdežto tady máme Athénu zosobněnou Zendayou, která přímo v několika scénách mluví s Odysseem Matta Damona, tak že to na téhle základní rovině prostě dobře funguje, a to i navzdory tomu, že se dopředu referovalo o tom, že natáčení na ty obrovské IMAX kamery zabalené ve speciálním boxu, které asi trochu zkomplikovaly natáčení jednoduchých scén, záběr proti záběr, kdy dva herci stojí nebo sedí proti sobě a mluví, takže to nakonec funguje velmi dobře, a že pokud se už teď má začít spekulovat o nějakých Oscarových nominacích, tak herecké taky můžou být.
1: Když jste mluvil o tom, jak složité byly ty dialogy, tak viděl jsem, že museli připevnit speciální zrcadla vlastně na tu kameru, aby ti lidé si viděli do očí aspoň skrze ty zrcadla, protože přes tu obrovskou kameru, která ještě musela být zabalená do speciálního obleku, protože vydává obrovský rachot, ano. Tak aby byla trošku izolovaná, tak si neviděli, tak museli mluvit přes zrcadla, to mě pobavilo. A když jste mluvil o tom bílém a černém písku, to asi souvisí s tím, že se natáčelo třeba na Islandu, že jo, a na západní Sahaře, na tom sporném území, které si nárokuje Maroko, obletěli vlastně tvůrci celý svět. Taky na to měli obrovský rozpočet, 250 milionů dolarů. Žádné speciální efekty tam tedy nejsou, nebo umožňuje to ta technologie?
0: Speciální efekty a vizuální efekty tam jsou, ale ne CGI, ne natáčení na velké green screeny, na ty zelené plochy, na kterých se v zápětí potom doanimuje, doplní prakticky cokoliv. Naopak někdy velice řemeslná řešení toho, jak to udělat, aby se v říši mrtvých skutečně nikdo vynořil z černého písku a začal mluvit s Odysseem, nebo aby protivníci Odysseových vojáků vypadali ořád větší a tak dál. Až si někdy říkám, že těch zajímavostí s tím spojených, jak funguje natáčení na IMAX kameru, jak fungují ty reálné praktické triky v takovém velkofilmu, ve filmu takových rozměrů, nejsou rovnou i nějakým zabudovaným marketingovým nástrojem Nolana, protože teď jsou všude desítky, stovky videí vysvětlujících, jak bylo uděláno tohle. Jak se pracuje s tím filmovým pásem.
6: This strip of film, that's the highest quality imaging format that's ever been devised.
0: Kolik lidí muselo nosit tu IMAX kameru v tom příslušném obalu. To natáčení je vymyšlené tak, že v sobě rovnou obsahuje tolik zajímavostí, že jsou schopné živit marketing toho filmu, a podle mě ještě docela dlouho.
6: Incredible sharpness, very little visible grain.
1: No ale proč teda těch 70 mm? To dává lepší detaily, širší nebo vyšší obraz, že jo, taky pokud to vidíte třeba někde na IMAX plátně, nebo čím to je, že se vám to vyplatí na to točit, protože částečně na to točí třeba Tarantino, na to točil 8 hrozných, ne? Ale nikdo, jako drtivá většina filmařů, přece netočí na IMAX kamery.
0: No je to jednak záležitost velice cinefilních režisérů a režisérek, kteří milují dějiny filmu a snaží se k ním nějak vztahovat. Je to úzká elitní skupina tvůrců, kteří si to můžou dovolit, že to velice prodražuje to natáčení, ten rozpočet to zvedá a komplikuje přípravy.
1: Ale v zásadě teda, pardon, dávám to lepší obraz. To je jediný hlavní důvod, proč to Christopher Nolan udělal a dělá.
0: Výška toho obrazu a to, kolik kolik toho v něm vidíme a co to všechno dokáže prokreslit, je potom skutečně něco, co klesá a ořezává se s každým menším formátem na jakémkoliv menším plátně. To následně uvidíme, ten rozdíl tam prostě je.
1: Odyssea zřejmě tedy potáhne ta čísla letos v létě a příští rok, a vy už jste to nakousl, bude směřovat k tomu, že bude mít ambici vyhrát kolik? 7, 8, 9 Oscarů?
0: Nebo 10, to je teď těžké říct. Uvidíme, co
1: bude
0: do toho ještě...
1: Bude patřit k favoritům asi, ne, jednoznačně.
0: Myslím si, že bude patřit k favoritům a že právě z hlediska výpravy, z hlediska kamery, střihu, ale i hereckých výkonů a samozřejmě režie a nejlepšího filmu, tak že tam se zakládá na to, aby Odyssea na Oscarech uspěla a možná, že všechny ty debaty, které film obklopovaly dopředu a to, jak je třeba současný Hollywood asi naladěný vůči Elonu Muskovi, Donaldu Trumpovi a dalším, tomu nakonec vlastně může ještě přidat.
1: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Já děkuji moc ještě jednou za pozvání a děkuji, že jsem mohl o Odyssey vyprávět.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu, se kterým jsem řešil Odysseu, film, který po více než 20 letech od Troji opět ve velkém oživil zájem diváků o staré řecké báje a pověsti. Na začátku dnešní epizody jste mohli slyšet takový krátký teaser na naši druhou speciální sérii, kterou chystáme na tohle léto, po pětidílné Kořisti, kterou jsem představil včera a která začne 27. července, nabídneme pětidílnou četbu Kuciak o vraždě slovenského novináře. O čem bude třetí závěrečný speciál letošního léta, to vám řeknu ve středu. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Martin Matějka.
4: Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují třeba pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale třeba Česká advokátní komora. Podle jí předsedkyně Moniky Novotné by změna neměla prakticky žádný efekt. Francouzský parlament bude odpoledne hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Vláda v Peru vyhlásila v centrální části země na 2 měsíce stav nouze. Opatření umožní úřadům po sobotním zemětřesení urychlit zřizování zdravotnických stanic, vysílání záchranářů, odklízení trosek a opravování infrastruktury. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 32 je zraněných. Národní Institut pro civilní ochranu eviduje více než 50 zničených domů. A v Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce na Novojičínsku a také v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Sport. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vynechá po skončení mistrovství světa dva nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS. Ta bude po pauze pokračovat už ve středu. Delší čas na odpočinek dostane i jeho reprezentační a klubový kolega Rodrigo De Paul. Oba nebudou hrát příští týden ani utkání hvězd, do kterého byli nominováni, informovala o tom televizní stanice ESPN.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D5 nehoda umítá před Prahou, kolona od Rudné. Na D5 z Prahy do Plzně zpozorněte kousek za sjezdem na Mýto. Na 51. kilometru hlásíte nehodu.
9: Skončilo tam auto na boku, je teda v postavném pruhu. Jsou tam policisté, teď tam jenou 2 jednotky hasičů a sanitka, takže to tam bude takový trošku nepřehledný. Je to sice na rovný úseku, těsně za sjezdem na Mýto, 51. kilometr.
8: Na D5 před Prahou směrem z Plzně se sune fronta od Rudné ze 4. kilometru. kilometru, pomaleji se jede v obou pruzích až na okruh tradičně za Ořech na 19. kilometr. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v obou tunelech popojíždí kolona kamionů už ve sjezdu z dálnice, chvílemi se natahuje přímo na D1 ve směru z Brna k nájezdu od Říčan. Před letištěm, respektive před omezením, vázne provoz v obou směrech. Na D7 od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru od Prahy přibrzdíte u odbočky na Horoměřice. A přímo v Metropolis trvá silný, hodně silný transitní provoz. Nákladní soupravy se ve velkém sunou už z jižní spojky od Záběhlic a pokračují směr Černý most, poté celou Novopatskou až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou oblačno, dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Měli bychom udělat maximum proto, abychom toho byli součástí. Vždy je lepší sedět u stolu, kde se jedná, než sedět bokem, říká můj dnešní host na téma koalice pro společnou protiraketovou obranu, kterou uzavřelo 9 evropských zemí. Česko mezi nimi není. O přípravě projektu se Andrej Babiš podle svých slov dozvěděl až den jeho oznámení a účast podmínil tím, že v něm nebude Velká Británie. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je bezpečnostní analytik Vlastislav Příza. Vítejte.
11: Dobrý den i vám.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
10: Docela zásadní projekt to vypadá a já se ptám, jak je možné, že se premiér jedné ze zemí, konkrétně Česká, o tomhle projektu dozví teprv, když si chlapci plácnou?
11: No tak já myslím, že to vysvětlení je celkem logické. Česká republika poslední dobou není nijak zásadně iniciativní stran aktuální bezpečnostní situace na evropském kontinentu. Rozumějte ten otevřený konflikt na Ukrajině. No a konečně páteří a hybnou silou té iniciativy jsou státy, které mají rozvinutý raketový nebo protiraketový program, chcete-li i balistický. Tam samozřejmě Česká republika nepatří, takže to je spíš kombinace těchto dvou důvodů, že naše iniciativa není taková, jak by se některé státy představovaly, proto ostatně nejsme zváni k tomu stolu hned na tom počátku. Na druhou stranu to není úplně tak, že by jsme do budoucna měli mít zavřené dveře.
10: Teď jsem chtěla říct na druhou stranu, vláda slibovala v programovém prohlášení právě soustředění se na posílení protivzdušné obrany státu a tohle byla jakoby ideální příležitost, nebo se mýlím?
11: Máte pravdu, omlouvám se, že jsem do toho vstoupil. Je to tak, ale začnu tou poslední větou. Není vyloučeno, že se k tomu stolu ještě dostaneme, protože ta iniciativa je otevřená. A snad to zasadit do širšího kontextu v tom smyslu, že to není jediná iniciativa, která bude řešit protiraketovou, nebo chcete-li protivzdušnou obranu. Vedle toho, již od roku 2022 pod vedením Německa existuje podobný projekt, který se jmenuje European Sky Shield Initiative. Tam my jsme součástí, takže není to tak dramaticky špatně, jak by se na první pohled mohlo zdát a ty dvě uskupení iniciativy mohou vedle sebe koexistovat.
10: Ale to, jak jste řekl, že není jasné, jestli tam náhodou v téhle nové koalici nebudeme, v momentu, když si Andrej Babiš bude klást stále tu podmínku, aby tam nebyla Velká Británie, tak asi spíš nebudeme, ne?
11: Jak jsem zdrženlivější k té první vaší otázce, tak tady tomu moc nerozumím, protože Velká Británie by jednoznačně měla být její součástí. Víte, když letí balistická raketa, která má zasáhnout nějaký cíl, no tak ona si nevybírá členské státy Evropské unie a nečlenské státy Evropské unie. To je první důvod. A druhý důvod, strategická poloha Británie přímo předurčuje tento ostrovní stát k tomu, aby nám pomohl, ať už systémy včasné výstrahy nebo včasným odpolováním raket. Takže domnívám se, že Velká Británie by určitě měla být součástí, také je.
10: Navíc je to země, která se vrchovatě angažuje v pomoci Ukrajině a v těchto aktivitách jako proti, nejen proti putinovských, ale zdá se i jakoby proti všem nedemokratickým silám. Takhle jsem to chtěla říct, to platí.
11: Máte pravdu, k tomu není co dodat a ještě ten technický, technologický aspekt. Velká Británie opravdu má rozvinutý raketový program, takže i to je důvod, proč by měla být u toho stolu.
10: A teď mi řekněte, jestli si myslíte perspektivně, nebo takhle, já to uvedu citátem. Bezpečnostní analytik Lukáš Wissinger, dvojtečka. Už jenom to, že Česko od někud navrhuje vyhodit Británii, mi připadá jako docela dobrý vtip. A já se ptám, proč takové návrhy si typujete? Že vůbec z Česka vycházejí, vždyť o té roli Británie ve všem možném víme všichni. Rozumíte? Proč no, tohle říkáme?
11: Je to tak, no, je to otázka, buď je to neznalost problému, nebo to je snaha o to, aby Evropská unie vytvořila jakousi kolektivní bezpečnost, tím pádem paralelní strukturu k NATO, což si nemyslím, že je šťastné, protože paralelní struktury obecně nefungují. Takže spíš se ale domnívám, že cílem toho prohlášení bylo vytvořit dojem nějaké jednotné uzavřené skupiny, která to sama i bude financovat. To je můj názor, ale nemyslím si, že by to mělo mít nějaký racionální podklad. Vysvětlili jsme si to.
10: Když to doženeme, tuhle iniciativu, až za horizont mnoha let, tak se ptám, jak v momentu, kdy nebudeme členy, tak jak se nás to dotkne potom v té vlastní evropské protiraketové obraně?
11: No tam by se to samozřejmě dotknout mohlo, nicméně já jsem v tomto opatrný, protože na začátku jsme spolu zmínili, že vedle toho ještě je jedna skupina, jedno uskupení pod vedením Německa, kde jsme členy. To je vlastně uskupení, které vychází ze stávajících technologií, čili je relativně rychle realizovatelné. Ostatně ty prvky protiraketové obrany, o kterých se bavíme, se již zmotňují. V Německu existuje již první část systému protiraketové obrany izraelského původu Arrow 3, které je schopné likvidovat například ony balistické rakety Oreshnik, o kterých tak často si povídáme. A tam Česká republika je toho součástí, takže nemyslím si, že bezprostředně by to mělo mít nějaký vliv. Navíc my máme jednu obrovskou výhodu, kterou čas od času zneužíváme. My nejsme stát na to, který by byl na samé vnější hranici. To znamená, státy, které jsou kolem nás, jsou nás z jistých okolností schopny a ochotny ochránit. Oni disponují některými prvkami protivzdušné protiraketové obrany, která by úspěšně eliminovala i rakety, které by letěly na Českou republiku.
10: Ale chcete tím říct, že ty případné protiraketové systémy nebudou muset být v tomhle případě té německé iniciativy na českém území, protože Německo, které je vedle, by nás vzalo pod křídlo?
11: Záleží jak které. Ona protivzdušná nebo protiraketová obrana, když to vemu dohromady, tak je 3 vrstva. Ta nejvyšší vrstva, o které se bavíme, to je ten systém Arrow 3 například, nebo americký Aegis, který je rozmístěn v Polsku, tak není nutné, aby byl na území České republiky, protože jeho dosah je tak vysoký a tak dlouhý, že není potřeba tyto útočné prvky mít na našem, nebo obrané prvky, pardon, mít na našem území. Ale samozřejmě systémy včasné výstrahy, například radary a spol, by byly žádoucí. To je v tuto chvíli ve stádii diskusí a já jenom doufám, že se nezvrhneme do situace, která tady již byla, když jsem měl v České republice stavět onen pověstný radar.
10: Tak mimochodem už tenkrát bylo zřejmé, že jsou to proruské aktivity, které zastavily ten americký radar. Vnímáte dneska, i když je to všechno jenom v přípravě, ale že tady jsou opět síly se stejnými ambicemi, to znamená přerušit jakoukoliv možnou spolupráci Západu se Západem?
11: Máte pravdu, no onen paradox ještě k tomu radaru, poslední větu, byl v tom, že on vůbec neměl být a ani nebyl namířen proti Ruské federaci. On byl opravdu namířen proti Blízkému a Střednímu východu, proti té potenciální hrozbě, které my jsme se v té době smáli, to jest balistickému programu iránské teokratické diktatury. A tak se také stalo. Dnes Irán je schopen efektivně efektivně zasáhnout území evropských států NATO, včetně České republiky. No a co se týče té druhé části otázky, ano, je to tak, my v přímém přenosu sledujeme hybridní i informační válku, kterou vede Ruská federace proti státům střední a západní Evropy. My jsme její součástí, takže ano, je to tak.
10: Možná by, a teď nevím, já se ptám spíš jenom, jestli se by se komunikačně stát neměl připravovat předem, jako ve spolupráci se všemi konzumenty médií, na to, že když tady budou tyhle iniciativy, takže budou napadány hybridně, a aby na to neskákali.
11: Máte pravdu. Ostatně na to jsou i vyčleněny a alokovány, chcete-li, zdroje, o kterých se bavíme v rámci naší obrany schopnosti. To je to, jak má být rozdělena ta obrana na 3,5 plus 1,5%. To je přesně v tom 1,5%. Vytvořit odolnou společnost. Je to tak koordinace, kombinace státní správy, médií, ale i systému vzdělání. Ve školách by děti měly být učeny, že ne všemu, co si přečtou, lze věřit, že je potřeba to ověřovat z více zdrojů, nespoléhat pouze na umělou inteligenci nebo nějaké pofiderní weby, které si ty děti otevřou. To samé z rodin to musí vycházet. Takže ta komunikace musí začít rodinou, přes školu, média a končit státní správou. Tak ano, máte pravdu.
10: Tak ale tohle nalétá nikdo zatím zřejmě nevypadá na to, že by na tom chtěl pracovat. Na té komunikaci hromadné.
11: Že? Nevím, jestli chtěl, ale mám pocit, že to pořád není ucelené a není to systémové, ale je to rozhodně v zájmu České republiky, aby jsme s tím konečně začali pořádně něco dělat, protože ta odolná společnost je základ všeho. Když nebudete mít společnost, která bude mít vůli a morálku a chuť se bránit, tak je vám jakýkoliv zbraněvý systém k ničemu. Je to jenom potom hora, šrotu nebo železa.
10: Vlastislav Bříza je dnešním hostem Osobnosti plus. Pojďme do toho současného, ostrého, probíhajícího konfliktu v Hormuzu. Jaké je jednoduché vysvětlení toho, že nejmocnější armáda světa není schopná porazit Íránce?
11: Ano, protože nemá vůli. Víte, ze vzduchu se zatím moc válek nerozhodlo. Teď jsem to řekl dokonce nadsazeně, prakticky žádná. Má to velký význam, bezesporu, jakási palebná příprava, jakési předzvěsti toho, že potom se něco uděje na zemi. Ale aby se něco udalo na zemi, tak tam musíte poslat vojáky. A v tuto chvíli není ochota Spojených států amerických poslat fyzicky vojáky do Iránu tak, aby dokázali například nebo chtěli ten režim svrhnout. Takže není to tak, že by na to neměli síly, neměli na to prostředky, ale oni prostě jednoduše nechtějí zabřednout do konfliktů, které my jsme ostatně v té části relativně nedávno viděli, ať to je Irák nebo Afghánistán, čili to je ten důvod.
10: Jasně, ale přece, že nakonec bude potřeba právě faktických vojáků na místě, to přece bylo jasné od začátku, nebo ne?
11: To je otázka. Ten plán A Spojených států amerických spočíval v tom, že tou mohutnou, drtivou vojenskou technologickou převahou dojde k tomu, že teokratická diktatura bude paralyzována a s prosíkem přijde k prezidentovi Spojených států a požádá ho o příměří, respektive mír, za podmínek Spojených států. To se očividně nestalo. Plán B prezident Trump k dispozici dnes se ukazuje úplně neměl a vytváří ho za pochodu, proto jsme v situaci, kterou teď dnes a denně vidíme a komentujeme.
10: Víte, proč se na to ptám? Protože je to, neříkám, kdo je tam v právu a neprávu, to teď není podstatné, ale to, že všichni sledujeme skutečně finančně nejzajištěnější, nejmocnější, technologicky nejvyspělejší armádu, která vypadá, že to hraje nerozhodně s tím Iránem, tak to vypadá zvláštně.
11: No máte pravdu a podívejte se do minulosti, podívejte se do historie. Stejná armáda tady byla v 60. 70. letech, přesto nedokázala ovládnout Vietnam. Když se podíváte na sovětskou armádu, která byla považována v té době za podobně silnou jako americká, nedokázala ovládnout Afghánistán. Takže jsme v této situaci, kdy prostě Spojené státy do toho nechtějí vsadit tolik, protože ví, že oběti by byly větší než přínosy té kampaně. Proto dosud nenastala ta pozemní operace. Vedle toho ještě poslední věta, pardon. Určitá sféra spoléhala na to, že vlastně tu nejtěžší práci opět, jako v tomto regionu už je tradiční, vemou na svoje bedra určité složky, které se nacházejí v Iráku, které byly Izraelem i Spojenými státy Kurdové, které byly Izraelem i Spojenými státy vyzbrojeny, to se však nestalo. Takže ta situace je dnes taková, jak ji popisujete.
10: Tak, ale v okamžiku, kdy zatím to tak vypadá, kdy Donald Trump zahájil zjevně tu válku s nějakým cílem, to byl primárně jaderný program a jeho konec v Iránu, a nedosáhl by ani zastavení jaderného programu, ani průchodnosti Hormuzu, tak to by vyšel jako totální poražení.
11: No ne, kdyby došlo k tomu, co říkáte, to znamená, nebyla by uzavřena dohoda o ukončení iránského vojenského jaderného programu a nebyl by odblokován Hormuz, pak by to byla prohra Spojených států amerických. Ano, ale já pořád se domnívám, že to prostě nemůže nastat. Spojené státy musí udělat všechno pro to, aby tyto dvě podmínky minimálně byly splněny.
10: Jasně, ale zatím to všechno neudělal tedy.
11: Neudělal, otázkou je proč. Ty důvody jsou na každé straně jiné. Vlastně ten konflikt nízké intenzity, jak bych ho nazval, který v tuto chvíli probíhá, že každou noc vidíme určité omezené, byť jasně dané útoky obou stran, tak vlastně je chtěný z obou stran. Z americké proto, protože na podzim přijdou velice důležité volby, takzvané midterms, a to, že prezident Trump prohraje, asi ví, zřejmě ví. Nicméně on nechce prohrát radikálně tak, aby to ohrozilo jeho postavení v té poslední dvouleté etapě, která ho ještě čeká. A on ví, že mezi jeho voliči tato válka je mimořádně nepopulární, znamená zdražení, inflaci. A to on prostě nechce v tuto chvíli eskalovat. To je ten důvod, proč on ještě se nepustil opětovně do nějaké větší kampaně.
10: Víte co, jenom mně není jasné, proč prezident nejmocnější země světa nastupuje do takového konfliktu, sice s dobrým úmyslem, ale když neví, jak to potáhne dál. Rozumíte?
11: Já tomu rozumím, on ale byl přesvědčen o tom, že to ví. On byl přesvědčen o tom, že opravdu tou mohutnou vojenskou silou, těmi údery, ta iránská teokratická diktatura přijde a bude ho žádat o mír. To se nestalo. Takže podle mého názoru tento aspekt podcenil.
10: Mimochodem, myslíte si, že udělal Donald Trump dobře, když v roce 2018, tuším, vypověděl tu, jak se říká, Obamovu jadernou dohodu?
11: Tušíte správně. Já nejsem tak radikální, jak to jako někteří analytici, kteří teď přichází s tím, že vlastně ta dohoda byla podstatně lepší a měla zůstat platnosti. Ty důvody byly totiž takové, že Irán pod pláštíkem oné dohody vyvíjel svůj balistický program a spolufinancoval terorismus. Jde o to, že od v roce 2015, poté co byla uzavřena, tak se rozvolnily sankce a Iránu tekly velké zdroje, velké příjmy do jeho kasy, z kterých financoval balistický program, jehož výsledky vidíme dnes, a financoval teroristické organizace, ať to jsou Hutijové, nebo to je Hizballáh, nebo to je Hamas. A prezident Trump v roce 2018, poté co odstoupil, opětovně zavedl ty sankce, to znamená přiškrtil ty zdroje pro iránskou teokratickou diktaturu. To, že následně nedošlo k tomu, že byla uzavřena nová dohoda, tak to samozřejmě je škoda. A to byl i ten důvod, proč on se tam teď vypravil a chtěl to napravit. Vidíme, kde jsme v situaci teď.
10: Ne, jasně, ale tady jde o to, jestli v okamžiku, kdy existovala jaderná dohoda s Íránem, která nezahrnovala balistické střely, ale zahrnovala vývoj jaderné zbraně vlastně.
11: Obohacování uranu. Ano.
10: Tak, tak. Tak jestli to nebylo lepší, aspoň na část problému dohoda, než žádná dohoda.
11: No, jaderný program vždy se stává ze dvou částí. První je vývoj jaderné zbraně, to je to, o čem teď my debatujeme, a ta druhá část, neméně důležitá, je nosič jaderné zbraně. Vy, když budete mít jadernou zbraň, nebudete mít nosič, tak je vám k ničemu, když to řeknu velmi diplomaticky. Proto prezident Trump od té dohody ustoupil, že chtěl zajistit i ty balistické rakety, což se dodnes nepovedlo. Ostatně to byl i hlavní důvod, jeden z motivů, jeden z těch tří motivů teď obnovené války, respektive války, která začala 28. února proti Iránu, aby zlikvidoval nejenom iránský jaderný program, v tom užším slova smyslu vývoj jaderné zbraně, ale aby eliminoval ten balistický program.
10: No já vím, ale v tuto chvíli nemá zajištěného tedy nic, zatímco předtím měl ten jaderný program.
11: No, do roku 2018, ale pozor, ale to je to, co říkám, to B. Díky tomu financování, tím, že se otevřelo, tak Irán měl nepoměrně větší zdroje, aby ten balistický program rozvíjel mnohem rychleji. Stejně tak, aby financoval ty teroristické organizace v oblasti. Jejíž plody vidíme dnes. Takže já úplně nechci kategoricky odsuzovat, ale tím pádem tím neříkám, že ta dohoda byla cár papíru. To ne. Jenom konstatuji, že každá strana má dvě mince.
10: Mimochodem, když tady byl tenhle týden profesor Lukeš z Bostonské univerzity, tak říkal, že spojených tuším 18 zpravodajských agentur, čili tajných služeb, se shodlo na tom a řeklo to i na parlamentní půdě Donaldu Trumpovi, že Irán se nesnaží vyrobit jadernou zbraň. Kdo nás tady vodí za nos?
11: No teď jde o to, o jakém období se bavíme, protože zpráva Mezinárodní atomové agentury, Mezinárodní agentury pro atomovou energii z května loňského roku jasně popisuje, že Irán obohatil uran, konkrétně 408,6 kg na 60%. Abych to shrnul jednou větou a konstatovali jsme jenom fakta. Na světě neexistuje žádný jiný stát, který by obohacoval uran takto a měl ho pro jiné než vojenské účely. Já myslím, že ta odpověď v sobě, respektive tato věta v sobě skrývá odpověď.
10: No ale nejsou právě tyhle informace, které jste zmínil, těmi, které by měly tajné služby Spojených států amerických jako vědět?
11: No, bez zesporu ano, ale otázka je, já neznám ten kontext přesný, jenom říkám fakta z hlediska obohacování uranu. A mezi tím, mezi 60% a 90%, což potřebujete na výrobu jaderné zbraně, je relativně malý technologický krok nutný k tomu, abyste tak učinil. To je otázka řadu měsíců, nikoli let. Takže Irán opravdu kdykoliv se mohl rozhodnout pro to, že by tu jadernou zbraň vyrobil. Z toho množství, o kterém mluvím, se bavíme zhruba o 10 jaderných zbraních. Ta zpráva je platná k nějakému datu. Ve chvíli, kdy ve světě probíhá konflikt typu Rusko-Ukrajina, ve chvíli, kdy vidíte, jak zbrojí Severní Korea, tak v tu chvíli si ta teokratická diktatura jednoznačně kdykoliv mohla říct, že jediné, co ji udrží při moci, je jaderná zbraň. A proto konala ty kroky. Kdybyste zasáhli potom, tak již je pozdě.
10: Jasně, ale tak říkáte úplně jednoznačně, že americký prezident, že ten postup byl správný. No, napadnout Irán.
11: Já říkám jednu věc. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Po bitvě je každý generál a to třetí, to hlavní, že nikdo z nás, ani nás dvou tady ve studiu, by si neměl přát, aby nevyzpytatelná iránská teokratická diktatura třímala v rukou jadernou zbraň.
10: Tak.
11: Ta diktatura tvrdí, že Izrael nemá právo na existenci a že ho vymaže z povrchu zemského. Dokonce k tomu má speciální hodiny v Tehránu, které odbíjejí konec Izraele. Spojeným státům říká velký satan. My jsme na tom podobně. No, není v zájmu nikoho, aby tento stát jadernou zbraň měl. A ve chvíli, kdy sledujete a máte potvrzeno Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, že obohacuje tolik a tolik je schopen z toho relativně brzy v řádu měsíců vyvinout jadernou zbraň, no tak je otázka, jestli tomu chcete přihlížet, protože potom se tady můžeme sedět a říkat, je, oni už mají jadernou zbraň, teď už nic neuděláme. Jako a dopadnou stejně jako Severní Korea.
10: Jako jsme přesně, jako k tomu došlo Severní Korea, ale byste zmínil to, že Severní Korea možná vlivem toho, co se děje kolem, tak že jí prudce roste výroba jaderných zbraní. A já se ptám, o kolik jste ta severokorejská výroba, o které se skoro vůbec nemluví, tak o kolik vyrostla?
11: Máte pravdu, protože ty zář reflektorů jsou v tuto chvíli upřeny na Ukrajinu, jsou upřeny na Blízký východ, tím pádem Severní Korea si v klidu, v tichosti, s potutelným úsměvem diktátora Kim Jong-una zbrojí a je schopna si zařadit do výzbroje několik desítek hlavic. Opravdu ona rozjela ve velkém ten svůj jaderný program a kdyby chtěla, rozhodla se proto, tak je schopná nižší desítky hlavic během kalendářního roku letošního a příštího do výzbroje zařadit. Minimálně jednotky to jsou a bavíme se o tom, že již dnes disponuje arzenálem, který opravdu vlastně pro odstrašení je dostatečný. Jsou to desítky jaderných hlavic.
10: A teď řekněte, pane Břízo, odhadujete, že takhle postupuje Severní Korea skutečně kvůli své obraně, A nebo s nějakými většími plány expanze?
11: Je to především snaha o kontinuitu svého despotického režimu. Ochránit režim, nikoli stát jako takový, ale režim jako takový. Ostatně to je přesně ta paralela, kterou jsem se snažil zmínit. Když vám sledujete v přímém přenosu největší konvenční konflikt od konce studené války, válku na Ukrajině, tak si podobné státy typu Irán, typu Korea řeknou, je, když my budeme mít tu jadernou zbraň, tak nás nikdo takový nemůže napadnout. Proto ji pojďme dovyvinout, proto ji pojďme rozvíjet. Takže ta situace opravdu jakoby nahrává těmto diktaturám a tomu mojemu tvrzení, že chtějí jít cestou zavedení jaderné zbraně do výzbroje nebo jeho rozvoje. Jak jsem konstatoval již před 3 lety, nacházíme se v období renesance jaderných zbraní. Bohužel tak to je.
10: Mimochodem ale poučení pro Severní Koreu z Iránu není to, že když máš jadernou zbraň, už si na tebe nikdo nedovolí.
11: Ono to.
10: Ale když ji nemáš, tak tam může kdokoliv vlítnout a překazit tě to.
11: Je to tak, ono to neplatí generálně, ale v tomto případě je to tak. A to je přesně to, čemu se snaží Spojené státy a Izrael zabránit, aby Irán do své výzbroje jadernou zbraň nezavedl. Zatímco pro Spojené státy to není existenční hrozba, proto ostatně neeskalují ten konflikt tak, jak by mohli, jak jsme si to zdůvodnili, tak pro Izrael to ale existenční hrozba je. A ve chvíli, kdy vy říkáte americké tajné služby, izraelské tajné služby dospěly k jinému závěru, k tomu, že Irán se blíží k sestrojení jaderné zbraně. A vzhledem k malosti, rozumějte velikost území, to znamená nikterak velké rozloze izraelského území a malé strategické hloubce, i několik málo jaderných zbraní v rukou teokratického režimu by znamenalo existenční ohrožení Izraele. Proto Izrael, i kdyby tato válka měla skončit, řekněme, nějakým patem, tak on i v budoucnu se bude snažit o to, aby Irán jadernou zbraň neměl.
10: Poslední otázka, prosím stručnou odpověď. Je pravda, že v Severní Koreji v souvislosti s jadernou výzbrojí se nějak hýbou pravomoce, že se tam že se bude delegovat na někoho ta možnost spustit jadernou zbraň?
11: Ano, jsou to určité fáze, kdy Kim Jong-un se snaží to implementovat dokonce i do zákonů Severní Koreji, ale ten závěr je jednoduchý, ochránit režim před kýmkoliv. On tím říká, když nebudu já, režim funguje dál a jsou tady složky, které odpálí jaderné zbraně, i když nebudu já. Takže opravdu zatím hledejme Jednoduše snahu o přežití režimu.
10: Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
11: Moc díky, krásný den všem posluchačům.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy s Martinem Matějkou.
4: Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žaloby o podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Americká armáda v noci znovu udeřila proti Iránu, ten v odvetě útočil na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Stříbrní medailisté z kajak krosu Krejčí a Beková nastoupí na mistrovství světa do závodu kajakářů. Silnice 55 na obchvatu Hodonína je po noční nehodě stále v obou směrech uzavřená. A bude většinou oblačno, na severu místy s přeháňkami teploty do 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla, informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě a kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. Vláda odmítá. Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají. S čínskými aerolinkami China Eastern Airlines o tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla lákat létat několikrát týdně.
12: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
4: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu a po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že se zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřen, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci více než 300 studentů z téměř 80 zemí získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle ní úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvoukřídlem hmyzu.
13: Úloha mi přišla nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky.
4: Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v létě 2029.
14: Sport. Kajakáři a kajakářky, včetně vicemistrů světa ze včerejší časovky kajak krosu Jakuba Krejčího a Kateřiny Bekové, čekají na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové závody a kvalifikace. Teplota má v americkém Oklahoma City vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Reprezentant Vít Přindiš věří, že ho parné počasí nepoznamená.
15: Pár tréninků jsme měli v té největší teplotě, kdy to šahlo ke 40, ta voda tady hodně teplá. To tělo se trošku začne vařit, nicméně neměl jsem žádnou jako krizovou chvíli, že bych se cítil nějak úplně jako špatně. Doufám, že těch 6 týdnů, co jsem tomu věnoval, té přípravě, hlavně právě směrem k tomu teplu.
16: Drahé, nedostupné byty, to je mantra posledních let, kterou se snaží zatím neúspěšně řešit každá vláda. Ta současná si dala do své hospodářské strategie, že to za 4 roky změní. I díky tomu, že sám stát bude stavět nové byty pro potřebné profese či mladé rodiny. Výrazně má také zesílit příliv nových investic do dalších oblastí ekonomiky. Při plnění obou těchto slibů má hrát velkou roli státní investiční a rozvojová společnost. Její ředitel Zbyněk Pokorný bude naším hostem. Při poslechu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé, seniory, armádu, policii, hasiče, zdravotníky a učitele. To je jedno z hesel vládní hospodářské strategie přijaté letos v únoru. Do roku 2030 se tak má zahajovat výstavba 10 000 veřejných bytů ročně, hlavně pro vyjmenované profese.
17: Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska.
16: Řekl v minulém dílu pořadu zmocněnec pro plnění hospodářské strategie Ondřej Dočkal. Součástí plánu je také podle strategie udělat národní inventuru vhodných pozemků či nemovitostí ve vlastnictví státu a dalších veřejných institucí, které by se daly pro bydlení využít. Analýzu možností, co všechno by stát mohl využít na bydlení, dělala v minulých měsících státní investiční a rozvojová společnost. Co zjistila? To je první téma pro generálního ředitele této společnosti, známé pod zkratkou SIRS, Zbyňka Pokorného. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Co tedy ukázala ta analýza pozemků v rukou státu, nebo pokud to byly i nemovitosti, co přesně jste vlastně zkoumali?
18: Tak my jsme v první fázi se zaměřili na ty nejnadějnější lokality, o kterých si myslíme, že brzy se může na nich zahájit bytová výstavba, které jsou ekonomicky efektivní a z hlediska času připravitelné v nějakém jako rozumném časovém horizontu. V té první verzi analýzy vlastně jsme se dívali na 200 potenciálních lokalit. s rozlohou přibližně 300 hektarů.
16: A to jsou všechno pozemky, tedy, které má v rukou stát nebo nějaké jeho organizace?
18: Jsou to primárně státní pozemky v rukou státu, to znamená například státního pozemkového úřadu, úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, ale případně i různých státních organizacích přímo řízených státem, například Správa železnic. A kromě toho vlastně i v té prvotní verzi analýzy jsme se dívali na některé pozemky v rukou obcí v krajských městech, že tam vidíme také velký potenciál na možnou spolupráci, byť primárně se soustředíme skutečně na ty pozemky státu.
16: No a jak vypadá to rozložení pozemků, protože dovedu si představit, že třeba kolem železnice je spousta pozemků, ale asi by tam nikdo bydlet nechtěl. Nebo je to třeba v lokalitách, kde není žádná poptávka po bytech pro potřebné profese nebo mladé lidi?
18: Určitě, říkáte to správně. Vlastně z té analýzy vyplynulo, že existuje řada pozemků, které jsou využitelné, ale rozhodně to nejsou všechny, na které jsme se dívali, ať už je to z hlediska toho komerčního využití, nebo přesně v blízkosti železnic, nikdo nechce bydlet, ale v širším okolí jistě ano. Dobrý příklad je z Anglie, takhle funguje státní developer, který vlastně de facto ten potenciál rozvoje území kolem železnic inicioval, zahájil. V širším území vlastně té železniční sítě lze velmi dobře stavět bytovou výstavbu, ne teda přímo samozřejmě na kolejích, ale jasně, v tom širším území úplně bez problému.
16: Čili těch 300 hektarů, o kterých jste mluvil, tak to už je výběr, kde je to vhodné, nebo to je
18: ne,
16: všechno?
18: Ne, to bylo skutečně ne. Jako

0: Je tu, asi bych neříkal spíš v ploše, ale spíš v počtu bytových jednotek, ten připadá takový nejvíc jako srozumitelný, takže ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů v té první skupině, kterou jsme identifikovali.
1: A dá se říct, jaká státní instituce tady má nejvíc těch vhodných lokalit?
0: Možná dobrý říct na začátek, že vlastně úplně nejvíc lokalit v rukou nemá stát, ale jsou to obce. Pokud byste se na to měli možnost podívat, tak byste věděli, že vlastně obce jsou ty, které drží nejvíce lokalit pro bytovou výstavbu, je trošku v jejich rukách s tou jako neutěšenou situací v rámci bytové výstavby dělat, ale myslíme, že i stát jako by měl přiložit ruku k dílu a ty pozemky, které má, kterých je teda výrazně méně vhodných než mají obce, tak i ty pro ten potenciál využít a na ten trh bytů je dostat.
1: No a je možné, že byste se třeba dohodli, že obce vám dá k dispozici ten pozemek a vy byste tam vybudovali nějaký projekt?
0: Určitě je to možné, na tyto lokality se díváme, ale určitě primárně nám jde o to dostat a naplnit vlastně potenciál pozemků ve vlastnictví státu. To bude ten pilotní projekt, který my budeme se najdívat jako primárně, ale i tyhle lokality jsou, protože někdy pro ty obce je opravdu obtížně řešitelná celá ta konstrukce projektově uřídit vlastně tu výstavbu a nechtějí se do toho pustit.
1: A zpátky tedy ke státu, která z těch institucí má tedy nejvíc těch pozemků, nebo co jste zjistili?
0: Tak pozitivní z pozemku má státní pozemkový úřad, ale to neznamená, že jsou vhodné pro bytovou výstavbu, protože oni spravují celou řadu území. Ale z pohledu jako toho potenciálu pro bytovou výstavbu si myslím, že to třeba překvapuje, může být právě ta správa železnic, která jako historicky vlastně spravuje nějaká území kolejová. Ty železniční stanice obvykle vznikaly v nějakém centru města a podobně, takže a to jsou ta místa, kde dneska ta bytová výstavba je nejvíce vlastně potřebná.
1: To je Praha, Brno,
0: tak,
1: předpokládám.
0: Tak. Proto mi primárně vlastně v
1: takže
0: té první
1: fázi... Takže v Praze
0: fázi,
1: kolem kolejí by mohly vzniknout
0: jo, přesně tak, proto je vlastně mi primárně v té první fázi, co se týče zprávy železnic, jsme se koukali jenom na Prahu, třeba, že fakt nemáme úplně kapacity na všechno. To neznamená, že přesně, jak jste zmínila Brno, další lokality, ten potenciál tam bude taky podle mě velký.
1: Takže když jste mluvil celkově třeba, že by mohlo vzniknout 15 000 bytů, tak na Prahu připadá kolik?
0: To jsou nižší stovky, až tisíce, řekněme.
1: Na začátku vlastně jsme říkali, že stát by měl primárně nabízet ty byty vybraným profesím. Jak by tedy měl typově prostě vypadat projekt, který vzejde tedy z vaší dílny?
0: Tak samozřejmě tam záleží na tom zadání, o jaké typové profese se jedná, my proto i primárně ty lokality, které tam máme, jsme se snažili hledat v nějaké dobré dopravní dostupnosti, kde tyto typové profese mají své pracovní uplatnění, to znamená blízkosti nemocnic, ideálně. I takové lokality jsou, zejména v Praze. A pak samozřejmě bude se jednat o nějakou třeba individuální výstavbu pro potřeby silových rezortů, takže zase to musí být někde, kde primárně ta poptávka po tom umístění a na tom, o tom se musíme bavit samozřejmě s těmi konkrétními subjekty, pro které se to má vystavit, protože jako naše úloha není jako určit, kdo bude ten konečný uživatel, to samozřejmě není naše úloha, my jsme státní developer, takže naše úloha je dostat území na trh vlastně bytové výstavby a aby tam v nějaké dohledné době ty o nějakém standardu a kapacitě vznikly. Ale ne komu se budou pronajímat.
1: A o tom bude rozhodovat kdo?
0: Tak předpokládám, je to politika samozřejmě současné vlády, tak myslím, že velmi dobře ví, kde jsou ty palčivé místa, kde ty profese jsou nejvíc, pro jich potřebu nejvíc potřeba vybudovat bytovou výstavbu.
1: Já si myslím, že by ještě stálo za to vysvětlit, jak by to mělo vypadat, jestli státní investiční a rozvojová společnost bude zároveň ten stavebník, jestli vy si na to někoho najmete, nebo jestli jenom by typujete nebo připravíte pozemek a pak to předáte třeba nějakým soukromým developerům, nebo jak by to vlastně mělo vypadat.
0: Ta naše minimální role, kterou my jako současné době vlastně děláme, naplňuje land develop, to znamená vyhledání vhodných pozemků a jejich dovedení na trh. A samozřejmě může se jednat na to navazující řešení, může se jednat různou kombinaci možností, buď se bude jednat o nějakou konkrétní výstavbu na konkrétní poptávku, jsem zmínil třeba ten silový rezort nebo potřebnou profesi pro konkrétního správce nemovitostí ve státních rukou, pro kterého to budeme zajišťovat napřímo od A do Z, projektově až po výstavbu, kdy samozřejmě vysoutěžíme i toho stavebníka, vysoutěžíme projektanta, tak v tom není žádný problém. Ale troufám si říct, že drtivá většina projektů by se jich mělo dělat jako mnohem více najednou a využít více území, tak se neobejdeme bez spolupráce se soukromým sektorem. A naopak jako vítáme, že tam ta role soukromých developerů pro akceleraci výstavby větší množství bytů je nezbytná.
1: Peníze až na prvním místě, takže vy máte nějaké prostředky ze státního rozpočtu, za které byste to mohli stavět?
0: Tak momentálně dáme na to žádné prostředky. To, co vlastně my aktuálně děláme,

0: Děláme v rámci in-house prostě interních nákladů lidí, které na to máme. No a teď tady nejsou jako potřeba, jo. To bych rád zmínil v této fázi těch analýz, vůbec nejsou žádné finanční prostředky potřeba, ale do budoucna určitě ano. Proto i ty modely, které my vymyšlíme, se snažíme dělat v různých jako verzích, řekněme od méně nákladově náročných, po více nákladově náročné, logicky, když zapojíte soukromý sektor, tak víc těch nákladů přesouváte na ně a můžete udělat větší množství projektů za méně peněz. Na druhou stranu vybudování nějakého jednoho objektu, například rukou státu pro jeho zaměstnance, tak to se dá postavit od A do Z v rámci zakázky a pak to samozřejmě bude stát nějaké jako peníze, nižší miliardy korun na takový bytový projekt.
1: Kdyby nějaký první projekt třeba mohl se začít stavit?
0: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat.
1: Čili 15 000 bytů určitě nebude do roku 2029.
0: To určitě ne. A opravdu byla prvotní analýza. My ještě z tohoto množství lokalit budeme dále zužovat. Je to jako dost těžká úloha. Můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále. Takže řada těch lokalit může různě odpadnout. Naopak některé nemohou se k tomu ještě přidat, takže v finále těch lokalit nebude samozřejmě také velké množství a určitě ne najednou. Ani to není v našich kapacit.
1: Jak významné by mělo být, že se v tom bude angažovat stát z pohledu, kolik to bude stát? Máte nějaký propočet, o kolik tedy by stát díky tomu, že třeba do toho vloží ty svoje pozemky, byl schopen postavit metr čtvereční v Praze levněji, jak by mohl vypadat ten nájem potom? Mm-hmm.
0: Ta nákladová struktura developerského projektu je hodně ovlivněná cenou pozemku, zejména v těch městech, jako je Praha logicky, kdy opravdu ta složka ceny pozemku může být kolem 20-30, ale i 40% hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký podíl třeba 10%. No a jakož to jsou pozemky státu, tak to je vlastně skutečně hodnota, kterou vy ušetříte a pak se nabízí různé verze spolupráce se soukromým sektorem, kde fakt můžete tuto hodnotu území vyměnit za nějaké byty v rámci té výstavby. A nebo pokud by to byla individuální výstavba do rukou nějaké státní instituce, která bude spravovat, tak vy fakt můžete efektivně ty byty nabízet za nižší cenu. Ale to není naše role. Tak bych teda zmínil, že my jako nebudeme určovat nějakou jako bytovou politiku a že se té a té profesi má nabídnout byt levněji. Nás chtěli skutečně dostat prostě na trh.
1: Jasně, ale třeba v Praze, kde stojí metr čtvereční nového bytu 200 tisíc, tak vy díky tomu, že budete mít ten pozemek, tak jste schopni to postavit o 30-40% levněji.
0: Ano, ale říkám, neznamená to, že pak se ty byty budou prodávat nebo pronajímat o 30-40% méně. To já jakoby nevíme, já tu politiku neurčuji, ale ty náklady jsou logicky o tuto položku nižší, protože není potřeba ty pozemky nějakým způsobem vykupovat.
1: Ještě jednu věc, když jsme se bavili o těch soukromých developerech a spolupráci, často zaznívá kritika, že je to vlastně nefér vůči soukromým developerům, že stát si pořídil svoji vlastní společnost, stěžuje si na to třeba Hospodářská komora. Vyjasnili jste si tady ty svoje pozice a jak to vnímáte vy z vašeho pohledu, jestli skutečně třeba nevyužíváte nefér nějaké výhody na tom trhu proti třeba tomu, jaké možnosti má privátní subjekt?
0: Tak jen potřeba si říct, že řada těch pozemků prostě patří státu a stát má prostě zájem udržet si nějakou kontrolu nad tím, co se nad těmi pozemky odehraje, co se tam stane, jestli to stane v tom rozsahu, který potřebuje v nějakém čase, kdy potřebuje. A pokud ty pozemky všechny byste prodal nějakým soukromníkům, tak tuhle tu jistotu ztrácíte. Takže já pořád si myslím, že vedle sebe tyhle věci můžou v pohodě existovat, protože naším cílem fakt není nic jiného, než ty pozemky dostat na trh bytové výstavby. A jak už jsem zmínil, teď třeba většina těch projektů jako budou realizované a financovány soukromým sektorem nebo ve spolupráci se soukromým sektorem, ale s nějakou mírou regulace ze strany státu, kterou máme zajistit my. Takže naopak my vytváříme ten potenciál. S těmi pozemky by se jinak nic nestalo. Vůbec by nevznikla žádná příležitost pro soukromý sektor.
1: Naším hostem je Zbyněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Ono ale nejde jenom o pozemky pro byty. Vaším primárním účelem, když jste vznikli, asi tak bylo budovat vlastně nové průmyslové zóny, podnikatelské parky, do kterých by mohli přijít noví velcí investoři. Momentálně rozvíjíte 3 průmyslové zóny. Asi bych začala u té největší, a to je v Dolní Lutyni v Moravskoslezském kraji na Karvinsku, která má mít 270 hektarů. Obce se postavily proti vzniku té zóny. kritizovala to právě také třeba Hospodářská komora, že vlastně tady konkurujete soukromým podnikům, které by mohly takové zóny vytvářet. Tak v jaké jste fázi třeba konkrétně tady v té Dolní Lutyni?
0: Tam jenom zmínil, že to byla jedna obce, která proti tomu projektu vystupovala. Logicky to je to obce, která je jako vlastně nejblíž tomu území, kdy to občané... Ano, je to přímý dopad na jejich život a je logické, že nějakým způsobem se tomu brání, ale čím jdete dál do další obcí, už vlastně nejbližší obec od Bohumín, tak už řekněme, tato obava jako výrazně klesá. V rámci celého Moravskoslezského kraje jsme se dělali průzkum, tak naopak ten projekt jako je drtivou většinu lidí vítán. Ale já bych rád zmínil u tohoto projektu, respektujeme samozřejmě toho, že je to území, které slouží pro nějakou zemědělskou činnost, je tam nějaký krajinný ráz, který mi rozhodně nehodláme měnit do té doby, dokud se nebude skutečně nějaký významný strategický investor, o kterého by měla zájem jak vláda České republiky, tak například i kraj, a kde by ty, řekněme, pozitivní efekty získání takového investora převážily vlastně to negativno, takže prostě někomu samozřejmě změníte nějakým způsobem on dopasovat žil a že musí prostě nějakým způsobem strpět ve svém sousedství takovýto areál.
1: Vy jste původně tu zónu v Dolní Lutyně připravovali pro stavbu gigafactory na autobaterie, kterou tam chtěla stavět společnost Samsung, i když se to tajilo, ale bylo to veřejné tajemství.
2: Když takové flagrantní věci, jakože jste v únoru 2025 se dozvěděli od Samsungu, že žádná gigafactory v Dolní Lutyni nebude.
1: Samsung nakonec to odložil na neurčito. Když přišla nová vláda, bylo kolem toho trochu povzdvižení, protože premiér Andrej Babiš řekl, že minulá vláda lhala, že má vlastně investora pro tu zónu.
2: Opoziční politici normálně brutálně lžou.
1: Tak v jakém je to teď stádiu? Pro koho to připravujete nebo pokračují tam ty práce?
0: Tak jak už jsem zmínil, my nebudeme měnit krajinný ráz té lokality do té doby, dokud nebude skutečně nějaké rozhodnutí vlády v souladu s regionem nad konkrétní investicí, která by do České republiky měla šanci do této lokality přijít. A s tím, že ještě platí, že pokud by byla jakákoliv jiná lokalita vhodná pro takového investora v širším území Moravskoslezského kraje, tak bude preferována lokalita logicky třeba brownfieldová a podobně. V této fázi platí, řekněme, fáze tak udržovací, bych to tak nazval, kdy my máme za úkol majetkoprávně tu lokalitu zcelit.
1: A to ještě není hotové.
0: To ještě není hotové, to ještě běží. Mm-hmm. A další úkol, který máme, je posoudit vlastně soulad s tím širším územím v rámci potřebných studií a povolení, které s tím souvisí. A tím ty práce budou ukončeny, takže se bude jednat čistě o, jako řekněme, projektovou papírovou přípravu bez jakýchkoliv zásahů fyzických do území a jakýchkoliv zemních prací a podobně.
1: No a příběh Gigafactory a Samsung je podle vás ukončený nebo pořád je tam nějaká šance, že si to Samsung rozmyslí?
0: To nedokážu vůbec momentálně říci, ale jako my jako nesázíme na jeden projekt. Ta lokalita nevzniká kvůli jednomu projektu. Ta lokalita vzniká jako rezervní potenciální lokalita pro využití státu pro jakéhokoliv strategického investora.
1: No a jednáte třeba s někým jiným nebo projevuje zájem někdo jiný?
0: Na nepravidelné bázi probíhá komunikace s různými společnostmi, které tyto globální hráče zastupují a dotazují se na stav této lokality, zda je dostupná, jaký má standard a podobně. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv z těchto strategických lokalit, které děláme, už to ukázal vlastně ten projekt strategické lokality v Chebu, tak jakákoliv tato lokalita má obrovský potenciál do budoucna, dřív nebo později se objeví investice, která tuto lokalitu bude mít možnost být umístěna a bude o ní zájem.
1: A že by se rýsovalo něco vážnějšího, tedy někdo jiný, kdo by chtěl stavit třeba gigafactory nebo něco podobného?
0: To jsou také předběžné poptávky, už to není žádný vážný zájem, to bych si netroufal.
1: A dá se říct třeba, z jakých oborů přicházejí ty poptávky? To
0: tak je to nepřekvapivě elektromobilita, tam si myslím, že těch poptávek nejvíc. Ale skutečně to nejsou jako menší množství, jako nepředstavujeme si, že to jsou jako desítky projektů, ročně to je nesmysl. My jsme si jasně vymezili vzhledem k tomu, kde Česká republika je, jaká je tady úroveň mest a pracovní síly, takže chceme fakt jenom ty nejlepší projekty a těch samozřejmě nejsou desítky ročně.
1: Vy jste zmínil průmyslovou zónu v Chebu, to je další váš projekt, na kterém se pracovali spolu s městem Cheb. Tam oznámil letos, že tam bude investovat německý výrobce nákladních vozů Daimler Truck.
3: Německá společnost Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 000 nákladních automobilů ročně.
4: Postupně má v areálu najít uplatnění více než 1000 tisícovka zaměstnanců. Se jejich náborem chce firma začít už letos.
5: S prvními nábory především administrativních zaměstnanců začneme ještě v letošním roce.
6: Investice by měla dosáhnout až 8 miliard korun. Závod má být hotový do roku 2030.
1: Je to opravdu reálné, že v České republice se něco odehraje takhle rychle?
0: Tak pracujeme na tom, aby to bylo reálné, nebylo to surreálné. Děláme všechno pro to, aby se tak stalo, a zatím ten projekt běží s mírným zpožděním, ale běží v těch rámcových, v těch termínech, které tam jsou, že věříme, že to dopadne dobře a že to bude úspěch pro Českou republiku.
1: A kromě Daimleru do té zóny míří ještě nějaké další firmy?
0: Aktuálně ne, protože v současné době skutečně, když jste třeba myslela jako subdodavatele společnosti Daimler, tak z jakého první fázi skutečně je zájem na tom umístit tam ten hlavní závod. A tomu se věne veškeré úsilí, jak ze strany naší, tak společnosti Daimler, a ty další debaty o dalších potenciálních zájemcích subdodavatelů, ty budou až jako následovat dalších fází, kdy se vypořádáme tady s tím hlavním projektem.
1: Abych krátce zmínila, ještě máte tady třetí projekt průmyslového parku, ten je v Lazech u Orlové, také v Moravskoslezském kraji. To je na území bývalého dolu. Tam máte třeba nějaké investory? Jak to
0: je to tak, a u těchto území je potřeba obzvlášť dávat velký důraz na ten land development, co my děláme. To znamená dostatečně prověřit to území z hlediska různých rizik, nejenom teda právních, to je všude jakoby podobné, ale tady z hlediska těch technických a realizačních. Kdy my si děláme celou řadu jako posudků na geologii, hydrogeologii. Dělali jsme si nějaké dodatečné vrtné práce vlastně v území, aby jsme si ověřili, skutečně to území je vhodné pro strategické projekty. A drtivá většina té zájmové lokality, nebo ta část jádrová, kterou jsme zamýšleli pro strategické investory, tak se potvrdila, že je úplně plnohodnotně využitelná. Samozřejmě jsou tam další části v území, které už tu stabilitu nemají takovou, která by byla vhodná, ale to jsme vlastně viděli dopředu. No, to jsou vlastně území, kde se ta vytěžená zemina umístěvala vlastně na povrch a volně ložená nebo s nějakým zpracováním byla vyvezena ven, a tím pádem z logiky věci to území si zvedá jako desítky let i mnohem déle, než získá nějakou tu finální únosnost.
1: Takže nehrozí tam vlastně, že to nebude funkční potom?
0: Ne, jak říkám, tohle jsou krajové plochy, které jsou úplně mimo to zájmové území, o kterých jsme to věděli, kde se nám to jenom potvrdilo. A my jsme si jenom chtěli být jistí, skutečně ty vlivy mají nějaký dopady na to centrální území, a nemají, takže se může v tom projektu úplně směle pokračovat dopředu.
1: Já už jsem tady zmínila premiéra Andreje Babiše, který na začátku roku, tedy poté, co sestavil novou vládu, tak právě obvinoval minulý kabinet, že lhal o některých zahraničních investicích, o Samsungu, že přijde a tak dále. On také hodně kritizoval, že k nám nepřišla třeba čínská BYD stavit gigafactory a že šla na Slovensko.
2: A kde postavili tu gigafactory? No, postavili na Slovensku.
1: A vůbec, že prostě k nám přestali chodit zahraniční investoři.
2: Za vaše období sem nepřišel jeden globální investor, ani jeden.
1: Jak vy tedy vidíte tu situaci? Je zájem o Českou republiku? Faktem je, že nějací globální hráči v posledních letech, že k nám nepřišli, tak...
0: Ale vidíte, máme tady Daimler.
1: Máme tady Daimler, jasně.
0: Proč to asi bude?
1: No proč?
0: No tak jako jednoznačně, jako vůbec neváhám tady, že to je díky naší aktivitě. Protože to vím je tu zpětnou vazbu od společnosti Daimler. Kdybychom se do toho projektu nezapojili od začátku a nepomohli vlastně z městu, tak ten projekt jako neexistoval. To prostě vím na 100% nebo 1000%.
1: Takže jim tady chyběla nějaká spolupráce se státem?
0: Je to tak, nějaká spolupráce, nějaký globální pohled, strategická příprava území velkého rozsahu předem, nebo minimálně teda paralelně s tou investicí, která přichází, to tady jako skutečně nebylo.
1: Takže jim nevadí třeba vysoké daně, nebo že nemáme euro?
0: Těch důvodů je více, určitě je vyšší cena práce, to je jasné, další náklady, energie a tak dále, nic z toho nehraje úplně ve prospěch těchto investic. Ale už jsem to tady zmínil, prostě Česká republika nemá zájem úplně o každou investici. To je prostě, jsme malá země, jsme na nějaké úrovni rozvoje a máme skutečně zájem jenom o projekty s velkou přidanou hodnotou, které my chceme, to znamená nějaké komplexní produkty, napojení na výzkum, vývoj. A to je i známo, poměrně ono se to jako dost rozšíří po tom globálním trhu a vlastně ty hráči nebo firmy, které zastupují, vidí, že prostě v Česku neuspějí úplně ze vším a logicky ty low-costové projekty se nám nějakým způsobem vyhýbají a jsou země, kde jsou pořád vítány, to je jako úplně v pořádku, ale do Česka prostě nejdou. Takže to je kombinace více věcí, že jako opravdu skutečně nejzájem úplně o všechno. Tím pádem těch projektů je míň, ale i samozřejmě z pohledu těch nákladů, ale nějaké jako proaktivity, že těm velkým projektům fakt musíme jít jako naproti. Jo. To je pravda, že je potřeba se hodně nabízet, hodně selektovat a snažit se prostě zaujmout ty globální hráče, které fakt chceme, protože oni si můžou vybírat, my si můžou diktovat, kam půjdou. Že na tom je potřeba pracovat taky.
1: Jsem zmínila, že jste vznikli před 2 lety za vlády Petra Fialy. Řekl byste, že tato vláda tedy si vzala ten projekt vaší společnosti za své?
0: No tak zatím nás nezrušili, tak ne, tak to je jako nadsázka, ale takhle, současná vláda postupuje k našemu projektu naprosto pragmaticky, věcně, to znamená, současná vláda nás podporuje, nebo se jim ten koncept státního developera zdá být smysluplný, je to, že vlastně nám dala ten úkol prověřit plochy pro bytovou výstavbu. To je prostě nová věc, kterou jsme začali dělat na tom od letošního roku a to vůbec nebyl původní koncept vzniku státní developerské společnosti za minulé vlády.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Taky děkuji. Naschledanou.
3: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Naším hostem byl Zdeněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
7: Radiožurnál. 12:30. Martin Matějka a zprávy.
8: Nový trik nalákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování. Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftogaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka a 8 dalších je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. Telegramový portál Astra informoval, že v Lipecku jihovýchodně od Moskvy hoří elektrárna. Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera zemřel úmrtí Jindřicha Lobody Radiožurnálu, potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt komplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy svého společníka. Vinu odmítá. A sever Chile zasáhly přívalové deště, nejmín 10 lidí zemřelo, 17 je zraněných a další 4 se pohřešují, uvedly to tamní úřady. Silné lijáky zničily nebo výrazně poškodily přes 1100 domů. Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa. Bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody a vláda vyhlásila stav nouze. Sport. Celkem 7 českých tenistek nastoupí do dnešního programu prvního kola na turnaji WTA v Praze. Nikola Bartuňková zahájila zápas proti Číňance Yuan Yue. Podrobnosti přidá ze Štvanice Jaroslav Plažil.
9: Ano, Nikola Bartuňková v domácím prostředí jako hráčka zdejšího ČLTK teď prohrává 2-3, možná troška nervozity na úvod utkání, ve kterém už obě tenistky přišly o svůj vlastní servis. Teď podává Nikola Bartuňková za stavu 2-3, 0-15 v souboji s Číňankou Yuan Yue. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 situace v okolí Brna, překážka před Velkou Bíteší. D1 na průtahu Brnem a kratší zdržení v obou směrech, hlavně pro kamiony. Od Vyškova brzdí za sjezdem na Slatinu na 201. kilometru od Prahy za výstavištěm přibližně na 188. Dálnice D1 z trasa z Prahy do Brna, opatrně kousek před Velkou Bíteší. Voláte z kilometru 163,5.
12: Postavně prvů přidlásky mění kolo do silnice.
11: D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna zůstává hodně zaplněná. Kamiony popojíždí za Židlochovicemi přibližně z 6. kilometru. A lepší zprávu přinášíme z obchvatu Hodonína. Silnice 55 je téměř po 8 hodinách opět průjezdná bez komplikací. Veškeré následky po noční nehodě a následném požáru se podařilo odklidit a kolona od Rybníku už se také rozjela. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce naopak popojíždí kolony, a to v obou směrech před omezením u Komorovic. Od Velkého Rybníka i od Vystrkova nabíráte přibližně 15 minut navíc. A v Praze na okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v tunelech popojíždí dlouhá kolona kamionů už ve sjezdu z dálnice. Chvílemi se natahuje až ke sjezdu na Popovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude většinou oblačno, v jižní polovině území je ještě polojasno nebo skoro jasno. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. Tolik zprávy.
13: Nový britský premiér Andy Burnham slibuje největší změny za posledních 40 let. Do konce roku představí ekonomický plán pro příští dekádu a věří, že Velké Británii navrátí stabilitu. Jak chce zmírnit vysoké životní náklady, změní zahraniční politiku Velké Británie a bude premiérem, který na rozdíl od svých předchůdců vydrží ve funkci déle než 2 roky? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
10: Interview Plus.
13: A do Londýna zdravím našeho hosta, novináře žijícího ve Spojeném království, Ivana Kytku. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Andy Burnham ještě včera jmenoval nové členy nového kabinetu. A je překvapením například John Healey na postu ministra financí nebo Ed Miliband na postu ministra zahraničí?
14: Tak určitě ano, obě pozice jsou překvapivé tím obsazením. Na druhou stranu pan Burnham musel jaksi velice pečlivě balancovat rozložení sil svých stoupenců a svých odpůrců a myslím, že těmi změnami se mu to podařilo. On vlastně při tom včerejším jmenování odměnil ty ministry bývalé nebo členy britského parlamentu, kteří mu pomohli během toho června a července dostat se k moci. To je právě John Healey, který vlastně jako první člen kabinetu bývalého premiéra Starmera rezignoval na protest proti tomu, že jako tehdy ministr obrany nedostal dostatek financí na obranné výdaje. Rezignoval tehdy také Wes Streeting jako ministr zdravotnictví. Ten se nyní ocitl v poměrně silné pozici ministra pro obranu. No a odměnil také své dlouhodobé jaksi spolupracovníky nebo ti, kteří s ním v minulosti stáli na jeho straně, což je Ed Miliband na pozici ministra zahraničí. A řekl bych, že takovou snahu o kontinuitu je také setrvání ministryně vnitra Šabány Mahmúdové v její pozici.
13: No a dá se ze složení kabinetu už nyní soudit, jaká bude politika této vlády?
14: Já bych řekl, že do určité míry ano, on už to vlastně Andy Burnham naznačil v té své předvolební a volební kampani, že na rozdíl od Keira Starmera chce uhnout s politikou tou vnitřní více doleva, více se starat o každodenní starosti britských domácností, které některé z nich, ty sociální slabší, mají skutečně potíže s rodinným rozpočtem. Mimochodem jedno z jeho prvních rozhodnutí v pozici premiéra bylo zrušit daň z přidané hodnoty na účty za elektřinu, byť není nějak vysoká, ta je tady v Británii jenom 5%. A vlastně i z jmenování těch ministrů zdá se, že Británie se uzavře tak trochu do sebe na příští týdny nebo měsíce, protože to byl jeden z důvodů, proč Labouristé po těch 2 letech ve vládě začali ztrácet na popularitu. Keir Starmer byl snad jedním z nejméně populárních premiérů v novodobé britské historii a jedním z důvodů spočíval v tom, že on byl vidět mnohem, mnohem více na mezinárodní scéně, jakkoliv tam byl důležitý při podpoře Ukrajiny nebo při urovnávání vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tak ty britské domácnosti, Britové, kteří mají hluboko do kapsy, tak měli za to, že by se více měl věnovat jejich každodenním problémům, což právě Andy Burnham slíbil.
13: Jak se podle vás, pane Kytko, projeví to uzavření se do sebe, že prostě Velká Británie nebude teď tak silným hráčem na zahraničním poli?
14: Tak když vezmete například iniciativy Keira Starmera vůči nebo při podpoře Ukrajiny, tak stojí možná za to připomenout, že to byl před dvěma lety on, kdo vlastně v Londýně zorganizoval první schůzku té skupiny nebo koalice ochotných, ke které patřila i tehdy Česká republika, a vlastně od té doby vedl snahu koordinovat pomoc Ukrajině jak v rámci Evropy, v rámci evropských členů NATO, tak se pokoušel zachovat jaksi tu existující podporu tehdy Spojených států. Je možné, že Andy Burnham, aby se mohl věnovat a soustředit na ty velké změny, které ohlásil tady v Británii, nebude tak aktivní, anebo přenechá ty aktivity členům svého kabinetu, především tedy novému ministru zahraničí Ed Milibandovi, byť ten nemá velké zahraničně politické zkušenosti. On zastával Británii, jednak byl lídrem laboristické opozice v letech 2010-2015 a vlastně specializoval se od té porážky spíše na rezort energetiky, byl vlastně ministrem pro uhlíkovou neutralitu, a to portfolio ministerstva zahraničí pro ně může být nové a bude mu trvat nějakou chvíli, než se v něm zorientuje. Na druhou stranu, a to je důležité připomenout, britská státní administrativa je velice silná, velice jaksi kompetentní a vlastně umožňuje těm ministrům, aby se rychle vžili do té nové role a dostávají ty briefingy, které potřebují, a ty potřebné informace a doporučení velice rychle.
15: Do konce roku chce nový ministerský předseda představit nový plán pro Velkou Británii na příštích 10 let. Co se od toho očekává?
14: Očekává se, to je otázka, kterou si kladou přesně tak, jak jste ji formulovala teď moji britští kolegové, protože Andy Burnham sice ohlásil velké revoluční plány, ale byl velice skromný v detailu. Pokud můžeme číst mezi řádky z toho, co už naznačil, tak bude chtít prosadit větší státní intervence, větší státní kontrolu, pokud jde o některé nezbytné veřejné služby, jako jsou vodárny, elektrárny a další podobné instituce. Velice jaksi obšírně a důrazně hovořil o tom, že Británie je jako jeden z nejvíce centralizovaných evropských států, pokud jde o státní správu, by měla přikročit k přenesení pravomocí na ty regiony. On sám vlastně přichází do té funkce jako starosta Manchesteru a dokonce i na nižší složky, tak aby měli ty místní úřady větší rozpočty, možná i větší šanci vybírat místní daně a mohli lépe rozhodovat než odtud Londýna z centra o tom, jak oživit hospodářství v té které oblasti, jak pomoci lidem, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání. To bude velice zajímavé sledovat. On sám naznačil, že vlastně ten premiérský úřad číslo 10 Downing Street přenese na několik dní v měsíci do Manchesteru, že si tam vlastně zřídí takovou pobočku, aby dal najevo lidem, že to myslí vážně. Mimochodem, Labour Party ztrácela právě v té oblasti severní Anglie vůči Reform Party a to může být jeden, řekněme, z chytrých kroků, jak naznačit, že centrální vláda Londýn se zajímá o starosti, problémy i lidí v těch odlehlejších oblastech.
15: A je jasné, jak by mělo to přenesení, částečné přenesení premiérského úřadu do Manchesteru fungovat, nebo to prostě znamená, že bude odtamtud pár dní měsíci Andy Burnham úřadovat?
14: Já si myslím, že to je ta představa, dokonce se o něm hovoří jako po kolika 125 letech prvním britským premiérem, který bude do svého úřadu v Londýně pouze jaksi dojíždět, že dokonce Manchester nebo ten jeho úřad tam bude považován do jisté míry za hlavní. Myslím, že sem do Downing Street se také nestěhuje celá jeho rodina, že vlastně bude mít ten byt nad Downing Street, nad svým úřadem pouze několik všedních dní v měsíci, kdy bude tedy úřadovat tady v Londýně. Samozřejmě s tím souvisí to, že do Manchesteru by se pak musela přesunout nutně část té státní administrativy, část jeho vlastního úřadu a možná i úřadu vlády. Na druhou stranu, jako bývalý manchesterský starosta, ví, kam takové lidi umístit a určitě pro ně najde prostory.
15: Jak se to bude ale v Londýně líbit? On už mimochodem pozval také amerického prezidenta Donalda Trumpa do Manchesteru. Tak nemůže to vyvolat trošičku nějaké napětí mezi Londýnem a Manchesterem?
14: Určitě nejen mezi Londýnem a Manchesterem, ale možná mezi celým jihem Anglie a severem Anglie nebo těmi dalšími velkými městy. Ale ohlédneme-li se jaksi spravedlivě za těmi posledními 40 lety, tak vlastně ty pozice britských premiérů byly jednak výsadou absolventů vysokých škol a jednak regionálně výsadou buď tady Londýna nebo nejbližšího okolí, když si vezmeme vlastně od Tonyho Blaira, který bydlel stejně jako Boris Johnson v takové čtvrti vysoce postavených intelektuálů v Islingtonu. David Cameron, ten měl svůj rodinný dům v Nottinghamu, tak vlastně to může být nový čerstvý vítr a vlastně ono to odpovídá té politické poptávce, že Londýn a tím i britská vláda, parlament se příliš soustředil tady na ta metropolitní témata a ty běžné starosti venkovských občanů, dáli se to tak říci, nebo odlehlých oblastí, zůstávaly zcela mimo hledáček a mimo radar politiků. A Andy Burnham to zřejmě ví a chce to změnit.
15: Hostem Interview Plus je novinář žijící v Londýně Ivan Kytka.
10: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Vy už jste zmiňoval ten první avizovaný krok vlády, kterým se chce snažit snížit životní náklady obyvatel, a tedy, že plánuje od října snížit daň v účtech za elektřinu. Peníze na to chce vzít ze zrušeného programu pro digitální občanku. Představitelé předešlé vlády ale už teď tvrdí, že na to ještě ani nebyly vyhrazeny peníze. Tak má Burnhamova vláda vše dobře promyšlené? Neukazuje to na první trhliny strategie?
14: Spíše to ukazuje na to, jak citlivé budou ty první týdny a měsíce vládnutí, protože možná, když hovoříme o změnách britské vlády, tak je dobré připomenout, že ji vlastně včera opustilo 5 nebo 6 klíčových spolupracovníků Keira Starmera, kteří vlastně ze dne na den přišli o práci, a myslím, že to, co říkáte, přichází právě z těch zdrojů, těch jaksi odejších z toho současného kabinetu. Myslím, že jde o částku...
15: Myslíte, že jsou to záštiplná slova?
14: Do jisté míry ano. Ono totiž, když se podíváte zpátky, já tady žiju téměř těch 40 let, které chce teď Andy Burnham změnit, tak vždycky jaksi pád toho premiéra začínal už v těch okamžicích, kdy formoval novou vládu. Protože tím, že si vyberete své přátele, své nejbližší spolupracovníky, samozřejmě musíte nutně někoho vynechat, a ať už mezi konzervativci nebo mezi lejbristy se automaticky od toho dne nula vlastně nebo dne jedna formuje uvnitř toho parlamentního klubu jistá opozice, která si myslí, že by šlo dělat tu politiku lépe nebo jinak, a vlastně neustále vede takovou kampaň proti svému premiérovi. Oni navíc, ty velké britské strany, konzervativci a lejbristi, oni jsou vlastně uvnitř takovými koalicemi, které musí umět spolupracovat, a řekněme, že ty výtky, které přicházejí na to, že na tu slevu nebo zrušení DPH ta nová vláda nebude mít, přicházejí právě od těch nespokojených.
15: No a je Andy Burnham klasický liberistický, tedy sociálně demokratický politik, nebo se v něčem od tradiční levice odchyluje?
14: Já bych řekl, že se odlišuje od těch několika posledních výrazných lídrů Labour Party, ať už to byl Tony Blair, ať už to byl Gordon Brown, ať už to byl Ed Miliband nebo Jeremy Corbyn a teď i Keir Starmer, tím, jak se cítí jaksi zemitě ukořeněn, dáli se to tak říci, na severu Anglie. On se tam narodil v Liverpoolu, vyrůstal tam, vlastně ve 20 letech odešel na univerzitu do Cambridge, pak strávil nějaký čas v Londýně, ale když se mu dvakrát nepovedlo dostat se do čela Labour Party, jak se do Manchesteru zase vrátil, je velice, velice hrdý patriot, ať už na Manchester nebo na sever Anglie. V tom bych řekl, že se vymyká tomu, jaký byli lejbrističtí anebo i konzervativní premiéři v těch posledních 40 letech. Je zcela jistě sociálně demokratického smýšlení tím, že chce se věnovat každodenním problémům a životní úrovni obyčejných obyvatel. Má se za to, že to byl jeden z elementů, tím, že Keir Starmer považoval geopolitické otázky za prvotní pro jeho administrativu, že to byl jeden z elementů, který stál lejbristy tu popularitu, a on přichází vlastně jako takový mesiáš, aby vrátil Labour Party mezi volitelné, nebo aby se stala volitelnou stranou za 3 roky, kdy budou muset být v Británii nové parlamentní volby.
15: A asi největší hrozbou pro něj představuje strana Nigela Farage, Reform UK, za kterou Labouristé stále v průzkumech zaostávají. Může to nový premiér tímto, použij vaše slova, zemitým přístupem zvrátit a získat některé její voliče na svou stranu?
14: No, pokud je o ten sever Anglie, kde právě Reform Party v těch místních volbách dosahovala velkých úspěchů a vlastně získávala členy na úkor Labour Party, tak zcela jistě může. Na druhou stranu Reform Party a Nigel Farage si alespoň v těchto týdnech ubližují sami sobě nejvíce. Nigel Farage těmi nejasnými, netransparentními finančními dary, které přijal během 12 měsíců, než kandidoval jako poslanec do parlamentu. Vlastně každý den přinášejí britské noviny nějaká nová zjištění o tom, že ne vše bylo úplně košer při přijímání těch finančních darů a Nigel Farage, i když v těch doplňovacích volbách bude potvrzen jako poslanec, tak bude čelit parlamentnímu šetření. Já jsem se díval včera předevčírem na poslední průzkumy veřejného mínění. Je zajímavé, že vlastně Labour Party se dotáhla na Reform Party na nějakých těch 24% volebních preferencí, což je pochopitelně mnohem méně, než měli před 2 lety, kdy vyhráli volby se 34%, ale zdá se, že se už vlastně tou nominací Andy Burnhama a během té jeho volební kampaně podařilo zastavit ten sestup a podařil se, začala dotahovat vlastně na Reform UK, i když teď je ještě příliš předčasné, jak si docházet k závěru, jak je to trvalý trend.
15: Hostem Interview Plus je dnes novinář žijící v Londýně Ivan Kytka. Prvním zahraničním státníkem, se kterým se Andy Burnham včera telefonoval, byl americký prezident Donald Trump. Znamená to, že bude usilovat o pevné spojenectví s Washingtonem?
14: Tak určitě se bude snažit zachovat ty relativně dobré vztahy, které se podařilo udržet Kýru Starmerovi, i když je to, myslím, taková tradice, že každý britský premiér po svém jmenování do úřadu volá prvně právě americkému prezidentovi. Mimochodem, pokud jde o to pořadí, tak myslím, že hned druhý na telefonním sluchátku Andyho Burnhama byl ukrajinský prezident Zelenský, pak následoval francouzský prezident Macron a myslím, že hovořil i s představiteli Evropské komise. Speciální vztahy s Washingtonem jsou pro Londýn klíčové a důležité a Andy Burnham nebude mít žádný důvod, aby je ohrozil. Včera v tom telefonátu hovořili o tom, že by se americký prezident měl podívat přímo do Manchesteru. Myslím, že prvním možností diplomatickou bude schůzka G20, kterou bude organizovat právě Británie. No a vzhledem k tomu, že Andy Burnham je z Manchesteru, je dost možné, že se uskuteční právě tam.
15: No, on v minulosti naznačoval, že se nebude bát Donalda Trumpa konfrontovat nebo s tím nesouhlasit. Zároveň americký prezident je ve Velké Británii hodně nepopulární. Tak může naopak jeho kritikou Andy Burnham získávat body na domácím poli?
14: Kýru Starmerovi se to tak skutečně dařilo, když se postavil velice vlažně nebo dokonce odmítavě vůči té americké letecké kampani proti Íránu, tak mu to vyneslo v Británii v té době pár procentních bodů. Andy Burnham bude mít první zkoušku možná už v prvních dnech svého premiérství. Očekává se totiž, že bude muset jako premiér povolit americkému vojenskému letectvu znovu používat nebo naopak zakázat používat letecké základny, odkud startovaly americké bombardéry k těm letům na iránské cíle. Bude zajímavé to sledovat. Osobně bych si tipoval, že si nebude chtít Donalda Trumpa rozhněvat hned v prvních dnech svého premiérství a že na něco takového přikývne. Z části proto, aby měl také klid se věnovat té domácí agendě, tak jak předesílal a jak vlastně i včera v tom svém prvním projevu zmiňoval.
15: On během telefonátu amerického prezidenta také ujistil o plnění bezpečnostních závazků. Jak důležitá je v jeho plánech bezpečnostní agenda?
14: Já si myslím, že trochu tomu odpovídá i to jmenování Johna Healyho ministrem financí. On rezignoval před 5 týdny, protože nedostal od Keira Starmera nebo od vlády dostatek financí na modernizační programy a na to, aby splnil ta 3%, které požaduje Severoatlantická aliance od svých členů jako výdaje na obranu, pro ministerstvo obrany. Andy Burnham mu vlastně řekl, tady máš teď rozpočet, tady máš kontrolu státních financí, pokud si považoval ten nedostatek peněz pro ministerstvo obrany za tak důležitý, aby se rezignoval, tak si je tam najdi a novému ministru obrany bez Streetingovi je pošli.
15: Už jste zmiňoval ten telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. On už mu dříve Andy Burnham slíbil stejnou podporu, jako mu poskytoval Keir Starmer. Vy sám říkáte, že možná ale nebude tolik aktivní. Dá se tedy počítat s tím, že nový kabinet bude Ukrajině pomáhat finančně i s dodávkami zbraní, jako tomu bylo doposud?
14: Já myslím, že tomu zcela jistě ano, protože ona navíc zahraniční politika v tak důležitých oblastech, jako je pomoc Ukrajině v Británii tradičně a dlouhodobě nadstranická, to znamená, ta politika má podporu i konzervativní strany a dalších menších stran v britském parlamentu a nelze očekávat, že Andy Burnham ji nějak změní. Já myslím, že půjde spíš o ten vizuální efekt, jakkoliv jsme viděli Keira Starmera prostě velice často na zahraničních schůzkách, na cestách, po evropských metropolích, tak Andy Burnham bude možná vysílat jenom Ed Milibanda a bude zůstávat více doma, protože pochopitelně prioritou pro něj je moci vyhrát volby za 3 roky. Toho času zdánlivě je dost, ale těch problémů, kterým čelí, ty nevyřešené problémy, které tu mají, ať už jde o sociální péči, nedostatek bydlení pro mladé, vysoké účty za sociální podporu a podobně, ty jsou skutečně jako veliké a bude muset je zvolit za své priority a tím pádem na úkor takové vizuální viditelnosti nebo účasti na těch mezinárodních fórech.
15: A jaký vztah by mohla mít tato vláda s Evropskou unií? Lze očekávat další zbližování, které už se rozbíhalo za předešlého kabinetu?
14: Myslím, že ano, ale bude to pouze krůček po krůčku. Andy Burnham v té své kampani za to stát se premiérem zmínil, že neuvažuje během těch 3 let, že by se Británie například vrátila do jednotného společného evropského trhu nebo do celní unie. Ona je odložena vlastně dohoda mezi Londýnem a Bruselem, kterou vyjednal ještě Keir Starmer a shodou okolností tento týden se měl uskutečnit summit, na které bude potvrzena. Týkala se snažšího obchodu, pokud jde o zemědělsko-potravinářský komplex, měla se týkat mobility mladých let do 30 let, aby mohli z Evropy přicházet znovu za prací do Británie obráceně. A ta byla odložena až na podzim. Typoval bych, že nedojde k žádným velkým změnám v tom, co už Keir Starmer vyjednal, ale nečekejme během těch 3 let, že by Británie znovu podala přihlášku s Andy Burnhamem v čele za člena Evropské unie.
15: No, opakovaně říkáte, že domácí agenda to bude tedy hlavní prioritou Andyho Burnhama. On včera také v tom projevu řekl, že Británii čekají největší změny za posledních 40 let. Zároveň chce ale usilovat o stabilitu. Jde to ruku v ruce s tím, aby tedy přišla tak velká reforma této země a zároveň, aby se Andy Burnham nestal pouze dalším premiérem, který za 2 roky uvidíme opouštět premiérský úřad?
14: Víte, on pokud se soustředí na to přinášení pravomocí na nižší úřady a bude potřebovat k tomu nové zákony, tak to nebudou věci, které se budou týkat každodenního života britských občanů. Bude to spíše jaksi výhledová záležitost, která bude muset také být nějak synchronizována se státním rozpočtem a z rozpočty na příští léta. To nepůjde ze dne na den. Pokud tak jako dnes ohlásil drobné jaksi úspory ve výdajích obyvatel a těch rodinných rozpočtů, těch sociálních slabších, tak mu to zcela jistě může pomoci. V britském tisku kolovala celá škála možných dalších nápadů, zmrazení komerčních nájmů, tam, kde lidé bydlí u komerčního majitele bytu a další. Bude zajímavé sledovat to, nakolik si Andy Burnham troufne být revoluční, aby nerozlobil tradičně citlivé finanční trhy. Británie, stejně jako jiné evropské země, je vysoce zadlužená a každý úkrok příliš doleva, každé velké veřejné výdaje, které nejsou jaksi založeny na příjmech, by mohly mít nepříjemný vliv jednak na výše obligací, tedy půjčky, které si bere od komerčních institucí britská vláda, stejně jako na kurz libry, a to Andy Burnham nebude chtít dopustit.
15: No, neobáváte se tedy toho, že by mu hrozil stejný scénář jako Kýru Starmerovi, protože on při svém nástupu toho také sliboval skutečně hodně na domácím poli, ale pak do toho přišla i řada zahraničních událostí a vlastně to, co mu částečně, co ho oslabilo, bylo právě to, že nedokázal všechno splnit.
14: Máte pravdu, na druhou stranu Andy Burnham tím, že pochází z té místní regionální politiky, tak je si velice vědom, alespoň se to zdá, toho, že musí neustále komunikovat jaksi s těmi lidmi, kteří ho zvolili do úřadu. On už naznačil nebo spekuluje se o tom, že právě na úkor těch zahraničních cest si najde mnohem více času na to, aby se setkával s poslanci. Britský parlament a liberistická strana má celou řadu mechanismů, jak mohou poslanci komunikovat častěji a intenzivněji, jak jim premiér může skládat účty ze své činnosti. A Andy Burnham zdá se, je si toho vědom a je připraven strávit mnohem více času v poslaneckých lavicích nebo na tribuně před poslanci a vysvětlovat jim své kroky, než na palubě letadel, které ho odváží na zahraniční cesty.
15: A nemůže být právě pro něj slabinou to, že je zvyklý spíše vést politiku jednoho města než tu celostátní, byť samozřejmě také byl v minulosti ve vládě?
14: Určitě je to jeho velkou slabinou, protože pro srovnání v Manchesteru byl zodpovědný za rozpočet objemově asi 3 miliardy liber, tak v Londýně je to 1,4 bilionu liber. Ty výzvy jsou mnohem větší a pokud bych si měl vsadit na to, že se trvá 3 roky ve funkci do těch příštích voleb, byl bych velice, velice opatrný.
15: Hostem Interview Plus byl dnes novinář žijící ve Spojeném království Ivan Kytka. Děkujeme za váš čas.
14: Hezký den.
15: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
10: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Odbory pražského letiště hrozí stávkou, obávají se jeho prodeje. Francie se odpoledne může stát první zemí v Evropě, která dětem do 15 let zakáže sociální sítě. Do dvouhry na tenisovém turnaji v Praze dnes vstoupí celkem 7 Češek, včetně Barbory Krejčíkové. V Praze na okruhu směrem z letiště k dálnici D1 těsně za sjezdem z D5 nehoda několika vozidel v levém i pravém pruhu. Je většinou oblačno, na severu místy s přeháňkami, teploty do 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. Je úterý 21. července. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s tím, že by se měl předsedou představenstva letiště stát podnikatel Radomír Lešák. Víc podrobností zjišťoval reportér Dominik Hron.
16: Odboráři stávkovou pohotovost odůvodnili obavami o budoucnost letiště. Radomír Lašák je totiž spojený s vedením českých aerolinií v dobách jejich úpadku.
17: Prodej části letiště.
16: Říká za odbory Vlasta Palová. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes na jednání s odboráři popřela prodej letiště a jeho vstup na burzu. Radomír Lašák podle ní nastoupí do funkce v srpnu.
18: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit.
16: Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti nevyjádřil. Její vyhlášení nicméně provoz letiště nijak neomezuje. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Poslanci i senátoři navrhují, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. A teď má policie na vyšetření 30 let. Ročně je neobjasněných zhruba 5 případů ze 140.
19: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
20: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
19: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
21: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
19: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
22: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychvat tomu vedl řádný život.
19: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů, vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout třeba na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu Plus ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
0: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být až jako nějakých 15 000 bytů.
8: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. První projekty by mohly být připravené za 3 roky. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti. Oznámil to nový premiér Andy Burnham. Podle něj to lidem pomůže zvládnout růst životních nákladů.
23: Podle propočtu britské vlády se zrušením DPH na elektřinu ušetří průměrná domácnost ročně v přepočtu asi 1300 korun. Návrh zrušit DPH už kritizovali například opoziční liberální demokraté, podle kterých není opatření ekonomicky efektivní a domácnostem by bylo možné pomoci cíleněji. Chybějící peníze chce Burnham částečně financovat ze zrušeného projektu digitální občanky, kterou chtěl zavést jeho předchůdce Keir Starmer. I will soon go through that door behind me. Kromě toho Burnham voličům v úvodním projevu sliboval také výrazné snížení bezdomovectví nebo dotovanou veřejnou dopravu. Jakub Lucký, Radiožurnál.
8: Francouzský parlament bude hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že návrh projde a zákaz bude platit už od září.
24: Pokud nový zákon projde, Francie se stane první evropskou zemí, která zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Na jednotném znění legislativy se včera shodli poslanci i senátoři. Zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Opatření dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek a emoce dětí nejsou na prodej. Podle něj bude zákaz postupný. Od září už si mladiství na sociálních sítích nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který podlehl tlaku falešných bankéřů a policistů. Případ vyšetřují kriminalisté, podle nich jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku. Podrobnosti má reportérka Adéla Kavříková.
25: Peníze pracovník minulý týden převedl na několik cizích účtů bez vědomí kolegů i města. Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. Náměstek primátorky Pavel Vrbický z České pirátské strany, který zodpovídá za majetek města, dnes potvrdil, že situaci intenzivně řeší s policií a podrobnosti například k nastavení kontrolních mechanismů sdělí zítra. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
8: Spojené státy uvalí 50% cla na vybrané zboží z Kanady. Prezident Donald Trump tvrdí, že Kanada diskriminuje americký obchod. Ottawa zvažuje odvetu.
26: Kanadský premiér Mark Carney zavedení cel označil za jednostranný akt, který porušuje vzájemnou obchodní dohodu. Je ale připraven s Bílým domem dál jednat. Cla začnou platit za 30 dní a budou se týkat spotřebitelského zboží, jako jsou například hokejky, víno či cement. Nebudou se ale vztahovat na dovoz energií nebo kritických minerálů. Trump použil k zavedení cel paragraf z roku 1930, který žádný prezident nepoužil přes 70 let. Trump si novinářům stěžoval, že by Kanaďané měli Američanům uhradit škodu za kous z požárů kanadských lesů. Ten už druhý týden sužuje severovýchod Spojených států. přímo v dekretech, ale kouř nezmiňuje. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Národní ústav duševního zdraví zkoumá, jak děti s ADHD vnímají čas. Do studie hledají dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: 3, 2, 1. Můžeš.
2: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
2: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Tenistka Barbora Krejčíková vstoupí do Live Sport Prague Open. Vítězku turnaje v Aténách z minulého týdne čeká v prvním kole zápas s krajenkou Lindou Fruvirtovou. Ve hře bude celkem 7 českých singlistek. Na kurtu už je Nikola Bartuňková, v zápase s Číňankou Yuan Yue je u toho Jaroslav Plašil.
9: Nikola Bartuňková se po prohraném prvním setu 3-6 snaží o zlepšení, zatím se to celkem daří, teď česká hráčka ještě ve vedení 3-1 má náskok breaku, ale teď bude odvracet breakové šance soupeřky. Juan Je má totiž breakboly za vedení 40-15, tak tedy 3-6, 3-1 a 15-40 z pohledu Nikoli.

0: blokovali provoz následky nehody 4 vozidel. V celku rychle je ale přesunuli mimo jízdní pruhy. Krátká kolona se rozjela. O něco silnější provoz pak pokračuje dál až za Ořech. I z Cholupického tunelu směr D1 neseme dobré zprávy. Porouchané osobní auto z pravého pruhu už je také pryč. Dálnice D1 před Prahou směrem z Brna a fronta kamionů už od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Pravým pruhem se nesouvisle posouvají k ucpanému sjezdu na okruh a tím pak směr D5. A kamiony plní i východní část Pražského okruhu, jedou od Běchovic přes Černý most a Novopatskou až do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: I většinou oblačno, odpoledne čekejte místy přeháníky a teploty až 23 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď začíná publicistika s Vladimírem Krocem.
3: Jak podložené jsou výhrady odborů letiště Praha proti nominaci Radomíra Lešáka na post šéfa této akciové společnosti? Jak je nastaven legislativní návrh, který má posílit protidronovou ochranu kritické infrastruktury v Česku? A co sleduje Trumpova administrativa uvalením nových dovozních cel na Kanadu? 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti a v ČSA Handling, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lešáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Potrvá ode dneška do odvolání, případně do přechodu na jinou formu protestu. Svůj krok odůvodnili i obavou o budoucí směřování a rozvoj letiště a také o stabilitu zaměstnanosti. Samotný provoz letiště stávková pohotovost neovlivnila. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nejsou obavy odborů za jmenování Lešáka na místě. Dopoledne se s odboráři sešla ve snaze jejich obavy rozptýlit. Krátce před polednem ministerstvo financí sdělilo, že Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od počátku srpna. Původně měl na této pozici vystřídat Jiřího Pose o měsíc později. Mluvit o tom budeme s Janem Sůrou, šéfredaktorem webu z dopravy.cz. Dobrý den.
4: Hezké poledne.
3: Odborové organizace na pražském letišti jsou tedy ve stávkové pohotovosti, chtějí počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu. Je pravděpodobné, že ministryně financí odboráře přesvědčí, že jejich výhrady opravdu nejsou podložené?
4: Tak bohužel já jsem u těch jednání odborářů s paní ministryní nebyl, takže nevím a nebyl jsem ještě s odboráři. Nicméně chápu poměrně ty výhrady odborářů už od začátku, neboť velká část členů těch odborových organizací si pana Lašáka pamatuje ještě z jeho působení v Českých aerolíních a odtamtud pramení v podstatě ty výhrady k výběru této osoby.
3: No, můžeme tedy připomenout manažerskou dráhu Radomíra Lešáka, tedy to období, kdy působil jako prezident Českých aerolíní, bylo to v letech 2006 až 2009.
4: Tak pan Lašák je v podstatě jedním z těch strujců toho, proč české aerolinie zanikly. On je převzal v nepříliš lehké situaci po panu Tvrdíkovi, ale místo toho, aby tu situaci a ten kritický stav dopravce nějak dál řešil, tak namísto toho ještě prohluboval ztráty. Možná takovým nechvalně známým symbolem se stalo i ten zlatý padák, který dostal na odchod, ačkoliv předával firmu v miliardových ztrátách, tak dostal zlatý padák na odchod a ti zaměstnanci to v podstatě asi doteďka nemohou zapomenout. Velká část zaměstnanců ČSA v podstatě i později přešla na letiště Praha a, jak jsem říkal, pamatují si ještě to jeho působení.
3: A jak tehdejší vedení vysvětlovalo rozprodej majetku ČSA?
4: Tak tehdejší vedení v podstatě řeklo, že se chce pod takovými vzletnými frázemi typu soustředíme se na hlavní biznis, začalo rozprodávat prakticky všechno, co nesouviselo úplně přímo s leteckou dopravou. Tu se prodal například nákladní terminál, pak se začaly prodávat catering a podobně, ale v podstatě to bylo jenom lepení děr v tom ztrátovém hospodaření, protože vedení firmy se nepodařilo z toho hlavního biznisu nikdy dostat do zisku. Je samozřejmě pravdou, že ty karty nemělo vedení pana Lašáka úplně dobře rozdáno, protože jeho předchůdce pan Tvrdík naordinoval poměrně velké nákupy letadel, ale místo toho, aby je to vedení pana Lašáka zarazilo, tak si ještě vlastně využilo ty obce a dokoupilo si další letadla, ačkoliv pro tak velký růst neměla ta firma potenciál.
3: Radomír Lašák působil aktuálně v mezinárodní poradenské společnosti Grant Thornton, předtím i jako ředitel akvizic v ČEZu. Jak zdůvodnila vláda jeho nominaci na post šéfa letiště Praha?
4: To si myslím, že asi i ten jeden z důvodů nespokojenosti odborářů, protože to vysvětlení není v podstatě žádné. Paní ministryně řekla, že vyhrála výběrové řízení. Nicméně

0: žádný veřejný protokol o tom, jak to hlasování probíhalo. Vlastně jediná veřejně dostupná informace je vyjádření šéfa řízení letového provozu pana Klase, který řekl, že pro pana Lašáka nemohl hlasovat vzhledem k tomu, co předložil. A ostatní není vlastně jasné, jestli on v jaké konkurenci postoupil do finále, a objevují se i zvěsti, že vlastně původně do toho finále ani neměl postoupit a najednou byl prohlášen jako vítěz. Takže tady to vysvětlování, zvláště vzhledem k jeho minulosti, je si myslím poměrně slabou stránkou ministerstva financí a měl by víc vysvětlit i ty jeho plány, které vlastně s letiště má.
1: No tak jak pádné jsou podle vás argumenty odborových organizací pro vyhlášení té výstražné stávky?
0: Myslím si, že jsou poměrně pádné, protože za panem Lašákem nejsou žádné ohromující výsledky v oboru letectví. Vlastně se neví ani pořádně, co dělal od odchodu z ČSA. Z veřejně dostupných zdrojů se dá najít to, že podnikal, že chtěl založit nějakou síť z chlebíčky, které chtěl prodávat v Praze nebo v New Yorku. To zkrachovalo a podobně. A neví se vlastně, že by někde teď působil a měl nějaký zásadní úspěch, jak celkově v manažer v řízení firm, tak v oboru letectví.
1: No a v jaké situaci by tedy letiště Praha, tedy nejvyšší manažerský post v akciové společnosti, měl Radomír Lašák přebírat?
0: Tak situace na letiště Praha je po té covidové pandemii, kdy došlo k velkému výpadku tržeb, stabilizovaná, firma vydělává, má poměrně ambiciozní růstový plán, který počítá především s rozšiřováním terminálu a přípravou stavby paralelní dráhy, což jsou všechno investice v řádu vyšších desítek miliard korun, a přichází vlastně ke stolu, kde nebo do firmy, kterou čeká poměrně zásadní rozvoj, a je samozřejmě otázkou, jak toto bude on se svými zkušenostmi schopen uřídit.
1: V čele letiště je teď Jiří Pos, jako členovi představenstva mu pětileté funkční období končí letos 30. srpna. Jak rozumíte tomu, že po setkání Aleny Schillerové se stávkujícími nebo se zaměstnanci, kteří jsou ve stávkové pohotovosti, došlo k tomu, že nový předseda představenstva má nastoupit tedy o měsíc dřív, tedy už 1. srpna, tam se vlastně ta funkční období budou překrývat.
0: Já nevím, co se tam úplně konkrétně mezi odboráři a paní ministryní dělo, nicméně je pravdou, že už včera pan Lašák byl viděn na letišti, jak se snaží seznámit s některými manažery. Na mě to působí, že se poměrně dost pěchá a je velký tlak na toho rychle vyměnit. Nevím samozřejmě, jestli už pan Lašák prošel výborem pro personální nominace, protože tam ty zápisy se propisují poměrně se zpožděním třeba jeden měsíc, takže nevím, jestli už byl i schválen tímto výborem. Každopádně to celé na mě působí, že se příliš pospíchá a nedostatečně vysvětluje ten důvod, proč to má být právě pan Lašák.
1: Šéfredaktor webu z dopravy.cz Jan Sůra, děkuji vám. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Kritická infrastruktura v Česku by měla být důkladněji chráněna v situacích, kdy se v jejím okolí neoprávněně pohybují potenciálně nebezpečné drony. Počítá s tím novela, jejíž návrh dnes představili ministři vnitra a dopravy. Má mimo jiné rozšířit pravomoci policie zasahovat proti takzvaně nespolupracujícím dronům. Možnost ničit je nebo rušit jejich let mají mít i zaměstnanci společností, které jsou součástí kritické infrastruktury. Dosud mohou bezpilotní systém eliminovat pouze policisté nebo vojáci. Naše pozvání přijal první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co nového přináší dnes představený legislativní návrh?
2: Tak je to především právě to oprávnění pro účinný zásah proti těm bezpilotním systémům, a to jak pro policii, tak pro ty zaměstnance těch subjektů kritické infrastruktury.
1: A co vás tomu vedlo? Znamená to, že ochrana kritické infrastruktury zatím není ošetřena dostatečně?
2: Přesně tak. V tuto chvíli nejsou dostatečné legislativní nástroje pro to, aby mohla policie nebo ty subjekty kritické infrastruktury v případě, že do perimetru toho objektu kritické infrastruktury ten dron vnikne, tak aby mohli účinně proti tomuto bezpilotnímu systému zasáhnout.
1: Jaký efekt by tyto úpravy měly mít v konkrétních situacích? Měl byste nějaký příklad?
2: Pardon, teď mám nerozumět.
1: Jestli byste měl příklad nějaké konkrétní situace, kdyby to mělo pomoci?
2: Jedná se o všechny situace, kdy ten bezpilotní prostředek vnikne do areálu k subjektu kritické infrastruktury. Představme si mezinárodní letiště, elektrárny nebo třeba sklady paliv.
1: No a co by se dělo dál?
2: Následně, pokud je tento prostředek identifikován a je označen za to, že není tam oprávněně, tak potom může buď policie nebo zaměstnanci toho daného subjektu kritické infrastruktury proti němu zasáhnout a eliminovat jej.
1: A na jakém základě je možno vyhodnotit, že jde o dron, který ohrožuje ten daný objekt?
2: My právě tuto legislativu stavíme do té pozice, že umožňujeme subjektům kritické infrastruktury vyhlásit tu bezletovou zónu, ten bezletový prostor, ve kterém může dojít k eliminaci tohoto prostředku bez toho, aniž by muselo docházet k vyhodnocování, za jakým účelem tam ten bezpilotní prostředek je. To znamená, presumujeme tu situaci, že každý bezpilotní prostředek, který neoprávněně vnikne do tohoto prostoru, tak je potenciálně nebezpečný a může proti němu být použita síla.
1: Jak je definovaný nespolupracující dron?
2: V podstatě je to každý bezpilotní systém, který nemá nějaké speciální oprávnění. To speciální oprávnění mají zpravidla bezpilotní systémy integrovaného záchranného systému, případně armády.
1: A na jaké oblasti kritické infrastruktury by se ta ochrana měla vztahovat hlavně?
2: My v návrhu té legislativy nerozlišujeme jednotlivé poskytovatele služeb kritické infrastruktury. Nicméně tam, kde je ta situace nejožehavější, tak jsou ty areály, o kterých už jsem mluvil, to znamená mezinárodní letiště, dodavatele energií a podobně.
1: No a jakými prostředky by mohli zaměstnanci společností, v jejich dosahu by se mohly pohybovat tedy potenciálně nebezpečné drony, ty letouny zneškodňovat?
2: Těch prostředků je celá řada. Vzhledem k tomu překotnému technologickému vývoji my je záměrně nevyjmenováváme v návrhu té legislativy, ale změnit můžu například střelné zbraně s nějakou speciální protidronovou municí nebo útočné drony, nebo například ty sítě.
1: Promiňte, sítě nerozumím, ty sítě?
2: Jsou to kinetické zařízení, které vystřelují sítě přímo na ten bezpilotní systém.
1: Už chápu. Budou muset ti lidé projít nějakým speciálním školením?
2: Přesně tak. My předpokládáme, že pokud si ten konkrétní subjekt kritické infrastruktury zažádá, že chce mít takovouto bezletovou zónu, tak následně ministerstvo vnitra vydá ve spolupráci s ministerstvem dopravy metodiku a ten subjekt kritické infrastruktury následně musí svůj personál, který bude oprávněný, takto zasahovat, proškolit.
1: A vycházíte i z legislativních úprav v jiných unijních zemích?
2: My v tomto, jako Česká republika, jsme v tuto chvíli velmi progresivní, takže spíš očekáváme, že my budeme inspirací pro ostatní.
1: Návrh jde do meziresortního připomínkového řízení. Může ještě doznat nějaký změn, kdyby měl tady začít platit, nebo kdyby měl vstoupit v platnost?
2: Samozřejmě může doznat změn v rámci toho připomínkového řízení, stejně tak, jako může potom následně doznat změn v rámci toho dalšího legislativního procesu. A my aktuálně cílíme na jeden z těch dvou nejbližších legislativních termínů pro účinnost, které jsou dány, to znamená buď 1.1.2027 nebo z vyšší pravděpodobnosti 1.7.2027.
1: Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, první náměstek ministra vnitra. Děkuji vám, nashledanou.
2: Děkuji, krásný den, nashledanou.
1: Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem 3 dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky. Hostem polední publicistiky je českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Trump argumentuje tím, že Kanada uvalila na automobily dovážené z USA cla a kvóty, přičemž tak neučinila v případě vozidel z jiných zemí. A většina kanadských provincií podle něj také pozastavila prodej amerických alkoholických nápojů. Je to fakt?
3: Tak je to tvrzení Donalda Trumpa, takže já přesně neznám detaily. Je to politicky poněkud překroucené. On tvrdí, že Kanada diskriminuje proti americkému síru z Wisconsinu a dovozu, tuším, alkoholu i aut. Myslím si, že se primárně jedná o takzvané bezcelní překážky, různé předpisy a tak dále. A v každém případě toto opatření by mělo vstoupit v platnost až za 30 dní a takže lze očekávat, že během tohoto měsíce se budou obě strany snažit nějak z toho vybruslit se ctí.
1: Takže je to taková obvyklá Trumpova vyjednávací ano. Taktika, že on nasadí 50% cla, pak čeká, co se bude dít dál.
3: Ano, a to přesto, že mu nejvyšší soud zakázal vlastně to zdůvodnit tím způsobem, který použil zhruba před rokem, tak on se nyní opírá o některé jiné zákony, které mu to umožňují, sice komplikovaněji, ale přesto. Dokonce v jeden okamžik Trump prohlásil, že to dělá trestem za kouř, který Kanaďané jako kdyby mohli ovlivnit, když jim chudákům hoří hektary lesů v Ontáriu či kde. Prostě ty výroky Trumpa nemůžeme brát moc vážně. Já doufám, že během těchto příštích 30 dní se tento spor nějak urovná.
1: No ostatně kanadský premiér Mark Carney řekl, že jeho vláda předložila komplexní návrhy na vyřešení obchodních sporů s Washingtonem a zdůraznil, že dřívější Trumpova cla byla v rozporu se severoamerickou obchodní dohodou. Jak je to v tomto případě?
3: Ano, je to v rozporu s tou severoamerickou dohodou mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem. A zajímavé bylo, že v oblasti alkoholu byla to vicepremiérka kanadská Freeman, která si prosadila, že likér dovážený ze Spojených států, respektive víno dovážený z Kalifornie, se nebude nakupovat. Je to zajímavý případ, protože už od dob prohibice v Severní Americe jsou to státy, které mají monopol na prodej alkoholu a tudíž mohou velice jednoduše odmítnout brát víno z Kalifornie a začít ho nakupovat ve větší míře třeba z Itálie nebo Francie. A to je přesně to, co Kanada udělala a jako jedna z mála zemí vlastně se těmto Trumpovým clům, nesmyslným tarifům postavila. A dokonce dnes tato paní publikovala velice zajímavý článek ve Financial Times, kde vyzývá ostatní země, aby Trumpovi opláceli stejnou kartou, tak jako to dělá Kanada, Čína, ale bohužel ne Evropská unie.
1: Cla se budou stahovat na dovoz z Kanady v hodnotě téměř 20 miliard dolarů. Jestli si dobře vybavuju, je to něco přes 5% tedy té obchodní výměny, ale koho ta opatření poškodí víc? Jaký dopad mohou mít na americkou ekonomiku?
3: No předně poškodí obě strany. Je to opravdu mínus pro oba. A ta konkrétní dolarová velikost, veličina, myslím, je celkem druhořadá a jak říkám, doufám, že k tomu vlastně nikdy nedojde.
1: No, jaké to má ale racionální řešení, teď ta situace, kdy se vracím ke slovům kanadského premiéra, že předložili komplexní návrh, jak to vyřešit?
3: No, to myslím, že je absolutně správný postup a kanadský premiér si zaslouží obdiv za trpělivost a konstruktivní přístup. Jde o to vyčkat a přečkat a uvidíme, kde budeme po volbách za tři měsíce. Pravděpodobně je tam ještě nějaká skrytá agenda, kterou na veřejnosti nevidíme. Pravděpodobně se Mark Carney dostal Trumpovi pod kůži už jen svým projevem na celé řadě jednání, včetně na NATO, v G7 a tak dále. A tudíž je, v tom hrajou bohužel i tyto velice partikulární osobní zájmy.
1: Říká českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš, který byl hostem polední publicistiky, k tomu, že Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na kanadské produkty. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Nashledanou.
3: Děkuji za pozvání a hezký den všem.
1: Teď už máme připraveny další zprávy. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Martin Matějka.
5: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky ze čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Mezinárodní měnový fond schválil čtyřletý úvěr pro Ukrajinu ve výši v přepočtu přibližně 170 miliard korun v únoru letošního roku. Peníze mají zemi pomoct s udržením ekonomické stability během války. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na více než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to konžské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenali v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Nejnovější konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. A na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelní důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková hraje v prvním kole turnaje WTA v Praze s Číňankou Yuan Yue. Duel na štvanici sleduje Jaroslav Plažil.
6: Chačům rady žurnálu. Nikola Bartuňková prohrála první sadu 3-6, v té druhé vede 5-4, ale na podání je teď čínská tenistka Yuan Yue. Můžete poslouchat na rady žurnálu Sport, jak nejenom koncovka druhé sady dopadne. Ze štvanice Jaroslav Plažil, rady žurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení v Posázaví, na D2 od Modřic. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy těsně před sjezdem na Trhový Štěpánov na 56. kilometru pracují v pravém pruhu silničáři. Kolona z 58. téměř od Šelky popojíždí zhruba 10 minut. D2 před Brnem směrem z Bratislavy hodně plná. Kamiony přibližně z 8. kilometru. Osobní auta brzdí před Modřicemi na 4. kilometru. Silnice 55 z Přerova do Olomouce za Kokory je dočasně obousměrně uzavřená. Na místě zasahují u nehody dvou osobních vozidel a traktoru. Z obou stran se tvoří dlouhé kolony. Osobním autem můžete objíždět přes Brodek a Majetín. Jedete-li po D55 z Olomouce, sjíždějte exitem 3 a pokračujte na Grigov. Na silnici 37 na tahu ze Ždírce nad Doubravou do Žďáru nad Sázavou spozorněte za Vojnovým Městcem. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždí se kyvadlově. Zdržení jen krátké. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 z Bystřete kousek za sjezdem z D5 na 22. a půltém kilometru bourala dvě osobní auta, tam ale provozu příliš nebrání. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Vládní podání k ústavnímu soudu ohledně prezidentovy kompetenční žaloby. Opozice a volba hlavy státu či nový předseda labouristické vlády Velké Británie. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
7: Názory a argumenty.
9: V Vláda včera informovala o svém dalším postupu v případu kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla k ústavnímu soudu týkající se účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance. Vláda podle očekávání navrhuje zamítnutí žaloby a také požaduje, aby ústavní soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
10: Dobrý den.
9: K ústavnímu soudu dnes podání vlády dorazilo. O co Babišův kabinet a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, který podání připravoval, opírá své argumenty?
10: Argumentuji hlavně tím, že se jim nelíbí předběžné opatření, které vydal ústavní soud. Je to logické, protože vláda vůči prezidentovi a jeho účasti nebo spíše neúčasti na summitu v Turecku zvolila určitou strategii, která počítala s tím, že když to definitivní rozhodnutí o složení delegace budou dostatečně dlouho protahovat, tak pak případná ústavní žaloba nebude mít šanci na to, aby byla důkladně projednána do doby konání summitu. Myslím si, že byli velmi zaskočeni tou taktikou prezidenta republiky nebo Hradu, že tedy podal nejenom kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ale součástí té žaloby bylo také předběžné opatření, které nakonec umožnilo prezidentovi účastnit se summitu NATO v Turecku. Takže to je hlavní opora těch výhrad, že zkrátka vláda měla dostat prostor pro vyjádření i k tomu předběžnému opatření, že to předběžné opatření nemělo být vůbec vydáno. No a zároveň vláda se opírá o to, že prezidentovi nijak nebrání v cestách do zahraničí a v dalších věcech a že tudíž ta kompetenční žaloba postrádá smysl a že by měla být soudem odmítnuta. Samozřejmě to neznamená, že soud bude sdílet stejný pohled, jako má vláda. To vyjádření vlády je důležité v tom slova smyslu, že kdyby měla shodný pohled na výkon kompetencí prezidenta týkající se reprezentace země v zahraničí, tak by samozřejmě se neobracela kancelář prezidenta nebo prezident na ústavní soud, takže jsou ve sporu, každý má jiný názor a protože jsou účastníky řízení, tak ten svůj názor musí ústavnímu soudu nebo měli by ústavnímu soudu doložit, což samozřejmě udělali a nyní tedy se ústavní soud může posunout k tomu, že ten případ bude dále důkladně projednávat, má ho začít projednávat v září, bude se muset vypořádat také s tou připomínkou vlády nebo požadavkem, že soudce zpravodaj Šámal je podjatý a že by měl být vyloučen. Je otázka, zda takováto žaloba nebo takovýto návrh má šanci na úspěch i také z toho důvodu minimálně, že soudce zpravodaj nebyl jmenován Petrem Pavlem, že se dopředu k tomu nijak nevyjadřoval, aby už bylo jasné, že je podjatý, takže myslím si, že ta jeho podjatost se těžko bude dokazovat, tím spíš, že stejné stanovisko zastávali i další ústavní soudci nebo většina těch ústavních soudců, protože v minulosti jsme byli svědky toho, že sice soudce zpravodaj formuluje nějak tu pozici a snaží se nějak tam argumentovat a tak dále a přesvědčit o tom své kolegy, ale když se mu nedaří přesvědčit většinu, tak bývá ten soudce zpravodaj sám vyměněn, aby prostě jeho názor odpovídal názoru většiny ústavních soudců, což se v tomto případě nestalo, takže z toho lze vyvozovat, že ta podjatost soudce zpravodaje Šámala se bude dokazovat velmi obtížně. Uvidíme, jak tedy nakonec ústavní soud rozhodne a důležité bude nejenom to rozhodnutí, zda vyhoví nebo zamítne, ale v případě, že vyhoví žádosti nebo žalobě prezidenta republiky, jak tu žalobu zdůvodní, protože od toho se bude odvíjet další pohled a výklad kompetencí prezidenta republiky v zahraniční politice, to tedy, že zastupuje stát navenek.
9: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
10: Naslyšenou.
9: Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS by měla současná opozice nebo alespoň několik demokratických stran přijít do volby hlavy státu s vlastním společným kandidátem a současného prezidenta Petra Pavla podpořit až ve druhém kole. Opoziční kandidát proti Pavlovi by byl ale zbytečným plýtváním silami, říká politolog Lukáš Jelínek.
11: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, s níž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byli jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče. Nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti. Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN. A pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
12: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Spojené království má od včerejška nového premiéra. Labouristickou vládu Velké Británie povede místo dosavadního neoblíbeného předsedy Keira Starmera Andy Barnem, který si získal popularitu hlavně jako starosta Velkého Manchesteru, nazývali ho králem severu. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Britský premiérský kocour Larry bude mít nového pána. Do Downing Street 10 nastupuje Andy Barnham. Bude to Larryho už devátý domácí, i když, jak to u koček bývá, možná to bude spíš Burnham, kdo bude v sídle premiéru jen na návštěvě. Jak dlouhá bude, se teprve ukáže. Andy Burnham přichází do funkce na jednu stranu se silným mandátem, ale současně obklopen silnými pochybnostmi, že je tím, kdo splní zadání. Jeho úkolem totiž bude zachránit Labour Party a vlastně i Británii před vlastními slabinami. Sympaticky působící padesátník Andy Burnham přichází do funkce s mnoha aktivy. Při nedávných doplňovacích volbách do dolní sněmovny byl voliči vybrán jasnou většinou, což všichni chápali jako pokyn, aby nahradil tou dobou už nepopulárního Keira Starmera. Burnhamovou výhodou je i to, že se těší jasné podpoře poslanců, což je podstatné ze dvou důvodů. Za prvé, britský premiér nezmůže nic bez svého klubu. Historicky vzato je britská vláda vlastně cosi jako výbor parlamentu. A za druhé, právě Starmerova neschopnost komunikovat s vlastními poslanci a neochota je o něčem přesvědčovat, zlomila tomuto původně nadějnému politikovi pas. Burnham, rozený komunikátor, si na to bude dávat pozor. Má ještě jednu výhodu, totiž relativně nízkou laťku, kterou za sebou Starmer nechává po pouhých dvou letech u moci, a tedy i relativně nízká očekávání vůči Andy Burnhamovi. Čekají ho ale i těžké úkoly. Příkladem mohou být dva dlouhodobé problémy. Prvním je ekonomika a stav veřejných financí. Británie trpí nedostatečným hospodářským růstem a špatným hospodařením. Za posledních 6 let vzrostl podíl při rozdělení prostřednictvím veřejných rozpočtů z 39 na 45%. Přitom výběr daní kolísá a nestačí pokrýt veřejné výdaje. Veřejný dluh roste, jen za letošní rok obsluha dluhu pozře 109 miliard liber, což je více než celý rozpočet ministerstva školství. Starmer za sebou přitom nechává sliby, které bude muset Burnham nějak zaplatit, včetně plánu na zvýšení výdajů na obranu, což je jinak chvályhodný plán. Podle jedněch přichází Andy Burnham do funkce na takové úkoly dobře vybaven. V dlouholeté roli starosty velkého Manchesteru podle mnoha hlasů uspěl. Za jeho éry zavedla radnice reformy v řadě oblastí, od podpory veřejného bydlení až po speciální regionální maturity, které mají podpořit zaměstnanost. Naopak podle kritiku je Burnham spíše člověk, který se snaží vyhnout se konfliktům a vyhovět každému. Panuje proto obava, že co fungovalo v Manchesteru, bude velkým problémem v Londýně. Druhou pro Burnhamovu budoucnost klíčovou oblastí je imigrace. Ta velkou část veřejnosti velmi trápí a mimo jiné připravuje libristy o voliče ve prospěch strany Reform UK. Dosavadní ministryně vnitra Shabana Mahmudová přišla ještě na sklonku Starmerovy éry s rozsáhlou imigrační reformou, která cizincům značně stěžuje imigraci i setrvání v Británii. S touto úpravou ale silně nesouhlasí část libristických poslanců, podle kterých je v rozporu s libristickými hodnotami, tak, jak je chápou oni. Burnham Mahmudovou ve funkci ponechal, ale není zřejmé, zda jí dovolí pokračovat v dosavadní linii přes odpor části poslanců. Pod těmito tlaky v oblasti rozpočtu, imigrace a dalších kontroverzních otázek, složený z široké škály od korbinovských levičáků po blairovské centristy, začne štěpit. To bude klíčovým testem pro politika, který nechce válčit s nikým. Tradiční britské strany, jako je Labour Party nebo i konzervativci, ohrožují nováčci, jako je Reform UK nebo Zelení. Burnham má tady v rukou jednu z posledních šancí zachránit svou stranu, stejně jako zavedený systém dvou silných stran.
12: Nového britského premiéra Andyho Burnhama představil kolega Jan Fingerland.
14: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu učinil nakrátko z jejího zakladatele Elona Muska prvního dolarového bilionáře. Po počátečním strmém nárůstu cen akcí ale nastal opačný pohyb, který komentuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
15: Zpráva o tom, že akcie vesmírné společnosti SpaceX se propadly pod svou upisovací hodnotu, tedy pod cenu, za níž vstoupily před měsícem na burzu Nasdaq, obletěla celý svět. Jakoby to snad bylo překvapení. Jenže není. A platí to pro řadu dalších titulů, které mají obří pozornost a vybudí emoce retailových investorů. Předně to, za kolik se SpaceX obchoduje dnes, tedy zhruba 5 týdnů od jeho premiéry na burze, je vlastně úplně irrelevantní. Nic to neříká o firmě a jejím biznisu, ale hlavně o momentální náladě na trhu. Zároveň to je ale symptomatické pro mnoho mediálně atraktivních titulů, k nímž se poutá velká pozornost. Hodně se o nich píše a mluví, protože lidé i investoři milují velké příběhy. A ten za SpaceX je jako z románu. Jen Elon Musk, který firmu vede a většinově ovládá, by vydal na několik hollywoodských scénářů. Jenže to, že nová akcie pod dojmem novinových titulků vystřelí vzhůru a pak klesá a klesá, je vlastně naprosto obvyklý scénář. To se prostě stává. Hráčů, kteří mají na prodeji a poklesu zájem, bývá vždy víc než dost. Navíc v případech, jako je SpaceX, se euforie před vstupem na burzu vyšponovala do takových výšin, že bylo na snadě, že musí dojít k určité korekci. Akcie a s nimi i hodnota celé firmy byly totiž úplně odtržené od biznisové reality. To o nich platí tak nějak pořád, ale už přece jen trochu víc odpovídají obvyklému investičnímu meritu. To, co nyní sledujeme v případě SpaceX, se předtím stalo už nesčetněkrát. Podívejme se například na české CSG, které jsme všichni vynášeli do nebes za příkladný a úspěšný vstup na amsterdamskou burzu. A dnes akcie jsou na třetině lednových maxim. Nebo svého času extra vzývané startupové automobilky jako Rivian, Lucid či Nikola. Ty také vyletěly rychle vzhůru a pak následovalo slzavé a bolavé údolí. V případě dvou z těchto tří firm dokonce bankrot. Proč se to děje? Protože do akcí firem, k nímž se pojí silné příběhy a které se trefí do aktuálního zeitgeistu, se mohutně nahrnou i obyčejní retailoví investoři. A ti svým nadšením nakazí často i ty zkušené či institucionální. Jde prostě o emoce. Jenže pak začne pracovat čas a matematika a investiční logika začne být neúprosná. Nic totiž neroste do nebe a samo od sebe. Přijdou na řadu propady, racionalizace úsudku, vystřízlivění a prodělky. Plyne z toho vcelku jednoduché poučení. Pokud nechcete spekulovat a stresovat se, ale jde vám o skutečné investování, radši se mánii bezprostředně po velkolepých IPO vyhněte. Počkejte si, všechno dobře promyslete a teprve pak se rozhodujte. Ostatně i v životě tahle strategie funguje lépe než zkratkovité jednání podle toho, co jste zrovna četli nebo viděli na Instagramu.
12: Rychlý vzestup a následný pokles cen akcí SpaceX po vstupu společnosti na burzu komentoval zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč. Italská poslanecká sněmovna většinou 217 hlasů proti 152 hlasům přijala vládní návrh novely volebního zákona a poslala jej do Senátu. Přesto se po Itálii šíří hlasy, které tvrdí, že stávající hlasování bylo pro premiérku Giorgiu Meloniovou debaklem a že by nejlépe udělala, kdyby vyhlásila předčasné volby. Meloniová zakopla o úhelný kámen, o preferenční hlasy voličů, říká publicista Ivan Štern.
16: Parlamentní opozice navíc kritizuje i stávající novelu, ač by podle tvrzení vlády měla být rovněž spokojena. Upravený zákon povede k větší stabilitě vlád, ustavených na základě výsledků parlamentních voleb, a Itálie se tak vyvaruje vlád, které měly mnohdy bezmála jepičí trvání. Ačkoliv zákon zesiluje prvky poměrného zastoupení, přidává jeden významný většinový prvek. Pokud některá ze stran, anebo ve volbách kandidující koalice, dosáhnou 42% volebních hlasů, čeká je podle novely bonus ve výši 70 křesel v poslanecké sněmovně a 30 křesel v senátu nad získanými mandáty podle výsledků voleb. Parlamentní opozice tento bonus, i když by nepochybně i ona sama ráda kasírovala mandáty navíc, považuje za vytírání zraku. Dosáhnout 42% odvedených hlasů je pro jednotlivou stranu takřka nemožné. A co se týká koalic, jediná koalice, která je schopna toho dosáhnout pro roztříštěnost a nesourodost levicových uskupení, je koalice složená ze stran pravicových, tedy ze stran dnešní vládní koalice. Zákon si vláda Meloniové tak ušila na vlastní míru a pokud projde i senátem a ve volebních preferencích hlasů nedojde k nějaké převratné změně a pokud se roztříštěná levice zázrakem nevzpamatuje, má v příštích volbách zajištěnou spolehlivou parlamentní většinu. Vládnout bude díky novele bez většího rizika předčasného rozpadu koalice. Proč tedy ten halas vyzývající Meloniovou k sebereflexi, mající za to, že stávající změna zákona představuje pro ně naprostý debakl? Ve hře byl pozměňovací návrh, za nímž si Meloniová osobně stojí, majíc ho za klíčový prvek. Jde o možnost uvnitř kandidátní listiny politické strany preferenčními hlasy přeskupit pořadí kandidujících osob a změnit tak soupis stanovený stranou. Prvek, který český volič považuje za samozřejmou součást možností, jak se má u volební urny chovat. Jeden jediný hlas a návrh neprošel. Proti hlasovalo 188 poslanců, pro 187. Mezi disidenty se nutně nacházeli i poslanci vládní koalice. Nejspíš to byli ti, kteří trvají na nedotknutelnosti stranického pořadí kandidátů. Voliči do toho přece nemají co mluvit. Právě proto šlo o debakl. V očích opozice se Meloniové koalice rozhádala a je na rozpadnutí. Vláda se tak stala nedůvěryhodnou. Byť, jak jinak, bude v konečném důsledku sám volič.
12: U mikrofonu byl publicista Ivan Štern. A ještě zbývá závěrečná glosa, vrátíme se v ní do Velké Británie. O boxparkifikaci Londýna hovoří spisovatelka Iva Pekárková.
17: Víte, co je to boxpark? Podle Rogera Wadea, který přišel s nápadem otevřít boxpark v Shoreditchi, londýnské čtvrti proslulé rušným nočním životem, je boxpark první skládací nákupní centrum na světě. Ten shoreditchský sestává ze 60 recyklovaných přepravních kontejnerů, 40 v přízemí a 20 v patře. Byl otevřen v roce 2011 za skeptického přihlížení mnohého Londýňana, ale uchytil se překvapivě rychle. Původně měl na místě setrvat jen 5 let, ale přes několik developerských pokusů získat povolení k jeho rozmontování funguje dodnes. Ročně vynáší kolem 80 milionů liber, tedy víc než 2 miliardy korun. Koncept boxparku samozřejmě není tak inovativní, jak tvrdí jeho vynálezce. Velmi se podobá k astronomickým tržnicím, jaké najdete třeba v Asii. Liší se od nich jen tím, že nesestává ze stánků, ale z kontejnerů a taky cenami. Bývají překvapivě vysoké. Návštěvníci jsou ale nadšení. Když do boxparku dorazí parta kamarádů s různými chutěmi, každý si koupí občerstvení u jiného stánku a pak můžou společně sedět u stolu. 5 let po otevření shoreditchského boxparku v roce 2016 byl otevřen další, Croydonský. Na rozdíl od toho prvního je zastřešený. Přišlo se totiž na to, že návštěvnost shoreditchského boxparku klesá v zimě a při špatném počasí. Boxpark Croydon je téměř dvakrát tak velký jako ten shoreditchský. Pyšní se 96 kontejnery. Ani nemusím říkat, že slovo box v boxparcích neznamená boxovat, ale bedna, zmíněný kontejner. To ale neznamená, že v něm nemůžete sledovat boxerský zápas. Boxparky, kterých mezitím v Anglii vyrostlo několik, se totiž staly jakýmisi obřími hospodami, ve kterých můžete na gigantických obrazovkách sledovat sporty všeho druhu. Na letošním mistrovství světa ve fotbale boxparky královsky vydělaly. Neuvěřitelné množství fanoušků totiž toužilo popíjet pivo na stojáka obklopeni šílícím davem a ničit si krční páteř zíráním na obrazovku vysoko nad hlavou. Croydonský boxpark má kapacitu 2000 návštěvníků, ale i tak se lístky na mač Anglie s Argentinou prodali dlouho před zápasem. Ano, abyste hemžení na obrazovce mohli sledovat v boxparku, museli jste si koupit lístek a ten stál až 50 liber, skoro 1500 korun. O téhle proměně prostoru, kam obyčejně můžete chodit bez placení, v místo, kam vás bez lístku nepustí, dnes Londýňané mluví jako o boxparkifikaci. Mnohým nepřipadá fér chtít po fanoušcích, aby platili vstupné, jen aby si v boxparku směli koupit pár předražených piv. Ale správa boxparků se brání. Kdyby byl vstup volný, zájemci by se dovnitř prostě nevešli. I tak bylo třeba posílit ochranku. V posledních pár letech zájem o podniky typu boxparků výrazně vzrostl. Můžete v nich strávit večer obklopeni davem lidí a přitom v anonymitě. A to prý lidem zvyklým trávit půl života online ohromně vyhovuje.
12: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
18: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
19: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
18: Že bych vyrazil za váma?
19: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
20: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
21: www.lfs.cz.
20: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
22: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
23: Radiožurnál je 13 hodin. Martin Matějka a aktuální zprávy.
24: Česko chce posílit protidronovou obranu. Rusko útočilo na plynárenskou a přístavní infrastrukturu. České tenistky Bartuňková a Samson bojují o postup do druhého kola na turnaji WTA v Praze. Silnice 55 Solomouce do Přerova je po nehodě u Kokor neprůjezdná. A je většinou oblačno na severu místy s přeháníkami teploty do 23, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů.
25: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
24: Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka, zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To doteď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit ty zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
26: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
24: Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal z ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
27: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
24: Rusko už třetím dnem systematicky útočí na plynárenskou infrastrukturu v Charkovské oblasti, oznámila to ukrajinská společnost Naftohaz. Naopak ukrajinské síly dnes provedly další útoky na jihu Ruska v moskevské, bělogorodské oblasti a také na anektovaném Krymu.
28: Podle společnosti Naftohaz ruské útoky, které pokračují od soboty, poškodily plynárenská zařízení v Charkovské oblasti a Naftohaz proto musel částečně omezit dodávky plynu. Ukrajinská obrana informovala o útoku na Ševčenkové u Kupiansku v Charkovské oblasti, kde Rusko podle těchto zdrojů použilo kazetovou munici. Podle oblastních úřadů bylo poškozeno asi 10 budov. V noci a dopoledne Rusko zaútočilo také na Oděsu a Oděskou oblast, kde byla cílem především přístavní infrastruktura. V Oděse byl dnes vyhlášen smutek za 3 oběti včerejších útoků. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
24: Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
0: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
1: Sport. Na tenisovém Live Sport Prague Open pokračují druhým dnem zápasy prvního kola. Nikola Bartůňková hraje s Číňankou Yuan Yue a Laura Samson nastoupila proti Australance Jointové. Podrobnosti ze Štvanice přidá reportér Jaroslav Plašil.
2: Už skoro 2 hodiny je na kortu Nikola Bartuňková, která v rozhodujícím třetím setu vede 4-1 nad čínskou soupeřkou Yuan Yue. Hraje se také na vedlejším dvorci. Laura Samson se snaží o srovnání skóre 3-4. Zatím prohrává česká tenistka, která hraje s Majou Jointovou z Austrálie. Laura Samson je teď na podání stav 3-4 a 30 obě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Na Tour de France začíná 16. etapa, kterou je časovka jednotlivců. Jako poslední do ní ve žlutém dresu vyrazí suverénní lídr Slovinec Tadej Pogačar. Z českých cyklistů po půl druhé odstartuje Pavel Bittner, po druhé hodině Jakub Otruba a před 16. český časovkářský mistr Matias Vacek.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D2 u Brna a kolony na D1 u Želivky. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte silný provoz a kolony. Brzdí se za sjezdem na Blučinu na 11. kilometru v obou pruzích a kolona pak hlavně kamionů se sune až do Brna do omezení. Od sjezdu na Chrlici jedou pomalu i osobní auta. Ucpaná je i spojka bratislavské a vídeňské dálnice přes Modřice. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zdržíte u Želivky v koloně. Na kilometru 56 u sjezdu na Zruč nad Sázavou je zúžení, kolona má 3 kilometry a postojíte do 15 minut. Silnice 55 z Olomouce do Přerova před Kokory po nehodě neprůjezdná. Je tam objížďka přes Krčman, Majetín a Brodek u Přerova v obou směrech. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech. Další je to ve směru z D1 na letiště. Tam musí kvůli koloně regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte osobním autem asi 20 minut navíc. A pozor dejte v Praze i na městském okruhu ve směru z Troje na Smíchov. V tunelu Mrázovka se ucpává výjezd na Radlickou a brzdí se prudce v tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali řadu rozhovorů, ve kterých naši hosté od pondělí do pátku komentují aktuální dění kolem nás, pochopitelně v souvislostech. A jsem ráda, že pozvání přijala Lenka Hrabalová, iránistka a arabistka. Zaměříme se zejména na vývoj americko-iránského nekončícího konfliktu, dopady změn klimatu v Afghánistánu a Pákistánu, změny tamního životního stylu a také na politiku Talibánu a dopady na práva žen či menšin. Zita Senková přeje nerušený poslech.
25: Jak to vidí?
4: Spojené státy znovu udeřili na Irán, mířili na tamní námořnictvo. Irán zase zaútočil na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Spojené státy útočili už 10. noc v řadě. Cílem úderu je podle Washingtonu dále omezit vojenské kapacity, které Teherán používá k útokům na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Paní Hrabalová, jaké řešení má podle vás tento evidentně stále nekončící konflikt? Sice ho na chvíli utlumilo příměří, následně podepsané memorandum o porozumění, ale nyní jsem popsala tu realitu.
5: No, ta realita je vlastně taková hodně nešťastná, protože obě strany jsou poměrně tvrdohlavé a málo otevřené tomu dialogu a ještě méně jsou otevřené nějaké vzájemné důvěře, takže tam ty scénáře, které se nabízí, jsou z mého pohledu spíš nešťastné, zahrnují, je tam možnost jako eskalace, je tam možnost nějakého dlouhodobého, nekončícího konfliktu, je tam samozřejmě možnost diplomacie, možnost toho, jakoby ten konflikt ukončit, ale víme, jak se teďka zmínila, takže se to už nepovedlo a že obě strany od nějakého toho příměří, které už měly uzavřené, dali velmi rychle ruce pryč. Takže já tam vidím ty scénáře takové spíš ne úplně hezké pro tu budoucnost jenom Iránu, ale i regionu, protože víme, že Irán ten konflikt snaží regionalizovat, přitáhnout ho pouze ze svého území i na okolní země, na spojence Američanů, čili tam jako se to ještě může hodně ta situace zhoršit.
6: Irán se nedávno 6 dní loučil s dlouholetým duchovním vůdcem Alím Chamenejím, který byl zabit 28. února na začátku americko-izraelských úderů na Irán. Co pro lidi vůbec ta opulentní, řekněme, trizna znamenala pro obyvatele, ale i tamní režim?
5: Tak pro tamní režim to byl takový symbol kontinuity, symbol síly toho režimu, symbol jeho přetrvání. Prostě potřeboval ukázat to, že tady stále je. To datum nebylo vybrané náhodně, pohřeb probíhal během svatého měsíce a vlastně, kdy se konají trizny za imáma Hosejna,

0: a tam tady tyhle plakáty nebo obrovské plakáty zobrazující zemřelé iránské vůdce, tak zdobily ulice už jako celé týdny předtím. A když potom probíhala ta samotná Ašura, ten svátek, tak se konala obrovská procesí a lidé opravdu jako za tady tyhle za Chameneiho a další, tak velmi smutnili, je špatný slovo, to jsem nechtěla
1: truchlili.
0: Říct. Truchlili, děkuju, to je moc krát lepší. A to jsme platí pro Irák, to jsme platí prostě pro další komunity šítů, čili on opravdu jako byl nějakou symbolickou náboženskou figurou, ne teda výlučně politickou, i za hranicemi té země. Pro spoustu dalších Iránců samozřejmě ti zase slavili, že je pryč.
1: Nakolik silná je pořád ta duchovní neboli náboženská linka tohoto teokratického režimu? Mimochodem Mojtaba Chamenei, jeho nástupce zabitého Alího Chameneiho, se pořád podle dostupných informací neobjevil na veřejnosti.
0: Taky jsem ho nezaznamenala, takže opravdu jako smysl, nebo tak. Tak. Taky si nezaznamenala jako žádné silnější jako od něho vyjádření nebo jeho přítomnost. Za něho mluví jeho blízcí, nějakého okruh poradců a vlastně existuje spousta spekulací o tom, co se s Mojtabou děje. Teďka myslím, prezident Trump prohlásil, že je na 100% mrtev. Jiní zase věří, že byl zraněný, že nějaký jako, že má následky velké, takže tam jako z toho opravdu pohybuje v rovině spekulací. A tady tenhle Mojtaba tak vlastně byl synem zesnulého Chameneiho, čili tam nějaká ta dynastické pokračování v rámci té, jako, té linie. Oni mají ještě jakoby to, že nosí černý turban, tak znamená, že jsou potomci proroka Mohameda. Takže oni jako pochází z velmi význačné rodiny, mají k tomu jakoby nějaké to řekl, takové jako prostě plusové body k tomu svému náboženskému postavení. A tady tohle vlastně pro spoustu lidí v Iránu nebo v tom šítském světě, tak jako je zásadní. Ty lidi jsou důležití, ti lidi prostě jsou uctívaní, uznávaní a následovaní. A vlastně v samotném Iránu, byť ten režim má pověst, jakou má, tak řada Iránců mu prostě věří a to na základě právě i té náboženské autority, která tam je. A vlastně Iránci, řada z nich jako je zbožná. Ta zbožnost má spoustu podob, může prostě být zbožností jako čistě spirituální, ale i to zbožnosti jako čistě jako šítsky islámskou. A prostě tady tomu režimu věří i skrz tady tuhle náboženskou stránku. A vlastně pro ně jsou to jako zástupci, řekla zástupci boží na zemi, to je asi silné vyjádření, ale jako vnímají to jako to, co prostě takhle má být správně. Čili je tam ta stránka náboženská, tak je stále velmi silná. Samozřejmě víc na venkově, víc na předměstích, víc tam, kde lidé nemají třeba přístup k výuce cizích jazyků, nemají prostě přístup ke světu. A ne výlučně, samozřejmě spousta vysokoškolských lidí, vysokoškolsky vzdělaných, anglicky mluvících je hluboce věřící, ale jako řekněme, že to kdo těch podporovatelů se pohybuje spíše v té méně vzdělané komunitě, ale jako rozhodně jich Iránu není málo.
2: Jak to vidí?
1: Zprostředkovatelem jednání mezi Spojenými státy a Iránem byl Pákistán. Posílilo to jeho geopolitické postavení?
0: Geopolitické postavení Pákistánu je v dnešní době takové jako velmi, velmi složité v tom regionu. Pákistán je v dlouhodobém konfliktu s Indií, s Afghánistánem a velmi usiluje o to, aby se lépe etabloval. Takže pro Pákistán to byla opravdu jako velká známka prestiže. Byť teda ta jednání nedopadla z dlouhodobé perspektivy tak jako nějak úspěšně, tak Pákistánci, to jsem zaznamenala mezi lidmi, tak byli velmi hrdí. Oni se z části se smáli svému politickému zastoupení, tam byla samozřejmě spousta vtipů, pro mě jako byla asi u nás, to tak bývá, ale jako ta hrdost mezi nima na to, na tady tu pakistánskou roli, tak jako byla velmi silná. A Pákistán tak je s dlouhodobým spojencem jak Američanů, tak ale také Iránu. Oni s Iránem se snaží budovat vztahy, mají tam spolu dlouhou hranici, chtějí prostě tu hranici, by byla propustná, zejména kvůli zboží, takže pro Pákistán tady tahle role tak je, může, pokud bude dobře zpracovaná, tak může přinést řadu benefitů.
1: Pákistán má hranici také s Afghánistánem, což už tady zaznělo, a je to hranice velmi neklidná. Koncem června pakistánské bezpečnostní síly zabily právě podél této hranice 29 lidí. Podle Islamabadu šlo o ozbrojence z řad pakistánské frakce Talibanu. Kábul naopak tvrdí, že při úderech byli zabiti civilisté, 36

0: lidí a 160 dalších utrpělo zranění. Tak co se tam, paní Hrablová, odehrává?
1: Pákistán a Afghánistán tak dělí dlouhá hranice, která se říká Durandova linie. Ona vznikla na konci 19. století. A tahle Durandova linie tak v zásadě jako se jedná o čistě evropský projekt. Jo, ona nerespektuje nějaké tradiční rozložení a dělí na půl území, která jsou osídlená, ovládaná paštuny, což je největší kmenový národ. A tyhle paštuny teda žijí na obou stranách, jak v Afghánistánu, tak v Pákistánu. A ani jedna z těch stran nesouhlasí se současnou hranicí. Takže tam tyhle přihraniční šarvátky neustále pokračují a zároveň Pákistán v minulosti podporoval Talibán, dneska naopak Talibán podporuje pákistánský Talibán a ve snaze, že tam vytvoří nějaký podobně orientovaný režim, jako mají právě Afgánci, co se samozřejmě Pákistáncům nelíbí, takže i na základě toho tam ten konflikt pokračuje, ne-li eskaluje. A ta hranice, já jsem tam vlastně na té hranici byla několikrát teďka v květnu a v červnu v různých částech. Ta hranice je z dlouhodobého hlediska uzavřená, je tam spousta talibánských checkpointů, je tam spousta kontrol a do oblasti se vůbec nedá vjet. To samé z té pákistánské strany, i tam jsem byla teďka několikrát. A tam vlastně jsou nádherné národní parky. Ta hranice se táhne ve vysokých horách, ale je to kompletně nepřístupné, prostě zákaz vstupu cizinců na dlouhé kilometry daleko, ale také jako spousta omezení pro místní. A aspoň teda z pákistánské strany jsou s tím místní velmi nespokojení, protože tam jsou jako vyhlášené letoviska, nádherné ty parky, nádherné místa, kam se oni jezdí rekreovat během dlouhého horkého léta. Takže jako je spousta rozzuřených lidí, ale nedá se s tím nic dělat, protože se je teďka v tuhle chvíli jedná o docela horkou zónu z obou stran. Mm.
0: Mimochodem i tam bylo vlastně platilo příměří, nebo ho zprostředkoval Katar a Turecko. Víceméně se dodržovalo, ale nakonec teda ty rozhovory nevedly k nějaké oficiální dohodě.
1: No,
0: je to tak?
1: Je to tak. K dohodě určitě nevedly, protože tam ty zájmy se nezměnily. Talibán stále popírá, že by jako nějakým způsobem se snažil podporovat pákistánský Talibán. Že by se snažil jako něco v tom Pákistánu vytvářet a zároveň prostě Pákistán jako s tím nesouhlasí. Pákistánský Taliban udělal v zemi letos řadu útoků, zejména na nějaký šítský svatý místa a vlastně ta nedůvěra tam z obou stran velmi rychle jako upadá.
0: Bude to 5 let, co Afghánistán opustil poslední americký voják. Stalo se tak poté, co hnutí Taliban překvapivou ofenzivou obsazovalo jedno město za druhým. A získalo pak i metropoli Kábul. 20letá válka skončila. Tak i v Afghánistánu jste byla, paní Hrabalová. Jak žijí Afgánci v současnosti? Odhaduje se, že více než polovina lidí žije pod hranicí chudoby.
1: Já bych klidně ještě přitlačila s tím číslem, protože ta ekonomická situace v zemi se velmi rychle zhoršuje a v zemi prostě ty chudí lidé se potýkají s řadou problémů, nedostupné zdravotnictví, školství, absence peněz. A teďka západní média dost výrazně zaujaly případy afgánských otců, kteří doslova prodávají svoje dcery, a to dcery jako velmi nízkého věku, aby teda z těch peněz byli schopni uživit ostatní děti. Když jste na návštěvě v Kábulu, tak centrum Kábulu, to je prostě lesklé město, plné krásných obchodů, ať už jako západní šaty, tak prostě kroje pro ženy, nádherné věci, ale to je taková jako trošku výkladní skříň, pak se vyjede kousíček za Kábul a najednou jste v hliněných zemljankách, kde jako lidi prostě žijí jako ve středověku. A nechci tomu jako dávat nějakou jako hanu, ale oni prostě nemají jako jak jinak žít. A z Kábulu po příchodu Talibánu se říká, že utekla nebo odešla asi 1/5 populace, což byly námezní dělníci, gastarbeiteri a podobně, a vrátili se zpátky na venkov, protože v Kábulu už nebyli schopni se uživit. A teďka na tom venkově prostě třou bídu z nouzí. To jsou oblasti, kde se stále orá pluhem, kde se stále prostě chodí několik hodin do hor. Já jsem vždycky jako okouzlená tím, jakou půdu ti Afgánci dokážou zorat. To jsou prostě přímé prudké kopce a v tom jsou vlastně všude pole, oni tam pobíhají s těma krávama a orají tu půdu, aby tam vypěstovali aspoň trošku brambor. A ty podmínky, zejména teda v těch horských regionech, tak jsou velmi tvrdé. Velmi rychle se tam ničí životní prostředí. Talibán získává část peněz z koncesí pro Čínu. My úplně nevíme, jak ty koncese jsou koncipované. To se nepodařilo nikomu ještě do toho úplně proniknout. Každopádně dává čínským firmám právo na například těžbu zlata. To se týká severních oblastí provincie Badachšán, kde je několik zlatonosných řek. A tam jako samozřejmě do těch řek se potom vylívá, kde jaké svinstvo, to zlato se těží, jako to pouští různých chemikálií, a vedle toho se prostě ještě těží v horách, takže tam dochází k řadě otřesů a staví se nové přehrady, takže velmi rychle je tam degradované životní prostředí, otrávené řeky, omezení vodních toků, takže ti místní, když jsem tam byla teďka v té oblasti koncem května, tak tam jako docházelo k ozbrojeným potyčkám mezi Talibánem a místními lidmi. Teď tam dokonce Talibán byl vypráskaný z několika stanovišť před několika dny, takže tam ta nespokojenost je hrozně veliká a patrně to je i v několika dalších provinciích. Já jsem teďka mám čerstvé zkušenosti tady z téhle právě jedné z toho Badachšánu a tam k těm ozbrojeným střetům jako dochází letos, řekla bych, velmi často.
0: Talibán schválil nedávno nový trestní zákoník, dekrety, tak s čím vlastně počítá, jak se propisuje do toho běžného života, ať už žen, nebo vlastně všech obyvatel?
1: Toho trestního zákoníku jsme si všimli hlavně právě kvůli té ženské otázce. Ženy v prostředí dnešního Talibánu, tak ten jejich život tak je vlastně velmi omezovaný. Talibán vnímá práva žen nejenom skrze optiku islámu, ale zejména skrze optiku a paštunských kmenových zákonů. V prostředí hardcore paštunů i Talibán funguje jako osvěta. Jo, takhle moc jsou ti lidi konzervativní. A právě jak oni svoje normy přenesli na celou afgánskou společnost. Čili ženy, zvyšuje se tlak na ženy, aby nosily burku, což je modrý oděv s mřížkou přes oči, a aby vlastně ani kousíček ženského těla nebyl vidět od palců po špičku malíčku. Rukavice, ano. Ještě jsem tam byla, ještě teďka vlastně ve velkých městech chodí ženy oblečeny jako po iránském způsobu. Kabátek, šátek přes vlasy, vlasy trošku trčí ven. To je ještě běžný, ale jako stále více se zesiluje to, že ty ženy takhle se oblékat nemají. Talibán se pokouší omezit jejich pohyb na veřejnosti, jejich zvukové projevy, takže zákaz hlasitého rozhovoru, ideálně zákaz prostě mluvení vůbec. Dokonce v tom novém zákoníku tak je v zásadě legalizováno, že jako domácí násilí, že manžel může ženu bít tak, aby žena neměla otevřené rány nebo zlomeniny, což samo o sobě je docela hrozivý. A takže takových věcí se tam teďka objevuje víc. On Talibán není úplně centralizovaný. A ta míra toho prosazování je v každé oblasti trošku jiná. A to nejenom jako na úrovni provincií, ale i na úrovni těch menších měst a regionů. Takže stále s tím jako potkáte ženy, které mají práci, ženy, které pracují v nějakých jako společnostech, které pracují ne třeba úplně v obchodech, ale spíš jako úřednice, jako lékařky stále se ještě objevují, ale je jich stále míň a míň. A zároveň jako pokud zůstanou pravidla pro vzdělávání taková, jaká jsou, aktuálně se ženy nemůžou vzdělávat nad úroveň 6. třídy, čili nějakého 12. roku věku, tak Afghánistán přijde o vzdělané ženy do budoucnosti, což zahrnuje problém zejména v lékařské oblasti, protože žádný chlap nepoveze ženu ke gynekologovi muži nebo k porodníkovi muži, to neexistuje.
0: A uvědomují si to představitelé Talibánu, tyto zcela praktické dopady?
1: Ale já nevím, jako co si myslí představitelé Talibánu, ale uvědomují si to prostě úplně běžní lidi a teďka já jsem dost času trávila třeba s kočovníkama, kteří to jsou lidi, co neumí číst, neumí psát. A ta podpora Talibánu tak je mezi nimi hodně velká a ti si to uvědomují. Jo, oni prostě všichni chtějí, aby jejich ženy prostě rodily v bezpečí ve špitálu, tady tihle lidi. A najednou nebudu mít možnost.
0: Mimochodem, paní Hrabalová, když jste se zmínila o tom, jaké jsou, abych vás parafrázovala, hezké obchody třeba v tom centru Kábulu, tak nakolik to koresponduje právě s těmi pravidly, kdy žena nejlépe z pohledu Talibánu, aby nebyla ani viditelná?
1: Tak oni to oblečení můžou nosit na doma, což... Já doma chodím v teplákách, tak oni můžou nosit to hezké oblečení. Ale potom, když máme ty parádní načančané šaty, tak v Afghánistánu, když je svatba, tak ta svatba jako je epická. Kábul, třeba prostředí letiště, tak jsou obrovské svatební sály a to jsou prostě věci postavené z bílého kamene a ze zlata. A tam se vejdou tisíce lidí, můžou stavit svatbu. A tam se to dělá tak, že oni prostě jako dají nějaký prachy bokem a můžou i tančit a poslouchat hudbu. Právě říká mi v hotelech, že co Talibán zakázal hudbu, o to víc se tančí na svatbách. Ale prostě buď se uplatí, nebo se hlídá to, že tam ta policie nepřijde. a právě tam ty ženy vynosí ty krásné šaty. Ale tohle taky platí pro část společnosti. Paštuni si jako na svatbě nezatančí, když to třeba jiné etnické skupiny, které jsou více liberální, tak ty potom už si to užijí na maximum. A ty pravidla oblékání, tak samozřejmě Talibán by si přál ty burky, ale burky se nosí ve městech, na venkově, ale potom, když jste třeba u těch jako opravdu venkovanů, kde ty ženy pracují, tak v burce moc práce neuděláte. Prostě nevidíte, nenakrájíte ani to blbouci vůli, by se zvařila večeři. Jo, takže u těch kočovníků, když jsem potom byla u žen ve stanu a ty ženy prostě chodí svobodně mezi těma chlapama, mezi kočovníkama a mají prostě šátek, mají barevné šaty, všichni vidí obličeje, a to jsou ty jako širší rodiny. Tam je to běžný. Jakmile ta žena potom vyráží do vesnice, tak už obléká burku přes ty svoje tradiční šaty.
0: Existuje nějaký pokus o, řekněme, vzdor, vzepření se pravidlům?
1: Existuje. Existují. Lidi tam protestují. Teďka několik protestů proběhlo například v oblasti Herátu, což je takové jako jedno z těch liberálních měst, taková ta bašta vzdělanosti a sofistikovanosti. A tam ty protesty byly tvrdě potlačovány. Na těch protestech, co jsem se dívala na videa, tak z těch videí se zdálo, že tam většina těch, co protestují, tak jsou muži. Jo, stále jako být ženou a vyrazit na protest, byly tam ty ženy, ale mužů bylo daleko víc.
2: Jak to vidí?
0: Pokračujeme v rozhovoru s iránistkou a arabistkou a také spisovatelkou Lenkou Hrabalovou. Mluvili jsme o Pákistánu, o Afghánistánu, obě země, jak už je zřejmé, jste nedávno navštívila, vracíte se tam, Lenko, opakovaně. Je evidentní, že i přes své vnitřní problémy nebo problémy třeba vzájemně, konkrétně u těchto dvou zemí, je i Pákistán, i Afghánistán cílem turistů. Tak kam se lze bezpečně vypravit?
1: Bezpečně vypravit,
0: co navštívit.
1: Tak vlastně se dá do obou zemí. Pákistán tak je složený z několika celků, z několika federativních republik nebo států a každý z nich má jako jinou charakteristiku. Já trávím každé léto v posledních letech na severu v oblasti Gilgit-Baltistán, což je jako střecha světa. Tam se setkává Karakoram, Himalaj, Hindukuš a je to oblast, která je jako nesmírně bezpečná. Já jsem to projela několikrát stopem křížem krážem a jako byla jsem z toho vlastně absolutně nadšená a to nadšení mi tam zůstává, tam ten region je prostě kouzelný. Jednak je vizuálně krásný a vedle toho ty lidi jsou prostě strašně fajn. A oproti tomu cestování v Afghánistánu, tak je náročnější, protože tam, ono to zní hrozně, že tohle povím, ale vy tam vlastně cestujete pod ochranou Talibánu. Jenomže Talibán v dnešní době už jako není tím, co býval před 6 lety, když v té zemi útočil, teď tam Talibán vládne. A pro hnutí, jako je Talibán, tak turisti jsou důležití, protože ne že by přinášeli peníze, my tam za stolik peněz jako to nenecháme, ale tam jde o to PR. My se vrátíme s krásnýma fotkama, s vyprávením, jak je to tam bezpečný, kde jaký druhý turista si zapozuje s kalašníkovem a vysílá to na sociální sítě. A vlastně tohle je to, co ten Talibán chce. Turismus je soft power. Turismus vlastně zlepšuje povědomí celého světa o té zemi. A najednou se zdá, že ten Talibán je docela prima. Za Talibán je tam bezpečí. A spousta lidí právě tohle se neuvědomuje. Takže já se snažím zdůrazňovat, že jako jo, cestovat, ale přemýšlet o tom, jak ty informace z těch cest a z těchto těžkých zemí, které prostě jsou komplikované, jak je podávat a jak je prezentovat, abychom, nedej bože, nevysílali prostě do světa zprávu o tom, že Talibán je prima.
0: Na co si dát pozor?
1: Na co si dát pozor? Tak rozhodně na drobné krádeže, protože lidi ve světě přibývá a zároveň lidi ve světě chudnou. Tady tyhle země jsou tam ekonomicky velmi špatně, jak jsme si v případu Talibánu před chvílí řekli, a Talibánu Afghánistánu. Takže tam ta chudoba jako je opravdu jako velký problém a zároveň jako Talibán má velmi tvrdé tresty. Takže lidi se jako krást bojí. A co se týče jako cestování z pohledu ženy, tak mě se v životě nestalo, že bych byla v Afghánistánu se cítila ohroženě. Na mě se nikdo ani jako křivě nepodíval. To samé v severním Pákistánu. Tam vás každý vidí. Vy jste prostě Evropanka, vy tam doslova jako svítíte na té ulici. Všichni o vás ví, takže to prostě je velmi těžké vám jako doslova něco udělat. Pokud naopak cestujete třeba potom v těch obrovských davech jižního Pákistánu, v městech jako je Karáči, teda už jsou anonymní, kde prostě každý je vlastně přivandrovalec, prostě lidi vytržený z kořenů, z kultury, tak tam je to prostě zase trošku jiné. Takže vždycky záleží, kde se pohybujete, ale jako jsme ženy, takže víme, že to ženské cestování je vždycky lepší se dávat pozor.
0: Tak ať vám to vychází, přeji vám krásné cesty, bezpečné, šťastné návraty.
1: Děkuji moc krát.
0: Iranistka, arabistka a také spisovatelka i průvodkyně Lenka Hrabalová byla mým dnešním hostem. Mějte se krásně, naslyšenou. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.

0: Radiožurnál je 1:30. Zprávy a Martin Matějka.
1: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přejít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala námitky, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli a podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Jordánská armáda zneškodnila 5 iránských dronů, informovala o tom státní agentura Petra. Oběti nebo škody hlášené nejsou. Íránské revoluční gardy potvrdili, že mířili na oblast Rukbán na severovýchodě Jordánska. Sídlí tam americké jednotky. Na Írán naopak útočili Spojené státy. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM uvedlo, že cílem úderu je omezit vojenské kapacity, kterými Teherán útočí na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. A německá policie zaznamenala v posledních 5 letech nárůst počtu případů sexuálního násilí na dětech. Oznámili to společně německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a šéf spolkového kriminálního úřadu Holger Mink. Loni to bylo přes 17 tisíc, to je o 16 víc než v roce 2021. Ve více než polovině případů existoval mezi obětí a pachatelem vztah. Rizikové je hlavně prostředí na internetu. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková v prvním kole turnaje Live Sport Prague Open otočila duel s Číňankou Yuan Yue a postoupila do druhého kola. 20-letá Češka prohrála první set 6-3 ve zbylých sadách, ale zvítězila 6-4 a 6-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Praze v tunelu Blanka a kolony na D1 u Želivky. V Praze čekáme teď větší komplikace na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. V Blance před sjezdem na Letnou vážnější nehoda. Nákladní auto se zrazilo osobním, to skončilo převrácené na boku. Blokované jsou aktuálně 2 jízdní pruhy ze 3 a začínají výrazně regulovat vjezdy do tunelu. V Povltavské už je kolona, ucpává se Trojská a další ulice. Silný provoz i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Kamiony popojíždějí od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Osobním pojedete o něco rychleji, zastavíte až před tunely. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 56. kilometru údržba zabrala pravý jízdní pruh a zdržíte se až 15 minut. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna teď zbystřete u odpočívky Vražné. Na kilometru 318,5 nehoda blokuje jeden jízdní pruh a dojíždí se do kratší kolony. Stále zavřená je silnice 55 z Přerova do Olomouce. Za Kokory vážná nehoda. Objíždějte přes Brodek a Krčmaň v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne je většinou oblačné, na severu a severovýchodě čekejte místy přeháníky, večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě měří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Hezký den přeji. Máme úterý 21. července a začíná magazín o vědě, výzkumech či nových technologiích, tedy Věda Plus. Proč děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase nebo mají pocit, že minuta trvá věčnost? Na to se teď snaží přijít výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví. Přiblížíme historii českého cestování na Jadran. Dříve tam lidé překvapivě nejezdili za mořem. A řešili jste někdy, na kterou stranu natočit anténu, aby signál přijímala co nejlépe? U nových antén na to existují měření, a to ve speciální bezodrazové komoře. Povíme více. Toto byla jen stručná ochutnávka témat, která na nás teď čekají. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Věda Plus.
4: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět více o fungování této poruchy soustředění a i zpřesnit její diagnostiku. Do studie se stále hledají děti s ADHD a i zdraví dobrovolníci ve věku od 7 do 12 let.
5: Jakou dneska máš náladu od jedničky do pětky, kdy pětka je nejlepší a jednička je nejhorší?
6: 4,1.
5: To zní jako docela dobrý číslo. V pátek už to bude 5?
6: To bude 10.
4: Devítiletá Lucka se na dnešní měření teprve rozehřívá, ale za chvíli už ji čekají úkoly, podle kterých bude vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví zkoumat nejen její pozornost, ale i to, jak vnímá čas.
5: Začneme hnedle prvním úkolem, který bude teda na papíře. Tvým úkolem bude vyhledávat kačery, kteří koukají k oknu a který mají na sobě vybarvený dva kousky oranžově. Jsi připravená?
6: Jo.
5: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řádek, kluci. Super.
4: Připomíná to úplně obyčejnou hru z obrázky. Ve skutečnosti ale výzkumnice Kateřina Derflová nejdřív ověřuje, jak se Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
5: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost. My potom vlastně srovnáváme i pro jistotu děti z kontrolní skupiny, to jsou ty děti, které ADHD nemají, s těmi, co to ADHD mají.
4: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
5: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. Když se tam objeví oranžový, tak nic nemačkáš. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
4: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
5: U těch dětí s ADHD je hypotéza, že ty krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi, buď to příliš krátké nebo příliš dlouhé.
4: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním.
5: Ono se mluví o takzvané časové slepotě u ADHD. To vysvětluje právě to, proč některý lidi s ADHD častěji chodí pozdě nebo mají obtíže organizovat si ten čas nebo se do něčeho zaberou a je pro ně těžký sledovat to, kolik času uběhlo.
4: S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
7: Ona říká, že z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat, i když na ní zvou, dávej pozor, soustřík se, prostě to nejde. Říká, že ten mozek to odmítne dělat.
4: Právě lepší pochopení podobných mechanismů je jedním z cílů studie.
5: Co doufám, že by to mohlo přinést, je nějaké zpřesnění diagnostiky, která je stále docela dost neukotvená.
4: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas. A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Jak jsme slyšeli v reportáži, vědci zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Co ale vůbec o této neurovývojové poruše dnes víme a proč je její diagnostika někdy složitá? I o tom teď budeme mluvit s psycholožkou Denisou Kameníkovou, stážistkou ve výzkumném týmu, který se vnímáním času u dětí s ADHD v Národním ústavu duševního zdraví zabývá. Přeji vám hezké odpoledne. Slyšíme se?
8: Ano, telefonu.
4: Dobrý den. Když se řekne ADHD, tak si asi většina lidí laiků představí, řekněme, neposedné dítě. Jak moc velké zjednodušení to je? Jak se ADHD ve skutečnosti navenek projevuje?
8: Já si myslím, že jde o takový možná
6: stereotypní nebo typický obraz, jak to ADHD může vypadat, protože vlastně, když mluvíme o těch nejčastějších projevech, tak jak už jsme slyšeli před chvilkou, tak patří sem právě problémy s pozorností, nějaká nesoustředěnost a pak právě také hyperaktivita, což může vytvářet ten obrázek toho neposedného dítěte a potom také potíže s impulzivitou. Dobré možná ale taky říct, že u kluků a dívek se vlastně to ADHD nebo obecně u těch jednotlivců může projevovat různými způsoby a potom to vlastně nemusí vůbec sedět na to, že to dítě je neposedné, naopak může mít třeba spíš potíže právě s tou pozorností, může hodně být jako ve fantazii, v takovém svém vlastním světě. Takže ty projevy můžou u těch dětí vypadat různě. Mm-hmm.
4: Vy se v té vaší studii, jak už jsme i také slyšeli, zabýváte vnímáním času. Proč je právě tato oblast u lidí s ADHD tak důležitá, významná? Oni se právě i ty potíže s vnímáním času nějak projevují v běžném životě?
6: Ano, určitě. Každopádně tohle vlastně čas a vnímání času je velmi komplexní druh vnímání a zahrnuje to velký rozsah intervalů. Tak je důležité pak vlastně si třeba i vyjasnit, o jakých intervalech je zrovna řeč, protože to časové vnímání se může pohybovat na úrovni sekund, ale i delších intervalů, jako jsou hodiny, dny, roky, ale také mnohem kratších, jako jsou třeba milisekundy. Za každé to vnímání těch časových intervalů je vlastně jsou zodpovědné různé části a struktury mozku, které u ADHD lidí často fungují trochu jinak. No a jak se to může projevovat v běžném životě, tak lidé s ADHD mohou mít třeba i potíže vlastně s načasováním nějakých svých pohybů nebo reakcí, takže mohou často narážet do věcí, mohou mít potíže vlastně s vnímáním toho svého těla v prostoru. Může to být spojeno také s častým skákáním do řeči, což může má v tom vliv i impulzivita, ale může to být právě i potíž v tom načasování té reakce. Každopádně to jsou takový jakoby krátký naše okamžitý jednání, v čem se to může projevovat, ale ta potíž potom může být přesně i v takovém dlouhodobějším měřítku, když se třeba zapomenou u nějaké činnosti s tím lidé s ADHD mývají často zkušenost, když dělají nějakou činnost, která je hodně baví, tak se u toho můžou tak zapomenout a pak třeba přicházet pozdě, nebo taky to může být vlastně potíž s tím si představit, jak dlouho nějaký úkol bude trvat, což taky může být.
4: Rozumím vám.
6: Ty potíže můžou být i v nějakém cirkadiánním rytmu těch lidí, takže potom to, s tím může být spojeno i třeba prodleva v usínání nebo potíže ráno se probouzet, takže vlastně to spektrum v tom problému v tom časem vnímání je docela široký.
4: No právě, to spektrum je tak široké, že si říkám, že kdo by si mohl říci, jestli nemá náhodou také ADHD. Mnoho rodičů si teď může na základě našeho rozhovoru zapochybovat, jestli nemá dítě s ADHD. Jak poznat, že už je na místě obrátit se na odborníka a jít na nějakou konkrétní diagnostiku?
6: Dobré říct, že to ADHD vlastně je spojeno s tím, že velmi narušuje vůbec nějakou kvalitu života toho jedince v různých oblastech, ať už o navazování vztahu u dětí nebo mladistvých ve škole, o nějaké školní úspěšnosti u dospělých, potom v pracovním životě nebo osobním životě. A na všech těchto úrovních se vlastně ty potíže můžou projevovat. U těch konkrétně dětí s ADHD, tak určitě je na místě třeba se obrátit na nějakou pomoc, když většinou je to, když už třeba rodiče můžou mít pocit, že je to nějaké náročné, že často je s tím spojeno také to, že někdy můžou i oni sami o sobě pochybovat vlastně o těch svých rodičovských kompetencích, to je častý vlastně u výchovy dětí s ADHD a tam je potřeba pak právě se dostat třeba i k té edukaci, kdy vlastně to není jako o tom, že by to třeba tí rodiče nezvládali, ale ta porucha prostě může mít takové výrazné projevy. Určitě
4: rozumím.
6: přicházet rodiče s problémy vlastně už v předškolním věku, ale potom se to dobře ukotví právě třeba při nástupu do té školy, tak tam ty děti můžou zažívat hodně potíže v tom zvládání těch školních nároků a v dnešní době už by si toho měli všimnout zejména i učitele, že se třeba něco děti děje, že to dítě s něčím jako má potíže, že v něčem třeba selhává. A je potom na místě se pak třeba obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo na psychiatra nebo klinického psychologa, který může posoudit.
4: Dobře, chápu, děkuji mockrát. O ADHD jsme mluvili s psycholožkou Denisou Kameníkovou, stážistkou ve výzkumném týmu Národního ústavu duševního zdraví, který se zabývá vnímáním času u dětí s ADHD. Moc vám děkuji za rozhovor a za vysvětlení. Naslyšenou.
6: Také děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Nejvíc českých turistů letos podle průzkumu agentury Czech Tourism míří do Itálie. V těsném závěsu je Řecko a Chorvatsko se dělí o třetí příčku se Španělskem. Přitom Jaderské moře neboli Jadran je pro obyvatele českých zemí jednou z nejoblíbenějších dovolenkových destinací už od dob Rakouska-Uherska. Tehdy je na Jadranu lákalo hlavně lázeňství a o rozmach se postarala odbočka železnice z Vídně. Samotné koupání v moři nebylo běžné. Nastupuje až v meziválečné době. No a ve vysílání teď vítám slavistu a balkanistu Miroslava Koubu ze Slovanského ústavu Akademie věd. Dobrý den.
8: Dobrý den, hezké odpoledne.
4: Pane Koubo, kdy a jak vůbec začali Češi tím způsobem turistickým, co by turisté, směřovat na Jadran? V jaké době a co je tam táhlo? Bylo toto lázeňství?
8: Tak ty počátky jsou už od dob obrozenských, kdy to bylo motivováno, řekněme, nějakou slovanskou vzájemností a vlastně tím, že na jihu Habsburské monarchie, kde jsme byli v jednom soustátí, vlastně žijí také slovanské národy, Slovinci, Chorvati. Ale to turistické poznávání, takové to, řekněme, cesta za letoviskem, dovolenou odpočinkem a tak dále, to jsou vlastně až 80. leta 19. století, 80. a 90. kdy šlo od ta letoviska, od ta sanatoria. To koupání ještě skutečně nebylo v rámci těch aktivit.
4: No a byly nějak ty vzájemné české a jihoslovanské vztahy předurčeny politickými poměry? Bylo to nějak patrné, protože vlastně tyhle věci jsou patrné i dnes v celosvětovém turismu?
8: Určitě byly. V těch 80. a 90. letech 19. století to bylo motivováno, dejme tomu, nějakou tou společnou slovanskou, jakože pospolitostí nebo sounáležitostí, ale ten politický rámec zásadní, to je až po rozpadu Rakouska-Uherska, po vzniku nástupnických států, kdy vzniká Malá dohoda, což je systém bilaterálních dohod mezi tehdejším Československem, tehdejším království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později tedy té Jugoslávie a třetí bylo Rumunsko. A v rámci těchto bodů této dohody, Malé dohody, se předpokládá také rozvoj turistického ruchu a poznávání kulturní.
4: Jakou roli, jak zásadní vůbec byla výstavba těch železničních tratí směrem k Jadranu? Které tratě vůbec tam například z Prahy směřovaly?
8: Železnice je velký fenomén, velký symbol. Samozřejmě železnice je nejen nositelka jaksi pokroku a dopravní prostředek, ale je to také výrazný symbol. To znamená, tady, když vlastně, dejme tomu právě ta odbočka z Terstu do Opatie, italské Abácie nebo do rieky, italský Fiume, vlastně přivede se železniční trať, no tak vlastně ta umožňuje další rozvoj, další vlastně sociokulturní vazby. A ten počátek samotný, ten je vlastně datovaný polovinou 80. let, kdy právě vzniká z Terstu, odbočka železniční tratě z Terstu na Vídeň a tehdejší ředitel Zitbahn Gesellschaft, tedy jeho rakouských dráh, Friedrich Schiller, tedy si zde na základě toho, že tam je přivedena ta kolej, vlastně buduje své dejme tomu, sídlo, svoji vilu, své vlastně objekt, který rozvíjí vlastně předpokladem, předobrazem toho dalšího rozvoje turistických letovisk nebo letovisk a pak turistických objektů.
4: No a zaujalo mě, že to bylo z části lázeňství, které lákalo Čechy směrem k Jadranu a nikoli moře jako místo ke koupání. Proč tomu tak bylo? Vlastně my jsme v Čechách už měli lázeňskou tradici, takže ano. Proto? A není to spíše jako vlastně protichůdné?
8: To vlastně to je vůbec otázka vztahu člověka k moři. To je velmi zajímavý kulturologický, antropologický téma. U nás samozřejmě ta tradice lázeňství je, ta se překlápila, přenášela i na ten Jadran. Tam je zajímavá věc, když se podíváme třeba na staré pohlednice z té doby, nebo třeba i na nabídky, jak si dnes bychom řekli katalogu, tak často uvidíme, že vlastně motivem silným, který se s tím letoviskem a sanatorií pojil, byl vlastně nějaký vztah, řekněme, k subtropickému klimatu, který už tam vlastně v těch oblastech jaderských začíná.
4: Takže čili exotika.
8: Vlastně, čili přesně tak. To moře se pojí s exotikou a třeba i nacházíme v reklamách vlastně nabídku, že tedy sanatorium má ve své blízkosti subtropický park, kde jsou vysazovány palmy. To znamená nějaký ten exotický motiv vlastně předčíl to koupání. To koupání přichází skutečně až v posledních 20. letech meziválečném období.
4: A ještě povězte, v jadranských letoviscích vznikal takzvaný český kolonialismus. No možná s obdobou něčeho takového se setkáváme i teď, ale co to tedy bylo?
8: Je to v uvozovkách, je to v velkých uvozovkách, ale má to symbolickou rovinu jednu nebo dvě. Za prvé je to to, že vlastně mnohá ta letoviska v meziválečné době byla vlastněná i Čechy. To znamená, vlastně tam se přenáší jakoby ten systém očekávaných služeb, kdy například ta letoviska, ty hotely nabízí českou stravu, jestli se nepletu, třeba nabízí se tam i český tisk a tak dále. To znamená vlastně...
4: A v tom systém... se v podstatě mnoho nezměnilo.
8: Ano.
4: Je to tak i dnes. Děkuju. Tolik Miroslav Kouba ze Slovanského ústavu Akademie věd. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
4: A teď budeme mluvit na úplně jiné téma. Na první pohled obyčejný prut, drát, koule nebo třeba talíř. Ve skutečnosti je to zařízení, díky kterému vysílá třeba rádio, anebo se bezdrátově můžeme připojit k internetu. Většinou nenápadné antény přijímají nebo vysílají elektromagnetické záření a právě na tom, jak jsou výkonné, pak závisí i kvalita signálu. Pro jejich testování proto existují speciální bezodrazové komory. To u nás nejnovější mají na Vysoké škole Báňské Technické univerzity Ostrava.
9: Tak já vás tady vítám. Chtěl bych vám ukázat pracoviště, kde měříme antény.
10: Vstupujeme do bezodrazové anténní komory. Je to vlastně taková kovová krabice v místnosti, která se ukrývá za tady těmito velkými dveřmi.
9: Dalo by se říct safe.
10: Vadim Závodný teď zkusí otevřít ten trezor, protože to je opravdu taková masivní klika.
9: Jste slyšeli to kovové těsnění, které doléhá na rám dveří a tím utěsní tu elektromagnetické záření, které je v tom vnějším prostoru.
10: No ale zároveň se na nás vlastně vyvalily takové ostré kužely. Vidím tady z molitanu nebo z čeho to je?
9: Ano, to jsou absorbery, míček na soft tenis, to je podobný typ pěny. Pouze je rozdíl v tom, že tady ty absorbery jsou plněné uhlíkem, grafitem. A pokud na ně dopadne elektromagnetická vlna, tak v každé vrstvě toho klínu se mění na teplo. A tím se vlastně potlačí odraz od těch kovových stěn.
10: Právě to, že se tady nic neodráží, je vlastně podstata celého toho měření.
9: Ano, to je důležitá věc, protože chceme změřit, jak vlastně ta antena vyzáří tu energii do svého okolí.
10: Tak já se dívám na svůj mobil a ten tady skutečně žádný signál nemá.
9: A to je dobře. Takže nyní našroubujeme mechaniku té antény a připojíme ten kablík.
10: A tentokrát je zhruba o půlmetrovou trichtýřovitou anténu, kterou známe třeba ze satelitů pro příjem družicové televize. Teď máte připravené v komoře obě dvě ty antény, tu referenční a ta druhá je, kterou chcete změřit.
9: Obě dvě antény pracují ve stejném frekvenčním pásmu a my měříme signál, který z té referenční antény dopadá na tu anténu testovanou a ten poměr nám vlastně říká, ve kterém směru ta naše neznámá anténa přijímá lépe a ve kterém ten signál nepřijímá nebo slabě.
10: V této chvíli jsou obě dvě ty antény natočeny vlastně stejným směrem. Bude to vydávat nějaký zvuk?
9: Takové tiché šustění vlastně těch pozicionérů tam uslyšíte. Ano, teď vlastně první otočení antény v tom rozsahu 360 stupňů, kdy z jednotlivých stran se přijímal signál z té referenční antény. Ta spodní část se otáčí kolem svislé osy.
10: Ano, a teď vidíme, že se otáčí kolem vodorovné osy.
9: Ano, v ose té antény. A pokud bychom se podívali na monitor, tak vidíme graf, kde je síla toho signálu, který anténa přijímala.
10: A toto certifikované měření pak podle Vadima Závodného určuje, jak nejlépe natočit anténu pro kvalitní příjem. I sami přístroje ovšem vysílají elektromagnetické záření, které nesmí překročit určité limity. A to tady na VŠB měří Radovan Hájovský.
11: To rušení se měří po sítí a potom je rušení prostorem.
10: My teď tady vidíme tady dva přístroje. Já musím říct, že mě je sympatičtější spíš tam ten vzadu, kde je veliký hliníkový jehlan. Působí to trošku jako kosmicky.
11: Je to vlnovod, který právě umožňuje měřit rušení z těch přístrojů trošku omezené velikosti. Tady mám generátor pulzů, který umístím do komory. Tu komoru zavřeme, aby tam nešlo žádné jakoby rušení zvenku.
10: Tak vy jste to tady odstartoval, zapnul jste ten přístroj, nedělá to vůbec žádný zvuk, jenom tady vidím na monitoru naskakují žluté čáry.
11: Momentálně vidíme spektrum signálu v rozsahu 30 MHz až 1 GHz. Vidíme vlastně, s jakou intenzitou se vyzařují ty signály rušivé z toho přístroje.
10: Teď doběhl ten test, takže ten detektor je v pořádku.
11: Ano, to zařízení testované, které teď máme v komoře, nepřekračuje meze, které jsou dané v normách.
10: Bezodrazové komory slouží nejen pro ověřování vlastností elektromagnetických zařízení, ale také pro jejich vývoj. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Internetové připojení, satelitní přenosy nebo monitorovací systémy. Nejen tam jsou zapotřebí antény, radary a další elektromagnetická zařízení. Poptávka tak není jen po přístrojích, ale i po odbornících, kteří je mohou dále vylepšovat. I to je jeden z důvodů, proč už 4 tuzemské vysoké školy mají vlastní bezodrazovou anténní komoru. Jako poslední si ji pořídili na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava. A jak říká v rozhovoru s reportérkou Evou Kézrovou, vedoucí tamní katedry telekomunikační techniky Miroslav Vozňák, důvody k nákupu byl jednoduchý.
12: Zamíření na radiokomunikace tady pěstujeme zhruba 20 let a tato komora nám skutečně velmi chyběla.
10: Je to tak, že ten obor je tak progresivní, že už je taková komora nutností?
12: K vývoji zařízení, které vysílají v nějakém spektru frekvenčním, potřebujete vždy provést měření a potřebujete zajistit, aby ty zařízení vysílaly skutečně na těch kmitočtech a výkony, které jsou povoleny. Tato komora v podstatě vylepšuje naše portfolio vybavení, čili my jsme samozřejmě vychovávali studenty bez této komory, nicméně díky této komoře teďka mají možnost získat zkušenosti i změření. A vlastně celý ten řetězec od návrhu antény, od nějaké simulace teoretického modelu přes výrobu antény, až po její odměření, tak máme už kompletně hotový. Takže jsme schopni navrhnout, vyrobit, odměřit.
10: Jaká je tedy ta roční zkušenost?
12: Určitě nechceme konkurovat firmám, které tady v České republice provádí certifikovaná měření v anténních bezodrazových komorách. V naší komoře bude možné si udělat třeba nějaké předcertifikační měření. Výrobce musí zajímat, jak je zařízení vyzařuje, v jakém směru a jakým výkonem. U nás si třeba bude moci ověřit, že to jeho zařízení splňuje to, co splňovat má. Také, co chceme dělat, tak spolupráce samozřejmě s firmami, které navrhují a vyrábí různá zařízení v oblasti radiokomunikací. Nedávno jsme zahájili spolupráci s jednou firmou, která nás oslovila na smluvní výzkum a chtějí od nás provést návrh směrové antény a provést i měření. Takže to je perfektní, že je to oblast spolupráce s průmyslem, ale také, a to především nám jde o naše studenty, protože my jsme veřejná vysoká škola a ti naši studenti potřebují patřičné vybavení.
10: Čím se vlastně liší ta vaše bezodrazová anténní komora od těch komerčních?
12: No, každá ta bezodrazová komora nepochybně má nějaký rozsah, nějaké specifika. Ta naše komora má frekvenční rozsah zhruba do těch 40 GHz a v čem je unikátní, v čem se liší, tak si myslím, že unikátní perfektně ten poziční systém, který v té komoře je. To znamená, vy na dálku ovládáte poziční systém, který je velice přesný a můžete s tou anténou nebo s objektem, který potřebujete změřit třeba jeho odraz, jo, tak s ním můžete velmi přesně pracovat.
10: A můžete si nastavit vlastně i přesně to, co potřebujete.
12: No nepochybně. Třeba teď uvažujeme o tom, že budeme vyvíjet radar, který bude schopen zaměřovat drony, čili my to vlastně umístíme na ten poziční systém, budeme s tím objektem točit, budeme natáčet v různých osách a proměříme odrazy signálu.
10: Radar, který zaměřuje drony, tak to je docela výzva vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou ty drony vlastně viditelné v uvozovkách.
12: Je to malý objekt, čili nebude to jednoduché.
10: Velmi dobře si uvědomuje Miroslav Vozňák, vedoucí katedry telekomunikační techniky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: A tolik z dnešní Vědy plus. Za všechny, kdo se na vydání podíleli, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Martin Matějka.
1: Hradec Králové přišel pod vodem o 46 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Tenistka Bartuňková postoupila na turnaj WTA v Praze do druhého kola. V Praze komplikuje dopravu nehoda v tunelu Blanka a je většinou oblačno na severu místy s přeháňkami. Teploty do 23 na jižní Moravě měří až 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Správu nemovitostí v Hradci Králové připravili podvodníci asi o 46 milionů korun. Peníze jim minulý týden poslal zaměstnanec městské příspěvkové organizace, který podlehl nátlaku falešných policistů a údajných pracovníků České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Pravidelné audity podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové potvrzují, že jsou kontrolní procesy města i jeho organizací nastavené správně.
13: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků. Magistrát své zaměstnance takto školí a testuje dlouhodobě.
1: Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. A vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
14: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
1: Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Dorazí na něj i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tchaj-wan.
15: Potravinová a energetická bezpečnost, pokračující politická krize v Myanmaru a hlavně hledání cesty, jak zmenšit napětí v Jihočínském moři. To budou priority letošního setkání ministrů zahraničí v Manile.
16: Marco Rubio is attending the meetings alongside with his Chinese and Russian counterparts.
15: Překvapením je hlavně avizovaná účast ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Z Číny dorazí šéf diplomacie Wang Yi a ze Spojených států Marco Rubio. Hlavně Filipíny chápou účast amerických špiček jako podporu svého boje proti chování Číny v Jihočínském moři. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Radnice schválila nový pobídkový program. Třeba novému pediatrovi nabízí 1 000 000 korun ordinaci a byt. Ve městě chybí kromě dětských lékařů i praktičtí lékaři a zubaři. A podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
17: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
1: Lékařům může Tachov zajistit kromě ordinace také služební byt nebo místo ve škole a školce pro děti. Další finanční bonus může lékař získat od pojišťovny Plzeňského kraje.
18: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na pražském turnaji WTA do druhého kola. 20-letá Češka otočila zápas s Číňankou Yuan Yue a vyhrála ve třech setech. V úvodním kole turnaje na Štvanici bojují o postup další Češky. Podrobné informace přidá z místa Jaroslav Plašil.
19: Na centrálním dvorci teď Tereza Valentová, která servíruje s breakem v zádech 4-3, vede v prvním setu a 15-0 k tomu v duelu s Australánkou Honovou proti soupeřce z Austrálie. Bojuje na kurtu už delší dobu Laura Samson, hraje se třetí rozhodující sada. Jointová teď ve vedení 1-0 s breakem v rozhodujícím třetím setu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
18: České vodní slalomáře čeká na mistrovství světa závod družstev a kvalifikace individuálních soutěžích na kajaku. Po 16. hodině českého času se v Oklahoma City představí mezi muži Krejčí, Přindiš a Prskavec a mezi ženami Beková, Hilgertová a Galušková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Želivky a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte asi 15 minut v koloně před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 56 silničáři zabrali pravý jízdní pruh. Do kolony se dojíždí na 61. kilometru a opatrně dojíždějte, brzdí se prudce. V Praze se v tunelu Blanka ve směru z Troje na Barandovský most převrátilo auto na bok. Stalo se tak po nehodě s nákladním autem před výjezdem na Letnou. Průjezdný pouze jeden ze tří pruhů a musí regulovat výrazně vjezdy do tunelu Blanka. Ucpává se tak Povltavská, taky Trojská ulice. Pokud budete objíždět po magistrále, tak kolony v centru jsou tam na 10 až 15 minut obousměrně. Taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte. Kolona od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a občas se musí i zavírat tunely kvůli regulaci dopravy. Silnice 55 Olomouce do Přerova je před Kokory po nehodě stále neprůjezdná. Je tam objížďka přes Krčman, Majetín a Brodek u Přerova v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne je většinou oblačné na západě, severu a severovýchodě čekejte místy přehánky. Večer se vyjasní a teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobré odpoledne, je 14 hodin a téměř 7 minut. Na Plusu začíná náš úterní odpolední proud, kterým vás dnes provede Lucie Vopálenská. A co nabídneme? Česká populace stárne, to je známo už dlouho. Aby celý zdravotnicko-sociální systém nárůst počtu seniorů zvládl, bude zapotřebí přidat 10 000 lůžek, pracovníků a podpořit v péči o seniory i rodiny. Do roku 2035 by se mělo do systému investovat 70 miliard. Co to bude obnášet? Už příští rok v létě by mohli Češi létat do Šanghaje přímou linkou. V Číně o tom jednal předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura a zástupci letiště Praha s vedením jedné z tamních největších aerolinek. Jaká další letecká spojení mezi Českem a Čínskou lidovou republikou jsou ve hře? A firma Škoda bude v Česku jen jedna. Plzeňské Škodě Group končí práva na užívání značky a začíná hledat nové jméno i logo. I o tom budeme mluvit v úvodní půlhodině. Přeji příjemný poslech.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Společnost stárne a postupně přibývá lidí, kteří potřebují dlouhodobou péči, zdravotní i sociální. Dlouhodobě ale panuje nepoměr mezi kapacitami, kdo a kde se o seniory stará a tím, kolik lidí nad 65 let potřebuje pomoc. Toto jsou závěry studie, kterou pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb zpracovala společnost Deloitte. A zároveň nabízí i možné scénáře, co by se mohlo dít dál. Ví o nich Kristýna Vašičková z domácí redakce. Vítej.
20: Hezké odpoledne.
4: Tak pojďme prosím ty hlavní závěry studie nastínit.
20: Já ještě na úvod začnu čísly. Do 10 let, tedy do roku 2035, bude v Česku něco přes 300 tisíc lidí nad 65 let. Do roku 2050 ke 400 tisícům. A nejvíc bude přibývat seniorů 85+, což je zároveň skupina, která nejčastěji tu pomoc sociálně zdravotní potřebuje. A ta studie, když se zaměříme na těch 10 nejbližších let, uvádí tři scénáře, jak a ve kterých oblastech bude systém zatížený. Ten základní model je vyrovnaný, počítá s posílením domovů, terénních služeb a podpory v rodinách. Ve druhém zůstane všechno tak, jak je teď. zmrazí se počet lůžek a zátěž dopadne na rodiny a zdravotnický systém a ve třetím by péči zajistili nové domovy služky. A podle Pavla Nevického z Deloitu by to ale znamenalo vysoké náklady na investice, personál i financování.
7: Ten celkový náklad bychom se dostali až někam ke 200 miliardám korun nebo 180 miliard korun, myslím, že je v té studii, ale znamenalo by to asi strojnásobení počtu lůžek, které dneska máme, což se za 10 let nedá stihnout. Nemáme dostatečnou kapacitu ani těch pečovatelů.
20: Podle té studie je potřeba zvýšit kapacity ve všech oblastech, abychom získali ten vyvážený model pro rok 2035. Například navýšit lůžka na něco přes 100 tisíc, dneska jich je přes 70 tisíc, o 2/3 navýšit pečovatelské služby

0: které tam docházejí, pomáhají, podporují. To znamená, to je jedna z těch konkrétních návrhů, které tam říkáme, pomoci těm rodinám, takže na to nebudou sami.
1: No a pak je podle Horeckého mimo jiné tedy ještě potřeba zvednout prestiž toho povolání pečovatelů, zajistit, aby měli dost peněz, aby tu náročnou práci chtěl někdo dělat, přijmout personální strategii. Je prý potřeba si říct, koho na ty pozice chceme, jestli neuvolnit kompetence nebo kvalifikaci, jestli třeba nezapojit pracovníky ze třetích zemí, jako se mluví třeba o Filipíncích.
2: No a pracuje na tom nějak náš stát?
1: Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO je na rezortu pracovní skupina, která připravuje návrhy financování sociálních služeb do budoucna.
3: S těmito návrhy potom půjdeme dále do svazu měst a obcí, do krajů, k poskytovatelům a budeme dělat vlastně to kolečko až po jednotlivé poslanecké a senátorské kluby, tak abychom jim to představili a všechny ty nápady budeme samozřejmě nějakým způsobem realizovat.
1: Ty konkrétní plány by chtěl mít ministr Juchelka do konce roku, maximálně do půlky toho příštího.
2: Dodává naše reportérka z domácí redakce Kristýna Vašičková. Díky moc za úvodní informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: No a o financování péče o seniory budeme mluvit i nadále, respektive o celém tom systému. Naším hostem je teď už zmíněný Pavel Nevický, ředitel týmu zaměřeného na zdravotnictví a farmaceutický sektor společnosti Deloitte. Vítejte ve vysílání. Hezký den.
4: Dobrý den, hezký den.
2: Pane Nevický, můžete vlastně připomenout, co vůbec bylo cílem té vaší studie o dlouhodobé sociální péči, kterou jste zpracovali pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb?
4: Myslím si, že první cíl bylo získat maximum dat, která vlastně o sociální péči existují, dát je na jedno místo, propojit je i tam, kde nejsou systémově propojená, případně daty ze zdravotnictví, s daty o vývoji populace, to byla první část, no a potom na základě těchto dat skutečně zkusit spočítat tři možné scénáře vývoje, přičemž vycházíme z nějakého základního scénáře, který je vlastně jenom protažení toho současného stavu a navýšení kapacit podle toho, jak jsou dneska ty jednotlivé typy péče poskytovány a pak jsou ty dva extrémní, které už jste zmiňovali.
2: Ano, ano. No řekněte, co vlastně chybí, čeho se nedostává především z toho, na co jste přišli? A nebo by se mělo tedy přidat ve všech směrech péče?
4: Mělo by se přidat určitě ve všech oblastech péče, protože v pobytové péči máme desítky tisíc seniorů, kteří se nejsou schopni dostat do těch pobytových služeb z nedostatku kapacity. U terénní péče, kde si myslíme, že máme ještě jako stát významnější rezervy, tak tam také ta kapacita není dostatečná. A samozřejmě podpora rodin pro tu neformální péče, kterou my považujeme za základní, že vždycky bude ten systém postavený nějak na péči v rodinách, tak tam taky ta podpora není dostatečná.
2: Jenom zaujalo mě, já jsem z předchozího příspěvku pochopila, že jak si sázet na budování nových domovů pro seniory, že to není podle vás úplně ten nejlepší nápad. A když si vezmeme, že celé dekády už tu máme soukromý sektor, nejrůznější domovy pro seniory, a když odhlédneme úplně od otázek kolem kvality, tak jak je možné, že vlastně tento segment systému, tento biznis nedostačuje? Proč?
4: Já si myslím, že to hodně souvisí s tím vývojem demografie, protože my vlastně se dožíváme delšího věku a dožíváme se delšího věku, ale ne ve zdraví. To znamená, že vlastně ten problém je, ne že bude narůstat velké množství seniorů nad těch, jak jste v předchozí reportáži říkali, 65, 75 až 80 let, budou stovky tisíc lidí a celkový objem populace klesne. Ale problém je, že vlastně tihleti seniori budou ještě dále nemocnější, bude jich více a prostě na to ta kapacita celého to sociální.

0: toho sociálního systému není připraven.
1: Vy jste spočítali investice státu ve výši 70 miliard, respektive nárůst ročních reálných nákladů systému z 80 na 137 miliard. Co se vlastně za těmito obřími čísly skrývá? To je všechno dohromady? Zdravotní i sociální péče?
0: Nejsou to náklady zdravotních pojišťoven, to znamená skutečně ta zdravotní péče, která je poskytována, ale jsou to náklady, ve kterých třeba významnou roli hraje příspěvek na péči. Ten samozřejmě je závislý na tom, jak ten, který člověk je samostatný nebo jak je potřeba se o něj starat. Ale potom jsou tam náklady spojené s provozem vlastně několika typů té péče, jak už jsem zmiňoval, pobytové, terénní, i té neformální, i odlehčovací.
1: Tak uvidíme, co si z vaší studie vezmou politici, protože pro ty to bude především velká výzva. Tolik pro tuto chvíli Pavel Nevický, ředitel týmu zaměřeného na zdravotnictví a farmaceutický sektor společnosti Deloitte. Díky moc, naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Dostáváme se k informacím z ekonomiky. Německý automobilový koncern Volkswagen jedná o prodeji podílu ve své indické divizi Škoda Auto Volkswagen India indickému konglomerátu JSW Group. Radomír Lašák bude představou představenstva letiště Praha od počátku srpna, jak sdělilo ministerstvo financí. Původně změna měla být o měsíc později. Odboráři letiště jsou přitom ve stávkové pohotovosti, protože Lašák byl dříve šéfem českých aerolinií, které šly do úpadku. Důvěra investorů v německou ekonomiku v červenci vzrostla více, než se čekalo. Emirát Abu Zabí schválil plynový projekt za v přepočtu 131 miliard korun. Chce být významným dodavatelem zkapalněného zemního plynu. Americký soud definitivně schválil dohodu společnosti Anthropic, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů za urovnání hromadné žaloby, ve které skupina amerických spisovatelů firmu obvinila z porušování autorských práv kvůli trénování umělé inteligence. No a 40% Čechů bez započtení starobních důchodců má obavy ze ztráty práce. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Čínská Šanghaj by se už brzy mohla stát další destinací, kam Češi doletí bez přestupu. Spojení mezi Prahou a Šanghají by mohly aerolinky spustit už příští rok v létě. V Číně o tom dnes jednali zástupci jedné z největších čínských aerolinek China Eastern Airlines a vedení pražského letiště. V Šanghaji jsou s parlamentní delegací vedenou Tomiem Okamurou z SPD. No a s nimi je v Ázii i naše kolegyně Daniela Brichtová. Pěkný den.
2: Dobrý den.
1: Tak Danielo, jak často by mohly létat přímé spoje mezi Prahou a Šanghají?
2: Přímá linka by měla létat třikrát týdně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče je to minimální počet, aby bylo možné efektivně tvořit programy jak organizovaných zájezdů cestovními kancelářemi, tak i pro individuální cesty. Nejde ale o jedinou přímou linku, o kterou teď obě strany jednají, doplňuje Jiří Vyskoč.
3: Z nových linek je to jednoznačně Šanghaj, tam má skutečně největší tržní a obchodní potenciál. Výhledově můžeme uvažovat také a jednáme předběžně s aerolinkami o spojeních do Hongkongu, případně Guangzhou.
2: Zároveň by mohla být posílena také přímá linka Praha-Peking. Ta v současné době létá třikrát týdně.
1: Danielo, a jaké nějaké případné další kroky by mohly posílit cestovní ruch mezi zeměmi?
2: Jedním z těch hlavních kroků je nejen podle zástupců pražského letiště, ale i třeba náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského zrušení vízové povinnosti pro Čechy. I o tom tady má jednat předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle Brodského ale je tato návštěva pouze začátkem a konkrétní výsledky by mohla splnit ta další. Hned příští rok chce Čínu navštívit také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle Brodského je potřeba vztahy s asijskou zemí normalizovat.
4: Chceme otevřít dialog s Čínou, chceme ty vztahy nastavit do nějakého evropského normálu, to znamená včetně frekvence těch státních návštěv a oficiálních návštěv a frekvence dialogu na té nejvyšší úrovni.
2: Připomenu, že z českých nejvyšších ústavních činitelů byl v Číně naposledy v roce 2019 prezident Miloš Zeman. Ve stejném roce navštívil zemi také tehdejší předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO.
1: Tak tolik Daniela Brichtová ze zahraniční redakce. Díky za příspěvek a naslyšenou.
2: Hezký den.
1: A u ekonomiky ještě zůstaneme i v dalších minutách. Plzeňská společnost Škoda Group, která vyrábí hlavně vlaky a tramvaje, začala oficiálně hledat nové jméno a logo. Značka Škoda do budoucna totiž zůstane jen jedna, a to pro auta vyráběná ve Škodě Auto. Více toto téma teď rozebereme s naší hlavní analytičkou Janou Klímovou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
1: Jak to je s těmi historickými právy používat značku a logo?
5: Tak doposud to bylo tak, že historická práva používat značku a logo držela původně právě plzeňská Škoda. A v minulosti potom probíhaly s tím různé obchody, probíhala různá vyjednávání se Škodou Auto a ta také už dříve získala licenci na užívání jak značky, tak loga pro auta. No ale ta historická práva pro užívání obojího tedy tak zůstala pro vlastní výrobky plzeňské Škodovky právě stále ve Škodě Group. A k definitivnímu prodeji práv Škodě Auto potom došlo v roce 2022, tedy zhruba 5 let poté, co tu strojírnu koupila skupina PPF a ta se právě dohodla se Škodovkou Mladoboleslavskou s tím, že i většina lidí si stejně spojuje značku Škoda spíš s auty a ne s vlaky, a součástí té dohody tehdy bylo i určité přechodné období právě i pro plzeňskou Škodu Group.
1: No a dokdy se tedy musí ta plzeňská Škoda přejmenovat? A víme už, jak to vytváření nové identity má vypadat?
5: Tak ta licence jí vyprší na konci června 2029 a společnost počítá s tím, že nové jméno, logo a vůbec kompletní novou firmní identitu představí v září 2028, tedy zhruba za 2 roky. Přejmenování firmy, jako je Škoda, je samozřejmě mimořádná věc. Tu značku používala 100 let a historie té firmy sahá ještě o dalších 65 let dál, kdy ji jako strojírnu založil pro zajímavost hrabě Valštejn. A nejde navíc jenom o jméno pro český trh, ale Škodovka je také významný exportér, takže firma si najala nyní právě na celou akci specializovanou agenturu Dynamo Design, která mimochodem v minulosti pracovala jak pro Škodu, tak i pro jejího majitele skupinu PPF. K té zakázce jedna Dynama Milan Richter Českému rozhlasu řekl.
6: Před naším týmem je skutečně výjimečný úkol, výzva, která nemá obdoby. Jde o vytvoření zcela nové identity, která dokáže navázat na téměř 170 let historie firmy a zároveň bude odrážet vizi mobility a špičkové technologie 21. století.
5: No a podobně to bere i ředitel Škody Group Petr Novotný, z jehož písemného vyjádření citujeme.
7: Je to symbolický okamžik, nejen k ohlednutí za tím, co během téměř 2 století dokázali vybudovat generace našich zaměstnanců, ale také k tomu, abychom vytvořili nový brand připravený na dalších 100 let.
5: No a teď začne tedy agentura zjišťovat, co si zaměstnanci Škodovky pod svou firmou představují, jak ji vidí, jak ji chtějí vidět, a na základě toho by mělo vzniknout jako první jméno, nové tedy, a od něj se pak bude odvíjet vše ostatní logo, grafika, identita celé skupiny.
1: Jani, a připomeň ještě prosím, jak na tom vůbec dnes Škoda Group je?
5: Tak v poslední době se jí začíná dařit, má za sebou ale několik náročných období. Firma od 90. let stála už 2x na pokraji bankrotu, naposledy v roce 2017, kdy se rozhádali její tehdejší majitelé ve skupině Epien a plzeňskou Škodu. Za minutu 12 bych řekla, zachránila právě skupina PPF, ještě v čele s Petrem Kellnerem, později zesnulým, a poskytla jí velkou finanční injekci. Loni už se Škoda Group poprvé dostala do čistého zisku ve výši skoro miliardy korun při obratu kolem 36 miliard a daří se jí hlavně s bateriovými a elektrickými vlaky, tramvajemi a trolejbusy, které prodává u nás i různě ve světě. Celkově zaměstnává firma kolem 10 000 lidí u nás ve Finsku i v Turecku.
1: Tolik ekonomická analytička Jana Klímová. Díky za informace.
5: Děkuji také, nashledanou.
1: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO podepíše v Londýně memorandum o porozumění o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární jaderné reaktory. Česko je prosazuje dlouhodobě jako klíčový pilíř moderní české energetiky. Jde o spolupráci s britskou společností Rolls-Royce a týkat se bude Dětmanovic na Karvinsku a Tušimic na Chomutovsku, bývalé uhelné elektrárny. Už na jaře stát a ČES uzavřeli smlouvu s Brity o přípravných pracích na vývoj těch reaktorů. Ta počítala se zahájením příprav v Temelíně. Blok tam bude poblíž stávající velké jaderné elektrárny. Naším hostem v Ranním plusu byl Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů ČVUT.
8: Ono nejde úplně očekávat, že by šlo o převratnou technologii a že by se příliš lešili. V podstatě z hlediska těch malých modulárních reaktorů se uplatní dvě technologie, které se objevují u těch velkých, nebo jsou standardem u těch velkých energetických bloků. To jsou tlakovodní reaktory a varné reaktory. Ten klíčový rozdíl je, že malé modulární reaktory mají nižší výkon. V případě Rolls-Royce to není úplně malý výkon, je to 470 MW, to znamená podává se to Dukovanům, ale to klíčové, co je, že tyto technologie umožní sériovou, opakovatelnou a standardizovanou výrobu. To je klíčový prvek těchto reaktorů. Nicméně nějaké drobné odlišnosti tam jsou, nebo určité odlišnosti tam jsou. Například u Rolls-Royce reaktoru se předpokládá, že tam nebude využívaná borová regulace, která by tu technologii měla výrazně zjednodušit.
9: Mm-hmm. A mají více výhod anebo nevýhod? Vy jste říkal, že ta hlavní výhoda je to, že se dají vyrábět sérově.
8: Ano, a další výhody jsou určitá flexibilita. Tím, že mají menší výkon, tak si je můžete dovolit umístit do lokalit, kde byste nemohli umístit velké bloky, třeba z důvodu toho, že tam nemáte dostatečné zásoby vody pro chlazení. A zároveň se počítá, že tyto reaktory budou flexibilní i z pohledu zapojení do energetické sítě. To znamená, že budou moc flexibilně snižovat v celku rychle nebo zvyšovat výkon podle potřeby.
9: A tato flexibilita může pak mít třeba dopad i na celkovou cenu energie v Česku, podle vás?
8: No, ona hlavně tady ta flexibilita je důležitá při tom energetickém mixu, který je plánován jak u nás, tak v Evropě. To znamená vlastně kombinace nějakých velkých zdrojů, ať už jsou to jaderné elektrárny nebo jiné tepelné elektrárny, s obnovitelnými zdroji energie, protože přece jenom u těch obnovitelných zdrojů energie se předpokládá velká fluktuace výkonu z důvodu změn počasí. Hmm.
9: Když už zmiňujete ten energetický mix, tak třeba výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba říká, že vlastně tyto moduly představují pro Česko jednu z cest k zajištění energetické bezpečnosti, dekarbonizace a hospodářského růstu. S tím byste souhlasil?
8: Určitě, to bych mohl potrhnout, protože vlastně tyto technologie by nám zajistily velkou stabilitu. To znamená, pokud bychom měli energetický mix jádro plus obnovitelné zdroje, tak bychom se stali v podstatě téměř bezuhlíkovou zemí, která by produkovala čistou energii. Hmm.
9: A když se bavíme o těch malých modulárních reaktorech, pořád se bavíme o jádru. Můžou být v nějakém smyslu i rizikové?
8: Tak je to pořád jaderný reaktor a v podstatě každá technologie, ať už je to prostě chemický provoz, ať už je to jaderný provoz nebo jiný provoz, i tepelná elektrárna, tak vždycky tam jsou určitá rizika. Jde o to, aby ten design byl takový, aby ta rizika byla minimalizovaná na nejmenší možnou míru. A zase díky tomu, že ty malé modulární reaktory opět už reflektují ty zkušenosti, které se získaly při těch předchozích událostech, tak jsou tam další prvky pasivní bezpečnosti, počítají s station blackout, výpadek prostě vnější energie na řadu hodin, 72 hodin a podobně, je tam celá řada prvků, takže ta bezpečnost šla zase směrem nahoru. Ale riziko samozřejmě u všech činností, lidských činností, to se nedá nikdy vyloučit.
9: A můžete tedy říct, jaké je to potenciálně nejhorší riziko?
8: Tak předpokládá se, že dojde že může dojít prostě k poruše chlazení, to znamená nějaká událost, která povede, že ten reaktor nebude mít díky cirkulaci prostě nebude mít chlazení, kde by mohlo dojít k tavení paliva. Ale zase na to ta zařízení už jsou připravená. Dneska už jsou tam hydroakumulátory, velké zásobníky vody, aby pořád té vody byl dostatek, aby se dochlazovalo i v případě, že třeba ta čerpadla přestanou fungovat.
1: Tolik Jan Rataj z ČVUT.
10: Radiožurnál je 14.30. Aktuální zprávy a Martin Matějka.
11: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září a vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě a kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. A prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. A Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci, to vláda odmítá. Francouzský parlament má už za půl hodiny hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem a platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží, rozhodl o tom americký prezident Donald Trump a podle něj Ottawa znevýhodňuje americké automobily, alkohol nebo mléčné výrobky a sama zavedla odvetné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. A stát by mohl na vlastních pozemcích vystavit zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale třeba taky kolem nemocnic. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková porazila Číňanku Yuan Yue 2-1 na sety a na Live Sport Prague Open postoupila do druhého kola. Další aktuality ze Štvanice přidá reportér Jaroslav Plašil.
12: Teď je aktuálně dva česko-australské souboje. Ten jeden je fantasticky rozehraný pro Terezu Valentovou, která vede 6-3 a 4-0 v duelu s Honovou. Naopak Laura Samson, ta prohrává 2-5 v rozhodujícím třetím setu v utkání proti jointové. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 u Želivky a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna a do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 56 je kvůli opravě zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se okolo 15 minut. Silný provoz kolony na D1 čekejte taky v Brně. Delší je fronta ve směru z Prahy na Ostravu od kilometru 187 až na 196. A zdržíte se v osobním autě okolo 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova velké kolony hlásíte mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Hned dvě omezení, dva semafory kousek za sebou a celkově je to asi na půl hodiny. V Praze je po nehodě stále ucpaný tunel Blanka směrem Stroje na Smíchov. Před výjezdem na Letnou odtahují auto po nehodě. Regulují vjezdy do Blanky. Povltavská, Trojská a další ulice jsou tam ucpané. A ještě dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Teď pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Zhruba na 27. kilometru se projíždí omezením a v omezení teď došlo i k nehodě. Tvoří se kolona zatím asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Odpoledne většinou oblačné na západě, severu a severovýchodě. Čekejte místy přehánky, večer se ale vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě měří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Najednou mi jednoho dne řekli, a zítra už nechoď do práce. Poprvé v životě jsem si připadal jako naprosto ztracený. Jsem jako nevěděl, co bude. Mám takový heslo, který jsem si osvojil, že i pát na hubu je pohyb dopředu. A ona mi řekla, kde bereš tu drzost nepřijímat chválu od lidí? Nebuď blbej, jednou si budeš vyčítat, že si to neskusil.
13: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
1: Dobrý den, ze studia vás zdraví Ivana Veselková. Vítejte při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40, kde rozebíráme to, co se děje v hlavě lidem plus minus kolem 40, jak může vypadat taková krize nebo příležitost středního věku. A mým dnešním hostem je Martin Moravec. Martin je spisovatel, autor knižních rozhovorů a novinář a někdy kolem 40 se rozhodl pro docela zásadní obrat v kariéře a taky si tak trochu splnil svůj sen. Ahoj Martine.
15: Ahoj a děkuji za příležitost.
1: První otázka pro všechny hosty v klubu 40 je stejná a ta zní, kolik ti je let a když to číslo vyslovíš, tak jaký u toho máš pocity nebo co se ti honí hlavou?
15: Je mi 45 a vždycky se nad tím musím trochu zamyslet, protože poslední roky se mi už několikrát stalo, že jsem to číslo řekl špatně.
1: Jako špatně, že jsi řekl méně?
15: Někdy míň a někdy víc. A přitom já jezdil na matematické olympiády, takže já jsem v počítání jako docela dobrý, ale ten věk mi tam nějak občas uniká. A tyjo, co mě napadá? Jednak mě napadá, že psychicky se cítím nejlíp, jak jsem se kdy cítil. A fyzicky ne, tam už to občas bolí, hlavně ráno a pak se to nějak rozhejbe. A nechci úplně jako přemýšlet tím stylem, že už to je třeba polovina nebo za polovinou, ale jo, asi bych kecal, kdybych říkal, že se tam ty myšlenky občas jako nevkradou.
1: Ty jsi mi před natáčením říkal z legrace, že jsi tady asi proto, já to můžu říct, proč jsi tady, ty jsi tady, protože se primárně budeme bavit o takovým velkým kariérním posunu nebo kariérním úspěchu, který se ti stal právě až někde kolem 40, nebo až kolem 40. Mm-hmm. A ty jsi z legrace říkal, no tak já jsem tady proto, že jsem do 30 nebo do 35 dokázal nic a pak teda se mi něco povedlo.
15: Aha. Já jsem teda neřekl nic, ale to si asi posluchač domyslí. Je to tak, no, tak to jsem bral jako důvod pozvání.
1: Tak já se snažím, aby každý ten host byl něčím specifický. On se ten rozhovor většinou rozplyne někam pak třeba taky úplně jinam. Ale když zůstaneme teda u té tvoje pracovní dráhy, tak ty jsi mimo jiné držitelem ocenění Magnesia Litera. To si tuším dostal asi ve 42.
15: Teď bych zase počítal, ale jo, je to tak.
1: Ve 42. Každopádně, jak ta tvoje pracovní trajektorie vypadala, protože ty jsi říkal, že tenhle úspěch je něco, co jsi asi nečekal nebo nějak si to neplánoval, není to tak, že bys na té pracovní kariéři takzvaně makal?
15: Ne, tak asi nebudu začínat úplně tím, že jsem chtěl být jako dítě předsedou zemědělského družstva, tak každý máme nějaké sny, ale já jsem celkem brzo začal chtít psát. My učitelé fyziky a matematiky z toho byli nešťastní, protože já jsem opravdu tehdy objížděl ty matematické a fyzikální olympiády, ale to psání mě chytlo. Důvod toho byl celkem jasný, protože já jsem nebyl úplně velký sportovní talent a můj brácha hrál fotbal, táta hrál fotbal a psát o tom fotbale byl vlastně jediný způsob, jak s nimi trávit čas. Takže tam to začalo, tam jsem dostal tu svoji první složenku na 60 korun a ten ústřížek ještě mám doma za první článek do okresních novin. A už tehdy se někde zrodila myšlenka, že bych jednou chtěl třeba napsat knížku. A já jsem v 18 začal dělat sportovního redaktora, čili poměrně brzo. Já jsem vlastně ten start měl poměrně strmý. Já už jsem ve 24 letech řídil jeden z největších časopisů v zemi, ale pořád tam nějaký myšlenky na knížky nebo na nějakou samostatnou tvorbu nebyly a ty přišly až později a jo, v posledních letech se to trochu vymklo z rukou.
1: Takže ty jsi byl novinář, redaktor a soustředil ses na sport, takže jsi byl sportovní redaktor. Jako bavilo tě to, nebo viděl jsi se už jako, když ti bylo třeba 30, tak ses viděl jako, že budeš až do 80 sportovním redaktorem, nebo měl jsi nějaký takovýhle myšlenky, protože co spojuje někdy tu generaci těch 40níků dnešních je to, že kladou poměrně velký důraz na tu práci, nebo kladli, pak se to třeba mění kolem té 40.
15: Jo, já jsem opravdu tehdy začal a já pracoval 7 dní v týdnu. Strašně jsem to chtěl, strašně mě to bavilo. A ta sportovní žurnalistika má trochu nevýhodu v tom, že spousta těch zápasů a utkání se zkrátka děje o víkendech. Takže já neměl víkendy. Já jezdil domů z vysoké školy a už v neděli třeba v 11 jsem měl vlakem zpátky. Mě si rodiče ani neužili na ten víkend a strašně jsem to žral. Ale je pravda, jak to říkáš, a tak o tom teď přemýšlím. Já jsem vůbec tehdy nemyslel na to, co bude za 3 roky, za 5 let, za 10. To jsem tam vůbec neměl. Já jako jel jako válec ten okamžik, bavilo mě to hrozně a říkal jsem si, tak jako budu to dělat 40 let v kuse, nebudu to dělat, bude mě to bavit, nebude mě bavit, ale tím jsem skončil, jako dál jsem to vůbec nedomýšlel.
1: A kde tedy nebo kdy přišel ten zlom, že jsi řekl, že z redaktora, z novináře se spíš chceš stát spisovatelem?
15: Asi nějak postupně, protože samozřejmě, když vyrábíte každý týden časopis, tak je to fajn, lidi vám napíšou, že se jim třeba něco líbilo, že se jim něco nelíbilo, ale já vždycky chodil rád do knihkupectví a kdyby mě tam někdo pozoroval, tak si řekne, co to je za blázna. Já jako hrozně rád čichám ke knížkám, jo, k novým knížkám. A teď jsem si jednoho dne říkal. A to mi
1: takže
15: bylo,
1: jsi šel načichat do knihkupectví.
15: No a říkal jsem si, jaký by to bylo jako čichnout si k něčemu svýmu, ke svý knížce. A to mi bylo už jako po 30, to mi bylo 33, 34. A tam se ten plán nějak trochu začal rodit. A vlastně mě k tomu pomohla jedna věc, nebo ze který jsem byl tehdy úplně jako devastovaný, ale zpětně jsem za to vlastně rád, jestli to tak jde říct. Já jsem se změnou majitele dostal výpověď. Nová šéfredaktorka se rozhodla, že chce, aby ten časopis řídil někdo jiný. A tohle pro mě byl vlastně asi největší životní impuls. Že já, který jsem si připadal strašně neohrožený v té své pozici. A říkal jsem, já tady zestárnu, já tady budu dalších 20-30 let. Tak najednou mi jednoho dne řekli, a zítra už nechoď do práce. Takhle, touhletou větou. A já jsem na to koukal. A teď jsem poprvé v životě jsem si připadal jako naprosto ztracený. Jsem jako nevěděl, co bude. A teď jsem si samozřejmě myslel, že když jsem řídil takovýhle časopis, tak po mně všichni začnou jako skákat a teď se budou hrnout ty nabídky. Nehrnulo se vůbec nic. A já jsem si potřeboval nějak utřídit, co dál. A tam asi vznikla možnost. Přestože jsem se do té práce po 9 měsících zase vrátil a byl jsem tam do poměrně nedávna, tak tehdy vznikla ta první myšlenka, tyjo, bejt na někom závislý vlastně není úplně jednoduchý a nebylo by špatný udělat něco svýho.
1: A tam už někde si začal pracovat na nějaké své vlastní knize, nebo jak jako vypadal ten proces, nechci říct výroby, ale psaní nějaké první knihy?
15: On byl zpočátku velmi opatrný, protože já jsem takový opatrný, nebo býval jsem, teď už tolik ne, teď už mám takový heslo, který jsem si osvojil, že i pát na hubu je pohyb dopředu a když se člověku něco nepovede, tak si tu hubu nabije a prostě vstane a nabije si ji po druhý a třeba po desátý už si ji nenabije. Ale tehdy jsem to tak neměl. Tehdy jsem byl jako opatrný, takže první knížka, kterou jsem vydal, byl soubor takových fejetonů, který jsem předtím do toho časopisu psal. A pak to šlo velmi postupně. Já jsem trénoval badminton, to už jsem se sportu věnoval, hrál jsem s rodiči Petra Koukala, badmintonisty, a on tehdy si procházel tou rakovinou varlat a já jsem s ním natočil 13. komnatu pro Českou televizi a domluvili jsme se, že spolu napíšeme knížku. A to byla vlastně moje první knížka. Následovala druhá s jeho tehdejší manželkou Gábinou Koukalovou, dnes už zase Soukalovou. A dobrý, zkusil jsem si to, ty knížky měly nějaký ohlas, nějaký úspěch. A mně se to začalo líbit.
1: Takže ale ti to přišlo tak jako organicky docela, že ano. Ty jsi chodil někam hrát badminton, ano. Ano. S rodiči, ano. Petra Koukala a z toho vzešlo to, že jsi napsal knihu. Že to ano. Nebylo, že bys to někde lámal přes koleno, ne, úplně ne, tlačil.
15: Ne, to jsem nikdy neměl, já jsem k tomu vždycky došel tak nějak jako, někdo říká elegantně, někdo říká zleknutí. Já jsem dlouho říkal náhodou, až mě jedna chytrá paní psycholožka to vytloukla z hlavy. Já jsem vždycky říkal, když mě někdo za něco pochválil, tak jsem říkal, to se stalo náhodou. To prostě byla souhra okolností. A já jsem dostal tak vynadáno od ní, k tomu se třeba ještě dostanem. Takže já jsem i nějakou takovouhle pomoc měl v té své cestě.
1: A to ti bylo třeba kolik let, když jsi psal tyhle ty knížky?
15: Tak to byly roky tak 2014, 15, 16.
1: Takže ti bylo zhruba kolem 35?
15: Jo.
1: A stal se tam nějaký zlom s tou blížící se 40?
15: Stal se tam zlom, že jsem si řekl, že psát knížky je sice fajn, ale co kdybych to zkusil ještě dál a zkusil si ty knížky i sám vydávat. A to byl asi největší zlom, tohleto moje rozhodnutí. A to, že jsem si poprvé v životě řekl, že když si nabiju hubu, tak se nic nestane. Tak si prostě nebudu jednou vyčítat, že jsem to neskusil. A to snad poprvé v životě já byl opravdu jako odvážný.
1: Jo, takže ti ta 40 dodala nějakou větší odvahu a jo. Že se spustil i, dejme tomu, že to třeba byl i nějak jako finančně riskantnější
15: krok. Byl, protože na začátku musíte poplatit všechny ty lidi, kteří vám s výrobou té knížky pomůžou. Musíte zaplatit tisk, což jsou prostě 100 000 korun. A tam jsem si řekl, nebuď blbej, jednou si budeš vyčítat, že si to neskusil. Tak to pojď zkusit. A když se to nepovede, tak půjdeš prostě jinudy. Ale zkus to. A zkusil jsem to. To jsem měl, no, před 40. Blížila se.
1: A hrálo to tam nějakou roli? Jako třeba buď to, že bys měl nějak víc životních zkušeností, nebo třeba to právě, že někdy se lidem kolem 40 nebo po 40 stává, že si říkají, tak teď, když něco neudělám, tak už to třeba neudělám nikdy, že jo. Najednou nějak tam ta časovost začne ty lidi tlačit a oni se pak s nás rozhoupou něco udělat.
15: Z několika pohledů to hrálo roli. Vezmu úplně tu primitivní, že jsem do té doby našetřil nějaký peníze, takže jsem si to mohl dovolit, tenhle ten riskantní krok. To je určitě strašně důležitý. Pak jsou ty zkušenosti. Jednak jsem už nějak tušil, že knížku napsat umím. Znal jsem spoustu lidí, kteří mi můžou pomoct s tím procesem. Během té novinářské kariéry jsem se s nima seznámil a pracoval jsem s nima. A pak přesně to, co říkáš, jako, že když to neuděláš teď, tak jako na co čekáš? Na co čekáš?
1: Jo, že jsi řekl, na co čekáš a no, skočil si a zkusil
15: přesně,
1: si
15: jako
1: to.
15: Přesně, jako nějaký peníze na to máš, když o ně přijdeš, tak někdo blbě investuje, tak ty prostě blbě zainvestuješ do svého životního rozhodnutí. A pořád to pro mě bylo lepší, než si koupit auto třeba za to.
1: A měl jsi tam třeba nějaký obavy, že to nevyjde, nebo že se lidem ta knížka nebude líbit, teď si to nikdo nebude kupovat?
15: Já mám celý život obavy. Jo. Já mám celý život obavy, po té 40 menší, ale já a sebevědomí jsme nikdy nebyli jako kamarádi. A hrozně se to musím učit postupem let a řekl bych, kdybych to měl nějak dát do čísel, tak třeba až poslední 2 roky se mi to povedlo si říct, tak něco si přece jenom jako dokázal a teď nechci, aby to znělo jako chlubení, protože já jsem to vždycky jako schazoval to, co se mi povedlo. Jak říkám, schazoval jsem to na náhodu, když jsem napsal knížku s vyšetřovatelem Josefem Marešem, s vyšetřovatelem Vražd a ta knížka se stala nejprodávanější knížkou dle roku. Tak já jsem říkal na všechny ty gratulace, já jsem říkal, no to je díky Marešovi, on hezky vypráví, on má ten seriál. A tohle jsem pak říkal jedné psycholožce, Helena Sováková, snad jí můžu zmínit. A ona mi řekla, kde bereš tu drzost nepřijímat chválu od lidí? Oni za tebou přišli dobrovolně, je nikdo nenutil. A ty jim jinými slovy říkáš, že ty peníze, které utratili za tvoji knížku, měli utratit nějak jinak. A to byl den, kdy já jsem na ní takhle koukal s otevřenou pusou, protože mě tenhle ten pohled nikdy nenapadl. A vždycky jsem se na ty psychologi spíš díval, víš, jako skrz prsty, že to jsou takový prodavači mokrý vody. A tenhle ten den, vlastně úplně banální, nějaký duben loňského roku, čili ono to je jenom něco málo přes rok. Nechci říct, že jako převrátil celý můj život na ruby, to by bylo jako nadnesený tvrzení, ale hodně převrátil to moje přemýšlení.
1: Takže si někdy kolem po 40, tak když to dobře počítám, tak ti bylo plus minus 44 let, našel nějaké zdravé sebevědomí.
15: Ano, ano, doufám, že je zdravý. Na to zase mám tu výchovu tak přísnou, že myslím, že i v dnešní době, kdyby to sebevědomí nebylo zdravý, že moje maminka povoláním učitelka, bývalá učitelka by mě jako usadila a mám kolem sebe skvělý lidi, který by mě snad usadili, kdyby si začali myslet, že už to trošku jako přeháním.
1: A třeba když se teď s tím novým pohledem ohlédneš zpátky a díváš se jako sám na sebe, na ten svůj život, kdy si třeba to sebevědomí
15: neměl.
1: Tolik neměl, tak co u toho cítíš? Jako, je ti to třeba trochu líto, nebo to bereš jako, že jsi rád, že teď ho máš, že to je lepší, nebo jako s jakýma pocitama se na to díváš, protože mně připadá, že to téma toho malého sebevědomí docela rezonuje u těch čtyřicátníků, možná to je způsobeno i nějakým tehdejším jako školským systémem, výchovou a těch faktorů je tam asi hodně, ale že to je nějaký docela společný téma, to si moc nevěřit a hlavně se moc nechválit.
15: Nevystrkovat hlavu z davu. To je daný výchovou, ale já se vrátím k tomu, ty jsi řekla No, ptala se, jestli ti je to líto, a když se zeptala, tak mě úplně přeběh mráz po zádech. A jo, je mi to líto. Je mi to líto, že jsem nebyl takový jako drzejší, průraznější, že jsem si víc nevěřil. Ale na druhou stranu si říkám, že kdybych už tehdy takovej byl, jestli by se ze mě nestal nějaký třeba hajzlík, takový jako namyšlený, a tím, že já jsem si to opravdu vyšlapal od té složenky s tou 60 korunou natištěnou, pro kterou jsem si slavnostně jel na poštu vyzvednout těch 60 korun. Až k nejprodávanějším knížkám, nebo jedním z nejprodávanějších knížek u nás, tak vlastně mi ta cesta přijde strašně jako zdravá a fajn. Takže ano, je mi to líto, že jsem nebyl průbojnější, ale možná bychom tady spolu teď neseděli, kdybych byl.
1: Že bys třeba byl namyšlený nebo nafoukaný.
15: Bys mě nepozval.
1: Že bys byl úplně jiný Martin.
15: Že byste říkal, hlavně toho blbce nafoukanýho nezvěte se.
1: Jo, toho ne, toho ne.
15: Toho ne.
1: Takže to možná k něčemu je i dobrý.
15: Jo.
1: K tomu jako smutnému období tvého života, kdy ti umřel tatínek, tak ty jsi to zmiňoval před rozhovorem i v souvislosti s tím svým úspěchem jako spisovatele po 40. Tak to si myslím, že je docela zajímavý, jak nad tím přemýšlíš v kontextu toho taťky.
15: Já jsem nad tím přemýšlel dneska ráno, když jsem sem šel za tebou, a říkal jsem si, že je jedna, snad jediná, na další jsem nepřišel, nevýhoda toho něčeho dosáhnout, já nevím, jestli říkáme v pozdějším věku, prostě v tomhletom věku, že se toho nemusí dožít lidi, u kterých byste sakra chtěli, aby se toho dožili. Můj taťka neviděl jedinou moji knížku, nedržel ji v ruce. Prostě zemřel dřív, než já jsem napsal první knížku. A neviděl tu Magnesii literu. Neviděl jedinou mou trofej z tenisových turnajů, protože já jsem byl to dřevo. On prostě, jasně, rodiče ve vás bydle vidějí jen to nejlepší, takže on by to takhle určitě nikdy neřekl. Ale on zkrátka zemřel ve chvíli, kdy já byl pořád to sportovní dřevo, a já jsem se pak jako naučil tenis a myslím docela slušně a začal jsem vyhrávat nějaký amatérský turnaje. A hrozně bych chtěl, aby to viděl. S těma knížkama je to vlastně úplně stejný. A já jsem o tom přemýšlel dneska z jednoho důvodu, protože já byl včera na promoci svého synovce. Máme v rodině prvního inženýra, velká sláva. A moje mamka, jeho babička, mu říkala, ať ten diplom vezme a jde ho ukázat svýmu dědovi, mýmu tátovi, na hřbitov, že by na něj byl sakra hrdej. A já doufám, že by to samý měl se mnou. A byl by hrdej. A já jsem se tehdy z toho těžkého období, není to z mý hlavy, ale mně se to hrozně líbilo. Já nejsem věřící a nevěřím na nějaký věci mezi nebem a zemí, ale tehdy jsem si řekl, že ten můj táta neodešel, ale poodešel. A vlastně tahle jedna primitivní jako věta mě to celý hrozně ulehčila.
1: Že se tě to vnímání smrti otočilo, že ty lidi jenom poodejdou.
15: Ano.
1: Že jako nemizí někam do propadliště.
15: Ano.
1: A je vůbec třeba jako ta smrt a ta časovost něco, co po 40 nějak víc vnímáš? Já myslím, že herečka Tereza Hoff to připodobňovala k tomu, jako kdyby najednou uviděla horizont. Jakože předtím šla nějakým lesem nebo někde se procházíš, když jsi mladý, prostě jdeš, pořád jdeš a najednou vyjdeš někam třeba na mítinu nebo vyjdeš z lesa a vidíš ten horizont, tu vlastní konečnost. A že se jí to stalo právě někdy kolem 40 po 40, že do té doby nad tím nějak zvlášť jako nepřemýšlela.
15: Hele, samozřejmě jsou chvíle, kdy si to uvědomím, začnu jako legračně, když zakašlu a píchne mě v těch bedrech, tak si říkám, tyjo, to mě ale před 5-10 lety nepíchlo tam. A takže samozřejmě tohle, to se mění. A ne nějak často, ale jsou chvíle, kdy si samozřejmě říkám, tyjo, budu já tady ještě 40 let, nebo i kdybych těch 40, tak už to je vlastně méně, než tady jsem. A už to bude minimálně fyzicky ta horší půlka toho života. Jak říkám, psychicky já se cítím úplně skvěle a nejlíp, jak jsem se kdy cítil. Ale pak vlastně o tom přestanu přemýšlet poměrně rychle, protože si říkám, že tady můžu být 40 let stejně jako 40 dní.
1: Když se ještě vrátím k tvé práci a to, že ty vlastně kladeš lidem taky dost otázek, děláš rozhovory, musíš se hodně dobře ptát a tak dál, tak cítíš tam nějakou změnu s tím přibývajícím věkem, že by ses lidí
16: zeptal jinak, nebo že bys ty rozhovory vedl nějak trochu jinak, nebo že by v tomhle byl nějaký posun spojený právě s tím věkem?
15: Skvělá otázka, někdy jsem o tom nepřemýšlel takhle. Určitě je tam to větší sebevědomí, který se promítá i do těch otázek. Možná si troufnu víc, možná se troufnu zeptat navíc, než bych se troufnul zeptat před pár lety. V mém psaní se věk možná podepisuje trošku jinak, že jsem jako zodpovědnější. A takové jako, ono by se řeklo, že s každou další knížkou bude člověk jako uvolněnější a že už to půjde jako samo. Ale jestli mi něco zůstalo, tak to jsou ty vysoké nároky, které na sebe kladu. A když mám tu laťku tady, tak ani ne tak, že bych to neskazil sobě, ale já se vždycky strašně bojím a největší trému mám z toho, že to zkazím tomu člověku, který se mnou tu knížku píše. Že víš, já jsem třeba za tam tu knížku dostal cenu, tak já bych ji chtěl i za tohle. Ale já nemusím mít těch cen 5, ale chci to dopřát i tomu dalšímu a třetímu a čtvrtýmu. Takže věk mě spíš svazuje v práci, než aby mě tak jako rozvolnil a líp se mi dýchalo.
16: A není to třeba, že tě spíš svazuje ten úspěch, než že by tě svazoval ten věk? Jakože ono podle mě v něčem, jako obecně ten úspěch, když to přirovnám třeba ve sportu, tak se říká, že jako není tak jednoduché v uvozovkách se stát mistrem, mistryní světa, ale že mnohem složitější je pak třeba ten titul obhájit. Protože jo. Tam potom už přistupuje.
15: Už na vás všichni koukají, to je ten, co to vyhrál minule, to je ten, co měl dobrou knížku, tak ať se vytáhne, co napsal letos. Jo, stoprocentně. Tak já to beru, že to jsou takový spojitý nádoby, protože ten úspěch přišel s tím věkem, ale je to samozřejmě ten úspěch, který vás jako, místo abyste z něj vlastně měli radost, a já se učím mít radost, to je další věc, kterou jsem se pozor naučil až po 40. Dřív jsem byl takový ten, že si to jako očkrt a jedeme hnedka dál, nebudeme ztrácet jako čas, tak nějaký 3 roky zpátky jsem si tohleto uvědomil.
16: A kdybys teda měl závěrem nějak shrnout ty zkušenosti po 40, včetně třeba nějakých těch typů, z čeho máš radost, že ti zafungovalo nebo se ti změnilo, aby si z toho všichni, kdo poslouchají, mohli něco vzít, tak co by to bylo?
15: Určitě platí, že každý je pánem svýho života a pro mě, k čemu jsem dospěl po té 40, možná jedna věc ještě důležitá, o které jsme nemluvili. Já jsem strašně dřív dal na názory lidí, ale všech a až poslední roky jsem se naučil, ano, klidně dej na názory lidí, ale opravdu jen těch svých nejbližších.
16: Je, že tě jako rozhodilo, třeba, že by ti někdo řekl, je Martin, ty máš ale divný tenisky, no. Tak ty bys už začal přemýšlet, jestli náhodou, teda si nemáš koupit.
15: Ale měl jsem to samozřejmě spíš spojený s tou svojí prací.
16: S psaním.
15: A já jsem samozřejmě rád, když se to psaní líbí. Ale když se nebude líbit panu Petrovi z Vyškova, tak dřív mi to pan Petr z Vyškova napsal a já jsem z toho měl 2 špatný dny a dneska si řeknu, no tak holce to nelíbí všem a líbí se to mně. Takže možná nejenom těm svým blízkým, ale jako žijte ten svůj život pro sebe. Jasně, nějaký hranice, nepůjdu teď jako vymlátit výlohu, protože si řeknu, že jsem to nikdy neudělal a chtěl bych to sakra zkusit, ale vy musíte mít jako radost z toho života pro sebe, protože to děláte to sakra pro sebe. A to je jedna věc, kterou jsem se naučil jako v pozdějším věku. Vážit si věcí takových těch jako obyčejných. Já jsem si normálně taky novinka začal, když jsem si myslel, že můj život stojí jako za nic, tak jsem si každý den začal psát, co hezkýho jsem jako prožil.
16: Je to ten deník vděčnosti, no. To se říká, ono to je taky takový klišé, koluje to hodně i na sociálních sítích, ale ty říkáš teda, že to opravdu funguje, jo. Že něco se ti přecvaklo.
15: Ano, a stačí opravdu jako minuta vděčnosti. Opravdu se jenom říct, já se dneska těším na to, že půjdu tím parkem s tenisovou raketou v ruce na ten svůj oblíbený sport, který mám ze všeho nejradši. Blbost možná, ale je tam ta jedna věc. Minimálně jednu věc jako denně najdete. Važte si lidí, který máte kolem sebe a nikdy to neberte jako samozřejmost. Protože to, že tam jsou dneska, neznamená, že tam budou zítra z jakýhokoliv důvodu. Protože je prostě ta vaše samozřejmost přestane bavit anebo protože se něco stane. A nevím, tady bych to možná jako ukončil.
16: No, já myslím, že jsi to řekl fakt hezky. Díky, Martine, že jsi dorazil do klubu 40. Ať se ti daří.
15: Díky moc, bylo mi ctí a zdravím všechny v našem věku a ve všech jiných věcích.
13: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Martin Matějka a zprávy.
1: Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost, vadí jim výběr nového předsedy představenstva. Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Tenistky Valentová a Bartuňková postoupily do druhého kola pražského turnaje. Kolona popojíždí na D1 u Zruče nad Sázavou směrem do Prahy. A zítra čekáme polojasno až jasno s přibýváním oblačnosti a na severu s přeháňkami teploty do 24, na jižní Moravě naměří až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, jak řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
3: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
1: To ale ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil, letiště v provozu bez omezení. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
4: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkáme, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného paletonu společně s Francií, Velkou Británií, možná Švédskem.
5: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Chrise Collertna přináší spolupráce s ČESem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Češku na dovolené v Chorvatsku v pondělí zasáhl blesk. Žena je v nemocnici v Rijece. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Informovalo o tom server Jutarni. A podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče. Pietou za umučené obyvatele bývalého židovského geta právě teď začíná v Holešově na Kroměřížsku festival židovské kultury Hamakom. Jde už o 26. ročník. Akce připomíná, že ve městě byla jedna z největších židovských komunit na Moravě. A podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová.
6: Pietní akt se odehrává právě teď na místě, kde stávala nová synagoga. Tu Němci už za druhé světové války vypálili a srovnali se zemí. Právě tu teď zní jména 50 židovských rodin, které holokaust nepřežili a nikdo z nich už se do Holešova nevrátil. Festival Hamakom pak nabídne do neděle koncerty, besedy, výstavy, divadelní představení anebo výuku židovských tanců. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistka Tereza Valentová prošla do druhého kola pražského turnaje WTA. Australanku Honovou porazila 2-0 na sety. Úvod akce zvládla i Nikola Bartuňková, která vyřadila Číňanku Yuan Yue po setech 3-6, 6-4 a 6-1. Laura Samson vypadla, Australance Jointové podlehla 1-2. Plzeňští fotbalisté vstoupí sobotním duelem s Libercem do nového ročníku šance ligy. Viktoria obhajuje třetí místo, předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek ale dává týmu jednoznačný cíl – vybojovat mistrovský titul.
8: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Zruče a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 56 je kvůli opravě zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se 15 až 20 minut. Provoz vázne na D1 taky v Brně. Delší je fronta směrem z Prahy od kilometru 184 až k omezení na 196. A jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Ucpává se i dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy. Popojíždějí opět hlavně kamiony od 8. kilometru. Silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem hned dvě omezení, dva semafory za sebou a v koloně se zdržíte podle našeho zpravodaje přes půl hodiny.
10: Od Pelhřimova na Humpole minimálně 35 minut, jo, takže kdo může, ať to veme z Pelhřimova od Staré na Jihlavu, určitě se to vyplatí.
9: V Praze stále regulují vjezdy do tunelu Blanka směrem na Smíchov. Před sjezdem na Letnou čistí vozovku po nehodě a blokují levý jízdní pruh. Hlavně v Povltavské ulici, taky v Trojské směrem do Blanky čekejte kolony. A ještě aktualita z dálnice D1. Ve směru z Prahy do Brna kilometr 75 začalo teď hořet osobní auto v odstavném pruhu. Na místo míří hasiči, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a nejvyšší středeční teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: A to téměř 7 minut po 15. hodině. Pentagon přiznal téměř 100 zraněných vojáků za poslední 2 týdny války proti Íránu. Reagoval na včerejší článek listu New York Times. V Británii poprvé zasedá nová vláda premiéra Andyho Burnhama. Ten už oznámil první opatření ke snížení životních nákladů britských domácností. Odbory pražského letiště dnes vyhlásili stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s tím, že letiště má vést podnikatel Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí. A mizí další stopy po těžbě černého uhlí v Česku. Firma OKD začala zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Následně povíme více. Ať se vám hezky poslouchá, přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.
2: Odpolední plus.
11: Válka Spojených států s Íránem vstupuje do 6. měsíce a americké ztráty rostou. Pentagon oznámil, že jen za poslední 2 týdny eviduje téměř 100 zraněných vojáků. Americké ministerstvo obrany tak reagovalo na článek deníku New York Times, podle kterého Pentagon skutečný počet zraněných veřejnosti tajil. No a s podrobnostmi už je ve studiu Plusu naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Vítej.
12: Dobrý den.
11: Tak Pentagon dosud odmítal říci, kolik vojáků bylo zraněno. Jano, zveřejnil tu informaci teď skutečně kvůli tomu článku New York Times?
12: Oni se totiž sešli, Lucie, dvě věci. Jednak ten tlak médií, tedy i New York Times, administrativa, celé dny odmítala ta čísla potvrdit a pak se stalo i to mlčení samostatnou kauzou vlastně. A za druhé, armáda včera zveřejnila jména 2 padlých z pátečního útoku v Jordánsku. 19-leté vojínky a 25-letého poručíka. A ve chvíli, kdy ztráty mají takhle konkrétní tváře, tak nejde dál tvrdit, že se o číslech nemluví. Takže mluvčí ministerstva na sociálních sítích zveřejnil, že zraněných je 100 za poslední 2 týdny, ale že 96% z nich se už vrátilo do služby a že většinou šlo podle jeho slov o lehké otřesy mozku.
11: No ale to zmiňuješ poslední 2 týdny. Víme vůbec přesně, o kolik lidí americká armáda zatím v tomto vojenském konfliktu přišla a kolik je celkem zraněných?
12: Tak nevíme to přesně a už to je samo o sobě zpráva, protože oficiální databáze Pentagonu uváděla 14 mrtvých a 427 zraněných od začátku války, tedy od února. To se pak změnilo, tato čísla změnila se po tom pondělním článku New York Times, ale pak se zase ta čísla vrátila zpět, takže pokud sedí ta 100 zraněných jen od 7. července, tak by ten celkový počet od začátku války měl dohromady přesáhnout dosáhnout 500 a tím pádem ta odpověď zní, že mrtvé známe i podle jmen, ale u zraněných se oficiální evidence rozchází s vlastními výroky Pentagonu. Takže to živí to podezření, že veřejnost nezná úplně ten celý obraz.
11: No a jsou to zajisté velmi citlivé informace, takže jak na ně reagují Američané?
12: Američané, ty průzkumy k těm posledním útokům ještě nemáme, ale dvě věci Američané vnímají velmi konkrétně. První je samozřejmě benzín, protože v pondělí už podruhé od začátku války zdražil na $4 za galon, to je taková mentální psychologická hranice. Takže tu válku Američané doslova platí u těch benzínových pump. A druhá jsou ti padlí. Prostě 19-letá vojínka, to je přesně ten typ zpráv.

0: Jana Cíglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech, obohatila Odpolední plus. Díky za to.
1: Děkuju.
0: A v dalších minutách se přesuneme do Velké Británie. Nová britská vláda od října zruší daň z přidané hodnoty za elektřinu pro domácnosti. Oznámil to úřad premiéra Andyho Burnhama. Ten se ujal funkce včera, kdy také zveřejnil složení svého kabinetu. No a s dalšími detaily už je ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme začít tím, jak vůbec vypadal Burnhamův nástup do úřadu premiéra.
2: No tradičně nového lídra Labouristů pověřil sestavení vlády král Karel III. Od nástupu na trůn je to jeho třetí premiér. Andy Burnham označil pak za svůj hlavní cíl zlepšení životních podmínek obyvatel Británie a taky členům vlády dnes na tom zasedání řekl, že tento kabinet musí být vládou životních nákladů. Po letech stagnace Británie podle Burnhama spala a předchozí vlády se tomu dostatečně nevěnovaly.
3: Do konce roku představím nový desetiletý plán pro Británii.
2: Podle nového premiéra to má být jakési vytyčení cesty, kde je Británie teď a kam by chtěla nebo měla dojít. A Burnham znovu zdůraznil prvořadost toho zájmu o spoluobčany, aby, jak řekl, co nejdřív pocítili změnu ve svých peněženkách.
3: Už teď ale můžu dát lidem aspoň nějaký prostor k nadechnutí, pokud jde o životní náklady.
2: A dnes tedy premiérův úřad oznámil ten záměr zrušit domácnostem DPH na elektřinu od 1. října.
0: Heleno, a co to v praxi znamená? Je jasné, kolik tím lidé ušetří?
2: Ano, ročně v přepočtu něco přes 1200 korun, 45 liber. Britská domácnost dá ročně za elektřinu v přepočtu přes 50 tisíc korun. Výpadek té DPH chce vláda pokrýt penězi, které měly jít na teď už zrušený program digitální identifikace. Digitálního průkazu totožnosti.
0: Ano, to neskončilo s žádným velkým úspěchem. Jaký má tento plán ohlas?
2: Opozice, lídrině konzervativců Kemi Bádonoková, to na síti X uvítala, i když s otázkou, jak to chce vláda financovat. Kritizují to někteří lidé z bývalé vlády, například někdejší tajemník ex-premiéra Starmera Darren Jones na síti X upozornil, že v tom už zrušeném vládním programu digitální identifikace žádné peníze nejsou. Ale ministr pro obchod a podnikání Jonathan Reynolds v rozhovoru pro BBC ujistil, že je to pokryté do konce fiskálního roku, tedy do 5. dubna, a dal, že na to peníze v novém rozpočtu určitě budou.
0: No ale zrovna Jonathan Reynolds, ten si vládní křeslo udržel, že?
2: Ano, ten ano, na rozdíl od toho kritika extajemníka Jonese, ten už ve vládě není.
0: Jak vůbec vypadá ta nová vláda? Ona je taková trošku staronová, že?
2: No, už je kompletní a BBC si všímá, že zůstali ti, kdo před časem ještě nedávno vyzývali k odchodu Burnhamova předchůdce Starmera. To znamená, ministrem financí je John Healey, zůstává Ed Miliband, ale už jako ministr zahraničí, dřív byl ministrem energetiky. Jeho předchůdkyně Ivet Kuprová se přesouvá do čela resortu zdravotnictví. A Šabana Mahmudová pokračuje jako ministryně vnitra. Z těch klíčových postů ještě můžeme uvést ministerstvo obrany, které nově vede ve Streeting. Doteď tam působil jako náměstek.
0: No a dají se, Heleno, čekat nějaké změny třeba v britské podpoře Ukrajiny?
2: Podle nového britského premiéra rozhodně ne. Burnham ujistil, že Británie bude nadále podporovat Ukrajinu stejně jako dosud. Jinak první státník, kterému Burnham po nástupu do funkce za telefonoval, byl americký prezident Donald Trump a ten si pak na své síti Truth Social ten rozhovor pochvaloval, mluvili prý o těžbě ropy v Severním moři nebo o britské pomoci s opětovným otevřením Hormuzského průlivu.
0: Tak nové dění kolem nové britské vlády sledovala pro Plus Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky.
2: Naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus a ve Velké Británii zůstaneme i v dalších minutách. Ve vysílání teď vítám Jana Vášku z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Hezký den.
4: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Tak pane Váško, nová britská vláda je vlastně částečně staronová. Někteří členové kabinetu Keira Starmera zůstali, ale změnili posty. Jaká jména vyvolávají nejvíc pozornosti? Patří k něm třeba nový strážce státní kasy John Healey, který vlastně

0: v červnu tedy odstoupil ze Starmerova kabinetu kvůli neschodám kolem vyčlenění dostatečného množství financí pro armádu?
1: Určitě. Vlastně, když vzniká nová britská vláda, tak je největší pozornost upřena na tři pozice, a to je ministr financí, zahraničí a vnitra. Vlastně všichni třetí nominanti, které už paní Berková zmiňovala, by si zasloužili naši pozornost teď. Nicméně jednoznačně největší napětí bylo tentokrát spojené s výběrem nového ministra financí, protože tady obecně se očekává, že v ekonomické politice a rozpočtové politice se ta nová vláda oproti Starmerově vládě posune mírně doleva z toho politického středu. A otázka byla, jak moc. A v obsazení toho postu ministra financí právě mělo dát jasný signál ohledně toho, jak radikální ta politika má být. A byly tam dva výrazní kandidáti a právě John Healy nebyl ani jedním z nich a on je taková kompromisní volba mezi oběma proudy.
0: No ale dá se teď od Healyho, potažmo od celé nové britské vlády, čekat, že právě výdaje na obranu se bude snažit zvýšit a že by z toho mohla profitovat i Ukrajina, potažmo celá Evropa?
1: Tak, očekává se to minimálně soudě podle toho, že bezprostřední reakci na to oznámení vyskočily akcie velkých zbrojerských firm. Tady je potřeba říct, že Healy posledních 6 let působil jako nejdřív stínový a potom reálný ministr obrany, takže má prostě velký cit pro potřeby toho rezortu a britské bezpečnosti. Na druhou stranu teďka má úplně novou roli a je prostě správcem veřejných financí jako celku. Takže tam bude muset vyvažovat mezi mnoha prioritami.
0: Přesně tak. Zmiňme šéfa diplomacie, stal se jim bývalý předseda liberistické strany Ed Miliband, to je v celku známé jméno. Jaká je to zpráva v rámci vztahu s Evropskou unií a se Spojenými státy?
1: To je jako zajímavá zpráva. Miliband byl původně jedním z těch dvou kandidátů na post ministra financí. To je bývalý lídr liberistické strany, který je víc spojený s takovým tím levicovějším idealistickým křídlem. Tak, a pokud jde o ty zahraničně politické priority, co se vztahu se Spojenými státy týče, tak já vlastně čekám, že to zůstane hodně v gesci premiéra, který hodně se bude držet té dosud nastavované linie Keira Starmera, který byl v té zahraniční politice silný. Ohledně snahy o prohloubení spolupráce s Evropskou unií, to je zřejmé, to bude priorita celé vlády, ale bude to narážet na velké politické obtíže, především vnitropolitické, ale taky nedůvěru jaksi na naší straně, tak říkají z Bruselu. Nicméně s Milibandem jsou spojena dvě jako pro mě velmi zajímavá očekávání, a která by měla hodně rezonovat u té skupiny těch mladých idealističtějších radikálních voličů, kteří začali odstékat k zeleným. Jo, a to je jednak očekávání, že Británie bude mnohem méně vstřícná vůči Izraeli. Aha, otázkách izraelsko-palestinského konfliktu. A potom, že vrátí trošku víc do centra pozornosti otázku zahraniční rozvojové politiky, na kterou ty poslední vlády prakticky rezignovaly a výrazně osekaly rozpočty.
0: Rozumím. Teď jste zmiňoval vlastně zahraničně politická témata, jak jinak v souvislosti s Edem Milibandem a jeho novým angažmá. Ale v našem rozhovoru jste už dvakrát zmínil levicovější směřování tohoto Benemova nového kabinetu. Připomenu, že představitelé této nové vlády, Burnham a Healy, už stihli lecos slíbit novou ekonomiku, novou naději, podporu pracujících obyvatel. Slyšeli jsme o odpuštění DPH za platby u elektřiny pro domácnosti. Je jasné, kde na taková opatření, když zároveň musíme vzpomenout současné náklady na obranu, kabinet najde peníze?
1: Určitě přijdou nějaké daňové úpravy. Bude to zřejmé na podzim, až ministr financí dá do parlamentu, přednese tu zprávu o aktualizaci rozpočtu. Jo. Ale myslím, že to je velmi důležité, protože ta vláda potřebuje velmi silně vyslat signál i těm jako méně zaopatřeným skupinám obyvatel, že na ně myslí a že reálně se snaží nějakým způsobem tu situaci odlehčit. A samozřejmě to má jako politické souvislosti, protože vlastně ta očekávaná změna k lepšímu. A ten jako opětovný vzestup liberistů v průzkumech veřejného mínění se musí odehrát okamžitě.
0: Rozumím. A už jen velmi stručně, vedle ekonomické prosperity, kam jinak, jinam, jinudy bude chtít nejspíš Burnhamova vláda tu zemi vést? Bude regulace migrace tím hlavním tématem?
1: Popravdě já se nedokážu představit, že by potírání neregulární migrace mohlo být tématem, kolem kterého vystavíte jakoukoliv pozitivní vizi. Jako samozřejmě to téma, kde ta vláda je v defenzivě, Šabana Mahmud jako ministryně vnitra patří mezi nejdůraznější liberistické politiky v této oblasti. Jo, ale když si pročítáte ty programové projevy, Andyho Barnhama, tak kromě otázky životních nákladů, tam jsou jako dvě velká témata.
0: Sociální a zdravotní politika? To bude.
1: Více mi jako středně až dlouhodobá témata, která jsou jako zásadní, má-li se vlastně jako proměnit fungování Británie, britské ekonomiky. A jedno z nich je vlastně rovnoměrnější rozvoj v oblastech mimo Jižní Anglie a Londýn. To znamená návrat prosperity a naději do těch jako postindustriálních oblastí, které procházejí dlouhodobou stagnací. Jo, to je ta retorická figura prosperita na všech poštovních směrovacích číslech. A druhá je reorganizace státu.
0: Dodává Jan Váška z Katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tak moc vám děkujeme za vysvětlení. Naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Zaměstnanci pražského letiště jsou ode dneška ve stávkové pohotovosti. Odborové organizace ji vyhlásily, protože se obávají o budoucnost letiště. Reagují tím na rozhodnutí ministerstva financí, podle kterého má v čele organizace už od srpna stanout podnikatel Radomír Lašák. No a z detaily je ve studiu Plusu redaktor Dominik Hrom. Vítej.
3: Dobrý den.
0: Tak pověz, co odborářům na Radomíru Lašákovi vadí?
3: Jako problém uvádí, že se od ministerstva financí nedozvěděli, proč ve výběrovém řízení zvolili právě jeho. Jako rizikové vidí, že podnikatel Radomír Lašák vedl v minulosti České aerolinie, a to právě v dobách jejich úpadku, kdy se dopravce potýkal se špatnými hospodářskými výsledky. Předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová dnes uvedla i další důvod pro vyhlášení stávkové pohotovosti.
4: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
3: To ale popřela ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se s odboráři dopoledne setkala a jednala s nimi.
5: Oni se nejvíc báli o nějakou privatizaci letiště, že existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
3: Alena Schillerová řekla, že pokud by letiště Praha někdy mělo vstoupit na burzu, tak by to muselo mít naprosto jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že letiště potřebuje impuls k dalšímu vývoji.
0: No a víme, na čem se tedy odboráři s ministryní financí domluvili?
3: Odboráři dál trvají na jiném jménu, než je Radomír Lašák. Ministryně financí ale ani po tom dnešním jednání nezvažuje, že by ještě na poslední chvíli nastaly změny. Lašák podle ní má nastoupit do funkce už v srpnu a zaslouží si dostat šanci.
5: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme a budeme se o tom bavit.
3: Schillerová dodala, že z jednání odchází s dobrým pocitem. O odborářích se to ale říct nedá. Vlasta Palová za odbory dodala, že teď budou po dohodě čekat na první kroky nového šéfa Lašáka, se kterým se i setkali, a který jim slíbil, že nebude propouštět zaměstnance a ani neuvažuje o odprodávání části letiště. Pokud své sliby nedodrží, přijde na řadu stávka. Důležité pro cestující je, že v tuto fázi není nijak omezený provoz letiště, říká jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
6: Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat nějakých omezení jak při příletu, tak při odletu.
3: Víc vedení letiště nechtělo situaci komentovat a zatím se pro Radiožurnál a Český rozhlas nevyjádřil ani sám Lašák.
0: Tak tolik Dominik Hron z domácí redakce. Díky, kauzu budeme určitě sledovat i nadále. Naslyšenou.
3: Hezký den.
0: Stále posloucháte Odpolední plus. Slavnostní průvody, královské ceremoniály, ohňostroj i vojenská přehlídka. Brusel se dnes proměnil v jeden velký festival. Belgičané totiž slaví svůj národní den. Přesně před 195 lety, v roce 1831, totiž složil přísahu první belgický král, Leopold I. Oslavy výročí monarchie sleduje v centru Bruselu i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Vítej, dobrý den. Slyšíme se se Zdeňkou Trachtovou? Tak snažíme se spojit s naší zpravodajkou při bruselských institucích Zdeňkou Trachtovou. Doufám, že je s námi ve spojení. Tak bohužel není, tak změníme téma. Se Zdeňkou Trachtovou se spojíme jistě ještě v dalším odpoledni. Začala likvidace jam dolu ČSM na Karvinsku. Ještě zhruba před půl rokem to byla poslední šachta v Česku, ve které se stále dobývalo černé uhlí. Teď už se podzemí definitivně uzavírá. Zasypává se první ze čtyř jam a hlušina padá dolů do téměř kilometrové hloubky.
7: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
8: Kropí se to kvůli prašnosti asi?
7: Kropí se to kvůli prašnosti, ano.
8: S Davidem Hájkem, ředitelem útlumu v OKD, jsme na začátku několika set metrů dlouhého dopravníku. Uhlí míří z hromady přímo až dolů do jámy. Mezi horníky tady vládne hlavně smutek.
9: Dělala tu rodina předtím, že je generace, takže je to divné.
10: Je to škoda.
8: Po 6 letech tady, 6 let jste tady pracoval.
10: Tak já jsem dělal na lazík předtím.
8: A celkově na šachtě nebo na šachtách jak dlouho?
10: Mě učení 45 let.
8: A teď jsme přímo na povrchu jámy a odtud padá hlušina volným pádem zhruba kilometr dolů. 45 tisíc kubíků hlušiny zmizí pod zemí v jižní části dolu asi za 11 dní. Na likvidaci čeká i sousední jáma. Ta se ale zasype jinak cementopopílkovou směsí a bude dál sloužit k těžbě, i když uhlí už to nebude, říká David Hájek z OKD.
7: My tu jámu chceme využívat jako plynový kolektor, to znamená přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan. Ale to bude trvat ještě hodně, skoro celý rok 2027.
8: Podobný scénář se odehraje i v severní části dolu. Jedna jáma se zasype hlušinou, druhá bude určená k odsávání metanu a následně k výrobě elektřiny a tepla. Kompletní likvidace potrvá do závěru roku 2028. Firma OKD na to má ušetřené přes 3,25 miliardy korun.
7: Předcházelo tomu dost složité vyřízení všech legislativních náležitostí a od 7. měsíce roku 26 jsme začali stavět uzavírací hráze, kterých bylo třeba postavit celkem 87 a které jsme dokončili minulý týden. Časově jsme v mírném předstihu a finančně oproti předpokladu výrazně šetříme, takže zatím je to dobrý, všecko probíhá bezpečně a tak, jak má.
8: A chystají se i demolice nepotřebných budov na povrchu. Z dolu ČSM Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Pro a proti.
3: Maďarsko prochází velkými změnami. Tou nejnovější je, že prezident Tamáš Šuljok podepsal ústavní dodatek, který ukončil jeho mandát. Je akce Očistný oheň nového premiéra Petera Maďara skutečnou obnovou právního státu a tažením proti korupci? Nebo se jedná o nebezpečné politické čistky? Zeptám se dvou europoslanců, Ondřeje Knotka z Hnutí ANO a Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus.
11: Radiožurnál je 15:30. Martin Matějka a aktuální zprávy.
12: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Šéf firmy Rolls-Royce SMR Kristen Coulter řekl, že si od spolupráce s ČESem slibuje výměnu zkušeností s provozováním jaderných elektráren. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. A podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. Indonéský soud uložil 7leté vězení ženě, která obchodovala s malými dětmi, včetně novorozenců. 70letá žena vedla síť v Indonésii a Singapuru. Tresty mezi 3 až 7 lety dostalo dalších 18 spolupachatelů. Většina z nich byly ženy. Skupina nelegálně koupila nejméně 34 dětí v Indonésii a prodávala je pod záminkou adopce. Děti většinou patřily lidem, kteří si je nechtěli nechat nebo neměli prostředky na jejich výchovu. A třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby. Podle tzv. Kontrolních odlovů můžou třeba odhadnout budoucí výnosy. Kvůli nedostatku vody bude přírůst kůst nejspíš míň. Problém letos postihl většinu českých rybníků na Českobudějovicku i třeba v Hluboké nad Vltavou nebo v Nových Hradech. Sport. Tenistky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková postoupily na turnaj WTA v Praze z prvního kola dvouhry. Naopak Laura Samson vypadla. Zápasy dalších dvou domácích hráček Jany Kovačkové a Sáry Bejlek sleduje na štvanici Jaroslav Plašil.
13: Jana Kovačková prohrála první set v zápase proti Taradudové z Thajska 3-6, teď ztratila podání hned na úvod druhé sady a soupeřka je ve vedení 1-0, i když má teď Kovačková breakovou příležitost. Sára Bejlek také prohrává v duelu s Anou Blinkovovou 3-4 v prvním setu a teď 0-30, je to z pohledu české hráčky na podání soupeřka. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D1 u Koberovic a v Praze komplikace na okruhu. Dálnice D1 je teď ve směru z Prahy do Brna na 75. kilometru neprůjezdná. Těsně za sjezdem na Koberovice hasiči zasahují u požáru osobního auta a na chvíli zastavili provoz směrem do Brna. Kolona se prodlužuje, poslední volný sjezd je na 66. kilometru. A pozor, dejte i v protisměru na Prahu, auta tam zpomalují. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 56. kilometru zúžení a zdržíte se 15 minut v koloně. D1 ještě jednou na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy se zdržíte. Projíždí se omezením, počítejte asi 20 minut navíc v osobním autě. V Praze opatrně na městském okruhu ve směru z Troje na Barandovský most. V tunelu Mrázovka je ucpaný sjezd na Radlickou a brzdí se prudce v tunelu. Ucpaná je magistrála v centru města, kolony v obou směrech 15 až 20 minut. A kolona i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Nový britský premiér Andy Burnham slibuje největší změny za posledních 40 let. Do konce roku představí ekonomický plán pro příští dekádu a věří, že Velké Británii navrátí stabilitu. Jak chce zmírnit vysoké životní náklady, změní zahraniční politiku Velké Británie a bude premiérem, který na rozdíl od svých předchůdců vydrží ve funkci déle než 2 roky? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
15: A do Londýna zdravím našeho hosta, novináře žijícího ve Spojeném království, Ivana Kytku. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Andy Burnham ještě včera jmenoval nové členy nového kabinetu. A je překvapením například John Healey na postu ministra financí nebo Ed Miliband na postu ministra zahraničí?
16: Tak určitě ano, obě pozice jsou překvapivé tím obsazením. Na druhou stranu pan Burnham musel jaksi velice pečlivě balancovat rozložení sil svých stoupenců a svých odpůrců a myslím, že těmi změnami se mu to podařilo. On vlastně při tom včerejším jmenování odměnil ty ministry bývalé nebo členy britského parlamentu, kteří mu pomohli během toho června a července dostat se k moci. To je právě John Healey, který vlastně jako první člen kabinetu bývalého premiéra Starmera rezignoval na protest proti tomu, že jako tehdy minister obrany nedostal dostatek financí na obranné výdaje. Rezignoval tehdy také Wes Streeting jako minister zdravotnictví. Ten se nyní ocitl v poměrně silné pozici ministra pro obranu. No a odměnil také své dlouhodobé jaksi spolupracovníky nebo ti, kteří s ním v minulosti stáli na jeho straně, což je Ed Miliband na pozici ministra zahraničí, a řekl bych, že takovou snahou o kontinuitu je také setrvání ministryně vnitra Šabány Mahmúdové v její pozici.
0: No a dá se ze složení kabinetu už nyní soudit, jaká bude politika této vlády?
16: Já bych řekl, že do určité míry ano, on už to vlastně Andy Burnham naznačil v té své předvolební a volební kampani, že na rozdíl od Keira Starmera chce uhnout s politikou tou vnitřní více doleva, více se starat o každodenní starosti britských domácností, které některé z nich, ty sociální slabší, mají skutečně potíže s rodinným rozpočtem. Mimochodem jedno z jeho prvních rozhodnutí v pozici premiéra bylo zrušit daň z přidané hodnoty na účty za elektřinu, byť není nějak vysoká, ta je tady v Británii jenom 5%. A vlastně i z jmenování těch ministrů zdá se, že Británie se uzavře tak trochu do sebe na příští týdny nebo měsíce, protože to byl jeden z důvodů, proč labouristé po těch dvou letech ve vládě začali ztrácet na popularitu. Keir Starmer byl snad jedním z nejméně populárních premiérů v novodobé britské historii a jedním z důvodů spočíval v tom, že on byl vidět mnohem, mnohem více na mezinárodní scéně, jakkoliv tam byl důležitý při podpoře Ukrajiny nebo při urovnávání vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tak ty britské domácnosti, Britové, kteří mají hluboko do kapsy, tak měli za to, že by se více měl věnovat jejich každodenním problému, což právě Andy Burnham slíbil.
0: Jak se podle vás, pane Kytko, projeví to uzavření se do sebe, že prostě Velká Británie nebude teď tak silným hráčem na zahraničním poli?
16: Tak když vezmete například iniciativy Keira Starmera vůči nebo při podpoře Ukrajiny, tak stojí možná za to připomenout, že to byl před dvěma lety on, kdo vlastně v Londýně zorganizoval první schůzku té skupiny nebo koalice ochotných, ke které patřila i tehdy Česká republika, a vlastně od té doby vedl snahu koordinovat pomoc Ukrajině jak v rámci Evropy, v rámci evropských členů NATO, tak se pokoušel zachovat jaksi tu existující podporu tehdy Spojených států. Je možné, že Andy Burnham, aby se mohl věnovat a soustředit na ty velké změny, které ohlásil tady v Británii, nebude tak aktivní, anebo přenechá ty aktivity členům svého kabinetu, především tedy novému ministru zahraničí Ed Milibandovi, byť ten nemá velké zahraničně politické zkušenosti. On zastával Británii, jednak byl lídrem labouristické opozice v letech 2010-2015 a vlastně specializoval se od té porážky spíše na rezort energetiky, byl vlastně ministrem pro uhlíkovou neutralitu, a to portfolio ministerstva zahraničí pro ně může být nové a bude mu trvat nějakou chvíli, než se v něm zorientuje. Na druhou stranu, a to je důležité připomenout, britská státní administrativa je velice silná, velice jaksi kompetentní a vlastně umožňuje těm ministrům, aby se rychle vžili do té nové role a dostávají ty briefingy, které potřebují, a ty potřebné informace a doporučení velice rychle.
0: Do konce roku chce nový ministerský předseda představit nový plán pro Velkou Británii na příštích 10 let. Co se od toho očekává?
16: Očekává se, to je otázka, kterou si kladou přesně tak, jak jste ji formulovala teď moji britští kolegové, protože Andy Burnham sice ohlásil velké revoluční plány, ale byl velice skromný v detailu. Pokud můžeme číst mezi řádky z toho, co už naznačil, tak bude chtít prosadit větší státní intervence, větší státní kontrolu, pokud jde o některé nezbytné veřejné služby, jako jsou vodárny, elektrárny a další podobné instituce. Velice jaksi obšírně a důrazně hovořil o tom, že Británie jako jeden z nejvíce centralizovaných evropských států, pokud jde o o státní správu by měla přikročit k přenesení pravomocí na ty regiony. On sám vlastně přichází do té funkce jako starosta Manchesteru a dokonce i na nižší složky, tak aby měli ty místní úřady větší rozpočty, možná i větší šanci vybírat místní daně a mohli lépe rozhodovat než odtud z Londýna z centra o tom, jak oživit hospodářství v té které oblasti, jak pomoci lidem, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání. To bude velice zajímavé sledovat. On sám naznačil, že vlastně ten premiérský úřad číslo 10 Downing Street přenese na několik dní v měsíci do Manchesteru, že si tam vlastně zřídí takovou pobočku, aby dal najevo lidem, že to myslí vážně. Mimochodem, Labour Party ztrácela právě v té oblasti severní Anglie vůči Reform Party a to může být jeden, řekněme, z chytrých kroků, jak naznačit, že centrální vláda Londýnce zajímá o starosti, problémy i lidí v těch odlehlejších oblastech.
15: A je jasné, jak by mělo to přenesení, částečné přenesení premiérského úřadu do Manchesteru fungovat, nebo to prostě znamená, že bude odtamtud pár dní v měsíci Andy Burnham úřadovat?
16: Já si myslím, že to je ta představa, dokonce se o něm hovoří jako po kolika 125 letech prvním britským premiérem, který bude do svého úřadu v Londýně pouze jaksi dojíždět, že dokonce Manchester nebo ten jeho úřad tam bude považován do jisté míry za hlavní. Myslím, že sem do Downing Street se také nestěhuje celá jeho rodina, že vlastně bude mít ten byt nad Downing Street, nad svým úřadem pouze několik všedních dní v měsíci, kdy bude tedy úřadovat tady v Londýně. Samozřejmě s tím souvisí to, že do Manchesteru by se pak musela přesunout nutně část té státní administrativy, část jeho vlastního úřadu a možná i úřadu vlády. Na druhou stranu, jako bývalý manchesterský starosta, ví, kam takové lidi umístit a určitě pro ně najde prostory.
15: Jak se to bude ale v Londýně líbit? On už mimochodem pozval také amerického prezidenta Donalda Trumpa do Manchesteru. Tak nemůže to vyvolat trošičku nějaké napětí mezi Londýnem a Manchesterem?
16: Určitě nejen mezi Londýnem a Manchesterem, ale možná mezi celým jihem Anglie a severem Anglie nebo těmi dalšími velkými městy. Ale ohlédneme-li se jaksi spravedlivě za těmi posledními 40 lety, tak vlastně ty pozice britských premiérů byly jednak výsadou absolventů vysokých škol a jednak regionálně výsadou buď tady Londýna nebo nejbližšího okolí, když si vezmeme vlastně od Tonyho Blaira, který bydlel stejně jako Boris Johnson v takové čtvrti vysoce postavených intelektuálů v Islingtonu. David Cameron, ten měl svůj rodinný dům v Nottinghamu, tak vlastně to může být nový čerstvý vítr a vlastně ono to odpovídá té voličské poptávce, že Londýn a tím i britská vláda, parlament se příliš soustředil tady na ta metropolitní témata a ty běžné starosti venkovských občanů, dáli se to tak říci, nebo odlehlých oblastí, zůstávaly zcela mimo hledáček a mimo radar politiků a Andy Burnham to zřejmě ví a chce to změnit.
15: Interview Plus je novinář žijící v Londýně Ivan Kytka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Vy už jste zmiňoval ten první avizovaný krok vlády, kterými se chce snažit snížit životní náklady obyvatel a tedy, že plánuje od října snížit daň v účtech za elektřinu. Peníze na to chce vzít ze zrušeného programu pro digitální občanku. Představitelé předešlé vlády, ale už teď tvrdí, že na to ještě ani nebyly vyhrazeny peníze. Tak má Burnhamova vláda vše dobře promyšlené? Neukazuje to na první trhliny strategie?
16: Spíše to ukazuje na to, jak citlivé budou ty první týdny a měsíce vládnutí, protože možná, když hovoříme o změnách britské vlády, tak je dobré připomenout, že ji vlastně včera opustilo 5 nebo 6 klíčových spolupracovníků Keira Starmera, kteří vlastně ze dne na den přišli o práci a myslím, že to, co říkáte, přichází právě z těch zdrojů, těch jaksi odejších z toho současného kabinetu. Myslím, že jde o částku...
15: Myslíte, že je to záštiplná slova?
16: Do jisté míry ano. Ono totiž, když se podíváte zpátky, já tady žiju téměř těch 40 let, které chce teď Andy Burnham změnit, tak vždycky jaksi pád toho premiéra začínal už v těch okamžicích, kdy formoval novou vládu. Protože tím, že si vyberete své přátele, své nejbližší spolupracovníky, samozřejmě musíte nutně někoho vynechat a ať už mezi konzervativci nebo mezi lejbristy se automaticky od toho dne nula vlastně nebo dne jedna formuje uvnitř toho parlamentního klubu jistá opozice, která si myslí, že by šlo dělat tu politiku lépe nebo jinak a vlastně neustále vede takovou kampaň proti svému premiérovi. Oni navíc ty velké britské strany, konzervativci a lejbristi, oni jsou vlastně uvnitř takovými koalicemi, které musí umět spolupracovat a řekněme, že ty výtky, které přicházejí na to, že na tu slevu nebo zrušení DPH ta nová vláda nebude mít, přicházejí právě od těch nespokojených.
0: No a je Andy Burnham klasický laboristický, tedy sociálně demokratický politik, nebo se v něčem od tradiční levice odchyluje?
16: Já bych řekl, že se odlišuje od těch několika posledních výrazných lídrů Labour Party, ať už to byl Tony Blair, ať už to byl Gordon Brown, ať už to byl Ed Miliband nebo Jeremy Corbyn a teď i Keir Starmer, tím, jak se cítí, jak si zemitě ukořeněn, dáli se to tak říci, na severu Anglie. On se tam narodil v Liverpoolu, vyrůstal tam vlastně ve 20 letech, odešel na univerzitu do Cambridge, pak strávil nějaký čas v Londýně, ale když se mu dvakrát nepovedlo dostat se do čela Labour Party, jak se do Manchesteru zase vrátil, je velice, velice hrdý patriot, ať už na Manchester nebo na sever Anglie. A v tom bych řekl, že se vymyká tomu, jací byli lejbrističtí anebo i konzervativní premiéři v těch posledních 40 letech. Je zcela jistě sociálně demokratického smýšlení tím, že chce se věnovat každodenním problémům a životní úrovni obyčejných obyvatel. Má se za to, že to byl jeden z elementů tím, že Keir Starmer považoval geopolitické otázky za prvotní pro jeho administrativu, že to byl jeden z elementů, který stál lejbristy tu popularitu a on přichází vlastně jako takový mesiáš, aby vrátil Labour Party mezi volitelné, bo aby se stala volitelnou stranou za 3 roky, kdy budou muset být v Británii nové parlamentní volby.
0: No a asi největší hrozbou pro něj představuje strana Nigela Farage Reform UK, za kterou laboristé stále v průzkumech se ostávají. Může to nový premiér tímto, použij vaše slova, zemitým přístupem zvrátit a získat některé její voliče na svou stranu?
16: No, pokud je o ten sever Anglie, kde právě Reform Party v těch místních volbách dosahovala velkých úspěchů a vlastně získávala členy na úkor Labour Party, tak zcela jistě může. Na druhou stranu Reform Party a Nigel Farage si alespoň v těchto týdnech ubližují sami sobě nejvíce. Nigel Farage těmi nejasnými, netransparentními finančními dary, které přijal během 12 měsíců, než kandidoval jako poslanec do parlamentu. Vlastně každý den přinášejí britské noviny nějaká nová zjištění o tom, že ne vše bylo úplně košer při přijímání těch finančních darů a Nigel Farage, i když v těch doplňovacích volbách bude potvrzen jako poslanec, tak bude čelit parlamentnímu šetření. Já jsem se díval včera předevčírem na poslední průzkumy veřejného mínění. Je zajímavé, že vlastně Labour Party se dotáhla na Reform Party na nějakých těch 24% volebních preferencí, což je pochopitelně mnohem méně, než měli před 2 lety, kdy vyhráli volby se 34%, ale zdá se, že se už vlastně tou nominací Andy Burnhama a během té jeho volební kampaně podařilo zastavit ten sestup a podařil se, začala dotahovat vlastně na Reform UK, i když teď je ještě příliš předčasné, jak si docházet k závěru, jak je to trvalý trend.
0: Hostem Interview Plus je dnes novinář žijící v Londýně Ivan Kytka. Prvním zahraničním státníkem, se kterým se Andy Burnham včera telefonoval, byl americký prezident Donald Trump. Znamená to, že bude usilovat o pevné spojenectví s Washingtonem?
16: Tak určitě se bude snažit zachovat ty relativně dobré vztahy, které se podařilo udržet Kýru Starmerovi, i když je to, myslím, taková tradice, že každý britský premiér po svém jmenování do úřadu volá prvně právě americkému prezidentovi. Mimochodem, pokud jde o to pořadí, tak myslím, že hned druhý na telefonním sluchátku Andyho Burnhama byl ukrajinský prezident Zelenský, pak následoval francouzský prezident Macron a myslím, že hovořil i s představiteli Evropské komise. Speciální vztahy s Washingtonem jsou pro Londýn klíčové a důležité a Andy Burnham nebude mít žádný důvod, aby je ohrozil. Včera v tom telefonátu hovořili o tom, že by se americký prezident měl podívat přímo do Manchesteru. Myslím, že prvním možností diplomatickou bude schůzka G20, kterou bude organizovat právě Británie. No a vzhledem k tomu, že Andy Burnham je z Manchesteru, je dost možné, že se uskuteční právě tam.
0: No, on v minulosti naznačoval, že se nebude bát Donalda Trumpa konfrontovat nebo s tím nesouhlasit. Zároveň americký prezident je ve Velké Británii hodně nepopulární. Tak může naopak jeho kritikou Andy Burnham získávat body na domácím poli?
16: Kýru Starmerovi se to tak skutečně dařilo, když se postavil velice vlažně nebo dokonce odmítavě vůči té americké letecké kampani proti Iránu, tak mu to vyneslo v Británii v té době pár procentních bodů. Andy Burnham bude mít první zkoušku možná už v prvních dnech svého premiérství. Očekává se totiž, že bude muset jako premiér povolit americkému vojenskému letectvu znovu používat nebo naopak zakázat používat letecké základny, odkud startovaly americké bombardéry k těm letům na iránské cíle. Bude zajímavé to sledovat. Osobně bych si tipoval, že si nebude chtít Donalda Trumpa rozhněvat hned v prvních dnech svého premiérství a že na něco takového přikývne. Z části proto, aby měl také klid se věnovat té domácí agendě, tak jak předesílal a jak vlastně i včera v tom svém prvním projevu zmiňoval.
0: On během telefonátu amerického prezidenta také ujistil o plnění bezpečnostních závazků. Jak důležitá je v jeho plánech bezpečnostní agenda?
16: Já si myslím, že trochu tomu odpovídá i to jmenování Johna Healyho ministrem financí. On rezignoval před 5 týdny, protože nedostal od Kýra Starmera nebo od vlády dostatek financí na modernizační programy a na to, aby splnil ta 3%, které požaduje Severoatlantická aliance od svých členů jako výdaje na obranu, pro ministerstvo obrany. Andy Burnham mu vlastně řekl, tady máš teď rozpočet, tady máš kontrolu státních financí. Pokud si považoval ten nedostatek peněz pro ministerstvo obrany za tak důležitý, aby se rezignoval, tak si je tam najdi a novému ministru obrany ve Streetingovi je pošli.
0: Už jste zmiňoval ten telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. On už mu dříve Andy Burnham slíbil stejnou podporu, jakou mu poskytoval Keir Starmer. Vy sám říkáte, že možná ale nebude tolik aktivní. Dá se tedy počítat s tím, že nový kabinet bude Ukrajině pomáhat finančně i s dodávkami zbraní, jako tomu bylo doposud?
16: Já myslím, že tomu zcela jistě ano, protože ona navíc zahraniční politika v tak důležitých oblastech, jako je pomoc Ukrajině v Británii tradičně a dlouhodobě nadstranická, to znamená, ta politika má podporu i konzervativní strany a dalších menších stran v britském parlamentu a nelze očekávat, že Andy Burnham ji nějak změní. Já myslím, že půjde spíš o ten vizuální efekt, jakkoliv jsme viděli Keira Starmera prostě velice často na zahraničních schůzkách, na cestách po evropských metropolích, tak Andy Burnham bude možná vysílat jenom Ed Milibanda a bude zůstávat více doma, protože pochopitelně prioritou pro něj je moci vyhrát volby za 3 roky. Toho času zdánlivě je dost, ale těch problémů, kterým čelí, ty nevyřešené problémy, které tu mají, ať už jde o sociální péči, nedostatek bydlení pro mladé, vysoké účty za sociální podporu a podobně, ty jsou skutečně jako veliké a bude muset je zvolit za své priority a tím pádem na úkor takové vizuální viditelnosti nebo účasti na těch mezinárodních fórech.
0: A jaký vztah by mohla mít tato vláda s Evropskou unií? Lze očekávat další zbližování, které už se rozbíhalo za předešlého kabinetu?
16: Myslím, že ano, ale bude to pouze krůček po krůčku. Andy Burnham v té své kampani za to stát se premiérem zmínil, že neuvažuje během těch 3 let, že by se Británie například vrátila do jednotného společného evropského trhu nebo do celní unie. Ona je odložena vlastně dohoda mezi Londýnem a Bruselem, kterou vyjednal ještě Keir Starmer, a shodou okolností tento týden se měl uskutečnit summit, na které bude potvrzena. Týkala se snažšího obchodu, pokud jde o zemědělsko-potravinářský komplex, měla se týkat mobility mladých let do 30 let, aby mohli z Evropy přicházet znovu za prací do Británie obráceně, a ta byla odložena až na podzim. Typoval bych, že nedojde k žádným velkým změnám v tom, co už Keir Starmer vyjednal, ale nečekejme během těch 3 let, že by Británie znovu podala přihlášku s Andy Burnhamem v čele za člena Evropské unie.
0: No, opakovaně říkáte, že domácí agenda, to bude tedy hlavní prioritou Andyho Burnhama. On včera také v tom projevu řekl, že Británii čekají největší změny za posledních 40 let. Zároveň chce ale usilovat o stabilitu. Jde to ruku v ruce s tím, aby tedy přišla tak velká reforma této země, a zároveň, aby se Andy Burnham nestal pouze dalším premiérem, který za 2 roky uvidíme opouštět premiérský úřad?
16: Víte, on pokud se soustředí na to přenášení pravomocí na nižší úřady a bude potřebovat k tomu nové zákony, tak to nebudou věci, které se budou týkat každodenního života britských občanů. Bude to spíše jaksi výhledová záležitost, která bude muset také být nějak synchronizována se státním rozpočtem a s rozpočty na příští léta. To nepůjde ze dne na den. Pokud tak jako dnes ohlásil drobné jaksi úspory ve výdajích obyvatel a těch rodinných rozpočtů, těch sociálních slabších, tak mu to zcela jistě může pomoci. V britském tisku kolovala celá škála možných dalších nápadů, zmrazení komerčních nájmů, tam, kde lidé bydlí u komerčního majitele bytu, a další. Bude zajímavé sledovat to, nakolik si Andy Burnham troufne být revoluční, aby nerozlobil tradičně citlivé finanční trhy. Británie, stejně jako jiné evropské země, je vysoce zadlužená a každý úkrok příliš doleva, každé velké veřejné výdaje, které nejsou jaksi založeny na příjmech, by mohly mít nepříjemný vliv jednak na výše obligací, tedy půjčky, které si bere od komerčních institucí britská vláda, stejně jako na kurz libry, a to Andy Burnham nebude chtít dopustit.
0: No, neobáváte se tedy toho, že by mu hrozil stejný scénář jako Keiru Starmerovi, protože on při svém nástupu toho také sliboval skutečně hodně na domácím poli, ale pak do toho přišla i řada zahraničních událostí a vlastně to, co mu částečně, co ho oslabilo, bylo právě to, že nedokázal všechno splnit.
16: Máte pravdu. Na druhou stranu Andy Burnham tím, že pochází z té místní regionální politiky, tak je si velice vědom, alespoň se to zdá, toho, že musí neustále komunikovat jaksi s těmi lidmi, kteří ho zvolili do úřadu. On už naznačil nebo spekuluje se o tom, že právě na úkor těch zahraničních cest si najde mnohem více času na to, aby se setkával s poslanci. Britský parlament a liberistická strana má celou řadu mechanismů, jak mohou poslanci komunikovat častěji a intenzivněji, jak jim premiér může skládat účty ze své činnosti. A Andy Burnham, zdá se, je si toho vědom a je připraven strávit mnohem více času v poslaneckých lavicích nebo na tribuně před poslanci a vysvětlovat jim své kroky, než na palubě letadel, které ho odváží na zahraniční cesty.
0: A nemůže být právě pro něj slabinou to, že je zvyklý spíše vést politiku jednoho města než tu celostátní, byť samozřejmě také byl v minulosti ve vládě?
16: Určitě je to jeho velkou slabinou, protože pro srovnání v Manchesteru byl zodpovědný za rozpočet objemově asi 3 miliardy liber, tak v Londýně je to 1,4 bilionu liber. Ty výzvy jsou mnohem větší a pokud bych si měl vsadit na to, že se trvá 3 roky ve funkci do těch příštích voleb, byl bych velice, velice opatrný.
0: Hostem Interview Plus byl dnes novinář žijící ve Spojeném království Ivan Kytka. Děkujeme za váš čas.
16: Hezký den.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Radioservis představuje Toulky první republikou.
17: kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
18: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
19: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
18: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
20: Radiožurnál je 16 hodin. Máme pro vás zprávy.
12: Ukrajina hlásí ruské útoky na plynárenská zařízení. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Šanghají by mohlo být v provozu příští rok v létě. Tenistky Kovačková a Bejlek bojují ve dvouhře o postup do druhého kola pražského turnaje. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna komplikuje dopravu požár auta na 75. kilometru. A zítra čekáme polojasno až jasno s přibýváním oblačnosti a na severu s přeháníkami teploty do 24, na jižní Moravě naměří až 26 stupňů.
21: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftogaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka a 8 dalších je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. Telegramový portál Astra informoval, že v Lipecku, jihovýchodně od Moskvy, hoří elektrárna. Ukrajinské drony také podle gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobyova zranili 10 lidí, včetně 3 Číňanů, kteří skončili v nemocnici. Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají. S čínskými aerolinkami China Eastern Airlines o tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
22: Frekvence toho spojení by měla být alespoň 3x týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
12: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu a po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Radiožurnálu to řekl Antonín Tůma z povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených senic, které hlavně v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza, doplňuje Antonín Tůma.
23: V nádrži toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotný recedy, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dyji na Břeclavi.
12: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že synice se můžou znovu přemnožit. Chovatelé z brněnské zoo našli hledaného jeřába daurského. Pták ze zahrady unikl minulý týden. Objevili ho dnes pracovníci stěhovací služby, kteří ho spatřili v areálu Purkyňových kolejí. To je zhruba 3 kilometry od zoo. Chovatelé zvíře vrátili do expozice, zároveň mu zastřelili letky, aby znovu neuletělo. Jeřáb je v dobrém zdravotním stavu, potvrdil mluvčí zahrady Jan Bedřich.
24: Po tom úvodním ohledání, kdy se vlastně zjišťovalo, jestli třeba nemá i nějaké exteriérové nebo vnitřní zranění, nic takového se neprokázalo, takže teď akorát budeme ho sledovat, jak se bude chovat v té samotné expozici, a kdyby se náhodou nějak jeho stav zhoršoval, tak samozřejmě se pak přistoupí k nějakému dalšímu podrobnějšímu vyšetření, ale z toho úvodního ohledání jeřáb je zcela zdravý a nic mu není.
20: Sport. Dvě české tenistky hrají první kolo singlu na pražském turnaji WTA na Štvanici. Výkony Jany Kovačkové a Sáry Bejlek vidí Jaroslav Plašil.
25: Sára Bejlek hraje tiebreak proti Janě Blinkovové, která měla několikrát náskok v prvním setu, měla šanci i dopodávat sadu číslo 1 do vítězného konce, ale Sáře Bejlek se pokaždé podařilo zareagovat a teď má dokonce setball Sára Bejlek v tiebreaku, ve kterém se poprvé dostávala do vedení v tomto vyrovnaném, napínavém, zatím nejlepším zápase. Tak tedy Sára Bejlek má setball ze stavu 6-4 v duelu s Blinkovovou, hraje také Jana Kovačková proti Taradodové z Thajska, která ovšem vyhrála první set 6-3, ve druhé sadě vede 5-4 a také ona teď podává na výhru. pro změnu ale na výhru v zápase, byť teď Kovačková vede 40-0. Sára Bejlek se teď snaží o využití setbolu, je teď v defenzivní pozici a soupeřka jí neumožňuje, aby se radovala, protože je to teď dlouhá výměna. Sára Bejlek se ale dostává do dobré pozice a nakonec se ale raduje soupeřka. Tak tedy napínavé to je stále, zatím nerozhodnuté prvníme setu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
20: Do druhého kola už postoupili Tereza Valentová a Nikola Bartuňková. Laura Samson naopak vypadla.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Choberovic a taky v Brně. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je po požáru osobního auta na 75. kilometru opět plně průjezdná. Hasiči auto uhasili, pustili na Brno opět dva jízdní pruhy a kolona se poměrně svižně rozjíždí, tak vydržte, objížďku nehledejte. Na D1 počítejte s kolonou taky na průjezdu Brnem. Delší je ve směru z Prahy na Ostravu od 184. kilometru až na 196. Pro osobní auta je to asi na 15 minut. V Praze silný odpolední provoz. Ucpává se mimo jiné tunelový komplex na městském okruhu ve směru Stroje na Smíchov. V tunelu Mrázovka je ucpaný výjezd na Radlickou kvůli omezení a zpomaluje to průjezd tunely. Musí regulovat vjezdy. Kolony i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta směrem z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer se hlavně na severu vyskytnou přeháníky a nejvyšší středeční teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Pokračujeme téměř 7 minut po 16. hodině a od mikrofonu Plusu provází Lucie Vopálenská. Nepovolených letů z drony v Česku přibývá. Stát řeší, co s tím. Nově by mohli mít možnost zasáhnout proti dronům i pro školení zaměstnanci. Nikaragujský prezident Daniel Ortega vyloučil další volby, chce tak zabránit opozici v převzetí moci. A slíbil i další zákony, které působení opozice ještě omezí. A v knize Dne plus budeme mluvit s autorem Kristianem Dlouhým, který debutoval knihou Léto ztracených duší. Přeji příjemný poslech.
21: Odpolední plus.
0: Stát chce posílit protidronovou ochranu u kritické infrastruktury. Ministerstva vnitra a dopravy teď připravují změny zákonů, které rozšíří možnosti, jak drony ohrožující například elektrárny eliminovat. Nově by měli mít možnost zasáhnout přímo i zaměstnanci daných firem. Dnes to mohou udělat pouze policisté nebo vojáci. A podrobnosti teď uslyšíte od našeho reportéra Jakuba Vika. Jakube, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak pojďme víc vysvětlit, proč je zapotřebí tu dosavadní praxi měnit.
1: Na začátek upřesněme, že nemluvíme o protivzdušné obraně proti vnějšímu nepříteli, to má na starosti ministerstvo obrany. Rezorty vnitra a dopravy argumentují, že přibývá incidentů, kdy se dron neoprávněně pohybuje v okolí chráněných objektů. Jde například o energetickou infrastrukturu, jako jsou elektrárny, zásobníky ropy, pohonných hmot a plynu, pak dopravní infrastruktura, jako jsou letiště nebo řízení provozu na železnici, dále namátkou budovy státní správy, ministerstva, nemocnice, banky anebo taky zdroje pitné vody. Tenhle seznam by se ještě mohl rozšířit. Za současných pravidel můžou proti dronům zasáhnout jen policisté nebo vojáci. A ti, než se na místo dostanou a můžou zasáhnout, je často daný dron dávno pryč. Popisuje vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
4: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek, proto připravili jsme tady tu novelu.
0: No a kdo všechno by tady mohl proti těm dronům zasahovat? Já nebo ty? Asi těžko.
1: To úplně ne. Nově budou moct proti nespolupracujícím dronům zasáhnout přímo zaměstnanci nebo najaté bezpečnostní agentury těch jednotlivých institucí kritické infrastruktury. Budou na to ale muset být proškolení, disponovat potřebným vybavením a zasáhnout budou moct pouze za přesně zákonem stanovených podmínek a jen v přesně vyznačeném perimetru. Zároveň ten zásah bude muset vždy cílit na ten samotný dron, nikdy ne na pilota toho dronu. Pokračuje Lukáš Klučka.
4: Subjekt, který bude chtít tuto možnost využít, bude muset předem připravit vyhodnocení vlastních rizik, možné směry útoku i praktické způsoby ochrany. Tak, aby byl tento případný budoucí zásah a tato obrana systémová a neprobíhala zmatečně.
1: Jinými slovy, zajistit bezpečnost před drony si budou moct ty instituce sami, nebudou potřeba k tomu volat policisty. Jakými způsoby to provedou, zda půjde například o rušení signálu, sestřelení, zachycení nebo jiné technologické řešení, už bude přímo na nich. Samozřejmě ale budou muset stále dodržovat další omezení, například podle zákona o zbraních a střelivu. Klíčovou zásadou při vyhodnocení toho zásahu bude cíl ochránit zdraví a majetek. Širší pravomoci by měly mít spolu s novelou taky policisté. Nově by mohli v terénu proti dronům zasáhnout i při podezření na špionáž. Teď to můžou provést totiž jen v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku anebo veřejného pořádku. Zrychlí se tak vyhodnocení, zda a jak zasáhnout. Ministerstva teď příslušné novely posílají do mezirezortního připomínkového řízení, pak se dostanou na stůl vládě.
0: Jakub Vik z domácí redakce přinesl do Studia Plusu novinky z oblasti české protidronové ochrany. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: No a my u tématu zůstáváme i pro další minuty. Ve vysílání teď vítám Jakuba Karase, prezidenta Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Karasi, vítáte to rozšíření možnosti z

0: podstatě, troufnu si říct, až skoro nemožné, protože v tomto směru vy máte opravdu několik sekund na to zjistit, co to je vlastně za dron, ať už jeho velikost, to, jaké má parametry. A dá se to spíš zjistit na tom, že je to opravdu nějaký ten FPV dron, které se například někde na Ukrajině a podobně, tudíž to jsou nějaký dynamičtější, mnohem rychlejší drony, které se razantně odlišují od těch klasických menších dronů, které používají opravdu amatéři na focení a natáčení.
1: No ale v každém případě toto nové vládní opatření by vlastně mohlo napomoci třeba i zbrojovkám, aby jejich zaměstnanci pro školení mohli odstřelit dron, pakliže jim tam přiletí do areálu. Chápu to dobře?
0: Můžou určitě, ale určitě, jak bylo řečeno správně, mělo by jít všechno v souladu s bezpečností, s vyhotovením rizikoplán, vlastně plánu rizik, ať už na zemi nebo ve vzduchu, aby vlastně se nedotklo to dalšího třeba provozu, nebo naopak i třeba majetku na zemi. To znamená, že třeba takové to pro rušení, to je obzvlášť problematické, to samé ty zbraně. Takže je to hodně o tom uvážení, jak je velký ten areál, jak moc je dobře střežen, jestli se tam nedostane nějaký nepovolaný člověk, na kterýho může něco spadnout. Ano. Takže opravdu je to o tom vytvořit bezpečnostní plán a vlastně posoudit všechna ta rizika.
1: No a hypoteticky, co dělat v případech, kdy dron naruší soukromí nějakého člověka? Třeba když uvidím lítat dron u svého domu v nějaké vzdálenosti, ale pořád s dohledem do okna třeba. Já ho tedy zničit nemohu, tak co potom dělat?
0: Ano, je to tak. Je to v podstatě v tomhle je to velice komplikované, protože vy můžete udělat jedinou věc, a to je sice volat policii České republiky. Takže ta vlastně by potom mohla dorazit a snažit se najít toho pilota dronu, což ale samo o sobě velice často velice komplikované, až třeba až v 90% pro nemožné. Takže ta opravdu závisí o tom, jestli když je to třeba někde u souseda, vidíte toho pilota, toho člověka, kdo to vlastně řídí, takže ho můžete se snažit nějak domluvit a že vlastně ten zákon o protiochraně osobních údajů a podobně. A pokud to nepomáhá, určitě policie, nic jiného není, když by se mu to chtěli například sestřelit, dostanete se do nějakého občanoprávního sporu a bude se posuzovat vlastně, jakým způsobem to bylo bezpečné a tak dále.
1: Pane Karasia, kde vidíte možné největší diskuse nebo nějaké spory v očekávaném připomínkovém řízení? Jde o resortní návrh. Čeho se podle vás nejspíš budou týkat?
0: Za mě je určitě velice zajímavá definice vůbec kritické infrastruktury, protože je potřeba opravdu si velice dobře rozmyslet, co bereme jako kritickou infrastrukturu, aby jsme potom nedošli k tomu, že opravdu každý by chtěl chránit si svůj majetek a najednou by si to odvolával tady na znění zákona, které by vlastně jemu vůbec nepříslušilo. Takže opravdu vymezit se na ty prvky, ty infrastruktury, které jsou opravdu velice důležité, je potřeba je chránit a díš i pro školy ten personál. Ale samozřejmě není to pro všechno zase. My určitě budeme tlačit na to, aby nešlo o to eliminovat veškerý provoz, protože drony se dneska používají velice často, pomáhají a vlastně i těm samotným správcům těch infrastruktur, ať už to je třeba správa železnic, ŘSD a tak dále, drony využívají denodenně, takže...
1: Ano, čili potom bude velmi důležité rozpoznat, který dron je ten dobrý a který je ten zlý. Ale řekněte, s čím vlastně jít na drony, co budou ty zaměstnanci těch firm používat, jak může vypadat to samotné ničící zařízení, jaké to budou pušky, nebo já tomu nerozumím.
0: Ano, je to těžké, protože samozřejmě jsou na to nějaké rušiče, jak už bylo zmíněno, které vlastně můžou přerušit ten signál mezi tím pilotem a mezi tím dronem. A ten dron pak třeba začne přistávat, nebo to můžou být opravdu na to cílené zbraně, to znamená přímo střely na drony velikosti. Ale pak takové ty nejbezpečnější jsou třeba, že už dneska se dělají drony, které odchytávají takovéto drony, takže že i pomocí inteligence předpokládají, kam by vlastně ten dron se pohyboval na základě jeho pohybu a mají pod sebou například síť, chytají ho do sítě a podobně. Takže tam je úplně to nejbezpečnější v tom smyslu, že nedochází k tomu, že ten dron nebo jeho nějaké úlomky spadnou na zem necíleně a na někoho třeba zranit. Takže v tomto směru je to třeba nejbezpečnější způsob.
1: Závěrem podle náměstka ministra vnitra Lukáše Klučky je Česká republika v otázce dronu nebo protidronové ochrany a jejich legislativy vcelku napřed v rámci zemí.

0: Evropské unie. Řekněte mi, jak český dronový svět využívá AI, umělou inteligenci a také zkušenosti válčících Ukrajinců.
1: Určitě naplno, protože musím říct, že Česká republika patří opravdu obzvlášť na počet obyvatel mezi špičku ve světě, která využívá drony, a teď myslím samozřejmě pro ty legální účely a pro ty vůbec pod všem. A to znamená, že vlastně se k tomu neustále využívají nové a nové prvky, obzvlášť například ČVUT patří mezi špičku světovou v autonomním řízení dronů, takže v tomto směru opravdu má Česká republika co nabídnout. Umělá inteligence neustále víc a víc vlastně zaznamenává úspěchy, ať už v samotném řízení, ale třeba i v místech, kde třeba není signál právě družicové navigace a tak dále, dokáže rozpoznávat na základě obrazu třeba nějaké incidenty nebo nějaké poškození třeba nějaké infrastruktury.
0: Rozumím.
1: Takže v tomto směru je velice, velice pomocná.
0: Tak děkujeme za vysvětlení. To byl Jakub Karas, prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Je 16 hodin a 18 minut v Odpoledním plusu. Teď míříme do Jižní Ameriky. Nikaragujský prezident Daniel Ortega odmítl další volby. Podle něj by si chtěla moc uzurpovat opozice. Autoritářský vůdce Ortega se v čele chudé středoamerické země drží už téměř 20 let. Mimo jiné také kvůli tvrdému potlačování disentu a opozice. A z detaily už přišel do Studia Plusu Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Marceli, jak nikaragujský prezident Ortega to své rozhodnutí zdůvodnil?
3: Daniel Ortega tak chce zabránit opozici, aby se dostala k moci. Prezident taky oznámil, že s kongresem pracuje na nových zákonech, které podle něj vybudují zeď proti opozici. Ortega to řekl před davy lidí na oslavách 47. výročí revoluce takzvaných sandinistů. V hlavním městě Managua mu přitom tleskali tisíce lidí.
4: No volverán a ver elecciones.
5: Nebudou žádné další volby. Žádné volby, ve kterých by se chtěli zmocnit vlády a uzurpovat si moc.
3: Další volby, ve kterých měli lidé zvolit spoluprezidenty a parlament, měly být v Nikaragui v listopadu. Díky ústavní reformě si ale prezident prodloužil funkční období z 5 na 6 let a další volby tak měly být příští rok. Není jasné, jestli Ortega hlasování úplně zruší, anebo opozici zakáže kandidovat. Stejně jako před 5 lety, kdy opoziční kandidáti skončili za mřížemi.
0: Marcelia, o jakém režimu se vůbec v případě Nikaragui bavíme? Můžeš ho přiblížit?
3: No, o demokracii rozhodně nemůže být v případě Nikaragui řeč. Když se podíváme třeba na žebříček Freedom House, ve kterém akademici hodnotí svobodu jednotlivých zemí, tak se Nikaragua řadí mezi země, jako jsou třeba Venezuela, Rusko, Čína nebo třeba Líbie. Ortega se poprvé dostal k moci v roce 1979 jako partizánský vůdce sandinistů, kteří svrhli více než 40-letou diktaturu klanu Somozu. Nepřetržitě poté Ortega vládne Nikaragui od roku 2007. U moci se drží represemi, taky zatýkáním svých kritiků a porušováním lidských práv. Parlament už před lety zrušil omezení počtu funkčních období prezidenta a loni taky začala v zemi platit novela ústavy. Ta v praxi sloučila výkonnou, zákonodárnou a soudní moc a dala absolutní moc dvěma spoluprezidentům. Kromě Ortegy taky jeho ženě Rosary Murijové, která byla do té doby viceprezidentkou. I přes erozi demokracie, za kterou stojí Ortega a Murijová, je podle britského Guardianu to rozhodnutí nepořádat volby další eskalací.
0: No a Nikaragua, jak už jsme naznačili, také tvrdě potlačuje jakýkoliv odpor obyvatel. Jak to probíhá?
3: Je to tak, vláda násilím potlačila třeba masové protirežimní protesty v roce 2018. Při nich podle pozorovatelů a lidskoprávních organizací, třeba organizace Human Rights Watch, zemřelo nejméně 300 lidí, ale některé údaje mluví třeba o více než 350 obětech. Většina zemřela na následky brutálního policejního zásahu. Od protestů v roce 2018 taky Ortegův režim odebral registraci více než 5 000 nevládních organizací. organizací a sdružení, a to včetně těch zahraničních. Byly mezi nimi třeba humanitární organizace nebo řád založený katolickou misionářkou Matkou Terezou, který provozoval i dětský domov nebo domov důchodců. Mezi těmi zakázanými organizacemi je taky třeba britská nevládka Save the Children, která pomáhá dětem po celém světě.
0: No, nikaragujský režim čelí kritice i kvůli květnovému úmrtí vůdce domorodých kmenů. Můžeš zmínit, kdo to byl?
3: Ve vězení v Managua, tedy v hlavním městě Nikaraguji, zemřel na bakteriální infekci 73-letý vůdce domorodých indiánů z kmene Miskito Brooklyn Rivera. Ten dlouhodobě bojoval za práva své komunity, až ho v roce 2023 uvěznila vláda. Ono se to stalo poté, co se vrátil ze Švýcarska, kde mluvil na konferenci OSN o domorodcích. Tam právě kritizoval vládu a oba spoluprezidenti mu poté následně zakázali návrat do vlasti. On tam přesto přijel a žil v utajení až do září 2023, než byl zatčen a obviněn z terorismu. Rivera byl představitelem miskitských indiánů, kteří žijí na severovýchodě země a bojují za zachování svého území. To bylo k Nikaraguji připojeno v roce 1905 a tento region, kam chce vláda přilákat zahraniční investory, je bohatý na zlato, stříbro a taky další suroviny.
0: Tak to byly novinky z Nikaraguji a Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Díky za příspěvek.
3: Díky, hezký den.
0: 16 hodin 23 minut a je tu slíbená kniha dne. Románový debut Kristiána Dlouhého Léto ztracených duší z nakladatelství Argo vstoupil na scénu současné české prózy jako ambiciozní psychologicko-mystický román. Příběh je zasazen do maloměsta, kam začátek léta přivádí několik různorodých hrdinů. Mladí manželé Melicharovi se zde pokoušejí vybudovat nový domov, avšak vykolejí je roční syn Tadeáš, jehož ústy začíná promlouvat kdosi z hluboké minulosti. Do stejného místa se stěhuje desetiletá Kiri Indy původu, která v novém domově na místo české krajiny vídá záblesky posvátné řeky Gangy. A třetí linii tvoří vyhořelý učitel, jemuž záhadný cizinec ve vlaku předpoví zdlaně životní zvrat. Spisovatele Kristiána Dlouhého teď srdečně vítám ve studiu. Hezký den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Tak já jsem si všimla, že v knize pracujete s motivy minulých životů a reinkarnace. To nějak souvisí s vaším osobním nastavením, nebo to byl pro vás, řekněme v uvozovkách, jen literární nástroj?
6: No, mě vlastně tenhle fenomén dost fascinuje, protože odmala jsem se s ním setkával třeba v knížkách, to byly takový ty knížky za 5 korun, Největší záhady lidstva, a byla tomu věnována i jedna epizoda kultovního Věřte, nevěřte. A já, ačkoliv vlastně na to se zdráhám věřit a snažím se najít nějaký, jako, nebo najít, já nejsem vědec, ale spíš věřit v nějaký fyzikální nebo vědecký racionální vysvětlení, tak jsem si řekl, že to je strašně zajímavý téma na zpracování. A tak jsem si to vypůjčil i do Léta ztracených duší.
0: A povězte, o čem ta kniha vlastně je, protože z toho, co jsem zmínila v úvodu, by mohl, a promiňte mi to, nemyslím to zle, vyjít i značný guláš. Ty hlavní hrdiny, kteří jsou velmi rozdílní, jak jsem uvedla, něco spojuje?
6: No, spojuje právě vlastně to, že něco hledají. Jo? Ty jejich duše jsou v uvozovkách ztracený a každý z nich teda hledá něco jiného. A zároveň se ty dějové linky jako prolínají v určitých fázích, nejdřív tak jako jemně a pak třeba i výrazněji v závěru, takže se ovlivňují i navzájem, jo, ty postavy mezi sebou.
0: Ten roční syn manželů Melicharových promlouvá hlasem z minulosti a pro rodiče je to noční můra, vlastně ztráta kontroly nad vlastním dítětem, nad jeho bezpečím. Co vás vůbec přimělo k takovému motivu vystavit je takové zkoušce?
6: No, oni vlastně posloužili tomu, abych tam propašoval to převtělování nebo ty minulé životy. A hodilo se mi, ono se to vlastně vždycky objevuje u dětí malých a říká se, že během nějakých pár let, pokud to teda vůbec je skutečný, jestli to nejsou jako výmysly, tak zhruba do 4-5 let to jako zapomenou, ten minulý život. Takže já jsem potřeboval malý dítě a tam se nevyhnete tomu, aby jako bylo po většinu života ve společnosti rodičů. Takže vlastně já jsem ji nechtěl nějak něčemu jako vystavovat, ale posloužili jako takový doprovodní postavy. A zároveň mi přijde jako zajímavý vlastně taková ohromná věc, jako je minulý život a ještě vlastně minulý život v těle toho, kdo je to v tom románu, já to nechci úplně vyzrazovat. Aha. a ty banální jako kulisy toho maloměstského života, že vlastně pro ty rodiče to není zázrak, pro ně je to vlastně průšvih, když se něco takového stane, jo, nevidí, co dělat.
0: No, zní to trošku ezo na mě, ale ne ve zlém. Proč jste v případě té desetileté Kiry zvolil právě indický původ v kontrastu s tím českým maloměstem?
6: Teď si dám bacha, aby to neznělo moc ezo už. Ale ne, já si myslím, že indická kultura je hrozně zajímavá a relativně i dobře jako známá v Česku. Ale zároveň není tak jako populární nebo tak často zobrazovaná jako třeba ta řecká mytologie a podobně. Tak jsem si řekl, hele, pojďme tam dát dívku z Indie. A zároveň u té Indie je dobrý, že tam je vlastně i vizuální rozdíl, takže tam je ta odlišnost té postavy v tom kontextu českým ještě výraznější. Plus se mi vlastně tam pak líp pracuje s tím kulturním kontrastem, jo? Protože jak my jsme z té jako evropsko- nebo židovsko-křesťanský tradice a antický, tak ta Indie je trošku stranou a je tam výraznější střed mezi tím, v co věří ta dívka a co uznává ten náš v uvozovkách jako český svět.
0: No a Indie, tam mě třeba naskočí meditace a to je v prudkém kontrastu k tématu vyhoření, které zažívá učitel vlastně v té vaší knize. Čím vás lákalo právě téma vyhoření? Vy jste to třeba sám zažil? Nebo ne?
6: Dejme tomu, že tam určitě nějaká osobní zkušenost se asi promítá, jako řekl bych u velké části autorů. A vlastně ten učitel dochází do fáze, kdy má pocit, že tyjo, tak tudy cesta nevedla a kudy povede ta nová. A to je vlastně i pro mě okamžik, kdy může dojít k nějakým jako životním zvratům a kdy do našich životů třeba vstupuje právě něco zdánlivě magického nebo nadpřirozeného.
0: A může přijít nový začátek. Když mluvíte o nadpřirozenu a magii, tak ta vaše knížka asi zasahuje žánrově do magického realismu. Tento směr literatury vás nějak obzvlášť inspiruje? Máte v něm třeba i nějaké vzory?
6: Jo, já se musím přiznat, že magický realismus od té doby, co jsem k němu jako přičuchl nebo spíš na něj poprvé pohlédl v knize, tak se stal jako mojí srdcovkou. Začal jsem teda v Jižní Americe a myslím si, že s tím je to jako spjatý a vždycky bude nejvíc. Ale hodně mě bavil třeba i Bulgakovův román Mistra Marketka, kde to je vlastně v tom evropském prostředí a zatímco ty jeho Američani to mají jako nějakou, dejme tomu, běžnou součást toho vyprávění, vůbec to neřeší, tak u nás prostě to je postavený na tom, že to je něco jiného a že to sem jako nepatří. A baví mě vlastně ten náš evropský prostor v tom, literární prostor v tom, že se vlastně snaží implantovat něco, co není původní a dělá to po svým a může to pak být třeba i vtipný, jako v případě toho Bulgakovova.
0: Ono je vlastně docela málo magického realismu tady v české literatuře, nebo se pletu, já samozřejmě nemám vůbec přehled, se nedá stíhat.
6: Já osobně jsem vždycky jako za toho průkopníka nebo jako gurua magického realismu v Česku považoval Michala Ajvaze, ono to tak asi i bude. A nedávno jsem se ChatGPT zeptal, kdo ještě to jako tak píše a něco mi vyplivnul, ale nebyly to jako žádný vyloženě magicko-realistický prozy.
0: Spisovatel Kristián Dlouhý uzavřel tuto půl hodinu plusu. Díky, naslyšenou.
6: Taky děkuju, naschledanou.
2: Radiožurnál 16 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
7: Policie zasahuje na pražském magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz potvrdila Radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisti podle něj zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky halířů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 1,40 korun a 1,60 halířů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 halířů dráž, průměrně za 40,76. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje domácnostem snížit zdanění elektřiny. Podle Downing Street by mělo začít platit od 1. října. Lidem má pomoct vyrovnat se s rostoucími životními náklady. Opatření chce financovat z prostředků získaných po zrušení vládního programu digitální identifikace. A zástupce spolku Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Šrákem a Keprníkem. Podle nich mění charakter přírody. Správa chráněné krajinné oblasti to odmítá. Úpravy zhruba čtvrtkilometrového úseku podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze. Sport. Tenistky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková prošly do druhého kola pražského turnaje WTA na Štvanici. Laura Samson vypadla a singlové duely Jany Kovačkové a Sáry Bejlek sleduje Jaroslav Plašil.
8: Sára Bejlek vybojovala první set v tiebreaku 11-9, ohromně napínavý první set tedy zvládla. Bejlek teď prohrává 1-2, ale podává ve druhém setu v duelu s Anou Blinkovovou. Nedaří se teď Janě Kovačkové, v rozhodující třetí sadě prohrává 1-4 v souboji s Taradudovou z Tajska. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a v Praze silný provoz. Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem a aktuálně je tam delší kolona směrem z Prahy na Ostravu od kilometru 185 až na 196 a je to na 15 až 20 minut. Na D1 menší kolony je směrem do Prahy, po pojíždějí před omezením už Mejkalky na 24. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova v omezení mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem čekejte kolony až na půl hodiny v obou směrech. V Praze velmi silný provoz na okruzích i v centru města. Ucpaný je tunelový komplex ve směru Stroje na Barandovský most. Je to kvůli opravám v Radlické ulici. Špatně se vyjíždí z tunelu Mrázovka do Radlické a brzdí to průjezd tunely. V Praze je ucpané i centrum města, magistrála ta v obou směrech, taky nábřeží a okolí národní třídy jsou plné. Opravují koleje, podle našeho zpravodaje doprava kolabuje.
10: Je to z důvodu opravy tramvajové trati v ulici Národní. Tím pádem je tu absolutní dopravní kolaps. Kdo nemusíte, nevýjíždějte.
9: Do centra teď autem. Kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Teď je 16 hodin 34,5 minuty. Ano, společnost vám i nadále dělá odpolední proud na Plusu. Od mikrofonu provází Lucie Vopálenská, přeji příjemný poslech. No a začneme na Blízkém východě. Libanonští vojáci začali přebírat kontrolu nad malým územím na jihu země, poté co se z něj stáhla armáda Izraele. Dvě pilotní zóny mají otestovat část dohody mezi Libanonem, Izraelem a Spojenými státy. Libanonského prezidenta Josefa Auna mezitím čeká ve Spojených státech setkání se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. A vše teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jani, hezké odpoledne.
11: Pěkné odpoledne.
0: Tak můžeš vysvětlit, jak vůbec mají fungovat takzvané pilotní zóny, ve kterých má kontrolu převzít libanonská armáda?
11: Libanonští vojáci by v nich měli mít hlídky a taky postupně to území odmenovat, ale hlavně mají zabavovat zbraně příslušníků militantního šítského hnutí Hizbalák a taky oblast zabezpečit tak, aby Hizbalák, který je tedy podporovaný Iránem, už ta místa nemohl vojensky znovu využívat. A izraelská armáda by potom postupně měla stahovat své jednotky z dalšího území na jihu Libanonu. Část těch území obsadila v těch posledních měsících, některá drží už ale od roku 2024. Zatím není jasné, jestli a kdo bude po libanonské armádě to odzbrojení Hizbaláhu kontrolovat. Izraelci by to chtěli dělat sami, to se ale libanonské straně nelíbí. A některá libanonská média přišla třeba i s možností, že by se do té kontrolní role nějak mohla zapojit Itálie. Já jenom připomenu, že ten aktuální konflikt vypukl poté, co Izrael společně se Spojenými státy zaútočil na konci února na Irán a hnutí Hizballáh pak v odvetě zaútočilo na sever Izraele. Nicméně tedy izraelská armáda část jižního Libanonu už obsazovala tom roce 2024 při předchozích střetech s Hizballáhem. A teď tu mírovou dohodu, která byla uzavřená před necelým měsícem, tak pochopitelně asi očekávatelně hnutí Hizballáh odsoudilo, nesouhlasí s ní. Některé části té dohody kritizují i třeba podporovatelé vlády nebo lidskoprávní organizace trochu z jiných důvodů než samotný Hizballáh. A nicméně to současné libanonské vedení zatím vypadá odhodlané se pokusit získat kontrolu právě nad tím jihem země.
0: No, odhodlání je jedna věc, ale napadá mě, zda mají vůbec libanonští vojáci dost sil a kapacit, aby ten Hizballáh odzbrojili. Jaké přicházejí zprávy o tom, jak to přebírání kontroly libanonskou armádou v praxi vypadá?
11: Ta kapacity libanonské armády jsou samozřejmě velké téma, velký otazník, ale zatím ty zóny se týkají jenom tří obcí. Ta první zóna jsou obce Frun a Srifa na jihu od řeky Litány a z nich přichází informace a taky místní lidé skrze média říkají, že Izrael reálně tady tyto dvě vesnice nikdy neokupoval. Oni jsou jen v blízkosti těch oblastí, které Izraelci obsadili a nad kterými stále drží kontrolu, takže samozřejmě vzdáleně můžou pozorovat i to, co se děje v těch dvou obcích. V té třetí obci, Zautar al-Harbiya, je ta situace nejspíš jiná. Tam se čekalo, než se izraelské vojsko stáhne, třeba i z předměstí. Dnes už tam ale libanonská armáda podle agentury Reuters čistí ulice od nevybuchlé munice. Celkově na jihu Libanonu izraelská armáda srovnala se zemí desítky vesnic, aby se vytvořili jakousi bezpečnostní zónu, ale na libanonské straně hranice. Zničili s tím zároveň třeba i nemocnice, elektrárny nebo vodní čerpadla. Takže i podle libanonské armády bude právě i v případě té obce Zautar al-Harbiya nějakou dobu trvat, než vůbec bude bezpečné se do ní vrátit. A libanonské úřady ty vysídlené lidi vyzývají k tomu, aby s tím návratem počkali. Ne všichni to ale uposlechli. A zároveň libanonská média píší o tom, že i dnes izraelská armáda pokračuje v dalších demolicích, dalších úderech na jihu Libanonu a asi před hodinou samotná libanonská armáda obvinila izraelské síly z palby v blízkosti svých jednotek poté, co právě začala přebírat kontrolu nad tou zmiňovanou obcí Zautar al-Harbiya.
0: Prosím už jen velmi stručně, o čem tedy zřejmě bude ve Washingtonu jednat libanonský prezident s prezidentem Trumpem?
11: Tak Trumpa bude nejspíš zajímat právě ten plán, jak Libanon hodlá odzbrojit Hizballáh a libanonský prezident zase bude chtít zajistit další politickou podporu od Spojených států, protože jinak nemá moc možností, jak tlačit na Izrael, ale libanonský prezident Aoun by zřejmě rád z Ameriky odjížděl i s nějakým příslibem peněz nebo investic, protože bez zlepšení ekonomické situace pokročit v získání kontroly nad jeho odzbrojování Hizballáhu bude pro Libanon a libanonské vedení velmi náročné.
0: Tak z Blízkého východu se do Odpoledního plusu připojila naše tamní zpravodajka Jana Karasová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Pěkný den, naslyšenou.
0: Je 16 hodin 40 minut a vracíme se na domácí půdu. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové přibližně o 640 milionů korun. Peníze z účtu městské příspěvkové organizace odeslala zaměstnankyně, která uvěřila, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují krajští kriminalisté, podle kterých jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku. No a podrobnosti teď přidá naše reportérka Adéla Vavříková. Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne.
0: Adélo, policie se tím podvodem zabývá už od minulého týdne. Veřejnost se o něm dozvěděla až včera večer. Objevily se od té doby nějaké nové informace?
12: Ano, podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nešlo o jednu velkou platbu. Peníze z běžného účtu správy nemovitostí posílala zaměstnankyně pod tlakem falešných policistů a bankéřů postupně během tří dnů. Takže ty transakce na první pohled nemusely vyvolat podezření. Správa nemovitostí má přitom nastavenou víceúrovňovou kontrolu, někdy se tomu taky říká pravidlo čtyř očí. Jak přesně zaměstnankyně tyhle kontrolní mechanismy obešla, dnes začala prověřovat zpracovat magistrátní odbor interního auditu. Rychlá kontrola má přinést výsledky do konce příštího týdne. Ředitelka organizace Jaroslava Bernhardová ujistila, že běžný provoz, výplaty mest ani plnění závazků městské společnosti Útok neohrozí.
0: No a jak na vzniklou situaci reaguje hradecká radnice?
12: Magistrát prostřednictvím tiskové mluvčí potvrdil, že ještě do konce tohoto týdne vyvodí vůči té dotyčné zaměstnankyni pracovně právní důsledky. V současné době prý žena do práce nechodí. Odpovědnosti ředitelky správy nemovitostí Jaroslavy Bernhardové se to podle radnice v tuhle chvíli netýká. Vedení města navíc plánuje napříč městskými organizacemi intenzivní školení zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Ministerstvo vnitra totiž radnici v minulém týdnu shodou okolností upozornilo, že se útočníci v poslední době zaměřují přímo na pracovníky veřejné správy.
0: Tak to je téma, kterému se ještě budeme věnovat, ale jak v tuto chvíli postupuje místní policie?
12: No, stále platí, že vyšetřování je na samém začátku, kriminalisté případ prověřují pro podezření z podvodu, zjišťují, na jaké účty ty peníze odešly a snaží se tu škodu minimalizovat. A pachatelům pak hrozí až 10leté vězení. Já ještě doplním, že na přelomu loňského letošního roku zároveň policie informovala o tom, že takové podvody tvoří v Královéhradeckém kraji pětinu veškeré trestné činnosti a ten počet stále roste. A platí, že útočníci většinou mluví plynule česky, používají podvržená telefonní čísla i falešné průkazy a oběť drží pod neustálým tlakem. Policie zdůrazňuje, že bankéři ani policisté nikdy po telefonu nepožadují převody financí na jiné účty.
0: Uzavírá Adéla Kavříková, která se do vysílání připojila z Hradce Králové. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
12: Hezký den, naslyšenou.
0: No a u tématu ještě zůstaneme ve vysílání Plusu. Teď vítám Martina Hájka, specialistu na vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti. Dobrý den.
13: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Já začnu jakoby odzadu, jestliže se ty případy množí, ono není snadné ve spolupráci s bankami, kyberodborníky a policisty najít účet, kam peníze odešly a pátrat po tom zakladateli. Jak je to vlastně obtížné?
13: Rozumím, dopátrat se toho účtu, kam byly peníze odeslány, samozřejmě možné je, ale útočníci jsou i na toto připraveni a mají různé bílé koně, různé fiktivní účty například, nebo účty v zahraničí a velice často posílají tyto peníze také na nějaké kryptoměny, takže tam už se to potom dohledává celkem obtížně.
0: Určitě je nutné na tuto praxi podvodníků, jak se reagovat na vícero úrovních, ale můžou podle vás tyto útoky přímo na státní správu vlastně skrze jejich zaměstnance mohou vést k nějakým přísnějším pravidlům, technickým pravidlům, bankovním pravidlům pro převody větších částek?
13: Já osobně si myslím, že určitě, už jenom to, že se to vlastně množí, podle údajů od policie je to několik stovek měsíčně těchto útoků od roku 2025. A co se týče těch nějakých možností, jak se proti tomu bránit, tak vlastně tam můžou být nějaké právě limity, schvalování nejenom čtyřma očima, ale třeba i osmi očima, případně nějaký další monitoring. Hlavně teda nastavit jasná pravidla a odpovědnosti v takových případech a jak už tady bylo také zmíněno, tak důležitá jsou různá školení, awareness a třeba procvičování těch scénářů, které mohou nastat.
0: Nicméně stále k této praxi dochází a nikoli v malé míře, tak znamená to logicky, že školení zaměstnanců o kyberbezpečnosti jsou vlastně nedostatečná, že to moc nefunguje?
13: V tuto chvíli jsou ta školení nastavená podle mých informací spíše obecně a zrovna tady u těchto věcí je vždycky potřeba reagovat na aktuální trendy, sledovat to a jak jsem říkal před chvilkou, tak taky procvičovat právě různé scénáře, které mohou nastat, případně nějaká cvičení a aby také ti zaměstnanci věděli, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a necítili se v tom v podstatě tak jako osamoceně.
0: Chápu. No a přibližte, jaké jsou ty aktuální trendy, když jste je zmínil, jaké triky a nátlaky teď třeba podvodníci používají víc a víc?
13: Nejčastěji vlastně podvodníci používají techniky takzvaného sociálního inženýrství, což jsou techniky manipulace, protože i pro ty útočníky je vlastně jednodušší se zaměřit spíše na překonání toho dotyčného člověka, než na překonávání nějakých firewallů a technických zabezpečení, a zneužívají v tomto třeba autoritu, to znamená, že se vydávají za někoho, komu ten dotyčný může důvěřovat, v tomto případě třeba za policii nebo za Českou národní banku. Dost často vytvářejí pocit nějaké naléhavosti, že teď je potřeba něco udělat právě, aby nedošlo k nějakým finančním ztrátám nebo k nějakým dalším věcem. Vyvolávají velice často strach, případně nějaké jiné emoce. Snaží se tu oběť také izolovat vlastně od okolního světa. Říkají, nesmíte to nikomu sdělit, probíhá policejní akce, je to utajené a takové věci. Přitom se ovšem s nimi snaží třeba navázat důvěru, budují to, dalo by se říct, celkem jako sofistikovaně. Řeknu jim své jméno, ukážu jim svůj služební průkaz a potom postupně vlastně navazují dál a dál.
0: Takže je důležité zbystřit v takových situacích.
13: Určitě, hlavně když je tam nějaká jako naléhavost a třeba pocit nějaké falešné pomoci nebo něčeho takového.
0: Tak to byl Martin Hájek, specialista na vzdělávání v kyberbezpečnosti. Děkujeme za upozornění a mějte se pěkně, naslyšenou.
13: Já taky děkuju, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Slavnostní průvody, královské ceremoniály, ohňostroj i vojenská přehlídka. Brusel se dnes proměnil v jeden velký festival. Belgičané totiž slaví svůj národní den. Přesně před 195 lety v roce 1831 složil přísahu první belgický král Leopold I. Oslavy výročí monarchie sleduje v centru Bruselu i naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Vítej, Zdeňko, dobré odpoledne.
14: Dobrý den.
0: Tak povídej, jak to teď v belgické metropoli vypadá.
14: Tak v centru Bruselu jsou skutečně davy lidí, oni tady sledují vojenskou přehlídku, dechovou hudbu, prochází se tady obří figuríny, které znázorňují různé historické postavy. Tyto figuríny jsou velmi typické pro oslavy belgické. Já jsem teď na náměstí před justičním palácem v policejní vesničce, kde prezentuje svoji práci právě belgická policie. Lidé si tady mohou vyzkoušet různé policejní techniky, popovídat si policisty. Otevřené jsou také různé další úřady, parlament, vše je pro veřejnost zdarma a těch akcí je skutečně celá řada.
0: Jedním z vrcholů oslav belgického království má být vojenská přehlídka. Už můžeš říci, co diváci v centru Bruselu všechno uvidí?
14: Ano, ta vojenská přehlídka začala zhruba před půl hodinou v okolí Královského paláce a kromě toho, že dnes Belgičané slaví výročí monarchie, tak oni si totiž také připomínají 80. výročí svého letectva a námořnictva. A té vojenské přehlídky se účastní mimo jiné speciální oddíl, složený výhradně z veteránů z obou složek těchto vojsk. No a součástí je i letecká show asi 30 letadel. Já už jsem před chvílí nad hlavou sledovala na nebi, jak tady přelétávají různé druhy letadel, včetně například historických Spitfireů z druhé světové války. Poprvé se tady v Belgii taky předvedly moderní americké stíhačky F-35. Novinkou je také vystoupení mladých kadetů, většinou studentek a studentů obranných a bezpečnostních studií, kteří zde předvádějí nové drony. A ještě jedna zajímavost toho průvodu, se také poprvé účastní ukrajinský oddíl, což má symbolizovat právě belgickou podporu napadené zemi.
0: Zdeňko, pojďme ještě aspoň stručně připomenout trochu historii k prvnímu belgickému králi Leopoldovi I. Můžeš říci vlastně, za jakých okolností nastoupil na trůn?
14: Ano, on nastoupil na trůn a složil přísahu v roce 1831. Právě toto výročí si dnes tady v Belgii připomínáme. Země získala nezávislost už o rok dříve po belgické revoluci a to ozbrojeném povstání proti králi Vilému Oranžskému. Když tedy Národní kongres tehdy potom se rozhodl prohlásit Belgii za království, tak také rozhodl oslavit zrození tohoto národa a tak právě vznikl ten dnešní svátek.
0: Tak tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Pěkné odpoledne do Bruselu, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
0: No a teď zamíříme zase do české metropole. V Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Kilian Ignaz Dietzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě, ale i po celém Česku. Třeba letohrádek Podhajmka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. A právě tam byla vernisáž výstavy Dobrý den, pane Dietzenhofere.
15: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kilianem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
16: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
17: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
16: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
15: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
16: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
15: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
16: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Podhajmka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: A teď tu pro vás máme jednu pozvánku na dnešní večer. Na letní podcastové scéně v areálu Trojského pivovaru v Praze dnes vystoupí náš pořad Na východ. A jeden z jeho autorů a šéfredaktor Plusu Josef Pazderka teď přišel do studia přímo říci, na co se kromě něj, nebo na koho můžete těšit. Vítej.
18: Dobrý den.
0: Tak povídej, koho jste si s Ondřejem Soukupem pozvali?
18: My jsme se snažili to setkání, živé setkání a natáčení s posluchači vždycky něčím zpestřit, abychom tam nebyli sami, a tentokrát jsme si řekli, že by ho určitě rozpohybovali hosté, jako je Mikuláš Kroupa z Paměti národa a taky Ladislav Vrtiš z pivovaru Raven nebo Raven. Teď nevím, co preferuje pan majitel. Každopádně je to téma vlastně Ukrajiny a lidí, kteří tam v poslední době cestují, jak je Ukrajina změnila, co to všechno pro ně obnáší. Myslím, že to bude velmi zajímavé a osobní povídání.
0: No a můžu si z toho vzít, že řeč bude hlavně o pomoci Ukrajině?
18: Doufám, že nejen o té pomoci, ale je to samozřejmě leitmotiv. Obě tyto organizace, jak Postbellum, tak Pivovar, začaly po té plošné ruské agresi vůči Ukrajině v únoru 2022 masivně pomáhat. Bylo to navázáno na nějaké již předchozí kontakty, což je v případě Postbella jejich pobočka ve Lvově od roku 2019, ale v případě Ladislava Vrtiše, pivovarníka, to vlastně byla skutečně asi psychologická, nějaká lidská reakce na to, co se dělo kolem něj, pokud vím, a určitě nám o tom řekne více, tak nebyl s Ukrajinci v kontaktu předtím, ani tu zemi úplně nenavštěvoval. Jsou to tak dva osobní zajímavé pohledy, ale zajímá nás samozřejmě i to, co za ti 4 a nebo více let té pomoci Ukrajině vlastně co se v ní změnilo a jak je to ovlivnilo osobně.
0: Nejlepší zážitek budou mít samozřejmě diváci a posluchači přímo na místě a nebo při poslechu našeho pořadu, ale můžeš prozradit, s jakými pocity vaši hosté vlastně sledují to, jak se vyvíjí ochota Čechů Ukrajině pomáhat.
18: Myslím, že je to zajímavý fenomén, ta solidarita česká, zejména z občanského sektoru, jako je právě třeba Postbellum nebo různí osobní podnikatelé. Ta osobní pomoc, tak ta byla obrovská, týkala se jak obrovského počtu lidí, kteří se sem nahrnuli z Ukrajiny, vlastně per capita největší v Evropě, ale zároveň konkrétní živé aktivní pomoci na Ukrajině. Čím dál víc, myslím, že se to posouvá do nějaké fáze osobnějšího setkávání. Ti lidé se dost často vracejí ovlivnění tím, co viděli, anebo taky zažili, vytváří se nějaké vazby. Takže i tohle všechno je součást toho, jak se proměňujeme.
0: Josef Pazderka, šéfredaktor Plusu. Tak ať se dnes debata vydaří a díky.
18: Já děkuji za pozvání.
0: Dobře schovaný v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině. Slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Telč. I přesto se v něm ale lidé můžou i vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají. Před turisty odinut se ho ale snaží trochu skrývat. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí. To je ideální kombinace pro ty, kdo mají rádi přírodní koupání a nepotřebují žádné turistické atrakce. Mimochodem, rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
19: Jo, ale to jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
20: A hlavně tady nic není.
19: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
20: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je tam letos?
19: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen oproti jiným rokám. Tentokrát je to fakt studený, trochu teplejší.
20: Když jsem se potopil, tak jako zima byla udená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
19: Tak je to dobrý pro vás, tam byla zima. Bývá to teplejší, no.
20: A vždy nejteplejší léto zatím po dlouhé době.
19: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
20: Michala s Veronikou, švagrové. Ano. Takže vy chodíte švagrové tam, kde nic není.
21: Jo, tak jako ano. Není, jako myslím tím, že tady, jo, není bufet nebo prostě milion tisíc lidí. Je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí. No.
20: Takzvaný pařezák leží na morské výšce 676 metrů. Je to tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce dohněda.
22: Máte, co se voda vám připadá jaká teplá, ne?
20: Mně připadá v pohodě.
23: Osvěžující.
22: A hlavně taková, budete mít takový film, posledně to je lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
20: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
22: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Solidnější voda a tak.
24: A nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
22: No, to
24: ale domluvu, že vždycky jednou za 5 let, no tak víte, jo, co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
20: A vy jste se vzal sebou i ploutve, co?
22: Jo, protože tady je to celost velký, tak jako, aby si člověk tady, jakoby si říkal, protáh, chtělo zaplaval.
20: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
24: Po první životě, co to na té rybník je prázdné, že za nikdo není.
25: Ne, vy to teďka proflaknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo. Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a sumci 1,50 m, co koušou.
20: Jena nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
25: Ne, je to tu nádherné. Tak, je to krásný.
20: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
26: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telčských rybníků.
20: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
26: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá, nepodléhá zkáze synic a podobných.
20: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde sedíme.
26: Z hráze anebo z pláže.
20: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
26: Tak.
20: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
26: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
20: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
27: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Prezident Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. Ukrajinský ministr zahraničí Sibiha poděkoval Česku za podporu Ukrajiny. České kajakářky se snaží na mistrovství světa ve vodním slalomu o postup z kvalifikace do semifinále. Silnice 4 z Vimperka do Strážného je po nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády, která navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Policie zasahuje na pražském magistrátu. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil Radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Před Škodovým palácem v Praze 1 je teď reportér Petr Kastner.
1: Stojím u vchodu z Charvátovy ulice. Budovu Škodova paláce jsem několikrát obešel, nikde jsem neviděl žádná označená policejní auta ani policisty. Mluvil jsem se dvěma pracovníky magistrátu, ani jeden nevěděl podrobnosti o policejním zásahu. Dozvěděli se o něm prý jen z internetu. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského zadrželi dva lidi. Mluvčí magistrátu Vít Hofman nám řekl, že s policií spolupracují. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha si dnes telefonoval se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů. Poděkoval mu za českou podporu Ukrajiny.
3: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociálních sítích napsal, že poděkoval Česku zejména za příspěvek téměř 7 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 148 milionů korun, do fondu Pyrl, ze kterého Ukrajina nakupuje zbraně. Poděkoval také za trvalou podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie. Sibiha dále napsal, že svého českého kolegu informoval o zvyšujícím se počtu ruských balistických útoků na civilní obyvatelstvo a civilní kritickou infrastrukturu. Důvodem je podle Sibihy neschopnost Ruska dosáhnout jakýchkoliv strategických cílů na poli boje. Ministři také probrali pomoc ukrajinské energetice, vzájemně výhodné obranné partnerství a české investice do rekonstrukce Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Radiožurnálu to řekla Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopónie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, hlavně pro ty toulavé. Starosta Nového Boru Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj proto vyzývá, aby je lidi dočasně nekrmili.
4: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tady krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
5: Dvě české kajakářky mají za sebou na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikační jízdy. Výkony Kateřiny Bekové a Báry Galuškové sledoval v Oklahomě Jan Suchan.
6: Bekové se kvalifikace podařila a aktuálně vede už má jistý postup do semifinálové třicítky. Naopak Galušková se dotkla tří branek za sebou a je momentálně 21. a to zbývá ještě 24 nejlepších podle světového žebříčku, včetně Amálie Hilgertové. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Tenistka Sara Bejlek hraje na pražském turnaji WTA o postup do druhého kola s ruskou Blinkovovou. Na štvanici je u toho Jaroslav Plašil.
8: Sara Bejlek vyhrála v tiebreaku první sadu, v té druhé je na tom ale lépe soupeřka, která teď podává na výhru a je tedy blízko od srovnání stavu setu 5-3, 30-15, teď je ve prospěch ruské tenisky. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Do druhého kola dvouhry už prošly Bartuňková a Valentová, Kovačková a Samson naopak vypadly.
9: překážka na obchvatu Olomouce a zavřená silnice 4 na Strážný. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru z Ostravy na Brno. Teď pozor, pokud sjíždíte směr Prostějov. Ve sjezdu na dálnici D46 hlásíte kus plastu na vozovce.
10: Zde zatáčce uprostřed leží plastový horní díl zadní oblastníku nějakého nákladňáku.
9: Na D1 se chvilku zdržíte asi 15 minut na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Na 196. kilometru omezení a v koloně u sjezdu na Vídeň navíc nepojízdné auto v levém pruhu. Silnice 4 z Vimperka na Šumavu na Strážný je teď neprůjezdná u Korkusovy Huti. V zatáčce tam vyprošťují nákladní auto po nehodě a podle policie bude silnice zavřená asi 15 minut. V Praze velmi silný provoz. Vyhněte se centru města, nábřeží, okolí Národního divadla, Národní třídy, doprava tam kolabuje. Je to i kvůli výměně kolejí na Národní ulici. Kolony se tam nehýbou. A ucpaná je i dost magistrála v centru města v obou směrech. A taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A třeba na jižní spojce se tvoří kolony od magistrály až do tunelu Mrázovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přeháňky a nejvyšší teploty až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
11: Proč se znovu zavádí daňové zvýhodnění vína jako daru? Jak je na tom vinařství v Česku? Proč je v celé Evropě nadvýroba vína, když poptávka po něm klesá? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Zdravím vás po linkách do brněnského studia. Dobrý den.
12: Já vás také, dobré odpoledne.
11: Sněmovna schválila v předloze o znovuzavedení elektronické evidence tržeb, obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. To zrušil konsolidační balíček bývalé vlády Petra Fialy z roku 2023. Proč jste považovali za důležité to znovu zavádět?
12: My jsme za to samozřejmě rádi, protože je to jakýmsi signálem anebo bodem, který jednoznačně zase podporuje domácí produkty a domácí subjekty. Jsme přesvědčeni o tom, že i firmy jsou v pozici a velmi rádi, když si raději koupí domácí moravské nebo české víno oproti nějakému dárkovému předmětu, dejme tomu Stemu nebo jiného obchodního onlineového řetězce. A proč jsme za to rádi? Protože se nacházíme v situaci, která není úplně utěšená. A toto jednoznačně je příspěvek k tomu, aby znovu nějakým způsobem ta hospodářská situace v tom oboru dostala nějaký impuls. A současně na druhou stranu, protože se snažíme chovat i zodpovědně směrem k státu a státnímu rozpočtu, tak veškeré analýzy, a my jsme to věděli už předtím za té minulé vlády, tak ukazují, že tam k žádnému fiskálnímu dopadu na straně státu nedopadne, pokud ten institut toho daru, notabene ještě ta výše 500 korun, zůstane zachována, jenom se ten nákup té firmy přesune směrem k jiné položce.
11: No, tam jste ale řekl, že jde jen o dílčí krok a že tohle vás samo o sobě nespasí. Už teď se přece z vína neplatí spotřební daň. Dá se nějak vyčíslit, jaký to bude mít pro producenty přínos?
12: Těžko to srovnat s tím obdobím, protože potřeba, aby posluchači ještě věděli v kontextu, že tenhle ten institut jako odečitatelné položky vína jako daru platil od vstupu do Evropské unie od roku 2004 až do roku 2023, respektive do jeho konce, takže 20 let. A neumíme tak spočítat samozřejmě teď v kontextu toho, co se děje v posledních 5 letech, ten přínos, ale rozhodně jsme schopni, anebo byli jsme schopni spočítat ten propad, který se po tom zrušení právě kabinetem pana ministra Stanjury, který se zavedl, tak vlastně ty propady v těch jednotlivých vinařstvích se pohybovali někdy od 15 až do nějakých 60%, což bylo enormní číslo. Když jsme to dávali celé dohromady, tak to poškození toho segmentu díky přerušení tohohle obchodního kanálu bylo někde na úrovni 20-25%.
11: No, víno ale bylo tehdy v tom období, které jste připomenul, jediným alkoholickým nápojem, na který bylo možné to daňové zvýhodnění využít. Je to fér? Proč by na tom neměli být podobně pivovarníci nebo třeba lihovarníci?
12: To je dobrý dotaz, proto jsme my iniciovali ten návrh v pozměněné podobě, nikoli tak, jak byl platný od roku 2004, ale iniciovali jsme v podobě, aby to platilo v podstatě na všechny produkty opatřené spotřební daní a mířili jsme samozřejmě na to, aby tu možnost měli uplatnit i řekněme menší, větší, to je úplně jedno, pivovary, včetně třeba domácích pálenek. A bohužel tenhle návrh nebyl úspěšný a současná vláda se uchýlila k tomu návrhu pouze vrátit to původní znění směrem k vínu.
11: Mimochodem, zrušení daňové výhody jste podle předkladatele toho přílepku Radima Fialy z SPD pokládali prý za pomstu někdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury. Můžete to vysvětlit?
12: Vůbec ne.
11: To jsou jeho slova.
12: Slyšel jsem to, jsou to slova Radima Fialy a vůbec nic takového tady nikdo neuvažoval v intencích pomsty. A my máme prostě společenskou odpovědnost jednak za své podnikání, za svůj obor a pak samozřejmě i za ten celkový prostor. Přinášíme nějakou hodnotu a hospodářský výsledek do státního rozpočtu a hledáme prostor pro jakoukoliv diskuzi, aby jsme mohli přijít a přicházet s řešeními, které pomohou jak nám, tak samozřejmě státu.
11: No ale spotřební daň na víno je v České republice aktuálně nulová a zase zůstává vlastně jediným alkoholickým nápojem osvobozeným od této daně. Je to dlouhodobě udržitelné?
12: Na to nedokážu odpovědět, ale to, co je nezbytné, aby k tomu samozřejmě byla vedena debata s tou odbornou veřejností, nikoliv, aby to bylo vařeno jenom v teple akademického prostoru nebo kanceláří. Tady nemluvíme o výjimce, mluvíme o stavu, který opět je platný od počátku našeho vstupu do Evropské unie a potýkají se s tímhle faktem všechny evropské země. A zrovna minulý týden připomněl, proč to postavení vína jako jediného alkoholického nápoje.

0: jogurtech nebo po vínech vyráběných z dovážených surovin. A český vinohradník z ní nakonec prý nemusí mít skoro nic.
1: Je to úvaha pana Bendla, moje v žádném případě, a myslím si, že bych byl schopen s ním polemizovat na základě faktů. Za prvé nacházíme se ve volném tržním prostředí Evropské unie, takže nemůžeme se domáhat toho, že bychom chtěli jako výhodu čistě jenom pro náš obor. My jsme zvyklí bojovat. Kdybychom si nevěřili, že náš produkt je schopen uspět na tomhle tom poli a vůči této cílové skupině, to znamená firemní klientele, a vůči cizím vínům, tak bychom se do té argumentace vůbec nepouštěli a nechtěli jsme ten stav vrátit. No a pak je tady také faktor, a zvažte vy sám, když budete mít firmu, jestli budete mít zájem koupit nějaké víno za 39 korun, netuším odkud, a uvádět ho někam jako dar, abyste si tím vylepšil prestiž firmy. Já teda určitě ne.
0: K tomu se ještě možná vrátíme, ale s ministerstvem zemědělství teď už prý řešíte závažnější změny. Jaké?
1: Je tomu tak, my jsme nastavili strategický plán před 2 lety, protože jsme viděli, že se pohybuje naše politické prostředí trošku v nějakém nesystémovém pojetí, co udělat s naším hospodářstvím, a jelikož máme zodpovědnost za náš obor, tak jsme se snažili dát ty věci dohromady a sepsali jsme strategický plán na dalších 20 let. Takže kromě strategických záležitostí typu práce s vodou v krajině a sucho, kromě chorob, které nás nově invazivně napadají, a dalších faktorů typu, že chceme regionální označení našich produktů, tak je tady dominantní věc, kterou chceme prostřednictvím ministerstva zemědělství přenést na ten patřičný rezort, a to je ministerstvo financí, a to je instalace minimální jednotkové ceny, protože toto nám dává smysl, jak ochránit právě naši zemi a náš segment, a nejenom náš, ale i z hlediska piva, i z hlediska lihovarnictví a před levnými dovozy, a zároveň se chovat společensky zodpovědně vůči nějaké škodlivostní konzumaci, která se odvíjí.
0: Právě na to slovo, ale před chvíli jste řekl, že se nebojíte volné soutěže otevřené. Tohle tomu úplně neodpovídá, to, co jste řekl.
1: To tomu odpovídá, pokud bychom šli do detailu věci, jak se chovají ostatní země, a když bych eventuálně vám, a bohužel nejsem v Praze a snad už jednou se to podaří, že dorazím k vám do studia, kdybych vám ukázal ceníky, které máme na stole dovozu vína z jihoamerického prostředí za 12,30 korun, a kdybych vám ukázal jiný ceník za 6 korun od jiných zdrojů, které snad ani nechci uvádět, a když vím, jakou politiku zaujímají jiné členské země, tak je tady prostor určitě pro nějaké hrdé a ve zdravém slova smyslu nacionální jednání, aby jsme ochránili své produkty, své zemědělství a potravinářství.
0: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Martinem Chladem, prezidentem Svazu vinařů. Začne letos vinobraní už v srpnu?
1: Nezačne. Domnívám se, nezačne. A takhle, pokud začne, tak se budeme bavit o sklizni těch velmi raných odrůd, které velmi pravděpodobně jsou sklízeny za účelem prodeje burčáku.
0: Jak se tedy zatím do perspektivy letošní úrody propisuje dosavadní počasí?
1: Tak jak v posledních letech jsme zvyklí, tak se propisuje několika dílčími způsoby, které dohromady, když se sečtou, nemají fatální vliv, ale na neštěstí každým rokem přijde potom alespoň někde, když to vezmeme z té geografické proporcionality, událost, která bohužel zatne vinaři a jeho podnikání významně, tak jak to bylo třeba při Supercele minulý týden.
0: No, sucho panující na celé jižní Moravě se projevuje už i na starších vinohradech s hlubšími kořenovými systémy. Jak projevuje se to v menší velikosti bobulí nebo chřadnou, co to znamená?
1: Ano, když si posluchač velmi jednoduše představí organismus člověka, který kdyby neměl dostatek správného pokrmu a dostatek správné tekutiny, tak bude chřadnout. A samozřejmě takto v tomto ohledu nějak podobně se chová i ta réva, s tím, že opět zdůrazním, že ten výsledný produkt pro toho vinaře je to víno, ta komodita v té lahvi, a řekněme v té první fázi by se to projevovalo nižší výlisností, eventuálně nižší kyselinou, prostě zkreslenými anebo neoptimálními parametry, které potřebuje on právě na výrobu toho typu vína, pro které on se zaměřuje nebo na které se zaměřuje.
0: No, hodně asi záleží na složení půdy u toho nedostatku vody.
1: Je to tak, zároveň, aby jsme tady uvedli v pořádek věci, réva je hlubokokořená rostlina, dokáže si velmi dobře poradit, jsou terény a tratě, kde ta réva je zvyklá, naopak my tam žádným umělým způsobem vodu dopravovat nechce.

0: chceme, aby to víno opravdu bylo hodně přírodní a hodně velké, tak jak se říká mezi odborníky. No a to, co ale nás trápí, tak je to sucho, které už je přes hranu. Řekněme, že jsme někde minutu před 12, možná i po. Nebavíme se o mladých keřích, ale tady už se bavíme i o letité révě. No a pak samozřejmě do toho faktory, kdy ta voda přijde, tak jako onen minulý týden, ale právě díky tomu podloží a díky tomu, že ta voda přijde ve velkém objemu v krátkém časovém úseku, tak ta voda zase rychle se odplaví a nesplní to ten účel, který by měla splnit.
1: Jak pomáhá proti suchu takzvané ozeleňování vinohradu?
0: Pomáhá to přesto, že řada vinařů má samozřejmě různé přístupy a různé postoje a samozřejmě toto je ta nejpřirozenější cesta, jak ozelenění v meziřadí, jak řekněme diverzita, pestrost v těch vinicích i díky jiným kulturám, které mají vinice chránit, tak i samozřejmě to ozelenění, které se ve zdravém smyslu slova nechává, tak aby splnilo tu roli, že zastíní, zároveň nebere přemíru živin a zároveň poskytne jako dostatek klidu těm hroznům pro ten vývoj.
1: A budou se muset zdejší vinohradníci přizpůsobit globální změně, třeba pěstováním jiných odrůd než dřív?
0: A budou, oni se přizpůsobují. Současně, já bych tady podotkl z našeho pohledu a v rámci našeho mírného pásmu, a řekl jsem to již několikrát, přes všechna ta příkoří pro nás je to příležitost. Máme velmi výhodné podmínky aktuálně pro řadu světových odrůd i autochtonních odrůd, se kterými jsme typický nejenom u nás, ale i v tom světě. Jenom musíme si umět nastavit ty správné mechanismy a umět správně přeměnit ty vinice do té podoby a do té kondice, aby jsme zachovali tu možnost, řekněme, progresivně růst a garantovat nějaký výnos.
1: Tak když mluvíme o tom počasí, jak důležité jsou pro dozrávání hroznů chladné noci?
0: Ty jsou samozřejmě důležité ve správný okamžik. My bychom si teď přáli, aby, a nechci tím kazit léto posluchačům, takže dovolím si to upřesnit, že bychom si teď přáli, aby nám padla pravidelně voda, ideálně teda přes večer, přes noc, bez nějakých extrémů, jako kroupy, vichra a podobně. Pak, aby jsme si dopřáli teda jako patřičného slunečního svitu a potom v září bychom si moc přáli už jenom ten pěkný, teplý slunečný podzim a to září, kde bychom v klidu dozrávali.
1: Středeční bouře s krupobytím zasáhla největší vinařskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Jak velké způsobila škody, už to víte?
0: Ty škody jsou v řádu desítek milionů a abych uvedl zase na pravou míru, nejde jenom o škodu na té materii, ale tady ta škoda se počítá samozřejmě tím, co ujde tomu vinaři, tomu podnikateli na tržbě, na tom zisku jako takovém a nemá-li možnost prodat tu lahev, tak přišel o cenu nebo o hodnotu té lahve. A nicméně ty škody pro nás, přestože jsme se pohybovali relativně na malém území českého vinařského regionu, českého moravského vinařského regionu, tak jsou velké, protože zrovna Bílovicko, Pavlovicko i směrem dolů ke Slovácku je na těch několika desítkách hektarů spoustu subjektů, spoustu malých vinic, kde vinaři spíš malí a střední připravují predikátnější řady vín a tudíž ta škoda z jejich pohledu a pohledu podnikání je velká.
1: Martin Chlad, prezident Svazu vinařů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Stav zásob vína v Itálii jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů vína. Šéf tamního svazu vinařů varuje před hyperprodukcí. Podobná situace je i v dalších zemích. Jaké tohle má řešení?
0: To se uvidí a já popravdě řečeno to jižním kolegům nezávidím, protože kromě toho, co jste zmínil, tak v posledních letech se potýkají s významným klučením vinic v řádu desítek, dokonce stovek tisíc hektarů, což je pro nás naprosto nepředstavitelné. Ale dovolím si to překlopit zpátky k nám, že pro nás toto skýtá opravdu zase jako velkou příležitost, pokud budeme dostatečně zdravě hrdí, dokážeme si ochránit ten vlastní trh, budeme budovat vztah jako k tuzemskému produktu, protože my jsme velmi rozmanití, máme potenciál, jak jsem řekl, do budoucna, jsme velmi atraktivní z hlediska polohy a řekněme objevování toho našeho regionu, protože se nacházíme geograficky na velmi zajímavé křižovatce cest, přicházíme s velmi zajímavou kvalitou vín i výjimečnost některých odrůd, jako je Riesling vlašský, takže chci to vnímat jako příležitost, jenom nesmíme být promiskuitní, musíme být trochu hrdí a musíme si umět naučit bránit tou správnou politikou náš produkt a naše podnikání.
1: Celková plocha vinice v Česku byla na konci loňského roku podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 16 945 hektarů. Je to hodně?
0: Poprvé jsme klesli v té novodobé éře pod 17 000 hektarů. Je to nelichotivý trend. Na druhou stranu my pozorujeme, kudy se ubírá samozřejmě dneska celosvětově ten trh, kudy se ubírá i u nás. Nemusí to být trvalý fakt, my se samozřejmě tomu budeme snažit zamezit. Bavíme se o tom na druhou stranu, že potenciál vinic v našich katastrech je někde k 50 tisícům hektarů, takže ten prostor je tady obrovský, ale toto asi není cílem. Cíl je to stabilizovat, soustředit se na kvalitu, soustředit se na tu biodiverzitu v té krajině a soustředit se na to, ať najdeme jako svoji nějakou produkční jistotu nejenom tady, ale i v zahraničí. A třeba velmi zajímavý ukazatel, který může lecos napovědět, že Jižní Morava je dneska druhým nejnavštěvovanějším regionem po Praze a už z nějakých 35% se podílí na těchto turistických návštěvách cizinci, a ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak víno a ten vinařský region se vší tou multiplicitou, kterou nabízí, tak je samozřejmě dominantním prvkem, kvůli kterému je ten region navštěvovaný.
1: No ale už zmínění Italové uvažují o zastavení povolování nové výsadby vinic, takže to je opačný trend, než o kterém jste mluvil vy.
0: Já ale nemluvím o tom, že bychom měli nějak exponenciálně růst. My máme povolený nějaký limit, který je do 10% té celkové výměry, a bude-li naplňován, bude-li to jenom v pořádku. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, potřebujeme restrukturalizovat, potřebujeme upravit do patřičné kondice, potřebujeme zastavit ten trend jako toho propadu, a bude-li tam nějaký růst, tak nám ta kvota na to určitě stačí. A naopak to, co zmiňujete, tak je právě spíš o tom se připravit i současně na nějaké nesmyslné invazivní počínání, které bychom dovolili, aby na náš trh přišlo v nějaké značně dumpingové kvalitě, která ani nemá co slučitelného s kvalitou jako takovou mnohdy, a zároveň už vůbec ne, dejme tomu, s nějakou společenskou odpovědností, tak aby jsme byli schopni eliminovat nějaké škodlivosti, a už vůbec ne, si dovolím říct, v rámci nějakého šedého trhu pití.
1: Deník La Stampa napsal, že konsorcium producentů vína Barbera v Piemontu spustilo pro své členy program, prostřednictvím kterého podporuje transformaci přebytečného vína na vermut nebo ocet. Co si o to myslíte?
0: To jsou věci, které jsou známé ze světa, nejenom z Itálie, ale i Francouzi často dávají meziročně nějaká povolení, která umisťují jako přebytky do, dejme tomu, lihovarnického zpracování révy, anebo případně i do kosmetiky a dalších věcí. Já se domnívám, že z našeho pohledu toto teď není na stole, a zabýval bych se spíš těmi opatřeními, které jsme zmínili, a pak jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni nacházet uplatnění pro naše vína v tom standardu, jak jsme byli doposavat zvyklí, včetně nejrůznějších novinek typu dealkoholizované nápoje nebo nealkoholické pití. I tyhle ty alternativy jako vyžadují nějaký čas a my jsme na ně připraveni, a respektive už se tak děje.
1: Takže vy proti nealkoholickému vínu nemáte nic?
0: Já proti trhu a spotřebiteli nemám nic, tudíž nemám nic proti nealkoholickému vínu. Současně bych rád zdůraznil, že vinařství je typické vínem. Víno je alkoholický nápoj, společenský kulturní alkoholický nápoj, přinášející určitou multiplicitu. A určitě bych nerad, aby jsme se počínali nějak extremisticky, tendenčně, radikálně, a aby to, co tady platilo po staletí, bylo vymíceno.
1: Jedno z tradičních moravských vinařství v květnu začalo prodávat víno v plechovce. Jaký to může mít komerční efekt?
0: I tohle pozorujeme, že má vzestupnou tendenci nejenom u nás, i ve světě. Je to otázka samozřejmě vhodnosti toho nápoje, takže velmi rozšířená jsou dneska v Evropě, ve světě i u nás začínají být perlivá vína, která se umisťují do jiných obalů, stejně tak už i třeba některá tichá vína. Je to otázka, co spotřebitel vyhledává, pokud má tu potřebu v rámci nějaké dané události typu koncert si dát deci nebo dvě věci vína, pak se to může tvářit jako vhodný obal. Nicméně zase nebude to v nejbližší době dominantní obal, který by určitě převládl.
1: Spotřeba vína podle Mezinárodní organizace pro révu a víno pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a taky kvůli měnícímu se vkusu. Proč podle vás tedy klesá celosvětově spotřeba vína? Loni to bylo meziročně skoro o 3%.
0: Je to tak, i u nás kumulovaně za posledních 5 let spotřebu domácností vyčíslujeme propadem 32%, což je obrovské číslo. A zároveň já jsem rád, že významná jeho část jde na úkor bez nějakých regulací nových, o které se tady nejrůznější tendenční skupiny snaží. A takže to šlo nejvíc na úkor právě i levného vína. Otázka byla ještě jednou, pardon.
1: Proč se mění ten vkus? Na to jsem se chtěl ještě doptat.
0: Několik faktorů. Propsal se do toho COVID, propsala se do toho samozřejmě éra po spuštění války na Ukrajině. Je to příchod nových generací a ostatně i těch generací, která se přiklání k té mé, to znamená padesátníků a dál a níž, která se dneska zabývá tématem longevity, protože ten svět je zajímavý, chceme tady být, takže chceme ho spojovat s nějakými zdravými prožitky, do nichž určitě víno patří, nicméně ne v takovém množství. Takže je to souběh několika faktorů a v neposlední řadě je to i samozřejmě ekonomická dispozice domácností.
1: Celosvětově největším trhem s vínem jsou Spojené státy. Co s celkovou situací dělají celní opatření zaváděná Trumpem?
0: No je to zběsilost a na druhou stranu já stále jako takový trochu eurokritik tvrdím, že bychom měli se z toho poučit jistou pohotovostí a akčností a nějakou operativní schopností. Byť v těch rozhodnutích prezidenta Trumpa je samozřejmě velká míra nevyspytatelnosti a řada z nich jako ani třeba nebyla naplněna. Ale to nic nemění na tom, že bychom tu situaci nebo že bychom tu situaci měli podcenit i s ohledem na to, co jste zmiňoval, jak se utváří situace na evropském trhu, jak se utváří dohody s jinými kontinenty, ať už je to Austrálie nebo Jižní Amerika. Měli bychom být velmi akceschopní, měli bychom být patřičně jako pyšní na to, co tady máme, měli bychom si to chránit a v uvozovkách dělat opatření v tomto smyslu. A pak se dovolím tvrdit, alespoň teď budu mluvit za naši komoditu, za víno, že bychom neměli být překvapeni tím, co se děje na druhé straně kontinentu.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Svazu vinařů Martinem Chladem. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
0: Já vám děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
1: Tolik tedy 20 minut a Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy. Příjemný poslech.
2: A Jana Gulda.
3: Experti Ministerstva práce a sociálních věcí dostali za úkol nejpozději v první polovině příštího roku přijít s variantami financování dlouhodobé sociální péče v budoucích letech. Už teď je podle ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO vzhledem ke stárnutí populace jasné, že se neobejde bez příspěvků soukromníků. Do diskuze chystá Juchelka související zákon o sociálních službách. Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora. Maďarští policisti zasahovali v centru, které provozuje servery maďarské opoziční strany Fidesz. Zástupci strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána to oznámili na sociálních sítích. Tvrdí, že vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém Fidesu a jeho databázy. Policisti podle webu Telex zasahují kvůli podezření ze zneužití úřední moci. A Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací, oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se týkal i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že budou mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Součástí navrhované novely je taky zpřísnění zákazu kouření u bazénů, na plážích a v prostorách vysokých škol. Sport. Tenistky Nikola Bartuňková a Tereza Valentová postoupily do druhého kola pražského turnaje WTA. Jana Kovačková a Laura Samson vypadly. Teď hraje Sára Bejlek proti Rusce Blinkovové a vidí to Jaroslav Plašil.
2: Sára Bejlek v rozhodujícím třetím setu napínavého utkání vede 3-0. Je to teď schoda při podání Jany Blinkovové. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně a zavřená silnice 4 na Strážný. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Brně směrem na Ostravu. Na kilometru 194 u sjezdu na Vídeň stojí nepojízdný karavan v levém jízdním pruhu. Kolona před ním je asi na 10 minut. Na silnici 38 na obchvatu Jihlavy se zdržíte ve směru na Znojmo. Před Rančířovem je omezení, jede se Kyvadlově a je to asi na 15 minut. Silnice 4 z Vimperka na Šumavu na Strážný stále neprůjezdná. U Kubovy Huti vytahují tam kamion po nehodě z příkopu a na chvíli zastavili provoz v obou směrech. V Praze se vyhněte centru města, nábřeží, okolí národní třídy Rudolfína, vše je to ucpané. Je to i kvůli opravě tramvajových kolejí na národní. Dost ucpaná je i magistrála v centru města a do toho do všeho regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Kolony čekejte i na Pražském okruhu, popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Jak od dálnice D1, tak od letiště se zdržíte asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Měli bychom udělat maximum pro to, abychom toho byli součástí. Vždy je lepší sedět u stolu, kde se jedná, než sedět bokem, říká můj dnešní host na téma koalice pro společnou protiraketovou obranu, kterou uzavřelo 9 evropských zemí. Česko mezi nimi není. O přípravě projektu se Andrej Babiš podle svých slov dozvěděl až den jeho oznámení a účast podmínil tím, že v něm nebude Velká Británie. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je bezpečnostní analytik Vlastislav Příza. Vítejte.
7: Dobrý den i vám.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Stachecí.
4: Osobnost Plus.
6: Docela zásadní projekt to vypadá a já se ptám, jak je možné, že se premiér jedné ze zemí, konkrétně Česká, o tomhle projektu dozví teprve, když si chlapci plácnou?
7: No tak já myslím, že to vysvětlení je celkem logické. Česká republika poslední dobou není nijak zásadně iniciativní stran aktuální bezpečnostní situace na evropském kontinentu. Rozumějte ten otevřený konflikt na Ukrajině. No a konečně páteří a hybnou silou té iniciativy jsou státy, které mají rozvinutý raketový nebo protiraketový program, chcete-li i balistický. Tam samozřejmě Česká republika nepatří, takže to je spíš kombinace těchto dvou důvodů, že naše iniciativa není taková, jak by se některé státy představovaly, proto ostatně nejsme zváni k tomu stolu hned na tom počátku. Na druhou stranu to není úplně tak, že by jsme do budoucna měli mít zavřené dveře.
6: Teď jsem chtěla říct na druhou stranu, vláda slibovala v programovém prohlášení právě soustředění se na posílení protivzdušné obrany státu. A tohle byla jakoby ideální příležitost, nebo se mýlím?
7: Máte pravdu, omlouvám se, že jsem do toho vstoupil. Je to tak, ale začnu tou poslední větou. Není vyloučeno, že se k tomu stolu ještě dostaneme, protože ta iniciativa je otevřená. A snad to zasadit do širšího kontextu v tom smyslu, že to není jediná iniciativa, která bude řešit protiraketovou, nebo chcete-li protivzdušnou obranu. Vedle toho, již od roku 2022 pod vedením Německa existuje podobný projekt, který se jmenuje European Sky Shield Initiative. Tam my jsme součástí, takže není to tak dramaticky špatně, jak by se na první pohled mohlo zdát a ty dvě uskupení iniciativy mohou vedle sebe koexistovat.
6: Ale to, jak jste řekl, že není jasné, jestli tam náhodou v téhle nové koalici nebudeme, v momentu, když si Andrej Babiš bude klást stále tu podmínku, aby tam nebyla Velká Británie, tak asi spíš nebudeme, ne?
7: Jak jsem zdrženlivější k té první vaší otázce, tak tady tomu moc nerozumím, protože Velká Británie by jednoznačně měla být její součástí. Víte, když letí balistická raketa, která má zasáhnout nějaký cíl, no tak ona si nevybírá členské státy Evropské unie a nečlenské státy Evropské unie. To je první důvod. A druhý důvod, strategická poloha Británie přímo předurčuje tento ostrovní stát k tomu, aby nám pomohl, ať už systémy včasné výstrahy nebo včasným odpolováním raket. Takže domnívám se, že Velká Británie by určitě měla být součástí také je.
6: Navíc je to země, která se vrchovatě angažuje v pomoci Ukrajině a v těchto aktivitách jako proti, nejen proti putinovských, ale zdá se i jakoby proti všem nedemokratickým silám. Takhle jsem to chtěla říct, to platí.
7: Máte pravdu, k tomu není co dodat a ještě ten technický, technologický aspekt. Velká Británie opravdu má rozvinutý raketový program, takže i to je důvod, proč by měla být u toho stolu.
6: A teď mi řekněte, jestli si myslíte perspektivně, nebo takhle, já to uvedu citátem. Bezpečnostní analytik Lukáš Wissinger, dvojtečka. Už jenom to, že Česko od někud navrhuje vyhodit Británii, mi připadá jako docela dobrý vtip. A já se ptám, proč takové návrhy si typujete? Že vůbec z Česka vycházejí, vždyť o té roli Británie ve všem možném víme všichni. Rozumíte, proč no, tohle říkáme?
7: Je to tak, no, je to otázka, buď je to neznalost problému, nebo to je snaha o to, aby Evropská unie vytvořila jakousi kolektivní bezpečnost, tím pádem paralelní strukturu k NATO, což si nemyslím, že je šťastné, protože paralelní struktury obecně nefungují. Takže spíš se ale domnívám, že cílem toho prohlášení bylo vytvořit dojem nějaké jednotné uzavřené skupiny, která to sama i bude financovat. To je můj názor, ale nemyslím si, že by to mělo mít nějaký racionální podklad. Vysvětlili jsme si to.
6: Když to doženeme, tuhle iniciativu, až za horizont mnoha let, tak se ptám, jak v momentu, kdy nebudeme členy, tak jak se nás to dotkne potom v té vlastní evropské protiraketové obraně?
7: No tam by se to samozřejmě dotknout mohlo, nicméně já jsem v tomto opatrný, protože na začátku jsme spolu zmínili, že vedle toho ještě je jedna skupina, jedno uskupení pod vedením Německa, kde jsme členy. To je vlastně uskupení, které vychází ze stávajících technologií, čili je relativně rychle realizovatelné. Ostatně ty prvky protiraketové obrany, o kterých se bavíme, se již zmotňují. V Německu existuje již první část systému protiraketové obrany izraelského původu Arrow 3, která je schopna likvidovat například ony balistické rakety Oreschnik, o kterých tak často si povídáme. A tam Česká republika je toho součástí, takže nemyslím si, že bezprostředně by to mělo mít nějaký vliv. Navíc my máme jednu obrovskou výhodu, kterou čas od času zneužíváme. My nejsme stát na to, který by byl na samé vnější hranici. To znamená, státy, které jsou kolem nás, jsou nás zde z těch okolností schopny a ochotny ochránit. Oni disponují některými prvkami protivzdušné protiraketové obrany, která by úspěšně eliminovala i rakety, které by letěly na Českou republiku.
6: Ale chcete tím říct, že ty případné protiraketové systémy nebudou muset být v tomhle případě té německé iniciativy na českém území, protože Německo, které je vedle, by nás vzalo pod křídlo?
7: Záleží jak které. Ona protivzdušná nebo protiraketová obrana, když to vemu dohromady, tak je 3 vrstva. Ta nejvyšší vrstva, o které se bavíme, to je ten systém Arrow 3 například, nebo americký Aegis, který je rozmístěn v Polsku, tak není nutné, aby byl na území České republiky, protože jeho dosah je tak vysoký a tak dlouhý, že není potřeba tyto útočné prvky mít na našem, nebo obrané prvky, pardon, mít na našem území. Ale samozřejmě systémy včasné výstrahy, například radary a spol, by byly žádoucí. To je v tuto chvíli ve stádii diskusí a já jenom doufám, že se nezvrhneme do situace, která tady již byla, když se měl v České republice stavět onen pověstný radar.
6: Tak mimochodem už tenkrát bylo zřejmé, že jsou to proruské aktivity, které zastavily ten americký radar. Vnímáte dneska, i když je to všechno jenom v přípravě, ale že tady jsou opět síly se stejnými ambicemi, to znamená přerušit jakoukoliv možnou spolupráci Západu se Západem.
7: Máte pravdu, no onen paradox ještě k tomu radaru poslední větu byl v tom, že on vůbec neměl být a ani nebyl namířen proti Ruské federaci. On byl opravdu namířen proti Blízkému a Střednímu východu, proti té potenciální hrozbě, které my jsme se v té době smáli, to je balistickému programu íránské teokratické diktatury. A tak se také stalo. Dnes Irán je schopen efektivně zasáhnout území evropských států NATO, včetně České republiky. No a co se týče té druhé části otázky, ano, je to tak, my v přímém přenosu sledujeme hybridní i informační válku, kterou vede Ruská federace proti státům střední a západní Evropy. My jsme její součástí, takže ano, je to tak.
6: Možná by, a teď nevím, já se ptám spíš jenom, jestli se, by se komunikačně stát neměl připravovat předem jako ve spolupráci se všemi konzumenty médií na to, že když tady budou tyhle iniciativy, takže budou napadány hybridně a aby na to neskákali.
7: Máte pravdu. Ostatně na to jsou i vyčleněny a alokovány, chcete-li, zdroje, o kterých se bavíme v rámci naší obrany schopnosti. To je to, jak má být rozdělena ta obrana na 3,5 plus 1,5%. To je přesně v tom 1,5%. Vytvořit odolnou společnost. Je to tak koordinace, kombinace státní správy, médií, ale i systému vzdělání. Ve školách by děti měly být učeny, že ne všemu, co si přečtou, lze věřit, že je potřeba to ověřovat z více zdrojů, nespoléhat pouze na umělou inteligenci nebo nějaké pofiderní weby, které si ty děti otevřou. To samé z rodin to musí vycházet. Takže ta komunikace musí začít rodinou, přes školu, média a končit státní správou. Tak ano, máte pravdu.
6: Tak ale tohle nalétá nikdo zatím zřejmě nevypadá na to, že by na tom chtěl pracovat. Na té komunikaci hromadné.
7: Že? Nevím, jestli chtěl, ale mám pocit, že to pořád není ucelené a není to systémové, ale je to rozhodně v zájmu České republiky, aby jsme s tím konečně začali pořádně něco dělat, protože ta odolná společnost je základ všeho. Když nebudete mít společnost, která bude mít vůli a morálku a chuť se bránit, tak je vám jakýkoliv zbraněvý systém k ničemu. Je to jenom potom hora, šrotu nebo železa.
6: Vlastislav Bříza je dnešním hostem Osobnosti plus. Pojďme do toho současného, ostrého, probíhajícího konfliktu v Hormuzu. Jaké je jednoduché vysvětlení toho, že nejmocnější armáda světa není schopná porazit Íránce?
7: Ano, protože nemá vůli. Víte, ze vzduchu se zatím moc válek nerozhodlo. Teď jsem to řekl dokonce nadsazeně, prakticky žádná. Má to velký význam, bezesporu, jakási palebná příprava, jakési předzvěsti toho, že potom se něco uděje na zemi. Ale aby se něco udalo na zemi, tak tam musíte poslat vojáky. A v tuto chvíli není ochota Spojených států amerických poslat fyzicky vojáky do Iránu tak, aby dokázali například nebo chtěli ten režim svrhnout. Takže není to tak, že by na to neměli síly, neměli na to prostředky, ale oni prostě jednoduše nechtějí zabřednout do konfliktů, které my jsme ostatně v té části relativně nedávno viděli, ať to je Irák nebo Afghánistán, čili to je ten důvod.
6: Jasně, ale přece, že nakonec bude potřeba právě faktických vojáků na místě, to přece bylo jasné od začátku, nebo ne?
7: To je otázka. Ten plán A Spojených států amerických spočíval v tom, že tou mohutnou, drtivou, vojenskou, technologickou převahou dojde k tomu, že teokratická diktatura bude paralyzována a s prosíkem přijde k prezidentovi Spojených států a požádá ho o příměří, respektive mír za podmínek Spojených států. To se očividně nestalo. Plán B prezident Trump k dispozici dnes se ukazuje úplně neměl a vytváří ho za pochodu, proto jsme v situaci, kterou teď dnes a denně vidíme a komentujeme.
6: Víte, proč se na to ptám? Protože je to, neříkám, kdo je tam v právu a neprávu, to teď není podstatné, ale to, že všichni sledujeme skutečně finančně nejzajištěnější, nejmocnější, technologicky nejvyspělejší armádu, která vypadá, že to hraje nerozhodně s tím Iránem, tak to vypadá zvláštně.
7: No máte pravdu a podívejte se do minulosti, podívejte se do historie. Stejná armáda tady byla v 60. 70. letech, přesto nedokázala ovládnout Vietnam. Když se podíváte na sovětskou armádu, která byla považována v té době za podobně silnou jako americká, nedokázala ovládnout Afghánistán. Takže jsme v této situaci, kdy prostě Spojené státy do toho nechtějí vsadit tolik, protože ví, že oběti by byly větší než přínosy té kampaně. Proto dosud nenastala ta pozemní operace. Vedle toho ještě poslední věta, pardon, určitá sféra spolehala na to, že vlastně tu nejtěžší práci opět, jako v tomto regionu už je tradiční, vemou na svoje bedra určité složky, které se nacházejí v Iráku, které byly Izraelem i Spojenými státy Kurdové, které byly Izraelem i Spojenými státy vyzbrojeny. To se však nestalo. Takže ta situace je dnes taková, jak ji popisujete.
6: Tak, ale v okamžiku, kdy zatím to tak vypadá, kdy Donald Trump zahájil zjevně tu válku s nějakým cílem, to byl primárně jaderný program a jeho konec v Iránu, a nedosáhl by ani zastavení jaderného programu, ani průchodnosti Hormuzu, tak to by vyšel jako totální poražení.
7: No ne, kdyby došlo k tomu, co říkáte, to znamená, nebyla by uzavřena dohoda o ukončení iránského vojenského jaderného programu a nebyl by odblokován Hormuz, pak by to byla prohra Spojených států amerických. Ano, ale já pořád se domnívám, že to prostě nemůže nastat. Spojené státy musí udělat všechno pro to, aby tyto dvě podmínky minimálně byly splněny.
6: Jasně, ale zatím to všechno neudělal tady.
7: Neudělal, otázkou je proč. Ty důvody jsou na každé straně jiné. Vlastně ten konflikt nízké intenzity, jak bych ho nazval, který v tuto chvíli probíhá, že každou noc vidíme určité omezené, byť jasně dané útoky obou stran, tak vlastně je chtěný z obou stran. Z americké proto, protože na podzim přijdou velice důležité volby, takzvané midterms, a to, že prezident Trump prohraje, asi ví, zřejmě ví. Nicméně on nechce prohrát radikálně tak, aby to ohrozilo jeho postavení v té poslední dvouleté etapě, která ho ještě čeká. A on ví, že mezi jeho voliči tato válka je mimořádně nepopulární, znamená zdražení, inflaci. A to on prostě nechce v tuto chvíli eskalovat. To je ten důvod, proč on ještě se nepustil opětovně do nějaké větší kampaně.
6: Víte co, jenom mně není jasné, proč prezident nejmocnější země světa nastupuje do takového konfliktu, sice s dobrým úmyslem, ale když neví, jak to potáhne dál. Rozumíte?
7: Já tomu rozumím, on ale byl přesvědčen o tom, že to ví. On byl přesvědčen o tom, že opravdu tou mohutnou vojenskou silou, těmi údery, ta iránská teokratická diktatura přijde a bude ho žádat o mír. To se nestalo. Takže podle mého názoru tento aspekt podcenil.
6: Mimochodem, myslíte si, že udělal Donald Trump dobře, když v roce 2018 tuším vypověděl tu, jak se říká, Obamovu jadernou dohodu?
7: Tušíte správně. Já nejsem tak radikální, jak to jako někteří analytici, kteří teď přichází s tím, že vlastně ta dohoda byla podstatně lepší a měla zůstat platnosti. Ty důvody byly totiž takové, že Irán pod pláštíkem oné dohody vyvíjel svůj balistický program a spolufinancoval terorismus. Jde o to, že od v roce 2015, poté co byla uzavřena, tak se rozvolnily sankce a Iránu tekly velké zdroje, velké příjmy do jeho kasy, z kterých financoval balistický program, jehož výsledky vidíme dnes, a financoval teroristické organizace, ať to jsou Hutijové, nebo to je Hizbalah, nebo to je Hamas. A prezident Trump v roce 2018, poté co odstoupil, opětovně zavedl ty sankce, to znamená přiškrtil ty zdroje pro iránskou teokratickou diktaturu. To, že následně nedošlo k tomu, že byla uzavřena nová dohoda, tak to samozřejmě je škoda. A to byl i ten důvod, proč on se tam teď vypravil a chtěl to napravit. Vidíme, kde jsme v situaci teď.
6: Ne, jasně, ale tady jde o to, jestli v okamžiku, kdy existovala jaderná dohoda s Íránem, která nezahrnovala balistické střely, ale zahrnovala vývoj jaderné zbraně vlastně.
7: Obohacování uranu.
6: Tak jestli to nebylo lepší, aspoň na část problému dohoda, než žádná dohoda.
7: No, jaderný program vždy se stává ze dvou částí. První je vývoj jaderné zbraně, to je to, o čem teď my debatujeme, a ta druhá část, neméně důležitá, je nosič jaderné zbraně. Vy, když budete mít jadernou zbraň, nebudete mít nosič, tak je vám k ničemu, když to řeknu velmi diplomaticky. Proto prezident Trump od té dohody ustoupil, že chtěl zajistit i ty balistické rakety, což se dodnes nepovedlo. Ostatně to byl i hlavní důvod, jeden z motivů, jeden z těch tří motivů teď obnovené války, respektive války, která začala 28. února, proti Iránu, aby zlikvidoval nejenom iránský jaderný program, v tom užším slova smyslu vývoj jaderné zbraně, ale aby eliminoval ten balistický program.
6: No já vím, ale v tuto chvíli nemá zajištěného tedy nic, zatímco předtím měl ten jaderný program. No,
7: do roku 2018, ale pozor, ale to je to, co říkám to B. Díky tomu financování, tím, že se otevřelo, tak Irán měl nepoměrně větší zdroje, aby ten balistický program rozvíjel mnohem rychleji. Stejně tak, aby financoval ty teroristické organizace v oblasti. Jejíž plody vidíme dnes. Takže já úplně nechci kategoricky odsuzovat, ale tím pádem tím neříkám, že ta dohoda byla cár papíru. To ne. Jenom konstatuji, že každá strana má dvě mince.
6: Mimochodem, když tady byl tenhle týden profesor Lukeš z Bostonské univerzity, tak říkal, že spojených tuším 18 zpravodajských agentur, čili tajných služeb, se shodlo na tom a řeklo to i na parlamentní půdě Donaldu Trumpovi, že Irán se nesnaží vyrobit jadernou zbraň. Kdo nás tady vodí za nás?
7: No teď jde o to, o jakém období se bavíme, protože zpráva Mezinárodní atomové agentury, Mezinárodní agentury pro atomovou energii z května loňského roku jasně popisuje, že Irán obohatil uran konkrétně 408,6 kg na 60%. Abych to shrnul jednou větou a konstatovali jsme jenom fakta. Na světě neexistuje žádný jiný stát, který by obohacoval uran takto a měl ho pro jiné než vojenské účely. Já myslím, že ta odpověď v sobě, respektive tato věta v sobě skrývá odpověď.
6: No ale nejsou právě tyhle informace, které jste zmínil, těmi, které by měly tajné služby Spojených států amerických jako vědět?
7: No, bezesporu ano, ale otázka je, já neznám ten kontext přesný, jenom říkám fakta z hlediska obohacování uranu. A mezi tím, mezi 60% a 90%, což potřebujete na výrobu jaderné zbraně, je relativně malý technologický krok nutný k tomu, abyste tak učinil. To je otázka řadu měsíců, nikoli let. Takže Irán opravdu kdykoliv se mohl rozhodnout pro to, že by tu jadernou zbraň vyrobil. Z toho množství, o kterém mluvím, se bavíme zhruba o 10 jaderných zbraních. Ta zpráva je platná k nějakému datu. Ve chvíli, kdy ve světě probíhá konflikt typu Rusko-Ukrajina, ve chvíli, kdy vidíte, jak zbrojí Severní Korea, tak v tu chvíli si ta teokratická diktatura jednoznačně kdykoliv mohla říct, že jediné, co ji udrží při moci, je jaderná zbraň. A proto konala ty kroky. Kdybyste zasáhli potom, tak již je pozdě.
6: Jasně, ale tak říkáte úplně jednoznačně, že americký prezident, že ten postup byl správný. No, napadnout Irán.
7: Já říkám jednu věc. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Po bitvě je každý generál. A to třetí, to hlavní, že nikdo z nás, ani nás dvou tady ve studiu, by si neměl přát, aby nevyzpytatelná iránská teokratická diktatura třímala v rukou jadernou zbraň.
6: Tak.
7: Ta diktatura tvrdí, že Izrael nemá právo na existenci a že ho vymaže z povrchu zemského. Dokonce k tomu má speciální hodiny v Tehránu, které odbíjejí konec Izraele. Spojeným státům říká velký satan. My jsme na tom podobně. No, není v zájmu nikoho, aby tento stát jadernou zbraň měl. A ve chvíli, kdy sledujete a máte potvrzeno Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, že obohacuje tolik a tolik je schopen z toho relativně brzy v řádu měsíců vyvinout jadernou zbraň, no tak je otázka, jestli tomu chcete přihlížet, protože potom se tady můžeme sedět a říkat, je, oni už mají jadernou zbraň, teď už nic neuděláme. Jako a dopadnou stejně jako Severní Korea.
6: Jako jsme přesně, jako k tomu došlo Severní Korea, ale byste zmínil to, že Severní Korea možná vlivem toho, co se děje kolem, tak že jí prudce roste výroba jaderných zbraní. A já se ptám, o kolik jste ta severokorejská výroba, o které se skoro vůbec nemluví, tak o kolik vyrostla?
7: Máte pravdu, protože ty záře reflektorů jsou v tuto chvíli upřeny na Ukrajinu, jsou upřeny na Blízký východ, tím pádem Severní Korea si v klidu, v tichosti, s potutelným úsměvem diktátora Kim Jong-una zbrojí a je schopna si zařadit do výzbroje několik desítek hlavic. Opravdu ona rozjela ve velkém ten svůj jaderný program a kdyby chtěla, rozhodla se proto, tak je schopna nižší desítky hlavic během kalendářního roku letošního a příštího do výzbroje zařadit. Minimálně jednotky to jsou a bavíme se o tom, že již dnes disponuje arzenálem, který opravdu vlastně pro odstrašení je dostatečný. Jsou to desítky jaderných hlavic.
6: A teď řekněte, pane Břízo, odhadujete, že takhle postupuje Severní Korea skutečně kvůli své obraně a nebo s nějakými většími plány expanze?
7: Je to především snaha o kontinuitu svého despotického režimu. Ochránit režim, nikoli stát jako takový, ale režim jako takový. Ostatně to je přesně ta paralela, kterou jsem se snažil zmínit. Když vám sledujete v přímém přenosu největší konvenční konflikt od konce studené války, válku na Ukrajině, tak si podobné státy typu Irán, typu Korea řeknou, je, když my budeme mít tu jadernou zbraň, tak nás nikdo takový nemůže napadnout. Proto ji pojďme dovyvinout, proto ji pojďme rozvíjet. Takže ta situace opravdu jakoby nahrává těmto diktaturám a tomu mojemu tvrzení, že chtějí jít cestou zavedení jaderné zbraně do výzbroje nebo jeho rozvoje. Jak jsem konstatoval již před 3 lety, nacházíme se v období renesance jaderných zbraní. Bohužel tak to je.
6: Mimochodem ale poučení pro Severní Koreu z Iránu není to, že když máš jadernou zbraň, už si na tebe nikdo nedovolí.
7: Ono to.
6: Ale když ji nemáš, tak tam může kdokoliv vlítnout a překazit tě to.
7: Je to tak, ono to neplatí generálně, ale v tomto případě je to tak. A to je přesně to, čemu se snaží Spojené státy a Izrael zabránit, aby Irán do své výzbroje jadernou zbraň nezavedl. Zatímco pro Spojené státy to není existenční hrozba, proto ostatně neeskalují ten konflikt tak, jak by mohli, jak jsme si to zdůvodnili, tak pro Izrael to ale existenční hrozba je. A ve chvíli, kdy vy říkáte americké tajné služby, izraelské tajné služby dospěly k jinému závěru, k tomu, že Irán se blíží k sestrojení jaderné zbraně. A vzhledem k malosti, rozumějte velikost území, to znamená nikterak velké rozloze izraelského území a malé strategické hloubce, i několik málo jaderných zbraní v rukou teokratického režimu by znamenalo existenční ohrožení Izraele. Proto Izrael, i kdyby tato válka měla skončit, řekněme, nějakým patem, tak on i v budoucnu se bude snažit o to, aby Irán jadernou zbraň neměl.
6: Poslední otázka, prosím stručnou odpověď. Je pravda, že v Severní Koreji v souvislosti s jadernou výzbrojí se nějak hýbou pravomoce, že se tam že se bude delegovat na někoho ta možnost spustit jadernou zbraň?
7: Ano, jsou to určité fáze, kdy Kim Jong-un se snaží to implementovat dokonce i do zákonů Severní Koreji, ale ten závěr je jednoduchý, ochránit režim před kýmkoliv. On tím říká, když nebudu já, režim funguje dál a jsou tady složky, které odpálí jaderné zbraně, i když nebudu já. Takže opravdu zatím hledejme čistě jednoduše snahu o přežití režimu.
6: Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
7: Moc díky, krásný den všem posluchačům.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Právě.
3: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti kvůli příchodu nového šéfa.
8: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště.
3: Francouzské děti pod 15 let zřejmě jako první v Evropě přijdou o své sociální sítě.
9: Ze začátku se mi to moc nelíbilo. Přijdu o kontakt s kamarády. Na druhou stranu ti, co to chtějí zakázat, mají taky v něčem pravdu.
3: Tenistky Bejlek, Valentová a Bartuňková postoupily na pražském turnaji do druhého kola. Na pražském okruhu před sjezdem na Ořech popojíždějí v obou směrech kolony a počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů. Je úterý 21. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes je vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí. Nastoupit má už od srpna.
10: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
11: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
10: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
12: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
10: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 640 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde v Česku o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu.
13: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
14: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
13: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
15: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
13: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
3: Francouzský parlament má ještě dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud poslanci a senátoři nový zákon schválí, Francie se stane první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu. A detaily má přímo z Paříže zpravodaj Martin Balucha.
16: Francouzské národní shromáždění má za sebou vládní interpelace, teď už poslanci řeší ještě jedno další téma, pak už se budou tedy věnovat zákazu sociálních sítí. Podle deníku Le Monde i Le Figaro by parlament měl opatření schválit. Pokud to tak skutečně bude, tak by zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let měl platit od 1. září. Týkat se bude například Snapchatu, TikToku, Instagramu nebo taky Facebooku. Děti si už od září na těchto sítích nevytvoří nové účty, postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou mít pak povinnost kontrolovat věk uživatelů. Francie na to má několik aplikací. Na jaře svůj nástroj představila i Evropská komise. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisti nebo vojáci.
17: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
18: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
17: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny ví.
19: Bylo to vlastně už dlouhodobě před městem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
17: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami platí až do půlnoci v oblasti chorvatského Splitu. Podle předpovědí se můžou objevit velké kroupy a vítr může místy dosahovat až síly vichřice. Meteorologové varují mimo jiné před zasažením bleskem. Právě to se včera stalo i české turistce, která je na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Rijece.
20: Česká občanka zůstává v kritickém stavu a nadále je v ohrožení života.
21: Potvrzuje za české zastupitelské úřady v Chorvatsku konzul Štěpán Šantrů. Bouřkové počasí během dne zasáhlo severní Jadran i sever Dalmácie. Ve Splitu a okolí úřady varují před možným přerušením dodávek elektrické energie a uzavírkami dopravy kvůli očekávaným bouřkám a větru o síle vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit i lokální povodně. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Polská vláda chce zavést platový strop pro lékaře. Měsíčně by mohli brát v přepočtu maximálně 430 tisíc korun. Součástí vládou připravovaných zákonů má být taky kontrola vykázaných odpracovaných hodin lékařů.
0: Ten horní limit příjmu lékařů bude 16-násobkem minimální mzdy. To není chudoba.
1: Řekl polský premiér Donald Tusk. Podle ministryně zdravotnictví Jolanty Sobiraňské-Grendy by se platový strop měl týkat i soukromých zařízení, která spolupracují s Fondem národního zdraví. Z toho je hrazená veřejná zdravotní péče a většinou také platy lékařů. NFZ se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem financí na některé druhy zákroků a preventivních testů. Platy lékařů se v Polsku staly tématem poté, co média zveřejnila příklad 29-letého lékaře bez specializace. Ten si za rok 2025 vydělal v přepočtu 9 milionů korun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Začala likvidace první ze čtyř jam černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Byl to poslední důl v Česku, ve kterém se ještě začátkem roku uhlí dobývalo. První jama bude zasypaná za 11 dní.
22: Teď nakládáme zásypový nespevněný materiál na pásový dopravník.
23: 45 tisíc kubíků hlušiny postupně spadne do téměř kilometrové hloubky. U dvou jam to ale bude trochu jinak. Jak potvrdil David Hájek ze společnosti OKD, budou totiž sloužit k odsávání metanu a k výrobě elektřiny a tepla.
22: To znamená, přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan.
23: OKD zlikviduje důl ČSM do konce roku 2028. Má na to ušetřené přes 3 miliardy korun. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
24: Tenistka Sára Bejlek prošla do druhého kola pražského turnaje WTA na štvanici. Rusku Blinkovovou porazila 2-1 na sety. Dařilo se i Tereze Valentové a Nikole Bartuňkové. Naopak Laura Samson a Jana Kovačková na turnaji dohrály. Linda Frůvirtová teď hraje proti Barboře Krejčíkové. Je u toho Jaroslav Plašil.
2: Barbora Krejčíková, vítězka turnaje v Aténách, teď servíruje za stavu 0-1 a 30-15 v duelu proti Lindě Frůvirtové. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
24: Dvě české kajakářky postoupily z kvalifikace do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu. V Oklahomě uspěly Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Bára Galušková se dál neprobojovala. Po 19. hodině čeká kvalifikace i muže. A 16. časovkářskou etapu cyklistické Tour de France ovládl Remco Evenepoel. Celkové pořadí dál vede Slovinec Tadej Pogačar o 4,5 minuty právě před Belgičanem.
5: Nehoda u Karlových Varů na 6 a v Praze komplikace na okruhu. Na silnici 6 na příjezdu do Karlových Varů z Prahy opatrně v zatáčce za odbočkou na letiště zasahují záchranáři u nehody a průjezd řídí policisté. Na pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště navíc mezi tunely překážela i nehoda. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Jesenici. V Praze připomínáme taky velmi ucpané centrum města. Dopravu komplikují opravy, třeba výměna kolejí v Národní ulici. Kolony na nábřeží a v okolí stojí. Dost ucpaná je taky magistrála v centru města v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a lokálně se přidají přeháňky a teploty až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
25: Jak zvýšit dostupnost dlouhodobé sociální péče v Česku? Jaké ohlasy provází ve Francii vládní návrh na zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let? A přiblížíme také unikátní hudební cestu po stopách českého renesančního humanisty Krištofa Haranta, tedy koncert, který začne zhruba za hodinu na hradě Pecka na Jičínsku. Do dlouhodobé péče o seniory by bylo kvůli stárnutí populace potřeba do roku 2035 investovat 70 miliard korun. Vzniklo by 35 tisíc nových lůžek. Roční reálné náklady systému by při posílení služeb podle přibývání lidí nad 65 let vzrostly z 80 na 137 miliard korun. Ani tak se poptávka po zařízeních i podpoře v domácím prostředí plně nepokryje. Vyplývá to z nové studie o dlouhodobé sociální péči, kterou pro asociaci poskytovatelů sociálních služeb zpracovala poradenská společnost Deloitte. Dnes výsledky na ministerstvu práce představili autoři. Naším hostem je Jiří Horecký, prezident asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Dobrý den.
6: Hezký večer.
25: O jaké kapacity se v současnosti opírá dlouhodobá péče v Česku?
6: V současné době v těch pobytových službách máme nějakých 72-73 tisíc lůžek, včetně takzvaných odlečovacích služeb, a pečovatelské služby se starají zhruba o nějakých 94-95 tisíc, zejména seniorů, kteří navštěvují v jejich domácnostech.
25: Jaké služby jsou k dispozici a které naopak chybějí?
6: Ten nedostatek služeb je prakticky jak v těch takzvaných komunitních, tak pobytových. Pokud bychom byli konkrétní, tak máme nějakých 10 až 12 tisíc žádostí, které jsou aktuální do těch takzvaných domovů pro seniory nebo domů se zvláštním režimem, a stejně tak odmítnutí zájemci o pečovatelskou službu se pohybují ve vyšších jednotkách tisíc. To jsme v tom současném stavu, a samozřejmě v kontextu těch příštích 10 let se ten počet, zejména lidí starších 85 let, to je ta cílová skupina, má téměř dvojnásobit.
25: Jaký je poměr státem financovaných a soukromých zařízení?
6: Většina

0: dotaz neodpovídáte současné poptávce na domov pro seniory nebo ten domov se zvláštním režimem se čeká jednotky měsíců, v některých lokalitách je to třeba i půl roku, rok či více, to samé může být u těch pečovatelských služeb, ale zejména vidíme, že ty kapacity meziročně rostou poměrně málo, respektive rostou třikrát, čtyřikrát tak méně, než přibývá žádostí o tu pomoc, podporu a péči z řad třeba těch rodin nebo samotných seniorů.
1: A na jaké úrovni je tedy dostupnost té dlouhodobé péče?
0: Dostupnost je dána nebo se nechá měřit tou čekací dobou a v České republice, byť je to regionálně odlišné, tak jak říkám, u těch terénních služeb je to otázka jednotek týdnů, u těch pobytových služeb nejméně řekněme 3-4 měsíce, někde i 12 měsíců a pokud se nebudou ty kapacity navyšovat jak těch terénních pracovníků, tak ambulantní služeb, tak těch pobytových, tak se tyto doby budou prodlužovat, což znamená vlastně dva dopady. První, že přesuneme břímě té péče na neformální pečující, prakticky ve 100% toho, co nás čeká Českou republiku v těch následujících letech. A druhý dopad je, že samozřejmě ty lidé zůstávají déle v těch zdravotnických zařízení, kde by třeba nemuseli být a kde ta péče je taky významně na dražší.
1: No a nějak výrazně se to liší regionálně ta situace?
0: Nejhorší situace je v dlouhodobě v hlavním městě, v Praze, pak v Středočeském kraji, kde je největší převis té poptávky a nabídky. Samozřejmě je to i v těch velkých krajských městech, ale jsou nějaké regiony v České republice a nebo v Čechách i na Moravě, kde třeba ty čekací doby jsou menší, protože řekněme budování těch kapacit nepodléhalo nějakému plánu, který by byl racionální. Vždycky to bylo podle toho, kde jak se dostane dotace a nebo ten soukromý sektor, kde jak cítí nějaké místo na trhu. A z toho důvodu jsme i třeba navrhli a vyzvali ministerstvo, aby koordinovalo výstavbu a budování těch nových kapacit, aby bylo tím, kdo bude identifikovat, kde potřebujeme kolik.
1: Jenže jak významnou překážkou mohou být finanční náklady spojené s poskytováním dlouhodobé péče?
0: A musíme to rozdělit na finanční náklady z vybudování těch služeb. Tady ty zdroje relativně jsou a budou, protože bude možné využít třeba až 30 miliard korun z evropských zdrojů. Města, obce, kraje investují nebo mohou investovat do těch služeb, ale máme tady i banky, penzijní fondy, máme tady pojišťovny české, máme tady soukromé společnosti, které jsou připraveny budovat. Ale pak je to otázka, jak je říkáte, těch provozních nákladů, to znamená jedna věc je vybudovat a pak zajistit to financování a zajistit také personální vybavenost, protože ta studie hovoří o tom, že v příštích 10 letech budeme potřebovat 55 tisíc nových pracovníků v sociálních službách, pokud bychom ty kapacity měli vybudovat. A to je věc, která také je součástí té výzvy, aby ten systém financování se nějakým způsobem změnil.
1: No a jaké by bylo hlavní doporučení z vaší strany pro ty, kdo se v těchto podmínkách snaží zajistit dlouhodobou péči pro sebe nebo pro své blízké?
0: Ten hlavní pilíř dlouhodobé péče nese ta rodina. V České republice je to 80 až 85%, v Evropě je to 60 až 80%. Tam ta studie přináší také jednoznačná doporučení toho, že není možné všechnu tu péči nechat jenom na rodině v těch příštích 10 letech, protože by to znamenalo, že od nynejška nějakých 88 tisíc dalších lidí by potřebovalo prakticky na denní bázi pečovat a my tam navrhujeme, a to je odpověď na tu vaši otázku, že je potřeba více podpořit ty neformální pečující, ať už aby jim s tím pomáhali profesionálové, ať už aby měli dost informací nebo měli i k dispozici ty takzvané odlehčovací služby a třeba jedenkrát, dvakrát do roka mohli tu péči předat někomu jinému, aby si sami mohli odpočinout.
1: A pokud upozorňujete, že by stát měl v dalších letech do zařízení dlouhodobé péče investovat desítky miliard korun, jak k tomu přistupuje vláda?
0: Pan ministr se dneska postavil ke všem těm bodům, které jsme navrhovali jako reakci na tu studii a kladně, a zejména i k těm bodům, kde jsme například navrhovali, že by měl vzniknout nějaký dlouhodobý investiční plán do roku 2040, který tady nikdy nebyl a není. A ten dlouhodobý investiční plán neznamená, že to ten stát všechno musí zaplatit, protože, jak jsem řekl před chvílí, je tady řada aktérů, jsou tady soukromé zdroje, evropské zdroje, samosprávné zdroje, které budují nové sociální služby. Ale třeba pokud by se někdo zeptal, jestli je nějaký centrální přehled, kde se vybuduje za rok, za dva, za tři a zkapacitní domovy pro seniory, pečovatelské služby, denní stacionáře, tak odpověď je negativní. A v tuto chvíli český stát nemá vůbec přehled o tom, kde rostou kapacity nebo kde jsou dokonce potřeba.
1: Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb

0: České republiky. Děkuji vám. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Francie by se mohla stát první evropskou zemí, v níž bude zakázán přístup k sociálním sítím dětem do 15 let. Odpoledne předlohu schválil Senát, očekává se, že ještě dnes si podpoří i dolní sněmovna. Prezident Emmanuel Macron označuje sociální sítě za jeden z faktorů, který přispívá k projevům násilí i mezi nezletilými. Ponechali jsme vás v téhle džungli a chceme vám pomoci, abyste se stali řádnými občany, prohlásil Macron při dubnové zastávce na jedné ze středních škol a vyzval studenty a studentky, aby vypnuli telefony a více četli knihy. Loni v prosinci přijala podobnou legislativu jako první na světě Austrálie. Zrušila účty na sociálních sítích uživatelům do 16 let a plány v tomto směru už oznámily vlády několika evropských zemí, včetně Británie, Rakouska, Dánska nebo Španělska. Na lince z francouzského přístavu Marseille je publicista František Kalenda. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Původní vládní návrh, který se má vztahovat například na Facebook, TikTok, YouTube a Snapchat, schválila počátkem roku dolní komora parlamentu, pak ale narazil v Senátu. Proč právě tam a na jaké výhrady?
2: Oni senátoři vlastně navrhovali alternativní přístup, kdyby nešlo o plošný zákaz všech sociálních sítí, respektive nařízení sociálním sítím zakázat přístup lidem do 15 let, dětem do 15 let, ale navrhovali, aby vznikl jakýsi blacklist, seznam těch sítí, které jsou považovány za zvláště nebezpečné a které mohou skutečně prostě prokazatelně ohrožovat vývoj dítěte. A proti tomu s tím zase měli problém poslanci, takže se o tom poměrně dlouze bavili skupiny poslanců a senátorů a došli k určitému kompromisu.
0: No právě až včera pozdě večer se poslanci a senátoři na úrovni příslušného výboru dohodli na té verzi, o ní se dnes hlasuje. Jak ten kompromis vypadá? A je jisté, že bude definitivně schválen?
2: Je to téměř jisté, nevidím tam důvod, proč by neměl být schválen, panuje na tom poměrně široká politická shoda a co se týče toho kompromisu, tak více se přiklání nakonec k verzi poslanců než senátorů. Ten zákaz je tedy plošný s několika málo výjimkami, které se týkají zejména vzdělávacích platform a potom třeba spočívají v tom, že když se chcete dívat na videa na YouTube nebo používat četovací nebo zprávový komunikační prostředek WhatsApp, tak můžete, ale bude tam vlastně věková verifikace k určitým elementům těch služeb, které jsou vlastně sociálně síťového charakteru, takže já nevím, třeba komunitní záležitosti, přidávání komentářů, prostě četování a tak dále.
0: Co přesně tedy čeká děti a vlastně i rodiče už od letošního září?
2: Od 1. září vlastně nebude už možné založit si ve věku do 15 let nový profil na žádné sociální síti ve Francii a po uplynutí lhůty 4 měsíců by měly být postupně vymazány a zrušeny všechny stávající profily.
0: A jak má být nastaven dohled nad dodržováním tohoto zákazu a jak moc autoři zákona spolehají i na kontrolní nástroje, které mají provozovatele sociálních sítí?
2: Vlastně ten dohled si bude moci určit, nebo tu způsob té verifikace věku si bude moci určit každá sociální síť sama, ale musí splňovat nějaké základní parametry, které vyhovují vlastně francouzskému regulátorovi, takže to nemůže být úplně cokoliv, nemůže to být prostě to, že odškrtnete jim 15 let, ale nějaký způsob verifikace také by měl být už vyvinut verifikační nástroj Evropské komise, takže tam je i tahle možnost.
0: Berou tedy předkladatelé francouzského zákona v úvahu i zkušenosti z Austrálie, tady z první země, kde byl podobný zákaz zaveden, i to, že se zjevně zůstal obchází přes své penky a podobně?
2: Ano, berou. I z tohoto důvodu se vlastně hovoří o tom, že by bylo potřeba ten zákaz stejně rozšířit na celou evropskou úroveň přinejmenším, právě aby se nebylo možné tak snadno obcházet třeba s pomocí VPN, ale tak Francie má vlastně zkušenost s podobným zákazem Spojené království taky vlastně porno sítí pro mladistvé a tam se samozřejmě také obchází, ale funguje to relativně dobře. Asi se počítá s tím, že je důležité vychytat prostě co největší množství lidí a to, že se někomu podaří přesto přece jenom přes ty zábrany dostat, tak to už je potom druhá věc.
0: Převažují pozitivní ohlasy?
2: To záleží, jestli se ptáte mladších nebo starších. Viděl jsem celkem takové komické reakce lidí přímo nebo dětí přímo ve školách, kde vznikají z toho téměř panické záchvaty některých studentů. Je z toho spousta zábavných rozhovorů ze školáky, kteří říkají, že neví, co teda budou dělat, jak budou plnit svůj vlastně volný čas, že teda asi budou muset do přírody nebo si přečíst nějakou knížku. Takže to vytváří takovou trošku krizi pro určitou část populace, protože na sociálních sítích je opravdu většina dětí do 18 let, i do 15 let. A na druhou stranu myslím, že převažují velmi pozitivní reakce jak odborné veřejnosti, tak politického spektra, tak víceméně i těch dospělých. Tak tady je trošku ten věkový rozdíl, poměrně věková bariéra poměrně zásadně vidět.
0: Mohlo by to být poslední nebo jedna z posledních zásadních legislativních úprav prezidentského mandátu Emmanuela Macrona. Zůstává ten zákon v souladu s unijní legislativou?
2: Měl by být, protože právě panovaly obavy, že pokud by došlo k tomu blacklistu, jak to požadovali senátoři, tak by to mohlo být v rozporu s připravovanou unijní legislativou a ten návrh, který byl schválen, by teda s ním měl být víceméně v souladu a očekává se, že něco podobného by se mohlo podařit prosadit na celé evropské úrovni.
0: Z Marseille publicista František Kalenda. Moc děkuju, nashledanou.
2: Děkuji a přeji hezký podvečer, naslyšenou.
0: Na hradě Pecka na Jičínsku se dnes vydávají na hudební cestu po stopách českého renesančního humanisty. Večer uspořádají výjimečný koncert nazvaný Krištof Harant aneb Putování do svaté země.

0: Zazní i slavná pětihlasá mše, jedno z děl šlechtice a skladatele Krištofa Haranta z Polžica bez Družic z roku 1602. Kastelán Hradu Pecka Jan Murdych je u telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý večer z Pecky.
0: Expozice v prvním a druhém patře je zaměřena na dějiny hradu, ale hlavně na život a dílo nejznámějšího majitele Pecky, diplomata, cestovatele, spisovatele a hudebního skladatele Krištofa Haranta z Polžica bez Družic. Co všechno je tam k vidění?
1: Tak, máte ve správnou chvíli, protože my tady unikátně máme v současné době tři originální cestopisy, který Krištof Harant nechal vydat tiskem v roce 1908. Dlouho ty žádný neměli, protože nám ho v roce 1993 ukradli, ale podařilo se nám jeden před pár lety zakoupit a další dva jsme si teďka půjčili, takže jsou tady hnedka tři vedle sebe.
0: No a jakou podobu má dnešní koncert? Co bude ke slyšení spolu se skladbou, kterou jsme tedy náš rozhovor uvedli?
1: Tak samozřejmě zazní všechny dochované skladby Krištofa Haranta. Oni jsou to takové úryvky, ale tu hudbu doplní i hudba, kterou Krištof Harant slyšel na svých cestách právě na té cestě do Palestiny. Takže se podíváme nástroj a muzikanty i na Blízký východ.
0: Jakou roli bude mít herec Saša Rašilov?
1: Saša Rašilov má průvodní slovo celým koncertem, dotváří vlastně tu atmosféru a provází posluchače dějem cesty Krištofa Haranta.
0: A kdo jsou ti interpreti, které uslyšíte?
1: Tak máme tady dva soubory. Soubor je český, to je Mariana, tu vede Vojtěch Semerád, no a o tu blízkovýchodní hudební stránku se stará soubor Konstantinopol, přestože má tohle blízkovýchodní jméno, také z Kanady. A tu hudbu, kterou Krištof Harant slyšel na svých cestách, tak nám tady předvede v tom kanadském vydání.
0: Je nějaký zvláštní důvod, proč koncert začíná v 19.21?
1: Má to svoje opodstatnění. Instalovaný zvon Krištofa Haranta. On zvoní dvakrát denně, jednou v 16 hodin 21 minut, tak aby připomněl rok 21, kdy Krištof Harant přišel v Praze na Staroměstském náměstí o život. A pak zvoní 19.21, je to 300 let po smrti Krištofa Haranta. Pecka získala hrad do obecního majetku a městečko se od té doby o něj stará.
0: Takže vlastně ten koncert začne v 19.21 zvukem zvonu. Kolik ho uslyší návštěvníků, jaký je zájem?
1: No to uvidíme. Nějaké stupenky z nám zmizely v předprodej, to samozřejmě ano. Rozhodně volno máme, takže kdyby na poslední chvíli chtěl někdo na Pecku dorazit, tak má možnost, určitě se nám na nádvoří ještě vejde.
0: Jaké další akce v souvislosti s renesanční osobností budou na hradě Pecka navazovat na ten dnešní koncert?
1: Tak už v sobotu se na hradě koná festival cestovatel, nebo taková cestovatelská podsta Krištofu Harantovi. Přijdou se sem významní čeští cestovatelé a svými přednáškami tak naváží na ten Harantův cestovatelský odkaz. Takže dneska máme hudbu a v sobotu odpoledne na večer budeme mít Harantovo cestování.
0: No a v neděli, jak jsem četl ve vašem programu, zahraje na Pece cymbálovka, ten open air koncert už asi s Krištofem Harantem nějak nesouvisí.
1: Asi pravděpodobně Krištof Harant cymbálovku na cestě nikdy neslyšel. Každopádně je to taková after party pro všechny zúčastněné, jak na tom cestovatelském festivalu, tak třeba někdo i z dnešního koncertu si bude moct užít i jiný druh hudby než vážnou hudbu Krištofa Haranta.
0: A patří cymbalovka nějak do Podkrkonoší?
1: Já si myslím, že reálně asi úplně ne, ale my tady máme v Nový Pece vynikající houslistku Lídu Pavlovou a ona tady pořádá podkrkonošské hudební léto. Aha. A už po několikáté nám sem nahrad právě na venkovní koncert cymbálovou muziku dovezla.
0: Říká kastelán Hradu Pecka Jan Murdy, který pozval na koncert Krištof Haranta Neputování do svaté země. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju, mějte se, nashled.
0: Tolik večerní publicistika.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lázně nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Vít Alexandr Šorm to vysvětlil tím, že asistenční pes není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Kancelář ombudsmana o tom informovala na webu. Šorm se zabýval konkrétním případem, lázně přislíbili změnu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Po ruském ostřelování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny zemřeli nejméně 3 lidi, dalších 13 je zraněných. Oznámil to náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Ruské řízené letecké pumy podle něj zasáhly obytnou čtvrť. Způsobily požár ve výškové budově, poškozený je i vedlejší dům a několik aut. Rusko se k bombardování ještě nevyjádřilo. A pražští policisti zadrželi muže, kterého podezírají ze znásilnění, vloupání a dalších trestných činů. Teď hledají svědky, hlavně dvě dívky, které se dotyčný mohl snažit oloupit. Policie na svém webu zveřejnila videozáznam s podobou obviněného. 48letý muž se pohyboval na území celého hlavního města, hlavně ale v Liboci, Ruzeni, na Petřinách a Veleslavíně. Tenistky Linda Frůvěrtová a Barbora Krejčíková bojují o postup do druhého kola pražského turnaje WTA. Na štvanici to sleduje Jaroslav Plašil.
4: Barbora Krejčíková podává na výhru v prvním setu, vede 5-2 a 15 obě v duelu s Lindou Frůvěrtovou, která prošla do hlavní soutěže jako šťastně poražená z kvalifikace. Krejčíková 5-2, 30-15, je na tom zatím lépe v českém utkání. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
3: V prvním kole vyhráli Bartuňková, Bejlek a Valentová, Kovačková a Samson vypadli.
5: Nepojízdné auto na D5 se uberou na kolony v Praze. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor u Berouna. Na kilometru 21,5 stojí nepojízdné auto blízko jízdních pruhů a pohybuje se tam řidič. V Praze stále ucpané centrum města, nábřeží, okolí Národního divadla, další ulice. Je to i kvůli uzavírce na Národní třídě a na mostu Legií, kde mění tramvajové koleje. Kolony čekejte i na magistrále centrum města a další ve směru do Holešovic. Tam je zúžení u Štvanice a kolona se sune od muzea. Pozor na vjezdu do tunelu Blanka ve směru Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu stojí nepojízdné auto v pravém jízdním pruhu. A chvíli asi 10 minut postojíte i na Novopatské směrem z Černého mostu do Kbelské ulice. Je to kolona před omezením ve Kbelské. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vládní podání k ústavnímu soudu ohledně prezidentovy kompetenční žaloby. Opozice a volba hlavy státu či nový předseda labouristické vlády Velké Británie. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
6: Vláda včera informovala o svém dalším postupu v případu kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla k ústavnímu soudu týkající se účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance. Vláda podle očekávání navrhuje zamítnutí žaloby a také požaduje, aby ústavní soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: K ústavnímu soudu dnes podání vlády dorazilo. O co Babišův kabinet a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, který podání připravoval, opírá své argumenty?
7: Argumentuji hlavně tím, že se jim nelíbí předběžné opatření, které vydal ústavní soud. Je to logické, protože vláda vůči prezidentovi a jeho účasti, nebo spíše neúčasti na summitu v Turecku zvolila určitou strategii, která počítala s tím, že když to definitivní rozhodnutí o složení delegace budou dostatečně dlouho protahovat, tak pak případná ústavní žaloba nebude mít šanci na to, aby byla důkladně projednána do doby konání summitu. Myslím si, že byli velmi zaskočeni tou taktikou prezidenta republiky nebo hradu, že tedy podal nejenom kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ale součástí té žaloby bylo také předběžné opatření, které nakonec umožnilo prezidentovi účastnit se summitu NATO v Turecku. Takže to je hlavní opora těch výhrad, že zkrátka vláda měla dostat prostor pro vyjádření i k tomu předběžnému opatření, že to předběžné opatření nemělo být vůbec vydáno. No a zároveň vláda se opírá o to, že prezidentovi nijak nebrání v cestách do zahraničí a v dalších věcech a že tudíž ta kompetenční žaloba postrádá smysl a že by měla být soudem odmítnuta. Samozřejmě to neznamená, že soud bude sdílet stejný pohled, jako má vláda. To vyjádření vlády je důležité v tom slova smyslu, že kdyby měla shodný pohled na výkon kompetencí prezidenta týkající se reprezentace země v zahraničí, tak by samozřejmě se neobracela kancelář prezidenta nebo prezident na ústavní soud, takže jsou ve sporu, každý má jiný názor a protože jsou účastníky řízení, tak ten svůj názor musí ústavnímu soudu nebo měli by ústavnímu soudu doložit, což samozřejmě udělali a nyní tedy se ústavní soud může posunout k tomu, že ten případ bude dále důkladně projednávat, má ho začít projednávat v září, bude se muset vypořádat také s tou připomínkou vlády nebo požadavkem, že soudce zpravodaj Šámal je podjatý a že by měl být vyloučen. Je otázka, zda takováto žaloba nebo takovýto návrh má šanci na úspěch i také z toho důvodu minimálně, že soudce zpravodaj nebyl jmenován Petrem Pavlem, že se dopředu k tomu nijak nevyjadřoval, aby už bylo jasné, že je podjatý, takže myslím si, že ta jeho podjatost se těžko bude dokazovat, tím spíš, že stejné stanovisko zastávali i další ústavní soudci nebo většina těch ústavních soudců, protože v minulosti jsme byli svědky toho, že sice soudce zpravodaj formuluje nějak tu pozici a snaží se nějak tam argumentovat a tak dále, přesvědčit o tom své kolegy, ale když se mu nedaří přesvědčit většinu, tak bývá ten soudce zpravodaj sám vyměněn, aby prostě jeho názor odpovídal názoru většiny ústavních soudců, což se v tomto případě nestalo, takže z toho lze vyvazovat, že ta podjatost soudce zpravodaje Šámala se bude dokazovat velmi obtížně. Uvidíme, jak tedy nakonec ústavní soud rozhodne a důležité bude nejenom to rozhodnutí, zda vyhoví nebo zamítne, ale v případě, že vyhoví žádosti nebo žalobě prezidenta republiky, jak tu žalobu zdůvodní, protože od toho se bude odvíjet další pohled a výklad kompetencí prezidenta republiky v zahraniční politice, to tedy, že zastupuje stát navenek.
8: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
7: Naslyšenou.
6: Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS by měla současná opozice nebo alespoň několik demokratických stran přijít do volby hlavy státu s vlastním společným kandidátem a současného prezidenta Petra Pavla podpořit až ve druhém kole. Opoziční kandidát proti Pavlovi by byl ale zbytečným plýtváním silami, říká politolog Lukáš Jelínek.
9: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu sníží na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byli jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče, nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti, Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN, a pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a sílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
6: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Spojené království má od včerejška nového premiéra. Labouristickou vládu Velké Británie povede místo dosavadního neoblíbeného předsedy Keira Starmera Andy Barnem, který si získal popularitu hlavně jako starosta Velkého Manchesteru, nazývali ho králem severu. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Britský premiérský kocour Larry bude mít nového pána. Do Downing Street 10 nastupuje Andy Barnham. Bude to Larryho už devátý domácí, i když, jak to u koček bývá, možná to bude spíš Burnham, kdo bude v sídle premiérů jen na návštěvě. Jak dlouhá bude, se teprve ukáže. Andy Burnham přichází do funkce na jednu stranu se silným mandátem, ale současně obklopen silnými pochybnostmi, že je tím, kdo splní zadání. Jeho úkolem totiž bude zachránit Labour Party a vlastně i Británii před vlastními slabinami. Sympaticky působící padesátník Andy Burnham přichází do funkce s mnoha aktivy. Při nedávných doplňovacích volbách do dolní sněmovny byl voliči vybrán jasnou většinou, což všichni chápali jako pokyn, aby nahradil tou dobou už nepopulárního Keira Starmera. Burnhamovou výhodou je i to, že se těší jasné podpoře poslanců, což je podstatné ze dvou důvodů. Za prvé, britský premiér nezmůže nic bez svého klubu. Historicky vzato je britská vláda vlastně cosi jako výbor parlamentu. A za druhé, právě Starmerova neschopnost komunikovat s vlastními poslanci a neochota je o něčem přesvědčovat, zlomila tomuto původně nadějnému politikovi pas. Burnham, rozený komunikátor, si na to bude dávat pozor. Má ještě jednu výhodu, totiž relativně nízkou laťku, kterou za sebou Starmer nechává po pouhých dvou letech u moci. a tedy i relativně nízká očekávání vůči Andy Burnhamovi. Čekají ho ale i těžké úkoly. Příkladem mohou být dva dlouhodobé problémy. Prvním je ekonomika a stav veřejných financí. Británie trpí nedostatečným hospodářským růstem a špatným hospodařením. Za posledních 6 let vzrostl podíl při rozdělení prostřednictvím veřejných rozpočtů z 39 na 45%. Přitom výběr daní kolísá a nestačí pokrýt veřejné výdaje. Veřejný dluh roste, jen za letošní rok obsluha dluhu pozře 109 miliard liber, což je více než celý rozpočet ministerstva školství. Starmer za sebou přitom nechává sliby, které bude muset Burnham nějak zaplatit, včetně plánu na zvýšení výdajů na obranu, což je jinak chvályhodný plán. Podle jedněch přichází Andy Burnham do funkce na takové úkoly dobře vybaven. V dlouholeté roli starosty velkého Manchesteru podle mnoha hlasů uspěl. Za jeho éry zavedla radnice reformy v řadě oblastí, od podpory veřejného bydlení až po speciální regionální maturity, které mají podpořit zaměstnanost. Naopak podle kritiku je Burnham spíše člověk, který se snaží vyhnout se konfliktům a vyhovět každému. Panuje proto obava, že co fungovalo v Manchesteru, bude velkým problémem v Londýně. Druhou pro Burnhamovu budoucnost klíčovou oblastí je imigrace. Ta velkou část veřejnosti velmi trápí a mimo jiné připravuje libristy o voliče ve prospěch strany Reform UK. Dosavadní ministryně vnitra Šabana Mahmudová přišla ještě na sklonku Starmerovy éry s rozsáhlou imigrační reformou, která cizincům značně stěžuje imigraci i setrvání v Británii. S touto úpravou ale silně nesouhlasí část libristických poslanců, podle kterých je v rozporu s libristickými hodnotami, tak, jak je chápou oni. Burnham Mahmudovou ve funkci ponechal, ale není zřejmé, zda jí dovolí pokračovat v dosavadní linii přes odpor části poslanců. Pod těmito tlaky v oblasti rozpočtu, imigrace a dalších kontroverzních otázek, složený z široké škály od korbinovských levičáků po blairovské centristy, začne štěpit. To bude klíčovým testem pro politika, který nechce válčit s nikým. Tradiční britské strany, jako je Labour Party nebo i konzervativci, ohrožují nováčci, jako je Reform UK nebo Zelení. Burnham má tady v rukou jednu z posledních šancí zachránit svou stranu, stejně jako zavedený systém dvou silných stran.
6: Nového britského premiéra Andyho Burnhama představil kolega Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu učinil nakrátko z jejího zakladatele Elona Muska prvního dolarového bilionáře. Po počátečním strmém nárůstu cen akcí ale nastal opačný pohyb, který komentuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
11: Zpráva o tom, že akcie vesmírné společnosti SpaceX se propadly pod svou upisovací hodnotu, tedy pod cenu, za níž vstoupily před měsícem na burzu Nasdaq, obletěla celý svět. Jakoby to snad bylo překvapení. Jenže není. A platí to pro řadu dalších titulů, které mají obří pozornost a vybudí emoce retailových investorů. Předně to, za kolik se SpaceX obchoduje dnes, tedy zhruba 5 týdnů od jeho premiéry na burze, je vlastně úplně irrelevantní. Nic to neříká o firmě a jejím biznisu, ale hlavně o momentální náladě na trhu. Zároveň to je ale symptomatické pro mnoho mediálně atraktivních titulů, k nímž se poutá velká pozornost. Hodně se o nich píše a mluví, protože lidé i investoři milují velké příběhy. A ten za SpaceX je jako z románu. Jen Elon Musk, který firmu vede a většinově ovládá, by vydal na několik hollywoodských scénářů. Jenže to, že nová akcie pod dojmem novinových titulků vystřelí vzhůru a pak klesá a klesá, je vlastně naprosto obvyklý scénář. To se prostě stává. Hráčů, kteří mají na prodej a poklesu zájem, bývá vždy víc než dost. Navíc v případech, jako je SpaceX, se euforie před vstupem na burzu vyšponovala do takových výšin, že bylo na snadě, že musí dojít k určité korekci. Akcie a s nimi i hodnota celé firmy byly totiž úplně odtržené od biznisové reality. To o nich platí tak nějak pořád, ale už přece jen trochu víc odpovídají obvyklému investičnímu meritu. To, co nyní sledujeme v případě SpaceX, se předtím stalo už nesčetněkrát. Podívejme se například na české CSG, které jsme všichni vynášeli do nebes za příkladný a úspěšný vstup na amsterdamskou burzu. A dnes akcie jsou na třetině lednových maxim. Nebo svého času extra vzývané startupové automobilky jako Rivian, Lucid či Nikola. Ty také vyletěly rychle vzhůru a pak následovalo slzavé a bolavé údolí. V případě dvou z těchto tří firm dokonce bankrot. Proč se to děje? Protože do akcí firem, k nímž se pojí silné příběhy a které se trefí do aktuálního zeitgeistu, se mohutně nahrnou i obyčejní retailoví investoři. A ti svým nadšením nakazí často i ty zkušené či institucionální. Jde prostě o emoce. Jenže pak začne pracovat čas a matematika a investiční logika začne být neúprosná. Nic totiž neroste do nebe a samo od sebe. Přijdou na řadu propady, racionalizace úsudku, vystřízlivění a prodělky. Plyne z toho vcelku jednoduché poučení. Pokud nechcete spekulovat a stresovat se, ale jde vám o skutečné investování, radši se mánii bezprostředně po velkolepých IPO vyhněte. Počkejte si, všechno dobře promyslete a teprve pak se rozhodujte. Ostatně i v životě tahle strategie funguje lépe než zkratkovité jednání podle toho, co jste zrovna četli nebo viděli na Instagramu.
6: Rychlý vzestup a následný pokles cen akcí SpaceX postupu společnosti na burzu komentoval zástupce šéfredaktora biznesového webu CzechCrunch Luboš Kreč. Italská poslanecká sněmovna většinou 217 hlasů proti 152 hlasům přijala vládní návrh novely volebního zákona a poslala jej do Senátu. Přesto se po Itálii šíří hlasy, které tvrdí, že stávající hlasování bylo pro premiérku Giorgiu Meloniovou debaklem a že by nejlépe udělala, kdyby vyhlásila předčasné volby. Meloniová zakopla o úhelný kámen, o preferenční hlasy voličů, říká publicista Ivan Štern.
12: Parlamentní opozice navíc kritizuje i stávající novelu, ač by podle tvrzení vlády měla být rovněž spokojena. Upravený zákon povede k větší stabilitě vlád, ustavených na základě výsledků parlamentních voleb, a Itálie se tak vyvaruje vlád, které měly mnohdy bezmála jepičí trvání. Ačkoliv zákon zesiluje prvky poměrného zastoupení, přidává jeden významný většinový prvek. Pokud některá ze stran, anebo ve volbách kandidující koalice, dosáhnou 42% volebních hlasů, čeká je podle novely bonus ve výši 70 křesel v poslanecké sněmovně a 30 křesel v senátu nad získanými mandáty podle výsledků voleb. Parlamentní opozice tento bonus, i když by nepochybně i ona sama ráda kasírovala mandáty navíc, považuje za vytírání zraku. Dosáhnout 42% odvedených hlasů je pro jednotlivou stranu takřka nemožné. A co se týká koalic, jediná koalice, která je schopna toho dosáhnout pro roztříštěnost a nesourodost levicových uskupení, je koalice složená ze stran pravicových, tedy ze stran dnešní vládní koalice. Zákon si vláda Meloniové tak ušila na vlastní míru a pokud projde i senátem a ve volebních preferencích hlasů nedojde k nějaké převratné změně a pokud se roztříštěná levice zázrakem nevzpamatuje, má v příštích volbách zajištěnou spolehlivou parlamentní většinu. Vládnout bude díky novele bez většího rizika předčasného rozpadu koalice. Proč tedy ten halas vyzývající Meloniovou k sebereflexi, mající za to, že stávající změna zákona představuje pro ně naprostý debakl? Ve hře byl pozměňovací návrh, za nímž si Meloniová osobně stojí, majíc ho za klíčový prvek. Jde o možnost uvnitř kandidátní listiny politické strany preferenčními hlasy přeskupit pořadí kandidujících osob a změnit tak soupis stanovený stranou. prvek, který český volič považuje za samozřejmou součást možností, jak se má u volební urny chovat. Jeden jediný hlas a návrh neprošel. Proti hlasovalo 188 poslanců, pro 187. Mezi disidenty se nutně nacházeli i poslanci vládní koalice. Nejspíš to byli ti, kteří trvají na nedotknutelnosti stranického pořadí kandidátů. Voliči do toho přece nemají co mluvit. Právě proto šlo o debakl. V očích opozice se mileniové koalice rozhádala a je na rozpadnutí. Vláda se tak stala nedůvěryhodnou. Byť, jak jinak, bude v konečném důsledku sám volič.
6: U mikrofonu byl publicista Ivan Štern. A ještě zbývá závěrečná glosa, vrátíme se v ní do Velké Británie. O box parkifikaci Londýna hovoří spisovatelka Iva Pekárková.
13: Víte, co je to box park? Podle Rogera Wadea, který přišel s nápadem otevřít boxpark v Shoreditchi, londýnské čtvrti proslulé rušným nočním životem, je boxpark první skládací nákupní centrum na světě. Ten shoreditchský sestává ze 60 recyklovaných přepravních kontejnerů, 40 v přízemí a 20 v patře. Byl otevřen v roce 2011 za skeptického přihlížení mnohého Londýňana, ale uchytil se překvapivě rychle. Původně měl na místě setrvat jen 5 let, ale přes několik developerských pokusů získat povolení k jeho rozmontování funguje dodnes. Ročně vynáší kolem 80 milionů liber, tedy víc než 2 miliardy korun. Koncept boxparku samozřejmě není tak inovativní, jak tvrdí jeho vynálezce. Velmi se podobá gastronomickým tržnicím, jaké najdete třeba v Ázii. Liší se od nich jen tím, že nesestává ze stánků, ale z kontejnerů a taky cenami. Bývají překvapivě vysoké. Návštěvníci jsou ale nadšení. Když do boxparku dorazí parta kamarádů s různými chutěmi, každý si koupí občerstvení u jiného stánku a pak můžou společně sedět u stolu. 5 let po otevření shoreditchského boxparku v roce 2016 byl otevřen další, croydonský. Na rozdíl od toho prvního je zastřešený. Přišlo se totiž na to, že návštěvnost shoreditchského boxparku klesá v zimě a při špatném počasí. Boxpark Croydon je téměř 2x tak velký jako ten shoreditchský. Pyšní se 96 kontejnery. Ani nemusím říkat, že slovo box v boxparcích neznamená boxovat, ale bedna, zmíněný kontejner. To ale neznamená, že v něm nemůžete sledovat boxerský zápas. Boxparky, kterých mezi tím v Anglii vyrostlo několik, se totiž staly jakýmisi obřími hospodami, ve kterých můžete na gigantických obrazovkách sledovat sporty všeho druhu. Na letošním mistrovství světa ve fotbale boxparky královsky vydělaly. Neuvěřitelné množství fanoušků totiž toužilo popíjet pivo na stojáka obklopeni šílícím davem a ničit si krční páteř zíráním na obrazovku vysoko nad hlavou. Croydonský boxpark má kapacitu 2000 návštěvníků, ale i tak se lístky na mač Anglie s Argentinou prodali dlouho před zápasem. Ano, abyste hemžení na obrazovce mohli sledovat v boxparku, museli jste si koupit lístek a ten stál až 50 liber, skoro 1500 korun. O téhle proměně prostoru, kam obyčejně můžete chodit bez placení, v místo, kam vás bez lístku nepustí, dnes Londýňané mluví jako o box parkifikaci. Mnohým nepřipadá fér chtít po fanoušcích, aby platili vstupné, jen aby si v boxparku směli koupit pár předražených piv. Ale správa boxparků se brání. Kdyby byl vstup volný, zájemci by se dovnitř prostě nevešli. I tak bylo třeba posílit ochranku. V posledních pár letech zájem o podniky typu boxparků výrazně vzrostl. Můžete v nich strávit večer obklopeni davem lidí a přitom v anonymitě. A to prý lidem zvyklým trávit půl života online ohromně vyhovuje.
6: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
14: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
15: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
14: Že bych vyrazil za váma?
15: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
16: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
17: www.lfs.cz.
16: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie zasahovala na pražském magistrátu, zadržela dva lidi. Nová britská vláda zruší domácnostem DPH na elektřinu. Čeští kajakáři bojují na mistrovství světa vodních slalomářů o postup do semifinále. Na pražském okruhu popojíždí kolona ve směru z D1 na plzeňskou dálnici. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
18: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Policisté zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz potvrdila radiožurnálu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisti podle něj zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
19: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
3: Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora, vysvětluje její předsedkyně Monika Novotná.
20: Je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa.
3: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo zločiny proti lidskosti. Prvním úkolem nové britské vlády bude řešení krize životních nákladů. Při prvním zasedání kabinetu to řekl nový britský premiér Andy Burnham. Vláda proto zruší DPH na elektřinu pro domácnosti.
21: Jak řekl ministr obchodu Jonathan Reynolds, opatření má platit od 1. října. Aktuálně je sazba DPH za elektřinu 5%. Průměrná domácnost by podle ministra obchodu mohla ušetřit asi 45 liber za rok. Přepočtu necelých 1300 korun. Státní kasu bude nově držet John Healy, bývalý ministr obrany. Šéfem britské diplomacie je Ed Miliband a rezort vnitra nadále povede Šabana Mahmudová. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ve většině rybníků ovlivní úbytek vody, vysvětluje za rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
22: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
23: Kajakářky Kateřina Beková a Amálie Hilgertová postoupily na mistrovství světa ve vodním slalomu z kvalifikace do semifinále. V Oklahomě naopak neuspěla Bára Galušková. Jak se daří českým mužům, řekne z Oklahomy Jan Suchan.
0: Vít Přinděš si poradil s kvalifikací bravurně, lehce přitom Neil evidentně naplno, aktuálně vede skoro o 4 sekundy před druhým Polákem Popielou a pokud zmizí hvězdička u jeho jména, tak bude mít jistý postup do semifinále, o které se budou pokoušet také Jiří Prskavec a Jakub Krejčí po 7:30 v přímém přenosu radiožurnálu Sports Oklahoma City. Jan Suchan, radiožurnál.
23: Tenistka Barbora Krejčíková hraje úvodní kolo pražského turnaje WTA s Lindou Frůvirtovou. Sleduje to Jaroslav Plašil.
1: Krejčíková vyhrála první sadu hladce 6-2, ale teď je na tom lépe krajanka Linda Frůvirtová, která se ujímá vedení 4-2 ve druhém setu. Opakovaně teď proráží podání favoritky zápasu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, radiožurnál.
23: Druhé kolo si zajistili Bartuňková, Valentová a Bejlek. Vypadly naopak Kovačková a Samson.
5: Kolony na Pražském okruhu a omezení na silnici 34 za Humpolcem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte před sjezdem na Ořech. Kolona je tam asi na 15 minut, brzdí se za sjezdem na Vestec. A chvilku, asi 10 minut, postojíte i na Novopatské ulici ve směru z Černého mostu do Kbelské ulice. Je to kolona před omezením ve Kbelské. A kolony stále i v centru města. Dopravu komplikuje uzavírka Národní třídy a mostu Legií směrem na Smíchov. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce připomínáme kolony mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Jsou tam hned dvě omezení kousek za sebou a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vražda, která otřásla Slovenskem.
17: Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
4: Rekonstrukce, důkazy, výslechy.
17: Nečakaný svedok.
4: Mimořádné pátrání po vrazích Jána a Martiny. Kuciak, druhý z letních speciálů Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
24: 10 let bloudění, jednooký obr sirény i trojský kůň.
25: Do kin vstoupil očekávaný velkorozpočtový snímek Odysa režiséra Christophera Nolana.
26: The highly anticipated film is already breaking ticket sales records.
27: Převedl na plátno slavný Homérův epos.
28: Nolan ve svých filmech používá složitou technologii IMAX.
29: Velká část reakcí byla už před vydáním filmu silně negativní.
4: Megafilm letošního léta Odyssea Christophera Nolana sklízí úspěch po celém světě. Zaslouží si ovace za filmařské umění. Proč se na film snáší tvrdá kritika? A neopakuje se Nolan trochu? Ptám se Pavla Sladkého, filmového kritika Radiožurnálu. Dnes je úterý 21. července. Dobrý den, Pavle, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
30: Děkuji moc za pozvání.
4: Zajít si v těchto dnech třeba do IMAXu na Odysseu je docela dost náročný úkol, protože ty projekce jsou skoro vlastně téměř vyprodané a to film dávají klidně v 9 ráno, nebo koukal jsem se i v 1:30 v noci. Kolik českých diváků a divaček už Nolanovu Odysseu vidělo?
30: Podle údajů Unie filmových distributorů za ten první otvírací víkend v Česku stihlo vidět Nolanův velkofilm 110 000 diváků a ten film vydělal přes 25 milionů korun, takže to je víc než úspěch.
4: 110 000 diváků, to je v Česku, to je mega úspěch dokonce, ne?
30: Cokoliv, co se pohybuje kolem 100 000 za první otvírací víkend samotný, tak musíme v Česku označit za velký hit.
4: To znamená, že má našlápnuto k tomu, aby se minimálně v Česku teda Odyssea stala velkým hitem tohoto léta, tohoto roku. Možná žádný další konkurent jí nepřekoná, má vyjít nový Spider-Man, nový příběh hraček taky ne, nový Spielberg byl v kinech, nebo je v kinech teďka.
30: U Spielbergova dne odhalení už je asi jasné, že ten Nolanově Odyssey konkurovat nebude moc. Toy Story 5, příběh hraček, je hlavně mezinárodně velmi silný film a je to přes léto jeden z těch snímků společně třeba s Mimoni a Monstry, který bude útočit na to rodinné publikum a určitě se dočká taky velkých výdělků, ale od filmu, který má zvlášť v Americe rating R, to znamená, že není přístupný všem věkovým kategoriím, je to velký úspěch a je to rozhodně jeden z filmů roku, jak umělecky a kriticky, tak kasovně, to už je teď jisté.
2: Protože celosvětově utržila Odyssea za těch pár dní, co je v kinech, 264 milionů dolarů. Pro Nolana je to zatím asi nejlepší start, ne teda nejlepší výsledek vůbec, ale nejlepší start to patrně bude. Nicméně nedosahuje ani zdaleka teda úspěchu třeba Star Wars nebo Avengers z těch posledních let, ale 264 milionů dolarů, to je dost.
30: Bude asi hodně zajímavé pozorovat, co s těmi čísly ještě udělá, až Odyssea vstoupí třeba do čínských kin, anebo na další asijské trhy. Čína je vlastně dnes druhý největší region kinařských výsledků. To znamená, že tam se to také ještě může nějak buď posílit nebo do toho celkového výsledku promítnout. U Marvelu, u Batmana, u dalších franchise samozřejmě hraje roli to, že jsou součástí nějakého třeba komiksového vesmíru, který poutá fanoušky a faninky po delší dobu. Nejde o jenom jednorazovou věc a o takhle v uvozovkách dospělý film, jako je adaptace jednoho z nejklasičtějších a nejstarších literárních děl vůbec.
2: Čím Nolana tisíce let starý epos vůbec oslovil? Help me go home. Proč se do zpracování Odyssey pustil a jak se to pak propsalo, to jeho nadšení nebo ta jeho představa, do toho tříhodinového velkofilmu, který teď nabízí divákům a divačkám?
30: Já jsem identifikoval asi 7 zásadních témat, které si Christopher Nolan z Odyssey Homérovi bere. Nejsou to všechno nové věci, samozřejmě už ty předcházející adaptace nebo interpreti a interpretky Homérova textu už to v různé míře zdůrazňovali nebo v různém poměru, ale je to zároveň příběh cesty a dobrodružná story Odyssea samozřejmě. Zároveň je to příběh o vině a trestu a to na několika rovinách. Jednak je to vina a za ní přicházející trest v Itace, jednak je to provinění vůči bohům a tresty, které za to sklízejí lidé, někdy včetně Odyssea, někdy bez něj, to jsou potom různé niance a v jistém smyslu je tady v tomhle filmu taky vina za vítězství za porážku Troji, kterou si sebou Odysseus nese. Další téma je návrat domů, ten film má jednu hodně důležitou repliku, vítej doma cizinče, která v tom paradoxu se to snaží nějak shrnout. Je to film o odvrácené straně vítězství. Je to taky trochu film, to je možná novější tón v té současné Nolanově adaptaci, film o ženách ve velmi mužském příběhu, protože ženy jsou v menšině, ale hrají poměrně důležitou roli v tom filmu. Potom je to film o muži, který se snaží ovládat vlastní osud, ať už vůči bohům, nebo vůči okolnostem, nebo vůči vlastním nadřízeným, řekněme, vůči králi Agamemnonovi a další. A taky je to film o konci jedné civilizace, nebo minimálně o konci civilizační etapy, takže myslím si, že právě bohatství toho materiálu a to, že jsou tam všechny tyhle roviny, se kterými Nolan mohl pracovat, to je to, co ho k tomu doopravdy přitáhlo.
2: Nakolik je Odyssea jako taková historicky věrná? Protože jedna z překladatelek toho literárního díla, Emily Wilsonová, se nechala slyšet, že jí tam některé části v tom Nolanově velkofilmu, některé motivy možná, že jí tam chybí. Hodně se taky řešila zbroj, přilby, ta vikingská loď jako taková, kterou dobrodruhové putují v čele s Odysseem a tak dále. Tak nakolik to je, nakolik to vůbec má být historicky přesné?
30: Já patřím mezi ty, co historickou přesnost v tomhle typu filmu příliš ne.

0: je to asi ospravedlnitelné, že se vybíralo. A co se týče těch detailů ve výpravě, diskutovalo se o lodích, o zbroji a o dalších věcech. Pro mě je skutečně důležité to, že se Nolan drží těch témat, že ukazuje, jaký je vypravěč a že ten text zpřítomňuje pro nás, aby my jsme se v něm dokázali najít, ne aby jsme v něm dokázali najít staré Řecko nebo Troju, kterou natáčel v marockých podmínkách a tak podobně.
1: To zpřítomnění, to je mimochodem taky terčem kritiky občas, protože pokud se nemýlím, tak lidem se moc nelíbí, že se tam používají slova, která by v antickém Řecku nikdo nepronesl. Zároveň casting je něco, co je předmětem taky celé řady kritik, angažování třeba Lupity Nyong'ové, Oscarové herečky, tmavé barvy pleti do role Heleny Trojské nebo transherce Eliota Page. Proč se tak Nolan rozhodl? Elon Musk tvrdí, je to urážka Homéra.
0: Já bych z toho Elona Muska úplně vynechal.
1: Co do toho má co mluvit,
0: jeho slova mi nijak nerozšiřují kontext ani pohled na Nolanovu Odiseu, takže bych mu s prominutím zanechal technologie a jiné věci a tady z toho bych ho trochu vyřadil. Co se týče těch dvou nejdiskutovanějších castových voleb, tak v případě Eliota Page se domnívám, že to je prostě někdy méně a někdy více skrývaná transfobie. Z toho výsledného filmu nevidím žádný důvod, proč by Eliot Page nemohl hrát toho řeckého vojáka Sinona ve velmi malé roli, která mu sedí, která nechci asi prozrazovat detaily, o co přesně tam jde, ale která nevyžadovala žádného mačo muže, ale právě někoho, kdo má fyzickou konstituci, spíš jeho. Vypadá v té roli jako řecký voják, plní tu svoji úlohu a to, jaká je jeho genderová minulost nebo i přítomnost, vlastně ani nemusíme vědět, aby ten film fungoval a funguje. Takže veškeré námitky oproti tomu považuji skutečně za transfobní. A co se týče Lupity Nyong'o, tak mně se ta výsledná volba vlastně dost líbila ze dvou důvodů. Jednak ona v té Spartě, kde se s ní setkáváme, skutečně hodně jako zazáří, vystoupí mezi těmi muži, kterými je obklopená na té oslavě, což je právě do určité míry dané tou barvou pleti. Středomoří beru jako kulturně smíšený prostor, kde se už dávno potkávaly různé národy, různé barvy pleti a podobně. A potom to pro mě mělo ještě jednu takovou možná trošku jako menšinovou konotaci a to, že ve Středomoří jsou rozšířené ty takzvané černé Madony. Jakkoliv Madona je pro nás většinou v podobě jakýchkoliv sošek, obrazů a podobně s ženou bílé pleti, tak existují i černé Madony a tohle je taková trochu Nolanova černá Madona.
1: Zmiňoval jsem anglický překlad Emily Wilsonové z roku 2017 nebo 18, pokud se nemýlím. Nolan z něj mimo jiné vycházel, zmiňoval tu větu, kterou začíná ten překlad. Ta atypická věta na všechny ty překlady Odyssey, na které jsme dosud byli zvyklí a se kterými jsme se mohli setkat. Totiž pověs mi o složitém muži, to je oslovení můzy, můzo, pověs mi o složitém muži, protože v těch dřívějších překladech to byl muž mnoha cest, otoček a zvratů, totiž Odysseus jako takový. Ta složitost, komplikovanost, kterou zmiňuje Emily Wilsonová a která se propisuje patrně, bych řekl, do toho díla Christophera Nolana, toho velkofilmu jako takového. Je to jeden z těch aspektů, který z Odyssey dělá film možná i o něčem víc, než jenom o té cestě jako takové. Vy už jste zmiňoval plejádu filmů, tak není jeden z nich možná drama, nějaké niterné intimní drama?
0: Rozhodně ano, nakonec Odysseus v tom filmu opakovaně musí přesvědčovat svoje vojáky, svoje muže o tom, že dělají správnou věc, nebo že postupují správně, že například někdy musí zanechat své mrtvé tam, kde jsou, protože při jejich záchraně by jinak zahynuli i ostatní a podobně. Přesvědčuje o věcech, o kterých sám pochybuje. To je jedna z věcí, ve které on sám je nějak rozpolcený a taky ho to tíží. To, že je to komplikovaný hrdina, znamená, že to je zajímavý hrdina. To, že ten film dokáže nějak táhnout, dokáže nám nabídnout rozpory, které v něm žijí. Nakonec odehrává se to za tak dlouhou dobu, že i on prochází nějakou proměnou. Nejenom, že stárne, nejenom, že víc chraptí, ale taky se v něm podepisují tyhle věci, o kterých mluvíme, to, že je komplikovaný, je důležité.

0: Já jsem si s chutí poslechl podcast Instant Classics, kde celý jeden díl je věnovaný těm prvním veršům Odyssey a tomu, jak jsou překládané, co všechno můžou znamenat a jak si to převzít z tehdejší klasické řečtiny do podoby pro současnou kulturu, takže tohle všechno jsou vrstvy, které tomu filmu, alespoň tak, jak se na něj dívám já, dávají nějaký život.
1: Je to legitimní zpřítomnění, o kterém vy totiž mluvíte taky, ne? Protože třeba The Economist ve své kritice píše, že všechny tyhle zamotanosti a všechny věci kolem, o kterých my tady mluvíme, že vypovídají spíš víc o moderním západě než o antickém Řecku.
0: Ano, je to současný americký film pro současné světové publikum. Čili tak jako u, já bych si snad troufnul říct, většiny dobrých filmů se do nich propisuje současná doba, současné nějaké tvůrčí zájmy a taky to, co my jako publikum v něm dokážeme najít, co si od něj můžeme slibovat. Já si tak trochu myslím, že cesta vítězného hrdiny, překonávajícího postupně různá nebezpečenství, až prostě dojde domů a tam na něj čeká syn a manželka a tím to skončí happy endem, že by mě to asi moc nezajímalo, když to v sobě nese všechny tyhle věci, tak je tam pro mě o čem přemýšlet a co sledovat.
1: A liší se tím právě Nolan i třeba od těch tvůrců, kteří už Odysseu zpracovávali v minulosti, protože těch adaptací je celá řada. Naposledy někdy před rokem, před dvěma lety vznikl návrat, Pasoliniho návrat, zpracování Odysseu s Ralphem Fiennesem v hlavní roli.
0: Ano, to je Umberto Pasolini, jenom abych upřesnil, aby si třeba posluchači nemysleli, že mluvíme o Pieru Paolo Pasolinim. Těch adaptací bylo víc a stavili se k tomu materiálu různě. Myslím si, že velmi často byl Odysseus právě tímhle komplikovaným, zajímavým hrdinou. Nechci to redukovat pouze na tu Nolanovu interpretaci. Ten patrně nejstarší odysseovský film je z roku 1911. Je to 3/4hodinový raný němý film a od té doby adaptace v 50. letech, v 60. letech, nebo i ta zmiňovaná relativně nedávna, která má trochu smůlu, že teď asi zůstane ve stínu Christophera Nolana. I když to je možná otázka, protože podle mě teď detaily Homerovi Ilias a Odyssey googluje mnohem víc lidí než kdykoliv dřív.
1: A taky ten překlad Emily Wilsonové, který jsem zmínil, tak ten jde taky prý teďka docela na dračku.
0: Ano, a je to ten jakoby nejsoučasnější, který má snad v sobě mít trochu nějaké dynamiky současnosti a míří znovu tedy za současným publikem. A pokud se teda dá najít něco pozitivního na tom, že se hádáme o tom, jak vykládat nebo nevykládat Homera pro současnost, tak je to právě tohle, že spousta lidí sáhne aspoň po nějakém třeba převyprávění nebo informacích o tom, co Odyssea reálně je, nebo přímo po tom samotném textu.
1: Ještě jeden překlad novější existuje od Daniela Mendelsona, ten je z loňska a právě tento člověk se i vyjadřuje k Nolanově filmu a srovnává a mluví o tom komplikovaném, složitém hrdinovi, jako o archetypu vlastně Christophera Nolana, srovnává Odyssea s Batmanem nebo s Oppenheimerem, tedy s filmy, které Nolan zpracoval v minulosti, což jsou taky muži vlastně sužovaní osudem, sužovaní minulostí. Neopakuje se Nolan trochu?
0: Já myslím, že opakování je silné slovo, protože v případě strůjce atomové bomby, v případě návratu z Dunkerku, v případě Batmana jde o sice komplikované mužské hrdiny, ale ty příběhy jsou natolik odlišné, že na tom nachází Christopher Nolan pořád něco trochu jiného. Pro mě třeba Oppenheimer předcházející vyzníval a vyzrával nejvíc jako morální drama, jako film, který opět byl nelineárně vyprávěný a který uvrhával hrdinu, který udělal něco mimořádného, něco velkého, co změní běh civilizace do velkých následných pochyb a potíží a tak dál. A tady máme tedy někoho, kdo dobil Troju, nebo jeho trik dopomohl výrazně Řekům dobít Troju, ale zjišťuje, co všechno to vítězství vlastně obnáší. Takže viděl bych to spíš jako možná paralely, o kterých bude plodné přemýšlet, než jako nudné opakování.
1: Tell me what you remember. Herecký ansámbl podle Hollywood Reportéru táhne ten film jako takový. The Odyssey is definitely the biggest movie that I've ever done in my career. Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway a tak dále. Gosh, it's loud.
2: I'm
1: Charlize Theron, ještě na to bych nerad zapomněl, v roli Calypso. To jsou herci a herečky v Odyseje. Jak jim to sluší na 70mm filmovém pásku? IMAX is a camera that doesn't lie.
0: No zvláště, když ten film člověk vidí na velkém plátně, který dá vyniknout tomu, jak fungují třeba společně s krajinou, s horizonty, nebo i s tím vyloženě, na čem stojí. Teď mám na mysli všechny ty scény, které jsou na světlém písku, na černém písku, někde ve skalách, nebo uvnitř města, v té Troji konkrétně, tak jako dokáže posoudit, že je to případ herectví, kde výrazně to souzní s nějakou celkovou koncepcí obrazu, že i to třeba, co taky bylo kritizované, že Odysea neobsahuje žádné scény přímého hovoru člověka s bohy, že se to vždycky odehrávalo skrz nějaké zprostředkovávání, kdežto tady máme Athénu zosobněnou Zendayou, která přímo v několika scénách mluví s Odysem Matta Damona, takže to na téhle základní rovině prostě dobře funguje, a to i navzdory tomu, že se dopředu referovalo o tom, že natáčení na ty obrovské IMAX kamery zabalené ve speciálním boxu, které asi trochu zkomplikovaly natáčení jednoduchých scén, záběr proti záběr, kdy dva herci stojí nebo sedí proti sobě a mluví, takže to nakonec funguje velmi dobře, a že pokud se už teď má začít spekulovat o nějakých Oscarových nominacích, tak herecké taky můžou být.
1: Když jste mluvil o tom, jak složité byly ty dialogy, tak viděl jsem, že museli připevnit speciální zrcadla vlastně na tu kameru, aby ti lidé si viděli do očí aspoň skrze ty zrcadla, protože přes tu obrovskou kameru, která ještě musela být zabalená do speciálního obleku, protože vydává obrovský rachot, ano. Tak aby byla trošku izolovaná, tak si neviděli, tak museli mluvit přes zrcadla, to mě pobavilo. A když jste mluvil o tom bílém a černém písku, to asi souvisí s tím, že se natáčelo třeba na Islandu, že jo, a na západní Sahaře, na tom sporném území, které si nárokuje Maroko, obletěli vlastně tvůrci celý svět. Taky na to měli obrovský rozpočet, $250 milionů. Žádné speciální efekty tam tedy nejsou, nebo umožňuje to ta technologie?
0: Speciální efekty a vizuální efekty tam jsou, ale ne CGI, ne natáčení na velké green screeny, na ty zelené plochy, na kterých se zápětí potom doanimuje, doplní prakticky cokoliv. Naopak někdy velice řemeslná řešení toho, jak to udělat, aby se v říši mrtvých skutečně nikdo vynořil z černého písku a začal mluvit s Odysem, nebo aby protivníci Odysových vojáků vypadali ořád větší a tak dál. Až si někdy říkám, že těch zajímavostí s tím spojených, jak funguje natáčení na IMAX kameru, jak fungují ty reálné praktické triky v takovém velkofilmu, ve filmu takových rozměrů, nejsou rovnou i nějakým zabudovaným marketingovým nástrojem Nolana, protože teď jsou všude desítky, stovky videí vysvětlujících, jak bylo uděláno tohle. Jak se pracuje s tím filmovým pásem. This strip of film, that's the highest quality imaging format that's ever been devised. Kolik lidí muselo nosit tu IMAX kameru v tom příslušném obalu. To natáčení je vymyšlené tak, že v sobě rovnou obsahuje tolik zajímavostí, že jsou schopné živit marketing toho filmu, a podle mě ještě docela dlouho. Incredible sharpness,
1: very little visible grain. No ale proč teda těch 70 mm? To dává lepší detaily, širší nebo vyšší obraz, že jo, taky pokud to vidíte třeba někde na IMAX plátně, nebo čím to je, že se vám to vyplatí na to točit, protože částečně na to točí třeba Tarantino, na to točil 8 hrozných, ne? Ale nikdo, jako drtivá většina filmařů, přece netočí na IMAX kamery.
0: No je to jednak záležitost velice cinefilních režisérů a režisérek, kteří milují dějiny filmu a snaží se k ním nějak vztahovat. Je to úzká elitní skupina tvůrců, kteří si to můžou dovolit, že to velice prodražuje to natáčení, ten rozpočet to zvedá a komplikuje přípravy.
1: Ale v zásadě teda, pardon, dávám to lepší obraz. To je jediný hlavní důvod, proč to Christopher Nolan udělal a dělá.
0: Výška toho obrazu a to, kolik toho v něm vidíme a co to všechno dokáže prokreslit, je potom skutečně něco, co klesá a ořezává se s každým menším formátem na jakémkoliv menším plátně. To následně uvidíme, ten rozdíl tam prostě je.
1: Odysea zřejmě tedy potáhne ta čísla letos v létě a příští rok, a vy už jste to nakousl, bude směřovat k tomu, že bude mít ambici vyhrát kolik? 7, 8, 9 Oscarů?
0: Nebo 10, to je teď těžké říct. Uvidíme, co
1: bude
0: do toho ještě...
1: Bude patřit k favoritům asi, ne, jednoznačně.
0: Myslím si, že bude patřit k favoritům a že právě z hlediska výpravy, z hlediska kamery, střihu, ale i hereckých výkonů a samozřejmě režie a nejlepšího filmu, tak že tam se zakládá na to, aby Odysea na Oscarech uspěla a možná, že všechny ty debaty, které film obklopovaly dopředu a to, jak je třeba současný Hollywood asi naladěný vůči Elonu Muskovi, Donaldu Trumpovi a dalším, tomu nakonec vlastně může ještě přidat.
1: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Já děkuji moc ještě jednou za pozvání a děkuji, že jsem mohl o Odysei vyprávět.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu, se kterým jsem řešil Odysseu, film, který po více než 20 letech od Troji opět ve velkém oživil zájem diváků o staré řecké báje a pověsti. Naslyšenou zítra.
2: A vy.
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to vyloučila. Rumunsko řeší údar na nákladní loď u svého pobřeží. Zranění jsou 3 námořníci, oznámil to rumunský prezident Nikušor Dan. Loď mířila z egyptské Alexandrie do ukrajinského přístavu Reni. Bukurešť i Kyjev z útoku viní Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Informovala o tom policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal z ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování. A pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta dnes odpoledne v Holešově začal festival židovské kultury Ha-Makom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Čeští kajakáři Přindiš, Prskavec a Krejčí se snaží o postup z kvalifikace do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu. V Oklahomě je u toho Jan Suchan.
4: Přindiš už má jistotu v semifinále, aktuálně mu patří druhá pozice, 77 setin za vedoucím Němcem Hegem. Byl by před ním, kdyby mu videorozhodčí nenašli drobný dotek branky číslo 20. Ještě zbývá do cíle dojet nejlepších 8 vodních slalomářů podle světového žebříčku, včetně Jiřího Prskavce a Jakuba Krejčího. Jejich jízdy za pár minut uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Tenistky Bartuňková, Valentová, Krejčíková a Bejlek postoupili do druhého kola pražského turnaje WTA. Vypadly Fruhvirtová, Kovačková a Samson.
5: Nehoda na Opavsku, taky na Šumavě, na silnici 4. Na silnici 56 z Hlučína do Opavy zasahují záchranáři na výjezdu z Dolního Benešova. Kousek za stadionem se srazily 2 motorky. Silnice zůstala průjezdná kyvadlově. Na Zlínsku dejte pozor na silnici 491 ze Slušovic do Lukova. V Hrobicích se pohybují koně na vozovce. Podle policie je jich několik a jsou na silnici. Opatrně projíždějte. Na silnici 4 z Vimperka na Strážný komplikace teď v obci Horní Vltavice. Na mostě přes Vltavu se srazila 2 nákladní auta a silnice je špatně průjezdná, tvoří se i kratší kolony. Z dálnic máme dobré zprávy, aktuálně všechny dálnice průjezdné plynule. Rozjela se i téměř celá kolona na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Najednou mi jednoho dne řekli, a zítra už nechoď do práce. Poprvé v životě jsem si připadal jako naprosto ztracený. Jsem jako nevěděl, co bude. Mám takový heslo, který jsem si osvojil, že i pát na hubu je pohyb dopředu. A ona mi řekla, kde bereš tu drzost nepřijímat chválu od lidí? Nebuď blbej, jednou si budeš vyčítat, že si to neskusil.
2: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
6: Dobrý den, ze studia vás zdraví Ivana Veselková. Vítejte při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40, kde rozebíráme to, co se děje v hlavě lidem plus minus kolem čtyřicítky, jak může vypadat taková krize nebo příležitost středního věku. A mým dnešním hostem je Martin Moravec. Martin je spisovatel, autor knižních rozhovorů a novinář a někdy kolem čtyřicítky se rozhodl pro docela zásadní obrat v kariéře a taky si tak trochu splnil svůj sen. Ahoj Martine.
4: Ahoj a děkuji za příležitost.
6: První otázka pro všechny hosty v klubu 40 je stejná a ta zní, kolik ti je let a když to číslo vyslovíš, tak jaký u toho máš pocity nebo co se ti honí hlavou?
4: Je mi 45 a vždycky se nad tím musím trochu zamyslet, protože poslední roky se mi už několikrát stalo, že jsem to číslo řekl špatně.
6: Jako špatně, že jsi řekl méně?
4: Někdy míň a někdy víc. A přitom já jezdil na matematický olympiády, takže já jsem v počítání jako docela dobrý, ale ten věk mi tam nějak občas uniká. A tyjo, co mě napadá? Jednak mě napadá, že psychicky se cítím nejlíp, jak jsem se kdy cítil, a fyzicky ne, tam už to občas bolí, hlavně ráno, a pak se to nějak rozhejbe. A nechci úplně jako přemýšlet tím stylem, že už to je třeba polovina nebo za polovinou, ale jo, asi bych kecal, kdybych říkal, že se tam ty myšlenky občas jako nevkradou.
6: Ty jsi mi před natáčením říkal z legrace, že jsi tady asi proto, já to můžu říct, proč jsi tady, ty jsi tady, protože se primárně budeme bavit o takovým velkým kariérním posunu nebo kariérním úspěchu, který se ti stal právě až někde kolem čtyřicítky nebo až kolem čtyřicítky. Mm-hmm. A ty jsi z legrace říkal, no tak já jsem tady proto, že jsem do 30 nebo do 35 dokázal nic a pak teda se mi něco povedlo.
4: Aha. Já jsem teda neřekl nic, ale to si asi posluchač domyslí. Je to tak, no, tak to jsem bral jako důvod pozvání.
6: Tak já se snažím, aby každý ten host byl něčím specifický. On se ten rozhovor většinou rozplyne někam pak třeba taky úplně jinam. Ale když zůstaneme teda u té tvoje pracovní dráhy, tak ty jsi mimo jiné držitelem ocenění Magnesia Litera. To si tuším dostal asi ve 42.
4: Teď bych zase počítal, ale jo, je to tak.
6: Ve 42. Každopádně, jak ta tvoje pracovní trajektorie vypadala, protože ty jsi říkal, že tenhle úspěch je něco, co jsi asi nečekal nebo nějak si to neplánoval, není to tak, že bys na té pracovní kariéře takzvaně makal?
4: Ne, tak asi nebudu začínat úplně tím, že jsem chtěl být jako dítě předsedou zemědělského družstva, tak každý máme nějaké sny, ale já jsem celkem brzo začal chtít psát. My učitelé fyziky a matematiky z toho byli nešťastní, protože já jsem opravdu tehdy objížděl ty matematické a fyzikální olympiády, ale to psání mě chytlo. Důvod toho byl celkem jasný, protože já jsem nebyl úplně velký sportovní talent a můj brácha hrál fotbal, táta hrál fotbal a psát o tom fotbale byl vlastně jediný způsob, jak s nimi trávit čas. Takže tam to začalo, tam jsem dostal tu svoji první složenku na 60 korun a ten ústřížek ještě mám doma za první článek do okresních novin. A už tehdy se někde zrodila myšlenka, že bych jednou chtěl třeba napsat knížku. A já jsem v 18 začal dělat sportovního redaktora, čili poměrně brzo. Já jsem vlastně ten start měl poměrně strmý. Já už jsem ve 24 letech řídil jeden z největších časopisů v zemi, ale
7: pořád tam nějaký myšlenky na knížky nebo na nějakou samostatnou tvorbu nebyly a ty přišly až později a jo, v posledních letech se to trochu vymklo z rukou.
6: Takže ty jsi byl novinář, redaktor a soustředil ses na sport, takže jsi byl sportovní redaktor. Jako bavilo tě to nebo viděl jsi se už jako, když ti bylo třeba 30, tak ses viděl jako, že budeš až do 80 sportovním redaktorem, nebo měl jsi nějaký takovýhle myšlenky, protože co spojuje někdy tu generaci těch 40níků dnešních je to, že kladou poměrně velký důraz na tu práci, nebo kladli, pak se to třeba mění kolem té 40.
7: Jo, já jsem opravdu tehdy začal a já pracoval 7 dní v týdnu. Strašně jsem to chtěl, strašně mě to bavilo. A ta sportovní žurnalistika má trochu nevýhodu v tom, že spousta těch zápasů a utkání se zkrátka děje o víkendech. Takže já neměl víkendy. Já jezdil domů z vysoké školy a už v neděli třeba v 11 jsem měl vlakem zpátky. Mě si rodiče ani neužili na ten víkend a strašně jsem to žral. Ale je pravda, jak to říkáš, a tak o tom teď přemýšlím. Já jsem vůbec tehdy nemyslel na to, co bude za 3 roky, za 5 let, za 10. To jsem tam vůbec neměl. Já jako jel jako válec ten okamžik, bavilo mě to hrozně a říkal jsem si, tak jako budu to dělat 40 let v kuse, nebudu to dělat, bude mě to bavit, nebude mě bavit, ale tím jsem skončil, jako dál jsem to vůbec nedomýšlel.
6: A kde tedy nebo kdy přišel ten zlom, že jsi řekl, že z redaktora, z novináře se spíš chceš stát spisovatelem?
7: Asi nějak postupně, protože samozřejmě, když vyrábíte každý týden časopis, tak je to fajn, lidi vám napíšou, že se jim třeba něco líbilo, že se jim něco nelíbilo, ale já vždycky chodil rád do knihkupectví a kdyby mě tam někdo pozoroval, tak si řekne, co to je za blázna. Já jako hrozně rád čichám ke knížkám, jo, k novým knížkám. A teď jsem si jednoho dne říkal. A to mi
6: takže
7: bylo,
6: jsi šel načichat do knihkupectví.
7: No a říkal jsem si, jaký by to bylo jako čichnout si k něčemu svýmu, jako ke svý knížce. A to mi bylo už jako po 30, to mi bylo 33, 34. A tam se ten plán nějak trochu začal rodit. A vlastně mě k tomu pomohla jedna věc, nebo ze který jsem byl tehdy úplně jako devastovaný, ale zpětně jsem za to vlastně rád, jestli to tak jde říct. Já jsem se změnou majitele dostal výpověď. Nová šéfredaktorka se rozhodla, že chce, aby ten časopis řídil někdo jiný. A tohle pro mě byl vlastně asi největší životní impuls. Že já, který jsem si připadal strašně neohrožený v té své pozici. A říkal jsem, já tady zestárnu, já tady budu dalších 20-30 let. Tak najednou mi jednoho dne řekli, a zítra už nechoď do práce. Takhle, touhletou větou. A já jsem na to koukal. A teď jsem poprvé v životě jsem si připadal jako naprosto ztracený. Jsem jako nevěděl, co bude. A teď jsem si samozřejmě myslel, že když jsem řídil takovýhle časopis, tak po mně všichni začnou jako skákat a teď se budou hrnout ty nabídky. Nehrnulo se vůbec nic. A já jsem si potřeboval nějak utřídit, co dál. A tam asi vznikla možnost. Přestože jsem se do té práce po 9 měsících zase vrátil a byl jsem tam do poměrně nedávna, tak tehdy vznikla ta první myšlenka, tyjo, bejt na někom závislý vlastně není úplně jednoduchý a nebylo by špatný udělat něco svýho.
6: A tam už někde si začal pracovat na nějaké své vlastní knize, nebo jak jako vypadal ten proces, nechci říct výroby, ale psaní nějaké první knihy?
7: On byl zpočátku velmi opatrný, protože já jsem takový opatrný, nebo býval jsem, teď už tolik ne, teď už mám takový heslo, který jsem si osvojil, že i pát na hubu je pohyb dopředu a když se člověku něco nepovede, tak si tu hubu nabije a prostě vstane a nabije si ji po druhý a třeba po desátý už si ji nenabije. Ale tehdy jsem to tak neměl. Tehdy jsem byl jako opatrný, takže první knížka, kterou jsem vydal, byl soubor takových fejetonů, který jsem předtím do toho časopisu psal. A pak to šlo velmi postupně. Já jsem trénoval badminton, to už jsem se sportu věnoval, hrál jsem s rodiči Petra Koukala, badmintonisty, a on tehdy si procházel tou rakovinou varlat a já jsem s ním natočil 13. komnatu pro Českou televizi a domluvili jsme se, že spolu napíšeme knížku. A to byla vlastně moje první knížka. Následovala druhá s jeho tehdejší manželkou Gábinou Koukalovou, dnes už zase Soukalovou. A dobrý, zkusil jsem si to, ty knížky měly nějaký ohlas, nějaký úspěch. A mně se to začalo líbit.
6: Takže ale ti to přišlo tak jako organicky docela, že ano. Ty jsi chodil někam hrát badminton, ano. Ano. S rodiči, ano. Petra Koukala a z toho vzešlo to, že jsi napsal knihu. Že to ano. Nebylo, že bys to někde lámal přes koleno, ne, úplně ne, tlačil.
7: To... To jsem nikdy neměl, já jsem k tomu vždycky došel tak nějak jako, někdo říká elegantně, někdo říká zleknutí. Já jsem dlouho říkal náhodou, až mě jedna chytrá paní psycholožka to vytloukla z hlavy. Já jsem vždycky říkal, když mě někdo za něco pochválil, tak jsem říkal, to se stalo náhodou. To prostě byla souhra okolností. A já jsem dostal tak vynadáno od ní, k tomu se třeba ještě dostanem. Takže já jsem i nějakou takovouhle pomoc měl v té své cestě.
6: A to ti bylo třeba kolik let, když jsi psal tyhle ty knížky?
7: Tak to byly roky tak 2014, 15, 16.
6: Takže ti bylo zhruba kolem 35?
7: Jo.
6: A stal se tam nějaký zlom s tou blížící se čtyřicítkou?
7: Stal se tam zlom, že jsem si řekl, že psát knížky je sice fajn, ale co kdybych to zkusil ještě dál a zkusil si ty knížky i sám vydávat. A to byl asi největší zlom, tohleto moje rozhodnutí a to, že jsem si poprvé v životě řekl, že když si nabiju hubu, tak se nic nestane. Tak si prostě nebudu jednou vyčítat, že jsem to neskusil. A to snad poprvé v životě já byl opravdu jako odvážný.
6: Jo, takže ti ta čtyřicítka dodala nějakou větší odvahu a jo, že se spustil i, dejme tomu, že to třeba byl i nějak jako finančně riskantnější
7: krok. Byl, protože na začátku musíte poplatit všechny ty lidi, kteří vám s výrobou té knížky pomůžou. Musíte zaplatit tisk, což jsou prostě 100 000 korun. A tam jsem si řekl, nebuď blbej, jednou si budeš vyčítat, že si to neskusil. Tak to pojď zkusit. A když se to nepovede, tak půjdeš prostě jinudy. Ale zkus to. A zkusil jsem to. To jsem měl, no, před 40. Blížila.
6: A hrálo to tam nějakou roli, jako třeba buď to, že bys měl nějak víc životních zkušeností, nebo třeba to právě, že někdy se lidem kolem 40 nebo po 40 stává, že si říkají, tak teď, když něco neudělám, tak už to třeba neudělám nikdy, že jo. Najednou nějak tam ta časovost začne ty lidi tlačit a oni se pak s nás rozhoupou něco udělat.
7: Z několika pohledů to hrálo roli. Vezmu úplně tu primitivní, že jsem do té doby našetřil nějaký peníze, takže jsem si to mohl dovolit, tenhle ten riskantní krok. To je určitě strašně důležitý. Pak jsou ty zkušenosti. Jednak jsem už nějak tušil, že knížku napsat umím. Znal jsem spoustu lidí, kteří mi můžou pomoct s tím procesem. Během té novinářské kariéry jsem se s nima seznámil a pracoval jsem s nima. A pak přesně to, co říkáš, jako, že když to neuděláš teď, tak jako na co čekáš? Na co čekáš?
6: Jo, že jsi řekl, na co čekáš a no, skočil si a zkusil
7: přesně,
6: si
7: jako
6: to.
7: Nějaký peníze na to máš, když o ně přijdeš, tak někdo blbě investuje, tak ty prostě blbě zainvestuješ do svého životního rozhodnutí. A pořád to pro mě bylo lepší, než si koupit auto třeba za to.
6: A měl jsi tam třeba nějaký obavy, že to nevyjde, nebo že se lidem ta knížka nebude líbit, teď si to nikdo nebude kupovat?
7: Já mám celý život obavy. Jo. Já mám celý život obavy, po té 40 menší, ale já a sebevědomí jsme nikdy nebyli jako kamarádi. A hrozně se to musím učit postupem let a řekl bych, kdybych to měl nějak dát do čísel, tak třeba až poslední 2 roky se mi to povedlo si říct, tak něco si přece jenom jako dokázal a teď nechci, aby to znělo jako chlubení, protože já jsem to vždycky jako schazoval to, co se mi povedlo. Jak říkám, schazoval jsem to na náhodu, když jsem napsal knížku s vyšetřovatelem Josefem Marešem, s vyšetřovatelem Vražd a ta knížka se stala nejprodávanější knížkou dle roku. Tak já jsem říkal na všechny ty gratulace, já jsem říkal, no to je díky Marešovi, on hezky vypráví, on má ten seriál. A tohle jsem pak říkal jedné psycholožce, Helena Sováková, snad jí můžu zmínit. A ona mi řekla, kde bereš tu drzost nepřijímat chválu od lidí? Oni za tebou přišli dobrovolně, je nikdo nenutil. A ty jim jinými slovy říkáš, že ty peníze, které utratili za tvoji knížku, měli utratit nějak jinak. A to byl den, kdy já jsem na ní takhle koukal s otevřenou pusou, protože mě tenhle ten pohled nikdy nenapadl. A vždycky jsem se na ty psychology spíš díval, víš, jako skrz prsty, že to jsou takový prodavači mokrý vody. A tenhle ten den, vlastně úplně banální, nějaký duben loňského roku, čili ono to je jenom něco málo přes rok. Nechci říct, že jako převrátil celý můj život na ruby, to by bylo jako nadnesený tvrzení, ale hodně převrátil to moje přemýšlení.
6: Takže si někdy kolem po 40, tak když to dobře počítám, tak ti bylo plus minus 44 let, našel nějaké zdravé sebevědomí.
7: Ano, Ano, doufám, že je zdravý. Na to zase mám tu výchovu tak přísnou, že myslím, že i v dnešní době, kdyby to sebevědomí nebylo zdravý, že moje maminka povoláním učitelka, bývalá učitelka by mě jako usadila a mám kolem sebe skvělý lidi, který by mě snad usadili, kdyby si začali myslet, že už to trošku jako přeháním.
6: A třeba když se teď s tím novým pohledem ohlédneš zpátky a díváš se jako sám na sebe, na ten svůj život, kdy si třeba to sebevědomí
7: neměl.
6: Tolik neměl, tak co u toho cítíš? Jako, je ti to třeba trochu líto, nebo to bereš jako, že jsi rád, že teď ho máš, že to je lepší, nebo jako s jakýma pocitama se na to díváš, protože mně připadá, že to téma toho malého sebevědomí docela rezonuje u těch čtyřicátníků, možná to je způsobeno i nějakým tehdejším jako školským systémem, výchovou a těch faktorů je tam asi hodně, ale že to je nějaký docela společný téma, to si moc nevěřit a hlavně se moc nechválit.
7: Nevystrkovat hlavu z davu. To je daný výchovou, ale já se vrátím k tomu, ty jsi řekla, nebo ptala se, jestli ti je to líto, a když se zeptala, tak mě úplně přeběh mráz po zádech. A jo, je mi to líto. Je mi to líto, že jsem nebyl takový jako drzejší, průraznější, že jsem si víc nevěřil. Ale na druhou stranu si říkám, že kdybych už tehdy takovej byl, jestli by se ze mě nestal nějaký třeba hajzlík, takový jako namyšlený, a tím, že já jsem si to opravdu vyšlapal od té složenky s tou 60 korunou natištěnou, pro kterou jsem si slavnostně jel na poštu vyzvednout těch 60 korun. Až k nejprodávanějším knížkám, nebo jedním z nejprodávanějších knížek u nás, tak vlastně mi ta cesta přijde strašně jako zdravá a fajn. Takže ano, je mi to líto, že jsem nebyl průbojnější, ale možná bychom tady spolu teď neseděli, kdybych byl.
6: Že bys třeba byl namyšlený, nebo nafoukaný.
7: Bys mě nepozval.
6: Že bys byl úplně jiný Martin.
7: Že byste říkal, hlavně toho blbce nafoukanýho nezvěte se.
6: Jo, toho ne. Takže to možná k něčemu je i dobrý.
7: Jo.
6: K tomu jako smutnému období tvého života, kdy ti umřel tatínek, tak ty jsi to zmiňoval před rozhovorem i v souvislosti s tím svým úspěchem jako spisovatele po 40. Tak to si myslím, že je docela zajímavý, jak nad tím přemýšlíš v kontextu toho taťky.
7: Já jsem nad tím přemýšlel dneska ráno, když jsem sem šel za tebou, a říkal jsem si, že je jedna, snad jediná, na další jsem nepřišel, nevýhoda toho něčeho dosáhnout, já nevím, jestli říkáme v pozdějším věku, prostě v tomhletom věku, že se toho nemusí dožít lidi, u kterých byste sakra chtěli, aby se toho dožili. Můj taťka neviděl jedinou moji knížku, nedržel ji v ruce. Prostě zemřel dřív, než já jsem napsal první knížku. A neviděl tu Magnesii literu. Neviděl jedinou mou trofej z tenisových turnajů, protože já jsem byl to dřevo. On prostě, jasně, rodiče ve vás bydlejí, vidějí jen to nejlepší, takže on by to takhle určitě nikdy neřekl. Ale on zkrátka zemřel ve chvíli, kdy já byl pořád to sportovní dřevo, a já jsem se pak jako naučil tenis a myslím docela slušně a začal jsem vyhrávat nějaký amatérský turnaje. A hrozně bych chtěl, aby to viděl. S těma knížkama je to vlastně úplně stejný. A já jsem o tom přemýšlel dneska z jednoho důvodu, protože já byl včera na promoci svého synovce. Máme v rodině prvního inženýra, velká sláva. A moje mamka, jeho babička, mu říkala, ať ten diplom vezme a jde ho ukázat svýmu dědovi, mýmu tátovi, na hřbitov, že by na něj byl sakra hrdej. A já doufám, že by to samý měl se mnou. A byl by hrdej. A já jsem se tehdy z toho těžkého období, není to z mý hlavy, ale mně se to hrozně líbilo. Já nejsem věřící a nevěřím na nějaký věci mezi nebem a zemí, ale tehdy jsem si řekl, že ten můj táta neodešel, ale poodešel. A vlastně tahle jedna primitivní jako věta mě to celý hrozně ulehčila.
6: Že se tě to vnímání smrti otočilo, že ty lidi jenom poodejdou.
7: Ano.
6: Že jako nemizí někam do propadliště.
7: Ano.
6: A je vůbec třeba jako ta smrt a ta časovost něco, co po 40 nějak víc vnímáš. Já myslím, že herečka Tereza Hoff to připodobňovala k tomu, jako kdyby najednou uviděla horizont. Jakože předtím šla nějakým lesem nebo někde se procházíš, když jsi mladý, prostě jdeš, pořád jdeš a najednou vyjdeš někam třeba na mítinu nebo vyjdeš z lesa a vidíš ten horizont, tu vlastní konečnost. A že se jí to stalo právě někdy kolem 40 po 40, že do té doby nad tím nějak zvlášť jako nepřemýšlela.
7: Hele, samozřejmě jsou chvíle, kdy si to uvědomím, začnu jako legračně, když zakašlu a píchne mě v těch bedrech, tak si říkám, tyjo, to mě ale před 5-10 lety nepíchlo tam. A takže samozřejmě tohle, to se mění. A ne nějak často, ale jsou chvíle, kdy si samozřejmě říkám, tyjo, budu já tady ještě 40 let, nebo i kdybych těch 40, tak už to je vlastně méně, než tady jsem. A už to bude minimálně fyzicky ta horší půlka toho života. Jak říkám, psychicky já se cítím úplně skvěle a nejlíp, jak jsem se kdy cítil. Ale pak vlastně o tom přestanu přemýšlet poměrně rychle, protože si říkám, že tady můžu být 40 let, stejně jako 40 dní.
6: Když se ještě vrátím k tvé práci a to, že ty vlastně kladeš lidem taky dost otázek, děláš rozhovory, musíš se hodně dobře ptát a tak dál, tak cítíš tam nějakou změnu s tím přibývajícím věkem, že by ses lidí ptal jinak, nebo že bys ty rozhovory vedl nějak trochu jinak, nebo že by v tomhle byl nějaký posun spojený právě s tím věkem?
7: Skvělá otázka, nikdy jsem o tom nepřemýšlel takhle. Určitě je tam to větší sebevědomí, který se promítá i do těch otázek. Možná si troufnu víc, možná se troufnu zeptat navíc, než bych se troufnul zeptat před pár lety. V mém psaní se věk možná podepisuje trošku jinak, že jsem jako zodpovědnější. A takové jako, ono by se řeklo, že s každou další knížkou bude člověk jako uvolněnější a že už to půjde jako samo. Ale jestli mi něco zůstalo, tak to jsou ty vysoké nároky, které na sebe kladu. A když mám tu laťku tady, tak ani ne tak, že bych to neskazil sobě, ale já se vždycky strašně bojím a největší trému mám z toho, že to zkazím tomu člověku, který se mnou tu knížku píše. Že víš, já jsem třeba za tam tu knížku dostal cenu, tak já bych ji chtěl i za tohle. Ale já nemusím mít těch cen 5, ale chci to dopřát i tomu dalšímu a třetímu a čtvrtýmu. Takže věk mě spíš svazuje v práci, než aby mě tak jako rozvolnil a líp se mi dýchalo.
6: A není to třeba, že tě spíš svazuje ten úspěch, než že by tě svazoval ten věk? Jakože ono podle mě v něčem, jako obecně ten úspěch, když to přirovnám třeba ve sportu, tak se říká, že jako není tak jednoduché v uvozovkách se stát mistrem, mistryní světa, ale že mnohem složitější je pak třeba ten titul obhájit. Protože jo. Tam potom už přistupuje.
7: Už na vás všichni koukají, to je ten, co to vyhrál minule, to je ten, co měl dobrou knížku, tak ať se vytáhne, co napsal letos. Jo, stoprocentně. Tak já to beru, že to jsou takový spojitý nádoby, protože ten úspěch přišel s tím věkem, ale je to samozřejmě ten úspěch, který vás jako, místo abyste z něj vlastně měli radost, a já se učím mít radost, to je další věc, kterou jsem se pozor naučil až po 40. Dřív jsem byl takový ten, že si to jako očkrt a jedeme hnedka dál, nebudeme ztrácet jako čas, tak nějaký 3 roky zpátky jsem si tohleto uvědomil.
6: A kdybys teda měl závěrem nějak shrnout ty zkušenosti po 40, včetně třeba nějakých těch typů, z čeho máš radost, že ti zafungovalo nebo se ti změnilo, aby si z toho všichni, kdo poslouchají, mohli něco vzít, tak co by to bylo?
7: Ale určitě platí, že každý je pánem svého života a pro mě, k čemu jsem dospěl po té 40, možná jedna věc ještě důležitá, o které jsme nemluvili. Já jsem strašně dřív dal na názory lidí, ale všech a až poslední roky jsem se naučil, ano, klidně dej na názory lidí, ale opravdu jen těch svých nejbližších.
6: Je, že tě jako rozhodilo, třeba, že by ti někdo řekl, je Martin, ty máš ale divný tenisky, no. Tak ty bys už začal přemýšlet, jestli náhodou, teda si nemáš koupit.
7: Ale měl jsem to samozřejmě spíš spojený s tou svojí prací.
6: S psaním.
7: A já jsem samozřejmě rád, když se to psaní líbí. Ale když se nebude líbit panu Petrovi z Vyškova, tak dřív mi to pan Petr z Vyškova napsal a já jsem z toho měl 2 špatný dny a dneska si řeknu, no tak holce to nelíbí všem a líbí se to mně. Takže možná nejenom těm svým blízkým, ale jako žijte ten svůj život pro sebe. Jasně, nějaký hranice, nepůjdu teď jako vymlátit výlohu, protože si řeknu, že jsem to nikdy neudělal a chtěl bych to sakra zkusit. Ale vy musíte mít jako radost z toho života pro sebe, protože to děláte to sakra pro sebe. A to je jedna věc, kterou jsem se naučil jako v pozdějším věku. Vážit si věcí takových těch jako obyčejných. Já jsem si normálně taky novinka začal, když jsem si myslel, že můj život stojí jako za nic, tak jsem si každý den začal psát, co hezkýho jsem jako prožil.
6: Je to ten deník vděčnosti, no. To se říká, ono to je taky takový klišé, koluje to hodně i na sociálních sítích, ale ty říkáš teda, že to opravdu funguje, jo. Že něco se ti přecvaklo.
7: Ano, a stačí opravdu jako minuta vděčnosti. Opravdu si jenom říct, já se dneska těším na to, že půjdu tím parkem s tenisovou raketou v ruce na ten svůj oblíbený sport, který mám ze všeho nejradši. Blbost možná, ale je tam ta jedna věc, minimálně jednu věc jako denně najdete. Važte si lidí, který máte kolem sebe a nikdy to neberte jako samozřejmost, protože to, že tam jsou dneska, neznamená, že tam budou zítra z jakýhokoliv důvodu, protože je prostě ta vaše samozřejmost přestane bavit anebo protože se něco stane. A nevím, tady bych to možná jako ukončil.
6: No, já myslím, že jsi to řekl fakt hezky. Díky, Martine, že jsi dorazil do klubu 40. Ať se ti daří.
7: Díky moc, bylo mi ctí a zdravím všechny v našem věku a ve všech jiných věcích.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. O podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Ministerstvo zdravotnictví plánuje zlepšit dostupnost paliativní péče. Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa vodních slalomářů kvalifikaci na kajaku. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a lokálně se přidají přeháňky. Teploty až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vláda požaduje, aby soud vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě soudce Pavla Šámala. O jeho případné podjatosti rozhodne plénum v září. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Vláda chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho víc než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha ten počet dál poroste.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
1: Výrobce letadel Boeing chce po americké vládě, aby zkontrolovala evropské dotace pro konkurenční Airbus. Evropská unie mu schválila půjčky v celkovém objemu 3 miliardy eur v přepočtu přes 70 miliard korun. Podle Boeingu nejsou dostatečně transparentní ani v souladu se vzájemnou celní dohodou.
3: Tlak Boeingu podle agentury Reuters přichází v době, kdy Airbus vyvíjí nové letadlo, které by mohlo obnovit konkurenční boj. Spojené státy a Evropská unie se už více než 20 let obvinují z nelegální podpory svých výrobců letadel. Pravidla podle Světové obchodní organizace porušovaly jak Washington, tak Brusel. Obě strany se v roce 2021 dohodly na pětiletém obchodním příměří. To mělo vypršet tento měsíc. Po dlouhém jednání ho ale obě strany prodloužily na neurčito. Neschody ohledně financování výrobců letadel by mohly vést k obnovení celní války mezi 27 a Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Centrum Kašpar v Liberci musí omezit pomoc obtížně zaměstnatelným lidem. Organizace pomáhá najít práci uchazečům nad 55 let, sociálně vyloučeným nebo ženám po rodičovské dovolené. Spolek se nově musí spolehnout jen na dobrovolné dary nebo benefiční kampaně, protože neuspěl s žádostí o dotaci z Evropského sociálního fondu. Vysvětlila to zakladatelka Centra Kašpar Ivana Sulovská.
4: Z těch darů dlouhodobě dofinancováváme ty služby a teď vlastně je to jediný zdroj pracovního poradenství, které v omezené míře a prostě adekvátní těm zdrojům budeme dál nabízet nebo dál nabízíme.
5: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál v Oklahomě Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Bára Galušková se do semifinále neprobojovala. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je totiž těhotná. V tiskové zprávě o tom informoval atletický svaz s tím, že se chce Švábíková po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. A časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr průběžného pořadí Tadej Pogačar ze Slovenska. Ten vede před Belgičanem o 4,5 minuty.
6: Překážka na D5 u Rokycan a taky na D3 u Veselí nad Lužnicí. Velmi opatrně jeďte po D5 z Plzně směrem na Prahu za sjezdem na Ejpovice. V okolí 65. kilometru hlásil před několika okamžiky zpravodaj chodce na dálnici.
7: Teď pěšky člověk v černé teplákové soupravě. Jde na tý dálnici. Jde odstavným pruhem člověk pěšky v předním oblečení.
6: A pozor taky na D3 z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 110 překáží v jízdních pruzích plastová vana, může se tam vybočovat. A na silnici 56 mezi Hlučínem a Opavou čekejte zdržení v Zábřehu. U fotbalového hřiště se srazili dva motorkáři a na místě zasahovali záchranáři. Průjezd je tam kivadlový a brzdí se z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Čas plyne jako voda, říká se. A voda se také v čase mění. Dokáže zmrznout na led, který vlivem tepla zase roztaje. Když je teplo ještě větší, voda se odpaří a zanechá po sobě sucho. Čas a vodu, tyto dvě entity, které jsou neoddělitelné od existence lidstva na planetě Zemi a nyní jsou klíčové při zvládání dopadů změn klimatu, se rozhodl originálním způsobem pojednat spisovatel a výrazná osobnost islandského veřejného života Andri Snar Magnason. Jeho kniha O času a vodě vyšla česky v nakladatelství Argo v roce 2022. Ukázky dnes čte Libor Vacek a u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
0: Ex Libris.
8: Demokracie, parlament, svoboda pohybu. Na konci 18. století už se tato slova v Evropě v jistých kruzích vyslovovala, ale obyčejní lidé nevěděli, co si pod nimi vlastně představit. Naopak slovo hřích stále ještě představovalo důležitý mocenský nástroj k řízení jejich života. Za to dnes ho nepoužívá skoro nikdo, o jeho moci ani nemluvě. Těmito příklady ilustruje Andri Snar Magnason problém, před nímž stál, když knihu O času a vodě psal.
9: Většina lidí vnímá sousloví klimatická změna jako bílý šum. Utvořit si názor na méně závažná témata je snazší. Když se zničí něco v ceně milionu korun, někdo zastřelí zvíře nebo se překročí rozpočet nějakého projektu, snadno to pochopíme. Když ale jde o něco nekonečně velkého a nesmírně cenného, vlastně o samotný základ našeho života, nedokážeme adekvátně zareagovat. Jakoby mozek nebyl sto takové měřítko obsáhnout.
8: Chybí nám jazyk, který by mozku přetlumočil, co se vlastně děje. I o něco představitelnějším výrazům, jako tání ledovců, okyselování oceánů nebo nárůst emisí, konkrétní obsah teprve postupně nabíhá s tím, jak se tyto jevy začínají intenzivněji promítat do našich životů. A velice pravděpodobně ani zatím nemáme slova pro to, co kvůli nim ještě zažijeme.
9: Většina lidí je odsouzena k tomu, aby uvažovala ve vyjetých kolejích a myslela na základě pojmů, které daná doba nabízí.
8: Konstatuje autor a jakožto znalec staré islandské literatury to vtipně dokumentuje na příkladu z dob, kdy se na Islandu začalo šířit křesťanství.
9: Když si v 10. století nějaký dvorní básník, takzvaný skald, usmyslel, že složí oslavnou báseň králi, který se obrátil na křesťanskou víru, neměl to právě lehké. Tehdejší poetické vyjadřování totiž vycházelo z pohanské mytologie. Ve staroseverském básnictví se věci nenazývají pravými jmény, nahrazovaly se metaforickými opisy a poetickými náhražkami. Staroseverská dvorská poezie namísto slova země pracovala s výrazem Odinova nevěsta a oblohu nazývala helmou trpaslíků. Jak se ale měl křesťanský básník zařadit do literární tradice, kde se samotné básnictví nazývalo medovina bohů, Odinův dar či krev obrů? Velebit jediného boha, stvořitele nebes i země pomocí medoviny bohů bylo jistě složité. Tradice nutila básníky mluvit o bohu jako o stvořiteli helmy trpaslíků a Odinovi nevěsty. Znamená to, že k přijetí nového způsobu uvažování využíváme zastaralou mentalitu. Na počátku křesťanské éry se nedalo mluvit o Bohu, aniž se člověk zmínil o Odinovi a opřel se o pohanské vidění světa, křesťanstvím posléze vytlačené. Slova na nás působí a vytvářejí naše emoce.
8: A tak Andrij Snar pochopil, že musí vymyslet nový přístup, pokud chce psát o tématu, k němuž nám zatím chybějí slova. A ta, která máme, možná do pár let změní citové zabarvení nebo dokonce význam s tím, jak jejich obsah naplní konkrétní nové zkušenosti. Sousloví klimatická změna se na stránkách jeho víc jak 300 stránkové knihy objeví skutečně jen párkrát. Namísto toho se autor k tomuto komplexnímu tématu přibližuje z různých stran, skáče v čase dozadu a dopředu, používá osobní i vědecký tón, cituje rozhovory, odkazuje na rodinné historky i světové mytologie.
9: Musím o těch záležitostech psát tak, že vlastně nebudu psát přímo o nich. Musím proniknout za ně, abych pokročil vpřed.
8: Oznamuje čtenáři v úvodu knihy. K jejímu vzniku přispěla řada náhodně seběhnutých setkání a událostí. V roce 2006 získal Andrij Snar islandskou literární cenu, již svoji druhou, za knihu Drömalandit, v překladu Vysněná země, své pomocný manuál pro vystrašený národ. Kritizoval v ní islandskou energetickou politiku a přístup k využívání krajiny, zejména v oblasti východního Islandu, severně od největšího islandského ledovce Vatnajökull. Do kraje se na nějakou dobu vypravil a líčením jeho krás se snažil zabránit výstavbě přehrady a vodní elektrárny, jež měla zásobovat energií nedalekou továrnu na hliník.
9: Tato továrna produkuje pouhý zlomek objemu hliníku, který Američané vyhazují na skládky. Jen v podobě plechovek končí každoročně v odpadu tolik hliníku, kolik by stačilo na 4x letecké flotily Spojených států. Recyklace plechovek v Americe by nahradila 3 až 4 takové továrny. Když se na podzim roku 2006 uzavřela stavidla přehrady Kauranjukar, krajina, kterou básník Helgi Valtison poeticky nazval boží dálavou obtěžkanou tichem, s konečnou platností zmizela pod 200-metrovou vrstvou kalné ledovcové vody.
8: Ohlíží se dnes Andrij Snar za svým pokusem zachránit přírodu pomocí literatury. Kniha Vysněná země se i tak stala okamžitě bestsellerem a otevřela mu cestu na mezinárodní literární scénu. V rámci jednoho čtení v Mnichově se setkal s vědcem zabývajícím se zemským systémem. Ten ho ponoukl, aby se ve své další knize věnoval právě změnám klimatu a jejich příčinám. Poukázal na to, že k tématu máme sice fakta, ale chybí někdo, kdo je umí poutavě propojit a srozumitelně sdělit. Váhajícímu islandskému spisovateli nabídl, že zkontroluje a ověří vše, co na toto téma napíše. A tak kniha O času a vodě získala vědecký základ, na nějž Andrij Snar začal klást další vrstvy a propojovat je svým poetickým, nicméně velice jasným a vtipným jazykem.
9: V říjnu roku 2008 jsem jel na Britské ostrovy představit svou knihu Vysněná země. Ubytoval jsem se v levném londýnském hotelu, v hale tam ležely noviny se zprávami z Islandu. Zašel jsem do obchodu a koupil ženě krásný svetr. Během nákupu se kurz islandské koruny k libře propadl tak strmě, že se svetr za 5 minut zdražil o

0: mluvil o životním prostředí. Zpráva o jeho návštěvě pro mě byla novinkou a tak jsem v přesvědčení, že si ze mě někdo utahuje, opáčil. To zní zajímavě, jako křesťan, ale budu muset nejdřív zavolat papežovi a požádat ho o svolení. Dobře, mám tedy zavolat zítra? Jo, já se dnes s papežem domluvím. Následujícího dne zazvonil telefon a osoba na druhé straně drátu se mě zeptala. Co říkal? Kdo? No přece papež. Aha, řekl jenom ano a amen. Musíte nám poslat seznam otázek, chtějí je vidět s 3měsíčním předstihem.
1: Civilní a neobvykle informativní rozhovor s tibetským duchovním, který následně Andriho Snar Magnasona pozval i do svého sídla v indické Dharmsale, tvoří důležitý základ několika kapitol knihy O času a vodě. O její výsledný tvar se ale hlavně zasloužila autorova nesmírně zajímavá rodina. Jeho prarodiče a další příbuzní se díky svým povoláním setkali s významnými osobnostmi 20. století a stali se svědky procesů a jevů, o nichž pak Andri Snar může jejich hlasem vyprávět de facto z první ruky a srovnávat je s dneškem. Asi nejvýznamnější je z tohoto pohledu jeho babička Hulda a dědeček Arnie.
0: Babička je hrdinka naší rodiny. Když jsme byli mladší, pořád jsme se s ní chlubili. Moje babička je silnější než tvůj táta. Jako první Islanďanka v roce 1945 složila zkoušky kategorie A a získala pilotní průkaz na větroň. Tohle je Schulgleiter, vysvětluje mi, a pak jsem taky pilotovala Greenau Baby. Vytáhne průkaz a ukáže mi fotografii, kde sedí na jakési tyči s křídly. Nápadně se to podobá kluzáku, který v počátcích letectví sestrojili bratři Wrightové.
1: Když v roce 1947 nakrátko obživla sopka Hekla, zavolala babička svému kamarádovi, zda by si neměli aktivní kráter prohlédnout v jeho dvoumístném letadle.
0: Do křídel jim bušily hrudky popela a kráter rámusil tak, že přehlušil hluk motoru a babička s kamarádem neslyšeli vlastního slova. Byla to nádhera, vzpomínala. Jak tě pro boha napadlo kroužit v jednomotorovém letadle kolem zuřícího vulkánu? Vždyť si měla doma 6měsíční dvojčata. Co na to říkala tvoje maminka, ptám se. Táta mě odjakživa povzbuzoval. Jeho ty moje alotrie bavily. S tím pilotem jsem se znala, protože u nás doma všichni byli blázni do létání. Kdyby člověk vždycky domýšlel, co všechno by se mohlo stát, nikdy by se do ničeho nepustil.
1: Tahle babička spolu se svým druhým manželem také až do 80. let 20. století chodila po islandských ledovcích. Jakožto členové islandské glaciologické společnosti je měřili a mapovali, stavěli chaty na jejich úbočí a to vše s velice základním vybavením. Bez flísových bund a goretexové obuvy, bez elektřiny a dopravní techniky. Andri Snar jejich vyprávění zaznamenává a následně ho protahuje do přítomnosti a blízké budoucnosti, kdy jsme svědky tání a mizení těchto ledových obrů v krajině.
0: Když jsem si přehrával záznamy, které dědeček na ledovci natočil, říkal jsem si, že býval mohl pořídit víc záběrů babičky. Ledovec i krajina se dají natočit znovu, ale babička byla mladá jen jednou. Mýlil jsem se. Ukázalo se, že ledovec je stejně pomíjivý jako člověk. Dědečkovi filmy dokumentují krajinu, která už moc dlouho existovat nebude. Kdyby se moje nejmladší dcera dožila stejného věku jako babička, bude žít ještě v roce 2103. Vyhlížet tak daleko do budoucnosti je čirá sci-fi a z ledovců zbyde jen vzpomínka. Tam, kde se dříve na obzoru rýsoval ledovec, zůstane jen nebe. Naše vnoučata si při prohlížení starých map budou muset představovat horu zmrzlé vody ve snaze pochopit, jaká asi byla. Led o tloušťce 1000 metrů, který zaplňoval celá údolí. Co dalšího ve světě nastane, nevíme. Těžko říct, jakými výrazy a slovy se bude naše doba označovat. Záleží to na nás samotných a na tom, co uděláme právě teď.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů.

0: jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Neméně inspirativním průvodcem je v knize O času a vodě první manžel babičky Huldy. Dědeček Björn, který svůj život prožil ve Spojených státech amerických. Jako chirurg operoval i řadu známých osobností. Iránského šáha Rezu Pahlavího, umělce Andyho Warhola nebo strůjce atomové bomby Roberta Oppenheimera. Posledního z nich Andrej Snar přirovnává k Prometeovi. Zatímco podle antického mýtu Prometeus ukradl bohům oheň a dal ho lidem, Oppenheimer se ponořil do nejmenších částic na světě a dal lidem do rukou mocnou destruktivní zbraň. Podle některých názorů také první atomový výbuch představuje začátek nové geologické éry, takzvaného antropocénu. Tedy éry, kdy se člověk stal jedním z geologických faktorů na Zemi a jeho stopa je formálně měřitelná kdekoliv na zemském povrchu i pod ním. Hrozba jaderného konfliktu visela nad celým Andryho dětstvím a on cítil nefalšovaný strach. Možná proto se moje generace nenechá tolik vykolejit hrozbou klimatické změny, píše. Protože se nechceme vracet ke strachu z jaderné války. Otupěli jsme a jsme ironičtí. Na rozdíl od generace dnešních dětí a mladých, jež berou destruktivní změny pro planetu vážně.
2: Zřejmě nemají strach se bát. Namísto toho začali stávkovat. Škola je má připravovat na budoucnost, ale v současné situaci jim je pochopitelně veškeré vzdělání k ničemu, protože vzdělávací systém a firmy se nechtějí přizpůsobit vědě a vedou nás špatným směrem. Do propasti, na jejímž okraji stojíme.
1: Poznamenává autor. Při přípravě knihy položil tehdy skoro stoletému dědečkovi Björnovi otázku, jaké nejdůležitější změny podle něj ve světě nastaly od jeho narození.
2: Odpověděl bez zaváhání. Ty v posledních 10 letech. Dědeček žil v přelomové době. Jako mladík lovil na Islandu na primitivních parnících s ledě a jako lékař objížděl v západních fjordech pacienty na koni. Pak se vydal do světa a v New Yorku se vrhl do víru velkoměsta. Nachomítl se k íránské revoluci a operoval samotného Prometea. To všechno dědeček zažil a přesto prohlásil, že nejpřevratnější bylo posledních 10 let. Měl tím na mysli počítače, internet, pokroky v genetice, sociální sítě, informační technologie a to, že si může skypovat s vnoučaty. A mně najednou připadalo, že jsem o nic nepřišel. Bylo by ironické nořit se do starých příběhů a přitom zapomínat na vlastní současnost. A v neposlední řadě na budoucnost.
1: Budoucnost je v knize O času a vodě neméně důležitá. Rodinné historky, příběhy z islandských ság a antických mýtů jsou vyprávěné s jasným účelem a jsou pevně propojené s vědeckými predikcemi a pomyšlením na osud spisovatelových 4 dospívajících dětí. Andrej Snar se netají tím, že právě obavy o budoucnost jeho potomků ho přiměly k hlubšímu zájmu o téma klimatické změny. Tyto obavy ho občas tak frustrují, že už je nechce slyšet, ani o nich říkat svým dětem, aby je nezarmoutil. Třeba, že některé druhy želv nebo krokodýlů vlivem lidské činnosti vymírají, přestože dosud na Zemi žili po mnoho milionů let. Bojí se dopadů tání ledovců, stoupající hladiny oceánu a okyselování jejich vod, kvůli němuž zanikají korálové útesy a skomírá produkce fytoplanktonu, což ohrožuje tvorbu kyslíku na Zemi. A v neposlední řadě chápe, že změny v oceánech znamenají i obrovské společenské změny spojené s masivní migrací, hroucením států nebo možným hladomorem.
2: Těžko si dokážeme představit, že se v příštích 100 letech může moře změnit víc, než jak se proměnilo za posledních 50 milionů let. Od osídlení Islandu uběhla jen kratičká doba, pouhý 12násobek života mé babičky. Celé islandské dějiny jsou souborem po sobě následujících příběhů 12 žen. 12 dívek, které se narodí a jejichž život uběhne jako voda. 12 stařen, které natahují ruce jako při vodním aerobiku, dotýkají se dlaněmi a oči jim svítí, poněvadž čas utíká rychle a oni nevědí, že už jim táhne na stovku. Čas pádí tak rychle, že od Ježíšova narození nás dělí jen 21 babiček. I z dědečky by se všechny vešly do jednoho autobusu. Nejstarší písemné památky lidstva jsou staré 5000 let a vyprávějí o událostech, které se staly prakticky včera. V porovnání s 50 miliony let historie oceánů vzniklo lidstvo teprve předevčírem.
1: Klade spisovatel vývoj posledních let na originálně zobrazenou časovou osu. A perspektivou delšího času se v další kapitole snaží své obavy také mírnit.
2: Žádná krajina není neměnná. Příroda nikdy není konstantní a zásadní přerody jsou její podstatou. Příroda je jako indická bohyně Kálí. Zároveň rodí, ničí, miluje se i zabíjí, protože stvoření a pustošení probíhá v přírodě souběžně. Příroda v tom rozdíl nedělá. Ať se v čase vrátíme sebedál, příroda měla odjakživa pravdu. Vždy byla taková, jaká má být. Stvoření znamená totéž, co změnu. Vše prochází procesem proměny.
1: Časová relativizace současné klimatické změny autorovi přináší uklidnění, ale je to klid pramenící z rezignace, apatie a ironie.
2: Jenže se bojím, že když to udělám, budou nadcházející generace takovým postojem pohrdat. Dnešní dvacátník bude znát a milovat člověka, který bude žít ještě v roce 2160. A podle toho, jak to vypadá teď, se řítíme vstříc tak drtivé zkáze, že generace příštího století naši existenci odsoudí jako směšnou a pošetilou. Budou nás považovat za zabedněné primitivy. Myšlenková rezignace se stane jen dalším symbolem našeho bezuzdného egoismu. Stejně jako umění, které je poplatné diktátorům, budou veškeré naše výtvory posuzovány ve světle devastace vědomě způsobené naším životním stylem.
1: Souběžně s tím, jak se zrychlují a zintenzivňují změny v krajině, klimatu a v našich životech, se text knihy O času a vodě stává naléhavější a více se věnuje projekcím budoucího času. Přináší přitom i nadějné a konstruktivní pasáže.
2: Počátkem 20. století se v naší zemi objevila nová neznámá povolání. Inženýr, mechanik, telegrafista, telefonní spojovatelka. Tihle lidé byli průkopníci tehdejších technologií. V telefonním seznamu momentálně uvádějí tři lidé jako povolání likvidátor uhlíku. Tuhle profesi je třeba rozšířit. V roce 2012 se zjišťovalo, zda by se oxid uhličitý dal uložit do skalního podloží. Základem této metody je rozmíchání oxidu uhličitého ve vodě, přičemž vznikne něco jako sodovka. Ta se načerpá do země, kde narazí na čedič. Chemickou reakcí vznikne islandský kalcit, což je krystalizovaný uhličitan vápenatý. Tatáž látka, z jakési korály staví schránky.
1: Autor také připomíná vědecká doporučení prezentovaná i v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN. Podle nich k rychlým opatřením na zmírnění škodlivých dopadů klimatické změny patří omezení plýtvání jídlem a proměna složení potravy. Dále rozvoj obnovitelných a čistších zdrojů energie, zalesňování a obnova mokřadů a větší celosvětová rovnoprávnost žen. Největším přínosem jeho knihy je ale právě zpřítomnění času skrze příběhy. Vyprávěním o tom, co prožili jeho blízcí a čím žijí, dává Andri Sner obsah i složitým jevům, jejichž obrovskou množinu označujeme dvojicí neškodných slov změna klimatu. Poselství knihy O času a vodě je tímto jasné. Právě osobní pouto, láska a zájem můžou pomoct při záchraně planety a zabránit nejhorším destruktivním změnám. Jak praví ostatně citát, jenž je motem knihy.
2: Chráníš jen to, co miluješ. Miluješ jen to, co znáš. Znáš jen to, co tě někdo naučil.
1: Ukázky dnes četl Libor Vacek. Knihu O času a vodě v překladu Marty Bartoškové vydalo nakladatelství Argo v roce 2022. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Jan Schreier. Zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.
0: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Mladiství ve Francii si tak od září nebudou moct na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající postupně budou zrušené. Pražská burza po týdnu opět zavřela nad úrovní 2600 bodů. Index PX dnes posílil o 0,79% na 2612,65 bodů. Pomohly mu akcie energetické společnosti ČES, Komerční banky nebo Erste Bank. Ztrácely naopak Moneta Money Bank, pojišťovna VIK nebo plzeňské strojírny Doosan Škoda Power. Aktivita na trhu zůstala nízká. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Vláda plánuje posílit protidronovou obranu Česka. Společnosti patřící do kritické infrastruktury státu by například nově mohly rušit nebo přímo zneškodňovat drony, které se objeví v bezletových zónách nad jejich objekty. Vyplývá to z novely, kterou představil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO a ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Teď zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. A firma OKD dnes začala zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Dálkař Radek Juška na mítinku v Banské Bystrici skočil 818 cm a na 13 cm se přiblížil vlastnímu českému rekordu. 33-letý atlet předvedl svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Jeho národní maximum je ještě o další rok starší.
4: Nehoda na Barandovském mostě v Praze a omezení na D5 u Králova dvora. V Praze čekejte nehodu v ulici k Barandovu těsně před nájezdem na Barandovský most. V pravé části vozovky se srazila dvě osobní auta a blokují částečně jízdní pruhy. Průjezd je omezený, ale větší zdržení zatím nenaberete. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 23 silničáři stáhli provoz do pravého pruhu kvůli sekání a údržbě travních porostů. Trvat by to mělo až do 4 hodin ráno. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. Provoz už ale zeslábnul a kolony nevznikají. A ještě dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Za tunelem Radejčín stojí na 57. kilometru porouchané auto v odstavném pruhu. Je označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až na 5 stupňů. Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Drahé nedostupné byty. To je mantra posledních let, kterou se snaží zatím neúspěšně řešit každá vláda. Ta současná si dala do své hospodářské strategie, že to za 4 roky změní. I díky tomu, že sám stát bude stavět nové byty pro potřebné profese či mladé rodiny. Výrazně má také zesílit příliv nových investic do dalších oblastí ekonomiky. Při plnění obou těchto slibů má hrát velkou roli státní investiční a rozvojová společnost. Její ředitel Zbyněk Pokorný bude naším hostem. Při poslechu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé, seniory, armádu, policii, hasiče, zdravotníky a učitele. To je jedno z hesel vládní hospodářské strategie přijaté letos v únoru. Do roku 2030 se tak má zahajovat výstavba 10 000 veřejných bytů ročně, hlavně pro vyjmenované profese.
6: Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska.
5: Řekl v minulém dílu pořadu zmocněnec pro plnění hospodářské strategie Ondřej Dočkal. Součástí plánu je také podle strategie udělat národní inventuru vhodných pozemků či nemovitostí ve vlastnictví státu a dalších veřejných institucí, které by se daly pro bydlení využít. Analýzu možností, co všechno by stát mohl využít na bydlení, dělala v minulých měsících státní investiční a rozvojová společnost. Co zjistila? To je první téma pro generálního ředitele této společnosti, známé pod zkratkou SIRS, Zbyňka Pokorného. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Co tedy ukázala ta analýza pozemků v rukou státu, nebo pokud to byly i nemovitosti, co přesně jste vlastně zkoumali?
7: Tak my jsme v první fázi se zaměřili na ty nejnadějnější lokality, o kterých si myslíme, že brzy se může na nich zahájit bytová výstavba, které jsou ekonomicky efektivní a z hlediska času připravitelné v nějakém jako rozumném časovém horizontu. V té první verzi analýzy vlastně jsme se dívali na 200 potenciálních lokalit s rozlohou přibližně 300 hektarů.
5: A to jsou všechno pozemky, tedy, které má v rukou stát nebo nějaké jeho organizace?
7: Jsou to primárně státní pozemky v rukou státu, to znamená například státního pozemkového úřadu, úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, ale případně i různých státních organizacích přímo řízených státem, například Správa železnic. A kromě toho vlastně i v té prvotní verzi analýzy jsme se dívali na některé pozemky v rukou obcí v krajských městech, že tam vidíme také velký potenciál na možnou spolupráci, byť primárně se soustředíme skutečně na ty pozemky státu.
5: No a jak vypadá to rozložení pozemků, protože dovedu si představit, že třeba kolem železnice je spousta pozemků, ale asi by tam nikdo bydlet nechtěl, nebo je to třeba v lokalitách, kde není žádná poptávka po bytech pro potřebné profese nebo mladé lidi.
7: Určitě říkáte to správně. Vlastně z té analýzy vyplynulo, že existuje řada pozemků, které jsou využitelné, ale rozhodně to nejsou všechny, na které jsme se dívali, ať už je to z hlediska toho komerčního využití, nebo přesně v blízkosti železnic, nikdo nechce bydlet, ale v širším okolí jistě ano. No, dobrý příklad je z Anglie, takhle funguje státní developer, který vlastně de facto ten potenciál rozvoje území kolem železnic inicioval, zahájil. V širším území vlastně té železniční sítě lze velmi dobře stavět bytovou výstavbu, ne teda přímo samozřejmě na kolejích, ale jasně, v tom širším území úplně bez problému.
5: Čili těch 300 hektarů, o kterých jste mluvil, tak to už je výběr, kde je to vhodné, nebo to je
7: všechno? Ne, to bylo skutečně chtěl bych říct, že to je prvotní analýza, my určitě budeme dál dopracovávat, ale chtěli jsme už s něčím začít a v něčem se pohnout dopředu, aby jsme fakt mohli v brzké době na nějakých konkrétních vybraných projektech začít pracovat, takže ty pozemky, které jsme zkoumali, se budou rozšiřovat, ale z této prvotní várky, těch 300 hektarů, 200 lokalit, v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně, a my už jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
5: A o jak velkou plochu se jedná, když říkáte 15 projektů?
7: Asi bych neříkal spíš v ploše, ale spíš v počtu bytových jednotek, jsem připadá takový nejvíc jako srozumitelný, takže ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů té první skupině, kterou jsme identifikovali.
5: A dá se říct, jaká státní instituce tady má nejvíc těch vhodných lokalit?
7: Možná dobrý říct na začátek, že vlastně úplně nejvíc lokalit v rukou nemá stát, ale jsou to obce. pokud byste se na to měli možnost podívat, tak byste věděli, že vlastně obce jsou ty, které drží nejvíce lokalit pro bytovou výstavbu, je trošku v jejich rukách s tou jako neutěšenou situací v rámci bytové výstavby dělat, ale myslíme, že i stát jako by měl přiložit ruku k dílu a ty pozemky, které má, kterých je teda výrazně méně vhodných než mají obce, tak i ty pro ten potenciál využít a na ten trh bytů je dostat.
8: No a je možné, že byste se třeba dohodli, že obce vám dá k dispozici ten pozemek a vy byste tam vybudovali nějaký projekt?
7: Určitě je to možné, na tyto lokality se díváme, ale určitě primárně nám jde o to dostat a naplnit vlastně potenciál pozemků ve vlastnictví státu. To bude ten pilotní projekt, který my budeme se na něj dívat jako primárně, ale i tyhle lokality jsou, protože někdy pro ty obce je opravdu obtížně řešitelná celá ta konstrukce projektově uřídit vlastně tu bytovou výstavbu a nechtějí se do toho pustit.
8: A zpátky tedy ke státu, která z těch institucí má tedy nejvíc těch pozemků, nebo co jste zjistili?
7: Tak pozemní pozemku má státní pozemkový úřad, ale to neznamená, že jsou vhodné pro bytovou výstavbu, protože oni spravují celou řadu území. Ale z pohledu jako toho potenciálu pro bytovou výstavbu si myslím, že to třeba překvapuje, může být právě ta správa železnic, která jako historicky vlastně spravuje nějaká území kolejová. Ty železniční stanice obvykle vznikaly v nějakém centru města a podobně, takže a to jsou ta místa, kde dneska ta bytová výstavba je nejvíce vlastně potřebná.
8: To je Praha, Brno, tak, předpokládám.
7: Tak. Proto mi primárně vlastně
8: takže
7: v
8: Praze
7: fázi,
8: kolem kolejí by mohly vzniknout.
7: Jo, přesně nové tak. Byty. Proto je vlastně mi primárně v té první fázi, co se týče správy železnic, jsme se koukali jenom na Prahu. Třeba, že fakt nemáme úplně kapacity na všechno. To neznamená, že přesně, jak jste zmínila Brno, další lokality, ten potenciál tam bude taky podle mě velký.
8: Takže když jste mluvil celkově třeba, že by mohlo vzniknout 15 000 bytů, tak na Prahu připadá kolik?
7: To jsou nižší stovky, až tisíce, řekněme.
8: Na začátku vlastně jsme říkali, že stát by měl primárně nabízet ty byty vybraným profesím. Jak by tedy měl typově prostě vypadat projekt, který vzejde tedy z vaší dílny?
7: Tak samozřejmě tam záleží na tom zadání, o jaké typové profese se jedná, my proto i primárně ty lokality, které tam máme, jsme se snažili hledat v nějaké dobré dopravní dostupnosti, kde tyto typové profese mají své pracovní uplatnění, to znamená blízkosti nemocnic, ideálně. I takové lokality jsou, zejména v Praze. A pak samozřejmě bude se jednat o nějakou třeba individuální výstavbu pro potřeby silových rezortů, takže zase to musí být někde, kde primárně ta poptávka po tom umístění a na tom, o tom se musíme bavit samozřejmě s těmi konkrétními subjekty, pro které se to má vystavit, protože jako naše úloha není jako určit, kdo bude ten konečný uživatel, to samozřejmě není naše úloha, my jsme státní developer, takže naše úloha je dostat území na trh vlastně bytové výstavby a aby tam v nějaké dohledné době ty o nějakém standardu a kapacitě vznikly. Ale ne komu se budou pronajímat.
8: A o tom bude rozhodovat kdo?
7: Tak předpokládám, je to politika samozřejmě z občasné vlády, tak myslím, že velmi dobře ví, kde jsou ty palčivé místa, kde ty profese jsou nejvíc, pro jich potřebu nejvíc potřeba vybudovat bytovou výstavbu.
8: Já si myslím, že by ještě stálo za to vysvětlit, jak by to mělo vypadat, jestli státní investiční a rozvojová společnost bude zároveň ten stavebník, jestli vy si na to někoho najmete, nebo jestli jenom by typujete nebo připravíte pozemek a pak to předáte třeba nějakým soukromým developerům, nebo jak by to vlastně mělo vypadat.
7: Ta naše minimální role, kterou my jako současné době vlastně děláme a naplňuje land develop, to znamená vyhledání vhodných pozemků a jejich dovedení na trh. A samozřejmě může se jednat to navazující řešení, může se jednat různou kombinaci možností, buď se bude jednat o nějakou konkrétní výstavbu na konkrétní poptávku, jsem zmínil třeba ten silový rezort nebo potřebnou profesi pro konkrétního správce nemovitostí ve státních rukou, pro kterého to budeme zajišťovat napřímo od A do Z, projektově až po výstavbu, kdy samozřejmě vysoutěžíme i toho stavebníka, vysoutěžíme projektanta, tak v tom není žádný problém. Ale troufám si říct, že drtivá většina projektů by se jich mělo dělat jako mnohem více najednou a využít více území, tak se neobejdeme bez spolupráce se soukromým sektorem, a naopak jako vítáme, že tam ta role soukromých developerů pro akceleraci výstavby větší množství bytů je nezbytná.
8: Peníze až na prvním místě, takže vy máte nějaké prostředky ze státního rozpočtu, za které byste to mohli stavět?
7: Tak momentálně dáme na to žádné prostředky. To, co vlastně my aktuálně děláme, děláme v rámci in-house, prostě interních nákladů lidí, které na to máme. A teď ani nejsou jako potřeba, jo. To bych rád zmínil v této fázi, těch analýz vůbec nejsou žádné finanční prostředky potřeba, ale do budoucna určitě ano. Proto i ty modely, které my vymýšlíme, se snažíme dělat v různých jako verzích, řekněme od méně nákladově náročných, po více nákladově náročné, logicky, když zapojíte soukromý sektor, tak víc těch nákladů přesouváte na ně a můžete udělat větší množství projektů za méně peněz. Na druhou stranu vybudování nějakého jednoho objektu, například rukou státu pro jeho zaměstnance, tak to se dá postavit od A do Z v rámci zakázky a pak to samozřejmě bude stát nějaké jako peníze, nižší miliardy korun na takový bytový projekt.
8: Kdyby nějaký první projekt třeba mohl se začít stavět?
7: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat.
8: Čili 15 000 bytů určitě nebude do roku 2029.
7: To určitě ne. A opravdu byla prvotní analýza. My ještě z tohoto množství lokalit budeme dále zužovat. Je to jako dost těžká úloha, můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout, naopak některé nemohou se k tomu ještě přidat, takže v finále těch lokalit nebude samozřejmě také velké množství a určitě ne najednou. Ani to není v našich kapacit.
8: Jak významné by mělo být, že se v tom bude angažovat stát z pohledu, kolik to bude stát? Máte nějaký propočet, o kolik tedy by stát díky tomu, že třeba do toho vloží ty svoje pozemky, byl schopen postavit metr čtvereční v Praze levněji, jak by mohl vypadat ten nájem potom?
7: Ta nákladová struktura developerského projektu je hodně ovlivněná cenou pozemku, zejména v těch městech, jako je Praha logicky, tak opravdu ta služka ceny pozemku může být kolem 20-30-40% hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký poděl třeba 10%. No a jakož to jsou pozemky státu, tak to je vlastně skutečně hodnota, kterou vy ušetříte a pak se nabízí různé verze spolupráce se soukromým sektorem, kde fakt můžete tuto hodnotu území vyměnit za nějaké byty v rámci té výstavby. A nebo pokud by to byla individuální výstavba do rukou nějaké státní instituce, která bude spravovat, tak vy fakt můžete efektivně ty byty nabízet za nižší cenu. Ale to není naše role. Já bych teda zmínil, že my jako nebudeme určovat nějakou jako bytovou politiku a že se té profesi má nabídnout byt levněji. Náš cíl je skutečně dostat prostě na trh.
8: Jasně, ale třeba v Praze, kde stojí metr čtvereční nového bytu 200 tisíc, tak vy díky tomu, že budete mít ten pozemek, tak jste schopni to postavit o 30-40% levněji.
7: Ano, ale říkám, neznamená to, že pak se ty byty budou prodávat nebo pronajímat o 30-40% méně. To já jakoby nevíme, já tu politiku neurčuji, ale ty náklady jsou logicky o tuto položku nižší, protože není potřeba ty pozemky nějakým způsobem vykupovat.
8: Ještě jednu věc, když jsme se bavili o těch soukromých developerech a spolupráci, často zaznívá kritika, že je to vlastně nefér vůči soukromým developerům, že stát si pořídil svoji vlastní společnost, stěžuje si na to třeba Hospodářská komora. Vyjasnili jste si tady ty svoje pozice a jak to vnímáte vy z vašeho pohledu, jestli skutečně třeba nevyužíváte nefér nějaké výhody na tom trhu proti třeba tomu, jaké možnosti má privátní subjekt?
7: Tak jen potřeba si říct, že řada těch pozemků prostě patří státu a stát má prostě zájem udržet si nějakou kontrolu nad tím, co se nad těmi pozemky odehraje, co se tam stane, jestli to stane v tom rozsahu, který potřebuje v nějakém čase, kdy potřebuje. A pokud ty pozemky všechny byste prodal nějakým soukromníkům, tak tuhle tu jistotu ztrácíte. Takže já pořád si myslím, že vedle sebe tyhle věci můžou v pohodě existovat, protože naším cílem fakt není nic jiného, než ty pozemky dostat na trh bytové výstavby. A jak už jsem zmínil, teď třeba většina těch projektů jako budou realizované a financovány soukromým sektorem nebo ve spolupráci se soukromým sektorem, ale s nějakou mírou regulace ze strany státu, kterou máme zajistit my. Takže naopak my vytváříme ten potenciál. S těmi pozemky by se jinak nic nestalo. Vůbec by nevznikla žádná příležitost pro soukromý sektor.
8: Naším hostem je Zbyněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Ono ale nejde jenom o pozemky pro byty. Vaším primárním účelem, když jste vznikli, asi tak bylo budovat vlastně nové průmyslové zóny, podnikatelské parky, do kterých by mohli přijít noví velcí investoři. Momentálně rozvíjíte 3 průmyslové zóny. Asi bych začala u té největší, a to je Dolní Lutynin v Moravskoslezském kraji na Karvinsku, která má mít 270 hektarů. Obce se postavily proti vzniku té zóny. Kritizovala to právě také třeba Hospodářská komora, že vlastně tady konkurujete soukromým podnikům, které by mohly takové zóny vytvářet. Tak v jaké jste fázi třeba konkrétně tady v té Dolní Lutyni?
7: Tam bych zmínil, že to byla jedna obce, která proti tomu projektu vystupovala. Logicky to je to obce, která je jako vlastně nejblíž tomu území, kdy to občané... Ano, je to přímý dopad na jejich život a je logické, že nějakým způsobem se tomu brání, ale čím jdete dál do další obcí, už vlastně nejbližší obec od Bohumín, tak už řekněme, tato obava jako výrazně klesá. V rámci celého Moravskoslezského kraje, kdy jsme se dělali průzkum, tak naopak ten projekt jako je drtivou většinu lidí vítán. Ale já bych rád zmínil u tohoto projektu, respektujeme samozřejmě toho, že je to území, které slouží pro nějakou zemědělskou činnost, je tam nějaký krajinný ráz, který mi rozhodně nehodláme měnit do té doby, dokud se nebude skutečně nějaký významný strategický investor, o kterého by měla zájem jak vláda České republiky, tak například i kraj, a kde by ty, řekněme, pozitivní efekty získání takového investora převážily vlastně to negativno, takže prostě někomu samozřejmě změníte nějakým způsobem on doposavat žil a že musí prostě nějakým způsobem strpět ve svém sousedství takovýto areál.
8: Vy jste původně tu zónu v Dolní Lutyně připravovali pro stavbu gigafactory na autobaterie, kterou tam chtěla stavět společnost Samsung, i když se to tajilo, ale bylo to veřejné tajemství.
9: Když takové flagrantní věci, jakože jste v únoru 2025 se dozvěděli od Samsungu, že žádná gigafactory Dolní Lutyni nebude.
8: Samsung nakonec to odložil na neurčito. Když přišla nová vláda, bylo kolem toho trochu povzdvižení, protože premiér Andrej Babiš řekl, že minulá vláda lhala, že má vlastně investora pro tu zónu.
9: Opoziční politici normálně brutálně lžou.
8: Tak v jakém je to teď stádiu? Pro koho to připravujete nebo pokračují tam ty práce?
7: Tak jak už jsem zmínil, my nebudeme měnit krajinný ráz té lokality do té doby, dokud nebude skutečně nějaké rozhodnutí vlády v souladu s regionem nad konkrétní investicí, která by do České republiky měla šanci do této lokality přijít. A s tím, že ještě platí, že pokud by byla jakákoliv jiná lokalita vhodná pro takového investora v širším území Moravskoslezského kraje, tak bude preferována lokalita logicky třeba brownfieldová a podobně. V této fázi platí, řekněme, fáze jako udržovací, bych to tak nazval, kdy my máme za úkol majetkoprávně tu lokalitu zcelit.
8: A to ještě není hotové.
7: To ještě není hotové, to ještě běží. Mm-hmm. A další úkol, který máme, je posoudit vlastně soulad s tím širším územím v rámci potřebných studií a povolení, které s tím souvisí. A tím ty práce budou ukončeny, takže se bude jednat čistě o, jako řekněme, projektovou papírovou přípravu bez jakýchkoliv zásahů fyzických do území a jakýchkoliv zemních prací a podobně.
8: No a příběh Gigafactory a Samsung je podle vás ukončený nebo pořád je tam nějaká šance, že si to Samsung rozmyslí?
7: To nedokážu vůbec momentálně říci. Ale jako my jako nesázíme na jeden projekt, ta lokalita nevzniká kvůli jednomu projektu, ta lokalita vzniká jako rezervní potenciální lokalita pro využití státu pro jakéhokoliv strategického investora.
8: No a jednáte třeba s někým jiným nebo projevuje zájem někdo jiný?
7: Na nepravidelné bázi probíhá komunikace s různými společnostmi, které tyto globální hráče zastupují a dotazují se na stav této lokality, zda je dostupná, jaký má standard a podobně. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv z těchto strategických lokalit, které děláme, už to ukázal vlastně ten projekt strategické lokality v Chebu, tak jakákoliv tato lokalita má obrovský potenciál do budoucna, dřív nebo později se objeví investice, která tuto lokalitu bude mít možnost být umístěna a bude o ní zájem.
8: A že by se rýsovalo něco vážnějšího, tedy někdo jiný, kdo by chtěl stavit třeba gigafactory nebo něco podobného?
7: To jsou také předběžné poptávky, už je to není žádný vážný zájem, to bych si netroufal.
8: A dá se říct třeba, z jakých oborů přicházejí ty poptávky? To
7: tak je to nepřekvapivě elektromobilita, tam si myslím, že poptávek nejvíc. Ale skutečně to nejsou jako menší množství, jako nepředstavujeme si, že to jsou jako desítky projektů ročně, to je nesmysl. My jsme si jasně vymezili vzhledem k tomu, kde Česká republika je, jaká je tady úroveň mest a pracovní síly, takže chceme fakt jenom ty nejlepší projekty a těch samozřejmě nejsou desítky ročně.
8: Vy jste zmínil průmyslovou zónu v Chebu, to je další váš projekt, na kterém se pracovali spolu s městem Cheb. Tam oznámil letos, že tam bude investovat německý výrobce nákladních vozů Daimler Truck.
10: Německá společnost Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 000 nákladních automobilů ročně.
11: Postupně má v areálu najít uplatnění více než tisícovka zaměstnanců. Se jejich náborem chce firma začít už letos.
12: S prvními nábory především administrativních zaměstnanců začneme ještě v letošním roce.
13: Investice by měla dosáhnout až 8 miliard korun. Závod má být hotový do roku 2030.
8: Je to opravdu reálné, že v České republice se něco odehraje takhle rychle?
7: pracujeme na tom, aby to bylo reálné, nebylo to surreálné. Děláme všechno pro to, aby se tak stalo, a zatím ten projekt běží, řekněme, s mírným zpožděním, ale běží v těch rámcích, v těch termínech, které tam jsou, že věříme, že to dopadne dobře a že to bude úspěch pro Českou republiku.
8: A kromě Daimleru do té zóny míří ještě nějaké další firmy?
7: Aktuálně ne, protože v současné době skutečně, jako byste třeba myslela jako subdodavatele společnosti Daimler, tak z jakého první fázi skutečně zájem na tom umístit tam ten hlavní závod. A tomu se věne veškeré úsilí, jak ze strany naší, tak společnosti Daimler, a ty další debaty o dalších potenciálních zájemcích subdodavatelů, ty budou až jako následovat dalších fází, kdy se vypořádáme tady s tím hlavním projektem.
8: Abych krátce zmínila, ještě máte tedy třetí projekt průmyslového parku, ten je v Lazech u Orlové, také v Moravskoslezském kraji. To je na území bývalého dolu. Tam máte třeba nějaké investory? Jak to vypadá?
7: Je to tak, a u těchto území je potřeba obzvlášť dávat velký důraz na ten land development, co my děláme. To znamená dostatečně prověřit to území z hlediska různých rizik, nejenom teda právních, to je všude jakoby podobné, ale tady z hlediska těch technických a realizačních. Kdy my si děláme celou řadu jako posudků na geologii, hydrogeologii. Dělali jsme si nějaké dodatečné vrtné práce vlastně v území, aby jsme si ověřili, skutečně to území je vhodné pro strategické projekty. A drtivá většina té zájmové lokality, nebo ta část jádrová, kterou jsme zamýšleli pro strategické investory, tak se potvrdilo, že je úplně plnohodnotně využitelná. Samozřejmě jsou tam další části v území, které už tu stabilitu nemají takovou, která by byla vhodná, ale to jsme vlastně viděli dopředu. No, to jsou vlastně území, kde se ta vytěžená zemina umístěvala vlastně na povrch a volně ložená nebo s nějakým zpracováním byla vyvezena ven, a tím pádem z logiky věci to území si sedá jako desítky let i mnohem déle, než získá nějakou tu finální únosnost.
8: Takže nehrozí tam vlastně, že to nebude funkční potom?
7: Ne, jak říkám, tohle jsou krajové plochy, které jsou úplně mimo to zájmové území, o kterých jsme to věděli, a kde se nám to jenom potvrdilo. Jasně. A my jsme si jenom chtěli být jistí, skutečně ty oliviny mají nějaký dopady na to centrální území, a nemají, takže se může v tom projektu úplně směle pokračovat dopředu.
8: Já už jsem tady zmínila premiéra Andreje Babiše, který na začátku roku, tedy poté, co sestavil novou vládu, tak právě obviňoval minulý kabinet, že lhal o některých zahraničních investicích, o Samsungu, že přijde a tak dále. On také hodně kritizoval, že k nám nepřišla třeba čínská BYD stavit gigafactory a že šla na Slovensko.
9: A kde postavili tu gigafactory? No, postavili na Slovensku.
8: A vůbec, že prostě k nám přestali chodit zahraniční investoři.
9: Za vaše období jsem nepřišel jeden globální investor, ani jeden.
8: Jak vy tedy vidíte tu situaci? Je zájem o Českou republiku? Faktem je, že nějaký globální hráči v posledních letech, že k nám nepřišli, tak...
7: Ale vidíte, máme tady Daimler.
8: Máme tady Daimler, jasně.
7: Proč to asi bude?
8: No proč?
7: No tak jako jednoznačně, jako vůbec neváhám tvrdit, že to je díky naší aktivitě. Protože to vím je tu zpětnou vazbu od společnosti Daimler. Kdybychom se do toho projektu nezapojili od začátku a nepomohli vlastně z městu, tak ten projekt jako neexistoval. To prostě vím na 100% nebo 1000%.
8: Takže jim tady chyběla nějaká spolupráce se státem?
7: Je to tak, nějaká spolupráce, nějaký globální pohled, strategická příprava území velkého rozsahu předem, nebo minimálně teda paralelně s tou investicí, která přichází, to tady jako skutečně nebylo.
8: Takže jim nevadí třeba vysoké daně, nebo že nemáme euro?
7: Těch důvodů je více, určitě je vyšší cena práce, to je jasné, další náklady, energie a tak dále, nic z toho nehraje úplně ve prospěch těchto investic. Ale už jsem to tady zmínil, prostě Česká republika nemá zájem úplně o každou investici, tady prostě jsme malá země, jsme na nějaké úrovni rozvoje a máme skutečně zájem jenom o projekty s velkou přidanou hodnotou, které my chceme, to znamená nějaké komplexní produkty, napojení na výzkum, vývoj. A to je i známo, poměrně ono se to jako dost rozšíří po tom globálním trhu a vlastně ty hráči nebo firmy, které zastupují, vidí, že prostě v Česku neuspějí úplně ze vším a logicky ty low-costové projekty se nám nějakým způsobem vyhýbají a jsou země, kde jsou pořád vítány, to je jako úplně v pořádku, ale do Česka prostě nejdou. Takže to je kombinace více věcí, že jako opravdu skutečně není zájem úplně o všechno. Tím pádem těch projektů je míň, ale i samozřejmě z pohledu těch nákladů. Ale nějaké jako proaktivity, že těm velkým projektům fakt musíme jít jako naproti. Jo. To je pravda, že je potřeba se hodně nabízet, hodně selektovat a snažit se prostě zaujmout ty globální hráče, které fakt chceme, protože oni si můžou vybírat, oni si můžou diktovat, kam půjdou. Že na tom je potřeba pracovat taky.
8: Jsem zmínila, že jste vznikli před 2 lety za vlády Petra Fialy. Řekl byste, že tato vláda tedy si vzala ten projekt vaší společnosti za své?
7: No tak zatím nás nezrušili, tak ne, tak to je jako nadsázka, jo. Ale takhle, současná vláda postupuje k našemu projektu naprosto pragmaticky, věcně, to znamená, současná vláda nás podporuje, nebo se jim ten koncept státního developera zdá být smysluplný, je to, že vlastně nám dělá ten úkol prověřit plochy pro bytovou výstavbu. To je prostě nová věc, kterou jsme začali dělat na tom od letošního roku a to vůbec nebyl původní koncept vzniku státní developerské společnosti za minulé vlády.
8: Děkuji za rozhovor.
7: Taky děkuji. Naschledanou.
8: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Naším hostem byl Zdeněk Pokorný, generální ředitel státní investiční a rozvojové společnosti. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Francie od září zakáže sociální sítě pro děti do 15 let. Zemřel klíčový svědek v kauze billboardového Bose Fischera. Tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuňková i Valentová prošly do druhého kola turnaje v Praze. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
2: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilních telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového Bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody potvrdil Radiožurnálu blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy svého společníka. Vinu odmítá. Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Novela ministerstev vnitra a dopravy má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Zaměstnanci takových společností by nově mohli rušit nebo zneškodnit drony v bezletových zónách nad svými objekty. Doteď to můžou dělat jen policisti nebo vojáci. Novela má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech, řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
3: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
1: Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Zástupci spolků Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Širákem a Keprníkem. Mění podle nich charakter přírody. Správa chráněné krajinné oblasti to odmítá. Úpravy zhruba čtvrtkilometrového úseku podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze.
4: Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu CHKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
5: Říká předseda Společnosti přátel Jeseníku Ondřej Bačík. Správa CHKO Jeseníky ale argumentuje tím, že úpravy přírodu nepoškozují a jsou potřebné.
6: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů, jak vlivem srážkové činnosti, tak i průchody návštěvníků.
5: Správa CHKO proto bude i nadále v úpravách pokračovat. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.
7: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajenku Lindu Fruvirtovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup do druhého kola vybojovala před domácím publikem i Sara Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Před utkáním měla Bejlek se soupeřkou vyrovnanou bilanci.
8: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
7: První kolo zvládly i Tereza Valentová a Nikola Bartuňková, naopak neuspěly Laura Samson a Jana Kovačková.
9: Uzavřená D7 u Bytozevsi a taky v Novopatské v Praze. Dálnice D7 směrem z Chomutova do Prahy je uzavřená za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. Policie už dorazila na místo a dočasně přerušila provoz. Brzdí se tam do kolony, aktuálně na 58. kilometru. Výrazné zdržení čekejte v Novopatské ulici v Praze, a to obousměrně. V zúžení cestou na D8 se totiž srazila dvě auta a policie pouští provoz Kyvadlově. Od Kbelské je zdržení okolo 5 až 10 minut, ale směrem z D10 počítejte minimálně 30 minut navíc. A ještě dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov. Za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě a sekání travních porostů. Provoz ale není silný, kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a lokálně se přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
10: Konspirační teorie, protižidovské pamflety, nástup neonacismu a útoky na židovské památky. I taková byla 90. léta, kdy se do veřejného prostoru u nás opět vrátil antisemitismus. Více v repríze pořadu Pavla Hlavatého. Odkud se v Československu vzala po listopadu 1989 vlna antisemitismu? Na co navazovala a jak se projevovala? A kdo byl její nejvýznamnější představitelé? K poslechu odpovědí nejenom na tyto otázky vás zve pořad Pavla Hlavatého.
0: Téma plus.
11: Jak se dá stručně definovat antisemitismus, zeptal jsem se religionistky Věry Tydlitátové.
12: Slovo antisemitismus je trochu zavádějící. Ono představuje cosi, jakousi nenávist vůči semitům, ale historicky vzato se tím označuje výhradně nenávist vůči židům. To slovo původně vůbec nebylo negativní. Antisemité se k tomu hrdě hlásili, považovali to za jakousi dobrou kulturní módu nebo určitou invenci národního cítění. Ale tenhle ten pojem antisemitismus, jak my ho dneska vnímáme, je předsudečná, čili iracionální nenávist vůči židovskému etniku, kultuře nebo náboženství. To znamená, že nemá žádné opodstatnění. A ten předsudek znamená, že tedy i člověk, který živého žida v životě neviděl, může být antisemitou, prostě je tak nastavený jako určitá ideologie. A antisemitismus se může projevovat jak ve slovech, tak v určitých činech nebo gestech.
13: Dá se to nějak rozvést?
12: Dá se třeba kategorizovat, jestli je to antisemitismus náboženský, rasový, sociální, ale nejzajímavější pro nás možná dneska je takzvaný nový antisemitismus, který se obrací nejen proti židům jako etniku, ale třeba i vůči státu Izrael. Tenhle ten antisemitismus je často tak jako spochybňován a napadán hlavně ze strany levice, protože kritika Izraele se často chápe jako legitimní postoj těch hodně aktivních lidí, kteří hájí lidská práva. A pak máme různé přístupy, jak tedy odlišit toto legitimní vymezení vůči politice státu Izrael, proti kterému nemůžeme nic namítat, od toho skrytého antisemitismu, který se maskuje takto a ve skutečnosti je to ona iracionální, hypertrofovaná nenávist vůči židovskému národu. A už existují i definice, které potom detailněji popisují, o co tam jde, že třeba i hanobení nejen židů jako lidí, ale třeba i památek, hřbitovy, synagogy, útoky na ně, nebo různé stereotypní vyobrazení, může mít tyhle ty antisemitské konotace. A antisemitismus nemusí být obrácen pouze proti židům, ale i proti lidem, kteří s nimi třeba sympatizují nebo se jich zastávají.
11: Jakou má v české společnosti antisemitismus tradici? Zeptal jsem se filozofa a historika Petra Hlaváčka.
14: Tak nenávistné protižidovské postoje vedoucí až k likvidaci židovských komunit a nakonec k hruzám holokaustu mají v českých zemích bohužel, stejně jako v celé Evropě, staleté tradice. Oficiálním postojem evropského křesťanstva byl antijudaismus, odmítající židovské náboženství jako falešné či překonané, jenže souběžně s ním existoval odedávna i antisemitismus, pěstovaný v intelektuálních i lidových kruzích, který se vyznačoval ještě nechutnější etnickou, ba řekněme rasovou nenávistí vůči Židům. Židé jako náboženská či etnická skupina byly prostě trpěnou menšinou, která se dočkala rovnoprávnosti až během 19. století. Jenže i v moderní době přežíval antisemitismus nejen ve své primitivní lidové formě s vírou v takzvanou rituální vraždu, ale též mezi intelektuály v českém prostředí, zejména literáty. Vzpomeňme například Jana Nerudu, Viléma Mrštíka, ale i Petra Bezruče, Jakuba Demla. Samozřejmě nelze pominout ani Hilsneriádu a statečnost T.G. Masaryka, jenž byl svorně nenáviděn významnou částí české společnosti, oblibující různé antisemické retorické figury například. Když poněkud přeskočím první republiku, která byla vlastně z hlediska židovské komunity tou dobrou epochou, Židé byli například uznáni nejenom jako náboženská skupina, ale i jako samostatná národnost, tak pojďme hned k té republice druhé, která vlastně se už také ve své poslední fázi projevovala i oficiálně antisemitsky. No a pak tady máme genocidní německou nacionálně socialistickou politiku uplatňovanou v protektorátu. No a tyhle ty trendy vlastně se zdá, že si osvojila určitá významná část české společnosti, takže i konec války neznamenal pak konec protižidovské animozity. Naopak, za třetí republiky, kdy byl náš stát již nepřiznanou gubernií sovětsko-ruského impéria, se ve veřejném prostoru a v médiích objevoval zejména verbální antisemitismus a vlastně kontinuálně navazoval, i když to bude znít tvrdě, na určité projevy nacistického rasismu. Připomenu, že vyhánění Němců se často týkalo i německy hovořících Židů, kteří se vraceli z koncentráků. Nemluvě o pogromu ve východní části republiky ve slovenských Topolčanech v září 45. Přední komunistický ideolog Václav Kopecký hovořil například v březnu 47, to bylo v Teplicích, o bradatých šalamounech a židovské svoloči. Po únoru 48, v temných 50. letech, se k tomu ještě přidala inspirace sovětskou protižidovskou paranojou, kdy Sovětský svaz a jeho satelity, zhrzené tím, že se stát Izrael nestal sovětsko-ruským klientem, začali brutálně pronásledovat takzvaný židovský kosmopolitismus a sionismus. Tento státní antisemitismus, oficiálně antisionismus, zůstal v Československu v různé míře uplatňovanou doktrínou až do obnovení demokracie v roce 1989.
15: Doplňme tyto dvě odpovědi ještě ukázkou z rozhlasové besedy nazvané Kauza politika – rasismus po Česku, která byla odvysílána 19. ledna 1993. Ve vybrané pasáži hovoří novinář Egon Lánský a historik Vilém Prečan. Besedu moderoval redaktor Vladimír Pavrovský.
16: Já bych chtěl, pánové, slyšet váš názor na kořeny té nenávisti, antisemitismu. A proč se to projevuje právě nejvíce v době převratných změn, jako například teď u nás? Pan Egon Lánský.
17: Samozřejmě, že závist bude vždy jednou z příčin takovýchto jevů. Nemyslím si, že je jediná. Myslím si, že antisemitismus má své historické kořeny v způsobu, jakým se se Židy zacházelo ve společenstvích, ve kterých žili od dob takzvané diaspory, to znamená od dob, kdy se Židé rozprchli ze svého původního domova v nynější Izraeli, teda přibližně. A v podstatě se taky dá říct, že je to způsob typický pro většiny vůči menšinám, a to speciálně v dobách, kdy život začíná být tvrdý a nepohodlný, kdy je třeba

tento tradiční katolický antisemitismus. Na koncilu bylo zdůrazněno a vysvětleno, že tento druh antisemitismu oslabil odolnost evropské civilizace vůči nacistické genocidě, vůči nacistickým plánům a odsoudila antisemitismus jako neslučitelný s křesťanstvím. To je velká věc v Evropě. Tím zpožděním, se kterým se druhý vatikánský koncil a jeho výsledky dostávali do Československa, se stalo, že v této zemi to není ještě tak známo.

0: Jaké byly největší důsledky antisemitismu negativní?
1: Tak samozřejmě antisemitismus od středověku, ten náboženský, měl za následek obrovský genocidní projevy, jako jsou různý pogromy nebo během různých válečných tažení jednotlivý útoky nebo takové ty projevy krevní pověry, kdy byly Židé pronásledováni za údajné zabití křesťanských dětí nebo panen za účelem získání jejich krve a podobně. Často byly vyhlazeny celé rodiny nebo celé komunity ve městech, ale další pověry byly, že Židé tráví studně a zase to bylo za následek nějaký takový velký projev nenávistě s koncem tedy velice tragickým. V nové době, když pomineme různé drobnější excesy v případě nějakých pogromů nebo obvinění, tak samozřejmě vrcholem je potom holokaust neboli Shoah, které tato obrovská tragédie změnila i náš pohled na antisemitismus, protože to, co se předtím dělo v kultuře, se často bralo jako taková spíš zajímavost, folklor a podobně. A i dneska je dobrý to tak brát, třeba hledat antisemitismus u Nerudy, můžeme, je to snadný, jsou tam opravdu příšerný výroky a můžeme se nad tím pousmát, protože tihle lidé ještě nevěděli ty následky a pro ně to prostě nebylo ve spojení se Shoah, bylo to prostě taková ta nenávist kulturní, nacionalistická, politická a podobně. Když to dneska po Shoah už víme, jak zhoubný tohleto může být přístup a už bychom dneska netolerovali to, co tolerujeme, když třeba čteme Nerudu nebo Mrštíky.
0: Které bylo takové poslední vzepětí antisemitismu u nás před tím rokem 89?
2: No, řekl bych, že onen oficiální československý antisionismus s antisemickými rysy vlastně gradoval během takzvané normalizace, přesněji sovětské okupace. Projevoval se mimo jiné i programovým vytěsňováním Židů, židovské kultury a tradice z paměti jednotlivých měst a obcí i celé společnosti. Tehdy byla například dokonána devastace synagog a židovských hřbitovů. Památník Terezín fungoval tak, že návštěvníci mohli snadno přehlédnout, že zde nebyla pouze věznice gestapa, ale také židovské ghetto, přestupní stanice do Auschwitz. Právě za normalizace vzniklo v ghettu v bývalé židovské škole Muzeum SNB a revolučních tradic Severočeského kraje. Ze školních učebnic a obecního povědomí byl vlastně vytěsněn i holokaust. Z československých Židů se v oficiálních dokumentech staly anonymní oběti fašismu, jak zněla oficiální komunistická terminologie. Stejně také děsivé, že STB vytvářela kartotéky občanů, kteří by na základě nacistických rasových zákonů mohli být považováni za Židy. Oficiální termín zněl osoba židovského původu, přičemž podobné seznamy politiků, umělců, intelektuálů pak sestavovali i protagonisté české antisemitské scény po roce 89. Nemluvě o tom, že STB verbovala právě i v době normalizace masivně svoje spolupracovníky v prostředí židovských obcí, aby získala nad jejich činností bezprostřední kontrolu. Z času takzvané normalizace bych komentoval alespoň dvě knihy antisemitského charakteru. Nejprve bych zmínil komunistického novináře Františka Jaromíra Kolára, který už dříve kritizoval takzvané orgie kafkismu a psal do Rudého práva různé články s takzvaně antisionistickým podtextem. Ale ten pán shrnul svoje texty a názory do pamfletu Sionismus a antisemitismus, který vyšel v roce 1970. V němž odmítal nařčení Československa východního bloku z antisemitismu, což považoval tato nařčení za, teď cituji,

hlavní šlágr antikomunistické propagandy. Tento nenávistný, řekl bych, pisálek hovořil o fikci židovského národa, přičemž jako autoritu citoval Lenina a odmítal, že by Židé, včetně těch žijících v Izraeli, byli nějakým samostatným národem. Za předního zlosyna označil spisovatele Ladislava Mňačka, který v exilu prý očerňoval ČSSR, naopak chválí západní levicové intelektuály, kritizující Izrael, který je přece nástrojem, doslova šachovou figurkou západních imperialistů proti silám pokroku. No a pak by měl být zmíněn komunistický spisovatel, panslávský xenofob a antisemita Alexej Pludek. Nebla se proslulý například svým románem Vabank z roku 1974. Jeho hlavním tématem bylo spiknutí, vlastně židovské spiknutí. Protagonisty jsou Židé této zhoubné činnosti předurčení svou rasou, kteří sice nejsou přímo pojmenováni, ale jsou popisováni v tomto románu prostřednictvím různých antisemitských klišé. No a figuruje tam také stát Izrael, který je demonizován, stejně jako všichni jeho sympatizanti.

0: Na co z normalizace tedy mohl ten boom antisemitismu u nás po roce 89 přímo navazovat?
1: Tak je to paradoxní, ale navazovat vlastně bylo možné i na takzvané poučení z krizového vývoje z roku 1971, kde se přímo hovořilo o tom, že sionismus je jedním z nástrojů mezinárodního imperialismu a antikomunismu. Takže pro latentní antisemity na levici i dnes zůstává zem stát Izrael, to by bylo to navazování, přičemž se shodnou vlastně i s extremisty napravo v názoru na USA jako imperialistický stát ovládaný židovským kapitálem.
0: Historička Jana Svobodová zaznamenala ve své studii nazvané Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948 až 92, jak vztah a přístup k antisemitismu ovlivnila změna politického systému po listopadu 1989.
2: Antisemitismus jako konglomerát předsudků, pověr, emocí, dogmat, nálad a postojů jednotlivců a určitých skupin veřejnosti se s komunistickým režimem ani nezrodil, ani s ním nezanikl. Poté, co ztratil oficiální platformu státem propagovaného antisionismu, začal opírat svoji existenci právě o dosažené občanské svobody a garantovaná práva svobody projevu, tisku a šíření informací. Začal těžit z pocitů osobní, sociální, hmotné i existenciální nejistoty, které se projevovaly hlavně v těch složkách společnosti, jež dříve akceptovaly pohodlí života v asistenčním státě, jenž s nimi po léta uskutečňoval oboustranně akceptovaný obchod. Za rezignaci na část lidských a občanských práv nemuseli nést odpovědnost za své postoje, činy, materiální i občanskou existenci. Tam, kde byla prvotní euforie z konce totalitního režimu vystřídána osobní nespokojeností s tempem, obsahem a průběhem prováděných změn, mohla nad tendencemi ke konstruktivnímu postoji převážit tendence hledat nikoli příčiny nespokojenosti, ale jejího viníka, vnějšího, cizího, zakonspirovaného nepřítele a trvalou hrozbu.
0: Nyní se dostáváme k jedné z klíčových otázek dnešního pořadu. Byla analýza 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího opravdu prvním známějším polistopadovým textem s antisemitskými prvky?
3: Určitě ano. Minimálně tedy je to text, který je nejvíc replikován. Pokud vím, tak se neustále vydává znovu a znovu na rozdíl od nějakých epizodních záležitostí, které určitě také byly nějaké články nebo webziny, které zanikly. Ale tahle analýza má takový dosah, pořád je znovu vydávána. Paradoxem je, nebo je to spíš úsměvné, když jsem četla jednotlivě vydání, že je vždycky trošku širší a jsou tam zahrnutý i věci, které už Dolejší nezažil. Takže je to takový ten věčný prorocký zápal, že už se tam objevují osobnosti, které tehdy nebyly vůbec aktivní a teď jsou zahrnutý do těch širších a širších pojetí. Stává se z toho takový svébytný folklor z té analýzy. No a byla, pokud vím, vydána už v roce 90 a tehdy byla vydána i v té vytištěné podobě, ale samozřejmě vzhledem k rozmachu internetu, tak dneska už je běžně dostupná mnoha těch vydáních na internetu, těch starších, užších i v těch širších, kde už jsou zahrnuty i současné věci.
0: Kdo vlastně byl Miroslav Dolejší, autor analýzy 17. listopadu 1989? Zeptal jsem se historika Prokopa Tomka.
4: Člověk, který byl těžce postižen komunistickým režimem. On byl už v roce 1951 odsouzen, myslím, 26 letům vězení a z vězení se dostal tehdy v roce 1960. Později se s vlastní iniciativou a energií se vypracoval na poměrně významného odborníka v oblasti počítačové techniky na tehdejší dobu a potom v 70. letech byl podruhé postižen, když byl zatčen pro údajnou špionáž a odsouzen k 11 letům vězení, z nich si vlastně téměř 10 let odseděl. To znamená, on byl velice, velice postižen komunistickým režimem, což ho nepochybně poznamenalo i jeho názory.
0: Kdy Kdy a jak analýza 17. listopadu 1989 vznikala?
4: Miroslav Dolejší říkal, že ji napsal během 5 dní na základě materiálu, které získal v občanských komisích na jaře roku 1990 a byla zveřejněna někdy na podzim roku 1990. Takže on sám o ní hovořil, že to měl být původně interní materiál pro Konfederaci politických vězňů, pro jeho přátelé, kolegy, bývalé vězně.
0: A jak na to ta konfederace reagovala, na ten materiál původně interní?
4: V podstatě nějakým způsobem unikl a později byl zveřejněn v novinách Středočeský Express, což byl takový poměrně bulvární časopis v té době, tak se od toho konfederace distancovala od toho materiálu, protože myslím, že ten hlavní důvod byl ten, že ten materiál byl natolik vyhraněný, že ta většinová skupina bývalých politických vězňů s ním nechtěla být spojována, protože představoval určitý extrémní názor v tom názorovém spektru těch bývalých vězňů.
0: Jaké antisemitské zmínky v analýze byly a v čem navazovaly na ty starší antisemitské texty?
3: Miroslav Dolejší, tedy autor, který sepsal tohleto dílko, tak vychází zřejmě z nějakého osobního pocitu křivdy, protože tam zahrnuje osobnosti, které předcházely třeba v Chartě tuhle tu změnu a potom vystoupily veřejně 17. listopadu. Takže on tam jmenuje rodiny, on vždycky zdůrazňuje tu rodinu Havlovy, Dienstbierovi a podobně, a vždycky zdůrazňuje, že jsou to Židé nebo že slouží Židům. A ta jeho koncepce je taková konspirační, prostě Mossad tady tyto rodiny jaksi zaúkoloval, nebo oni mu slouží dobrovolně, to už se tam potom těžko dá vydedukovat. A hlavním účelem toho 17. listopadu jeho podání mělo být vybudování Velkého Izraele, takže tady to všechno bylo ve službách toho Mossadu a těch izraelských a židovských zájmů. A on v tom svém konspiračním myšlení jde tak daleko, že prostě každý, kdo byl buď nepřítelem jeho osobním, nebo on to tak vnímal, tak je prostě Žid, buď tajný Žid, nebo zjevný Žid, a různě se tam konspiruje, jakým způsobem jsou navzájem zpřízněni tihleti lidé a jakým způsobem se zmocnili tady vlády. On sám byl pronásledovaný za komunistů, víc než 18 let strávil ve vězení, takže bych typovala, že zřejmě čekal od té revoluce něco trošku jiného a asi se cítil zhrzený a zklamaný, že to nevyšlo. A já třeba říct, že on je vlastně z těch prvních, nejli prvních, do toho pocitu zhrzení a pocitu takového zklamání, který se nutně vynořil, tak začal vnášet tyhle antisemitské konspirační prvky.
0: Z analýzy 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího jsem vybral alespoň jednu pasáž. Je v ní nastíněna konspirační vize, která začíná tím, že se ekonomický místopředseda vlády nestal po volbách v červnu 1990 členem nové vládní sestavy.
5: Tato varianta vedla k přesunu Valtra Komárka do rezervy pro dobu, kdy po zhroucení bude následovat druhá fáze reformy. Dojde k ní asi po 2 letech, kdy z transferu Židů z Ruska zůstane asi 17 až 37 tisíc těchto Židů v Československu. O jejich vztazích ke KGB je u mnohých z nich snadné si učinit představu dosti snadno. Těmto lidem pak bude svěřen zahraniční, především židovský kapitál a konexe, které mají jejich banky a společenství k dispozici.
0: Jak se tedy ten mýtus té analýzy rozvíjí v těch pozdějších doplněných vydáních?
3: Já jsem četla třeba vydání, kde už tam potom vystupuje Václav Klaus jako v roli budoucího prezidenta, ale to už bylo jasný, že je to jaksi ex post, že už byl prezidentem a opět slouží Mossadu a další osobnosti pozdější se tam objevují a také jsou zahrnuty do toho obrovského superspiknutí, kdy celá československá, později česká politika je teda interpretovaná jako jakási Židy manipulovaná záležitost.
0: Historika Petra Hlaváčka jsem se zeptal na další publikační činnost Miroslava Dolejšího.
1: Kromě řady článků připravil Miroslav Dolejší jako editor k vydání ještě 2 publikace. Nejprve roku 1990 antisemitský pamflet Protokoly sionských mudrců sepsaný počátkem 20. století v Rusku, a to s doplněným názvem Knížata zloby. Vydání bylo tehdy stíháno jako projev rasové nesnášenlivosti a vlastně propagace takzvaného fašismu. My jsme tenkrát se teprve učili, respektive veřejný prostor, rozlišovat mezi fašismem a nacismem. To bylo trochu dědictví komunismu. No a v roce 1991 pak na Slovensku v jeho péči, tedy v péči Miroslava Dolejšího, vyšly dva díly vzpomínek vězňů z 50. let. Miroslav Dolejší tak zůstal především autorem šíleně fantaskní analýzy 17. listopadu této Bible českých konspirátorů z časů před internetem. Jeho teze o spolupráci židů, zednářů a komunistů a jejich společném úsilí o ustavení Velkého Izraele ovšem najdeme i dnes, zejména mezi podporovateli agresivně imperiálního Ruska.

0: Historika Prokopa Tomka, autora studie věnované Miroslavu Dolejšímu, jsem se zeptal, zda publikování analýzy 17. listopadu 1989 mělo nějakou právní dohru.
1: Něco se připravovalo v podstatě paradoxně, znesl žalobu na ochranu z osobnosti Rudolf Hegenbart, který tam byl zmiňován v té analýze, ale nakonec tu žalobu stáhl, takže jinou dohru podle mých znalostí to nemělo.
2: Víme něco o tom antisemitském pozadí té analýzy, jak se vlastně tato rovina do názoru Miroslava Dolejšího dostala?
1: To se musím přiznat, že co bylo impulzem, jaké byly kořeny tady těch názorů Miroslava Dolejšího, to jsem tedy nedokázal rozklíčovat. On sám třeba říkal, že hodnotí pozitivně řadu Židů, ale už z toho, že vlastně rozlišoval mezi hodnými a dobrými Židy, tak bylo vidět, že považuje Židy za jakousi zvláštní skupinu lidí, mimořádně schopnou, mimořádně nebezpečnou a dobře organizovanou, takže přestože tvrdil, že má pozitivní postoj, tak vlastně už ukazoval tím, že ty Židy považuje za něco odlišného od ostatních národů. Byla publikována řada rozhovorů s ním, kde se tady ta tehdejší publicistika snažila nějak pochopit a osvětlit tu analýzu, která měla dosti značnou odezvu ve společnosti, nejen negativní, ale do jisté míry vycházela vstříc takovému zklamání z té polistopadové doby. Prostě lidé měli obrovská očekávání od svobody a demokracie a zjistili, že ta každodennost není tak oslnivá, jak se původně zdálo, a tu frustraci prostě si snažili nějakým způsobem vysvětlit a jedno z těch vysvětlení byla ta analýza, proto to tady mělo tu odezvu.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nejvýznamnějším periodikem spojovaným s antisemitismem v těsně polistopadovém období byl týdeník Politika. Religionistky Věry Tidlitátové jsem se zeptal, jaká byla jeho historie.
4: Týdeník Politika taky spadá do období těsně po revoluci v raných 90. letech a jeho původní profil byl takový spíše antikomunistický, ten antisemitismus se tam neobjevuje, ale přitvrzovali a postupně se tam začínaly objevovat různé antisemitské prvky a vystupují tam tedy redaktoři nebo autoři, kteří potom se profilovali jako ty nejhlasitější antisemité, mezi nimi třeba Josef Voříšek, který byl potom překladatelem těch významných antisemitských spisů. Týdeník Politika taky patří mezi ty významnější média, protože jich bylo celkem hodně těch médií, dá se říci, že už možná několik desítek na začátku nebo v těch 90. letech, ale ne všechny byly takhle významný a takhle měly dosah. A týdeník Politika potom byl významný právě tím svým obrovským dosahem díky internetu, když se začal šířit. Ten Voříšek, který byl redaktorem, tak potom například založil takovou knihovnu antisemitských spisů internetovou a nazval to Spiknutí proti církvi a lidstvu. Ta vycházela tedy později, ale to už se stal významným mluvčím, významným překladatelem a vydavatelem těchto knih a těchto publikací.
0: Které byly, řekněme, nejdůležitější texty publikované v tom týdeníku Politika?
4: Týdeníku Politika vyšel seznam Židů v české kultuře, poměrně obsáhlý text, obsáhlý seznam a byli tam snad všichni kulturně působící činitelé od herců, spisovatelů, všech možných umělců. Samozřejmě, že mezi nimi byl jen zlomek skutečně Židů, jinak to byli Češi, Slováci, ale pro antisemity tak je Židem v podstatě každý, kdo buď s Židy sympatizuje, nebo má větší nos, nebo tak působí, nebo se jim prostě nelíbí. Takže oni to takhle sepsali a zaútočili tam na celou tu československou a českou kulturní frontu.
0: V první ukázce z týdeníku Politika si poslechněme úryvek z článku Mezinárodně politický vývoj a Československo. Jeho autorem byl Miroslav Dolejší a otištěn byl v čísle 55 z roku 1992.
5: Židé a svobodní zednáři podnikli masivní frontální útok na mocenské pozice ve všech státech střední a východní Evropy a byli úspěšní. Zmocnili se všech pozic v politice, v mocenském aparátu, ve finančnictví a hospodářství, v tisku, kultuře, justici a tak dále. To všechno s tichým souhlasem nebo dokonce s pomocí církevní hierarchie.
0: Historička Jana Svobodová v již citované studii Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948 až 92 charakterizuje týdeník Politika následovně.
6: Redakce týdeníku Politika volila cestu pozvolného a postupného rozvíjení své koncepce. Jestliže její záměr, tedy šíření antisemitismu, byl v prvních 20 číslech latentní, ve třetí desítce čísel už byl náznakový a od čísla 36 naprosto zřetelný a jednoznačný. Třeba, že byla židovská problematika sledována v co nejširším tematickém záběru, sloužila všechna zdánlivě různorodá témata jedinému účelu – demonstrovat, ilustrovat a doložit, že viníkem všech současných i minulých společenských otřesů jsou Židé, lichváři, velkokapitalisté, spiklenci a rozvratníci, marxisté, bolševici a komunisté, netvůrčí materialisté, lbějící zároveň na své víře a iniciátoři válek.
2: Jaká byla ve zkratce historie týdeníku Politika? Zeptal jsem se filozofa a historika Petra Hlaváčka.
7: Týdeník Politika vycházel v letech 91 až 92 a byl spojen s novináři, skoro bych řekl s novináři v úvozovkách, Josefem Tomášem a Jaroslavem Voříškem, kteří reprezentovali určitou formu netolerantního konzervatismu, když i ten konzervatismus bych dal do uvozovek, byť se hlásili k nějakým křesťanským katolickým pozicím. Brzy začal týdeník vycházet s podtitulem Soukromý list pro politiku a ekonomiku a objevovaly se v něm právě konspirační teorie s antisemitským odérem, opentlené zkazkami o židozednářství. Najdeme tu třeba varovnou zprávu, že železárny Vítkovice budou vráceny do rukou Rothschildů a tudíž se jich zmocní židovský kapitál. K tomu patřilo i blouznění o vzniku Velkého Izraele, jakožto velkém nebezpečí, což provázely citáty z protižidovských pamfletů. Týdeník dokonce přetiskl meziválečný antisemitský spis Mezinárodní žid od Henryho Forda, amerického automobilového magnáta. Už T.G. Masaryk byl podle týdeníku agentem mezinárodního židovstva a také rozdělení Československa prý bylo židovským komplotem. Po vydání částečného seznamu židů a židovských míšenců v současné kultuře už reagovala i policie, která v prosinci 92 úředně zabavila poslední číslo této ohavně rasistické tiskoviny. Týdeník Politika byl zrušen, byla mu odebrána registrace, zanikl a šéfredaktor Josef Tomáš byl v roce 94 za antisemitské články odsouzen k podmínečnému trestu, všem také k zákazu publicistické činnosti.
0: Následující ukázka z týdeníku Politika pochází z obsáhlejšího textu Josefa Tomáše, který nesl název Do Evropy křesťanské, nikoli judaistické.
5: Realizace procesu sjednocování Evropy si samozřejmě vyžádala i předčasné sjednocení Německa, respektive orientaci pozornosti Němců na řešení problémů, zejména sociálně-ekonomických, které ono předčasné sjednocení logicky vyvolalo. Jak jsem již podotkl, skutečné národní Německo by mělo dostatek možností, jak plány světového židovstva s Evropou účinně paralyzovat. Jakékoliv upevňování vztahů mezi českým a německým národem je tedy pro koncepci sjednocené sociálně demokratické konzumní Evropy nebezpečné.
0: Poslechněme si ještě jednu ukázku z rozhlasové besedy nazvané Kauza politika, rasismus po Česku z 19. ledna 1993. Její větší část byla věnována právě týdeníku Politika. Hovoří opět novinář Egon Lánský, moderátor Vladimír Pavrovský a jako první právník Václav Pavlíček.
8: Já myslím, že my bychom měli hovořit o tom, jaké jsou hranice třeba svobody informací a co je to, když někdo chce podněcovat k trestné činnosti a podněcování k antisemitismu je zajisté trestnou činnost. A jestli konkrétní psaní tohoto týdeníku naplňuje skutkovou podstatu nebo nenaplňuje skutkovou podstatu, nechť rozhodnou orgány, činné v trestním řízení.
9: Pan Lánský chtěl něco podotknout?
10: Já jsem chtěl jenom poukázat, a možná, že to bude ode mě trošku nečekané nebo překvapivé. Já jsem chtěl jenom poukázat na to, že v tom, že to všechno tak dlouho trvá a že jsme tak opatrní s tím posuzováním, že v tom je taky něco dobrého. A to dokonce bych řekl i dobrého pro nás postižené. Protože jednak v této zemi, v této společnosti po několik generací jsme byli všichni až příliš zvyklí rychle odsuzovat a rychle přijímat soudy. Což s právem mnohdy má málo co dočinění. Právo je právě proto v právních státech tak respektováno a právě proto tak upadlé v naší společnosti dnešní, protože do toho vědomí přicházejí ne ty první reakce vzrušené, ale ty promyšlené, klidné posudky lidí, kteří dlouho vážili a něco znají a právě proto jejich úsudek v tomto oboru je považován za respektabilní.
0: Jako poslední ukázku z týdeníku Politika si poslechněme pasáž z textu Sionismus z čísla 91 z roku 1992. Autorem byl doktor David Vltavský.
5: Z východoevropského zájmového prostoru sionistických světovládců bylo získáno něco zajímavých poznatků o úkolování takzvaných kulturně vzdělávacích společenstev Hebrejů. Prosíme čtenáře, aby se s následujícími pokyny pečlivě seznámili, zejména nejsou-li náhodou syny Davidovými nebo sameťáky, satanisty či občanskými demokraty. Doporučuje se především zdůrazňovat vedoucí úlohu Izraele v životě všech menšin Hebrejů ve východoevropských zemích, vytvářet atmosféru duchovní podpory těchto menšinových společenství Izraelem. V mládeži Hebrejů stimulovat hebrejský nacionalismus, a to pomocí důrazu na specifičnost moderní historie Izraele a napomáháním k identifikaci hebrejského národa se státem Izrael.
0: Následující ukázka pochází ze studie Vývoj antisemitismu v rámci české krajní pravice po roce 1989, která byla publikována ve sborníku Kolokvium o soudobém antisemitismu. Její autor, politolog Jan Charvát, zde akcentoval důležitost publikačních aktivit Miroslava Dolejšího a týdeníku Politika při zrodu polistopadového antisemitismu.
6: Počátky moderního českého antisemitismu nejsou kupodivu spojeny s rodícím se neonacistickým hnutím, ale navazují na práce bývalého politického vězně Miroslava Dolejšího, autora analýzy 17. listopadu, a týdeník Politika, který mezi lety 1991 až 92 vydávali Josef Tomáš a Josef Voříšek. Společným jmenovatelem tvorby všech jmenovaných byly teorie spiknutí, antisemitismus a antikomunismus. Všichni jmenovaní zpochybňovali legitimitu polistopadového režimu a pokládali ho za pouhý zastírací manévr KSČ a mezinárodního židovstva.
0: Religionistky Věry Tydlitátové jsem se zeptal na další dobová antisemická periodika.
4: V 90. letech bylo ještě dost častý takovýto skinheadský projevy, takový ty hnutí, který už dneska moc nevidíme. A oni tedy samozřejmě přebírali z ciziny různé myšlenky, ale i tu ikonografii, obrázky a překládali, byly to kalky z němčiny, z angličtiny, takže vycházel třeba Árijský hlas, nebo vycházel Nový národ a Dnešek, Pochodeň dneška a podobně. Byly to často velmi krátce žily tyhle ty média, některé byly rozmnožované původně na koleně, potom tištěný a samozřejmě teprve v éře internetu se to mohlo více šířit. Až později, potom v roce 2000, tak vychází poslední generace, která byla opravdu už tedy na internetu a tam vydavatelé byli dokonce stíhání, na rozdíl od těch předchozích, tak se dostali opravdu před soud, takže Libor Bubík a Erik Sedláček se dostali před soud, přičemž paradoxně došlo k tomu, že pan Sedláček byl z formálních důvodů osvobozen, protože ty důkazy proti němu byly získány ne úplně legální cestou. Tenhle ten člověk byl opravdu radikál a například jeho taková hláška byla, že holokaust nebyl, ale bude, takže to měl tam vždycky uvedeno. Potom samozřejmě vycházely, to už jsou ty pozdější leta, Národní vzdělávací institut vydával zase spoustu textů, které byly částečně překládaný, částečně původní, různý články, knížky a podobně. Již zmíněný Voříšek na tom webu má spiknutí proti církvi a lidstvu, kde má zase spoustu i těch antisemitských projevů z 19. století, z poloviny 20. století, přeložené věci a podobně.
2: Vycházely u nás v 90. letech nějaké antisemitské publikace?
4: V 90. letech se domnívám, že toho moc nemohlo vycházet. Ona byla jiná atmosféra ve společnosti a taky nebyla taková možnost, technická možnost, vydat si jen tak knížku. Dneska si knížku vydáte prakticky doma. Tehdy to znamenalo dostat se do kontaktu s nějakým renomovaným nakladatelstvím, takže přímo v 90. letech aspoň nevím o nějakých vyloženě publikacích typu knihy. Samozřejmě ty různý časopisy nebo brožurky mohly být, ale samotná knižní produkce opravdu tak souvisí s tím rozmachem techniky, to znamená mít možnost si doma něco vytisknout, udělat si redakci, udělat si k tomu tu grafickou úpravu a podobně. A samozřejmě taky s rozmachem určitým toho zázemí, podnikatelského zázemí, lidí, kteří mohli si dovolit vydávat knížky, měli na to peníze, měli na to už nějaké dílny, provozy. Takže mezi pochybné, řekněme v úvozovkách, nakladatelství patří naše vojsko, které bylo kdysi takovým okrajovým, ale celkem slušným nakladatelstvím. Vydávalo komunistické knihy, ale vydávalo třeba i zajímavé životopisy v některých osobností. Tak se transformovalo po té revoluci do nakladatelství, které dneska vydává Mein Kampf a všelijaké takovéhle věci, knížky, teda kromě toho vyrábí a prodává i různá trička s těmi Staliny a Hitlery a hrníčky a můžete si tam koupit Zemana a můžete si tam koupit Hitlera, Che Guevaru a prostě to už je taková neuvěřitelná produkce a to je příklad toho komerčního vydávání, kdy ten dotyčný nakladatel má peníze, aby to podnikl a zase mu to generuje peníze, protože to je obrovský kšeft a tohle v 90. letech si myslím nebylo ani ještě možné.
2: A osobnost anglického historika Johna Irvinga?
4: Tak to je pravda, to vycházelo jako překlady jeho děl. Uváděl se jako nejpřekládanější britský historik. Ten jeho vývoj je taky zajímavý. On začal jako takový celkem slušný, sice amatér, ale historik, dejme tomu poučený, který se řadí mezi revizionisty, ale ten jeho revizionismus byl původně takový uměřený. On třeba kritizoval bombardování Drážďan, což celkem rozumný člověk taky chápe jako hroznou věc, od bombardování civilistů a tak dále. Ale postupně se dostal na tu plochu toho zrůstajícího antisemitismu, došel až tedy popírání holokaustu a tohleto téma popírání holokaustu tady bylo jeden z prvních narrativů antisemitismu, protože asi to bylo nejdostupnější, prostě existovaly ty zahraniční zdroje, nebylo potřeba něco znovu vymýšlet. U nás potom začaly se šířit takový ty starší narrativy, které se zase tahaly z 19. století brožůrek různých, ale vytvořit něco úplně nového chvilku trvá, přece jenom nějaký český vlastní, to byla asi ta analýza 17. listopadu, ale jinak moc původní tvorby tam nenajdeme.
0: K antisemitskému dění v 90. letech ještě naposledy filozof a historik Petr Hlaváček.
7: Nejprve bych asi připomenul zcela opačný trend, a to obnovený zájem Čechů o židovskou kulturu a náboženství, stejně jako respekt ke státu Izrael, s nímž Československo obnovilo po mnoha letech diplomatické styky. Antisemitismus vlastně představoval marginální proud, který se projevoval například v části subkultury skinheads, zejména na různých srazech a soukromých koncertech. Ovšem antisemitské prvky bychom našli také v projevech sládkových republikánů, například v jejich tiskovině Týdeník Republika. A pak v roce 98, to už jsme na konci 90. let, vyšla česky také brožura Osvětím, fakta versus fikce, nové a utajované poznatky o holokaustu, což byla brožura popírající holokaust. Je vlastně paradoxní, že se jí podařilo distribuovat dokonce na české školy, na česká gymnázia, takže se muselo ohradit i ministerstvo školství. Vlastně můžeme říct, že v 90. letech se projevoval v Česku fenomén označovaný jako takzvaný antisemitismus bez židů, a to například i ve sportovním prostředí, zejména v Kopané. Odpůrci fotbalové Slavie ještě na počátku 21. století vykřikovali slogan Jude Slavia, a na adresu fanoušků Baníku Ostrava zněly nadávky o polských židech. Protagonisty byli na prvním místě fanoušci pražské Sparty, proti jejich antisemitismu se ohradila i židovská obec v Praze.
2: Dá se nějak mapovat, jak se ten antisemitský narrativ u nás vyvíjí třeba v těch posledních, řekněme, 20-25 letech?
4: Je to zajímavá otázka, protože oni ty lidé často vycházeli z určitých, podle mě teda je to názor můj, vycházeli z toho, že čekali od té revoluce nějakou velkou společenskou změnu, která je nás opravdu a která je třeba vynese do nějakých vyšších postů. U některých je to zřejmé, že se potom cítili jako zrzený a ošizený a ukradená revoluce a podobně. Takže z toho antikomunismu, který u nich určitě byl, a z toho původního disidentství, který tam taky bylo, tak se někdy vyprofilovaly takové zvláštní postavy, které se začaly uchylovat k různým archaickým vzorcům chování, právě antisemitismus, takový vyhraněný katolicismus nebo fašismus toho českého typu, začala adorace těchto známých postav českého fašismu a podobně. A zajímavé je, že tam několik těch postav má podobnou v tomhle biografii, že nejprve začínají jako kritikové toho komunistického režimu nebo komunistické ideologie a svým způsobem se řadí, dejme tomu, k regulérní pravici, například Klub mladých konzervativců a Konzervativní strana a podobně, což bylo naprosto regulérní postoj. Ale pak se co si děje, a najednou se z těchto lidí začínají vyhrocovat právě antisemitské velmi radikální osobnosti, které to už úplně otevřeně všechno hlásají a dávají na internet, zakládají různý weby nebo nakladatelství. Takže v jednom z těch nakladatelství třeba vyšla Obřezaná republika, což je zase spiklenecká teorie ohledně Masaryka, nebo tam vyšly přednášky holokaustu od Germana Rudolfa, popírače, a nebo velmi půvabná knížka Spověď jsem antisemita. A tento člověk, který to vydával, tak byl předtím příznivcem Izraele a Ameriky. Dneska je velkým odpůrcem Západu. Také nakladatelství Body Art Press, který potom přešlo, nebo souvisí nějak s tím nakladatelstvím Gide Media, nebo jak se to čte, tam působil Pavel Kamás a další a ty vydávali zcela otevřeně a komerčně projevy Adolfa Hitlera. Byly s tím dokonce nějaké pokusy to stíhat nebo tomu zabránit, ale tehdy to obhájili, protože to pojali jako komerční projekt. Vydali taky knížečku Jedovatá houba, což je překlad nacistické propagandistické příručky, kde se bali děti měli jak si naučit nenávidět židy jakožto jed společnosti. Oni to vydali s těmi původními obrázky přeloženo, je to teda hrozná záležitost. A oni se vždycky hájí tím, že je to jako ke studijním účelům a že je to historie. A dosud jim to dost procházelo, když občas se stane, že se podaří tyhle lidi nějak zastavit.

0: Proniká v dnešní době ten antisemitský narrativ nějak na sociální sítě šířeji do společnosti?
1: Samozřejmě, že sociální sítě, to je takový mor na všechno. Už to přines hodně dobrýho, taky hodně špatného. A co se týká antisemitismu, tak velice zesílili ten narrativ. To, co původně bylo okrajový a tisklo se to někde na koleně, tak se stalo velmi silným proudem. Já neumím říct, kolik procent té produkce je antisemitský, už protože tam není nějaká pevná hranice. Ale když si listujete nějakou stránkou, třeba na Facebooku, nebo když se díváte na Twitter, tam je toho možná méně, protože tam není tolik prostoru, tak nacházíte v některých těch uzavřenějších skupinách nebo v těch určitých okruzích neuvěřitelné věci, naprosto sprostý, naprosto vulgární, často hloupý. Ještě na rozdíl od těch zmiňovaných publikací, které aspoň se můžou tvářit jako nějaká historická práce a můžou tak i konec konců sloužit, protože třeba znát Hitlerovy projevy může být užitečné, tak tyhle ty sítě produkují skutečně jen takový výkřiky a vyhrožování a stalking a tyhle ty všechny věci, které už jsou za hranou. A bohužel ta rychlost šíření, to je něco, co znamená, že se během vteřiny to může rychlostí světla rozšířit třeba mezi 1000 lidí, aniž se kdokoliv všimne, že je něco divně a špatně. A stíhat to je velmi problematické, protože tyhle ty platformy mají samozřejmě někde v cizině zakotvení, takže nelze to třeba jednoduše zlikvidovat. Já sama jsem proti tomu, aby byly stíháni nějak drasticky, protože si myslím, že to je nesmyslný, že to prostě není ta správná cesta, ale rozhodně by měla být nějaká regulace toho objemu dat, který jsou prostě šílený. A tady je problém u těch sítí, že není možný prostě nějakým způsobem zakázat nebo zavřít tyhle ty věci, když se to hlásí samozřejmě těm správcům, ty to většinou nevyhodnotí. Na rozdíl od nahoty tohle jim nevadí. A stíhat ty autory za nějaké šíření poplašné zprávy nebo podněcování nenávistě jednak na dlouhé lokte, jednak to nevede často k výsledku a jednak si sama myslím, že to je nefunkční věc, že se tady pronásledují pak lidi za něco, co by mělo být marginalizováno a ne tomu ještě dávat tuhle publicitu. A ty lidi jsou často prostě hloupí nebo navedení a nepovažují za správný za to třeba zavírat. Ale určitě by bylo dobrý nějakým způsobem tohle řešit, protože se k tomu dostávají lidi, kteří o tom mnoho neví, teď jsou nadšení, že jim to odpoví na tajemství života, že a oni najednou zjistí, jak to vlastně je, a oni to nevěděli a tady se dozví konečně, jak to funguje v tom světě a tady nějací židi stojí v pozadí. No to je velmi nebezpečný, protože od těchto projevů takový fascinace tou ezoterikou a těmi tajnými společnostmi a spiknutími se velmi rychle potom to dostává do té fáze nenávisti a nějakých už fyzických a konkrétních útoků a to je ta mez, kam už bychom to nikdy neměli nechat zajít.
2: Cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad Návrat antisemitismu po listopadu 1989. Hovořili historik a filozof Petr Hlaváček, historik Prokop Tomek a religionistka Věra Tidlitátová. Zazněly nahrávky z archívu Českého rozhlasu a hudba skladatele Aloise Háby. Ukázky přečetli David Hertl a David Schneider, zvukovým mistrem byl Jan Brauner, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů, ukázala analýza. Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na mistrovství světa v Oklahomě kvalifikaci kajakářů. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost. Lokálně se přidají přeháňky a teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stop. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 tisíc bytů. Vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu Plus ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
5: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 tisíc bytů.
4: Byty chce stát a nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. První projekt by mohl být připraven k výstavbě v roce 2029. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
6: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Německá policie zaznamenala v posledních 5 letech nárůst počtu případů sexuálního násilí na dětech. Oznámili to společně německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a šéf spolkového kriminálního úřadu Holger Münch. Loni to bylo přes 17 tisíc a to je o 1600 víc než v roce 2021. Ve víc než polovině případů existoval mezi obětí a pachatelem vztah. Rizikové je hlavně prostředí na internetu. Policie zároveň upozorňuje, že počet případů je jistě vyšší. Ve statistice jsou jen ty nahlášené. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Neznámý pachatel tímto způsobem vylákal z ženy na Jihlavsku celkem 15 tisíc korun. Informovala o tom policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že k tomu zneužili jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování.
7: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
4: Vodní slalomáři Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 setin sekundy rychlejší než Němec Hege.
8: Jo, já jsem rád za ten výkon, který jsem dokázal podat, protože přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet své maximum, to je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatoly Lososovi se to nepovedlo a je 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
4: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Přindiš a Prskavec a mezi ženami Beková s Hilgertovou.
9: Neprůjezdná D7 u Bytozevsi a kolona v Novopatské v Praze. Dálnice D7 ve směru z Chomutova do Prahy je stále neprůjezdná za sjezdem na Bytozeves. Po nehodě kamionu s osobním autem tam policie vyšetřuje a odklízí následky srážky. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Zdržení čekejte v ulici Novopatská v Praze. Kvůli dřívější nehodě se tam v omezení projíždělo kyvadlově. Před chvílí už následky nehody odklidil a provoz byl obnoven, takže trpělivost, kolona se rozjíždí. Na dálnici D5 směrem na Plzeň dejte pozor na výjezdu z Prahy. Na 5. kilometru u exitu na Rudnou se porouchal kamion. Stojí v odstavném pruhu, ale světelná šipka zkracuje nájezd na dálnici. A ještě silnice 55 na obchvatu Otrokovic, čekejte nehodu za odbočkou na Machovou. Havaroval tam motorkář a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Za kultivované a nadčasové dílo, celoživotní obranu hodnot, neúnavnou práci a osobní integritu udělila Česká komora architektů poctu mému dnešnímu hostu. Jaké hodnoty zastává? Kdy a jak si musel vlastní integritu obhájit? Jaké je prostředí, které vytvářel jako architekt a dlouholetý děkan Fakulty architektury na ČVUT v Praze? Mým hostem je architekt Ladislav Lábus. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
3: Hovory.
10: Dobrý den a děkuji, že jste přišel.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: V životopisném filmovém dokumentu o vás uvádí investor jedné z vašich ceněných staveb rodinné vily v pražských Záběhlicích, že jste mu teprve po roce odpověděl na mail, kde vás žádal o to, abyste mu navrhl dům. Tak to je zajímavý detail. Vy jste zkoušel, jak vážný je jeho zájem?
11: No, asi to nebylo účelový nebo úmyslný. Možná, že jsme to přehlídli, tak je pravda, že občas máme hodně práce a někdy musíme i odmítnout zakázku, jo, ale možná taky ten klient trošku přehání.
10: On s tím vypadal, že je s tím úplně spokojený, že vy pracujete prostě v jiném rytmu, než je ten obvyklý rytmus dnešní doby, který klade důraz na efektivitu, rychlost a tak. Tak já předpokládám, že k tomu byste se přihlásil.
11: My jsme takový slow food, jo, spíš, ale je pravda, že často já si tohle opravdu nepamatuju, že bychom se rok nevozvali, ale vím, že hodně klientů vlastně, když mě žádalo o projekt, já jsem řekl, že bohužel nemám kapacitu a nabízel jsem někoho z mladších kolegů, který třeba jsem kdysi učil a pak byli u mě kanceláři, takže často říkali, že prostě si radši počkaj. Jo. Takže jsou klienti, jako třeba na té stavbě hotelu Karlov Benešově, pan Sibůrek, nebo pan Zátorský, prostě chtěl ten barák vysloveně od nás. Jo.
10: Řekněte mi, podle čeho si vybíráte investory, ti, kdo po vás chtějí, lidově řečeno, nakreslit barák? Člověk si říká, že i v tom musíte. Vy jste říkal, že jsou to lidé často, kteří vědí, co chtějí. Není to ale nikdy na překážku, když ten klient přesně ví, co chce?
11: No, ono se to většinou nějak ta vzájemná relace vytříbí, jo, časem, jo, ale měli jsme klienta, který přines vlastně plánek toho domu, jak si ho představuje, jo.
10: Co vy na to?
11: No, tak byli jsme překvapení, jo, a mimochodem i ten klient z těch Záběhlic měl docela přesnou představu tedy, jo, ale ono se to většinou tak vyvíjí a já ty požadavky klientů beru vážně, jo, protože v tom je nějaký dlouhodobý rozmýšlení o té parcele, kterou má a tak dále. Je v tom přemýšlení o tom, jakým způsobem chtějí prostě žít v tom domě a tak dále a tak dále. Jo. Takže ono u těch rodinných vil je to často, tam jsou základní parametry, za prvé ten pozemek, to místo, jo, ten klient, že jo, a taky vlastně to zadání, jo, jestli je to veliký, malý nebo naopak.
10: Jedna z vašich klientek říká v dokumentu, z kterého cituji, to je televizní filmový dokument, že jste dřív moc nemluvil, že jste se postupem času teprve rozmluvil. Nejste člověk, který by si liboval v mnoha řečech. Tak moje otázka je, jestli to není vlastně, vy říkáte, že se s tím klientem potřebujete dohodnout, sladit, což předpokládám většinou probíhá nějakým rozhovorem. Jestli je to pro vás jako architekta někdy, to, že jste třeba málomluvný člověk, nebylo nevýhodné? Že vás ten klient lidově řečeno ukecal třeba?
11: Ono je otázka, jestli není lepší zvlášť v dnešní době mluvit míň, než zbytečně moc. Jo. A patřilo to možná k mým vlastnostem, že jsem vlastně byl skoupej na slova. Jo. A i vlastně jsem to viděl na fakultě, když jsem začal učit, že to se o mě povídalo, že jsem toho vlastně moc neřekl, že jo, ale ono se to traduje i o velikánech, jako byl Gočár, který se téměř vlastně nedoved komentovat ty studentské projekty na akademii a tak dále, ale tím se nechci s tím srovnávat, ale je pravda, že ta praxe i na té škole, i praxe vlastně ta architektonická, člověka naučí prostě se vyjadřovat v případě potřeby, jo, a vlastně naučí ho i vlastně vidět v tom zadání prostě určitý problémový místa nebo prostě vidět dopředu na té cestě k tomu výsledku toho projektu. Potom se u mě možná projevila taková tendence vlastně věci spíš přebujele popisovat ve zprávách nebo
10: jsem se to vynahradil
11: písemným popisem, jo, že pro mě je problém prostě napsat průvodní zprávu na pár stránek, jo, nebo to, takže já jsem si vlastně uvědomil, že to, když něco popisujete, že je strašně užitečný, protože se dostanete mnohem hloubš pod povrch, než když si o tom jenom povídáte. Jo. To jsem si uvědomil za covidu, když vlastně jsem byl nucený komunikovat se studentama vlastně komentářem, jo, tak vlastně najednou si uvědomíte, že vlastně, když se přinutíte k tomuto komentovat písemně, tak jdete hloubš a hloubš.
10: Musíte
11: hloubš,
10: to promýšlet.
11: Že to má vlastně obrovský význam. Jo.
10: Když říkáte, že v dnešní době vám připadá, že je smysluplnější mluvit méně, co tím myslíte?
11: No tak jsou na to různý přísloví, mlčetě, zlato a tak dále. No je pravda, že když se člověk dívá a snaží sledovat některé zpravodajské pořady třeba v televizi, tak to chce velkou trpělivost. Jako, jo, a člověk už předem si dovede představit, co ty lidi budou říkat, jo, podle toho, na jakou stranu patří, a je to smutný. No.
10: Jak je to s architekturou? Máte dojem, že v tom veřejném prostoru architekti a architektky mluví dostatečně, jsou dostatečně slyšet? Je jim dáno slovo?
11: Já myslím, že se to zlepšuje, ale kdyby toho bylo ještě víc, tak by to rozhodně nevadilo. A obecně je taky důležitý, ale taky, aby se i v té architektuře mluvilo o tom podstatným, jo? Protože ono často se to vlastně v dnešní době orientuje hodně na některé vedlejší věci, které prostě s tím třeba tak přímo nesouvisejí.
10: A konkrétně, co podle vás je podstatné? O čem bychom se my dva tady spolu měli bavit jako s člověkem, který je profesorem fakulty architektury a architektem, který byl oceněný takhle významnou cenou?
11: No možná, že těch věcí podstatných je v dnešní době strašně moc. A tam, jak se množí, tak čím dál méně souvisejí prostě přímo s architekturou. Jo. Ale samozřejmě souvisejí prostě se společností, s kulturou, sociálníma vazbama a tak dále. Jo. Ale někdy má člověk pocit, že vlastně tyhle ty hlediska převládají nad tím, jestli to je vlastně hezký barák, nebo není hezký barák, jo, a že už to vlastně přestává být důležitý. A mě zase tak moc nezajímá, jestli ten barák je hezký, mě zajímá především to, jak slouží a to, jo, ale vlastně někdy se nemůžu zbavit dojmu, že se dneska soudí podle takových vlastně, nechci říct vedlejší kritérií, ale takových těch prostě sociálně konstruktivních, jo, jak to vlastně z pohledu, jak by to mělo být, jo. A vlastně nehodnotí se vlastně konkrétní věc.
10: Hostem hovoru je architekt Ladislav Lábus.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Vy jste řekl hezký barák, to by tu málo komu prošlo, ale tak vy víte, o čem mluvíte. Architektka Alena Šrámková, vaše tutorka, pozdější spolupracovnice, o vás svým originálním stylem prohlásila, že jste, a já ji ocituju, slušňák, hodnej, pilnej a takový jsou i ty baráky. Tak co tím podle vás myslela?

0: prostě to říct výrazně, aby se to vlastně neutopilo v těch spoustu detailů, který to nakonec prostě na sebe nabalí a tak dále. Jo. Tohle je známý, že polemizovala i s Josefem Pleskotem, který je možná mnohem razantnější než já, nebo takový vlastně koncepčnější. Jo, tak i jemu vlastně vytýkala, že ty věci dělá málo silný, jo, ale je pravda, že ta naše generace možná už je tak silný, nechtěla by prostě dělat. Jo.
1: Já jsem jí rozuměl tak, že ona naznačuje, že ta architektura, včetně té vaší, by neměla být extravagantní, že by se měla řídit hodnotami obyčejnosti, nějaké nevtíravosti. Že to je vlastně jako z jejího, i z té ostré pusy, kterou měla. Vlastně mi to zní jako obrana těch hodnot.
0: To tam určitě je a je pravda, že s tou obyčejností a normálností vlastně a nehledání nějakých experimentů nebo estetických, pouze estetických kvalit, který v naší době, nebo v tehdejší době, když jsem s ní pracoval, tak nám vlastně vadili na té pozdní moderně, jo, včetně těch baráků, které tady stály v blízkosti budovy rozhlasu, jo, že jsou takový vlastně zahleděný do sebe, nekomunikujou, že jo, z hlediska urbanistického nejsou zrovna nejšťastnějším řešením a tak dále. Jo, a tím nechci mluvit proti těmhletěm barákům, který...
1: Myslíte, teďka Transgas,
0: který už si to nezasloužili, že byli zbouraný, jo, ale ten celkový postoj, že se vlastně... Protože my jsme vlastně obdivovali funkcionalismus, který byl půvabný v tom, že oproti té předchozí architektuře, secesy nebo těm historizujícím slohům vlastně chtěl být účelový, funkční, jo, bez ozdob a prostě tak, jak prostě je potřeba. Jo. A najednou člověk zjistil, že to, co se v duchu funkcionalismu stavilo po druhé světové válce, začal být velice estetizovaný. A i když byl zakázaný dekor, jo, Adolf Loos prohlásil, že ornament je zločin, jo, a de facto to platilo opravdu až do 70. let, než přišla postmoderna, tak se to vlastně převtělilo do toho, že se vlastně místo dekoru používala výrazný objemový řešení, že jo, různý textury materiálu a tak dále, jo, barevnost výrazná, jo.
1: Já té paní Šrámkové také rozumím v tom smyslu, že, a není to jistě tajemství, máte známého bratra, herce Jiřího Lábuse, který je extravagantní, je to mluvný člověk, zábavný, veselý, rachytlelý tady, když on mluví. Tak vy vlastně vedle něj jste si taky musel najít nějakou pozici, která není podobná té jeho.
0: Vy ho znáte?
1: Znám ho.
0: Jo. Osobně tedy.
1: Jo, jo.
0: Tak se ho popsal dobře, no, ale... Je pravda, že my jsme byli takový vlastně totální protiklady v tomhle tomu vlastně. Já jsem byl takový jako tichej, nemluvný a přemýšlivý. On byl takový prostě velice expanzivní, nebo ne expanzivní, ale prostě...
1: Prostě extrovert. Vlastně.
0: Extrovert, jo.
1: No a já se právě ptám, jestli se to mohlo propsat do toho uvažování vašeho o architektuře. Mluvíte o významu toho, že ten dům má komunikovat, že má nějakým způsobem odpovídat na to, kde je, že má být nevtíravý, že nemá být okázalý.
0: No, ale když jste to uvedl ve spojení se Šrámkovou, tak tam je nutný si uvědomit, že já, když jsem poznal Šrámkovou, ona vlastně nebyla tak známá jako dneska. De facto všichni znali Šrámka, nikdo neznal Šrámkovou. Tam jde o to, že prostě Šrámková žila mezi lidma, který prostě patřili k těm tehdejším hvězdám a ona vlastně k ním nepatřila a ani nechtěla patřit k tomu, co vlastně tehda bylo jakoby... co dělalo ty hvězdy hvězdama.
1: Jo, teď jsme v době normalizace.
0: Pozdní modernou, já teď nemyslím tu politickou
1: slažky, myslíte estetickou.
0: Estetickou, takový ten pozdní brutalismus a tak dále. A ona vlastně byla jedna z první týdlentý generace, která vlastně vyrůstala na vlastně tom funkcionalismu a moderně, že jo, pak tam přišla ta Sorella do toho, že jo, to byla takový zvláštní epizoda dnešního pohledu vlastně postmoderní, jo, ale vlastně ona touhle cestou jít nechtěla, jo, a asi taky cítila, že jim v tom nemůže konkurovat, ale zároveň prostě jí to nelákalo, protože jí lákala právě ta cesta větší obyčejnosti a zároveň možná

0: větší racionality, méně estetizace, více vlastně.
1: V tom jste se našel i vy.
0: V tom jsme se rozuměli. Hmm.
1: Hostem hovoru je architekt Ladislav Lábus. Jestli se nemýlím, tak první rozsáhlá realizace, která vám získala věhlas, byl dům pečovatelské služby v Českém Krumlově, který jste začal koncipovat v polovině 90. let. To bylo úplně jiné, než bývaly do té doby domovy pro seniory, jestli se nepletu. Jak jste tehdy uvažoval o tomhle tématu stáří?
0: To bylo úplně jiný, já nechci utíkat z té otázky, ale jako první velká realizace byla se Šrámkovou obchodní centrum na Lužinách, jo, která se ale vlekla až vlastně do 90. let. Jo. Ale chci říct, že vlastně těch realizací dřív za toho minulého systému bylo relativně málo, to se dělalo spousta věcí do šuplíku a první velká realizace byla tato společná. Jo. Ale je pravda, že ten dům pečovatelské služby byl vlastně první projekt, který jsem dělal jako z našem ateliéru.
1: Tak, mluví se o humanistické architektuře, o tom, že jste vlastně proměnil způsob vnímání jako stáří.
0: No, mě to téma šíleně poznamenalo. Je pravda, že jsem to měl i v rodině, že můj tán vlastně byl neurolog, který založil rehabilitační kliniku. Jo, a to téma vlastně rehabilitace bylo strašně živý a já jsem sledoval, že tady se dali obrovský prostředky v řádu 10 miliard do nových domovů důchodců nebo zařízení sociálních služeb pro mentálně postižený a tak dále. A přitom se to furt dělalo vlastně v tom starém módu prostě velkých zařízení bez intimity, prostě ve velkých, prostě ve výčetných místnostech sdílených a tak dále. Jo, a vůbec vlastně v té době už se na západě stavělo úplně něco jiného. A já jsem vlastně svým způsobem tímhletím projektem jsem se dostal jako do pozice trošku kritika toho, co se vlastně v té době tehdy se proinvestovalo, protože se museli opustit ty různý zámky a díky restitucím tady byly obrovský vlastně spousty zařízení, které vlastně museli do 10 let po té restituci být uvolněný. Jo? Tak se vlastně stavěly velké kapacity a bohužel se to dělalo bez jakýhokoliv vlastně instrukce nebo pobídky, aby to šlo tímhle tím způsobem, že ta služba má být prostě, to má být co nejvíc podobný domovu, jo? A ne instituci.
1: Když se střihem přeneseme o 30 let dopředu do současnosti, máte dojem, že dnes už to vaše uvažování, které tehdy působí objevně, neotřele. Už je běžné, že prostě mladí architekti a architektky, kteří také studovali u vás ve škole, už přemýšlejí tak nějak samozřejmě o tom, co pro vás bylo téma a vzpoura ve své době.
0: Já si myslím, že to je určitě běžnější a hlavně tam je důležitý u tohle typu investic, že to je důležitý pro investory, pro ty zadavatele, jo, že to chtějí jinak, jo, bez toho se to nepohne. Jo, takže já si myslím, že to ve většině zadání už se svým způsobem jako ty velikosti se rozmělňují, má to takový humánější, ličtější měřítko. Jo, zase samozřejmě proti tomu je ten trend, že čím dál víc lidí potřebuje opravdu celodenní péči, prostě různý ty zařízení pro lidi s Alzheimerem a tak dále, jo, že už vlastně ta svébytnost těch lidí a prodlužování té svébytnosti v některých případech vlastně ztrácí uplatnění, že jo, a v těchto případech se i volá znovu pro těch kapacitnějších zařízení, protože jsou efektivnější.
1: Jak bude vypadat architektura budoucnosti? Je taky větší zájem o byty pro singles, protože lidé stále méně žijí ve velkých rodinách. Uvažujete někdy o tom?
0: Za těch posledních 35 let, jo, kdy dejme tomu, to ovlivnili ty možnosti svobody a už nemáme ty Husákovy děti, které prostě zavřel hranice, lidi prostě nemohli mít možnost se investovat, se prostě orientovat třeba na vlastní podnikání a tak dále. Ty rozdíly, jakože to bylo 195 tisíc dětí ročně, že jo, a dneska nedosahujeme ani 80, to jsou vlastně obrovský rozdíly, že jo, teď tohle zachytit zaprvé ve školách, ve školkách a tak dále, že jo, protože to, a tam je nutný říct, že už vlastně za tu dobu, kdy to kleslo téměř na 90, tak od té doby to zase stouplo na nějakých 130 tisíc dětí a teď jsme zase pod tou osmdesátkou a úplně nejníž. Jo. Ale ono to může mít, to bude mít obrovský dopady i v tom, že se to zafixuje právě tou stavbou těch bytů. Jo. Tedy, když budete chrlit byty jenom pro singles, tak k čemu to může vést? Jo. A...
1: Vy myslíte, že tím, že bude hodně bytů pro singles, tak bude méně rodin?
0: No samozřejmě.
1: Víte, co mi bylo sympatické? Vy jako architekt jste těžce nesl, když se například o panelácích mluvilo jako o králíkárnách. Vy jste se tehdy paneláků zastal. Máte dojem, že ty paneláky v dnešní době, když se na ně díváme s odstupem času, už je nevidíme jako ty továrny na bydlení socialistické, tak obstojí do budoucna, můžou nás něčím inspirovat?
0: No tam byly dvě roviny. Na tom začátku 90. let, kdy jsem vlastně studentům hned v roce, já nevím, 91-92 zadal renovaci sídliště Bohnice, protože mě vadilo, jakým způsobem se vlastně o těch sídlištích mluví a ono nešlo jen o paneláky, že, o kterých se mluvilo jako o králíkárnách, ale tam se dokonce i na úrovni odborné veřejnosti pochybovalo to, že vlastně ten sídlištní nebo funkcionalistický urbanismus otevřených řádkových struktury, neuzavřených bloků, že vlastně vůbec se dá někdy předělat na město. Jo? Takže se byly úvahy, že vlastně všechny sídliště se musí zbourat, aby vzniklo prostě skutečné město. Přitom spousta těch sídlišť je vlastně příjemných na to, jo, a je pravda, že čím se stavěly větší, tím to bylo horší, protože se zvětšovaly ty prostory a vzdálenosti a to prostředí bylo anonymnější. A tam byla ta urbanistická složka, jo, že vlastně jediný možný způsob stavby měst je bloková zástavba, což v té postmoderně se prostě velice vehementně vlastně tvrdilo. Jo. A druhá věc byly ten technický stav těch domů, že jo, který samozřejmě měli svoji logickou konstrukci a určitě se ty dispozice v tom daly prostě zlepšovat, ale měli svý handicapy jako koupelny, jádra, instalační, akustiku a tak dále. Když to vidíte, tak se většinou zmůžou ty lidi na zateplení baráku, že jo, a svým způsobem tehdáž ten náš postoj byl takový, že jsme svým způsobem i bojovali proti těm eklektickým nebo prostě těm romantickým změnám paneláků na úplně jiný baráky.
1: Ozdobit, aby prostě byly...
0: Tím, že se tam dělali mansardy, jo. A vzniknul z toho jakoby zámeček, jo, ale prostě zámeček to nebyl. Jo, takže že vlastně to zjištění, které jsme dělali na základě analýz prostě historických zástavby, ať už blokový nebo modernistický, tak vlastně bylo, že to není handicap řádková zástavba, že ani není handicap racionální prostě třeba panelákový barák, ale že je vlastně handicap, když se s tím bojuje a mrzačí se to tím, že se to předělává na něco úplně jiného.
1: Jste spokojený s tím, jak vypadá Praha, jak Praha staví?
0: No, já myslím, že když to vezmete s určitým nadhledem a velkorysostí, tak vlastně člověk nemá potřebu být kverulant. Někde se možná pár staveb zbytečně zbouralo, kterých je škoda, ale ve své podstatě je nutný si uvědomit, že se ten standard stavění a i architektury, nejen stavitelství nebo stavební kultury, že se zvyšuje. Jo, je otázka, kam to půjde dál, protože ono bude čím dál mít lidí, kteří by chtěli vlastně pracovat jako zedníci na stavbě nebo zedničky dokonce, jo, když jsme teďka tak genderově vyrovnaný. A to určitě poznamená architekturu, jo, že se znova vrátí k prefabrikaci a vlastně k nějaký průmyslový výrobě a tak dále.
1: Hostem hovoru byl architekt Ladislav Lábus. Já vám za to mnohokrát děkuju.
0: Děkuju.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Trade unions at Prague Airport have declared a strike alert over the appointment of Radomír Lašák, chairman of the board. The unions say they are concerned about the airport's future direction and development, as well as job security and the protection of employees' legitimate interests. Interior Minister Lubomír Metnar and Transport Minister Ivan Bednárik on Tuesday presented draft legislation expanding the use of anti-drone measures to protect critical infrastructure. Under the proposed amendment, employees of companies operating critical infrastructure should be allowed to disable or destroy drones they identify as dangerous. And a large wild cat believed to be a black puma was spotted near the village of Kvasiovice in South Bohemia on Monday, the second such sighting in the region within a week. Authorities urge anyone who spots the animal to call the emergency number 158 and not approach or attempt to capture it. Weather. Wednesday should be partly cloudy with scattered showers in the northwest and day temperatures between 19 and 24 degrees Celsius. The Czech government has approved a proposal to ban the use of mobile phones in schools. Starting in 2027, the ban would apply to children in nursery, primary schools, grammar schools and conservatories. The opposition and the Children's Ombudsman oppose the proposal, arguing that it is unnecessary. Romana Grajcerová has the story.
4: In the classroom, during breaks, in after-school clubs, and even in the school cafeteria. Under the proposal, children would no longer be allowed to use mobile phones or other electronic devices in any of these places. According to Education Minister Robert Plaga, the cabinet unanimously backed the measure.
5: Scientific studies show it, and you can also see it for yourself in schools that have already introduced such rules. They work. Children talk to each other again. Schools are once more filled with children's voices instead of pupils scrolling through their phones during breaks and then being unable to concentrate in class.
4: Children would still be allowed to use mobile phones in exceptional cases, for example, to monitor diabetes or as an aid related to a disability. The opposition, however, disagrees with the proposal. According to the leader of the Civic Democrats, or ODS, Martin Kupka, there is no need for a blanket ban.
6: Zákaz, který má sejmout odpovědnost kde z koho.
5: This is a ban that shifts responsibility away from everyone else and ultimately turns teachers into inspectors, checking the contents of children's backpacks. At the same time, Czech schools already have guidelines that allow them to decide for themselves how to regulate mobile phone use.
6: V tomto směru přistupovat k používání mobilů ve školách.
4: Schools currently set their own rules on phone use through their internal regulations. According to the government, around 93% of primary schools and multi-year grammar schools have already introduced such rules. This is also the argument used by Children's Ombudsman Martin Beneš, who opposed the proposal during the consultation process.
7: Z mého pohledu je daleko funkčnější právě to individuální řešení.
5: In my view, individual solutions at the level of each school work much better because schools can discuss them with parents, children and students. They can tailor the rules to the needs of pupils at that particular school. I think that works far better than a centrally imposed solution.
7: Mně tohle to funguje výrazně lépe než centrální řešení.
4: On the other hand, Karel Strachota, director of the educational program One World at Schools, supports nationwide regulation. According to him, individual school rules are not enough.
8: Ten obrovský problém vyrušování, protože prostě chci se podívat, co je nového.
5: At the events we organize, almost every teacher mentions the huge problem of classroom disruption. They also often say that parents would support if the state clearly said, yes, this is the right approach.
4: The proposal will now go before the Chamber of Deputies. If it is approved by Parliament and signed by the President, the Czech Republic will join more than half of European countries that have already introduced similar nationwide rules, including France, Austria and Greece.
3: Romana Grajcerová with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Než poslanci odjeli na dovolenou, stihli odhlasovat klíčový bod z programu vlády Andreje Babiše, znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí si od ní slibuje, že bude přinášet 14 miliard korun do státní kasy ročně. K podobnému odhadu dospěli i výzkumníci z Univerzity Karlovy. Opozice a někteří ekonomové jsou ale skeptičtí. Skutečný přínos podle nich nemusí být ani poloviční. Co lze realisticky očekávat od EET 2.0?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Naše pozvání přijali hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, bývalá členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: A ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Vaše centrum stojí za tou studií, podle níž stát díky znovu zavedení EET získá cirka 14 miliard korun ročně. Jak jste dospěli ke zhruba podobnému odhadu, k němuž dospělo i ministerstvo financí?
11: Tak obecně v ekonomii bohužel nemáme to štěstí, jako mají kolegové vědci v přírodních vědách, v lékařských vědách, kde si opravdu můžou dělat experimenty, mít laboratorně vlastně perfektní prostředí na porovnání nějaké té vlastně zasažené skupiny a kontrolní skupiny. To my v ekonomii většinou nemáme a musíme prostě pracovat s tím, co máme k dispozici. Konkrétně v tomto případě jsme, troufnu si říct, vybrali nejvhodnější možnou metodologii, rozdíl v rozdílech, differences, kdy porovnáváme vlastně tu zasaženou skupinu sektorů a firem, které byly zasaženy vlnou EET 1, první a druhou tedy, a porovnáváme je s porovnatelnými nebo obdobnými sektory, které ale zasažené nebyly. A tímto způsobem vlastně jsme schopni nějakým způsobem kvantifikovat, jaký byl ten efekt EET 1 a tyto výsledky potom vlastně extrapolovat nebo vzít na odhady EET 2.
9: Paní Horská, když teď posloucháte toto vysvětlení, jakým způsobem výzkumníci dospěli k tomu, že znovu zavedení EET přinese do státní kasy 14 miliard korun ročně, tak proč jste vůči tomuto odhadu dál skeptická?
10: Já moc krát děkuju, že byla vysvětlena aspoň stručně ta metoda, protože já sama souhlasím s tím, že lepší metoda toho odhadu neexistuje. Jenom jsem velmi skeptická k skutečnému výsledku, protože i když odmyslíme od schválených výjimek z EET zavedení, tak její hlavní přínos já vidím v narovnání podnikatelského prostředí, ale daleko méně v těch daňových výnosech, na které spoléhá český stát a česká státní pokladna. Protože odhady jsou odhady a já moc krát děkuju, že na začátku byla vysvětlena velmi stručně i ta metoda. Protože jakákoliv i ta nejlepší metoda není schopná postihnout určitá specifika jednotlivých oborů. Budu velmi konkrétní. Například v případě maloobchodu a velkoobchodu v době zavedení EET 1 docházelo k výrazné expanzi poboček některých maloobchodních řetězců a jakákoliv jiná metoda toto třeba není schopna postihnout a může to kvantifikovat jako nárůst tržeb z důvodu zavedení EET. Takže neexistuje přesnější metoda. Nicméně, k čemu já jsem skeptická, je ke způsobu nebo k snaze fixovat se na úroveň 14 miliard korun a vlastně tyto peníze už jakoby rozdávat v rozpočtu předtím, než jsou vybrané.
9: K čemu se možná ještě dostaneme? Paní Koščelňák, připustila byste, že možný nedostatkem té vaší metody je, že vůbec nezohledňuje, že v době, kdy byla zaváděna ta původní elektronická evidence tržeb před několika lety, to, čemu se říká první vlna, tak docházelo k expanzi nejrůznějších maloobchodních řetězců a že ten větší výnos, který přišel státu, souvisel spíš s tím, nežli s EET?
11: Určitě ta metoda není dokonalá, má své chyby a my ty metodologické limitace transparentně diskutujeme v té studii. Je pak věc druhá, že potom vlastně možná i naší komunikací se příliš ta pozornost fixovala na to jedno číslo, i když ve finále si myslím, že to je...
9: To všechny zajímá.
11: Jasně, ale jako, já si myslím, že to hlavní sdělení, které je nespochybnitelné, které je opravdu jasné, za kterým si stojíme na 100%, tak je to, že opravdu EET mělo prokazatelný pozitivní dopad a zároveň vidíme i to, že ten největší dopad vidíme v těch sektorech, kde bychom to čekali, což je sektor stravování, pohostinství. Takže tyto hlavní závěry tam jednoznačně jsou a pak je samozřejmě otázka k té kvantifikace toho, jestli to bylo tedy 10, 12, 14 nebo 16.
9: Ale jste tedy přesvědčeni, vy jakožto výzkumníci z Centra veřejných financí, že se znovu zavedením EET ten pozitivní dopad se projeví stejně nebo podobně, jako se projevil při zavádění toho původního systému?
11: No, na ten odhad EET 2.0, tam dokonce počítáme s nějakým nižším dopadem, když vlastně extrapolujeme ty výsledky z EET 1 na EET 2, tak tam uvažujeme nad tím, že ten dopad bude o něco menší, mimo jiné třeba z toho důvodu, že
9: dopad na část, podnikatele nebo přínos pro státní kasu?
11: Ono to spolu souvisí, že...
9: Právě.
11: Očekáváme tam o něco menší dopad vlastně, než by odpovídalo úplně jedna ku jedné vlastně tomu EET 1.0. Mimo jiné, protože předpokládáme, že nějaké efekty vlastně zůstaly v té ekonomice už z toho EET 1, takže nám to jakoby nevyskočí tolik potom. Ale přesto opravdu, když to stavíme na těch nejlepších možných datech na finanční správě a za pomocí této vhodné, byť ne dokonalé metodologie, tak docházíme k těmto číslům.
9: Paní Horská, vy byť se s paní Koščel nějak asi úplně neshodnete na tom, kolik přesně bude elektronická evidence vynášet státu ročně. Připustila byste ale, že ten její dopad tak či onak bude pozitivní pro státní kasu, a to výrazně?
10: To určitě, to znamená, tady opravdu je diskuze na tu fixaci nad jedním číslem, protože já sama jsem byla přítomna prezentaci této studie a musím říci, že ta studie byla velmi precizně odprezentována, byly vysvětleny předpoklady, i ty silné předpoklady té studie, a jak jsem říkala, já proti té metodě nic nemám, jenom varuju, a je to spíš varování než zpochybňování. Já varuju před tím fixovat se na ty dané miliardy, které mají přijít do státního rozpočtu.
9: Dobře, a váš odhad z toho, jaký bude přínos, je jaký?
10: Je to v řádu spíše jednotek miliard korun i s ohledem na to, v jaké podobě vláda přijala tuto variantu EET 2. To znamená spíše konzervativní odhad přínosu EET je v řádech jednotek miliard, ale je to s ohledem na to, když se podívám na výsledky té studie, že například tato studie v řádu objemu říká, že vlastně zase se zvýrazným způsobem zvýší výběr DPH u velkoobchodních a maloobchodních firm s obratem nad půl miliardy korun. To znamená, tato studie říká, že nám velké řetězce nějakým způsobem tady optimalizují svůj výběr DPH a zavedením EET 2 dojde k odhalení tržeb, které byly předtím nějakým způsobem zakrývány. Tady k tomu já jsem právě, tady k tomu konkrétnímu segmentu, já jsem velmi skeptická, že to je segment, který, jak jsem už říkala, zažívá poslední v posledních letech výrazný boom a tam opravdu můžeme míchat hrušky s jabkama.
9: Takže, promiňte, aby to bylo jasné.
10: Výběru daní s expanzí firm.
9: Velké firmy podle vás daně nekrátí v Česku?
10: Je to méně pravděpodobné, když vynecháme, řekněme, nějaké velké vietnamské řetězce, které možná mají větší inklinaci využívání daňové optimalizace.
9: Korektností tohoto obratu, ale ptal jsem se spíš na velké firmy, velké řetězce, jestli skutečně tedy podle vás
10: řetězce.
9: Je mimo vší pochybnost, že by v jejich případě docházelo ke krácení daní ve větší míře.
10: Ano, protože většinou tyto řetězce jsou řetězce, které jsou součástí větších minimálně evropských řetězců a u ní lze, řekněme, hůře očekávat, nebo ta pravděpodobnost, že by optimalizovali svoje tržby, je menší než v situaci, řekněme, jiných řetězců, které jsou možná lokálního charakteru. Takže já jsem spíše opatrná a skeptická vůči předpokladu, že na základě obnovení výběru elektronické evidence tržeb získáme výrazně větší výběr DPH právě u velkoobchodníků a maloobchodníků takhle veliký.
9: Paní Koščelňák, tak nepřeceňujete, kolik díky znovu zavedení EET získá stát navíc od velkých firem?
11: My jsme k tomu měli samozřejmě v týmu diskuzi, protože nemůžu říct, že by nám ty výsledky přišly úplně intuitivní. Na druhou stranu opravdu jsme to zkoušeli v různých specifikacích, v různých variantách a vždycky tam ten pozitivní efekt, aspoň malý, i u těch velkých firm byl.
9: A promiňte, čím to je, když vezmeme v potaz, že velké firmy, nadnárodní řetězce, často nebo možná většinově nebo vždycky procházejí poměrně náročnými audity u svých mateřských společností? A ty by odhalily nějaké podvody, ne?
11: Může to být taženo nějakou podmnožinou firem v tomto sektoru, nemusíme se tam hned představovat velké nadnárodní řetězce Lidl, Alberty a podobně, tam si to opravdu asi spíš představit neumím, ale může to být taženo nějakou podmnožinou. Opravdu ty naše výsledky jsou citlivé na výsledky, na ty procentuální jakoby nárůsty právě v těch velkých, nebo velkoobchodech, maloobchodech u velkých firem, protože tam i malý naměřený efekt procentuální, tak dělá velký dopad absolutní tím, že to jsou opravdu veliké segmenty ekonomiky. Naopak právě třeba u toho sektoru pohostinství tam ten procentuální nárůst, opravdu ten dopad EET je veliký, tam se opravdu dá jednoznačně hovořit o velkém zlepšení ve smyslu narovnání toho podnikatelského prostředí, ale tím, že ten sektor není tak obrovský, tak potom ty absolutní částky nejsou tak závratné, jako právě v případě toho velkého obchodu, malou obchodu. Ale ano, je to, ty výsledky jsou v tomto citlivé, my to i v té studii transparentně diskutujeme a já jsem jedině ráda, že to takhle diskutujeme a právě tím, že se snažíme tu studii opravdu předložit takto transparentně, tak to možná se tím nabíháme na nějaké otázky, ale určitě si myslím, že je to jako férovější, lepší přístup, než kdybychom tam dali jedno velké agregátní číslo bez možnosti se vlastně takhle podívat trošku víc do těch střev, těch výsledků.
9: Když tady teď byl paní Koščelňák zmíněný sektor pohostinství, obracím se na vás, paní Horská, tak v případě tohoto sektoru je mimo vší pochybnost, že znovu zavedení EET pomůže?
10: A tam určitě platí ta podmínka, že EET bude mít především vliv na narovnání podnikatelského prostředí a ty údaje, na které já tady zrovna i před sebou mám, je před sebou, koukám na ně, tak nevytváří žádné velké otazníky. Takže ano, tom, o co se týká takzvané horeky, hotelu, restaurací a ubytování, lze očekávat ten výnos, který je modelován. Nicméně a jsem moc ráda, že ta diskuze opravdu probíhá, že ty odhady pro velkou obchod, malou obchod nad 500 miliardy korun je něco, co může právě být tím největším otazníkem a vlastně tam ten výběr nemusí se naplnit tak, jak zatím předpoklady, jak této studie, tak ale i ministerstva financí předpokládají. Takže souhlas, největší přínos tam vidím právě v oblasti horeky.
9: Paní Koščelňák, dovedete si představit společně s vašimi kolegy z Centra veřejných financí, že ten váš odhad nakonec bude úplně mimo a že výnos z EET pro stát bude řádově nižší?
11: Úplně mimo si myslím, že ne, ale samozřejmě nemáme křišťálovou kouli, jsou to praxe umí vždycky přesvědčit a to, co předkládáme, jsou nejlepší možné odhady, které jsme byli schopni v týmu dát dohromady, a hlavně tedy autoři kolegové této studie. Takže praxe může překvapit, ale nemyslím si, že to bude řádově jinak. Ale tady vlastně si myslím, že se docela shodujeme s paní Horskou v tom, že i kdybychom v nejzazším případě předpokládali, že od maloobchodu, velkoobchodu nezískáme nic, tak stejně pořád to je relativně významný dopad do státního rozpočtu a ten efekt tam budeme vidět minimálně v těch sektorech, kde bychom to čekali. Ale pořád to jsou jednotky miliard. A teď samozřejmě každá miliarda je dobrá, hodí se a nemůžeme nad tím mávnout rukou, ale jenom když si to fakt opravdu dáme do toho kontextu většího situace, kdy řešíme, že nám reálně chybí spíše řádově stovky miliard v rozpočtu každoročně na to, abychom mohli investovat tam, kde potřebujeme, na to, abychom zafinancovali vlastně ty podfinancované části veřejných služeb, na to, abychom umořili strukturální deficity, tak pokud EET má být vlajkovou lodí konsolidace, tak zjevně to zcela nestačí.
9: Paní Horská, tady předpokládám, budete spíš v souladu?
10: Lépe bych to neřekla, je to tak. To znamená upínat se na výběr EET, že nám zachrání státní rozpočet nebo nedej bože pokryje místo koncesionářských poplatků výdaje na veřejná média, něco, co je opravdu nereálné. A já jsem velmi ráda, že se bavíme vlastně i o tom, že tato část nebo zavedení EET je spíše otázka narovnání podnikatelského prostředí, ale
9: zase,
10: ne zdroj nových příjmů.
9: Abychom byli korektní, tak vláda nevydává znovu zavedení elektronické evidence za něco, co by zachránilo státní rozpočet. Ministryně financí paní Schillerová říká, že chystá ještě další nástroje na potírání šedé ekonomiky.
10: Ano, ale víme, a to jsou také další studie, kdy šedá ekonomika v České republice není tak rozbujelá, jako například v jiných státech Evropy, Řecko, Itálie, takže i tam ten výnos z daní ze šedé ekonomiky bude opět omezený. A upřímně řečeno, myslím si, že studie Institutu veřejných financí krásně ukazují, a já tady velmi institutu děkuji, to znamená, neberte to za kritiku institutu této studie, ale spíše je to o diskuze nad jejich výsledky, ale obecně všechny diskuze a výzkumné práce institutu ukazují, že český státní rozpočet a veřejné rozpočty potřebují daleko větší a rozsáhlejší a strukturální změny než jenom jedno opatření. To znamená, ani jedno, ani dvě opatření nestačí, protože problém veřejných financí je především nesouladu mezi příjmy a výdaji, kdy nám výdaje rostou výrazně rychleji, rostou rychleji než ekonomika a příjmy nám často rostou maximálně tempem ekonomiky, spíše dokonce v posledních letech pomalejším tempem. Takže jedno, dvě, tři opatření bohužel nebudou stačit ke konsolidaci veřejných financí.
9: Jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská a ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Paní Horská to tady říkala opakovaně, že ten hlavní přínos znovu zavedení elektronické evidence, ta, která se vžila pod tou zkratkou EET 2.0, spočívá v tom, že narovná podnikatelské prostředí. Do jaké míry to tak bude i podle vás, paní Koščelňák?
11: Já s tím souhlasím a myslím, že opravdu je to jeden z těch hlavních přínosů. Tam vlastně jednak ty mechanismy toho, proč se to tak děje, jednak nějaký menší nebo menší prostor pro manipulaci těch vykazovaných tržeb, ale co je důležité, je také možnost finanční správy dělat přesnější analýzu, cílenější kontroly a tím třeba vlastně i trochu ulevit v tom podnikatelském sektoru náhodnými tím, že bude moct dělat méně náhodných kontrol, které jsou obtěžující samozřejmě pro ty podnikatele a bude schopná dělat zacílenější
9: kontroly. Dobře, tak teď jste obě pro, že znovu zavedení EET narovná české podnikatelské prostředí, tak já teď na chviličku sehraju tu stranu proti. Co kdybych vám oběma dámy namítal, že nepoctivci si vždycky najdou cestu, jak podvádět a že sebelepší kontrola nepomůže?
11: Samozřejmě nedá se asi očekávat, že nám to vyřeší stoprocentně problémy obcházení. Samozřejmě pokud třeba v těch dodavatelských řetězcích jsou lidé, kteří si věří a ví, že jeden na druhého nebudou nějak donášet a dokáží si najít cestičky, tak tam EET asi až tolik nepomůže.
9: Byla byste ráda, aby na sebe donášeli?
11: To určitě ne, ale samozřejmě to EET je nástroj, který snižuje jaksi ten prostor pro možnou manipulaci. A tam je pak důležité to, že finanční správa díky EET dostává data. Nedostává jich příliš mnoho, řekla bych, že opravdu z pohledu nějaké ochrany dat, tak to není nějak hrozné. Vlastně sbírá, pokud vím, jenom částku, místo, čas. Nic jiného. Ani neví třeba, jaké sazby DPH, kde, za kolik, podobně. Takže těch dat není tolik, ale zároveň tím, že budou takto kompletní, vlastně pokryjí celou ekonomiku, i ty nejmenší provozovny, tak tím získává bezvadný datový arzenál, dá se říct, a bude schopná vidět v těch datech, analyzovat v těch datech, kde opravdu něco neštimuje, kde prostě ty čísla nějak nedávají smysl v kontextu třeba té lokality a podobně.
9: Paní Horská, ať máte prostor vypořádat se stejnou námitkou, kterou jsem tady zmínil a kterou mimochodem slýcháme od některých představitelů opozice, tak nenajdou si nepoctiví podnikatelé i po zavedení EET 2.0 cesty, jak neplatit daně?
10: Tak jednak mají být schváleny výjimky pro zavedení EET 2, které vlastně tak trochu nechávají část zase trhu mimo právě dosah elektronické evidence tržeb, takže tam nějaký prostor tak optimalizace tržeb zůstává.
12: To ovšem bude legální.
10: Ano, ale pozor, ano, přesně tak. To znamená, to je v souladu se zákonem, to znamená, stát se jakýmsi způsobem vzdává možnosti opravdu kontrolovat, já to řeknu velmi naneseně, každou korunu tržeb. To znamená, to je legální cesta, která má omezit zátěž drobným podnikatelům.
12: A ti nepoctivci tedy už nebudou, nebudou mít vlastně důvod podvádět?
10: Ekonomika. Buďme realisté a uvědomme si, že vlastně potlačování šedé ekonomiky naprosto k nule, to znamená vymizet šedou ekonomiku, by bylo tak nákladné a tak neefektivní a tak zatěžující pro všechny, jak pro, řekněme, podnikatele, ale i jejich zákazníky, že je nereálné vymítit šedou ekonomiku úplně. Vždycky část té ekonomiky půjde v té šedé zóně a jenom otázka, aby to nebyla velká část ekonomiky, aby netrpěli ostatní. To znamená, realistický odhad je, že vždycky nějaká šedá část ekonomiky tu bude existovat.
12: Promiňte, a tato část se minimalizuje aspoň částečně se zavedením EET 2.0? Předpokládám, že ano, když hovoříte o narovnání podnikatelského prostředí.
10: Ideálně bylo, kdyby to bylo bez těch takzvaných legálních výjimek, protože čím více i těch legálních výjimek máte, tím více zase dáváte prostoru, jak unikat nějakým pravidlům. To znamená, je to cesta, ale zase necháváme tady cestičky otevřené a to legálně. A já doplním ještě jednu důležitou informaci a moc se mi líbí, že tady mluvíme o datech, protože to vypnutí EET 1 v době covidu způsobilo právě to, že jak stát, tak i vlastně podnikatelský sektor a Český statistický úřad měl méně informací k tomu, jak se vyvíjí ekonomika. Právě proto, že se EET vyplo. Takže já naprosto tady krásně ukazuju, že EET má i vliv na to, jak sledujeme ekonomiku, jak máme anonymizovaná data a jak dobře umíme cílit
12: tyto informace získá. Rozumím tomu vašemu argumentu, paní Koščelňák. Když tady teď paní Horská připomínala, že ta současná vlna EET v sobě obsahuje několik výjimek, tou nejviditelnější asi je, že podnikatelé přihlášení k paušální dani, kteří mají roční příjmy do 1 milionu korun, se na EET podílet nemusí. Vy to kritizujete jakožto centrum při Univerzitě Karlově. Proč ale, když vláda říká, že toto má pomoct těm menším podnikatelům?
11: Já si myslím, že z principu tam máme problém právě s tou paušální daní, že už paušální daň sama o sobě je takový trošku zvláštní element v tom daňovém systému a my na něj lepíme vlastně ještě další výjimku. Zároveň asi to hlavní, proč se nám to EET v tomto režimu nelíbí, je to, že vlastně navazuje tu výjimku na daňový režim, který ani vlastně není úplně pro všechny. Například, když máte přivýdělek k hlavní činnosti, nemůžete to mít, ale správně
12: to
11: by...
12: Je jako hlavní činnost.
11: Tak a správně podle nás by dávalo větší smysl mít tu výjimku opravdu navázanou na intenzitu té aktivity, takže třeba do výše nějakého obratu a ne vlastně takto navázaný na daňový režim.
12: A u toho pro dnešek skončíme. Našimi hosty k tomuto tématu, ke znovu zavádění elektronické evidence tržeb, byly ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák a hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, bývalá členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Dámy, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
11: Děkuji, hezký den.
10: Děkuji za příjemnou diskuzi.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
13: Místo činu. Pomníky a jejich vyšetřování aneb Otýlie Vranská. Jak se postupuje při objasňování starého případu? Co všechno pomohlo týmu kriminalistů ve výslužbě? A kde je pohřbená Otýlie Vranská? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Pulsu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady. ...23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Oh. Ukrajinský ministr zahraničí Sibiha poděkoval Česku za podporu Ukrajiny. Zda se má vražda zařadit mezi v Česku nepromlčitelné trestné činy, projednává Senát i poslanecká sněmovna. Vodní slalomář Krejčí ovládl na mistrovství světa ve Spojených státech kvalifikaci kajakářů a zítra bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a objeví se přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha si dnes telefonoval se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů. Poděkoval mu za českou podporu Ukrajiny.
15: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociálních sítích napsal, že poděkoval Česku zejména za příspěvek téměř 7 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 148 milionů korun, do fondu Pure, ze kterého Ukrajina nakupuje zbraně. Poděkoval také za trvalou podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie. Sibiha dále napsal, že svého českého kolegu informoval o zvyšujícím se počtu ruských balistických útoků na civilní obyvatelstvo a civilní kritickou infrastrukturu. Důvodem je podle Sibihy neschopnost Ruska dosáhnout jakýchkoliv strategických cílů na poli boje. Ministři také probrali pomoc ukrajinské energetice, vzájemně výhodné obranné partnerství a české investice do rekonstrukce Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo například činy proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Mezi ně by teď chtěli někteří poslanci a senátoři zařadit i vraždy. Argumentují například lepší analýzou DNA. Pro změnu trestního zákoníku nevidí důvod třeba vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Grivna.
16: Podle mě jde spíše o populistický návrh, než že by měl nějaký odborný background. Nedávna novela prodloužila tu promlčecí dobu na 30 let u vraždy, nehledě na to, v kterém odstavci, či jak závažná ta vražda byla spáchána.
14: Dodává, že pokud například vývoj policejních metod pokročil natolik, jak argumentují zákonodárci, nevidí důvod, aby se neuplatnili hned a na vyšetření vraždy současných 30 let nestačilo. Po třech letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili z grafita a na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit a místy zpevnit, říká kastelán Petr Weiss.
17: Některá z grafita byla odfouklá, byla pod nimi kapsa vzduchová, tam potom restaurátoři postupně museli injektovat nějaký zpevňovač, znovu proškrábnout. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor.
14: Stát za opravy zaplatí zhruba 600 milionů korun, zhruba třetinu pokryje dotace z evropských peněz. Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikaci kajakářů. Do semifinále v americkém Oklahoma City postoupili taky Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla pouze Bára Galušková a podrobnosti ze závodu hlídek má reportér Jan Cuchan.
18: České kajakáře připravil o medaili dotek branky číslo 5 pádlem Prskavce. Bez něj by získali zlato. Takhle olympijský vítěz z Tokia obsadil s Krejčím a Přindišem 6. místo. Na něm skončili i Hilgertová, Beková a Galušková s více než 5-sekundovou ztrátou na vítězné australské kajakářky. Mezi muži vyhráli Slovinci. Zítra vstoupí do mistrovství světa kanoisti, a to taky kvalifikacemi a týmovými závody. Z Oklahoma City Jan Cuchan, Radiožurnál.
19: Opět průjezdná D7 u Bytozevsi a překážka na D10 u Bezděčína. Dálnice D7 ve směru z Chomutova do Prahy je čerstvě opět průjezdná za sjezdem na Bytozeves. Po nehodě kamionu s osobním autem se podařilo odklidit následky nehody a provoz je obnovený v běžném režimu. Kolona se rozjíždí, tak trpělivost. Velmi opatrně jeďte po D10 z Prahy na Mladou Boleslav za sjezdem na Nymburk. V okolí 41. kilometru máme hlášené chodce na vozovce. Dávejte tam veliký pozor. A omezení čekejte na pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu, ale výjízdní pruh je ozavřený, kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: Vládní podání k ústavnímu soudu ohledně prezidentovy kompetenční žaloby, opozice a volba hlavy státu, či nový předseda labouristické vlády Velké Británie. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
20: Vláda včera informovala o svém dalším postupu v případu kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla k ústavnímu soudu týkající se účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance. Vláda podle očekávání navrhuje zamítnutí žaloby a také požaduje, aby ústavní soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
21: Dobrý den.
20: K ústavnímu soudu dnes podání vlády dorazilo. O co Babišův kabinet a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, který podání připravoval, opírá své argumenty?
21: Argumentuji hlavně tím, že se jim nelíbí předběžné opatření, které vydal ústavní soud. Je to logické, protože vláda vůči prezidentovi a jeho účasti nebo spíše neúčasti na summitu v Turecku zvolila určitou strategii, která počítala s tím, že když to definitivní rozhodnutí o složení delegace budou dostatečně dlouho protahovat, tak pak případná ústavní žaloba nebude mít šanci na to, aby byla důkladně projednána do doby konání summitu. Myslím si, že byli velmi zaskočeni tou taktikou prezidenta republiky nebo hradu, že tedy podal nejenom kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ale součástí té žaloby bylo také předběžné opatření, které nakonec umožnilo prezidentovi účastnit se summitu NATO v Turecku. Takže to je hlavní opora těch výhrad, že zkrátka vláda měla dostat prostor pro vyjádření i k tomu předběžnému opatření, že to předběžné opatření nemělo být vůbec vydáno. No a zároveň vláda se opírá o to, že prezidentovi nijak nebrání v cestách do zahraničí a v dalších věcech a že tudíž ta kompetenční žaloba postrádá smysl a že by měla být soudem odmítnuta. Samozřejmě to neznamená, že soud bude sdílet stejný pohled, jako má vláda. To vyjádření vlády je důležité v tom slova smyslu, že kdyby měla shodný pohled na výkon kompetencí prezidenta týkající se reprezentace země v zahraničí, tak by samozřejmě se neobracela kancelář prezidenta nebo prezident na ústavní soud, takže jsou ve sporu, každý má jiný názor a protože jsou účastníky řízení, tak ten svůj názor musí ústavnímu soudu nebo měli by ústavnímu soudu doložit, což samozřejmě udělali a nyní tedy se ústavní soud může posunout k tomu, že ten případ bude dále důkladně projednávat, má ho začít projednávat v září, bude se muset vypořádat také s tou připomínkou vlády nebo požadavkem, že soudce zpravodaj Šámal je podjatý a že by měl být vyloučen. Je otázka, zda takováto žaloba nebo takovýto návrh má šanci na úspěch i také z toho důvodu minimálně, že soudce zpravodaj nebyl jmenován Petrem Pavlem, že se dopředu k tomu nijak nevyjadřoval, aby už bylo jasné, že je podjatý, takže myslím si, že ta jeho podjatost se těžko bude dokazovat, tím spíš, že stejné stanovisko zastávali i další ústavní soudci nebo většina těch ústavních soudců, protože v minulosti jsme byli svědky toho, že sice soudce zpravodaj formuluje nějak tu pozici a snaží se nějak tam argumentovat a tak dále, přesvědčit o tom své kolegy, ale když se mu nedaří přesvědčit většinu, tak bývá ten soudce zpravodaj sám vyměněn, aby prostě jeho názor odpovídal názoru většiny ústavních soudců, což se v tomto případě nestalo, takže z toho lze vyvozovat, že ta podjatost soudce zpravodaje Šámala se bude dokazovat velmi obtížně. Uvidíme, jak tedy nakonec ústavní soud rozhodne a důležité bude nejenom to rozhodnutí, zda vyhoví nebo zamítne odmítne, ale v případě, že vyhoví žádosti nebo žalobě prezidenta republiky, jak tu žalobu zdůvodní, protože od toho se bude odvíjet další pohled a výklad kompetencí prezidenta republiky v zahraniční politice, to tedy, že zastupuje stát navenek.
0: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
21: Naslyšenou.
20: Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS by měla současná opozice nebo alespoň několik demokratických stran přijít do volby hlavy státu s vlastním společným kandidátem a současného prezidenta Petra Pavla podpořit až ve druhém kole. Opoziční kandidát proti Pavlovi by byl ale zbytečným plýtváním silami, říká politolog Lukáš Jelínek.
1: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, s níž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče. Nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti. Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN. A pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
20: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Spojené království má od včerejška nového premiéra. Labouristickou vládu Velké Británie povede místo dosavadního neoblíbeného předsedy Keira Starmera Andy Barnem, který si získal popularitu hlavně jako starosta Velkého Manchesteru, nazývali ho králem severu. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Britský premiérský kocour Larry bude mít nového pána. Do Downing Street 10 nastupuje Andy Burnham. Bude to Larryho už 9. domácí, i když, jak to u koček bývá, možná to bude spíš Burnham, kdo bude v sídle premiérů jen na návštěvě. Jak dlouhá bude, se teprve ukáže. Andy Burnham přichází do funkce na jednu stranu se silným mandátem, ale současně obklopen silnými pochybnostmi, že je tím, kdo splní zadání. Jeho úkolem totiž bude zachránit Labour Party a vlastně i Británii před vlastními slabinami. Sympaticky působící padesátník Andy Burnham přichází do funkce

0: bičovat, zlomila tomuto původně nadějnému politikovi pas. Burnham, rozený komunikátor, si na to bude dávat pozor. Má ještě jednu výhodu, totiž relativně nízkou laťku, kterou za sebou Starmer nechává po pouhých 2 letech u moci, a tedy i relativně nízká očekávání vůči Andy Burnhamovi. Čekají ho ale i těžké úkoly. Příkladem mohou být 2 dlouhodobé problémy. Prvním je ekonomika a stav veřejných financí. Británie trpí nedostatečným hospodářským růstem a špatným hospodařením. Za posledních 6 let vzrostl podíl při rozdělení prostřednictvím veřejných rozpočtů z 39 na 45%. Přitom výběr daní kolísá a nestačí pokrýt veřejné výdaje. Veřejný dluh roste, jen za letošní rok obsluha dluhu pozře 109 miliard liber, což je více než celý rozpočet ministerstva školství. Starmer za sebou přitom nechává sliby, které bude muset Burnham nějak zaplatit, včetně plánu na zvýšení výdajů na obranu, což je jinak chvályhodný plán. Podle jedněch přichází Andy Burnham do funkce na takové úkoly dobře vybaven. V dlouholeté roli starosty velkého Manchesteru podle mnoha hlasů uspěl. Za jeho éry zavedla radnice reformy v řadě oblastí, od podpory veřejného bydlení až po speciální regionální maturity, které mají podpořit zaměstnanost. Naopak podle kritiku je Burnham spíše člověk, který se snaží vyhnout se konfliktům a vyhovět každému. Panuje proto obava, že co fungovalo v Manchesteru, bude velkým problémem v Londýně. Druhou pro Burnhamovu budoucnost klíčovou oblastí je imigrace. Ta velkou část veřejnosti velmi trápí a mimo jiné připravuje libristy o voliče ve prospěch strany Reform UK. Dosavadní ministryně vnitra Shabana Mahmudová přišla ještě na sklonku Starmerovy éry s rozsáhlou imigrační reformou, která cizincům značně stěžuje imigraci i setrvání v Británii. S touto úpravou ale silně nesouhlasí část libristických poslanců, podle kterých je v rozporu s libristickými hodnotami, tak jak je chápou oni. Burnham Mahmudovou ve funkci ponechal, ale není zřejmé, zda jí dovolí pokračovat v dosavadní linii přes odpor části poslanců. Pod těmito tlaky v oblasti rozpočtu, imigrace a dalších kontroverzních otázek, složený z široké škály od korbinovských levičáků po blairovské centristy, začne štěpit. To bude klíčovým testem pro politika, který nechce válčit s nikým. Tradiční britské strany, jako je Labour Party nebo i konzervativci, ohrožují nováčci, jako je Reform UK nebo Zelení. Burnham má tady v rukou jednu z posledních šancí zachránit svou stranu, stejně jako zavedený systém 2 silných stran.
1: Nového britského premiéra Andyho Burnhama představil kolega Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu učinil nakrátko z jejího zakladatele Elona Muska prvního dolarového bilionáře. Po počátečním strmém nárůstu cen akcí ale nastal opačný pohyb, který komentuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Zpráva o tom, že akcie vesmírné společnosti SpaceX se propadly pod svou upisovací hodnotu, tedy pod cenu, za níž vstoupily před měsícem na burzu Nasdaq, obletěla celý svět. Jakoby to snad bylo překvapení. Jenže není. A platí to pro řadu dalších titulů, které mají obří pozornost a vybudí emoce retailových investorů. Předně to, za kolik se SpaceX obchoduje dnes, tedy zhruba 5 týdnů od jeho premiéry na burze, je vlastně úplně irrelevantní. Nic to neříká o firmě a jejím biznisu, ale hlavně o momentální náladě na trhu. Zároveň to je ale symptomatické pro mnoho mediálně atraktivních titulů, k nímž se poutá velká pozornost. Hodně se o nich píše a mluví, protože lidé i investoři milují velké příběhy. A ten za SpaceX je jako z románu. Jen Elon Musk, který firmu vede a většinově ovládá, by vydal na několik hollywoodských scénářů. Jenže to, že nová akcie pod dojmem novinových titulků vystřelí vzhůru a pak klesá a klesá, je vlastně naprosto obvyklý scénář. To se prostě stává. Hráčů, kteří mají na prodej a poklesu zájem, bývá vždy víc než dost. Navíc v případech, jako je SpaceX, se euforie před vstupem na burzu vyšponovala do takových výšin, že bylo nasnadě.

0: že musí dojít k určité korekci. Akcie a s nimi i hodnota celé firmy byly totiž úplně odtržené od biznisové reality. To o nich platí tak nějak pořád, ale už přece jen trochu víc odpovídají obvyklému investičnímu meritu. To, co nyní sledujeme v případě SpaceX, se předtím stalo už nesčetněkrát. Podívejme se například na české CSG, které jsme všichni vynášeli do nebes za příkladný a úspěšný vstup na amsterdamskou burzu. A dnes akcie jsou na třetině lednových maxim. Nebo svého času extra vzývané startupové automobilky jako Rivian, Lucid či Nikola. Ty také vyletěly rychle vzhůru a pak následovalo slzavé a bolavé údolí. V případě dvou z těchto tří firm dokonce bankrot. Proč se to děje? Protože do akcí firm, k nímž se pojí silné příběhy a které se trefí do aktuálního zeitgeistu, se mohutně nahrnou i obyčejní retailoví investoři. A ti svým nadšením nakazí často i ty zkušené či institucionální. Jde prostě o emoce. Jenže pak začne pracovat čas a matematika a investiční logika začne být neúprosná. Nic totiž neroste do nebe a samo od sebe. Přijdou na řadu propady, racionalizace úsudku, vystřízlivění a prodělky. Plyne z toho vcelku jednoduché poučení. Pokud nechcete spekulovat a stresovat se, ale jde vám o skutečné investování, radši se mánii bezprostředně po velkolepých IPO vyhněte. Počkejte si, všechno dobře promyslete a teprve pak se rozhodujte. Ostatně i v životě tahle strategie funguje lépe, než zkratkovité jednání podle toho, co jste zrovna četli nebo viděli na Instagramu.
1: Rychlý vzestup a následný pokles cen akcí SpaceX po vstupu společnosti na burzu komentoval zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč. Italská poslanecká sněmovna většinou 217 hlasů proti 152 hlasům přijala vládní návrh novely volebního zákona a poslala jej do Senátu. Přesto se po Itálii šíří hlasy, které tvrdí, že stávající hlasování bylo pro premiérku Giorgiu Meloniovou debaklem a že by nejlépe udělala, kdyby vyhlásila předčasné volby. Meloniová zakopla o úhelný kámen, o preferenční hlasy voličů, říká publicista Ivan Štern.
2: Parlamentní opozice navíc kritizuje i stávající novelu, ač by podle tvrzení vlády měla být rovněž spokojena. Upravený zákon povede k větší stabilitě vlád, ustavených na základě výsledků parlamentních voleb, a Itálie se tak vyvaruje vlád, které měly mnohdy bezmála jepičí trvání. Ačkoliv zákon zesiluje prvky poměrného zastoupení, přidává jeden významný většinový prvek. Pokud některá ze stran, anebo ve volbách kandidující koalice, dosáhnou 42% volebních hlasů, čeká je podle novely bonus ve výši 70 křesel v poslanecké sněmovně a 30 křesel v senátu nad získanými mandáty podle výsledků voleb. Parlamentní opozice tento bonus, i když by nepochybně i ona sama ráda kasírovala mandáty navíc, považuje za vytírání zraku. Dosáhnout 42% odvedených hlasů je pro jednotlivou stranu takřka nemožné. A co se týká koalic, jediná koalice, která je schopna toho dosáhnout pro roztříštěnost a nesourodost levicových uskupení, je koalice složená ze stran pravicových, tedy ze stran dnešní vládní koalice. Zákon si vláda Meloniové tak ušila na vlastní míru a pokud projde i senátem a ve volebních preferencích hlasů nedojde k nějaké převratné změně a pokud se roztříštěná levice zázrakem nevzpamatuje, má v příštích volbách zajištěnou spolehlivou parlamentní většinu. Vládnout bude díky novele bez většího rizika předčasného rozpadu koalice. Proč tedy ten halas, vyzývající Meloniovou k sebereflexi, mající za to, že stávající změna zákona představuje pro ně naprostý debakl? Ve hře byl pozměňovací návrh, za nímž si Meloniová osobně stojí, majíc ho za klíčový prvek. Jde o možnost uvnitř kandidátní listiny politické strany preferenčními hlasy přeskupit pořadí kandidujících osob a změnit tak soupis stanovený stranou. Prvek, který český volič považuje za samozřejmou součást možností, jak se má u volební urny chovat. Jeden jediný hlas a návrh neprošel. Proti hlasovalo 188 poslanců, pro 187. Mezi disidenty se nutně nacházeli i poslanci vládní koalice. Nejspíš to byli ti, kteří trvají na nedotknutelnosti stranického pořadí kandidátů. Voliči do toho přece nemají co mluvit. Právě proto šlo o debakl. V očích opozice se Meloniové koalice rozhádala a je na rozpadnutí. Vláda se tak stala nedůvěryhodnou. Byť jak jinak, bude v konečném důsledku sám volič.
1: U mikrofonu byl publicista Ivan Štern. A ještě zbývá závěrečná glosa, vrátíme se v ní do Velké Británie. O boxparkifikaci Londýna hovoří spisovatelka Iva Pekárková.
3: Víte, co je to boxpark? Podle Rogera Wadea, který přišel s nápadem otevřít boxpark v Shoreditchi, londýnské čtvrti proslulé rušným nočním životem, je boxpark první skládací nákupní centrum na světě. Ten shoreditchský sestává ze 60 recyklovaných přepravních kontejnerů, 40 v přízemí a 20 v patře. Byl otevřen v roce 2011 za skeptického přihlížení mnohého Londýňana, ale uchytil se překvapivě rychle. Původně měl na místě setrvat jen 5 let, ale přes několik developerských pokusů získat povolení k jeho rozmontování funguje dodnes. Ročně vynáší kolem 80 milionů liber, tedy víc než 2 miliardy korun. Koncept boxparku samozřejmě není tak inovativní, jak tvrdí jeho vynálezce. Velmi se podobá gastronomickým tržnicím, jaké najdete třeba v Asii. Liší se od nich jen tím, že nesestává ze stánků, ale z kontejnerů a taky cenami. Bývají překvapivě vysoké. Návštěvníci jsou ale nadšení. Když do boxparku dorazí parta kamarádů s různými chutěmi, každý si koupí občerstvení u jiného stánku a pak můžou společně sedět u stolu. 5 let po otevření shoreditchského boxparku v roce 2016 byl otevřen další, croydonský. Na rozdíl od toho prvního je zastřešený. Přišlo se totiž na to, že návštěvnost shoreditchského boxparku klesá v zimě a při špatném počasí. Boxpark Croydon je téměř 2x tak velký jako ten shoreditchský. Pyšní se 96 kontejnery. Ani nemusím říkat, že slovo box v boxparcích neznamená boxovat, ale bedna, zmíněný kontejner. To ale neznamená, že v něm nemůžete sledovat boxerský zápas. Boxparky, kterých mezi tím v Anglii vyrostlo několik, se totiž staly jakýmisi obřími hospodami, ve kterých můžete na gigantických obrazovkách sledovat sporty všeho druhu. Na letošním mistrovství světa ve fotbale boxparky královsky vydělaly. Neuvěřitelné množství fanoušků totiž toužilo popíjet pivo na stojáka obklopeni šílícím davem a ničit si krční páteř zíráním na obrazovku vysoko nad hlavou. Croydonský boxpark má kapacitu 2000 návštěvníků, ale i tak se lístky na mač Anglie s Argentinou prodali dlouho před zápasem. Ano, abyste hemžení na obrazovce mohli sledovat v boxparku, museli jste si koupit lístek a ten stál až 50 liber, skoro 1500 korun. O téhle proměně prostoru, kam obyčejně můžete chodit bez placení, v místo, kam vás bez lístku nepustí, dnes Londýňané mluví jako o boxparkifikaci. Mnohým nepřipadá fér chtít po fanoušcích, aby platili vstupné, jen aby si v boxparku směli koupit pár předražených piv. ale správa boxparků se brání. Kdyby byl vstup volný, zájemci by se dovnitř prostě nevešli. I tak bylo třeba posílit ochranku. V posledních pár letech zájem o podniky typu boxparků výrazně vzrostl. Můžete v nich strávit večer obklopeni davem lidí a přitom v anonymitě. A to prý lidem zvyklým trávit půl života online ohromně vyhovuje.
1: Glosou Ivy Pekárkové končí Úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
5: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Pátek 23. března 1979. Madla slyšela od kohosi, že prý před několika dny se v Hlasu Ameriky mluvilo o zdeněných příhodách z loňského srpna. Já jí takové události nehlásím, takže o tom slyšela prvně. To jste zas do něčeho šlápli, ušklíbla se ctnostně. My? Snad oni, řekl jsem. Ti se naopak můžou radovat, že jste jim na to skočili. Chytré by od vás bylo bývalo mlčet. Naopak, oni asi počítali, že budeme mlčet a že pro choulostivost případu se Zdeny nikdo nezastane. Nemůžu ani dost poděkovat těm ženským, co napsali dopis Husákovi. Mě zklamali kamarádi. Protože asi mají víc rozumu a vkusu než ty. Choulostivost případu vystoupila nejdřív na Hrádečku loni v září. Jel jsem na naši každoroční schůzku u Havlů s pevným přesvědčením, že teď něco udělají, protože teď jsou na řadě, teď musí ukázat, že mezi nimi a Zdenou je také nějaký přímý vztah, nejen oklikou. Všem jim psala knížky, všichni ji přijímali. Dělá petlici od jejího vzniku a poslední léta se doslova profesionalizovala. Ohlásila svou činnost Národnímu výboru a platila z ní daně. Státní bezpečnost dala proti ní zahájit vyšetřování pro příživnictví. Čím se živíte? Kolik si vyděláte? Kdo vás platí? Nakonec se mi nezdálo tak chybné, když bude jmenovat několik autorů z poslední doby, kteří si u ní opis objednali a zaplatili. Autoři souhlasili, ale Zdena se vzpříčila. Nechala si u advokáta, doktora Daniše, vyložit, co je to příživnictví. Jak se i s kurvami podle zákona musí jednat a že tedy nejde zřejmě o nic, než nejtvrdší nátlak a vydírání. Stíhání nemůžou si dovolit. Taky jednoho slunného dne zase předvolali, řvali na ni, major Rybár, a když neřekla jména, odvezli ji tam. Na Hrádečku Pavel navrhl, abychom se oficiálně ustavili jako literární skupina. To se ostatním nezdálo moudré, ani mně. A Zdenu, abychom ohlásili jako naši sekretářku, či co, nevím přesně, čímž bychom ji prý zaštítili. Omyl. Vystrčili bychom ji k všemožnému sekýrování. Dva přátelé, nepamatuju už kteří, se vyjádřili, že útok na Zdenu je ve skutečnosti mířen na mne a že na mou duši už nevím, jak to bylo, ale vnímal jsem to, jako že se tedy není čemu divit a musí se to snad zas jenom snést a vlastně, že je to má věc. Styděl jsem se, ale musel jsem říct, že Zdena i já čekáme zastání asi takové, jakého by se dostalo kterémukoli členu naší společnosti přátel či signatáři charty. Rozpaky, které vznikly, byly nesnesitelné pro mne a pro pana Václava. Ten odešel stranou a za chvíli přinesl text prohlášení, které mělo být kamsi posláno, nevím ani kam, ani zda posláno bylo. Asi za týden začala Zdena Tominová organizovat písemný protest žen adresovaný prezidentovi. Nevím už, kolik podpisů sehnala, vím ale o dvou, jež tam pro choulostivost případu chyběly. Ty dvě ženy nemohly při celkem až rutinním protestování překročit své přátelství k Madle a srovnat ty dvě věci prostě vedle sebe nedokázaly. Mě tato událost poučila, že jednak si nemám nic přikrašlovat a že nějakým způsobem, který se nemůže už o nikoho dalšího opírat, musím vykonávat přece jen odpovědnost za Zdenu. Nebude psát kde co. Nebudu brát její hru na člověka silnějšího, než jakým může být. Napsala stížnost ministerstvu práce, že nemůže najít zaměstnání, ale že odmítá práci pod svou kvalifikaci. A dostala neuvěřitelnou odpověď. Místo matematika analytika v podniku, kam ji dovedla úřednice Národního výboru skoro za ruku. Upozorňuji, že jsem vyloučená ze strany a podepsala jsem chartu. To nás nezajímá, zněla odpověď v touž dobu, kdy jiná signatářka, Dana Němcová, musela odejít i z místa uklízečky ve škole. Taková intrika? Nastoupila v listopadu, je březen, práci, která se po ní jednou bude chtít, zatím téměř nechápe. Matematiku nikdy nestudovala. Dali jí skripta, předpisy, učebnice a návody, jak sestavovat programy pro počítací stroje a chodí všichni mlčky okolo ní. Taková internace? Do práce má 7 minut pěšky. Ty se nemůžeš dopustit trestné činnosti už ani cestou do zaměstnání a zpět, řekl jsem. Plat? 2400 korun československých hrubého.
Jednu věc ovšem už postřehla. Ty stroje okolo ní by mohly opisovat petlici sami pořád dokola. Včera Madla pravila. Říká se po Praze, že přestáváš s petlicí, protože ji už nemůže psát Zdena. Kdo ti to řekl? Zeptal jsem se. Ale Madla nikdy odku nevyzradí. Já se ptám proto, řekla, jestli budete petlici ještě mít, když já budu v důchodu. Neboj se. Já ale každý nesmysl psát nechci. Neboj se, to, co já teď píšu, ty nedostaneš. Ale Zdena asi taky ne.

Neděle 25. března 1979. Dnes byl první den opravdu jarní. Rouboval jsem meruňky a mirabelky na švestku. Během dne Madla několikrát od své práce přijde ke mně a ptá se mě třeba, nač myslím, jak pokračuje moje psaní, jestli nečekám, až ona umře, jestli bychom neměli přesadit tu azalku, co je moc blízko Jalovce, a jestli si Hejdánek o mě nemůže myslet, že jsem se začal bát. Mám své jedno hlavní téma. Celý život. Kroužím kolem něho tedy a dovoluji si ze své okružní dráhy podávat zprávy. Můžu, mám právo a hlavně mám dokázat podívat se na ně i ze strany protilehlé. Mívám na věci někdy dva i tři názory, podle nálady, podle zdravotního stavu, podle souvislosti či poslední zkušenosti. Na jedné schůzce, kde se mluvilo o založení Patočkova tribunálu, jsem řekl, že mívám víc názorů než jeden. Zasmáli se tomu a Hejdánek mě trochu natřel. Kdo nemůže mít víc názorů než jeden, tak nemyslí, jenom už jede. Bojím se, že co lidé považují za své myšlení, je často pouze přiřazování nových poznatků a věmů tak, aby nerušili už uskladněné. Tvrdnutí kamene. Lidé nesnesou, když neplníte jejich představu o vás. Svou neschopnost přijmout vás vyloží si jako vadu vašeho charakteru místo svého. Typický příklad. Pavel Kohout. Ten má na svědomí blbost snad milionu Čechů. Občan uvidí dvě věci, ty nejeví žádnou souvislost. To je chyba, ta se musí napravit. A hned se štrikuje výklad.

0: Pondělí 26. března 1979. Včera jsem šel spat, dnes ve 4. V 8 jsem se bez důvodu vzbudil. To mi bylo divné. Docházím k názoru, že v člověku jsou autonomní chytré orgány, jež dělají opatření k jeho dobru, ale neumějí mu to vysvětlit. Má se prostě poslechnout. Takže jsem se začal chovat, jako by měla přijít domovní prohlídka. Mnoho věcí jsem zničil, něco však nechal, aby si něco odnesli. Jsou také jenom lidi. Není přeci myslitelné, aby se vrátili do výpadiště se zahanbujícím hlášením. Tam není ani papírek pro nás. Potkal jsem dnes na Karlově náměstí Trinkevice. Co děláte? Zeptal jsem se. Balím, odpověděl. Co tím myslíte? Zeptal jsem se falešně a on velice zrozpačitěl. No, já se stěhuju do Hamburku. Vy to nevíte?
1: To nevím, žasl jsem jakoby.
0: Je to vaše věc, ale já bych to nečekal po vašem článku. Přátelé mi dosvědčí, že bývám hrubec, ale uvěří mi, že jenom z nešikovnosti, nevychovanosti a neúmyslně. Toto bylo úmyslné. Trinkevicova černokněžnická tvář se divně proměnila, jako kdyby se pevný ostrý dřevořez sám a bez doteku nože začal zaoblovat a rušit. Abych tento destrukční děj zastavil, řekl jsem, mě totiž velice imponovalo vaše rozhodnutí chodit s dýkou v kabátě. To pořád platí, řekl a sáhl si na blůzu. Potkal jsem ho jednou poblíž Slávie pár dní poté, co byl přepaden medek. Mluvili jsme o tom a Trinkevic pravil. Já už chodím s tímhle. A povytáhl dýku. Pomyslel jsem si, že to je velice správný krok. Kdybych ho ovšem udělal já, zdravý a silný. U něho mi nešel dohromady s jeho černobílou křehkostí. Ale člověk neví. Popřál jsem mu, ať se má dobře, a rozešli jsme se. Zaskočil jsem do Zdenina prázdného bytu, abych zjistil, jestli se shodujeme v tom, co se nemá nechávat ležet bez dozoru. Všude dokonale uklizeno, koberce vysáty, lednice vypnuta, psací stroj s vyhaslým topeništěm přikrytý, jako by nemínila psát dlouho a dlouho. Koupil jsem poslední růži, kterou v obchodě měli, a zašel do nemocnice vzdálené 6 minut chůze. Je to malá stará nemocnice, vypadá to v ní domácky. Pokoje jsou jenom třílůžkové. Na chodbách samé stařeny a starci. Ačkoliv nebyl den návštěv, Zdenu mi zavolali. Šli jsme ke sklepu, aby si mohla zapálit. Vypadáš nějak moc klidně, řekl jsem. Oni ti už něco dali? Zatím ne, ale klidná jsem, protože už jsem jednou tady. Včera jsem byla moc načepířená na celou vaši rodinu. Ano, samozřejmě. Nemusíš sem chodit. Navštiv někdy raději Bibisu. Bibisa dlí u Grušů se svými pekingskými soudruhy Cézarem a Dianou. Jirka má prý napsaných už 20 stran nového románu. Kolik ty?
1: Já 120, ale to nerozhoduje. Rozhoduje kvalita.
0: Neřekneš mi o tom nic? Ani tady? Zavrtěl jsem hlavou. Pak jsem řekl, všichni budete nepříjemně překvapeni. To nevadí, řekla, ale skončí to dobře aspoň.
1: Nemám potuchy.
0: Bádala, co tato slova mohou znamenat. Na bledě modrém lehkém pyžamu měla dlouhý červený prošívaný župan s bílým límcem.

Úterý 27. března 1979. Šedé stěny kaňonu se přede mnou filmově rozvíraly, jak v dětství. Skály se místy sypaly až na stezku, kterou jsem kráčel na sever. Bylo tu ticho a mrtvo, ale podle chvění holých stromů nahoře na hraně kaňonu poznával jsem, že se nad krajinou žene pustý vítr. Občas jsem se otočil dozadu, kdy už tam konečně uvidím to jižní slunce, ale šel jsem pořád víc k severu. Nenesl jsem nic. Ve skalách se otvíraly průhledy do postranních roklí, ale neodvážil jsem se do žádné vstoupit. Tu a tam míjel jsem strom, vždycky měl kmen do výše mé hlavy šedý od bahna a ve spodních větvích uvízlé věchty staré trávy. Přehnala se tudy vysoká voda, ale potok tu žádný nebyl. Chtěla jsem s tebou ležet, promluvila náhle vedle mne Ester, ačkoliv tu žádná předtím nebyla. Ale neměli jsme kde, tak jsem si šla vypůjčit ke kamarádce klíče. Ona tam právě byla s nějakým mužem u stolu, dala mi klíče a odešla. Nevím, jak se to stalo, najednou jsem s ním byla v posteli. To mi hodně vyprávěj, to je pro mě zdravé. Neměla jsem ti to snad raději říkat? Proč mi to říkáš? Aby se se mnou snadněji rozloučil, odjíždím. A kam? Do Hamburku. Najednou na ta slova tekla mi po levé ruce k severu řeka. Nad ní letěly čtyři neuvěřitelně skutečné bílé labutě s dlouhými, k severu nataženými krky. Vidíš, řekl jsem s lítostí, měl to být klíč pro mě. Teď jdeš do Hamburku a nedostali jsme se spolu ani k písmeni H. Nechal jsem ji kráčet napřed, abych vzadu mohl brečet. Bylo to jak sen ve snu. Řeka se přímo řítila. Po ní letěly pomíjivé temné víry, jak chuchvalce nejčernějšího smutku. Já tomu nevěřím, řekl jsem. Co jsi to říkala? Už se stalo. Tak to se připrav, že nenajdeš nikde nic. Běž. Šla přede mnou spráskaně. Její nohy se míjely jako nohy ženy a bylo mi jich velice líto, líto, líto, líto. Napěl jsem zrak. Blížilo se cosi divného. Byla to z trámu a prken stlučená chatrč. Trčela z ní jakási ráhna, obklopena byla dřevem, starými hrnci, žebříky a jiným hrampádím. Bylo to jako sen ve snu. Pod střechou byly přibity tři velké ze dřeva vydlabané hlavy. Jedna černá v bílém klobouku, žlutá v slaměném klobouku a třetí rudá s pérovou čelenkou. Okolo chatrče strměly suché, práchnivějící už kmeny stromů. Na nejvyšším rozeklaném kmeni seděl mnohopatrový holubník o mnoha dírách. Úžaslý blížil jsem se a říkal si s požitkem, teď už by měli na mě začít střílet, proč nestřílejí, sem nikdo nemá chodit, braňte se, proč se nebráníte. Ale chatrč na Yukonu byla opuštěná, mrtvá. Jen tři masky se strnule dívaly přeze mě do skal, protože otočil jsem se, řeka tam nebyla. Na jejím místě blištilo se oválné studené jezero a drobně se chvilo. Já také mám kam utéct, řekl jsem hlasitě. Měl jsem se ale, napadá mi až teď, měl jsem se rozhlédnout. Někde tam jistě byla taková menší, zvětralá kamenná mohyla.

Pátek 30. března 1979. Naložil jsem aktovku, vzal deštník a vydal se do města. Na ulici všichni lítali, auta stříkala, liboval jsem si, že déšť hned sráží kouře do kanálů. Mám deštivé počasí celkem rád, když není proti mně zima. V tyto dny je. Měl jsem schůzku s paní Helenou. Odevzdávala dneska svou první práci po 2 letech a pozvala mě utratit něco z prvních peněz. Seděli jsme v Alfě a pili grog. Můžu si dokonce dovolit utratit něco u vás, pravila s pohledem na mou aktovku. Nemáte tam něco zajímavého? A víte, že asi mám? Vykáme si nebo tykáme? Řekl jsem. Já nevím, rozhodněte to, řekla. Zaváhal jsem a pak jsem do té příhody sáhl. Na tureckém večírku u kohoutů sedla jste si mi na klín. Byla u toho moje manželka. To by tedy bylo skoro na tykání. Otřepávala rozpaky z hlavy i z rukou. Rychle řekla. To jsem snad byla opilá. Ach, kdybych aspoň mohla říct, že jsem byla opilá, ale nebyla jsem. Myslím, že nebyla, pravil jsem varovně. Tak co to tedy bylo? Ale vždyť se to stalo téměř před 2 lety, tak proč to tak najednou vzpomínáte? Nebo proč teprve teď, když spolu mluvíme teď už zas nějaký čas? Odpověděl jsem. Já až po nějaké známosti odvažuji se mluvit o něčem, co vy jste před známostí, ale to je omyl, zarazila mě. Promiňte, mám i hned povznesenou náladu, řekl jsem. Vždycky procházím tady těmi místy, Václavským náměstím, po Národní a po Příkopech, sklíčený tím, že nepotkám známého. Ještě tak před 5 lety jsem každou chvíli na někoho narazil. Všichni jsou pryč. Myslíte kde? Buď jsou zalezlí, odjeli z Prahy, nebo dokonce emigrovali. Vy moc přísně posuzujete emigraci? Zeptala se. U neznámých lidí mě zlobí, u přátel je mi to líto. Cítím, že mě to ohrožuje. To jistě, řekla rozpačitě. Měla dětský výraz, totiž má stále jaksi líbezně chlapecký obličej i chlapeckou figuru nad stolem. Ale gesto a mimika, zvlášť při troše rozpaků jako teď, jsou vybraně ženské. Povšimla si, že ji pozoruju. Vy tehdy při tom, jak jste to nazval tureckém večírku, myslel jste si o mě něco, ale hodně špatného? Dělalo vám to starost? Ne, totiž ano. Špatného jsem si nemyslel nic, ale hádanka to byla. Uzavřel jsem ji popisem pro sebe, že máte snížený práh samozřejmosti. To je strašně ošklivé hodnocení u vás? Vůbec ne. Je to jenom napínavé. Další by se poznalo, až by se chtěl ten práh přešlápnout. Mlčela pevně s pohledem do své sklenice. Nechával jsem ji. Zavrtěla se, zvedla oči, spustila je, přece jen je zvedla a zeptala se. A chtěl jste, totiž napadlo vás, já myslím tenkrát, že byste ten práh rád přestoupil? Odpověděl jsem, nač jsem byl tázán. Bylo mě divně. Doplnil jsem, přeci spolu nezačneme chodit. Platila, vstávala, odhýbala a odklánila se ode mne, ze schodů běžela rychle přede mnou a dole, než jsme vyšli mezi lidi v pasáži, otočila se a řekla, a takové neštěstí snad hrozí z vaší strany nebo z mé? A bylo by to vůbec takové neštěstí? Myslel jsem si pro sebe, že bylo. A veliké. Na chodníku roztáhl jsem deštník, vstoupila pod něj k mému boku, šla a neptala se. Jaksi rezignovaně. Jdu ještě ke Chramostům. Pojďte se mnou. No to je krásný, to jdu. Zpevnila v kroku. Doufal jsem jenom nejistě, že bude Standa doma, ale uvítala nás i Vlasta. Včera ji pustili. Byla bledá, jináč ale byla docela dobrá. Přijala nás veselým křikem a bez podivu. Ale Standa mlčel darebácky a potom řekl. No dobře, to chápu, déšť, vítr, havárie, ale to mi pořád nevysvětluje, jak to, že jste spolu. Vlasta ho okřikla.
No měli rande, ty Kubo. Prosím, to je postačující. A musím říct, že je to dobře vymyšleno. Ludvík navazuje styky s mladými ženami, které z toho později nemůžou už nic vyvozovat. Nechápal jsem. Helena zrudla. Co ti myslíš? Zeptal jsem se. No, já myslel, že to taky víš. Helenka nám přeci emigruje. Potom, když jsem spravil deštník a přemáchaná čepice trochu oschla před elektrickými kamínky, doprovodil jsem Helenu k tramvaji. Neřeknu už ani slovo. Mlčela také náležitě. Když tramvaj byla už v dohledu, řekl jsem, tak snad, abychom se už rovnou rozloučili trvale. Já to chápu, jekla jenom. Podal jsem jí ruku. Do tramvaje nastupovala s maskou. Není mi z toho dobře ještě teď. Nevím ani kdy, kam, nic. Proč se cítím podvedený? Zdena byla jako oteklá spánkem nebo léky. Mluvila s mdlou netečností, při chůzi dotýkala se kontrolně zdi. Už s tebou něco dělali? Já ani nevím, zdá se mi, že mi jenom berou pořád krev. A výsledky? Já se neptám. Včera jsem lezla po kolenou, doslova. Dávali mi injekce a Vítku v prášek, ale druhý mi nechtěli už dát. Nač ti ho dávali a co to je? Takový prášek je na páteř. Já jsem lezla po kolenou od bolesti, jenže není prý zas dobrý na žaludek. To máš z toho psaní. A z těch trámů na stodole, víš? Před 7 lety jsme rozebrali střechu veliké stodoly. Dřevo upotřebili na opravu domu. Trámy jsme valili po dřevěných válečkách do domu, ale muselo se někdy něco také zvednout. Až odsud vyjdeš, pojedeme někam na 2 dny, řekl jsem. Ty, řekni alespoň na 3. Tak na 3, řekl jsem. Začala se opatrně, aby se přitom nehnula smát. Uděláme to osvědčeným způsobem. Pojedeš v pondělí odpoledne, budeš pryč přes úterý a ve středu se odpoledne vrátíš domů. Budou to fakticky 2 dny, ale já ti budu počítat 3. Já jsem velkorysá. Znáš mě.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Václav Černý byl český literární vědec, překladatel a filozof. Narodil se v roce 1905 v rodině venkovského učitele v Jizbici u Náchoda. V roce 1924 absolvoval Carnotovo lyceum v Dijonu a přihlásil se ke studiu češtiny, francouzštiny a filozofie na Karlově univerzitě v Praze.
2: Po mnoho let vyučoval na řadě gymnázií v Čechách a na Moravě, než se v roce 1931 habilitoval na univerzitě v Ženevě, kde další 3 roky vyučoval. Poté se vrátil zpět do Čech a přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
1: Kvůli účasti v protifašistickém odboji byl na sklonku druhé světové války zatčen a uvězněn v pankrácké věznici. Po válce ho jmenovali profesorem, ale štěstí mu nepřálo ani v komunistickém režimu. Z univerzity byl propuštěn, zatčen a souzen.
2: Vyslechl si obvinění z protistátní činnosti, ale jistě mu přitížilo také to, že veřejně kritizoval marxistický výklad dějin. V letech 1954 až 1968 mohl zastávat nevýznamná místa v Akademii věd, než se roku 1968 dočkal rehabilitace.
1: O 2 roky později odešel do důchodu, ale i nadále zůstal vědecky činný a společensky angažovaný. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Zemřel o 10 let později v Praze.
2: Mezi jeho největší úspěchy patří založení katedry srovnávací literatury neboli komparatistiky na Univerzitě Karlově. Podrobně se věnoval české, francouzské a španělské literatuře. Jako filozof byl celoživotně ovlivněn dílem Henriho Bergsona.
1: Vedle odborných prací mají dodnes význam Černého paměti, ve kterých popisuje svůj střet s nacismem i komunismem.
0: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Francie jako první země v Evropě zakazuje sociální sítě pro děti do 15 let. Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí se jmenováním nového šéfa. Kajakář Krejčí ovládl na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikaci. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a objeví se přehánky. Teploty až do 26 stupňů. Je středa 22. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
4: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilní telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. V úterý je vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
5: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
6: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
5: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
7: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
5: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
8: Já vyznačil, že novým hlavnokomandovačem.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Polská vláda chce zavést platový strop pro lékaře. Měsíčně by mohli pobírat maximálně v přepočtu zhruba 430 tisíc korun. Vláda zatím pracuje na návrzích zákonů. Jejich součástí má být taky kontrola vykázaných odpracovaných hodin lékařů. Norma by se mohla v parlamentu začít projednávat v září.
10: Ten horní limit příjmu lékařů bude 16-násobkem minimální mzdy. To není chudoba.
11: Řekl polský premiér Donald Tusk. Podle ministryně zdravotnictví Jolanty Sobiraňské-Grendy by se platový strop měl týkat i soukromých zařízení, která spolupracují s Fondem národního zdraví. Z toho je hrazená veřejná zdravotní péče a většinou také platy lékařů. NFZ se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem financí na některé druhy zákroků a preventivních testů. Platy lékařů se v Polsku staly tématem poté, co média zveřejnila příklad 29-letého lékaře bez specializace. Ten si za rok 2025 vydělal v přepočtu 9 milionů korun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Prvním úkolem nové britské vlády bude řešení krize životních nákladů. Při prvním zasedání kabinetu to řekl nový britský premiér Andy Burnham. Vláda proto zruší DPH na elektřinu pro domácnosti.
12: Jak řekl ministr obchodu Jonathan Reynolds, opatření má platit od 1. října. Aktuálně je sazba DPH za elektřinu 5%. Průměrná domácnost by podle ministra obchodu mohla ušetřit asi 45 liber za rok, přepočtu necelých 1300 korun. Státní kasu bude nově držet John Healy, bývalý ministr obrany. Šéfem britské diplomacie je Ed Miliband a rezort vnitra nadále povede Šabana Mahmudová. Dína, Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpátky kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
13: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
14: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
13: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
15: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
13: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Policisté zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Jak Radiožurnálu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský, kriminalisté zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projekty na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
16: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
3: Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty, Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
17: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
18: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
17: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
18: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci na rozdíl od Galuškové, která vypadla. A tenistka Barbora Krejčíková porazila na turnaji Live Sport Prague Open Lindu Fruvertovou a postoupila do druhého kola. Na pražské štvanici zvítězila taky Nikola Bartuňková, která přehrála Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety.
19: Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj, je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě, na Center kurtě, myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No.
3: Do dalšího kola postoupily taky Tereza Valentová a Sára Bejlek. Na turnaji končí Jana Kovačková a Laura Samson.
20: Neprojezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 7 u Chomutova. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandovského mostu k Troji. Dělníci v něm provádí čištění a pravidelnou údržbu. Stejně tak je zavřená také vedlejší ulice Strakonická, a to ze stejného důvodu. Jako alternativní trasa tak slouží cesta ulicí na Zlíchově nebo po opačném břehu Vltavy po Podolském nábřeží. Na silnici 7 z Prahy opatrně na obchvatu Chomutova. Za sjezdem na průmyslovou zónu na kilometru 82 leží v pravém jízdním pruhu sražená srna a kamiony se jí musí vyhýbat do levého. A ještě dálnice D1 směrem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Koberovice z Bystřete na kilometru 78. V odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo, které může zasahovat do jízdních pruhů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Proč se znovu zavádí daňové zvýhodnění vína jako daru? Jak je na tom vinařství v Česku? Proč je v celé Evropě nadvýroba vína, když poptávka po něm klesá? Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Zdravím vás po linkách do brněnského studia. Dobrý den.
22: Já vás také, dobré odpoledne.
21: Sněmovna schválila v předloze o znovuzavedení elektronické evidence tržeb, obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. To zrušil konsolidační balíček bývalé vlády Petra Fialy z roku 2023. Proč jste považovali za důležité to znovu zavádět?
22: My jsme za to samozřejmě rádi, protože je to jakýmsi signálem anebo bodem, který jednoznačně zase podporuje domácí produkty a domácí subjekty. Jsme přesvědčeni o tom, že i firmy jsou v pozici a velmi rádi, když si raději koupí domácí moravské nebo české víno oproti nějakému dárkovému předmětu, dejme tomu Stemu nebo jiného obchodního onlineového řetězce. A proč jsme za to rádi? Protože se nacházíme v situaci, která není úplně utěšená. A toto jednoznačně je příspěvek k tomu, aby znovu nějakým způsobem ta hospodářská situace v tom oboru dostala nějaký impuls. A současně na druhou stranu, protože se snažíme chovat i zodpovědně směrem k státu a státnímu rozpočtu, tak veškeré analýzy, a my jsme to věděli už předtím za té minulé vlády, tak ukazují, že tam k žádnému fiskálnímu dopadu na straně státu nedopadne, pokud ten institut toho daru, notabene ještě ta výše 500 korun, zůstane zachována, jenom se ten nákup té firmy přesune směrem k jiné položce.
21: No, tam jste ale řekl, že jde jen o dílčí krok a že tohle vás samo o sobě nespasí. Už teď se přece z vína neplatí spotřební daň. Dá se nějak vyčíslit, jaký to bude mít pro producenty přínos?
22: Těžko to srovnat s tím obdobím, protože potřeba, aby posluchači ještě věděli v kontextu, že tenhle ten institut jako odečitatelné položky vína jako daru platil od vstupu do Evropské unie od roku 2004 až do roku 2023, respektive do jeho konce, takže 20 let. A neumíme tak spočítat samozřejmě teď v kontextu toho, co se děje v posledních 5 letech, ten přínos, ale rozhodně jsme schopni, anebo byli jsme schopni spočítat ten propad, který se potom zrušení právě kabinetem pana ministra Stanjury, který se zavedl, tak vlastně ty propady v těch jednotlivých vinařstvích se pohybovali někde od 15 až do nějakých 60%, což bylo enormní číslo. Když jsme to dávali celé dohromady, tak to poškození toho segmentu díky přerušení tohohle obchodního kanálu bylo někde na úrovni 25%.
21: No, víno ale bylo tehdy v tom období, které jste připomenul, jediným alkoholickým nápojem, na který bylo možné to daňové zvýhodnění využít. Je to fér? Proč by na tom neměli být podobně pivovarníci nebo třeba lihovarníci?
22: To je dobrý dotaz, proto jsme my iniciovali ten návrh v pozměněné podobě, nikoliv tak, jak byl platný od roku 2004, ale iniciovali jsme v podobě, aby to platilo v podstatě na všechny produkty opatřené spotřební daní a mířili jsme samozřejmě na to, aby tu možnost měli uplatnit i řekněme menší, větší, to je úplně jedno, pivovary, včetně třeba domácích pálenek. Bohužel tenhle návrh nebyl úspěšný a současná vláda se uchýlila k tomu návrhu pouze vrátit to původní znění směrem k vínu.
21: Mimochodem, zrušení daňové výhody jste podle předkladatele toho přílepku Radima Fialy z SPD pokládali prý za pomstu někdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury. Můžete to vysvětlit?
22: Vůbec ne.
21: To jsou jeho slova.
22: Slyšel jsem to, jsou to slova Radima Fialy a vůbec nic takového tady nikdo neuvažoval v intencích pomsty. A my máme prostě společenskou odpovědnost jednak za své podnikání, za svůj obor a pak samozřejmě i za ten celkový prostor. Přinášíme nějakou hodnotu a hospodářský výsledek do státního rozpočtu a hledáme prostor pro jakoukoliv diskuzi, aby jsme mohli přijít a přicházet s řešeními, které pomohou jak nám, tak samozřejmě státu.
21: No ale spotřební daň na víno je v České republice aktuálně nulová a zase zůstává vlastně jediným alkoholickým nápojem osvobozeným od této daně. Je to dlouhodobě udržitelné?
22: Na to nedokážu odpovědět, ale to, co je nezbytné, aby k tomu samozřejmě byla vedena debata s tou odbornou veřejností, nikoliv, aby to bylo vařeno jenom v teple akademického prostoru anebo kanceláří. Tady nemluvíme o výjimce, mluvíme o stavu, který opět je platný. To, co je nezbytné, aby k tomu samozřejmě byla vedena debata s tou odbornou veřejností, nikoliv, aby to bylo vařeno jenom v teple akademického prostoru anebo kanceláří. Tady nemluvíme o výjimce, mluvíme o stavu, který opět je platný od počátku našeho vstupu do Evropské unie a potýkají se s tímhle faktem všechny evropské země. A zrovna minulý týden připomněl, proč to postavení vína jako jediného alkoholického nápoje je trochu jiné. A to je proto, že víno je svázáno jak se zemědělskou, tak potravinářskou legislativou, jediná komodita svého druhu. A v Evropě toto postavení je plně respektováno právě proto, že jako jediný přírodně prokvášený nápoj se potýká s faktory typu právě minulý týden, kdy je napáchána škoda, kterou už vám nikdo nevrátí. A je to komodita, která je vázána právě na místo původu chráněným označením původu.
21: Podle poslance Petra Bendla z ODS ta úprava neváže

0: daňovou podporu na český původ hroznů anebo na obhospodařování vinic a může proto prý zvýšit poptávku po levných dovozových vínech nebo po vínech vyráběných z dovážených surovin. A český vinohradník z ní nakonec prý nemusí mít skoro nic.
1: Je to úvaha pana Bendla moje v žádném případě a myslím si, že bych byl schopen s ním polemizovat na základě faktů. Zaprvé nacházíme se ve volném tržním prostředí Evropské unie, takže nemůžeme se domáhat toho, že bychom chtěli jako výhodu.

0: koupit nějaké víno za 39 korun, netuším odkud, a uvádět ho někam jako dar, abyste si tím vylepšil prestiž firmy. Já teda určitě ne.
1: K tomu se ještě možná vrátíme, ale s ministerstvem zemědělství teď už prý řešíte závažnější změny. Jaké?
0: Je tomu tak, my jsme nastavili strategický plán před 2 lety, protože jsme viděli, že se pohybuje naše politické prostředí trošku v nějakém nesystémovém pojetí, co udělat s naším hospodářstvím, a jelikož máme zodpovědnost za náš obor, tak jsme se snažili dát ty věci dohromady a sepsali jsme strategický plán na dalších 20 let. Takže kromě strategických záležitostí typu práce s vodou v krajině a sucho, kromě chorob, které nás nově invazivně napadají, a dalších faktorů typu, že chceme regionální označení našich produktů, tak je tady dominantní věc, kterou chceme prostřednictvím ministerstva zemědělství přenést na ten patřičný rezort, a to je ministerstvo financí, a to je instalace minimální jednotkové ceny, protože toto nám dává smysl, jak ochránit právě naši zemi a náš segment, a nejenom náš, ale i z hlediska piva, i z hlediska lihovarnictví a před levnými dovozy, a zároveň se chovat společensky zodpovědně vůči nějaké škodlivostní konzumaci, která se odvíjí.
1: Právě na to slovo, ale před chvílí jste řekl, že se nebojíte volné soutěže otevřené. Tohle tomu úplně neodpovídá, to, co jste řekl.
0: To tomu odpovídá, pokud bychom šli do detailu věci, jak se chovají ostatní země, a když bych eventuálně vám, a bohužel nejsem v Praze a snad už jednou se to podaří, že dorazím k vám do studia, kdybych vám ukázal ceníky, které máme na stole dovozu vína z jihoamerického prostředí za 12,30 korun, a kdybych vám ukázal jiný ceník za 6 korun od jiných zdrojů, které snad ani nechci uvádět, a když vím, jakou politiku zaujímají jiné členské země, tak je tady prostor určitě pro nějaké hrdé a ve zdravém slova smyslu nacionální jednání, aby jsme ochránili své produkty, své zemědělství a potravinářství.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Martinem Chladem, prezidentem Svazu vinařů. Začne letos vinobraní už v srpnu?
0: Nezačne. Domnívám se, nezačne. A takhle, pokud začne, tak se budeme bavit o sklizni těch velmi raných odrůd, které velmi pravděpodobně jsou sklízeny za účelem prodeje burčáku.
1: Jak se tedy zatím do perspektivy letošní úrody propisuje dosavadní počasí?
0: Tak jak v posledních letech jsme zvyklí, tak se propisuje několika dílčími způsoby, které dohromady, když se sečtou, nemají fatální vliv, ale na neštěstí každým rokem přijde potom alespoň někde, když to vezmeme z té geografické proporcionality, událost, která bohužel zatne vinaři a jeho podnikání významně, tak jak to bylo třeba při super celé minulý týden.
1: No, sucho panující na celé jižní Moravě se projevuje už i na starších vinohradech s hlubšími kořenovými systémy. Jak projevuje se to v menší velikosti bobulí nebo chřadnou, co to znamená?
0: Ano, když si posluchač velmi jednoduše představí organismus člověka, který kdyby neměl dostatek správného pokrmu a dostatek správné tekutiny, tak bude chřadnout. A samozřejmě takto v tomto ohledu nějak podobně se chová i ta réva, s tím, že opět zdůrazním, že ten výsledný produkt pro toho vinaře je to víno, ta komodita v té lahvi, a řekněme v té první fázi by se to projevovalo nižší výlisností, eventuálně nižší kyselinou, prostě zkreslenými anebo neoptimálními parametry, které potřebuje on právě na výrobu toho typu vína, pro které on se zaměřuje, nebo na které se zaměřuje.
1: No, hodně asi záleží na složení půdy u toho nedostatku vody.
0: Je to tak, zároveň, aby jsme tady uvedli v pořádek věci, réva je hlubokokořená rostlina, dokáže si velmi dobře poradit, jsou terény a tratě, kde ta réva je zvyklá, naopak my tam žádným umělým způsobem vodu dopravovat nechceme, aby to víno opravdu bylo hodně přírodní a hodně velké, tak jak se říká mezi odborníky. No a to, co ale nás trápí, tak je to sucho, které už je přes hranu. Řekněme, že jsme někde minutu před 12, možná i po. Nebavíme se o mladých keřích, ale tady už se bavíme i o letité révě. No a pak samozřejmě do toho faktory, kdy ta voda přijde, tak jako onen minulý týden, ale právě díky tomu podloží a díky tomu, že ta voda přijde ve velkém objemu v krátkém časovém úseku, tak ta voda zase rychle se odplaví a nesplní to ten účel, který by měla splnit.
1: Jak pomáhá proti suchu takzvané ozeleňování vinohradu?
0: pomáhá to přesto, že každý vinař

0: nebo každý vinař, řada vinařů má samozřejmě různé přístupy a různé postoje a samozřejmě toto je ta nejpřirozenější cesta, jak ozelenění v meziřadí, jak řekněme diverzita, pestrost v těch vinicích i díky jiným kulturám, které mají vinice chránit, tak i samozřejmě to ozelenění, které se ve zdravém smyslu slova nechává, tak aby splnilo tu roli, že zastíní, zároveň nebere přemíru živin a zároveň poskytne jako dostatek klidu těm hroznům pro ten vývoj.
1: A budou se muset zdejší vinohradníci přizpůsobit globální změně, třeba pěstováním jiných odrůd než dřív?
0: Budou, oni se přizpůsobují. Současně já bych tady podotkl z našeho pohledu a v rámci našeho mírného pásmu, a řekl jsem to již několikrát, přes všechna ta příkoří pro nás je to příležitost. Máme velmi výhodné podmínky aktuálně pro řadu světových odrůd i autochtonních odrůd, se kterými jsme typický nejenom u nás, ale i v tom světě. Jenom musíme si umět nastavit ty správné mechanismy a umět správně přeměnit ty vinice do té podoby a do té kondice, aby jsme zachovali tu možnost, řekněme, progresivně růst a garantovat nějaký výnos.
1: Tak když mluvíme o tom počasí, jak důležité jsou pro dozrávání hroznů chladné noci?
0: Ty jsou samozřejmě důležité ve správný okamžik. My bychom si teď přáli, aby, a nechci tím kazit léto posluchačům, takže dovolím si to upřesnit, že bychom si teď přáli, aby nám padla pravidelně voda, ideálně teda přes večer, přes noc, bez nějakých extrémů, jako kroupy, vichra a podobně. Pak, aby jsme si dopřáli teda jako patřičného slunečního svitu a potom v září bychom si moc přáli už jenom ten pěkný, teplý slunečný podzim a to září, kde bychom v klidu dozrávali.
1: Středeční bouře s krupobytím zasáhla největší vinařskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Jak velké způsobila škody, už to víte?
0: Ty škody jsou v řádu desítek milionů a abych uvedl zase na pravou míru, nejde jenom o škodu na té materii, ale tady ta škoda se počítá samozřejmě tím, co ujde tomu vinaři, tomu podnikateli na tržbě, na tom zisku jako takovém a nemá-li možnost prodat tu lahev, tak přišel o cenu nebo o hodnotu té lahve. A nicméně ty škody pro nás, přestože jsme se pohybovali relativně na malém území českého vinařského regionu, českého moravského vinařského regionu, tak jsou velké, protože zrovna Bílovicko, Pavlovicko i směrem dolů ke Slovácku je na těch několika desítkách hektarů spoustu subjektů, spoustu malých vinic, kde vinaři spíš malí a střední připravují predikátnější řady vín a tudíž ta škoda z jejich pohledu a pohledu podnikání je velká.
1: Martin Chlad, prezident Svazu vinařů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Stav zásob vína v Itálii jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů vína. Šéf tamního svazu vinařů varuje před hyperprodukcí. Podobná situace je i v dalších zemích. Jaké tohle má řešení?
0: To se uvidí a já popravdě řečeno to jižním kolegům nezávidím, protože kromě toho, co jste zmínil, tak v posledních letech se potýkají s významným klučením vinic v řádu desítek, dokonce stovek tisíc hektarů, což je pro nás naprosto nepředstavitelné. Ale dovolím si to překlopit zpátky k nám, že pro nás toto skýtá opravdu zase jako velkou příležitost, pokud budeme dostatečně zdravě hrdí, dokážeme si ochránit ten vlastní trh, budeme budovat vztah jako k tuzemskému produktu, protože my jsme velmi rozmanití, máme potenciál, jak jsem řekl, do budoucna, jsme velmi atraktivní z hlediska polohy a řekněme objevování toho našeho regionu, protože se nacházíme geograficky na velmi zajímavé křižovatce cest, přicházíme s velmi zajímavou kvalitou vín i výjimečnost některých odrůd, jako je Riesling vlašský, takže chci to vnímat jako příležitost, jenom nesmíme být promiskuitní, musíme být trochu hrdí a musíme si umět naučit bránit tou správnou politikou náš produkt a naše podnikání.
1: Celková plocha vinice v Česku byla na konci loňského roku podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 16 945 hektarů. Je to hodně?
0: Poprvé jsme klesli v té novodobé éře pod 17 000 hektarů. Je to nelichotivý trend. Na druhou stranu my pozorujeme, kudy se ubírá samozřejmě dneska celosvětově ten trh, kudy se ubírá i u nás. Nemusí to být trvalý fakt, my se samozřejmě tomu budeme snažit zamezit. Bavíme se o tom na druhou stranu, že potenciál vinic v našich katastrech je někde k 50 tisícům hektarů, takže ten prostor je tady obrovský, ale toto asi není cílem. Cíl je to stabilizovat, soustředit se na kvalitu, soustředit se na tu biodiverzitu v té krajině a soustředit se na to, ať najdeme jako svoji nějakou produkční jistotu nejenom tady, ale i v zahraničí a třeba velmi zajímavý ukazatel, který může lecos napovědět, že Jižní Morava je dneska druhým nejnavštěvovanějším regionem po Praze a už z nějakých 35% se podílí na těchto turistických návštěvách cizinci. A ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak víno a ten vinařský region se vší tou multiplicitou, kterou nabízí, tak je samozřejmě dominantním prvkem, kvůli kterému je ten region navštěvovaný.
1: No ale už zmínění Italové uvažují o zastavení povolování nové výsadby vinic. Takže to je opačný trend, než o kterém jste mluvil vy.
0: Já ale nemluvím o tom, že bychom měli nějak exponenciálně růst. My máme povolený nějaký limit, který je do 10% té celkové výměry a bude-li naplňován, bude-li to jenom v pořádku. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, potřebujeme restrukturalizovat, potřebujeme upravit do patřičné kondice, potřebujeme zastavit ten trend jako toho propadu a bude-li tam nějaký růst, tak nám ta kvota na to určitě stačí. A naopak to, co zmiňujete, tak je právě spíš o tom se připravit i současně na nějaké nesmyslné invazivní počínání, které bychom dovolili, aby na náš trh přišlo v nějaké značně dumpingové kvalitě, která ani nemá co slučitelného s kvalitou jako takovou mnohdy a zároveň už vůbec ne, dejme tomu, s nějakou společenskou odpovědností, tak aby jsme byli schopni eliminovat nějaké škodlivosti a už vůbec ne, si dovolím říct, v rámci nějakého šedého trhu pití.
1: Deník La Stampa napsal, že konsorcium producentů vína Barbera v Piemontu spustilo pro své členy program, prostřednictvím kterého podporuje transformaci přebytečného vína na vermut nebo ocet. Co si o to myslíte?
0: To jsou věci, které jsou známé ze světa, nejenom z Itálie, ale i Francouzi často dávají meziročně nějaká povolení, která umisťují jako přebytky do, dejme tomu, lihovarnického zpracování révy, anebo případně i do kosmetiky a dalších věcí. Já se domnívám, že z našeho pohledu toto teď není na stole a zabýval bych se spíš těmi opatřeními, které jsme zmínili a pak jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni nacházet uplatnění pro naše vína v tom standardu, jak jsme byli doposavat zvyklí, včetně nejrůznějších novinek typu dealkoholizované nápoje nebo nealkoholické pití. I tyhle ty alternativy jako vyžadují nějaký čas a my jsme na ně připraveni a respektive už se tak děje.
1: Takže vy proti nealkoholickému vínu nemáte nic?
0: Já proti trhu a spotřebiteli nemám nic, tudíž nemám nic proti nealkoholickému vínu. Současně bych rád zdůraznil, že vinařství je typické vínem. Víno je alkoholický nápoj, společenský kulturní alkoholický nápoj, přinášející určitou multiplicitu. A určitě bych nerad, aby jsme se počínali nějak extremisticky, tendenčně, radikálně a aby to, co tady platilo po staletí, bylo vymíceno.
1: Jedno z tradičních moravských vinařství v květnu začalo prodávat víno v plechovce. Jaký to může mít komerční efekt?
0: I tohle pozorujeme, že má vzestupnou tendenci nejenom u nás i ve světě. Je to otázka samozřejmě vhodnosti toho nápoje, takže velmi rozšířená jsou dneska v Evropě, ve světě i u nás začínají být perlivá vína, která se umisťují do jiných obalů, stejně tak už i třeba některá tichá vína. Je to otázka, co spotřebitel vyhledává, pokud má tu potřebu v rámci nějaké dané události typu koncert si dát deci nebo dvě věci vína, pak se to může tvářit jako vhodný obal. Nicméně zase nebude to v nejbližší době dominantní obal, který by určitě převládl.
1: Spotřeba vína podle Mezinárodní organizace pro révu a víno pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a taky kvůli měnícímu se vkusu. Proč podle vás tedy klesá celosvětově spotřeba vína? Loni to bylo meziročně skoro o 3%.
0: Je to tak, i u nás kumulovaně za posledních 5 let spotřebu domácností vyčíslujeme propadem 32%, což je obrovské číslo. A zároveň já jsem rád, že významná jeho část jde na úkor bez nějakých regulací nových, o které se tady nejrůznější tendenční skupiny snaží. A takže to šlo nejvíc na úkor právě i levného vína. Otázka byla ještě jednou, pardon.
1: Proč se mění ten vkus? Na to jsem se chtěl ještě doptat.
0: Několik faktorů. propsal se do toho covid, propsala se do toho samozřejmě éra po spuštění války na Ukrajině a je to příchod nových generací a ostatně i těch generací, která se přiklání k té mé, to znamená padesátníků a dál a níž, která se dneska zabývá tématem longevity, a protože ten svět je zajímavý, chceme tady být, takže chceme ho spojovat s nějakými zdravými prožitky, do nichž určitě víno patří, nicméně ne v takovém množství, takže je to souběh několika faktorů a v neposlední řadě je to i samozřejmě ekonomická dispozice domácnosti.
1: Celosvětově největším trhem s vínem jsou Spojené státy. Co s celkovou situací dělají celní opatření zaváděná Trumpem?
0: No je to zběsilost a na druhou stranu já stále jako takový trochu eurokritik tvrdím, že bychom měli se z toho poučit jistou pohotovostí a akčností a nějakou operativní schopností. Byť v těch rozhodnutích prezidenta Trumpa je samozřejmě velká míra nevyzpytatelnosti a řada z nich jako ani třeba nebyla naplněna. Ale to nic nemění na tom, že bychom tu situaci nebo že bychom tu situaci měli podcenit i s ohledem na to, co jste zmiňoval, jak se utváří situace na evropském trhu, jak se utváří dohody s jinými kontinenty, ať už je to Austrálie nebo Jižní Amerika. Měli bychom být velmi akceschopní, měli bychom být patřičně jako pyšní na to, co tady máme, měli bychom si to chránit a v uvozovkách dělat opatření v tomto smyslu. A pak se dovolím tvrdit, alespoň teď budu mluvit za naši komoditu, za víno, že bychom neměli být překvapeni tím, co se děje na druhé straně kontinentu.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Svazu vinařů Martinem Chladem. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
0: Já vám děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
1: Tolik tedy 20 minut a Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy. Příjemný poslech.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Vražda, která otřásla Slovenskem.
4: Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
3: Rekonstrukce, důkazy, výslechy.
4: Nečakaný svedok.
3: Mimořádné pátrání po vrazích Jána a Martiny. Kuciak, druhý z letních speciálů Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: 10 let bloudění, jednooký obr sirény i trojský kůň.
6: Do kin vstoupil očekávaný velkorozpočtový snímek Odysa režiséra Christophera Nolana.
7: The highly anticipated film is already breaking ticket sales records.
8: Převedl na plátno slavný Homérův epos.
9: Nolan ve svých filmech používá složitou technologii IMAX.
10: Velká část reakcí byla už před vydáním filmu silně negativní.
3: Megafilm letošního léta Odyssea Christophera Nolana sklízí úspěch po celém světě. Zaslouží si ovace za filmařské umění. Proč se na film snáší tvrdá kritika? A neopakuje se Nolan trochu? Ptám se Pavla Sladkého, filmového kritika Radiožurnálu. Dnes je úterý 21. července. Dobrý den, Pavle, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
11: Děkuji moc za pozvání.
3: Zajít si v těchto dnech třeba do IMAXu na Odysseu je docela dost náročný úkol, protože ty projekce jsou skoro vlastně téměř vyprodané a to film dávají klidně v 9 ráno, nebo koukal jsem se i v 1:30 v noci. Kolik českých diváků a divaček už Nolanovu Odysseu vidělo?
11: Podle údajů Unie filmových distributorů za ten první otvírací víkend v Česku stihlo vidět Nolanův velkofilm 110 000 diváků a ten film vydělal přes 25 milionů korun, takže to je víc než úspěch.
3: 110 000 diváků, to je v Česku, to je mega úspěch dokonce, ne?
11: Cokoliv, co se pohybuje kolem 100 000 za první otvírací víkend samotný, tak musíme v Česku označit za velký hit.
3: To znamená, že má našlápnuto k tomu, aby se minimálně v Česku teda Odysea stala velkým hitem tohoto léta, tohoto roku. Možná žádný další konkurent ji nepřekoná, má vyjít nový Spider-Man, nový příběh Hraček taky ne, nový Spielberg byl v kinech, nebo je v kinech teďka.
11: U Spielbergova dne odhalení už je asi jasné, že ten Nolanově Odysei konkurovat nebude moc. Toy Story 5, příběh hraček, je hlavně mezinárodně velmi silný film a je to přes léto jeden z těch snímků společně třeba s Mimoni a Monstry, který bude útočit na to rodinné publikum a určitě se dočká taky velkých výdělků, ale od filmu, který má zvlášť v Americe rating R, to znamená, že není přístupný všem věkovým kategoriím, je to velký úspěch a je to rozhodně jeden z filmů roku, jak umělecky a kriticky, tak kasovně, to už je teď jisté.
12: Protože celosvětově utržila Odyssea za těch pár dní, co je v kinech, 264 milionů dolarů. Pro Nolana je to zatím asi nejlepší start, ne teda nejlepší výsledek vůbec, ale nejlepší start to patrně bude. Nicméně nedosahuje ani zdaleka teda úspěchu třeba Star Wars nebo Avengers těch posledních let, ale 264 milionů dolarů, to je dost.
11: Bude asi hodně zajímavé pozorovat, co s těmi čísly ještě udělá, až Odyssea vstoupí třeba do čínských kin, anebo na další asijské trhy. Čína je vlastně dnes druhý největší region kinařských výsledků. To znamená, že tam se to také ještě může nějak buď posílit nebo do toho celkového výsledku promítnout. U Marvelu, u Batmana, u dalších franchise samozřejmě hraje roli to, že jsou součástí nějakého třeba komiksového vesmíru, který poutá fanoušky a faninky po delší dobu. Nejde o jenom jednorázovou věc a o takhle v uvozovkách dospělý film, jako je adaptace jednoho z nejklasičtějších a nejstarších literárních děl vůbec.
12: Čím Nolana tisíce let starý epos vůbec oslovil? Help me go home. Proč se do zpracování Odysseji pustil a jak se to pak propsalo, to jeho nadšení nebo ta jeho představa, do toho tříhodinového velkofilmu, který teď nabízí divákům a divačkám?
11: Já jsem identifikoval asi 7 zásadních témat, které si Christopher Nolan z Odyssey Homerovi bere. Nejsou to všechno nové věci, samozřejmě už ty předcházející adaptace nebo interpreti a interpretky Homerova textu už to v různé míře zdůrazňovali nebo v různém poměru, ale je to zároveň příběh cesty a dobrodružná story Odyssea samozřejmě. Zároveň je to příběh o vině a trestu, a to na několika rovinách. Jednak je to vina a za ní přicházející trest v Itace, jednak je to provinění vůči bohům a tresty, které za to sklízejí lidé, někdy včetně Odyssea, někdy bez něj, to jsou potom různé niance a v jistém smyslu je tady v tomhle filmu taky vina za vítězství za porážku Troji, kterou si sebou Odysseus nese. Další téma je návrat domů, ten film má jednu hodně důležitou repliku Vítej doma cizinče, která v tom paradoxu se to snaží nějak shrnout. Je to film o odvrácené straně vítězství. Je to taky trochu film, to je možná novější tón v té současné Nolanově adaptaci, film o ženách ve velmi mužském příběhu, protože ženy jsou v menšině, ale hrají poměrně důležitou roli v tom filmu. Potom je to film o muži, který se snaží ovládat vlastní osud, ať už vůči bohům, nebo vůči okolnostem, nebo vůči vlastním nadřízeným, řekněme, vůči králi Agamemnonovi a dalším. A taky je to film o konci jedné civilizace, nebo minimálně o konci civilizační etapy. Takže myslím si, že právě bohatství toho materiálu a to, že jsou tam všechny tyhle roviny, se kterými Nolan mohl pracovat, to je to, co ho k tomu doopravdy přitáhlo.
12: Nakolik je Odyssea jako taková historicky věrná? Protože jedna z překladatelek toho literárního díla, Emily Vlznová, se nechala slyšet, že jí tam některé části v tom Nolanově velkofilmu, některé motivy možná, že jí tam chybí. Hodně se taky řešila zbroj, přilby, ta vikingská loď jako taková, kterou dobrodruhové putují v čele s Odysseem a tak dále. Tak nakolik to je, nakolik to vůbec má být historicky přesné?
11: Já patřím mezi ty co historickou přesnost v tomhle typu filmu příliš nehledají. Jednak Odysea není dokudrama, kde by záleželo na přesnosti faktů. Jednak je to adaptace básnického eposu, který je v podstatě jediným hlavním zdrojem informací o trojských válkách. Hlavně ten příběh samotný je to, co inspirovalo celé civilizace na naší planetě, a že Nolan sice nutně si musel vybírat z té Odyseje a některé epizody, některé zastávky i některé celé národy, se kterými se Odysseus potkává v tom filmu, nejsou, ale už tak má 172 minut, takže je to asi ospravedlnitelné, že se vybíralo. A co se týče těch detailů ve výpravě, diskutovalo se o lodích, o zbroji a o dalších věcech. Pro mě je skutečně důležité to, že se Nolan drží těch témat, že ukazuje, jaký je vypravěč, a že ten text zpřítomňuje pro nás, aby my jsme se v něm dokázali najít, ne aby jsme v něm dokázali najít staré Řecko nebo Troju, kterou natáčel v marockých podmínkách a tak podobně.
12: To zpřítomnění, to je mimochodem taky terčem kritiky občas, protože pokud se nemýlím, tak lidem se moc nelíbí, že se tam používají slova, která by v antickém Řecku nikdo nepronesl. Zároveň casting je něco, co je předmětem taky celé řady kritik, angažování třeba Lupity Nyong'ové, Oscarové herečky, tmavé barvy pleti do role Heleny Trojské nebo transherce Eliota Page. Proč se tak Nolan rozhodl? Elon Musk tvrdí, je to urážka Homéra.
11: Já bych z toho Elona Muska úplně vynechal.
12: Co do toho má co mluvit,
11: jeho slova mi nijak nerozšiřují kontext ani pohled na Nolanovu Odysseu, takže bych mu s prominutím zanechal technologie a jiné věci a tady z toho bych ho trochu vyřadil. Co se týče těch dvou nejdiskutovanějších castových voleb, tak v případě Eliota Page se domnívám, že to je prostě někdy méně a někdy více skrývaná transfobie. Z toho výsledného filmu nevidím žádný důvod, proč by Eliot Page nemohl hrát toho řeckého vojáka Sinona ve velmi malé roli, která mu sedí, která, nechci asi prozrazovat detaily, o co přesně tam jde, ale která nevyžadovala žádného mačo muže, ale právě někoho, kdo má fyzickou konstituci spíš jeho. Vypadá v té roli jako řecký voják, plní tu svoji úlohu, a to, jaká je jeho genderová minulost nebo i přítomnost, vlastně ani nemusíme vědět, aby ten film fungoval a funguje. Takže veškeré námitky oproti tomu považuji skutečně za transfobní. A co se týče Lupity Nyong'o, tak mně se ta výsledná volba vlastně dost líbila ze dvou důvodů. Jednak ona v té Spartě, kde se s ní setkáváme, skutečně hodně jako zazáří, vystoupí mezi těmi muži, kterými je obklopená na té oslavě, což je právě do určité míry dané tou barvou pleti. Středomoří beru jako kulturně smíšený prostor, kde se už dávno potkávaly různé národy, různé barvy pleti a podobně. A potom to pro mě mělo ještě jednu takovou možná trošku jako menšinovou konotaci, a to, že ve Středomoří jsou rozšířené ty takzvané černé Madony. Jakkoliv Madona je pro nás většinou v podobě jakýchkoliv sošek, obrazů a podobně s ženou bílé pleti, tak existují i černé Madony, a tohle je taková trochu Nolanova černá Madona.
12: Zmiňoval jsem anglický překlad Emily Wilsonové z roku 2017 nebo 18, pokud se nemýlím. Nolan z něj mimo jiné vycházel, zmiňoval tu větu, kterou začíná ten překlad. Ta atypická věta na všechny ty překlady Odysseje, na které jsme dosud byli zvyklí a se kterými jsme se mohli setkat, totiž pověs mi o složitém muži, to je oslovení můzy, můzo, pověs mi o složitém muži, protože v těch dřívějších překladech to byl muž mnoha cest, otoček a zvratů, totiž Odysseus jako takový. Ta složitost, komplikovanost, kterou zmiňuje Emily Wilsonová a která se propisuje patrně, bych řekl, do toho díla Christophera Nolana, toho velkofilmu jako takového. Je to jeden z těch aspektů, který z Odysseje dělá film možná i o něčem víc než jenom o té cestě jako takové. Vy už jste zmiňoval plejádu filmů, tak není jeden z nich možná drama, nějaké niterné intimní drama?
11: Rozhodně ano, nakonec Odysseus v tom filmu opakovaně musí přesvědčovat svoje vojáky, svoje muže o tom, že dělají správnou věc, nebo že postupují správně, že například někdy musí zanechat své mrtvé tam, kde jsou, protože při jejich záchraně by jinak zahynuli i ostatní a podobně. Přesvědčuje o věcech, o kterých sám pochybuje. To je jedna z věcí, ve které on sám je nějak rozpolcený a taky ho to tíží. To, že je to komplikovaný hrdina, znamená, že to je zajímavý hrdina. To, že ten film dokáže nějak táhnout, dokáže nám nabídnout rozpory, které v něm žijí. Nakonec odehrává se to za tak dlouhou dobu, že i on prochází nějakou proměnou. Nejenom, že stárne, nejenom, že víc chraptí, ale taky se v něm podepisují tyhle věci, o kterých mluvíme. To, že je komplikovaný, je důležité. Já jsem si s chutí poslechl podcast Instant Classics, kde celý jeden díl je věnovaný těm prvním veršům Odysseje a tomu, jak jsou překládané, co všechno můžou znamenat a jak si to převzít z tehdejší klasické řečtiny do podoby pro současnou kulturu. Takže tohle všechno jsou vrstvy, které tomu filmu, alespoň tak, jak se na něj dívám já, dávají nějaký život.
12: Je to legitimní zpřítomnění, o kterém vy totiž mluvíte taky, ne? Protože třeba The Economist ve své kritice píše, že všechny tyhle zamotanosti a všechny věci kolem, o kterých my tady mluvíme, že vypovídají spíš víc o moderním západě než o antickém Řecku.
11: Ano, je to současný americký film pro současné světové publikum. Čili tak jako u, já bych si snad troufnul říct, většiny dobrých filmů se do nich propisuje současná doba, současné nějaké tvůrčí zájmy a taky to, co my jako publikum v něm dokážeme najít, co si od něj můžeme slibovat. Já si tak trochu myslím, že cesta vítězného hrdiny, překonávajícího postupně různá nebezpečenství, až prostě dojde domů a tam na něj čeká syn a manželka a tím to skončí happy endem, že by mě to asi moc nezajímalo, když to v sobě nese všechny tyhle věci, tak je tam pro mě o čem přemýšlet a co sledovat.
12: A liší se tím právě Nolan i třeba od těch tvůrců, kteří už Odysseu zpracovávali v minulosti, protože těch adaptací je celá řada. Naposledy někdy před rokem, před dvěma lety vznikl návrat, Pasoliniho návrat, zpracování Odysseje s Ralphem Fiennesem v hlavní roli.
11: Ano, to je Umberto Pasolini, jenom abych upřesnil, aby si třeba posluchači nemysleli, že mluvíme o Pieru Paolo Pasolinim. Těch adaptací bylo víc a stavili se k tomu materiálu různě. Myslím si, že velmi často byl Odysseus právě tímhle komplikovaným, zajímavým hrdinou. Nechci to redukovat pouze na tu Nolanovu interpretaci. Ten patrně nejstarší odysseovský film je z roku 1911. Je to 3/4 hodinový raný němý film a od té doby adaptace v 50. letech, v 60. letech, nebo i ta zmiňovaná relativně nedávna, která má trochu smůlu, že teď asi zůstane ve stínu Christophera Nolana, i když to je možná otázka, protože podle mě teď detaily Homerovi, Ilias a Odysseji googluje mnohem víc lidí než kdykoliv dřív.
12: A taky ten překlad Emily Wilsonové, který jsem zmínil, tak ten jde taky prý teďka docela na dračku.
11: Ano, a je to ten jakoby nejsoučasnější, který má snad v sobě mít trochu nějaké dynamiky současnosti a míří znovu tedy za současným publikem. A pokud se teda dá najít něco pozitivního na tom, že se hádáme o tom, jak vykládat nebo nevykládat Homera pro současnost, tak je to právě tohle, že spousta lidí sáhne aspoň po nějakém třeba převyprávění nebo informacích o tom, co Odyssea reálně je, nebo přímo po tom samotném textu.
12: Ještě jeden překlad novější existuje od Daniela Mendelsona, ten je z loňska a právě tento člověk se i vyjadřuje k Nolanově filmu a srovnává a mluví o tom komplikovaném, složitém hrdinovi, jako o archetypu vlastně Christophera Nolana. Srovnává Odyssea s Batmanem nebo s Oppenheimerem, tedy s filmy, které Nolan zpracoval v minulosti, což jsou taky muži vlastně sužovaní osudem, sužovaní minulostí. Neopakuje se Nolan trochu?
11: Já myslím, že opakování je silné slovo, protože v případě strůjce atomové bomby, v případě návratu z Dunkerku, v případě Batmana jde o sice komplikované mužské hrdiny, ale ty příběhy jsou natolik odlišné, že na tom nachází Christopher Nolan pořád něco trochu jiného. Pro mě třeba Oppenheimer předcházející vyzníval a vyzrával nejvíc jako morální drama, jako film, který opět byl nelineárně vyprávěný a který uvrhával hrdinu který udělal něco mimořádného, něco velkého, co změní běh civilizace do velkých následných pochyb a potíží a tak dál. A tady máme tedy někoho, kdo dobil Troju, nebo jeho trik dopomohl výrazně Řekům dobít Troju, ale zjišťuje, co všechno to vítězství vlastně obnáší. Takže viděl bych to spíš jako možná paralely, o kterých bude plodné přemýšlet, než jako nudné opakování.
12: Herecký ansámbl podle Hollywood Reportéru táhne ten film jako takový.
13: The Odyssey is definitely the biggest movie that I've ever done in my career.
12: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway a tak dále.
14: Gosh, it's loud.
12: Charlize Theron, ještě na to bych nerad zapomněl, v roli Calypso. To jsou herci a herečky v Odyssey. Jak jim to sluší na 70mm filmovém pásku?
15: IMAX is a camera that doesn't lie.
11: No zvláště, když ten film člověk vidí na velkém plátně, který dá vyniknout tomu, jak fungují třeba společně s krajinou, s horizonty, nebo i s tím vyloženě, na čem stojí. Teď mám na mysli všechny ty scény, které jsou na světlém písku, na černém písku, někde ve skalách, nebo uvnitř města, v té Troji konkrétně, tak jako dokáže posoudit, že je to případ herectví, kde výrazně to souzní s nějakou celkovou koncepcí obrazu, že i to třeba, co taky bylo kritizované, že Odyssea neobsahuje žádné scény přímého hovoru člověka s bohy, že se to vždycky odehrávalo skrz nějaké zprostředkovávání, kdežto tady máme Athénu zosobněnou Zendayou, která přímo v několika scénách mluví s Odysseem Matta Damona, takže to na téhle základní rovině prostě dobře funguje, a to i navzdory tomu, že se dopředu referovalo o tom, že natáčení na ty obrovské IMAX kamery zabalené ve speciálním boxu, které asi trochu zkomplikovaly natáčení jednoduchých scén záběr proti záběr, kdy dva herci stojí nebo sedí proti sobě a mluví, takže to nakonec funguje velmi dobře, a že pokud se už teď má začít spekulovat o nějakých Oscarových nominacích, tak herecké taky můžou být.
12: Když jste mluvil o tom, jak složité byly ty dialogy, tak viděl jsem, že museli připevnit speciální zrcadla vlastně na tu kameru, aby ti lidé si viděli do očí aspoň skrze ty zrcadla, protože přes tu obrovskou kameru, která ještě musela být zabalená do speciálního obleku, protože vydává obrovský rachot, ano. Tak aby byla trošku izolovaná, tak si neviděli, tak museli mluvit přes zrcadla, to mě pobavilo. A když jste mluvil o tom bílém a černém písku, to asi souvisí s tím, že se natáčelo třeba na Islandu, že jo, a na západní Sahaře, na tom sporném území, které si nárokuje Maroko, obletěli vlastně tvůrci celý svět. Taky na to měli obrovský rozpočet, $250 milionů. Žádné speciální efekty tam tedy nejsou, nebo umožňuje to ta technologie?
11: Speciální efekty a vizuální efekty tam jsou, ale ne CGI, ne natáčení na velké green screeny, na ty zelené plochy, na kterých se zápětí potom doanimuje, doplní prakticky cokoliv. Naopak někdy velice řemeslná řešení toho, jak to udělat, aby se v říši mrtvých skutečně nikdo vynořil z černého písku a začal mluvit s Odysseem, nebo aby protivníci Odysseových vojáků vypadali ořád větší a tak dál. Až si někdy říkám, že těch zajímavostí s tím spojených, jak funguje natáčení na IMAX kameru, jak fungují ty reálné praktické triky v takovém velkofilmu, ve filmu takových rozměrů, nejsou rovnou i nějakým zabudovaným marketingovým nástrojem Nolana, protože teď jsou všude desítky, stovky videí vysvětlujících, jak bylo uděláno tohle. Jak se pracuje s tím filmovým pásem.
16: This strip of film, that's the highest quality imaging format that's ever been devised.
11: Kolik lidí muselo nosit tu IMAX kameru v tom příslušném obalu. To natáčení je vymyšlené tak, že v sobě rovnou obsahuje tolik zajímavostí, že jsou schopné živit marketing toho filmu, a podle mě ještě docela dlouho.
16: Incredible sharpness, very little visible grain.
12: No ale proč teda těch 70 mm? To dává lepší detaily, širší nebo vyšší obraz, že jo, taky pokud to vidíte třeba někde na IMAX plátně, nebo čím to je, že se vám to vyplatí na to točit, protože částečně na to točí třeba Tarantino, na to točil 8 hrozných, ne? Ale nikdo jako drtivá většina filmařů přece netočí na IMAX kamery.
11: No je to jednak záležitost velice cinefilních režisérů a režisérek, kteří milují dějiny filmu a snaží se k ním nějak vztahovat. Je to úzká elitní skupina tvůrců, kteří si to můžou dovolit, že to velice prodražuje to natáčení, ten rozpočet to zvedá a komplikuje přípravy.
12: Ale v zásadě teda, pardon, dávám to lepší obraz. To je jediný hlavní důvod, proč to Christopher Nolan udělal a dělá.
11: Výška toho obrazu a to, kolik toho v něm vidíme a co to všechno dokáže prokreslit, je potom skutečně něco, co klesá a ořezává se s každým menším formátem na jakémkoliv menším plátně. To následně uvidíme, ten rozdíl tam prostě je.
12: Odyssea zřejmě tedy potáhne ta čísla letos v létě a příští rok, aby už se to nakousl, bude směřovat k tomu, že bude mít ambici vyhrát kolik? 7, 8, 9 Oscarů?
11: Nebo deset. To je teď těžké říct. Uvidíme, co
12: bude
11: do toho ještě...
12: Bude patřit k favoritům asi, ne? Jednoznačně.
11: Myslím si, že bude patřit k favoritům a že právě z hlediska výpravy, z hlediska kamery, střihu, ale i hereckých výkonů a samozřejmě režie a nejlepšího filmu, tak že tam se zakládá na to, aby Odyssea na Oscarech uspěla a možná, že všechny ty debaty, které film obklopovaly dopředu a to, jak je třeba současný Hollywood asi naladěný vůči Elonu Muskovi, Donaldu Trumpovi a dalším, tomu nakonec vlastně může ještě přidat.
12: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
11: Já děkuji moc ještě jednou za pozvání a děkuji, že jsem mohl o Odyssey vyprávět.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu, se kterým jsem řešil Odysseu, film, který po více než 20 letech od Troji opět ve velkém oživil zájem diváků o staré řecké báje a pověsti. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: Louis Blériot byl francouzský vynálezce a konstruktér. Jako první člověk přeletěl na stroji těžším než vzduch kanál La Manche. Stal se nositelem nejvyššího francouzského vyznamenání, řádu čestné legie.
17: Narodil se v Cambrai v roce 1871. Vystudoval inženýrství a věnoval se výrobě automobilových reflektorů. Když ale v roce 1900 uviděl modely prvních letadel na světové výstavě v Paříži, rozhodl se pro dráhu leteckého konstruktéra a pilota.
14: Přes počáteční neúspěchy konstruoval s přítelem Gabrielem Voisinem jeden prototyp za druhým. Blériotovi dvouplošníky ale nebyly ze začátku úspěšné. Zatímco slavní bratři Wrightové na druhé straně Atlantiku už dávno létali, Blériotovi pokusy končily většinou neslavně. Hrozil mu bankrot.
17: Až 11. pokus byl úspěšný. Blériot sestrojil prototyp klasického jednomotorového jednoplošníku. Se strojem Blériot 11 vyhrál několik závodů. V roce 1909 se Blériot, který si z dřívějších soutěží odnesl četná zranění a chodil oholi, přihlásil do soutěže listu Daily Mail o překonání kanálu La Manche. Cenou pro vítěze bylo 1000 liber.
14: Soutěž poznamenala tragická událost. Blériotův rival Hubert Lattmann se zřítil do moře a zahynul. Ve 4 hodiny ráno 25. července pak odstartoval Blériot z Calais. Nad mořem ho zastihl liják a silný vítr ho vychýlil z trasy. Přesto se mu podařilo přistát nedaleko Douvru. Při dosednutí urazil podvozek letadla i vrtuly. Podmínky soutěže ale splnil.
17: Koncem roku 1909 už Blériot úspěšně vyráběl a prodával kopie stroje, na kterém překonal La Manche, a není bez zajímavosti, že jeden zakoupil také průkopník českého létání Jan Kašpar. Louis Blériot zůstal aktivním letcem až do své smrti v roce 1936.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Společnost Boeing chce, aby americká vláda zkontrolovala unijní úvěry pro konkurenční Airbus. Belgický cyklista Evenepoel ovládl 16. etapu Tour de France a dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
19: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného peletonu společně s Francií, s Velkou Británií, možná Švédskem.
20: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Krise Kollertna přináší spolupráce s ČESem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
18: Výrobce letadel Boeing chce po americké vládě, aby zkontrolovala evropské dotace pro konkurenční Airbus. Evropská unie mu schválila půjčky v celkovém objemu 3 miliardy eur v přepočtu přes 70 miliard korun. Podle Boeingu nejsou dostatečně transparentní ani v souladu se vzájemnou celní dohodou.
21: Tlak Boeingu podle agentury Reuters přichází v době, kdy Airbus vyvíjí nové letadlo, které by mohlo obnovit konkurenční boj. Spojené státy a Evropská unie se už více než 20 let obvinují z nelegální podpory svých výrobců letadel. Pravidla podle Světové obchodní organizace porušovaly jak Washington, tak Brusel. Obě strany se v roce 2021 dohodly na pětiletém obchodním příměří. To mělo vypršet tento měsíc. Po dlouhém jednání ho ale obě strany prodloužily na neurčito. Neschody ohledně financování výrobců letadel by mohly vést k obnovení celní války mezi 27 a Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
18: Na Chrudimsku veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru. Hromadný úhyn raků zaznamenali v rybníce v obci Vranov. Jeho příčinu musí určit laboratorní testy. Na konci června už byla nákaza potvrzená v úseku řeky Chrudimky pod Křižanovickou přehradou, zhruba 10 kilometrů od Vranova. A v Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou zase ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný. 16. etapu Tour de France, kterou byla časovka, vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Druhý skončil Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z českých jezdců byl Jakub Otruba na 28. místě. Pro Evenepoela mělo etapové vítězství i osobní význam.
22: Je to pro mě velké vítězství. Mám tady rodinu a všechno ještě umocňuje belgický státní svátek, takže jsem dnes chtěl ukázat, jak jsem hrdý. Důležité pro mě také je, že vidím, jak se zlepšuji. Na začátku túru jsem věděl, že jsem dobrý, ale teď se cítím ještě silnější a mám radost z toho, kam se posouvám. Jsem moc rád, že jsem si dojel pro vítězství.
18: V čele průběžného pořadí Tour de France zůstává i počasovce obhájce titulu Pogačar, který vede o více než 4,5 minuty před Evenepoelem. 17. sprinterská etapa začne po 13. hodině.
23: Uzavřený tunel v Praze a omezení na D5 u Králova dvora. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandova na Troju. Provádí se v něm pravidelná údržba a čištění. Jet se nedá ani po Strakonické, kde také pracují silničáři. Jako náhradní trasy využijte ulici na Zlíchově nebo na opačném břehu Vltavy, Podolské nábřeží a u tančícího domu zpět ke Smíchovu. Uzavírka tunelu by měla trvat do 5 hodin ráno. A ještě dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů. Kolony nevznikají. Omezení je taky na Pražském okruhu ve směru kde jedná za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62 a 63 kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu. Provoz už ale zeslábl a kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
0: Czech Radio. News in English. Trade unions at Prague Airport have declared a strike alert over the appointment of Radomír Lašák, chairman of the board. The unions say they are concerned about the airport's future direction and development, as well as job security and the protection of employees' legitimate interests. Interior Minister Lubomír Metnar and Transport Minister Ivan Bednárik on Tuesday presented draft legislation expanding the use of anti-drone measures to protect critical infrastructure. Under the proposed amendment, employees of companies operating critical infrastructure should be allowed to disable or destroy drones they identify as dangerous. And a large wild cat believed to be a black puma was spotted near the village of Kvasiovice in South Bohemia on Monday, the second such sighting in the region within a week. Authorities urge anyone who spots the animal to call the emergency number 158 and not approach or attempt to capture it.
1: Weather.
0: Wednesday should be partly cloudy with scattered showers in the northwest and day temperatures between 19 and 24 degrees Celsius. The Czech government has approved a proposal to ban the use of mobile phones in schools. Starting in 2027, the ban would apply to children in nursery, primary schools, grammar schools and conservatories. The opposition and the Children's Ombudsman oppose the proposal, arguing that it is unnecessary. Romana Grajcerová has the story.
4: In the classroom, during breaks, in after-school clubs, and even in the school cafeteria. Under the proposal, children would no longer be allowed to use mobile phones or other electronic devices in any of these places. According to Education Minister Robert Plaga, the cabinet unanimously backed the measure.
5: Scientific studies show it, and you can also see it for yourself in schools that have already introduced such rules. They work. Children talk to each other again. Schools are once more filled with children's voices instead of pupils scrolling through their phones during breaks and then being unable to concentrate in class.
4: Children would still be allowed to use mobile phones in exceptional cases, for example, to monitor diabetes or as an aid related to a disability. The opposition, however, disagrees with the proposal. According to the leader of the Civic Democrats, or ODS, Martin Kupka, there is no need for a blanket ban.
24: Zákaz, který má sejmout odpovědnost kde z koho.
5: This is a ban that shifts responsibility away from everyone else and ultimately turns teachers into inspectors, checking the contents of children's backpacks. At the same time, Czech schools already have guidelines that allow them to decide for themselves how to regulate mobile phone use.
24: V tomto směru přistupovat k používání mobilů ve školách.
4: Schools currently set their own rules on phone use through their internal regulations. According to the government, around 93% of primary schools and multi-year grammar schools have already introduced such rules. This is also the argument used by Children's Ombudsman Martin Beneš, who opposed the proposal during the consultation process.
25: Z mého pohledu je daleko funkčnější právě to individuální řešení.
5: In my view, individual solutions at the level of each school work much better because schools can discuss them with parents, children and students. They can tailor the rules to the needs of pupils at that particular school. I think that works far better than a centrally imposed solution.
25: Mně tohle to funguje výrazně lépe než centrální řešení.
4: On the other hand, Karel Strachota, director of the educational program One World at Schools, supports nationwide regulation. According to him, individual school rules are not enough.
26: Ten obrovský problém vyrušování, protože prostě chci se podívat, co je nového.
5: At the events we organize, almost every teacher mentions the huge problem of classroom disruption. They also often say that parents would support if the state clearly said, yes, this is the right approach.
26: A že jim by pomohlo, kdyby stát řekl, ano, jděte touhle cestou.
4: The proposal will now go before the Chamber of Deputies. If it is approved by Parliament and signed by the President, the Czech Republic will join more than half of European countries that have already introduced similar nationwide rules, including France, Austria and Greece.
0: Romana Grajcerová with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali řadu rozhovorů, ve kterých naši hosté od pondělí do pátku komentují aktuální dění kolem nás, pochopitelně v souvislostech. A jsem ráda, že pozvání přijala Lenka Hrabalová, iránistka a arabistka. Zaměříme se zejména na vývoj americko-iránského nekončícího konfliktu, dopady změn klimatu v Afghánistánu a Pákistánu, změny tamního životního stylu a také na politiku Talibánu a dopady na práva žen či menšin. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
3: Spojené státy znovu udeřili na Irán, mířili na tamní námořnictvo. Irán zase zaútočil na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Spojené státy útočili už 10. noc v řadě. Cílem úderu je podle Washingtonu dále omezit vojenské kapacity, které Teherán používá k útokům na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Paní Hrabalová, jaké řešení má podle vás tento evidentně stále nekončící konflikt? Sice ho na chvíli utlomilo příměří, následně podepsané memorandum o porozumění, ale nyní jsem popsala tu realitu.
6: No, ta realita je vlastně taková hodně nešťastná, protože obě strany jsou poměrně tvrdohlavé a málo otevřené tomu dialogu a ještě méně jsou otevřené nějaké vzájemné důvěře, takže tam ty scénáře, které se nabízí, jsou z mého pohledu spíš nešťastné, zahrnují, je tam možnost jako eskalace, je tam možnost nějakého dlouhodobého nekončícího konfliktu, je tam samozřejmě možnost diplomacie, možnost toho, jakoby ten konflikt ukončit, ale víme, jak se teďka zmínila, takže se to už nepovedlo a že obě strany od nějakého toho příměří, které už měly uzavřené, dali velmi rychle ruce pryč. Takže já tam vidím ty scénáře takové spíš ne úplně hezké pro tu budoucnost jenom Iránu, ale i regionu, protože víme, že Irán ten konflikt snaží regionalizovat, přitáhnout ho pouze ze svého území i na okolní země, na spojence Američanů, čili tam jako se to ještě může hodně ta situace zhoršit.
3: Irán se nedávno 6 dní loučil s dlouholetým duchovním vůdcem Alím Chamenejím, který byl zabit 28. února na začátku americko-izraelských úderů na Irán. Co pro lidi vůbec ta opulentní, řekněme, trizna znamenala pro obyvatele, ale i tamní režim?
6: Tak pro tamní režim to byl takový symbol kontinuity, symbol síly toho režimu, symbol jeho přetrvání. Prostě potřeboval ukázat to, že tady stále je. To datum nebylo vybrané náhodně, pohřeb probíhal během svatého měsíce a vlastně když se konají trizny za imáma Hosejna, tak se tomu ještě přidali tady tyhle další trizny za Chamenejího a za další. A co znamená pro místní lidi, tak to je hodně rozporuplné. Část Iránců samozřejmě režim nenávidí, část Iránců režim miluje, ale ten Ajatolláha Chamenejí, tak vlastně pro spoustu lidí opravdu byl nejenom jako politickým, ale i náboženským vůdcem, takže spousta lidí za něho opravdu truchlila. A to nejenom v Iránu, já jsem vlastně tady tenhle svátek, která byla v severním Pákistánu, a tam jsou také šítské komunity a tam tady tyhle plakáty nebo obrovské plakáty zobrazující zemřelé iránské vůdce, tak zdobily ulice už jako celé týdny předtím a když potom probíhala ta samotná Ašura, ten svátek, tak se konala obrovská procesí a lidé opravdu jako za tady tyhle za Chamenejího a další, tak velmi smutnili, špatný slovo, to jsem nechtěla
3: truchlili.
6: Říct. Truchlili, děkuju, to je moc krát lepší. A to jsme platí pro Irák, to jsme platí prostě pro další komunity šítů, čili on opravdu jako byl nějakou symbolickou náboženskou figurou, ne teda výlučně politickou, i za hranicemi té země. Pro spoustu dalších Iránců samozřejmě ti zase slavili, že je pryč.
3: Nakolik silná je pořád ta duchovní neboli náboženská linka tohoto teokratického režimu? Mimochodem Mojtaba Chamenejí, jeho nástupce zabitého Alího Chamenejího, se pořád podle dostupných informací neobjevil na veřejnosti.
6: Taky jsem ho nezaznamenala, takže opravdu jako smysl, nebo tak. Tak. Taky jsem nezaznamenala jako žádné silnější jako od něho vyjádření nebo jeho přítomnost. Za něho mluví jeho blízcí, nějakého okruh poradců a vlastně existuje spousta spekulací o tom, co se s močtabou děje. Teďka myslím, prezident Trump prohlásil, že je na 100% mrtev. Jiní zase věří, že byl zraněný, že nějaký jako, že má následky velké, takže tam jako z toho opravdu pohybuje v rovině spekulací. A tady tahle močtaba, tak vlastně byl synem zesnulého Chameneiho, čili tam nějaká ta dynastické pokračování v rámci té, jako, té linie. Oni mají ještě jakoby to, že nosí černý turban, tak znamená, že jsou potomci proroka Mohameda. Takže oni jako pochází z velmi význačné rodiny, mají k tomu jakoby nějaké to řekl, takové jako prostě plusové body k tomu svému náboženskému postavení. A tady tohle vlastně pro spoustu lidí v Iránu nebo v tom šítském světě, tak jako je zásadní. Ty lidi jsou důležití, ti lidi prostě jsou uctívaní, uznávaní a následovaní. A vlastně v samotném Iránu, byť ten režim má pověst, jakou má, tak řada Iránců mu prostě věří a to na základě právě i té náboženské autority, která tam je. A vlastně ty Iránci, řada z nich jako je zbožná. Ta zbožnost má spoustu podob, může prostě být zbožnosti jako čistě spirituální, ale i tu zbožnosti jako čistě jako šítsky islámskou. A prostě tady tomu režimu věří i skrz tady tuhle náboženskou stránku. A vlastně pro ně jsou to jako zástupci, řekla

0: Ale ako rozhodne ich Iránu není málo.
1: Jak to vidí?
2: Sprostredkovateľom jednání medzi Spojenými státy a Iránem byl Pakistán. Posílilo to jeho geopolitické postavení?
0: A geopolitické postavení Pákistánu je v dnešní době takové jako velmi, velmi složité v tom regionu. Pákistán je v dlouhodobém konfliktu s Indií, s Afghánistánem a velmi usiluje o to, aby se lépe etabloval. Takže pro Pákistán to byla opravdu jako velká známka prestiže. Byť teda ta jednání nedopadla z dlouhodobé perspektivy tak jako nějak úspěšně, tak Pákistánci, to jsem zaznamenala mezi lidmi, tak byli velmi hrdí. Oni se z části se smáli svému politickému zastoupení, tam byla samozřejmě spousta vtipů, pro mě jako byla asi u nás, to tak bývá, ale jako ta hrdost mezi nima na to, na tady tu pakistánskou roli, tak jako byla velmi silná. A Pákistán tak je s dlouhodobým spojencem jak Američanů, tak ale také Iránu. Oni s Iránem se snaží budovat vztahy, mají tam spolu dlouhou hranici, chtějí prostě tu hranici, by byla propustná, zejména kvůli zboží, takže pro Pákistán tady tahle role tak je, může, pokud bude dobře zpracovaná, tak může přinést řadu benefitů.
2: Pakistán má hranici také s Afghánistánem, což už tady zaznělo, a je to hranice velmi neklidná. Koncem června pakistánské bezpečnostní síly zabily právě podél této hranice 29 lidí. Podle Islamabadu šlo o ozbrojence z řad pakistánské frakce Talibanu. Kábul naopak tvrdí, že při úderech byli zabiti civilisté, 36 lidí a 160 dalších utrpělo zranění. Tak co se tam, paní Hrablová, odehrává?
0: Pákistán a Afghánistán tak dělí dlouhá hranice, která se říká Durandova linie. Ona vznikla na konci 19. století. A tahle Durandova linie, tak v zásadě, jako se jedná o čistě evropský projekt. Jo, ona nerespektuje nějaké tradiční rozložení a dělí na půl území, která jsou osídlená, ovládaná paštuny, což je největší kmenový národ. A tyhle paštuny teda žijí na obou stranách, jak v Afghánistánu, tak v Pákistánu, a ani jedna z těch stran nesouhlasí se současnou hranicí. Takže tam tyhle přihraniční šarvátky neustále pokračují a zároveň Pákistán v minulosti podporoval Talibán, dneska naopak Talibán podporuje pákistánský Talibán a ve snaze, že tam vytvoří nějaký podobně orientovaný režim, a jako mají právě Afgánci, co se samozřejmě Pákistáncům nelíbí, takže i na základě toho tam ten konflikt pokračuje, ne-li eskaluje. A ta hranice, já jsem tam vlastně na té hranici byla několikrát teďka v květnu a v červnu v různých částech. Ta hranice byla, je z dlouhodobého hlediska uzavřená, je tam spousta talibánských checkpointů, je tam spousta kontrol a do oblasti se vůbec nedá vjet, to samé z té pákistánské strany, i tam jsem byla teďka několikrát. A tam vlastně jsou nádherné národní parky, a ta hranice se táhne ve vysokých horách a je to kompletně nepřístupné, prostě zákaz vstupu cizinců na dlouhé kilometry daleko, ale také jako spousta omezení pro místní, a aspoň teda z pákistánské strany jsou s tím místní velmi nespokojní, protože tam jsou jako vyhlášené letoviska, nádherné ty parky, nádherné místa, kam se oni jezdí rekreovat během dlouhého horkého léta. Takže tam jako je spousta rozzuřených lidí, ale nedá se s tím nic dělat, protože proto se je teďka v tuhle chvíli jedná o docela horkou zónu z obou stran. Mm.
2: Mimochodem i tam bylo vlastně platilo příměří, nebo ho zprostředkoval Katar a Turecko, víceméně se dodržovalo, ale nakonec teda ty rozhovory nevedly k nějaké oficiální dohodě.
0: No,
2: je to tak?
0: Je to tak. K dohodě určitě nevedly, protože tam ty zájmy se nezměnily. Talibán stále popírá, že by jako nějakým způsobem se snažil podporovat pákistánský Talibán, že by se snažil jako něco v tom Pákistánu vytvářet a zároveň prostě Pákistán jako s tím nesouhlasí. Pákistánský Talibán udělal v zemi letos řadu útoků, zejména na nějaký šítský svatý místa, a vlastně ta nedůvěra tam z obou stran velmi rychle jako upadá.
2: Bude to 5 let, co Afghánistán opustil poslední americký voják. Stalo se tak poté, co hnutí Talibán překvapivou ofenzivou obsazovalo jedno město za druhým a získalo pak i metropoli Kábul. 20letá válka skončila. Tak i v Afghánistánu jste byla, paní Hrabalová. Jak žijí Afgánci v současnosti? Odhaduje se, že více než polovina lidí žije pod hranicí chudoby.
0: Já bych klidně ještě přitlačila s tím číslem, protože ta ekonomická situace v zemi se velmi rychle zhoršuje a v zemi prostě ty chudí lidé se potýkají s řadou problémů, nedostupné zdravotnictví, školství, absence peněz, teďka západní média dost výrazně zaujali případ.

0: tady afgánských otců, kteří doslova prodávají svoje dcery, a to dcery jako velmi nízkého věku, aby teda z těch peněz byli schopni uživit ostatní děti. Takže ta situace tam prostě eskaluje poměrně rychle. Když jste na návštěvě v Kábulu, tak centrum Kábulu, to je prostě lesklé město, plné krásných obchodů, ať už jako západní šaty, tak prostě kroje pro ženy, nádherné věci. Ale to je taková jako trošku výkladní skříň, pak se vyjede kousíček za Kábul a ono fakt stačí jako pár kilometrů. A najednou jste v hliněných zemljankách, kde jako lidi prostě žijí jako ve středověku. A nechci tomu jako dávat nějakou jako hanu, ale oni prostě nemají jako jak jinak žít. A z Kábulu po příchodu Talibánu se říká, že utekla nebo odešla asi pětina populace, což byly námezní dělníci, gastarbeiteri a podobně, a vrátili se zpátky na venkov, protože v Kábulu už nebyli schopni se uživit. No a teďka na tom venkově prostě třou bídu z nouzí. To jsou oblasti, kde se stále orá pluhem, kde se stále prostě chodí několik hodin do hor. Já jsem vždycky jako okouzlená tím, jakou půdu ti Afgánci dokážou zorat. To jsou prostě přímé prudké kopce a v tom jsou prostě všude pole, oni tam pobíhají s těma krávama a orají tu půdu, aby tam vypěstovali aspoň trošku brambor. A ty podmínky, zejména teda v těch horských regionech, tak jsou velmi tvrdé. Aktuálně tam ještě dochází k řadě, jak bych to teďka řekla elegantně, velmi rychle se tam ničí životní prostředí. Talibán získává část peněz z koncesí pro Čínu. My úplně nevíme, jak ty koncese jsou koncipované. To se nepodařilo nikomu ještě do toho úplně proniknout. Každopádně dává čínským firmám právo na například těžbu zlata. To se týká severních oblastí provincie Badakhšan, kde je několik zlatonosných řek. A tam jako samozřejmě do těch řek se potom vylívá kdejaké svinstvo, to zlato se těží, jako to pouští různých chemikálií, a vedle toho se prostě ještě těží v horách, takže tam dochází k řadě otřesů a staví se nové přehrady, takže velmi rychle je tam degradovaný životní prostředí, otrávené řeky, omezení vodních toků, takže ti místní, když jsem tam byla teďka v té oblasti koncem května, tak tam jako docházelo k ozbrojeným potyčkám mezi Talibánem a místními lidmi. Teď tam dokonce Talibán byl vypráskaný z několika stanovišť před několika dny, takže tam ta nespokojenost je hrozně veliká a patrně to je i v několika dalších provinciích. Já jsem teďka mám čerstvé zkušenosti tady z téhle právě jedné z toho Badakhšánu a tam k těm ozbrojeným střetům jako dochází letos, řekla bych, velmi často.
1: Talibán schválil nedávno nový trestní zákoník, dekrety, tak s čím vlastně počítá, jak se propisuje do toho běžného života, ať už žen, nebo vlastně všech obyvatel?
0: Toho trestního zákoníku jsme si všimli hlavně právě kvůli té ženské otázce. Ženy v prostředí dnešního Talibánu, tak ten jejich život tak je vlastně velmi omezovaný. Talibán vnímá práva žen nejenom skrze optiku islámu, ale zejména skrze optiku a paštunských kmenových zákonů. V prostředí hardcore paštunů i Talibán funguje jako osvěta. Jo, takhle moc jsou ti lidi konzervativní. A právě jak oni svoje normy přenesli na celou afgánskou společnost. Čili ženy, zvyšuje se tlak na ženy, aby nosily burku, což je modrý oděv s mřížkou přes oči, aby vlastně ani kousíček ženského těla nebyl vidět od palců po špičku malíčku. Rukavice, ano. Ještě jsem tam byla, ještě teďka vlastně ve velkých městech chodí ženy oblečeny jako po iránském způsobu. Kabátek, šátek přes vlasy trošku trčí ven. To je ještě běžný, ale jako stále více se zesiluje to, že ty ženy takhle se oblékat nemají. Talibán se pokouší omezit jejich pohyb na veřejnosti, jejich zvukové projevy, takže zákaz hlasitého rozhovoru, ideálně zákaz prostě mluvení vůbec. Dokonce v tom novém zákoníku tak je v zásadě legalizováno, že jako domácí násilí, že manžel může ženu bít tak, aby žena neměla otevřené rány nebo zlomeniny, což samo o sobě je docela hrozivý. A takže takových věcí se tam teďka objevuje víc. On Talibán není úplně centralizovaný. A ta míra toho prosazování je v každé oblasti trošku jiná. A to není jako na úrovni provincií, ale i na úrovni těch menších měst a regionů. Takže stále s tím jako potkáte ženy, které mají práci, ženy, které pracují v nějakých jako společnostech, které pracují ne třeba úplně v obchodech, ale spíš jako úřednice, jako lékařky stále se ještě objevují. Ale je jich stále míň a míň. A zároveň, jako pokud zůstanou pravidla pro vzdělávání taková, jaká jsou, aktuálně se ženy nemůžou vzdělávat nad úroveň 6. třídy, čili nějakého 12. roku věku, tak Afghánistán přijde o vzdělané ženy do budoucnosti, což zahrnuje problém zejména v lékařské oblasti, protože žádný chlap nepoveze ženu ke gynekologovi muži nebo k porodníkovi muži, to neexistuje.
1: A uvědomují si to představitelé Talibánu, tyto zcela praktické dopady?
0: Ale já nevím, jako, co si myslí představitelé Talibánu, ale uvědomují si to prostě úplně běžní lidi a teďka já jsem dost času trávila třeba s kočovníkama, kteří to jsou lidi, co neumí číst, neumí psát. A ta podpora Talibánu tak je mezi nima hodně velká a ti si to uvědomují. Jo, oni prostě všichni chtějí, aby jejich ženy prostě rodily v bezpečí ve špitálu, tady tihle lidi. A ne, no, nebude mi možnost.
1: Mimochodem, paní Hrabalová, když jste se zmínila o tom, jaké jsou, abych vás parafrázovala, hezké obchody třeba v tom centru Kábulu, tak nakolik to koresponduje právě s těmi pravidly, kdy žena nejlépe z pohledu Talibanu, aby nebyla ani viditelná?
0: Tak oni to oblečení můžou nosit na doma, což... Já doma chodím v teplákách, tak oni můžou nosit to hezké oblečení. Ale potom, když máme ty parádní načančané šaty, tak v Afghánistánu, když je svatba, tak ta svatba jako je epická. Kábul, třeba prostředí letiště, tak jsou obrovské svatební sály. A tam se vejdou tisíce lidí, můžou slavit svatbu. A tam se to dělá tak, že oni prostě jako dají nějaký prachy bokem a můžou i tančit a poslouchat hudbu. Říká mi v hotelech, že co Taliban zakázal hudbu, o to víc se tančí na svatbách. Ale prostě buď se upatí, nebo se hlídá to, že tam ta policie nepřijde. A právě tam ty ženy vynosí ty krásné šaty.
1: Iránistka, arabistka a také spisovatelka i průvodkyně Lenka Hrabalová byla mým dnešním hostem. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
2: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svý. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. 2:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ústavní soud obdržel vyjádření vlády ke kompetenční žalobě podané prezidentem Petrem Pavlem. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalová-Sedláčková. Plénum podle ní rozhodne o námitce k možné podjatosti soudce zpravodaje Pavla Šámala v září. Kabinet totiž požaduje, aby soud Šámala z dalšího jednání o žalobě vyloučil. Prezident kompetenční žalobu podal kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO. Tam nakonec odjel díky předběžnému opatření právě ústavní soudu. Chorvatští meteorologové vyhlásili nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami v oblasti kolem města Split. Podle předpovědí se mohou objevit také kroupy a vítr může místy dosahovat až síly vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit lokální povodně. Meteorologové varují mimo jiné i před hrozbou zasažení bleskem. Právě to se v pondělí stalo i české turistce, která skončila v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Při zásahu bleskem žena údajně nesla slunečník, informoval o tom server Jotarni. A v Holešově na Kroměřížsku probíhá festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá až do soboty. Nabízí přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Dálkař Radek Juška předvedl na mítinku v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm.
4: Neprojezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 7 u Chomutova. V Praze je i nadále uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandovského mostu k Troji. Dělníci v něm provádí čištění a pravidelnou údržbu. Stejně tak je zavřená také vedlejší ulice Strakonická, a to ze stejného důvodu. Jako alternativní trasa slouží cesta ulicí na Zlíchově nebo po opačném břehu Vltavy po Podolském nábřeží. Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Bytozeves. Hned v dalším exitu 66 Hrušovany překáží na vozovce sražená srna v pravém jízdním pruhu, kamiony tam vybočují. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Měli bychom udělat maximum pro to, abychom toho byli součástí. Vždy je lepší sedět u stolu, kde se jedná, než sedět bokem. Říká můj dnešní host na téma koalice pro společnou protiraketovou obranu, kterou uzavřelo 9 evropských zemí. Česko mezi nimi není. O přípravě projektu se Andrej Babiš podle svých slov dozvěděl až den jeho oznámení a účast podmínil tím, že v něm nebude Velká Británie. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je bezpečnostní analytik Vlastislav Příza. Vítejte.
6: Dobrý den i vám.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Stachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Docela zásadní projekt to vypadá a já se ptám, jak je možné, že se premiér jedné ze zemí, konkrétně Česká, o tomhle projektu dozví teprv, když si chlapci plácnou?
6: No tak já myslím, že to vysvětlení je celkem logické. Česká republika poslední dobou není nijak zásadně iniciativní stran aktuální bezpečnostní situace na evropském kontinentu. Rozumějte ten otevřený konflikt na Ukrajině. No a konečně páteří a hybnou silou té iniciativy jsou státy, které mají rozvinutý raketový nebo protiraketový program, chcete-li i balistický. Tam samozřejmě Česká republika nepatří, takže to je spíš kombinace těchto dvou důvodů, že naše iniciativa není taková, jak by se některé státy představovaly, proto ostatně nejsme zváni k tomu stolu hned na tom počátku. Na druhou stranu to není úplně tak, že by jsme do budoucna měli mít zavřené dveře.
5: Teď jsem chtěla říct na druhou stranu, vláda slibovala v programovém prohlášení právě soustředění se na posílení protivzdušné obrany státu. A tohle byla jakoby ideální příležitost, nebo se mýlím?
6: Máte pravdu, omlouvám se, že jsem do toho vstoupil. Je to tak, ale začnu tou poslední větou. Není vyloučeno, že se k tomu stolu ještě dostaneme, protože ta iniciativa je otevřená. A snad to zasadit do širšího kontextu v tom smyslu, že to není jediná iniciativa, která bude řešit protiraketovou, nebo chcete-li protivzdušnou obranu. Vedle toho, již od roku 2022 pod vedením Německa existuje podobný projekt, který se jmenuje European Sky Shield Initiative. Tam my jsme součástí, takže není to tak dramaticky špatně, jak by se na první pohled mohlo zdát, a ty dvě uskupení iniciativy mohou vedle sebe koexistovat.
5: Ale to, jak jste řekl, že není jasné, jestli tam náhodou v téhle nové koalici nebudeme, v momentu, když si Andrej Babiš bude klást stále tu podmínku, aby tam nebyla Velká Británie, tak asi spíš nebudeme, ne?
6: Jak jsem zdrženlivější k té první vaší otázce, tak tady tomu moc nerozumím, protože Velká Británie by jednoznačně měla být její součástí. Víte, když letí balistická raketa, která má zasáhnout nějaký cíl, no tak ona si nevybírá členské státy Evropské unie a nečlenské státy Evropské unie. To je první důvod. A druhý důvod, strategická poloha Británie přímo předurčuje tento ostrovní stát k tomu, aby nám pomohl, ať už systémy včasné výstrahy nebo včasným odpolováním raket. Takže domnívám se, že Velká Británie by určitě měla být součástí, také je.
5: Navíc je to země, která se vrchovatě angažuje v pomoci Ukrajině a v těchto aktivitách jako proti, nejen proti putinovských, ale zdá se i jakoby proti všem nedemokratickým silám. Takhle jsem to chtěla říct, to platí.
6: Máte pravdu, k tomu není co dodat a ještě ten technický, technologický aspekt. Velká Británie opravdu má rozvinutý raketový program, takže i to je důvod, proč by měla být u toho stolu.
5: A teď mi řekněte, jestli si myslíte perspektivně, nebo takhle, já to uvedu citátem. Bezpečnostní analytik Lukáš Wissinger, dvojtečka. Už jenom to, že Česko od někud navrhuje vyhodit Británii, mi připadá jako docela dobrý vtip. A já se ptám, proč takové návrhy si typujete? Že vůbec z Česka vycházejí, vždyť o té roli Británie ve všem možném víme všichni. Rozumíte, proč no, tohle říkáme?
6: Je to tak, no, je to otázka, buď je to neznalost problému, nebo to je snaha o to, aby Evropská unie vytvořila jakousi kolektivní bezpečnost, tím pádem paralelní strukturu k NATO, což si nemyslím, že je šťastné, protože paralelní struktury obecně nefungují. Takže spíš se ale domnívám, že cílem toho prohlášení bylo vytvořit dojem nějaké jednotné uzavřené skupiny, která to sama i bude financovat. To je můj názor, ale nemyslím si, že by to mělo mít nějaký racionální podklad. Vysvětlili jsme si to.
5: Když to doženeme, tuhle iniciativu, až za horizont mnoha let, tak se ptám, jak v momentu, kdy nebudeme členy, tak jak se nás to dotkne potom v té vlastní evropské protiraketové obraně?
6: No tam by se to samozřejmě dotknout mohlo, nicméně já jsem v tomto opatrný, protože na začátku jsme spolu zmínili, že vedle toho ještě je jedna skupina, jedno uskupení pod vedením Německa, kde jsme členy. To je vlastně uskupení, které vychází ze stávajících technologií, čili je relativně rychle realizovatelné. Ostatně ty prvky protiraketové obrany, o kterých se bavíme, se již zmotňují. V Německu existuje již první část systému protiraketové obrany izraelského původu Arrow 3, které je schopné likvidovat například ony balistické rakety Oreschnik, o kterých tak často si povídáme. A tam Česká republika je toho součástí, takže nemyslím si, že bezprostředně by to mělo mít nějaký vliv. Navíc my máme jednu obrovskou výhodu, kterou čas od času zneužíváme. My nejsme stát na to, který by byl na samé vnější hranici. To znamená, státy, které jsou kolem nás, jsou nás zde z těch okolností schopny a ochotny ochránit. Oni disponují některými prvkami protivzdušné protiraketové obrany, která by úspěšně eliminovala i rakety, které by letěly na Českou republiku.
5: Ale chcete tím říct, že ty případné protiraketové systémy nebudou muset být v tomhle případě té německé iniciativy na českém území, protože Německo, které je vedle, by nás vzalo pod křídlo?
6: Záleží jak které. Ona protivzdušná nebo protiraketová obrana, když to vemu dohromady, tak je 3 vrstva. Ta nejvyšší vrstva, o které se bavíme, to je ten systém Arrow 3 například, nebo americký Aegis, který je rozmístěn v Polsku, tak není nutné, aby byl na území České republiky, protože jeho dosah je tak vysoký a tak dlouhý, že není potřeba tyto útočné prvky mít na našem, nebo obrané prvky, pardon, mít na našem území. Ale samozřejmě systémy včasné výstrahy, například radary a spol, by byly žádoucí. To je v tuto chvíli ve stádii diskusí a já jenom doufám, že se nezvrhneme do situace, která tady již byla, když jsem měl v České republice stavět onen pověstný radar.
5: Tak mimochodem už tenkrát bylo zřejmé, že jsou to proruské aktivity, které zastavily ten americký radar. Vnímáte dneska, i když je to všechno jenom v přípravě, ale že tady jsou opět síly se stejnými ambicemi, to znamená přerušit jakoukoliv možnou spolupráci Západu se Západem?
6: Máte pravdu, no onen paradox ještě k tomu radaru, poslední větu, byl v tom, že on vůbec neměl být a ani nebyl namířen proti Ruské federaci. On byl opravdu namířen proti Blízkému a Střednímu východu, proti té potenciální hrozbě, které my jsme se v té době smáli, to je balistickému programu iránské teokratické diktatury. A tak se také stalo. Dnes Irán je schopen efektivně aktivně zasáhnout území evropských států NATO, včetně České republiky. No a co se týče té druhé části otázky, ano, je to tak, my v přímém přenosu sledujeme hybridní i informační válku, kterou vede Ruská federace proti státům střední a západní Evropy. My jsme její součástí, takže ano, je to tak.
5: Možná by, a teď nevím, já se ptám spíš jenom, jestli se by se komunikačně stát neměl připravovat předem, jako ve spolupráci se všemi konzumenty médií, na to, že když tady budou tyhle iniciativy, takže budou napadány hybridně, a aby na to neskákali.
6: Máte pravdu. Ostatně na to jsou i vyčleněny a alokovány, chcete-li, zdroje, o kterých se bavíme v rámci naší obranyschopnosti. To je to, jak má být rozdělena ta obrana na 3,5 plus 1,5%. To je přesně v tom 1,5%. Vytvořit odolnou společnost. Je to tak koordinace, kombinace státní správy, médií, ale i systému vzdělání. Ve školách by děti měly být učeny, že ne všemu, co si přečtou, lze věřit, že je potřeba to ověřovat z více zdrojů, nespoléhat pouze na umělou inteligenci nebo nějaké pofiderní weby, které si ty děti otevřou. To samé z rodin to musí vycházet. Takže ta komunikace musí začít rodinou, přes školu, média a končit státní správou. Tak ano, máte pravdu.
5: Tak ale tohle nalétá nikdo zatím zřejmě nevypadá na to, že by na tom chtěl pracovat. Na té komunikaci hromadné.
6: Že? Nevím, jestli chtěl, ale mám pocit, že to pořád není ucelené a není to systémové, ale je to rozhodně v zájmu České republiky, aby jsme s tím konečně začali pořádně něco dělat, protože ta odolná společnost je základ všeho. Když nebudete mít společnost, která bude mít vůli a morálku a chuť se bránit, tak je vám jakýkoliv zbraněvý systém k ničemu. Je to jenom potom hora, šrotu nebo železa.
5: Vlastislav Bříza je dnešním hostem Osobnosti plus. Pojďme do toho současného, ostrého, probíhajícího konfliktu v Hormuzu. Jaké je jednoduché vysvětlení toho, že nejmocnější armáda světa není schopná porazit Íránce?
6: Ano, protože nemá vůli. Víte, ze vzduchu se zatím moc válek nerozhodlo. Teď jsem to řekl dokonce nadsazeně, prakticky žádná. Má to velký význam, bezesporu, jakási palebná příprava, jakési předzvěsti toho, že potom se něco uděje na zemi. Ale aby se něco udalo na zemi, tak tam musíte poslat vojáky. A v tuto chvíli není ochota Spojených států amerických poslat fyzicky vojáky do Iránu tak, aby dokázali například nebo chtěli ten režim svrhnout. Takže není to tak, že by na to neměli síly, neměli na to prostředky, ale oni prostě jednoduše nechtějí zabřednout do konfliktů, které my jsme ostatně v té části relativně nedávno viděli, ať to je Irák nebo Afghánistán, čili to je ten důvod.
5: Jasně, ale přece, že nakonec bude potřeba právě faktických vojáků na místě, to přece bylo jasné od začátku, nebo ne?
6: To je otázka. Ten plán A Spojených států amerických spočíval v tom, že tou mohutnou, drtivou vojenskou technologickou převahou dojde k tomu, že teokratická diktatura bude paralyzována a s prosíkem přijde k prezidentovi Spojených států a požádá ho o příměří, respektive mír, za podmínek Spojených států. To se očividně nestalo. Plán B prezident Trump k dispozici dnes se ukazuje úplně neměl a vytváří ho za pochodu, proto jsme v situaci, kterou teď dnes a denně vidíme a komentujeme.
5: Víte, proč se na to ptám? Protože je to, neříkám, kdo je tam v právu a neprávu, to teď není podstatné, ale to, že všichni sledujeme skutečně finančně nejzajištěnější, nejmocnější, technologicky nejvyspělejší armádu, která vypadá, že to hraje nerozhodně s tím Iránem, tak to vypadá zvláštně.
6: No máte pravdu, a podívejte se do minulosti, podívejte se do historie. Stejná armáda tady byla v 60. 70. letech, přesto nedokázala ovládnout Vietnam. Když se podíváte na sovětskou armádu, která byla považována v té době za podobně silnou jako americká, nedokázala ovládnout Afghánistán. Takže jsme v této situaci, kdy prostě Spojené státy do toho nechtějí vsadit tolik, protože ví, že oběti by byly větší než přínosy té kampaně. Proto dosud nenastala ta pozemní operace. Vedle toho ještě poslední věta, pardon. Určitá sféra spolehala na to, že vlastně tu nejtěžší práci opět, jako v tomto regionu už je tradiční, vemou na svoje bedra určité složky, které se nacházejí v Iráku, které byly Izraelem i Spojenými státy, Kurdové, které byly Izraelem i Spojenými státy vyzbrojeny, to se však nestalo. Takže ta situace je dnes taková, jak ji popisujete.
5: Tak, ale v okamžiku, kdy zatím to tak vypadá, kdy Donald Trump zahájil zjevně tu válku s nějakým cílem, to byl primárně jaderný program a jeho konec v Iránu. A nedosáhl by ani zastavení jaderného programu, ani průchodnosti Hormuzu, tak to by vyšel jako totální poražení.
6: No ne, kdyby došlo k tomu, co říkáte, to znamená, nebyla by uzavřena dohoda o ukončení iránského vojenského jaderného programu a nebyl-li by odblokován Hormuz, pak by to byla prohra Spojených států amerických. Ano, ale já pořád se domnívám, že to prostě nemůže nastat. Spojené státy musí udělat všechno pro to, aby tyto dvě podmínky minimálně byly splněny.
5: Jasně, ale zatím to všechno neudělal tady.
6: Neudělal, otázkou je proč. Ty důvody jsou na každé straně jiné. Vlastně ten konflikt nízké intenzity, jak bych ho nazval, který v tuto chvíli probíhá, že každou noc vidíme určité omezené, byť jasně dané útoky obou stran, tak vlastně je chtěný z obou stran. Z americké proto, protože na podzim přijdou velice důležité volby, takzvané midterms, a to, že prezident Trump prohraje, asi ví, zřejmě ví. Nicméně on nechce prohrát radikálně tak, aby to ohrozilo jeho postavení v té poslední dvouleté etapě, která ho ještě čeká. A on ví, že mezi jeho voliči tato válka je mimořádně nepopulární, znamená zdražení, inflaci. A to on prostě nechce v tuto chvíli eskalovat. To je ten důvod, proč on ještě se nepustil opětovně do nějaké větší kampaně.
5: Víte co, jenom mně není jasné, proč prezident nejmocnější země světa nastupuje do takového konfliktu, sice s dobrým úmyslem, ale když neví, jak to potáhne dál. Rozumíte?
6: Já tomu rozumím, on ale byl přesvědčen o tom, že to ví. On byl přesvědčen o tom, že opravdu tou mohutnou vojenskou silou, těmi údery, ta iránská teokratická diktatura přijde a bude ho žádat o mír. To se nestalo. Takže podle mého názoru tento aspekt podcenil.
5: Mimochodem, myslíte si, že udělal Donald Trump dobře, když v roce 2018, tuším, vypověděl tu, jak se říká, Obamovu jadernou dohodu?
6: Tušíte správně. Já nejsem tak radikální, jak to jako někteří analytici, kteří teď přichází s tím, že vlastně ta dohoda byla podstatně lepší a měla zůstat platnosti. Ty důvody byly totiž takové, že Irán pod pláštíkem oné dohody vyvíjel svůj balistický program a spolufinancoval terorismus. Jde o to, že od v roce 2015, poté co byla uzavřena, tak se rozvolnily sankce a Iránu tekly velké zdroje a velké příjmy do jeho kasy, z kterých financoval balistický program, jehož výsledky vidíme dnes, a financoval teroristické organizace, ať to jsou Hutijové, nebo to je Hizbalah, nebo to je Hamas. A prezident Trump v roce 2018, poté co odstoupil, opětovně zavedl ty sankce, to znamená přiškrtil ty zdroje pro iránskou teokratickou diktaturu. To, že následně nedošlo k tomu, že byla uzavřena nová dohoda, tak to samozřejmě je škoda. A to byl i ten důvod, proč on se tam teď vypravil a chtěl to napravit. Vidíme, kde jsme v situaci teď.
5: Ne, jasně, ale tady jde o to, jestli v okamžiku, kdy existovala jaderná dohoda s Íránem, která nezahrnovala balistické střely, ale zahrnovala vývoj jaderné zbraně vlastně.
6: Obohacování uranu. Ano.
5: Tak jestli to nebylo lepší, aspoň na část problému dohoda, než žádná dohoda.
6: No, jaderný program vždy se stává ze dvou částí. První je vývoj jaderné zbraně, to je to, o čem teď my debatujeme, a ta druhá část, neméně důležitá, je nosič jaderné zbraně. Vy, když budete mít jadernou zbraň, nebudete mít nosič, tak je vám k ničemu, když to řeknu velmi diplomaticky. Proto prezident Trump od té dohody ustoupil, že chtěl zajistit i ty balistické rakety, což se dodnes nepovedlo. Ostatně to byl i hlavní důvod, jeden z motivů, jeden z těch tří motivů teď obnovené války, respektive války, která začala 28. února, proti Iránu, aby zlikvidoval nejenom iránský jaderný program, v tom užším slova smyslu vývoj jaderné zbraně, ale aby eliminoval ten balistický program.
5: No já vím, ale v tuto chvíli nemá zajištěného tedy nic, zatímco předtím měl ten jaderný jaderný program. No,
6: do roku 2018. Ale pozor, ale to je to, co říkám to B. Díky tomu financování, tím, že se otevřelo, tak Irán měl nepoměrně větší zdroje, aby ten balistický program rozvíjel mnohem rychleji. Stejně tak, aby financoval ty teroristické organizace v oblasti. Jejíž plody vidíme dnes. Takže já úplně nechci kategoricky odsuzovat, ale tím pádem tím neříkám, že ta dohoda byla cár papíru. To ne. Jenom konstatuji, že každá strana má dvě mince.
5: Mimochodem, když tady byl tenhle týden profesor Lukeš z Bostonské univerzity, tak říkal, že spojených tuším 18 zpravodajských agentur, čili tajných služeb, se shodlo na tom a řeklo to i na parlamentní půdě Donaldu Trumpovi, že Irán se nesnaží vyrobit jadernou zbraň. Kdo nás tady vodí za nos?
6: No teď jde o to, o jakém období se bavíme, protože zpráva Mezinárodní atomové agentury, Mezinárodní agentury pro atomovou energii z května loňského roku jasně popisuje, že Irán obohatil uran konkrétně 408,6 kg na 60%. Abych to shrnul jednou větou a konstatovali jsme jenom fakta. Na světě neexistuje žádný jiný stát, který by obohacoval uran takto a měl ho pro jiné než vojenské účely. Já myslím, že ta odpověď v sobě, respektive tato věta v sobě skrývá odpověď.
5: No ale nejsou právě tyhle informace, které jste zmínil, těmi, které by měly tajné služby Spojených států amerických jako vědět?
6: No, bez zesporu ano, ale otázka je, já neznám ten kontext přesný, jenom říkám fakta z hlediska obohacování uranu. A mezi tím, mezi 60% a 90%, což potřebujete na výrobu jaderné zbraně, je relativně malý technologický krok nutný k tomu, abyste tak učinil. To je otázka řádu měsíců, nikoli let. Takže Irán opravdu kdykoliv se mohl rozhodnout pro to, že by tu jadernou zbraň vyrobil. Z toho množství, o kterém mluvím, se bavíme zhruba o 10 jaderných zbraních. Ta zpráva je platná k nějakému datu. Ve chvíli, kdy ve světě probíhá konflikt typu Rusko-Ukrajina, ve chvíli, kdy vidíte, jak zbrojí Severní Korea, tak v tu chvíli si ta teokratická diktatura jednoznačně kdykoliv mohla říct, že jediné, co ji udrží při moci, je jaderná zbraň. A proto konala ty kroky. Kdybyste zasáhli potom, tak již je pozdě.
5: Jasně, ale tak říkáte úplně jednoznačně, že americký prezident, že ten postup byl správný. No, napadnout Irán.
6: Já říkám jednu věc. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Po bitvě je každý generál. A to třetí, to hlavní, že nikdo z nás, ani nás dvou tady ve studiu, by si neměl přát, aby nevyzpytatelná iránská teokratická diktatura třímala v rukou jadernou zbraň.
5: Tak.
6: Ta diktatura tvrdí, že Izrael nemá právo na existenci a že ho vymaže z povrchu zemského. Dokonce k tomu má speciální hodiny v Tehránu, které odbíjejí konec Izraele. Spojeným státům říká velký satan. My jsme na tom podobně. No, není v zájmu nikoho, aby tento stát jadernou zbraň měl. A ve chvíli, kdy sledujete a máte potvrzeno Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, že obohacuje tolik a tolik je schopen z toho relativně brzy v řádu měsíců vyvinout jadernou zbraň. No tak je otázka, jestli tomu chcete přihlížet, protože potom se tady můžeme sedět a říkat, je, oni už mají jadernou zbraň, teď už nic neuděláme. Jako a dopadnou jsme, stejně jako Severní Korea.
5: Jako k tomu došlo Severní Korea, ale byste zmínil to, že Severní Korea možná vlivem toho, co se děje kolem, tak že jí prudce roste výroba jaderných zbraní. A já se ptám, o kolik jste ta severokorejská výroba, o které se skoro vůbec nemluví, tak o kolik vyrostla?
6: Máte pravdu, protože ty záře reflektorů jsou v tuto chvíli upřeny na Ukrajinu, jsou upřeny na Blízký východ, tím pádem Severní Korea si v klidu, v tichosti, s potutelným úsměvem diktátora Kim Jong-una zbrojí a je schopna si zařadit do výzbroje několik desítek hlavic. Opravdu ona rozjela ve velkém ten svůj jaderný program a kdyby chtěla, rozhodla se proto, tak je schopná nižší desítky hlavic během kalendářního roku letošního a příštího do výzbroje zařadit. Minimálně jednotky to jsou a bavíme se o tom, že již dnes disponuje arzenálem, který opravdu vlastně pro odstrašení je dostatečný. Jsou to desítky jaderných hlavic.
5: A teď řekněte, pane Břízo, odhadujete, že takhle postupuje Severní Korea skutečně kvůli své obraně a nebo s nějakými většími plány expanze?
6: Je to především snaha o kontinuitu svého despotického režimu. Ochránit režim, nikoli stát jako takový, ale režim jako takový. Ostatně to je přesně ta paralela, kterou jsem se snažil zmínit. Když vám sledujete v přímém přenosu největší konvenční konflikt od konce studené války, válku na Ukrajině, tak si podobné státy typu Irán, typu Korea řeknou, je, když my budeme mít tu jadernou zbraň, tak nás nikdo takový nemůže napadnout. Proto ji pojďme dovyvinout, proto ji pojďme rozvíjet. Takže ta situace opravdu jakoby nahrává těmto diktaturám a tomu mojemu tvrzení, že chtějí jít cestou zavedení jaderné zbraně do výzbroje nebo jeho rozvoje. Jak jsem konstatoval již před 3 lety, nacházíme se v období renesance jaderných zbraní. Bohužel tak to je.
5: Mimochodem ale poučení pro Severní Koreu z Iránu není to, že když máš jadernou zbraň, už si na tebe nikdo nedovolí.
6: Ono to.
5: Ale když ji nemáš, tak tam může kdokoliv vlítnout a překazit tě to.
6: Je to tak, ono to neplatí generálně, ale v tomto případě je to tak. A to je přesně to, čemu se snaží Spojené státy a Izrael zabránit, aby Irán do své výzbroje jadernou zbraň nezavedl. Zatímco pro Spojené státy to není existenční hrozba, proto ostatně neeskalují ten konflikt tak, jak by mohli, jak jsme si to zdůvodnili, tak pro Izrael to ale existenční hrozba je. A ve chvíli, kdy vy říkáte americké tajné služby, izraelské tajné služby dospěly k jinému závěru, k tomu, že Irán se blíží k sestrojení jaderné zbraně. A vzhledem k malosti, rozumějte velikost území, to znamená některé velké rozloze izraelského území a malé strategické hroubce, i několik málo jaderných zbraní v rukou teokratického režimu by znamenalo existenční ohrožení Izraele. Proto Izrael, i kdyby tato válka měla skončit, řekněme, nějakým patem, tak on i v budoucnu se bude snažit o to, aby Irán jadernou zbraň neměl.
5: Poslední otázka, prosím stručnou odpověď. Je pravda, že v Severní Koreji v souvislosti s jadernou výzbrojí se nějak hýbou pravomoce, že se tam nějak že se bude delegovat na někoho ta možnost spustit jadernou zbraň?
6: Ano, jsou to určité fáze, kdy Kim Jong-un se snaží to implementovat dokonce i do zákonů Severní Koreji, ale ten závěr je jednoduchý, ochránit režim před kýmkoliv. On tím říká, když nebudu já, režim funguje dál a jsou tady složky, které odpálí jaderné zbraně, i když nebudu já. Takže opravdu zatím hledejme čistě jednoduše snahu o přežití režimu.
5: Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
6: Moc díky, krásný den všem posluchačům.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Americký prezident Trump chce zavádět nová cla na dovoz zboží do USA. Tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuňková i Valentová prošly do osmifinále turnaje v Praze. A dnes bude zpočátku jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky. Teploty až do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jen policisté nebo vojáci.
7: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
8: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
7: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá. odmítá.
9: Bylo to vlastně už dlouhodobě před městem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
7: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump chce prý v týdnu oznámit nová cla na dovoz zboží do Spojených států. S odkazem na své zdroje to tvrdí ekonomický deník Financial Times. V pátek vyprší přechodná 10% cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz. Před tímto krokem Trumpa varují jeho poradci, podle kterých zavedení poplatků může znovu otřást ekonomikou. Jeden z hlavních představitelů turecké opozice Ezgir Özel oznámil, že založí novou politickou stranu. Řekl to poslancům Lidové republikánské strany, která patří mezi hlavní opoziční uskupení v Turecku. Z jejího vedení ho před 2 měsíci sesadil soud. Tehdy zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Ezgir Özel to nazval pučem. Správu nemovitostí v Hradci Králové připravili podvodníci asi o 40.